0: máme, jak fungujeme.
1: Sport. Vítězka letošního tenisového Wimbledonu bude z Česka. V ryze prvním českém grandslamovém finále v historii se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová do něj v Londýně postoupila po výhře nad Američankou Goffovou ve třech sadách. Nosková po vítězství nad Ukrajinkou Kostukovou ve dvou setech. Hrát se bude v sobotu v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Francie porazili Maroko 2-0 a postoupili do semifinále světového šampionátu. Tam se utkají s lepším z dvojice Španělsko-Belgie. A české volejbalistky prohrály v Lize národů s Nizozemskem 0-3 na sety, už tak nemůžou projít do play-off. Kapitánka Michaela Mlejnková vyzdvihla alespoň zapojení střídajících hráček do zápasu.
2: Musíme si pomáhat víc servisem, což nám občas dařilo, občas ne. Jsme se hodně nadřeli i na ten jeden bod, to nás možná trošku strážilo dolů, ale jinak si myslím, že to byl docela dobrý zápas, hodně holek přišlo nových, tak to si myslím, že bylo důležité, aby se trošku ohráli, aby jsme třeba mohli použít v jiných zápasech, kde to bude potřeba.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 za Libicemi nad Cidlinou a překážka na D8 za Doksany. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za odbočkou na Jičín. Mezi 42. a 40. kilometrem je uzavřený pravý pruh, silničáři v něm opravují vozovku a je to bez zdržení. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za nájezdem od Doksan. Na 36. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. V Praze pokračuje noční čištění v tunelu Blanka. Až do 5 ráno má být obousměrně uzavřený úsek mezi Břevnovem a Letnou. A v Praze také pozor na nehodu v ulici do Horoměřic. Za křižovatkou se silnicí 7 u lokality na padesátníku havarovala dvě osobní auta. A bylo to neprůjezdné, teď už se projíždí jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno a nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Jiří Štefl.
5: Ve 2:05 v pátek 10. července teď už byste měli být poblíž vašich mobilů nebo pevných linek, prostě u čehokoliv, z čeho se dá volat, protože právě teď startuje noční telefonická soutěž, hrajete o novou audioknihu, kterou vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu Jan Karafiát, legendární pohádka Příběhy broučci. Tady jsou telefonní čísla, vytáčejte 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
3: Noční Radiožurnál
6: a Jiří Štefl.

0: Sindl X. 2:09 v Radiožurnálu otevíráme telefonickou soutěž. Zavolejte si právě teď o Jana Karafiáta, pohádku Broučci vydal Radioservis v tom novém vydání i s Dismadovým dětským rozhlasovým souborem a dalším herci. Telefonní čísla ještě jednou 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má legendární Broučky.
2: Hodné Broučky má Pán Bůh na starosti a nic se jim nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
1: Příběh nezbedného Broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
3: Všecko tě to vždycky samo najde.
1: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A jako první se dneska v noci dovolal Emil, tak vás zdravím, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Říkal jste, že nás posloucháte v Olomouci?
4: Jsem mezi Prostějovem a Olomouci v autě.
0: A jak se máte na cestách dneska v noci?
4: Jo, fajn.
0: Tak dobře, dojďte do cíle. Emile, pojďte vyhrát v telefonické soutěži Broučky, legendární pohádku. Znáte, sledoval jste, nebo máte knížku?
4: Kdysi jsem to četl a viděl jsem ji v televizi, ten loutkový vlastně film.
0: Seriál. Já se dneska budu právě ptát na ten seriál. Broučci Jana Karafiáta se stali předlohou i pro televizní večerníček. První série měla premiéru v roce 1995 a ta druhá o 5 let později. Jedním z vypravěčů pohádky je i známý český herec. No a já se ptám, jak se ten herec jmenuje. Je to herec, který si zahrál ve filmech jako Pelíšky, Černí baroni nebo Dědictví aneb Kurva Hoši Gut. Tak, mám 3 možnosti. Za A. Miroslav Donutil, za B. Vojta Kotek, za C. Oldřich Nový.
4: Miroslav Donutil, A.
0: Ano, přesně tak. Já jsem doufal, že mi neřeknete Oldřicha Nového. Tak je to vaše Broučci nová audiokniha. Budete poslouchat vy, nebo pro někoho jste vyhrál?
4: Víte co, já si to rád poslechnu sám, protože jako samozřejmě to pak předám dál asi, jako, ale poslechnu to sám, protože to je pro mě kus něčeho, co jsem si prožil vlastně s mými dětmi, když jsem se s nima na to díval, jo, takže...
0: Díky i za tuhle vzpomínku.
4: Takže se trochu vrátím do minulosti, no.
0: Budu rád, když se na chvíli vrátíte do minulosti díky téhle audioknize. Tak Emile, vydržte mi prosím na telefonu, přeju šťastnou cestu, hezký pátek, pěkný víkend, naslyšenou.
4: Jo, děkuju vám taky.
0: Telefonická soutěž tady u nás v Radiožurnálu zase zítra.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu aktuální téma posledních hodin. V 9. patře výškové budovy číslo 34 ve Zlíně začalo včera ráno hořet. Plameny se postupně rozšířily i do dalších pater a na střechu. Postupně se velká část stavby zřítila. Na místě stále zasahují stovky hasičů s výškovou technikou. Co víme o hořící budově? Na to se historika architektury Zdeňka Lukeše ptal moderátor podvečerní publicistiky Vladimír Kroc.
1: Desetipodlažní kolos má v obraze továrny i samotného města svou velikostí a architektonickou kvalitou své nezastupitelné místo. To cituji z webových stránek města. Jak moc bude v celkovém panoramatu chybět?
2: No, chybět bude, pokud tedy bude muset být ta budova demolována, což je docela možné, protože to je skeletová konstrukce, která samozřejmě může být narušena, to musí rozhodnout statici. Jenom k té historii, ten dům navrhl architekt Vladimír Kubečka, což byl žák Pavla Janáka z umělecko-průmyslové školy, který před válkou přišel pracovat do Zlína, do té Baťovy projekční kanceláře a potom po válce tam navrhl několik budov, včetně tady tohoto skladu obuvy, což byla stavba i po technologické stránce zajímavá, dokonce se počítalo s tím, že na střeše bude heliport a stavilo se to v letech 1947, to byl teda projekt a v polovině 50. let ta budova byla dokončena v tom baťovském stylu. Toho bych si vážil nejvíc, že se podařilo i teda v té komunistické éře udržet tu baťovskou architekturu, to znamená ten známý modul 6x6 metrů, železobetonový skelet s válcovými sloupy a s těmi cihelnými vyzdívkami, takže je to vlastně přesně v tom stylu, jako jsou ty ostatní budovy v celém tomhletom továrním areálu ve Zlíně.
1: No a právě ten typický baťovský modul, to byla přímá inspirace americkou průmyslovou výstavbou?
2: Přesně tak, protože Baťa jako mladík, Tomáš Baťa tedy byl ve Spojených státech a odtamtud přivezl dvě důležité věci, respektive tři. Ta první byla pásová výroba, kterou viděl u Forda. Ta druhá byl právě tenhle ten jednoduchý konstrukční systém, který umožňoval díky těm válcovým sloupům velmi rychle posouvat bednění, takže ty stavby se stavily mnohem rychleji, než bylo tehdy obvyklé. No a ta třetí, to byl ten systém, který vlastně nejlíp charakterizuje ten známý Baťův slogan společně pracovat, individuálně bydlet. To znamená, tak jako v Americe, ty dělníci sice pracovali v těch velkých továrnách, ale bydleli v těch malých rodinných domcích se zahrádkami.
1: Jak jste říkal, byla využita metoda železobetonového monolitického skeletu s cihelným vyzděním. Jakou životnost mohou takové stavby mít? Je běžné, že stále slouží svému původnímu účelu?
2: Podívejte, mnohé slouží svému původnímu účelu a nejenom u nás, ale i třeba v řadě zemí světa, protože se podle toho systému stavělo samozřejmě, Baťa stavěl na všech kontinentech filiálky. Nicméně hodně záleželo na kvalitě těch cihel. Je známo, že některé objekty ve Zlíně byly postaveny z nekvalitních cihel a ty degenerují, takže ty objekty už vlastně dneska nestojí. Takže já se domnívám, že tady v tomhle případě to nehrozí, protože to byl objekt, který byl postavený až později a už se všemi těmi zkušenostmi, které ten architekt měl samozřejmě. Nicméně samozřejmě taková věc jako třeba požár může způsobit vážné škody.
1: No a vy jste už připomenul, že to byl centrální sklad obuvy, čili i přesto má historickou hodnotu a mělo by smysl pokusit se objekt
2: zrekonstruovat. Já si myslím, že my už dneska víme, že celá řada těch industriálních objektů má ohromnou hodnotu a že když se pro ně najde nové vhodné využití, tak je to samozřejmě úžasné, pokud to teda je zachrání. I když v tomhle případě vlastně to využití bylo pořád stejné, což je dobře, pochopitelně. No, takže jistě by to mělo smysl budovu zachovat. Pokud to nebude možné a ze statických důvodů, tedy a bude muset být stržena, tak pak je tady samozřejmě ve hře otázka, jestli tam postavit nějakou repliku, anebo třeba úplně novou současnou architekturu, která ale určitě bude muset respektovat to měřítko.
0: O hořící výškové budově z bývalého baťovského továrního areálu ve Zlíně mluvil v našem vysílání historik architektury Zdeněk Lukeš. Připomeňme, že požár pořád ještě hasiči nemají pod kontrolou, hasící vrtulníky přestali schazovat vodu na plameny večer a teď v noci požářiště monitorují drony.
3: I can't take one more step towards you.

0: Chantal Kravaciuk a píseň, která zazněla taky ve filmu Armageddon, tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu. Zprávy počasí, sport, zelená vlna ve třech minutách. Na hodinách je půl třetí. U mikrofonu Martin Matějka.
1: Hasiči bojují s požárem výškové budovy ve Zlíně. Velká část budovy se už během dne zřítila, zbytek má narušenou statiku. S hašením pomáhali až do setnění vrtulníky, v noci dohlížejí na požářiště drony. Budovu se podle zlínského hejtmana Radima Holiše z hnutí ANO zachránit nepodaří. Zásah bude podle hasičů pokračovat minimálně 3 dny. Požár nikoho nezranil, zničil ale sklady společností Vasky nebo Alpinepro s botami a oblečením za stovky milionů korun. Írán vypálil 10 balistických raket na vojenskou základnu Azraq v Jordánsku. Podle mluvčího tamní vlády armáda 8 z nich sestřelila. Při útocích nebyl nikdo zraněn, hlášeny nejsou ani žádné škody. Iránské revoluční gardy varovaly před dalšími údery na americké základny v oblasti, pokud budou Spojené státy dál útočit na Irán. Na Tchaj-wan míří přes Tichý oceán tajfun Bavi. Meteorologové varují, že může jít o největší bouři za posledních 40 let. Tchaj-wanské aerolinky oznámily, že v sobotu zruší všechny lety z hlavního mezinárodního letiště Tchaj-wan. A podle ústředního meteorologického úřadu zasáhne tajfun ostrovní stát hlavně zítra v sobotu. Doprovázet ho bude silný vítr, déšť a rozbouřené moře. A na řeckém ostrově Zakynthos je dočasně přerušený provoz letiště nouzově. Tam musel přistát řecký bojový letoun F-16. Na sociálních sítích se následně objevilo video s hořícím strojem. Podle mluvčího armády byla důvodem nehody technická závada. Konkrétní příčiny teprve vyšetřují. Pilot stíhačky je podle něj v pořádku. Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou hrát v finále wimbledonské dvouhry. Poprvé se potkají v přímém souboji o trofej z Grand Slamu dvě Češky. Muchová vyřadila Američanku Goffovou, Nosková Ukrajinku Kostukovou. Finále začne v sobotu v 17 hodin českého času. Stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu. A prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0. Jejich soupeřem bude vítěz dnešního zápasu Španělsko-Belgie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na pražském okruhu u Běchovic a překážky na D8. Na východní části pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce pracují silničáři na mostě u Běchovic. Na 68. kilometru mají uzavřený i pravý pruh. S opatrností je to průjezdné levým pruhem, zpomaluje se, je to ale bez kolony. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem nepřehlédněte odstavená vozidla. Za Roudnicí na 32. kilometru stojí kamion. Dále pak u Doksan na 36. kilometru pojedete kolem dalšího auta s poruchou. Na D46 z Vyškova do Olomouce podobná překážka za odbočkou do Olšan u Prostějova. Na 34. kilometru poruchané vozidlo mírně zasahuje do jízdního pruhu. A v Praze je uzavřený tunel Blanka obousměrně mezi Břevnovem a Letnou, je to kvůli údržbě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno a nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Jak už z našeho vysílání víte, ve věku 75 let zemřela ve středu britská zpěvačka Bonnie Tyler. Už za chvíli připomeneme její největší hity i mimořádnou hudební kariéru.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Její písně zněly v rádích po celém světě a její hlas nešlo s nikým zaměnit. Zpívat začínala v nočních klubech ve Walesu, nakonec se stala jednou z ikon světového popu. Ve věku 75 let zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler. Yeah.

Chraplavý hlas Bonnie Tyler patřil k těm, které stačilo slyšet jen několik vteřin a posluchači okamžitě věděli, kdo zpívá. Velšská zpěvačka prorazila na konci 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hitparády po celém světě.

Následovaly skladby jako Holding Out for a Hero, If You Were a Woman nebo Lost in France. I díky nim se Bonnie Tyler na desítky let zařadila mezi nejvýraznější tváře světového popu. Právě její charakteristický chraplavý hlas přitom vznikl víceméně náhodou. Na konci 70. let podstoupila operaci hlasivek. Lékaři jí doporučili několik týdnů vůbec nemluvit. Zpěvačka ale klidový režim nedodržela a hlas se jí tak trvale změnil. A tak se právě z původně zdravotní komplikace stalo její největší poznávací znamení.

Bonnie Tyler zůstávala aktivní až do posledních měsíců svého života. Do Česka se naposledy vrátila loni v říjnu, kdy vystoupila v pražském kongresovém centru. Bonnie Tyler informovala její rodina. Zpěvačka zemřela v nemocnici v Portugalsku, kde byla hospitalizovaná kvůli nemoci. Ještě letos se přitom měla znovu představit českým fanouškům, a to na koncertě v Třebívlicích. Pořadatelé ale akci kvůli jejímu zhoršujícímu se zdravotnímu stavu už dříve zrušili. Tereza Cidlová, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, v čase do 3 hodiny se s námi můžete opět osvěžit vaše řidičské dovednosti. Víte, jak správně vytvořit záchranářskou uličku a kdo má právo ji využít? Právě tomu se věnuje další díl naší prázdninové autoškoly. Reportér Václav Drážek se na pravidla zeptal zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
2: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
3: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pak, když tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Tři hodiny. Teď zprávy a Martin Matějka.
3: Ničové zemětřesení ve Venezuele nepřežilo skoro 3900 lidí. Spojené státy opět udeřily na Irán, ten odpověděl útoky na vojenské základny v regionu. Tenistky Muchová s Noskovou si proti sobě zahrají o titul ve wimbledonské dvouhře. A dnešek bude slunečný, místy až oblačný, teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Počet obětí dvojce zemětřesení ve Venezuele stoupl skoro na 3900, oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných, OSN ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali taky záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. Spojené státy ve čtvrtek dál útočily na Irán, zdůvodňují to iránskými výpady proti lodím v Hormuzském průlivu. Teherán v odvetě udeřil na některé arabské země.
4: Varovné sirény se odpoledne rozezněly taky v jordánské metropoli Amánu. Místní armáda uvedla, že sestřelila 8 střel odpálených z Iránu a že se útok obešel bez škod i obětí. Iránské revoluční gardy následně prohlásily, že vypálili 10 balistických střel na jordánskou vojenskou základnu Azraq. Teherán tvrdí, že útočil taky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Iránské revoluční gardy vyhrožují, že útoky na tyto cíle budou opakovat, pokud budou Spojené státy pokračovat v úderech proti Iránu. Ráno. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Technologické firmy můžou pokračovat v dobrovolném skenování obsahu na internetu a výjimku pro tzv. Chat control prodloužil Evropský parlament. Provozovatelé sociálních sítí budou dál kontrolovat komunikaci uživatelů a závadný obsah týkající se šíření dětské pornografie předávat policii.
5: Kontrola obsahu na sítích se nově nebude týkat tzv. End-to-end šifrované komunikace. Podle Markéty Gregorové z Pirátů ale většina konverzací šifrovaná není.
6: Jsou to samozřejmě ty komunikace, jako je WhatsApp nebo Meta, které šifrované nejsou, které skenují. Takže já to považuji dneska za velkou prohru pro soukromí.
5: Naopak europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL výjimku vítá. Návrh podle něj zvýší transparentnost.
7: Ta pozice vlastně odpovídá té odborné debatě, kterou jsme tady vedli několik let a která vlastně říká, ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
5: O postoji Evropského parlamentu budou ještě jednat členské státy. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat svou funkci. Vyplývá to z lékařského posudku, který Pavel zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl prezident před týdnem a kvůli vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi mu lékaři doporučili dodržovat dietu. Pavel už dřív avizoval, že bude lékařský posudek o svém zdravotním stavu zveřejňovat každý rok.
0: Sport.
3: Do grandslamového finále postoupily poprvé v historii dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu si proti sobě zahrají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. A Muchová zdolala Američanku Goffovou 6-2, 1-6, 7-6. A Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x6-4. A Muchová o své výhře rozhodla až v super tiebreaku.
8: Bylo to strašně nahoru, dolů. Minus matchball, pak matchball, pak výpal 10 metrů, pak winner. Byl to strašně těžký zápas a vůbec nevím, jak se mi povedlo. povedlo z toho dostat. Myslím, že jsem si proto prostě šla, měla jsem trošku štěstí, všechno hrálo tak nějak se mnou a byla jsem strašně ráda, když se mi to podařilo uzavřít.
3: A wimbledonské finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou začne v sobotu v 17 hodin českého času a v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A prvním semifinalistou fotbalového světového šampionátu je Francie. Vyřadila Maroko, zvítězila 2-0. O postup do finále si zahraje proti lepšímu z dvojce Španělsko-Belgie.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D5 před Prahou a překážka na D8 za Kralupy. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy ve směru z Plzně. Ve sjezdu na Pražský okruh směrem na letiště silničáři provádějí údržbu plotů a závor. Mohou vás překvapit v zatáčce, tak raději zpomalte. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou do Kralup nad Vltavou. Na 8. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Na silnici 48 z Bělotína do Frýdku Místku podobná překážka u Nového Jičína. Za odbočkou na Opavu zastavilo osobní auto kvůli poruše, dejte pozor na pohyb lidí okolo. A v Praze připomínáme noční uzavírku v tunelu Blanka. Kvůli údržbě je obousměrně mimo provoz úsek mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno a nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
10: Někteří obyvatelé na sídlišti v Ostravě Zábřehu se v noci moc nevyspí, protože tam někdo ruší noční klid. Jak konkrétně, i to vám řekneme tady u nás ve vysílání nočního Radiožurnálu ještě v čase do 15:45.
11: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Za chvíli bude 16:45, teď pro vás máme jedno noční téma. Noční klid obyvatel sídliště v Ostravě Zábřehu je od jara ten tam. Na nedalekém parkovišti se v noci pravidelně scházejí majitelé silných sportovních aut. Předvádí jim, co jejich vozy umí. Túrují motory, driftují a troubí klaxony. Podle policistů tím ale většinou neporušují platné zákony.
1: Sobota 11 hodin večer. Obchodní centrum právě zavřelo a na parkovišti se schází asi desítka silných aut. Obyvatelům sídliště v Ostravě jich se už nějakou dobu nespí zrovna nejlépe.
2: Tak je to každý večer. Túrujou, nedá se spát.
1: S Kristianem Dominikem Paušem si povídáme v pátém patře 8-patrového paneláku v Ostravě Zábřehu. Jak moc hlasité to je?
2: Takový rachot, jako kdyby vám projížděli bytem. No, to vás fakt jako zbudí z hlubokého spánku.
1: Sídliště je od parkoviště, kde se noční srazy konají asi 300 metrů daleko. Obyvatelé paneláku někdy zavolají policii. Letos už 8krát a padla jedna pokuta na místě, potvrzuje mluvčí městské policie Ostrava Helena Badurová.
3: Řidiči a majitelé vozidel se mohou dopouštět zejména rušení nočního klidu, případně porušování bezpečnosti silničního provozu. Při zjištění porušení nočního klidu mohou strážníci uložit blokovou pokutu do výše 10 000 korun.
1: O nočních srazech silných aut ví i policie České republiky. Podle mluvčí Nikol Bočkové ale většinou nemají co řešit.
4: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
1: Jediná rada od policistů zní, že obyvatelé sídliště mají pokaždé, když hluk z aut překročí běžnou míru, volat linku 158 nebo 156. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Dobré páteční ráno, posloucháte Radiožurnál. Na zhruba 3 minuty se opět vydáváme do Karlových Varů. Když si Peťo neví rady, vyleze na strom, tak trochu trpí samomluvou a hlavně potřebuje obejmout. To je ve zkratce hlavní hrdina slovensko-českého filmu Milovník, ne bojovník, který na festivalu v Karlových Varech diváky hodně baví. Někteří ho považují za to nejlepší, co letos na přehlídce viděli. Dokonce se s nimi shodují i někteří filmoví kritici. Silnou stránkou snímku o náctiletých jsou přirozené dialogy, u kterých se celé kino směje.
1: Bylo to strašně super. Tak mě to hrozně bavilo, bylo to strašně vtipný, takový svěží.
2: Mě dělalo jako vlastně radost, jestli to ty náctiletý doopravdy takhle mají, tak jako, že z nich mám radost, jestli to takhle jako funguje, jestli fakt ty vztahy jsou tak, jak to ukázal ten film, tak za mě dobrý.
3: Film pro náctileté potřebuje pedagogický dozor. Tak obstarala Petra.
2: Výborně. Ani jsem neklimbla.
1: Celý to bylo film hezký a jsem ráda, že to dobře dopadlo, protože to je jako hrozně příjemný si to zažít po těch různých těžkých tématech tady, takže bylo to hrozně milý a jsem šťastná, že jsme se na to dostali, fakt jo.
2: Je to krása.
1: No, ale opravdu, to je celý.
3: No, tak to je taky pěkná věta od Kateřiny. V 50 letech vše.
4: A druhá věc. Mně se strašně líbí ta slovenština. Já ji mám hrozně jako ráda. Takže já jsem si strašně užívala ten originál.
5: Čo by som vám povedala, že ako sa mi robilo o mladých ľuďoch? No robilo sa mi to úplne super.
6: Režisérka Martina Buchelová, jej 38.
5: A ja si myslím, že ten film, že to je také pekné, že sa o tom hovorí, že aké je to veselé a tak, ale myslím si, že tam je veľa tragédií. A chcela som nájsť nejakú nádej pre tie postavy. A optimistické je to možno preto, pretože spolu držia jeden druhému, záleží na nich a povedia si to.
7: Ale ja nechcem spoznať nového chlapca. Asi hovoril, že ideme babke.
8: No však on má tiež babku.
3: Ale má to happy end.
5: No má to taký zhruba. Dúfame, že aj po filme to dobre bude pokračovať s nimi.
3: Máte ráda komiksy?
5: No mám, samozrejme. Čítala som veľa štvorlistov, keď som bola malá.
3: To bolo hezké to posunování k tým komiksovým spôsobom, že jo? O 2 hodiny později.
5: No, vypustila som to, čo som mala pocit, že sa netreba do toho tak zamotávať.
6: Milovník, ne bojovník, považuje filmová kritička Radiožurnálu Kristýna Roháčková za nejlepší film, který doposud v Karlových Varech viděla.
9: I když asi nejsem už cílovka, už jsem trošku starší než ti jeho hlavní hrdinové a to, co tam probírají, už je trošku za mnou naštěstí, ale je to jeden z těch filmů, který popisuje nějaká mladistva dobrodružství, kdy si neříkám, já už jsem tak ráda, že už nejsem náctiletá. A to se mi dlouho nestalo.
6: Kristýně Roháčkové už bylo 30.
9: Já si myslím, že to je hrozně vtipný film, ale takovým trapnohumorem až a vlastně ta situační komika je tam neuvěřitelná, ale všechno to vlastně funguje hrozně dobře a se tam člověk poznává i jako třicátník.
6: To je asi nejzajímavější, jak se podařilo dospělé režisérce natočit film z pohledu náctiletých a ještě přitom oslovit diváky o generaci starší. Milovník, ne bojovník, půjde do českých kin 17. září. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: 3 hodiny 30 minut. Zprávy má Martin Matějka.
1: Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby, oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu, asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurenci a taky amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnému propuštění zaměstnanců. Írán nad ránem pohřbil zesnulého nejvyššího duchovního vůdce Alího Chamenejího. Zemřel při prvních americko-izraelských úderech na Teherán na konci února. Rakev je uložená v mauzoleu Alího Renzi v Mažhadu, který patří mezi nejposvátnější místa šítského islámu. I přes vysoké teploty se v ulicích města sešly tisíce lidí. A pohřbem tak skončila týdenní série smutečních akcí, které se kromě Islámské republiky konaly taky v sousedním Iráku. Letošní jarní mrazy zničily více než polovinu letošní úrody ovoce, vyplývá to z odhadu sklizně ústředního kontrolního zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle Ovocnářské unie můžou přesáhnout miliardu korun. Letošní sklizeň tak bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. A nemocnicím každoročně v létě ubývají dárci krve. Lidé totiž odjíždí na dovolené a darování odkládají. Někteří navíc nemůžou na odběry ani po návratu. Návštěva exotických destinací, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo Kapverdy, pro ně znamená zákaz darování až na půl roku. Nemocnice se proto teď snaží předzásobit dostatečným množstvím krve. Sport. Slovenský cyklista Tadej Pogačar ovládl na Tour de France 6. etapu a vrátil se do čela průběžného pořadí. Světového největšího konkurenta v boji o prvenství Dana Vingegaarda porazil o více než 2,5 minuty. Čech Matyáš Vacek výrazně ztratil. Ze třetí příčky se propadl na 10. a přišel taky o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. A ženská volejbalová reprezentace podlehla v Lize národů Nizozemsku 0-3 na sety, už tak nemůže postoupit do play-off.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na pražském okruhu u Běchovic a taky na D1 za Lipníkem nad Bečvou. Na východní části pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce vás zpomalí omezení na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh. Brzdí se před zúžením a přejíždí do levého pruhu, kolona se tam ale netvoří. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy počítejte s dvěma uzavírkami. První za Lipníkem nad Bečvou na kilometru 301 je tam uzavřený pravý pruh. Dále pak zpomalíte za hranicemi na kilometru 308, silničáři opravují vozovku opět v pravém pruhu. A v Praze pokračuje dále noční čištění v tunelu Blanka. Až do 5 ráno má být obousměrně uzavřený úsek mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A přes den čekáme jasno až polojasno a teploty až 29 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná dnešní díl našeho podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Marine Le Penová zahájila kampaň do francouzských prezidentských voleb.
6: Marine Le Pen je repartie en campagne.
7: Stalo se tak poté, co jí odvolací soud uznal vinou ze zneužívání veřejných prostředků, ale zkrátil jí zákaz kandidovat na veřejné funkce.
8: Marine Le Pen a été condamnée à
9: quoi? Útkyně francouzských nacionalistů tak bude muset kvůli podmínce rok nosit elektronický náramek.
7: Proti rozhodnutí se chce bránit u kasačního soudu.
4: Odsouzená, ale kandidující Marine Le Penová může být příští francouzskou prezidentkou. Jaké má šance? Za co dostala trest? A omezí ji v kampani elektronický náramek? Ptám se bývalého velvyslance ve Francii, politického komentátora Petra Janišky. Dnes je pátek 10. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12. Rád vás tady vidím.
10: Dobrý den, děkuju za pozvání.
4: Marine Le Penová oznámila, že bude nakonec příští rok kandidovat v prezidentských volbách v prime timeu v televizním rozhovoru. A stalo se tak vlastně několik hodin po rozhodnutí odvolacího soudu, který Le Penové uložil tříletý trest za zpronevěru veřejných peněz. Jak moc sledované tohle její oznámení v televizi ve Francii bylo?
11: J'étais heureuse qu'on rende aux Français leur liberté de voter.
10: No určitě velmi, já nemám teďka v ruce přesná čísla, ale samozřejmě kdo to sledoval, protože to je veliká novinka, nebo to je bomba, že rok se čekalo na to, jak to dopadne ten soud, ten to byl odvolací soud, že, s Marine Le Penovou, protože v té první instanci před rokem tam byla odsouzená teda velmi tvrdě, že tam dostala 5 let nevolitelnosti a 4 roky ztráty svobody.
4: 2 roky teda s elektronickým náramkem, 2 roky podmíněně. Takže velmi sledované, ostře sledované rozhodnutí. Proč se tak rozhodla? Řekla to někomu to své rozhodnutí dopředu, myslíte?
10: Už předem řekla, že pokud bude odsouzená k tomu, že by měla mít tu elektronickou kontrolu, čili ten náramek, takže by nekandidovala. To řekla před tím soudem, to znamená, že tady teda něco změnila.
4: Vlastně ten odvolací soud jí přisoudil 3letý trest, 1 rok s náramkem, 2 roky podmíněně, takže se něco muselo stát v její hlavě.
10: No určitě, protože ten odvolací soud jí vyšel velmi vstříc a ten jeho rozsudek je podstatně mírnější, než byl ten rozsudek v té první instanci před rokem. Jo, tenkrát před rokem dostala 5 let nevolitelnosti a 4 roky ztráty svobody. Teďka dostala tu ztrátu volitelnosti jenom 15 měsíců a protože ona začala běžet hned od toho výroku před rokem, tak už to má za sebou, už si to odpikala. Jo. To znamená, že vlastně ona už nemá tu ztrátu volitelnosti. Jo. Má teda tam ještě 30 měsíců ztráty podmínečně, čili teoreticky by samozřejmě, kdyby něco provedla, tak by se to zase aplikovalo, ale to se nezdá. To znamená, že tohle bylo podstatný, z mýho pohledu, jaksi podstatný argument pro ní, protože si řekla, že teďka může kandidovat. Druhá věc je, že teda podle toho odvolacího soudu, teďka v úterý, by měla být pod takzvanou elektronickou kontrolou. Ono to není jenom ten náramek. Říkáme náramek, ono teda je to na kotníku, ale to znamená daleko víc, to je omezení osobní svobody. To ona by měla být doma a na každé vystoupení ven, nebo kdyby někam chtěla cestovat, tak by musela vždycky speciálně požádat soudce, který teda bude nad ní dohlížet. To znamená, že v tomhle kontextu by samozřejmě žádnou kampaň dělat nemohla.
4: Přesto se vrátím ještě k tomu rozhodnutí jako takovému. Myslíte, že měla v něm podporu Národního sdružení, že to s nimi komunikovala dopředu? Protože přeci jenom to je i zlom v tom, kdo bude za Národní sdružení kandidovat v prezidentských volbách.
10: Rozhodně to nebylo jednoduchý, protože když před rokem ten soud dopadl, jak dopadl, tak se už vážně uvažovalo, že teda bude kandidovat ten její chráněnec, mladý předseda strany Jordan Bardella. Jo. 30-letý člověk bez téměř jakékoliv teda politické zkušenosti. Tam se už vytvořil kolem něho tým, který začal pracovat na jeho kandidatuře a pak je druhý tým, který je teda kolem Le Penové. Takže tady samozřejmě to jednoduché nebylo, nicméně pro veřejnost, aby to vypadalo hezky, tak Marine Le Penová řekla, že povedou tu kampaň spolu, že budou dvojicí, která bude teda nerozlučná a nerozlučitelná a že teda ona bude mít tu svoji parketu, kterou má, to znamená tu klasickou krajní pravici, ty starší lidi a on hlavně, že jo, mládež a takhle, protože Bardella, tak jako celá ta dnešní evropská světová krajní pravice, teda hodně pracuje na sociálních sítích.
4: Ona se dostala hlavně už do mainstreamu, že jo? Ona už to není taková ta tradiční antisemická Národní fronta, která to byla v minulosti, dochází k mainstreamizaci té krajní pravice. Bardella je velmi populární politika.
10: To určitě. Je teda hlavně mezi mládeží, no, nebo určitou mládeží, jo, protože on je hodně na Instagramu, na TikToku. Ve středu, to znamená den po tom výroku, hned teda s kampaní začaly. Nedopadla pro ně nějak zvlášť dobře, protože jeli tam do jednoho malého městečka a tam několik desítek místních občanů je prostě vypískalo a vykřičelo, takže tu návštěvu museli zkrátit. Oni chtěli navštívit místní trh, to se tak dělá ve Francii vždycky, že když kandidujete, kdybyste vy chtěl kandidovat ve Francii, tak vám vřele doporučím, že musíte v sobotu a v ty dny, kdy se konají trhy, jít na trh a tam mluvit s lidma, rozdávat letáky, to je taková kontaktní kampaň s lidma, tak museli teda rychle odjet. A potom prohlásili, že teď bude asi pauza, že je léto, takže takhle to dneska vypadá.
4: Takhle to dneska vypadá. To znamená, že Marine Le Penová kandiduje na prezidentku a vzala by sebou Jordana Bardelu, který by mohl být potom premiérem, protože
10: takhle
4: ona by
10: to ona říká.
4: Sebou. Takhle to ona
10: takhle
4: říká.
10: To říká. Zároveň je to samozřejmě chytrý, tak jednak tím pádem jemu dává velkou šanci, takže on nemůže nějak žárlit, že teďka se mu nepovede to prezidentství. Nakonec má spoustu času, že je mu 30 let, jak jsem říkal. Na druhou stranu, ona vlastně už jako říká, i kdo by byl premiérem, což je samozřejmě z její strany. Není to hloupý.
4: Já se na to ptám i z toho důvodu, že jsem zaznamenal mnoho hlasů, že tím vlastně moc nepomáhá teď Národnímu sdružení tím oznámením, že bude chtít kandidovat na prezidentku. Že by, byť jste říkal, že Bardela nemá žádnou velkou politickou zkušenost, takže by v něm často ti lidé viděli větší naděje pro Národní sdružení do budoucna, že Marine Le Penová hold prostě za ty roky těch neúspěšných kandidatur má, že už vlastně je za Zenitem tak trochu.
10: To jsou všechno trošku spekulace a samozřejmě člověk se na to může dívat různě. Z jedné strany, Le Penová to zkoušela třikrát, nepovedlo se jí to, teď je to její čtvrtý pokus. Na druhou stranu, teď má v těch posledních průzkumech nějakých 35% hlasů v prvním kole a kdyby šla do druhého kola, což je velmi pravděpodobné, tak je veliká pravděpodobnost, že by vyhrála proti buď toho Melanchonovi, což je hodně radikální levice, anebo i proti tomu centristickému Eduardu Filipovi. To znamená, že tohle je podstatný argument pro ní a pro její kandidaturu. A navíc má to jméno, to je strašně důležitý, protože krajní pravice ve Francii někdy od 60. let, to se rovná jméno Le Pen. To byl její otec Jean-Marie Le Pen, který tu stranu zakládal, on předtím měl nějaký menší strany, pak se to tak měnilo, byl tím otcem, potom byla ona a stále to bylo Le Pen. Možná vás to bude zajímat, ale to je taková jako rodinná dynastie nebo familie, jo? Protože v té straně politicky fungují i obě její sestry, fungují tam jejich manželé, funguje tam její bývalý partner, jo? To je prostě rodinná historie. Taky u toho soudu před rokem byla odsouzená nejenom Marine Le Pen, ale také její sestra Jan Le Pen, jo? Třeba. No, takže tohle to znamená, že ve Francii do té doby krajní pravice, čili ta strana se rovnala Le Pen, to znamená, to neslo sebou všechny ty plusy i minusy. Ti, kteří jako byli tradičně pro, tak se jim to líbilo, ale zároveň to byla jakási přehrada a nepřekročitelný práh pro zase jinou část obyvatel. Jo? Proto Le Penová se snažila, a musíme říct teda, že velmi chytře a šikovně v posledních letech, tu stranu podstatně proměnit, čili jedna, která vyměnila název, že jo? A jednak prostě z té strany se snažila udělat, jak jste sám říkal, vložitý do mainstreamu, tak aby byla přijatelná. Jo? Tak teďka ten Bardela. Bardela znamená jaksi změnu, jednak jméno, on není nějak spojen s minulostí té strany.
4: Čerstvá
10: krev, takže můžete vždycky říkat, helejte, tohle byly Le Penové a to už se mě netýká a to je prostě jinak a takhle. Takže to je to jeho plus, zároveň tím, že to je takový mladík, který jak si vypadá dobře a líbí se, tak hodně mladých lidí se s ním chce dělat selfiečka a tyhle klasické věci. On funguje hodně na těch sítích. Na druhou stranu, když mluví v tiskovkách nebo na veřejnosti, tak má připravené formulace, které říká jaksi bez problému, ale jakmile se jde do hloubky, tak se ukazuje, že vůbec mnoha věcem nerozumí. Já vám dám příklad. Nedávno Svaz průmyslu, což jsou ti nejbohatší firmy ve Francii, že si ho pozvali na večeři, protože chtěli od něj slyšet, jak by to vypadalo, kdyby byl prezidentem. A všude jsem četl, že byli velmi nepříjemně překvapeni, jak nekompetentní ty jeho odpovědi byly. Opravdu, že se v tom vlastně nevyzná.
4: Takže no, řada dalších lidí, co jsem zaznamenal, si ho zase cení za to, že skutečně i ekonomicky drží to pravicové směrnice.

0: To byly zatím jenom jaksi teoretické vystoupení tu a tam. Ještě nezačala kampaň a Bardella se vlastně ještě neukázal vůbec v tom, jak by v kampani figuroval, nakolik by byl schopný teda svého protivníka třeba nějak argumenty ubít a tak. Když to u té Le Penové tam je to celkem víme, to jako známý.
1: Mimochodem, ještě jsme u Marine Le Penové vlastně neřekli, kvůli čemu byla odsouzená. Ona měla dávat peníze, které měli dostávat asistenti v Evropském parlamentu, tak je měla dávat zaměstnancům Národního sdružení. Roky se tohle to dělo.
0: Ano, ona, nejenom teda ona, ale celá ta její strana, za to byli taky teď odsouzeni. Mimochodem nebyla souzená jenom Marine Le Penová, ale bylo souzených 25 špičkových politiků, europoslanců, poslanců, bývalý pokladník strany a tak dále, za to, že vlastně vytunelovali peníze z Evropského parlamentu. Fiktivně tam byli asistenti těch europoslanců, ve skutečnosti ty jejich peníze šly pro potřeby doma ve Francii té strany. Financovali z toho fungování strany Národní sdružení. Bylo to asi 3 miliony eur, to znamená 75 milionů korun. Tak tohle je taky velmi důležité říct, protože uvidíme, jak to bude hrát v té kampani. Proč? Protože každá ta klasická krajní pravice, oni léta veřejně vykřikují, že je třeba přísnost na zneužívání peněz, že je třeba do politického života vnést nějaký pořádek a čistotu a tak dále. Není to tak dlouho, někdy před rokem dvěma Marine Le Pen v souvislosti s nějakým skandálem nějakého poslance, kterýmu se prokázali nějaký zneužití, tak jako říkala, že takovým lidem by se mělo dát zákaz volitelnosti do konce života, doživotní zákaz. No a teďka celá ta aféra najednou ukazuje prostě, že vlastně oni v tom fungují úplně stejně nebo ještě daleko hůř než teda jiné strany a najednou to nevadí.
1: Takže to může být velká kaňka?
0: Bude to velká kaňka, zase myslím si, že pro tu část voličstva, kterou mají už jaksi pro sebe rozhodnutou, tak těm to vadit nebude. Těm nebude vadit dohromady nic, vidíte to, je to i jinde ve světě. A dá se předpokládat, že naopak v té Le Penové budou vidět oběť toho systému, který oni chtějí povalit. Takže budou říkat, no to prostě tady na ní útočí takhle. Ale protože jsme u prezidentských voleb, tak tam samozřejmě je třeba, aby ten vítězný kandidát dostal přes 50%. Jo. A na to nebude stačit to jejich tvrdé jádro. A tady se dá předpokládat, nevím do jaký míry samozřejmě, ale že části centristicky pravicových voličů nebo lidí, kteří jsou víc doprava, ale není to ten úplný extrém, tak tohle může jaksi velmi vadit. Jo?
1: A oni by třeba volili právě ex-premiéra Eduarda Filipa.
2: Je suis candidat pour que mes enfants, vos enfants, nos enfants puissent vivre dans une France qui soit à la fois plus prospère, plus riche.
0: Čili pak by mohli spíš dát hlas Filipovi.
1: Jo, a dalším tím třetím, vy už jste ho sám zmiňoval, silným kandidátem bude teda krajně levicový Jean-Luc Mélenchon.
3: Nous c'est carré. Já, une équipe, un programme, un seul candidat.
1: Tyhle ti tři, Marine Le Penová, Edouard Philippe a Jean-Luc Mélenchon, to jsou ti hlavní kandidáti na příštího francouzského prezidenta. Čím se liší i obsahově, třeba co nabízejí voličům volička?
0: Dneska se to tak jeví, že budou ti to tři, ale ještě to tak úplně nevíme, protože ta krajní pravice je jasná, Le Penová to je jasný. Ta má dneska těch 35% v průzkumech. Co se týče levice, tak ta je hodně rozdrobená. Tam je ten Jean-Luc Mélenchon, což je velmi radikální levice, který na druhou stranu je teda vynikající rétor a umí strhnout lidi. A umí najít vždycky takové formulace, které teda zasáhnou akorát na solar plexus. Tam socialisté, protože on není socialista, socialistická strana, která je ve Francii vnímaná jako taková centristická, že byla léta u moci, měli Mitterranda prezidentem a tak, tak oni by samozřejmě byli nejideálnější za levici, protože jsou rozumní, protože jsou státotvorní tak, ale jsou úplně rozhádaní. Tam vůbec není jasný, jestli budou mít nějakého kandidáta a hlavně dneska se nezdá, že by měl jakoukoliv větší podporu. A pak tady máme to politické centrum, které původně bylo čistě teda kolem Macrona. Macron dneska je velmi nepopulární ve Francii, takže tohle to centrum se od něj snaží jako odstáhnout. A tam je problém ten, že já jsem teda překvapen, že se chovají, jako by se neuvědomili, že v těchto těch prezidentských volbách, které budou teda v dubnu příští rok, to znamená za necelý rok, tak že tady jde skutečně o hodně, že se může opravdu stát, že v Evropě se dostane k moci trumpistická pravice. A chovají se, jako by to byla běžná situace, to znamená, že se říkají,

0: uvidíme, prostě tady je x kandidátů, kteří říkají, že by dokonce měli zájem a tak, a že by to zkusili a proč ne, a je to v téhle té rovině. Takže takových kandidátů je víc a ten Eduard Filip zatím se z nich jeví jako nejpravděpodobnější a jako člověk, který by mohl mít úspěch. Úspěch za předpokladu teda, že na sebe strhne hlasy celého toho, řekněme, centristického voličstva těch lidí, kteří prostě budou vnímat, že do čela Francie je potřeba člověk, který je racionální, který rozumí věcem, on už byl jeho premiérem.
1: A co nabízí víc než třeba Marine Le Penová? Jak jsem se ptal na ten obsah, tak co nabídne navíc voličům volička?
0: Slušnost, klasickou politiku.
1: A nějaký programový plán nemá?
0: Tak to ještě přijde, že to, jako ta kampaň ještě nezačala. Jo. Tady jde hlavně o to zahraniční politice. Podporu Ukrajiny, to je určitě velmi důležitý, a pro Evropskou linku.
1: Jo, tak Národní sdružení ale teď už taky není tak antiukrajinské, jako bylo v minulosti, ne?
0: To nevím, jestli se to takhle dá říct, protože Bardella několikrát, jak si řekl, že podporuje Zelenskýho, a druhou stranu je letitá vazba na Rusko a obdiv k Rusku. Putin taky Le Penové dal peníze na ty minulé volby, protože tenkrát francouzské banky odmítly dát úvěr, tak dostala úvěr od Putina. V té chvíli, kdy vám Bardella řekne, že podporuje Zelenského a tak, a že Rusko je hrozbou, tak ten samý den jiný politik Národního sdružení řekne, že je třeba skončit s tou válkou a že musíme vzít v úvahu zájmy Ruska a takhle, takže tam to je úplně nejasné. Jo? A jejich zahraniční politika je vlastně neznámá a je to ani moc nezajímá. Je zajímá domácí politika, tak jako některé strany u nás taky, že jo? Říkají domácí politika. A co je zajímavé s tou Evropou? Oni tradičně byli vždycky proti Evropské unii. Ještě v minulých volbách prezidentských Le Penová říkala, že by Francie měla vystoupit a že by měla přestat používat euro, tak tam se jí pak vysmáli, protože když jí Macron říkal, no jak to bude jako teda s placením do ciziny, tak začala kličkovat, že ve Francii by se používal frank a na vývoz a do Evropy euro, tak to byl nesmysl. V posledních letech už tuhle linku nedržejí a naopak se změnili, přijali takový ten iliberální tón, že budeme uvnitř Evropské unie, ale předěláme ji k obrazu svému zevnitř. Jo, tady si všimneme jedné věci, že teda ti lidé, kteří šli do evropských voleb a byli zvoleni jako lidé, kteří jsou proti Evropskému parlamentu a proti Evropské unii, ať už ona nebo Bardella, že Bardella taky je evropský poslanec, tak tito lidé jsou proti unii, ale vůbec se nezdráhají teda brát ty vysoké ploty europoslanců a vůbec se nezdráhali z těchto těch peněz financovat vlastně fungování své strany doma ve Francii.
1: Marine Le Penová, aby nemusela nosit elektronický náramek ve fázi kampaně teď teda do těch voleb, které budou za necelý rok, tak podá kasační stížnost k kasačnímu soudu, který by měl rozhodnout, už to oznámil, do těch voleb, takže to rozhodnutí budeme znát ještě před volbami, prezidentskými volbami ve Francii. To rozhodnutí může být jaké? A co bude znamenat pro ty volby?
0: To rozhodnutí bude asi dvojí, může být, to znamená, že buď to jí zprostí viny, a nebo ji nesprostí, a pokud ji nesprostí, tak jestli dobře tomu rozumím, tak bude platit to rozhodnutí z před roku.
1: Ne letos, ale ještě tom,
0: to první.
1: Že hrozí, že dostane ten pětiletý zákaz.
0: Myslím, že by to tak bylo.
1: Že ten soud může jí zhatit ty plány kandidovat v těch volbách?
0: Kdyby to rozhodnutí padlo třeba 14 dní před volbami, tak ano. Na druhou stranu takhle nevíme, protože to se ještě nikdy ve Francii takhle nedělo a ty komentáře jsou zatím dost jako různé, jo, protože ona chce dát stížnost ke kasačnímu soudu, aniž by ale bylo jasný vlastně v jaký záležitosti, jo, nebo k jakému bodu, proč jako tu stížnost jako dává. Jo. Její právníci se opírají o to, že ten zákon, který se týká toho zneužití veřejných peněz, takže ten se vlastně týká jenom národní politiky a francouzských. Jo, protože tam se říká v tom zákoně něco takového jako francouzských politiků nebo něco takového. A oni říkají, no to se vůbec netýká Evropského parlamentu, takže to je něco jiného. Ale jestli tohle je dostatečný argument na to, aby ten soud teda zrušil rozsudek, to bych se teda dozdivil. Čili buď to se může stát, zaprvé nevíme, kdy ten kasační soud rozhodne. Jo? Oni říkají do dubna, může rozhodnout v lednu a určitě rozhodnout do těch voleb, protože by si nedovolili z politických důvodů to nerozhodnout, protože to by pak byl strašný blázinec, že by byla zvolena prezidentkou a 14 dní na to by soud řekl, že by kasační soud zrušil ten.
1: Tak ona by pak měla hlavně imunitu, kdyby naopak rozhodl.
0: Ale vypadalo by to blbě,
1: ano,
0: že jo?
1: Opačně.
0: Tak, ale může se taky stát, že ona, to už jsem četl teda takovýhle komentáře ve Francii, ve francouzských médiích, že ona, kdyby se stalo, že ten kasační soud teda rozhodne v její neprospěch pár dnů nebo týdnů před těmi volbami, takže ona řekne, no ale já už jsem tady jako jedu kolik měsíců kampaň, tady lid mě chce volit, tohle to by bylo prostě bránění ve výkonu základního politického práva. To by byl skutečně veliký, jak říká moje dcera Maglajs, a určitě ten kasační soud vezme v úvahu, že prostě takovouhle situaci by asi nepřivedl.
1: Co kdyby kandidovat mohla a bude platit a možná už bude muset platit dřív tu velkou pokutu, to je taky součást toho verdiktu, že nejenom ona,
0: 100 000 eur.
1: 100 000 eur, ale Národní sdružení má platit snad 2 miliony eur, z toho 1 milion teda má podmíněně, to může být taky asi problém pro tu stranu jako takovou. Ještě navíc, kdyby náhodou kandidovala a ty volby nevyhrála.
0: Určitě.
1: Jaké důsledky to může mít pro ní a pro Národní sdružení?
0: Takhle, Národní sdružení má hodně peněz, protože dostali za volby do parlamentu, že jako u nás taky prostě tak dostanou za každý hlas nebo za každou stranu a oni jsou tam dneska nejpočetnější stranou, že? Takže peněz mají dost pokladně, tohle je určitě nezabije, 2 miliony, 3 miliony to zaplatí.
1: Dobře, a pro Marine Le Penovou, pokud nevyhraje?
0: Pokud nevyhraje ty volby, tak to je politický konec.
1: Úplný, finální.
0: To, no tak víte, to říkám dneska tady ve studiu, ale,
1: právě, co
0: ale
1: jistě, za rok.
0: Jistě, protože to by byl čtvrtý nezdařený pokus, to už prostě v politice nejde. A ona už je taky hodně jaksi okoukaná, unavená. Teďka samozřejmě do té kampaně vloží veškerou energii, kterou má, protože to je její životní šance, ale je to její poslední životní šance. Jo. Tam uvidíme, jak to celý bude vypadat. Její kampaň samozřejmě, jestli by vyhrála a Bardella by se stal premiérem, tak to znamená velikou kariéru pro Bardellu.
1: A velký úspěch i pro ní.
0: Pak samozřejmě otázka, co je pro nás daleko důležitější, je, co by to všechno znamenalo pro nás a pro Evropu a takhle. Že?
1: A to si schováme do další Vinohradské 12. Moc díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli společně mluvit.
0: Tak já děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Janiška, bývalý velvyslanec ve Francii, dnes politický komentátor. Já jsem se optal na trest pro Marine Le Penovou a na ten její záměr kandidovat v příštích francouzských prezidentských volbách. Měli bychom dodat takhle závěrem, že vyšetřování jsou teď i další zmiňovaní v tomto díle. Kvůli možné zpronevěře evropských fondů si vyšetřovatelé posvítili na Jordana Bardellu, kvůli údajné zpronevěře vyšetřují i Eduarda Filipa a kvůli zpronevěře byl v minulosti vyšetřován mimochodem i Jean-Luc Mélenchon, ale ten má teď jiné starosti. Izraelsko-francouzští přeživší útoku Hamásu z roku 2023 ho žalují kvůli výrokům, jimiž údajně měl podporovat terorismus. Naslyšenou v pondělí.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Dobré jitro, zprávy má Martin Matějka.
1: Vláda zhodnotila první půl roku u moci. Podle premiéra Babiše se daří plnit sliby, opozice kabinet kritizuje. Ve Švýcarských horách zemřel český horolezec, úřady jsou v kontaktu s pozůstalými a incident vyšetřují. Fotbalisté Francie postoupili do semifinále mistrovství světa, vyřadili Maroko. Dnešek bude slunečný, místy až oblačný, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl roku moci.
3: Jednotliví ministři se celý den střídali u premiéra v Kramářově vile. V podvečer celý kabinet předstoupil před novináře v zahradě s výhledem na centrum Prahy. Za největší úspěch vlády Andrej Babiš označil snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce plnění spojeneckých závazků. Připomněl, že Česko teď vydává na obranu nejméně ze zemí NATO.
4: Je to asi dobrá výchozí pozice na to, aby jsme skutečně zabrali a poprvé v historii naší země splnili minimálně ty 2%.
3: Opozice vládu celý půl rok tvrdě kritizuje. Třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka tvrdí, že se kabinet stará hlavně o vlastní zájmy.
5: Kde jsou ty lacinější hypotéky? Kde jsou vyšší slevy na jízdném? Kde jsou nižší daně? Kde je návrat odchodu do důchodu na 65 let?
3: Vláda bude programové prohlášení podle premiéra vyhodnocovat každý půl rok. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: 34-letý český horolezec zemřel ve Švýcarsku. Podle policie kantonu Valého při horském výstupu zasáhl padající kámen. Jeho společník přivolal záchranáře, kteří se na místo vydali vrtulníkem. Švýcarské státní zastupitelství zahájilo vyšetřování incidentu. Přes 4,5 tisíce metrů vysoká hora Liskam tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že rodině české úřady poskytují konzulární pomoc.
6: Naši kolegové na velvyslanectví v Bernu jsou v kontaktu s bratem zesnulého českého občana a poskytují potřebnou konzulární pomoc. Rodině a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
1: Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční, vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
7: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
1: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčíslí. Letošní sklizeň pravděpodobně bude druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v Česku zatím v roce 2024. Škody se tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun.
2: Sport.
1: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová se utkají o titul ve Wimbledonské dvouře a poprvé se ve finále Grand Slamu představí dvě Češky. Zápas nabídne Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu v sobotu od 17 hodin. Francie je prvním semifinalistou světového šampionátu ve fotbale. Nad Marokem zvítězila 2-0 díky gólům Mbappého a Dembeleho a v playoff ještě neinkasovala. A kapitán Kylian Mbappé v prvním poločase neproměnil penaltu a francouzský trenér Didier Deschamps ale zmínil, že to mentální nastavení týmu nenarušilo.
8: Potvrzujeme naši formu. Ano, v první půli nám chyběla větší efektivita. Golman chytil penaltu a do toho jsme neproměnili další 3 velké šance. Ale nerozhodilo nás to. A Kyliana už vůbec ne.
1: Kylian Mbappé dal 8. gól na turnaji a s Argentincem Lionelem Messim vede tabulku střelců. Francie bude o postup do finále hrát s vítězem večerního utkání Španělska s Belgií.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D2 za Židlochovicemi i na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy čekejte omezení za Židlochovicemi. Mezi 16. a 18. kilometrem a silničáři opravují kanalizaci. Pohybují se v levém pruhu, projíždíte kolem nich opatrně. A pracuje se stále také na východní části pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce. A silničáři tam opravují most u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh. I tam dejte pozor. A v Praze je ještě uzavřený tunel Blanka obousměrně mezi Břevnovem a Letnou. Noční údržba má ale skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem se ochladilo na 12 až 7 stupňů, přes den pak čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnála Jiří Štefl.
0: A přeju vám dobré páteční ráno, je 10. července. Ještě dva dny se na nás můžete přijít podívat do Karlových Varů, konkrétně do mobilního studia Radiožurnálu Airstream, který ještě stále je na Sadové kolonádě. I dnes tam přivítáme zajímavé hosty, takže nás poslouchejte jak dopoledne, tak odpoledne. No a ve večerním kvízu si taky tam můžete přímo na místě zahrát o zajímavé ceny. Takový je tedy Radiožurnál ve Varech, no a v našem vysílání teď zpěvačka Lenka. Dobré jitro.
2: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Lékaři z porodnice U Apolináře v Praze očkují druhým rokem předčasně narozené děti ještě před odchodem z porodnice. První dávku hexavakcíny tam dostávají kolem druhého měsíce. Následně u nich lékaři 48 hodin pečlivě sledují základní životní funkce. Vítají to taky rodiče. Během očkování i po něm jsou ve větším klidu.
1: Měřil 29 cm a vážil 620 gramů.
2: Popisuje Dáša, která svého syna Jaroslava porodila v 6. měsíci těhotenství. Dnes už má více než 3 kg a brzy půjde z porodnice domů. Před odchodem ho ale ještě čeká první očkování.
1: Kdyby mi to měla očkovat vlastně jakoby praktický lékař, tak bych měla větší obavy. Těch nedonošených se člověk bojí furt celý život.
2: Vakcínu dostane malý Jaroslav do stehna. Asi 20 minut před jejím podáním potře sestřička místo v pichu s necitlivujícím krémem. Bolest při očkování se díky tomu minimalizuje, vysvětluje lékařka Petra Vavrečková z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
3: Standardně kojené děti se očkují na prsu u maminky. Ty, které nejsou kojené, tak vlastně jim dáme sladký roztok, který jim tu bolest zmírní. Dáváme to ještě po jídle. Zároveň teda dáváme tu znecitlivějící látku na místo v pichu.
4: Jarušek vypadá zatím spokojeně, protahuje se. Necháme to chvilku působit.
3: Přesně tak.
5: Pak bychom aplikovali tu vakcínu.
2: Když se za necelou půl hodinku do pokoje vracíme, je už miminko na očkování připravené. Naočkuje ho zdravotní sestra Ivona Svobodová.
6: Maminka se veme Jaruška do ruky.
4: Takže jste mu sloupla náplast, pod ní zůstává ten krém. Jaroušek je napapaný.
6: Zantikujeme místo pichu.
4: Berete do ruky injekční stříkačku. Dostává teda hexavakcínu.
6: Ano.
5: Jo, vidíte, že jenom je to chvilička a už se sklidní. A ještě mu dáme na ten vpich takový chladivý polštářek a přelepíme náplast.
2: Tak. Po očkování se ulevilo nejen Jarouškovi, ale také jeho mamince.
1: Pravdě by jsem si to radši vyměnila, aby jeho už nic nebolelo. Ale musíme. Teď půjde spinkat, veď.
2: Krátce na to už sestřička pokládá na očkované miminko do postýlky.
5: Budeme ho 48 hodin sledovat.
4: Na nožičku připojíme. Dáváte vlastně leukoplast.
5: Ano, a čidílko a napojíme na pulzní oximetr.
4: Už mu to tam svítí na té nožičce.
5: To je saturační čidlo, který nám snímá srdeční akci miminka a saturaci.
4: Teď vidíme hodnota 96-97, což je optimální.
5: Přesně tak.
4: Tak doufáme, že to zvládne dobře a že nebude žádná teplota a nic podobného.
1: To má zakázaný. Chceme domů.
2: Usmívá se maminka Dáša.
3: V případě horečky podáme paracetamol. Děťátko je hlídané. Teď 48 hodin nebudou smět na procházku, budou na pokoji a napojený na ten pulzní oximetr.
2: Dodává neonatoložka Petra Vavrečková. Nedonošené děti začaly lékaři z porodnice U Apolináře na doporučení České neonatologické i vakcinologické společnosti očkovat podle skutečného věku narození před 2 lety. Dříve se očkovalo podle termínu, kdy se dítě mělo narodit. Doposud tu takto naočkovali 45 dětí, říká neonatoložka Tereza Lamberská.
7: Viděli jsme párkrát zvýšenou teplotu, možná trošku horší chuť k jídlu těch dětí v prvních hodinách nebo dnech po tom očkování. Neměli jsme žádné takové vážnější nežádoucí účinky. Nikdy jsme kvůli tomu nemuseli prodlužovat hospitalizaci nebo navyšovat třeba nějakou naší péči.
2: Stejná praxe je dnes běžná ve všech českých porodnicích, kde se o extrémně předčasně narozené děti starají. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Neříkej, co má se stát a hudební novinka Evy Farné tady u nás ve vysílání Radiožurnálu. Dobré páteční ráno přejeme. Teď se s námi vydejte do Krkonoš. V přírodním výběhu v Janských Lázních se ošetřovatelé už čtvrt roku starají o dva medvědy hnědé. Do nejvyššího českého pohoří se tyhle šelmy vrátily po 300 let. Medvědí sourozenci přibývají na váze a návštěvníkům předvádí třeba to, jak umí šplhat po stromech. Péče o ně ale pro ošetřovatele není snadná.
1: Poznávají nový pach, trvá jim to nějakou dobu, než si zvyknou.
2: Jsem teď v těsné blízkosti obou medvědů, dělí nás samozřejmě mříž a už mě očuchávají.
1: Neboj, máme návštěvu.
2: A ty, který?
1: Tady ta Alečka, samička je taková drobnější a samec je trochu mohutnější.
2: Vysvětluje ošetřovatelka Natálie, jak si tady zvykli za těch pár měsíců.
1: Jsem tady spokojený už oba dva. Alečka se nám trošku rozjela, leze nám na stromy docela vysoko, až do korun stromu, což je nějakých 30 metrů. Samec je takový klidnější, furt je pohodář, ale má furt hlad, takže se teďkon furt loudí.
2: Natálie chystá pro oba hladové krky potravu, denní příděl, tak co tady vidíme?
1: Tohle máme jenom svačinku, psí granule, lněný granule, mrkvičku a celer. Hlavní jídlo pak dostávají, tam mají batáty, kukuřici, hlávkový salát, jablíčka a pak jako dostávají k tomu ještě hovězí žebro.
2: Já zkusím medvědy nakrmit, mám tady řapíkatý celer, oba už tady čekají. Už pěkně chroupají. Výběh mají obrovský, toho vyžití tady mají hodně.
1: Hlavně tady mají všechno, co potřebují. Tady koupaliště, mají tady krmeliště, mají tady stromy, na který můžou lézt, což nikde jinde medvědi nemají. No, on se takhle jako malinko přitiskne, jako hlavou k mřížím, abych mohla ho podrbat, no. Alečka ještě takhle na to kouká, jako co po ní chce, ale tak se to vše naučí. Pak ještě tady děláme, kdo je veliký. Kdo je veliký? Tak, ty veliký, ano.
2: Tak, teď se oba medvědi postavili, jsou vyšší než já.
1: Tak jsou vlastně oba na zadních, takže to se ukážou, jak vlastně jsou veliký. Pojď, Ali. Alinka, pojď hopí. Kdo jsi veliká? Jak jsi veliká? Míška, buď hodný na ní, jo? Buď hodný. Ali, hopí.
2: Do budoucna by k této dvojici medvědů mohl přibýt další jedinec, Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: broučky.
1: Hodné broučky má Pán Bůh na starosti a nic se jim nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
0: Příběh nezbedného broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
2: Všecko tě to vždycky samo najde.
0: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
4: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
3: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
4: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
3: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
4: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
3: Radiožurnál ve Varech.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
5: Dobré jítro, půl páté. A ještě jednou Martin Matějka a zprávy.
6: Koaliční rada projedná mimo jiné příspěvek do programu PURL. Jde o iniciativu, do které mohou členové NATO přispívat Ukrajině na nákup amerických zbraní. Peníze tam přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. A členové SPD s tím ale nesouhlasí. Vládní partneři se na tom podle nich předem nedohodli. Několik tisíc lidí večer demonstrovalo v maďarské Budapešti proti snaze nové tamní vlády odvolat prezidenta Tamáše Šujoka. Protest svolala strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána. Reaguje tak na návrh ústavní změny, která by umožnila hlavu státu odvolat. Tamáš Šujok několikrát řekl, že se sám mandátu nevzdá. Současný předseda vlády Péter Maďar jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády. Označuje ho za Orbánovu loutku. Za násilné činy dětí a mladistvých může hlavně nestabilní rodinné zázemí. Od roku 2015 stoupl počet ublížení na zdraví a loupeží spáchaných dětmi do 15 let o 40%. Ukazuje to zpráva nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Vliv na to má podle psychologů také třeba internet. Situaci by mohl pomoct například specializovaný ústav s terapeutickou péčí. A v italském Římě dnes zasedne skupina přátel západního Balkánu. Jednání se zaměří na budoucnost rozšiřování Evropské unie a posilování evropské odolnosti v oblasti potravinového zabezpečení. Česko zastoupí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ve skupině je kromě Česka a Itálie taky Slovensko, Rakousko, Řecko, Chorvatsko a Slovinsko. A pozvánku na zasedání vůbec poprvé dostalo i Maďarsko.
3: Sport.
6: V finále wimbledonské dvouhry budou hrát poprvé v historii proti sobě dvě české tenistky. V sobotu se o titul utká Linda Nosková s Karolínou Muchovou. Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídnou přímý přenos finále. Plavec Jan Foltýn překonal na juniorském mistrovství Evropy v Mnichově další český rekord. Na trati 50 metrů volný způsob se blízko časem 22,3 sekundy. Postoupil tak do dnešního finále z prvního místa. Foltýn vylepšil vlastní národní maximum.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na pražském okruhu za D5 a tunely v Praze opět v provozu. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 pozor na nehodu za sjezdem z karlovarské dálnice. Na kilometru 25,5 jsou po kolizi dvou osobních aut a dodávky uzavřené dva pruhy. Projíždí se pouze pravým pruhem, zatím ale bez výraznějšího zdržení. Na D5 z Prahy do Plzně zvyšte pozornost za Rudnou. Na 7. kilometru pojedete kolem odstaveného nákladního auta, některá vozidla v místě vybočují. A v Praze je opět průjezdný celý tunel Blanka. Před chvílí tam skončila noční údržba, takže už je volný i úsek mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Teď nad ránem se ochladilo na 12 až 7 stupňů, přes den pak čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefan.
5: A přeju vám dobré jitro, je to páteční ráno, 10. červencové. Ceny povinného ručení v Česku dál rostou, naše další téma. Třeba podle indexu společnosti Broker Consulting zaplatí majitele průměrného rodinného vozu asi 7,5 tisíce korun ročně. Podrobnosti a možná i pro vás užitečné informace přidáme zhruba do 15 minut. Dobré jitro.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Analytik Broker Consulting Martin Novák s tím, že v květnu 2020 stálo povinné ručení v průměru 6,5 tisíce korun. Podle pojišťoven smlouvy zdražují kvůli rostoucím nákladům na opravy vozidel. Jan Marek za Generali Českou pojišťovnu říká.
1: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, latírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
0: Existuje několik možností, jak si vyjednat výhodnější smlouvu. Firmy sahají častěji po produktu flotilového pojištění. Víc aut najednou dokáže v některých případech zajistit slevu. Třeba Česká podnikatelská pojišťovna nabízí podobný produkt i pro fyzické osoby. Mluvčí ČPP Adéla Janů říká, že o něj může zažádat fyzická osoba s 5 a více vozidly.
2: Výhodou je jedna skupinová pojistná smlouva, hromadná platba nebo přihlašování a odhlašování vozidel, pokud se vozidla ve flotile mění.
0: Na flotilovém pojištění se dá podle Nováka z Broker Consulting ušetřit i několik procent. Podle Janů z ČPP je ale hlavní výhodou snadnější správa plateb. Češi hledají i jiné cesty. Například využívají internetové srovnávače a rok co rok mění pojišťovnu podle toho, kde jim smlouva vyjde nejvýhodněji. Karel Šultes ze skupiny Klik.cz potvrzuje, že jim meziročně vzrostl počet klientů. V prvním pololetí jich bylo 145 tisíc.
3: Klient může v průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
0: Výhodná nabídka ale často platí jenom po omezenou dobu a například po roce pojišťovna cenu výrazně zvýší. Celý proces se změnou pojišťovny pak musí klient opakovat. Rozdíl v ceně pojištění u staré a nové pojišťovny může souviset i s naceněním vozu, vysvětluje Martin Novák.
4: Pro příklad, pokud si pojistíte auto za 400 tisíc korun, tak prostě pojišťovna vychází z toho, že i za rok to auto má hodnotu 400 tisíc korun. No, ale to bohužel u automobilů rozhodně není pravda.
0: Ještě viditelnější to je, když má klient kromě povinného ručení i havarijní pojištění. Potom už pojistné částky jdou do desítek tisíc korun. Třeba podle portálu toppojištění.cz se vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
4: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
3: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
4: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
3: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnály 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Hasiči podle velitele zásahu zůstanou na místě požáru budovy ve Zlíně nejméně 3 dny. Automobilka Volkswagen výrazně omezí výrobu, postupně omezí počet modelů na polovinu. Na tenisovém Wimbledonu bude první české finále ženské dvouhry. Nosková se zítra utká s Muchovou a bude slunečno, na severu až oblačno a teploty do 29 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Zásah hasičů kvůli požáru budovy baťovského areálu ve Zlíně zřejmě potrvá minimálně 3 dny. Radiožurnálu to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Hořet začalo ve čtvrtek ráno v 9. patře výškové budovy 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Většina stavby se pak zřítila. Podle Otrusiny hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
7: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a v tom, že vlastně v jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce do hloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
6: Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše se ji už nepodaří zachránit. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů je připravený poslancům SPD vysvětlit zapojení Česka do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Česko má pomoct menší částkou, spekuluje se asi o 100 milionech korun. Předseda SPD Tomio Okamura to považuje za porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítá.
8: Vzhledem tomu, že ministerstvo zahraničních věcí má opravdu nesrovnatelně menší rozpočet než všechna ostatní ministerstva, tak jsou to opravdu zanedbatelné peníze. A zároveň ten původní účel, na který to bylo určeno, sice se jednalo o obranný výdaj, ale nezapočítával se do těch nákladů na to, zatímco to přesměrování těch prostředků jednorázové znamená, že se nám to do výdajů na to započítá.
6: Okamura chce téma otevřít na dnešní koaliční radě. Té se ale Macinka účastnit nebude, protože bude pracovně v Římě. Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby. Oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, rostoucí čínské konkurence i amerických dovozních cel. K propouštění se koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, zatím nevyjádřil. Do zahraničí v posledním roce podle průzkumu agentury Ipsos vycestovaly 2/3 Čechů, často ale podceňují zdravotní rizika. Průjmy, horečky, kožní problémy nebo respirační infekce řešilo přibližně 5% cestovatelů. Lidé by neměli zapomínat na doporučená očkování anebo dodržování hygieny, aby v některých zemích minimalizovali rizika, vysvětluje přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.
9: Nepít vodu, která není balená, odmítat led, protože může být vyroben právě z té vody, která není dostatečně prověřená. Ovoce, zelenina, jenom pokud se loupou, nikoliv jenom omývaný, protože zase můžou být omývaný tou vodou, která není úplně v pořádku.
0: Sport.
6: Na tenisovém Wimbledonu bude vůbec první české finále ženské dvouhry. Karolína Muchová se zítra utká s Lindou Noskovou. Muchová vyřadila Američanku Goffovou a Linda Nosková Kostiukovou z Ukrajiny. Nosková k tomu řekla.
10: Pyšná na nás obě, myslím, že i Česko je na nás pyšný a Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Tuhle trávovou sezónu máme každá titul, takže myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
6: Finále se bude hrát zítra od 17 hodin. Fotbalisté Francie porazili Maroko 2-0 a postoupili do semifinále světového šampionátu. Tam se utkají s lepším z dvojice Španělsko-Belgie.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na pražském okruhu za D6 a překážka u Mrače na Benešovsku. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda za sjezdem z karlovarské dálnice. Na 26. kilometru havarovala dvě osobní auta a dodávka. Ze tří pruhů je průjezdný jen pravý, kolona se zatím netvoří. Na silnici 3 směrem od Prahy na Benešov hlásíte komplikace u Mrače a podle řidičů spadl na vozovku převážený mobilní dům a blokuje pravý pruh ve stoupání.
12: Je to v zatáčce, je to takový docela nepřehledný. Jsou tam sice už policajti, ale vybočoval jsem na poslední chvíli.
11: Na silnici 43 z Brna do Svitav se před Lípůvkou vyhněte překážce. Na vozovce leží sražená srna. A na silnici 35 jeďte opatrně z Mohelnického kopce ve směru od Moravské Třebové. Za zatáčkou odstavili porouchané nákladní auto a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude slunečno, na severu až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě mezi 21 a 24, na horách 19, na Šumavě 22. Foukat má slabý proměnlivý vítr, postupně mírný severozápadní. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
5: Přejeme dobré ráno, je páteční, tak snad i o to lepší a my si dáme hned na začátek něco ostřejšího po ránu. Pokud patříte k přízivcům ovocných pálenek, tak určitě zůstaňte s námi, protože už za chvíli uslyšíte, jak to letos vypadá s úrodou a kolik zaplatíte po zvýšení spotřební daně za litr čistého lihu. Dobré jitro.
1: Ranní radiožurnál
0: a Petr Král.

0: vámi ranní radiožurnál, to byla Alize a teď pálenka. V Česku totiž začala sezóna pěstitelského pálení. Ovoce by letos mělo být podle dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského méně než loni. Zahrádkáři taky musí počítat s tím, že si po 5% zvýšení spotřební daně za destiláty připlatí. Pálenic ale na Moravě přesto stále neubývá.
1: Tady máte maliny, voní krásně.
2: Krásně. Jahody, mrňky tady u nás v oblasti spíš pomrzly, takže jsou to opravdu kusovky. A oproti loňské kampani, kdy všeho bylo dost, takže teď spíš začínají jet třešně, višně.
1: V Pálenici u dálnice v Žešově místní části Prostějova mají stálí zákazníci bečky s kvasem, uskladněné přímo u majitele Martina Vyplela. Dokonce se o něj i stará.
3: Taky promícháte.
1: Za litr čistého lihu zahrádkáři v Pálenicích letos zaplatí 205 korun, o 5% více než loni. Úbytku zákazníků se ale kvůli tomu Martin Vyplal nebojí.
2: Lidi, kteří zahrádku mají, tak vždycky to pozbírají. Teďka jdeme čtvrtou sezonu a můžu vám říct, že nárůst je rapidní. Zákazníci chodí, volají.
1: Pálenic vlivem zvyšování spotřební daně na Moravě neubývá, tvrdí David Kubenc, mluvčí celního úřadu v Ostravě. Nejvíce jich evidují tradičně na Zlínsku. Právě tam ale v posledních měsících odhalili nejvíce takzvaných černých pálenic, celkem 7. Pokuty za nelegální pálení se pohybují v desítkách i stovkách tisíc korun.
4: V následujícím období se zaměříme na potírání nelegálních pálenic s tím, že konkrétní způsoby toho, jak odhalujeme tuto problematiku, nebudeme prozrazovat.
1: Celní úřad také posílí daňové kontroly u přeshraničních nákupů a zaměří se na zneužití denaturovaného lihu, říká mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
5: Budoucí kroky tak budou spočívat spíše v cíleném řízení rizik a realistickém nastavování daňové politiky, než v dalším plošném zvyšování zdanění.
1: Podle Krušinové se výnosy státu ze spotřební daně v posledních letech i přes jejich zvyšování pohybují pod 9 miliardami korun. Během roku 2024 a 2025 dokonce mírně klesly. Z Žišova Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál, je 4:15. Jak jste před chvílí slyšeli, tak letošní úroda ovoce bude zřejmě o polovinu nižší než obvykle. Vyplývá to z odhadů ministerstva zemědělství. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka největší újmu na ovoci způsobily dvě vlny jarních mrazů. Jablek letos bude oproti průměru asi polovina. V italském Římě dnes zasedne skupina přátel západního Balkánu. Jednání se zaměří na budoucnost rozšiřování Evropské unie a posilování evropské odolnosti i v oblasti potravinářského zabezpečení. Česko zastoupí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ve skupině je kromě Česka a Itálie třeba i Řecko a Slovinsko. Pozvánku na zasedání vůbec poprvé dostalo i Maďarsko.
1: Dnes nás čeká většinou slunečný den s velmi příjemnými letními teplotami. Nebude už nás rušit ani silný vítr. Bude jasno až polojasno, ale hlavně na severu a severovýchodě se může vyskytovat zvětšená oblačnost. Pršet by dnes ale nemělo vůbec. Teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Na severu a severovýchodě bude o trochu chladněji od 21 do 24 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 19, na Šumavě až kolem 22 stupňů. A foukat k tomu bude zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní až severní vítr. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Víme, že první český kvantový počítač se po měsících testování v Ostravě rozjel naplno a funguje v Národním superpočítačovém centru při Vysoké škole báňské. Už teď je jisté, že nouzi o práci mít rozhodně nebude. Zájem o jeho služby mají vědci z oblasti zdravotnictví, chemie anebo fyziky.
1: Dává o sobě celkem hlasitě vědět a v složitém vnitřním systému si udržuje teplotu dokonce nižší než ve vesmíru. To, co jiné počítače řeší roky, zvládne za pár sekund.
2: Nás čekala řada testování, ať jsou to technologie chlazení, ať je to vlastně ten samý kvantový čip. V podstatě dneska můžeme tvrdit, že už ten stroj je plně funkční.
1: Popsal složité zprovozňování ředitel Ostravského národního superpočítačového centra Vít Vondrák. Zjednodušeně na příkladu knihovny je možné říct, že zatímco klasický superpočítač umí rychle číst jednu knížku za druhou, kvantový zvládne celou knihovnu najednou a bleskově. Už se ozývají první zájemci o jeho služby, potvrdil Branislav Jancík, který má superpočítačové služby na starosti. Týká se to vývoje nových materiálů, komplikované počítačové chemie i třeba přenosu energií.
3: Tak, aby jsme věděli nasměrovat energii tam, kam potřebujeme, čo je velký kombinatorický problém, který dokážu kvantové počítače velmi vhodně řešit.
1: A taky jde o výzkum Alzheimerovy choroby a dlouhověkosti lidského mozku.
3: To je opět problém, do kterého vstupuje obrovské množstvo premenných a vyžaduje velké množstvo počítačového modelování.
1: Budoucnost kvantového počítání je podle něj kromě těžko představitelné rychlosti taky v přesnosti. Při běžném postupu běžnými počítači musí vědci u komplikovaných úloh zjednodušovat a dostávají jenom přibližná řešení.
3: Kvantové počítače mají potenciál dát nám ty odpovědi přesně.
1: Tady v superpočítačovém centru odhadují, že vytíženost prvního českého kvantového počítače dál poroste. Zájemci o jeho služby se hlásí i z dalších evropských zemí. Z Ostravy Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 526 na Karlovarský festival se vrací další světový herec. Pro cenu prezidenta si z Ameriky přiletěl herec Jeffrey Wright, kterého diváci znají třeba ze seriálu Westworld a nebo z některých filmů Wesa Andersona.
1: Do you consider yourself a painter or a black painter?
2: Oh, he has a lot of colors, not just black.
3: Životopisné drama o americkém malíři a jednom z průkopníků graffiti bylo pro Wrighta první velkou filmovou příležitostí. Do té doby se věnoval hlavně divadlu. Film Basquiat před 28 lety představil mimo jiné právě i v Karlových Varech. Později hrál třeba v sérii filmů Hunger Games nebo v bondovkách po boku Daniela Craiga, ve kterých stvárnil agenta CIA. Just one thing, if you pull it off, the CIA bring him in. Jeffrey Wright je taky jedním z kmenových herců režiséra Wesa Andersona. Hraje v jeho filmech Francouzská depeše, Liberty, Kansas Evening Sun a nebo Asteroid City. V posledních letech spolupracuje intenzivně taky se streamovacími platformami. Zahrál si třeba jednu z ústředních postav sci-fi seriálu Westworld, programátora Bernarda, která mu vynesla celkem 3 nominace na cenu Emmy. Nebo se objevil v druhé sezóně seriálu podle kultovní videohry The Last of Us. Wright za svou kariéru získal Tony, Emmy a nebo Zlatý glóbus. Do Karlových Varů se vrací, aby převzal cenu prezidenta festivalu. Lucie Pávová, Radiožurnál.

0: Radiožurnály půl šesté. A teď další zprávy a Tereza Tomášková.
1: Sněmovna se dnes vrátí k novele stavebního zákona. Vládní předloha má centralizovat stavební řízení, zjednodušit administrativu i zrychlit povolování staveb. Poslanci se k ní připojili 130 pozměňovacích návrhů. Podle opozice norma příliš vychází vstříc developerům. Ve středu poslanci jednání nedokončili ani po 4 hodinách. Nejméně 12 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almeria. Přes noc s ním bojovalo asi 150 hasičů. Podle úřadu část obětí našli v turistické chatě, další uhořeli v autech. Proč začalo hořet, zatím není jasné. Jednou z variant je, že oheň způsobil pád elektrického vedení na suchou vegetaci, která začala hořet. V Ostravě začal fungovat první český kvantový počítač. Stroj umístěný v Národním superpočítačovém centru dokáže v krátkém čase řešit velmi složité úkoly. Využití může najít například při léčbě mozkových onemocnění. Odborníci ho před spuštěním několik měsíců testovali. Teď se jim hlásí už několik zájemců o využití. Sport. Dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková, si zahrají finále wimbledonské dvouhry. Muchová vyřadila Američanku Golfovou, Nosková Ukrajinku Kostiukovou. Finále začne v sobotu v 17 hodin českého času. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho můžete poslouchat v přímém přenosu. Prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0. Jejich soupeřem bude vítěz dnešního zápasu Španělsko-Belgie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Humpolcem a nehoda na pražském okruhu u Karlovarské. Na D1 z Prahy do Brna za Humpolcem spozorněte na kilometru 94,5, leží tam kusy prasklé pneumatiky. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 spozorněte u nájezdu z karlovarské D6. Na 26. kilometru je po srážce dodávky a dvou osobních aut průjezdný ze tří pruhů jenom ten pravý. Tvoří se zatím jenom kratší kolona, ale brzdí se v pravotočové zatáčce. Na východní části pražského okruhu směr Lanový most za nájezdem z hradecké D11 čekejte frontu. Před sjezdem na Běchovice totiž pracují v pravém pruhu, zdržení zatím 5 minut. A na silnici 3 Praha Benešov pozor za odbočkou na Nespeky. V zatáčce před Mračí je blokovaný pravý pruh z auta, tam spadl přepravovaný mobilní domek. Brzdí se zatím bez další kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Od západu k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu, který na našem území způsobí slunečné počasí bez srážek. Teploty budou stoupat až k tropické třicítce a slunečný charakter počasí s vysokými teplotami se na našem území udrží ještě i příští týden. To už se ale pravděpodobně objeví i dešťové přehánky. Aktuálně je nad Českem jasno nebo polojasno, ale na severovýchodě až oblačno. Teploty jsou docela nízké, většinou od 8 do 13 stupňů. Nejtepleji je na severu Olomouckého kraje, právě kvůli zvětšené oblačnosti, tam je například v Javorníku až 16 stupňů. Naopak nejchladněji je na šumavských pláních, kde teplota poklesla až k -2 stupňům. Přes den už by mělo být ale krásně slunečno a téměř na celém našem území. Místy, hlavně na severu a severovýchodě, zůstane i oblačno. Tam také bude chladněji od 21 do 24 stupňů, jinde 25 až 29 stupňů Celsia. Na horách kolem 19, na Šumavě až 22. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: A opět Marcela Hálová s počasím, teď 3,5 minuty po půl šesté. Pátek, 2 zápasy, 2 prohry, tak to je bilance českých volejbalistek na turnaji v Bělehradě. Tam se hraje skupinová fáze Ligy národů. Daří se i českým tenistkám. I ranní Radiožurnál dnes bude tak trochu o sportu a za chvíli také o filmovém festivalu v Karlových Varech. Jak jinak, než touto dobou bývá.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál teď na filmový festival v Karlových Varech míříme. Přijela tam taky řada rodičů s dětmi. Ty menší tam mají hrací koutky s hlídáním, kde můžou být rodiče a nemusí. No a jeden takový konkrétně jsme navštívili v prostorách hotelu Thermal.
1: Jako dovnitř.
2: Je to nějak omezený časově?
3: 3 hodiny maximálně.
4: Jo. Syn si toho všimnul, dětského koutku?
5: Já bych si toho vůbec nevšimla. Nás tahal z té terasy, že chce do toho koutku na ty autíčka. Vůbec jsme o tom nevěděli, úplně jsme to přešli.
4: Petra z Mariánských Lázní. Takže si na tady necháte?
2: Tak 10 minut, 4 hodinky s dozorem.
6: Filo, čo musíme to postavit? Koukej, hele.
4: A co to bude za obrázek, až ty pucle složíte?
7: Auto.
4: Auto.
2: A už je tam.
4: Terezo, vy se tady v dětském koutku staráte o děti. Co mají nejvíc rády?
8: Největší hit je určitě balonkový bazének.
7: Je to peš a je to jahoci.
4: Dana Davidová, zástupkyně ředitele mateřského centra tady v Karlových Varech. Dětský koutek opět na festivalu. Pravidla jsou asi pořád stejná. Dítě tady může být maximálně 3 hodiny.
9: Ano, podmínky jsou pořád stejné. A je to tak, že vlastně rodič, pokud si vybere film, tak děťátko u nás může nechat, může u nás nechat 3 hodinky a pak si děťátko vyzvedne, v klidu si užije film a děťátko je tady u nás spokojené.
4: To je mikrofon, ano. A řekneš mi něco do něj? Jak se jmenuješ?
7: Marie.
4: Maruška. A jak se ti tady, Maruško, líbí?
7: Dobře.
4: A co děláš?
7: Teďko modelínuju.
4: Kolik dětí najednou tady může být?
9: Ten prostor je malý, tak maximálně 6.
4: Rodiče platí nějaký poplatek?
9: Ano, ano. První hodina stojí 100 korun a další 2 hodiny 70 korun.
10: Maminka přišla už. No.
4: Jano, vy jste si přišla pro syna, pro Filipka, byl tady 2 hodiny. Vy jste asi byla na filmu.
5: Ano, byla jsem na filmu. Jsem za tuhle službu moc ráda.
4: Dětský koutek v prostoru hotelu Thermal je otevřený každý den od 8.45 do 20 hodin. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: páté nastoupí česká ženská volejbalová reprezentace v Bělehradě proti Bulharsku. První dva zápasy v turnaji Ligy národů prohrály 1-3 s Německem a s Nizozemskem dokonce 0-3.
1: Blokařka Ella Kulisiani zablokovala nizozemský útok, přispěla bodem, ale jinak se na výhru ve výměnách české hráčky dost nadřeli. A mluvila o tom i kapitánka Michaela Mlejnková.
2: Musíme si pomáhat víc servisem, což nám občas dařilo, občas ne. My se hodně nadřeli i na ten jeden bod, to nás možná trošku srážilo dolů, ale jinak si myslím, že to byl docela dobrý zápas, hodně holek přišlo nových.
1: Trenér Atana Sopolos střídal snad až neobvykle často. Podle Mlejnkové je to v této fázi soutěže důležitá věc.
2: Ten třetí turnaj už je opravdu náročný, že ty čtyři zápasy v těch 5 dnech jsou náročný a prostě je důležité, aby ty holky si zahrály taky, aby jsme si někteří odpočinuli a samozřejmě je nás 14 a každá je prostě důležitá. Jedna tam může jít na jeden bod, druhá tam může jít na dva body a ten bod může být rozhodující, takže si myslím, že nezáleží, jak kdo hraje, ale jak prostě ten tým funguje dohromady.
1: Speciálním článkem se staví libero Daniela Digrínová, která po svatbě hraje s příjmením Jancová. Nemyslí si, že by po dvou hladkých prohrách na turnaji v Srbsku byl český tým v krizi?
3: Já bych neřekla, že jsme úplně u tomu vlastně oba ty soupeři jsou nad náma v tom světovém žebříčku. To samozřejmě neznamená, že s nima nemůžeme hrát vyrovnanou partii. To byl opravdu lepší výkon, ale nám to vždycky uteklo v jedné rotaci, vlastně v jedné chvíli, kdy jsme nebyli schopni odrotovat jejich servis. Nás čeká důležitý zápas, na to určitě vlítneme.
1: Předpověděla před pátečním zápasem s Bulharskem, které v Srbsku začne v 16:30. Radiožurnál a Radiožurnál Sport o něm budou informovat ve zpravodajských vstupech. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. Právě dnes odpoledne si budou vládní strany vysvětlovat finanční příspěvek Ukrajině. Peníze do programu PURL na pomoc napadené zemi přesměroval ministr zahraničí Macinka z Motoristů.

0: a neprůjezdná Sirmička Chomutov Praha. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec na 95. kilometru stále hlásíte nebezpečnou překážku.
1: Je v pravém pruhu kus pneumatiky z kamionu. Je to vcelku nebezpečné, hlavně osobní vozidla.
0: Tak 7 Chomutov Praha je mezi Panenským Týncem a Třebízí zablokovaný. Po nehodě v místě stavby nového dálničního úseku se nedá projet ani v jednom směru.
2: Tady je to zúžení právě u té nové stavby, té dálnice. Ono ještě osobníma autama, tím jak je to uzavřený, se dá otočit zpátky do proti směru a je to Panenského Týnce zpátky, ale nákladní auta ty vůbec.
0: Na pražském okruhu z letiště na D1 u exitu 26 Karlovarská je po střetu dodávky a dvou osobních aut průjezdný ze tří pruhů jen pravý, tvoří se kratší kolona. Na východní části pražského okruhu ve směru na Lanový most je kolona od Hradecké D11 už na čtvrt hodiny do omezení před sjezdem na Běchovice. A na silnici 3 z Prahy na Benešov za Nespeky se tvoří kratší fronta v zatáčce. Před sjezdem na Mrač je zablokovaný pravý pruh, spadl tam na vozovku přepravovaný mobilní domek. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Ranní teploty jsou docela nízké, klesly místy až k 8 stupňům, na šumavských pláních dokonce slabě mrzne, tam jsou téměř 2 stupně pod nulou. Naopak nejtepleji je v Olomouckém kraji, například Osoblaha nebo Javorník hlásí kolem 16 stupňů. Přes den ukážou teploměry nejčastěji hodnoty mezi 25 a 29 stupni, na severu a severovýchodě bude chladněji, od 21 do 24 stupňů a tam také bude oblačné nebe, jinde bude slunečno, jasno až polojasno a fouká k tomu bude zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný, severozápadní až severní vítr. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

vámi Radio Žurnál. Zboží za stovky milionů schořelo při požáru jedné z výškových budov baťovského areálu ve Zlíně. Velká část z ní se navíc zřítila a budova má narušenou statiku. Na místě i přes celou noc dál zasahovali hasiči, kterým se podařilo alespoň ochránit okolní budovy místa požáru. Při tom požáru se naštěstí zatím nikomu nic nestalo. Téma pro nás i dnes.

0: Začalo po 8 hodině ráno v 9. patře výškové budovy 34. Podle svědků, kteří tou dobou uvnitř pracovali, se ozval výbuch a během pár minut se oheň rozšířil na celé 9. patro. Pak se dál ozývaly výbuchy a oheň se přesunul i na střechu. Většina stavby se následně zřítila. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny tak hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
1: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a v tom, že vlastně v jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce do hloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
0: O uskladněný majetek přišla třeba nadace Tomáše Bati, které schořelo mimo jiné 27 000 výtisků baťovské literatury. Svůj sklad měla v budově taky firma Alpinepro, která hlásí škodu přes 500 000 korun, nebo obuvnické firmy Botas a Vasky. Pokračuje majitel firmy Vasky Václav Staněk.
2: Jedná se o prostor asi 3 000 metrů čtverečních, kde jsme měli uskladněny téměř všechny naše boty. Jednalo se o 85 000 párů našich bot.
0: Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. Podle historika architektury Zdeňka Lukeše má velkou historickou hodnotu.
3: Toho bych si vážil nejvíc, že se podařilo i teda v té komunistické éře udržet tu baťovskou architekturu, to znamená ten známý modul 6x6 metrů, železobetonový skelet s válcovými sloupy a s těmi cihelnými vyzdívkami, takže je to vlastně přesně v tom stylu, jako jsou ty ostatní budovy v celém tomhletom továrním areálu.
0: V noci na požár dohlížely drony. Kvůli tmě totiž hasiči nemohli využít vrtulníky z bambivaky. Hasiči předpokládají, že budovu budou hasit ještě minimálně 3 dny. Další týdny pak bude trvat likvidace následků ohně. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
4: Jsme tam, kde se něco děje.
5: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
4: Aktuality v regionech po celé zemi.
5: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
4: Hlavní zprávy Radiožurnálu.
5: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
4: Denně ve 12 a v 18 hodin.
5: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 6 hodin. Tereza Tomášková a další zprávy.
1: Koaliční rada projedná spory v koalici, které se týkají příspěvku do programu pomoci Ukrajině. Při lesním požáru v Andaluzii zahynulo nejméně 12 lidí. Ve finále Wimbledonu jsou poprvé dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Po vážné nehodě je uzavřená dálnice D7 mezi Panenským, Týncem a Třebízí v obou směrech. A bude slunečno, na severu až oblačno a teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Koaliční partneři by si dnes měli vysvětlit situaci, která se týká příspěvku Česka do programu pomoci Ukrajině. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů na iniciativu, díky které můžou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně pro Kyjev, přesměroval část peněz ze svého rezortu. Hnutí SPD je proti. Podle jeho členů to v koalici předem neprojednali. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO potvrdil, že si to strany, které jsou součástí vlády, vyříkají dnes na koaliční radě.
3: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka.
1: Ministr Macinka se koaliční rady kvůli zahraniční cestě nezúčastní. Předsedovi SPD Tomiu Okamurovi prý už ale vše vysvětlil. Spojené státy podle Kyjeva brzy dodají Ukrajině další střely do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Jsou prakticky jedinou zbraní proti ruským balistickým raketám a ukrajinské zásoby Patriotů se už téměř vyčerpaly.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v průběhu online briefingu s novináři uvedl, že Ukrajina v nejbližších dnech dostane od Spojených států balík střel PAK-3 do systému Patriot. Další rakety mají dodat evropští partneři, ale konkrétní data ještě nejsou dojednaná, uvedl Zelenský.
5: Ukrajina vyznaná Amerikou.
4: Dodal, že Spojené státy uznaly Ukrajinu jako jednu ze tří zemí na světě, které mohou rakety PAK vyrábět. Kyjev proto usiluje o získání licence a americký prezident Donald Trump naznačil, že není proti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Nejméně 12 lidí zahynulo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár vypukl včera odpoledne v provincii Almeria. Přes noc s ním bojovalo asi 150 hasičů. Podle úřadu část obětí našli v turistické chatě, další uhořeli v autech. Proč začalo hořet, zatím není jasné. Jednou z variant je, že oheň způsobil pád elektrického vedení na suchou vegetaci, která začala hořet. V řekách kvůli suchu ubývá vody. Třeba v Radbůze u Staňkova na Domažlicku evidují vodohospodáři vůbec nejnižší průtok za 100 let. Pokračuje hlavní dispečer povodí Vltavy pro oblast Berounka Petr Vícenda.
6: V povodí Berounky i Horní Otavy jsou aktuálně v rámci Plzeňského kraje zaznamenávány extrémně podprůměrné průtoky a vodní stavy. Vůbec nejhorší situace je na řece Radbůze, kde například v profilu Staňkov, kde se vodní stavy sledují a průtoky již od roku 1930 jsou zaznamenávány vůbec nejnižší pozorované průtoky za celou téměř stoletou historii.
7: Sport. Do grandslamového finále poprvé v historii postoupily dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu si proti sobě zahrají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová zdolala Američanku Goffovou ve třech setech. Nosková porazila Ukrajinku Kostyukovou ve dvou sadách. Muchová o své výhře rozhodla až v super tiebreaku.
8: Známe se, asi bych řekla, jako tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích, domluváme se tréninky, protože je to fajn, je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě a máme hezký vztah.
7: Wimbledonské finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou začne zítra v 17 hodin českého času. V přímém přenosu ho nabídnou Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Prvním semifinalistou fotbalového světového šampionátu je Francie. Vyřadila Maroko, vyhrála 2-0. O postup do finále si zahraje proti vítězi večerního duelu mezi Španělskem a Belgií.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřená D7 u Panenského Týnce, překážka na D1 v Brně. Dálnice D7 Praha-Chomutov je mezi Panenským Týncem a Třebízí neprůjezdná v obou směrech. Na konci dálničního úseku v místě stavby se srazilo osobní auto s nákladním a nedá se projet ani v jednom směru. Vznikají kolony, chystá se odklon. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy už se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu od exitu 178 Ostrovačice. Kolem sjezdu 182 Popůvky už chvílemi krátce brzdí i v levém pruhu osobní auta. A potom na D1 v Brně směr Vyškov dejte pozor za sjezdem k výstavišti na kilometru 192 leží na vozovce upadlý výfuk. Na východní části Pražského okruhu ve směru na Lanový most počítejte s kolonou už od sjezdu na Černý most, je to na 25 minut do nového omezení před sjezdem na Běchovice. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolonu u exitu 26 Karlovarská, zatím jenom kratší, ale brzdí se v zatáčce hned za sjezdem, je tam po kolizi dvou osobních aut s dodávkou provoz stažený ze tří pruhů jenom do pravého. A na silnici 3 z Prahy na Benešov za odbočkou na Nespeky v zatáčce vzniká kratší kolona, ve stoupání tam je blokovaný pravý pruh, spadl mobilní domek. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, na severu až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 21 až 24. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: 6 hodin, 6 minut, pátek 10. července, posloucháte Radiožurnál Sport a my vám přejeme krásný den ze studia tady na Vinohradské. Krásný den přeju Davidu Prouzovi.
11: Krásné ráno, top of the morning to you, Karle, protože jak jinak se pozdravit než tímhle krásným anglickým výrazem.
10: No samozřejmě, budeme se vracet k tomu včerejšku, který byl absolutně mimořádný, to odpoledne tenisové tady na Radiožurnálu Sport. To bylo pár hodin, nejdřív napětí, obrovského napětí, pak jako i štěstí, ale já pořád vlastně jsem se z toho vyspal a pořád nevím, jestli tomu věřím.
11: Je to obrovský úspěch, dvě Češky ve finále singla Wimbledonu. Věc, která se prostě v historii této země od roku 1993 prostě nestala. Otázkou, jestli se to někdy ještě stane, tak si to pojďme vychutnat a pojďme si s tím příjemně pestřit naše sportovní vysílání, které samozřejmě nebude jenom tenisové, ale hlavně tenisové.
10: No, ano, přesně tak. Oficiální účet Wimbledonu včera večer napsal checkmate, takové to ohrané prostě ano. S obrázkem šachovnice, šachmat, ale check samozřejmě v tom dvojím významu, jednak šach, ale jednak tedy Češi, český, protože tohle je opravdu věc absolutně mimořádná, ale po dni volna se vrátilo mistrovství světa, dnes bude pokračovat, jedno čtvrtfinále máme za námi, dnes večer nás čeká další. Bude toho opravdu hodně, tak vám přejeme krásný sportovní den a jsme rádi, že ho budete trávit ve společnosti Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál Sport.
12: Karel Janů a David Prouza.

0: Billy Joel dohrává 6 hodin 12 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport. Francie postoupila po třetí za sebou na mistrovství světa do bojů o medaile, když stejně jako v semifinále před 4 roky v Kataru porazila Maroko 2-0. Obhájci stříbra rozhodli v Bostonu mezi 60. a 66. minutou. Kylian Mbappé napravil zahozenou penaltu z prvního poločasu, otevřel skóre, pojistku následně přidal Usman Dembele. Na zápase byl taky náš zvláštní zpravodaj na fotbalové mistrovství světa Jan Kaliba, tak přejeme hezkou půlnoc za oceán.
1: Hezkou půlnoc, co je dobré ráno k vám.
2: Honzo, pojďme možná začít tím, že zaspomínáš trochu na svou původní činnost fotbalového reportéra, pak se dostaneme třeba k dalším věcem, ale když se dívám třeba teď na stránky BBC, tak je to titulek o tom, že Francie v poklidu proplula do semifinále, tak tvůj pohled nejdříve na tu herní stránku věci, bylo to tak řekněme jednoznačné, jak se zdá, že se píše všude?
1: No, bylo to jednoznačné v tom smyslu, že i když Francouzi nedali tu penaltu docela záhy v tom zápase, tak bych řekl, že to byl svátek, když se Maročané dostali na útočnou polovinu. Fanoušci je tam povzbuzovali, kdykoliv vlastně tu středovou čáru překročili a tlačili je očima, ale bylo to hodně bezzubé. Prostě tenhle ten francouzský tým mi přijde snad nejsilnější z těch všech z poslední doby a to, jak zaznělo, hrají semifinále mistrovství světa po třetí v řadě, ale opravdu se bude velmi složitě zastavovat tenhle ten tým a myslím, že to měli, přestože ty góly dali až po hodině hry, tak docela pevně v rukou a i mentálně ta odolnost třeba Mbappého, který nedal tu penaltu, ale potom ten první a rozhodující gól, tak to byl v podstatě kop z kroku kolem bránícího, stínujícího protihráče z hranice pokutového území a střela, které on umí a velmi sebevědomě, si myslím, že celkově Francouzi si k tomu vítězství dokráčeli.
0: Zároveň Francie a Maroko, to není obyčejný zápas, ta historie prostě těchto dvou zemí tam jednoznačně je, proto taky jsme o tom i včera mluvili, i na radiožurnálu Sport, očekávali se třeba i nějaké protesty nebo nějaké problémy, ať už tedy přímo na místě, kde se ten zápas hrál, anebo ve Francii, tak bylo něco z toho patrného Bostonu?
1: Tak ve Francii, v Paříži, tam samozřejmě to sledujeme vždycky při takovýchto zápasech. Já jsem tady pozoroval tu chemii mezi francouzskými marockými fanoušky, jak včera ve městě, tak dnes na stadionu a v okolí. Je pravda, že tady v Bostonu žije docela početná marocká diaspora, kromě fanoušků, kteří samozřejmě přicestovali i z Maroka, i když ti měli velké problémy dostat víza a některým je americké úřady zamítly už vlastně předtím je udělali. A potom zamítli, takže tam byly i tyhle problémy, ale i z Maroka tady bylo docela dost fanoušků. Na druhé straně Boston jako město má vazby i na Francii, ta jim pomohla kdysi Američanům v boji o nezávislost a dodnes jsou tady Francouzi v Bostonu, kde to všechno začalo oblíbení a takže v ulicích a kolem stadionu hodně marockých i francouzských fanoušků, ale všechno bylo v klidu, i protože tady je ta rivalita otupená jak tou vzdáleností fyzickou, tak i řekněme mentální, lidi to tu opravdu ty koloniální doby a případně vztahy blízké mezi Maročany a Francouzi dodnes v Evropě a v tomto regionu neprožívají, je to prostě jiné než třeba mezi Francouzi marockého původu přímo v Paříži a bavil jsem se s marockými fanoušky i o tom, jestli oni takhle ten zápas berou s těmi historickými konotacemi, ale tady mi v podstatě všichni odpovídali, že oni to berou možná jako historický zápas, ale čistě z těch sportovních důvodů, ta touha porazit současnou silnou Francii, jít tentokrát třeba až do finále, nebo se stát i prvním africkým mistrem světa, to z nich bylo cítit, teď už víme, že to bylo až příliš ambiciozní, ale každopádně tady takové problémy, jako někdy vidíme a emoce, jako vidíme třeba v Paříži, tak rozhodně k vidění nebyly.
2: Říká Jan Kaliba, náš speciální zpravodaj pro fotbalové mistrovství světa na severoamerickém kontinentu. Ty jsi nám ještě před rozhovorem říkal, že jsi navštívil i marocký kotel, tak s ohledem na to, jak mně třeba osobně přijde, že tam úplně takové to klasické fandění, na které my jsme zvyklí z Evropy, není, tak jaký to byl zážitek?
1: No, já jsem přišel s mírným zpožděním i kvůli dopravnímu kolapsu na ten stadion, takže než jsem se vyškrábal na novinářská místa, tak jsem první část zápasu strávil právě s Maročany v jejich sektoru. Byl jsem tam třeba při té francouzské neproměněné penaltě, tu oslavovali, jako kdyby celý zápas vyhráli. Jinak bych řekl, že to bylo takové spíš umírněné fandění z obou stran. Bylo to takové hodně americké, takové to divadelní, baseballové, řekněme. Přišel jsem se posadit na tribunu a teď mě bavte, žádné fandění, jako jsme tady viděli na některých zápasech třeba od Argentinců nebo od Norů.
0: Když si Honzo řekl, že to bylo takové hodně americké, tak ještě musím tedy se vrátit k té první větě tvojí odpovědi, a to je, že tam byl takový drobný dopravní kolaps, tak Gillette Stadium, kapacita téměř 70 tisíc lidí, počet diváků tady 64 tisíc, tak pojďme možná tohle téma, které taky už bylo zvednuté před samotným začátkem šampionátu, zase osvěžit posluchačům ranního radiožurnálu Sport. Jak to v reálu vypadá, když se tolik lidí sjede v Americe na jedno místo na sportovní stadion?
1: No, zvlášť tady v Bostonu je to docela problém, protože tady ten stadion je hodně, hodně daleko za městem, víc než hodinu cesty. Vlastně jsem se díval do mapy a ten stadion je blíž hranicím a možná i hlavnímu městu Rhode Island, tedy úplně jiného státu než centru Bostonu. A ta infrastruktura není úplně dobrá. Stěžovali si fanoušci, že dostat se sem jinak než autem je docela problematické, takže žádný úplně pohodlný způsob jako nějaká silná a dobře zabezpečená vlaková doprava a podobně. A tak hodně fanoušků volilo cestu autem a to tedy způsobilo opravdu ten dopravní kolaps, zácpy široko daleko kolem stadionu. Nutnost samozřejmě zaparkovat, což budilo i takové docela komické situace, protože toho využívají kromě oficiálních parkovišť i soukromníci, kteří nechávají parkovat fanoušky při takovýchto akcích tady na svých pozemcích, klidně u sebe na dvorku, a jsou velmi kreativní třeba při vytváření cedulí, kterými lákají k parkování na svých pozemcích, takže opravdu pak procházíte těmi rezidenčními čtvrtěmi a tam na trávě, na trávničku anglickém parkuje jedno auto vedle druhého a ty ceny tedy nejsou úplně lidové. Podle vzdálenosti od stadionu $50 až $200 jenom za parkování. To si samozřejmě musíme přičíst k tomu, k těm astronomickým cenám letos těch vstupenek samotných. Ale Boston v tom není úplně v té špatné dostupnosti stadionů daleko za městem jediný, třeba New York, kde se bude hrát finále, ten stadion je vlastně také v jiném státě, v New Jersey, ale jde to i jinak i ve Spojených státech, třeba Seattle, ten má stadion přímo ve městě, v centru města, takže tam je to úplně jiná písnička, tam už se hrát ale nebude, a tohle téma je ostatně i tématem dnešního zápisníku, který posluchači budou moct slyšet.
0: Budeme se na něj těšit v tradičním čase po 8. hodině, to říká náš zvláštní zpravodaj na fotbalové mistrovství světa Jan Kaliba. Honzo, moc děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: 6 hodin 24 minut, pátek 10. července, dnešní den tradičně na tenisovém Wimbledonu patří mužským semifinále, 14 hodin 30 minut, domácí naděje Ferry proti Zverevovi, no a potom souboj titánů, souboj mládí s zkušeností Sinner Djokovic, ale my, Davide, chceme zopakovat a velmi rádi to dneska budeme říkat celý den, to, co se včera dělo v těch ženských semifinále.
1: Je to tak, v Londýně nás čeká ryze český zápas v boji o titul, Karolína Muchová nastoupí proti Lindě Noskové v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Řeknu jednu statistiku, je to poprvé od roku 2009, kdy se o titul ve Wimbledonu utkají dvě hráčky ze stejné země. Tehdy to byla Serena z Venus s Williamsovými, teď jsou to tedy Muchová s Noskovou a jak jsme říkali před chvílí, na cokoliv v tenise navázat nebo vyrovnat rekord sestry Williamsových, tak to už samo o sobě tak nějak hovoří za vše.

0: jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 6:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Poslanci budou znovu ve třetím čtení projednávat návrh stavebního zákona. Podle tvůrců má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje před možným kolapsem stavebního řízení a taky tím, že norma podle ní příliš vychází vstříc developerům. Ve středu poslanci jednání nedokončili ani po 4 hodinách. Írán vypálil 10 balistických raket na vojenskou základnu Azraq v Jordánsku. Podle mluvčího tamní vlády armáda 8 z nich sestřelila. Škody ani zraněné úřady nehlásí. Íránské revoluční gardy varovaly před dalšími údery na americké základny v oblasti, pokud budou Spojené státy dál útočit na Írán. Silničáři od zítřka omezí provoz na Hlávkově mostě v Praze. Musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Ve směru z centra do Holešovic bude most průjezdný pouze jedním pruhem. Omezení se dotkne i tramvají. Nebudou jezdit mezi Vltavskou a Těšnovem. Linku číslo 12 povede dopravní podnik přes sousední Štefánikův most. Omezení potrvá do konce srpna.
3: Sport.
2: V finále wimbledonské dvouhry budou hrát poprvé v historii proti sobě dvě české tenistky. O titul se utká Linda Nosková s Karolínou Muchovou. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport můžete duel sledovat v přímém přenosu zítra od 17 hodin. Prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0. O postup do finále budou hrát proti vítězi dnešního utkání mezi Španělskem a Belgií.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D7 u Panenského Týnce a kolony na D1 před Brnem. D7 Chomutov Praha na konci úseku mezi Panenským Týncem a Třebízí byla úplně zablokovaná v obou směrech. V místě stavby tam havarovalo osobní a nákladní auto. Teď už policie pouští provoz kyvadlově. Kolona směrem na Chomutov se rozjela, směrem na Prahu ale zůstává od Panenského Týnce až na 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona kamionů v pravém pruhu teď začíná za sjezdem na Domašov na kilometru 171, místy je roztržená. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Roudnici hlásíte na kilometru 31 překážku v pravém pruhu poruchané vozidlo.
5: Poruchaný kamion je teda označený šipkou.
4: A k Praze. Na příjezdu do hlavního města z Boleslavské D10 počítejte s kolonou ve sjezdu na východní část Pražského okruhu směr Lanový most. Noční omezení před sjezdem na Běchovice před chvílí ukončili. Už se zase jede oběma pruhy, ale zdržení ještě zůstává kolem 20 minut. A na příjezdu do Prahy Karlovarskou D6 pozor na kolonu na prvním kilometru. Sune se na Pražský okruh do směru na D1, tam hned za exitem 26 je po nehodě průjezdný jenom pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, jen na severu a severovýchodě mraku o trochu víc, pršet z nich ale nebude. Teploty po ránu klesly místy až k 8 stupňům, přes den ale vyšplhají na 25 až 29, na chladnějším severu a severovýchodě bude od 21 do 24 stupňů. Víkend pak bude slunečný a tropický. V sobotu čekáme opět jasné nebo skoro jasné nebe, jen přechodně se místy objeví zvětšená oblačnost. Teploty po ránu se budou držet lehce nad 10, přes den pak ale vystoupají až k 28 na jižní Moravě až ke 30 stupňům. V neděli by dokonce mohly teploty se pohybovat mezi 26 a 31 stupni. V příštím týdnu pak čekáme stále slunečné počasí. Přechodně se ale může objevit víc mraku a to je pak možné, že i sprchne. Teploty budou ale stále velmi vysoké. Dosahovat mohou ke 30 stupňům. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Freddie Mercury v raním radiožurnálu Sport, 6 hodin 38 minut, přejeme krásný pátek 10. července, fotka Kyliana Mbappého a velký nápis nepřekonatelní, přesně tak vypadá titulní stránka francouzského serveru L'Équipe.
1: Národní tým Francie postoupil do semifinále mistrovství světa, nad Marokem vyhrál nakonec 2-0, tak se teď zaměříme na to, jak se o duelu píše na zahraničních webech. Už jsme se bavili o tom, že BBC píše o, řekněme, pohodlné plavbě ve studiu právě pro tuhle rubriku teď Krištof Kousal. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. Francouzi, zmíněný server L'Équipe, ten píše o tom, že to nejprve bylo neúspěšné dobývání branky Maroka, napínavé, ale nakonec přišla suverénní kontrola. Kapitán Francie Kylian Mbappé totiž v první půli neproměnil penaltu, vychytal ho gólman Bono a Francouzi zahodili i další velké šance, nicméně ve druhé půli se stejně Mbappé prosadil, skóroval z hranice vápna, na 2-0 zvýšil Dembele a Maroko už nezvládlo vyrovnat ani skóre snížit. Francie postoupila a stále platí, že v playoff nedostala gól.
0: No a jak velkým tématem v zahraničí jsou trefy Kyliana Mbappého na světových šampionátech?
2: Píše se o nich leckde vedle L'Équipe i na ESPN, BBC Sports, Sky Sports nebo třeba The Athletic. Opakovaně i kvůli rekordům a nahánění rekordů Mbappé vyrovnal gólem do sítě Maroka na letošním turnaji v tabulce střelců Lionela Messiho, oba mají 8 gólů, a na Argentince ztrácí v celkovém historickém pořadí jediný gól. Web ESPN připomíná i to, že na 20 branek potřeboval Mbappé 20 utkání na mistrovství světa. A redaktor Mark Ogden mluví o tom, že je Mbappé podle něj aktuálně nejlepší fotbalista světa.
1: No s ohledem na to, kolik mu je, kolik už gólů dal na mistrovství světa, tak při vší úctě k Lionelu Messimu si myslím, že budoucnost té statistiky nejlepších střelců fotbalových šampionátů je celkem jasně daná. Pojďme, Krištofe, ještě na server The Sun, který se věnuje jednomu kontroverznímu okamžiku.
2: Před penaltu Francie ve 28. minutě čtvrtfinálového utkání stál u puntíku ve vápně jednak Ousmane Dembélé a jednak marocký stoper Issa Diop. Ten si v jeden moment zakryl ústa rukou, naklonil se k Francouzovi a zdálo se, že mu něco řekl. Dembélé nereagoval nijak podrážděně, zřejmě to ofenzivní či urážlivá poznámka nebyla. Nicméně na tomto turnaji už byli dva fotbalisté za zakrytí pusy rukou vyloučení. Paraguayec Almiron a Ecuadorec Hincapi. A podle The Sun to gesto Issa Diop jednoznačně předvedl taky a dohrát neměl. Ovšem tento moment zjevně unikl pozornosti rozhodčích a tak Diop červené kartě unikl.
0: Na závěr doplňme, že Francie bude hrát o postup do finále šampionátu s vítězem večerního utkání Španělska z Belgii. Výkop 21:00, o tom samozřejmě uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu ve studiu. Teď byl s námi Krištof Kousal. Díky.
2: Díky, naslyšenou.

Special one, and I think it's all such a laugh.

0: 6 hodin na 47 minut dál posloucháte ranní vysílání radiožurnálu Sport a znovu s Karlem Janů rádi připomeneme to, že český tenis má dvě finalistky Wimbledonu, a to Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou. O tom podrobněji zase třeba za chvíli. Teď budeme mluvit o jiném sportu, a když zmíním stoupání na Turmalet, tak je vám asi jasné, že se chceme bavit o cyklistice, a když se bavíme o cyklistice, tak asi bylo jenom otázkou času, kdy nějakým výraznějším způsobem nastoupí tady Pogačara. Ono se to, Karle, co čert nechtěl, stalo docela brzy.
1: Je to tak, a trošku to v tom včerejším odpoledním a večerním programu i tady na radiožurnálu Sport i obecně ve sportovním světě zaniklo. Přesně to organizátoři Tour de France nechtěli, aby se to stalo takhle brzy, aby se to stalo, když ještě probíhá světový šampionát ve fotbale, když ještě probíhá tenisový Wimbledon. Nicméně byla tam etapa přes velký kopec a stalo se to, co se muselo stát. Tadej Pogačar stanovil nejrychlejší čas na tomhle kopci směrem nahoru i směrem dolů, což je taky ten důvod, proč ten jeho rozestup od všech ostatních, od druhého Jonase Vingegaarda a zbytku světa je asi ještě větší, než se očekávalo před tou etapou. Je to víc než 2,5 minuty, a to u Tour de France, kde vždycky mluvíme, že se nerozhoduje o sekundách, ale o minutách, no tak ty minuty už jsou tady, no. A ne, že by Tour de France samozřejmě skončila, pokud jde o to, kdo ji vyhraje po šesté etapě z 21, ale je to neuvěřitelná demonstrace síly jednak nejlepšího cyklisty současnosti a jednak, a to je velká nepříjemnost pro všechny ostatní, taky toho, že on jezdí v nejsilnějším týmu, no. A to je prostě tohle, když se dá dohromady, když oni mu to ti ostatní ještě dokonale připraví, tak aktuálně to bohužel vypadá, že zbytek prostě na to nemá žádnou odpověď.
0: Něco jako Michael Schumacher ve Ferrari po roce 2000. Karle, trochu znepokojující je, že si řekl, že tady Pogačar byl nejrychlejší nahoru, ale pak i dolů.
1: Byl přesně tak, protože jedna z těch věcí, kterou organizátoři chtěli udělat pro to, aby to bylo vyrovnanější, je, že ten cíl nebyl na vrcholu toho legendárního Turmaletu. Chtěli odradit tady Pogačara od toho, aby na tom kopci nastoupil, a on si řekl, no podívejte, ale když za tím kopcem nahoru dáte ještě sjezd a pak se ještě bude pokračovat, tak to je přesně přeci to, co já tady už 2 roky vlastně předvádím na mistrovstvích světa a na těch jarních klasikách. Takže on nahoře měl náskok, ten náskok nebyl tak veliký, bylo to třeba 30 sekund. No jo, jenže z toho kopce on je prostě větší a těžší než Jonas Vingegaard. Takže z toho Turmaletu dolů on získal dalších 30 sekund, a když se pak dojíždělo víceméně po rovině nebo mírně do kopce, tak tam je zase silnější než Jonas Vingegaard a tam dokázal získat 2. minutu. Takže proto ten náskok v cíli je prostě úplně obrovský. Vlastně muselo by se stát teď proto, aby Jonas Vingegaard tady je Pogačara na zbytku Tour dohnal, to, co se naposledy stalo v roce 2023. Už jsou to 3 roky zpátky, kdy dánský cyklista dokázal v nějakém kopci nechat slovinského 4násobného vítěze za sebou. Asi se nedá předpokládat, že se to stane. Všichni si budeme držet palce, aby se to stalo. Všichni chceme vidět tak napínavou Tour, jako naposledy už byla 4 roky zpátky. Tam opravdu, když byla horská etapa, tak jsme nevěděli. Vyhraje Jonas, vyhraje Tadej, nevíme. Teď, a proto spousta lidí na to začíná trošku remcat, nebo i výrazněji remcat. Teď vlastně víme, co se stane. Jakmile nastane kopec, tak ale dneska kopce nebudou.
0: A víme, co se stane z pohledu české stránky, protože tam Matyáš Vacek držel ten bílý dres, teď už ho nemá, tak je tam třeba šance, že by se do něj ještě vrátil, že by se do něj znovu oblékl?
1: Není. Není, a ani to není ambicí Matyáše Vacka. Prostě na těchhle horských etapách, kdy se jede přes Turmalety a kdy se pojede do Alpe d'Huez a kdy se jede přes Galibier, kde jsou 4-5 tisíc výškových metrů za etapu, to prostě Matyáš Vacek v tomhle tempu, nejen tady je Pogačara, ale ani Jonase Vingegaarda, ani Isaaca Deltora, který je průběžně třetí a taky je mladý, nebo Paul Sexas, kteří soutěží v uvozovkách s Matyášem Vackem o ten bílý dres, ale Matyáš prostě i po tom včerejšku se pořád udržel v top 10, předvádí tam fantastické výkony a držíme si palce, aby mu to klaplo na nějakou etapu, a když jsme u toho, a tím to můžeme teď uzavřít, tak dneska se jede po rovině, je to etapa do Bordeaux, to je takový svatý grál prostě pro sprintery, a Pavel Bittner, ten je sprinterem, tak mu budeme držet palce, aby to dneska třeba bylo top 5, třeba top 3, a víš, asi to už by byl opravdu sen.
0: Tak věřme, že to bude podobně snové jako včerejší semifinále tenisového Wimbledonu.

0: Supergrass, All Right, 6 hodin 54 minut. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do finále Wimbledonu a v sobotu odpoledne si zahrají o titul v ženském singlu. Přiznám se, že bych opravdu před turnajem a asi možná ani pár let zpátky netypoval, že takovouhle větu řeknu na hlas.
1: Je to tak. Navíc skupina Supergrass tak nějak hezky i symbolicky zahrála teď pro české hráčky. Muchová vyřadila Američanku Coco Gauffovou 12-10 v rozhodujícím super tiebreaku třetí sady. Nosková tato udělala, řekněme, trošku méně dramatické a Martu Kostikovou z Ukrajiny porazila 2x6-4. Poprvé od rozdělení Československa tak bude mít Česko oba finalisty Grand Slamové dvouhry.
2: Je to neuvěřitelné. Já když jsem viděla čtvrtfinále, jsem říkala, je to možný, ale asi nepravděpodobný, ale je to neuvěřitelný úspěch.
3: Martina Navrátilová, držitelka 18 Grand Slamových titulů z ženské dvouhry a mnoha dalších rekordů, byla součástí výjimečné éry. Tehdy už po emigraci nějakou dobu reprezentovala Spojené státy americké, ale okamžitě si teď vybavuje finále Australian Open z roku 1989, kdy proti sobě bojovali Ivan Lendl a Miloslav Mečíř, oba s tehdejší československou vlaječkou u svého jména.
2: Proti sobě to bylo Lendl s Mečířem, což byl Slovák.
3: Teď je to tedy poprvé, kdy se utkají dvě české tenistky ve finále Grand Slamu a Linda Nosková z toho má obrovskou radost.
4: Pyšná na sobě, myslím, že i Česko je na nás pyšný. Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
3: Vyprávěla Linda Nosková, která šla na kurt půl hodiny po postupu Karolíny Muchové a ještě tak získala čas na to napínavý duel dokoukat.
4: Koukala se mnou, my jsme to měli na všech obrazovkách vlastně v tělocvičně a musím říct, že moc se nedívám na zápasy ostatních hráček, takže tohle bylo trošku i jako nervóznější pro mě. A samozřejmě jsem KF fandila.
3: To Karolína Muchová to měla obráceně. Se závěrečným míčkem Lindy Noskové jí začaly ve Wimbledonu mediální povinnosti a taky ona mohla úspěch krajanky okomentovat.
4: S Lindou trénujeme normálně i skoro na každém turnaji, takže to pro mě bylo takový jako fajn a popřáli jsme si hodně štěstí, dobře jsme se rozehráli. Vyšlo vám to oběma a jsem za ně rád. Ráda, že jí to vyšlo taky.
2: Češka vyhraje, tak jsem moc ráda a pyšná.
3: Je pyšná také slavná česká rodačka Martina Navrátilová. Finále začne v sobotu po 17. hodině i v přímém přenosu na této stanici. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: tady je Radiožurnál v 7 hodin. A se zprávami Tereza Tomášková.
1: Požár výškové budovy ve Zlíně hasiči v noci lokalizovali a mají ho pod kontrolou. Automobilka Volkswagen výrazně omezí výrobu. Ve finále Wimbledonu se utkají dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Po nehodě jsou kolony na dálnici D7 mezi Panenským Píncem a Třebízí v obou směrech. A bude slunečno, na severu až oblačno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasiči ve Zlíně dál zasahují u požáru výškové budovy v baťovském továrním areálu. Požár se jim už podařilo lokalizovat a snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Část budovy se včera zřítila. Firmy, které tam mají sklady, odhadují zatím škodu na stovky milionů korun. Na místě je reportérka Michaela Kočendová.
3: V tuto chvíli mi nad hlavou přilétá vrtulník s bambivakem, který pokračuje v dohašování budovy. Z té už v tuto chvíli pouze dýmí, plameny vidět nejsou. Z mého místa také vidím jeden proud vody, kterým hasiči budovu prolévají. Nemůžou ale zapojit všechny cisternové vozy, které na místě mají, protože se obávají narušení poslední části budovy, která by se mohla zřítit. Policisté také blízké okolí budovy ohradili modrobílými nebo červenobílými páskami, kterými od poškozené budovy vytyčili bezpečný prostor. O dalším postupu zásahu podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka rozhodne porada, kterou zasahující složky budou mít během rána. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby. Oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, rostoucí čínské konkurence i amerických dovozních cel. K možnému propouštění se koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, zatím nevyjádřil. Při lesním požáru na jihu Španělska zahynulo nejméně 12 lidí. Hořet začalo včera odpoledne v andaluské provincii Almeria. Požáry jsou i jinde v jižní Evropě, neobvykle už v první polovině července.
4: Požár v blízkosti obce Los Gallardos v noci hasilo asi 150 hasičů s 5 cisternovými vozy. Podle regionální vlády uhořely některé oběti v autech, ale i v osadě Bedar. Andaluský ministr zdravotnictví Antonio Sanz označil požár za nejničivější v historii Andalusie. Evakuovat se kvůli němu muselo asi 1000 obyvatel. S požáry hasiči bojují i na dalších místech Andaluzie, ale taky v Katalánsku, Portugalsku, severní Itálii i na Balkáně. Přes 10 000 lidí se muselo evakuovat před několika dny kvůli požáru ve francouzských Pyrenejích. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Brněnský dopravní podnik začal skládat první tramvaje ze série Drak. Práce na jedné nové tramvaji zabere 4 až 5 měsíců. Pracuje na tom asi 30 zaměstnanců. Do roku 2033 by mělo mít Brno až 60 těchto vozů. Výhodou je, že se dají využít jak samostatně, tak ve dvojici. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
5: Tramvaje Drak jsou nízkopodlažní, klimatizované vozy, vybavené moderním informačním systémem s LCD monitory i USB zásuvkami. V provozu postupně nahrazují starší tramvaje, a to z 60. a 80. let minulého století. Vypravujeme je především na tramvajové linky 1 a 4, ale do budoucna je rozšíříme i na další.
6: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do finále Wimbledonské dvouhry a v sobotu odpoledne si zahrají o titul. Muchová vyřadila Američanku Coco Gauffovou 12-10 v rozhodujícím tiebreaku třetí sady. Nosková Martu Kostyukovou z Ukrajiny 2x6-4. Nosková tentokrát nemusela hrát tolik na vítězné míče, soupeřka jí totiž občas pomáhala chybami.
7: Marta je ten asi typ hráčky, u který člověk nikdy možná neví, jak přesně nasupí na ten kurt. Pomohla rozhodně víc, než chtěla, bych řekla. Taky jako tohle malé množství winruje tím, že ona je fakt atleticky skvělá na tom, že ten winner jí dát je opravdu těžký. Někdy si prostě člověk musí pomoct trpělivostí anebo servisem.
6: Prvními semifinalisty mistrovství světa ve fotbale jsou Francouzi, kteří porazili Maroko 2-0. Večer se utká Španělsko s Belgií.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 překážka za Měřínem a kolony před Brnem. Na dálnici D1 cestou z Brna na Prahu obezřetně za exitem Měřín na kilometru 126,5 stojí tam vpravo na konci stoupacího pruhu porouchané osobní auto.
9: Podstavená nějaká Tesla má defekt na levým zadním kole. Pán tam ještě nemá ani průhelník, je za zvodidlama, pobíhá tam s telefonem.
8: Na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov se kamiony v pravém pruhu štosují hned za exitem na kilometru 168. Potom u sjezdu 182 popůvky začíná fronta i v levém pruhu, jde se až do zastavení a pak se jede různě pomalu až k Brnu. Na D7 Chomutov Praha kolony obou směrně mezi Panenským Týncem a Třebízí. V místě stavby se po vážné havárii osobního a nákladního auta jezdí kyvadlově, zdržení obou směrně až půl hodiny, provoz zesílil. Pak na D7 před Prahou směrem z Chomutova vzniká kolona od sjezdu 3 Kněževes, je to na 10 minut do zúžení u odbočky na letiště. A následně další kolona na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 od sjezdu na Karlovy Vary z 27. kilometru, je to asi na 10 minut na 26. Tam se po nehodě jezdí jenom pravým pruhem. Další zdržení je potom na příjezdu do Prahy D6 směrem z Varů od exitu 2 Hostivice, se to sune dál do Karlovarské na Klokočku. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, na severu až oblačno a teploty většinou 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
10: Karel Janů a David Prouza.
11: 7 hodin 6 minut, dál přejeme krásné páteční ráno všem, kteří nás posloucháte, ať už jste kdekoliv, Davide, takto historické složení českého finále ve Wimbledonu mezi Karolínou a Muchovou a Lindou Noskovou tedy vzbudil opravdu ohlas v tenisovém světě i za jeho hranicemi. Slyšeli jsme už v našem raním Radiožurnálu Sport Martinu Navrátilovou, já jsem na sociální síti X třeba četl taky vyjádření od Borise Beckera, který prostě jednak gratuloval, jednak připomínal, že český tenis prostě má neuvěřitelnou historii a jen tak dál. A i on se ale vlastně v tom kratičkém twitterovém postu stihl pozastavit nad tím, jak je to možné, že Češi přicházejí se stále dalšími a dalšími takhle dobrými tenisty.
12: Je to neuvěřitelné. Já jsem rád, že jsi zmínil zrovna tohle jméno, protože v souvislosti s Borisem Beckerem připomenu Karolínu Muchovou, její rybičku z tiebreaku, toho super tiebreaku posledního, což je prostě věc, která už se taky zas tak často neděje a ona s tím ještě získala jeden z vele důležitých bodů. Ale přesně tak, když se podíváme na to, kolik je v Česku travnatých kurtů, teď řekněme veřejně dostupných, tak našel jsem reportáž Radiožurnálu z roku 2013, kde jeden z těch vypovídajících mluví o tom, že jsou třeba 4. Takže můžeme se bavit o řádu jednotek a pak se podíváme na statistiku vítězek Wimbledonu za posledních 15 let a jejich 5 a to číslo se za chvíli tedy po sobotě ještě rozšíří. Připomenu, že vícenásobné zastoupení už tam mají jenom Spojené státy, 3 vítězky a pak už je to po jedničkách, no, ať už je to třeba Francie, Německo, Španělsko, Kazachstán, Polsko nebo Rumunsko a tak dále. No ale prostě ta nadvláda Češek, tedy musíme zdůraznit Češek, ne Čechů, tak je neuvěřitelná.
11: Absolutně, absolutně neuvěřitelné. I o tom se dál podrobněji budeme samozřejmě několikrát bavit v ranním Radiožurnálu Sport.
12: A doplním, že ještě speciál nabízíme právě k tomu českému finále po 14. hodině. Jedním z hostů bude třeba Lukáš Dlouhý, Grand Slamový šampion v deblu a taky jeden z trenérů Lindy Noskové.
11: Tak si to nenechte ujít a za malý okamžik volejbal.

0: Česká ženská volejbalová reprezentace prohrála na turnaji v Lize národů nejprve s Německem 1-3, pak i s Nizozemskem dokonce 0-3. O volejbalu si teď budeme povídat s Kamilem Jášou. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Kamile, zdravíme do Bělehradu. Dva zápasy, dvě prohry. Tak co se aktuálně s národním týmem děje?
1: Tak, není to žádné drama, ale je pravda, že dva zápasy se vůbec nepovedly. Zatím snad jenom první set s Německem v tom prvním utkání snesl taková přísnější měřítka, ale potom ten výkon, řekl bych, že šel dolů. Trochu mě překvapilo, že po té včerejší odpolední prohře s Francií mně se ten výkon zdál opravdu hodně špatný, nevýrazný, bez energie. Tak ale hráčky si docela pochvalovali, třeba Michála Mlinková, kapitánka, byla docela spokojená s tím, jak se prezentoval tým. Ona hodně mluvila o síle soupeřek. To je pravda, že žebříčkově v tom světovém rankingu Německo i Francie jsou vepředu nad Českou republikou a jednoduché to české hráčky rozhodně neměly, ale zase, když přihlédneme třeba k tomu, že český tým má velké ambice na domácí mistrovství Evropy na konci léta v srpnu v Brně, tak ten výkon byl opravdu hodně nevýrazný. No, po zápase se hodnotilo nebo hledala se pozitiva velice těžko. Já jsem našel jednu zajímavost, protože v sestavě českého týmu je libero, jmenuje se Daniela Digrínová. Zádech má napsáno Digrínová. Ona to ale není Digrínová, je to takový trochu oříšek. No, zeptal jsem se na vysvětlení přímo české reprezentantky.
3: Už neplatí, vlastně před týdnem a půl jsem se vdala, takže mám nový příjmení, ale zatím ještě se nestihlo všechno vyřídit, takže čekám.
1: Takže čeká, jak to všechno dopadne. Pokud jsem zmínil jiného soupeře s Nizozemskem, česká reprezentace prohrála 0-3 s Francií. Ten zápas ještě český tým čeká stejně tak, jako třeba dnes odpoledne s Bulharskem. Takže Daniela Digrínová, libero, docela v dobré náladě. Týden po svatbě, teď je Jancová a připravuje se společně s celým týmem na další zápas, na ten dnešní odpolední. No a teď už by to snad z českého pohledu mělo být o něco v úvozovkách jednodušší a snad tedy i lepší.
0: No a když si, Kamile, říkal, že český tým dnes tedy od 16 hodin a 30 minut čeká souboj s Bulharskem, tak jaký podle tebe bude to utkání mít náboj?
1: Ten náboj jednoznačně určuje složení základní skupiny na mistrovství Evropy v Brně, na tom šampionátu, který už jsem zmiňoval. Oba dva soupeři se tam setkají a tak se dnes odpoledne tady v Srbsku v Bělehradě bude hrát samozřejmě o body do volejbalové ligy národů. Jenom připomenu, že stále je český tým na docela lichotivém 11. místě a naopak Bulharky jsou až v tuto chvíli 17. předposlední a budou potřebovat vyhrát, ale bude se tedy hrát také o sebevědomí, prostě o to, aby české hráčky naznačili Bulharkám, ne, přes nás body získávat nebudete a potom to bude samozřejmě v Brně hodně důležitý zápas. No, zeptal jsem se kapitánky Michály Mlinkové, s čím český tým dnes odpoledne vkročí do tohoto utkání.
3: Určitě musíme do toho nastoupit agresivně od začátku a prostě jít do nich servisem a ukázat, že chceme vyhrát. No.
1: Tak docela se těším na tu agresivitu českého týmu, snad se to opravdu povede v 16 hodin na 30 minut začátek.
2: Kamile, ještě jednu věc, využijeme toho, že jsi právě v tuhle chvíli v Bělehradě, protože dnes v semifinále Wimbledonu nastoupí Jannik Sinner proti Novaku Djokovicovi. Já si pamatuju, když jsem právě v tomhle městě byl, myslím v roce 2015, tak se tam v krásném areálu bývalého Kolosea hrál Davis Cup, hrál tam Janko Tipsarevič. Byla to docela divočina, Srbové to hodně prožívali. Je to nějakým způsobem znát, že Novak Djokovic bude hrát dnes semifinále ve městě, nebo si nezaregistroval žádné takovéhle věci?
1: No, Srbsko to je tenisový národ a Novak Djokovic tady má svoji akademii, tam se chystají velké věci, pochopitelně Novak Djokovic je tady ve městě velkým hrdinou a budou mu Srbové držet palce, pro ně je to obrovská osobnost, ostatně to je globální osobnost na celém světě a tam právě v té tenisové akademii bude se hodně fandit a myslím, že ta atmosféra bude hodně bouřlivá. Mimochodem i ten postup dvou českých hráček do finále Wimbledonu rezonuje tady v Bělehradě. Jak jsem říkal, Srbsko, tenisový národ, no a jenom tak pokývali uznale hlavou, když se třeba ozvalo, že do finále postupují dvě Češky. Prostě to je obrovská událost, dvě české hráčky ve finále Wimbledonu a rezonuje to doslova v celém světě, nejenom v tom tenisovém, tady v Bělehradě určitě.
0: Tak evidentně to je veliká událost, když jsme se k tomu dostali i v povídání o volejbalu s naším reportérem Kamilem Jášou, který je v Srbsku. Kamile, moc děkujeme, těšíme se na slyšenou.
1: Hezké ráno.

0: Britská skupina Blur, 7 hodin 20 minut, krásný pátek 10. července. Všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal po draftu NHL s Pittsburghem 3letou nováčkovskou smlouvu.
1: Skvělá práce pro tohoto hokejistu, který vlastně v draftu, který proběhl zhruba před 2 týdny, uspěl na 3. pokus. Penguins ho vybrali ve 2. kole jako celkově 54. hráče a troufnu si tvrdit, že to bude dobrá volba. Tomáš Galvas navzdory tomu nízkému věku už se prezentoval velmi dobře, ať už v extralize nebo třeba v reprezentačním dresu, primárně samozřejmě v tom juniorském, kde je majitelem 3 medailí z mistrovství světa, ale už na tom posledním světovém šampionátu dal také mezi dospělými a myslím si, že je to něco, co českému hokeji chybí, ofenzivně laděný obránce, co víc chtít, snad mu to půjde v NHL co nejlépe.
0: Držme palce.

0: Český tenis zažívá opravdu mimořádný okamžik. Poprvé v historii Open Airy se do finále Grand Slamového turnaje probojovaly dvě české tenistky. Neříkám to dnes ráno poprvé a neříkám to ani naposledy, ale říkám to velmi rád. O titul ve Wimbledonu se utkají Karolína Muchová s Lindou Noskovou.
1: No a jak výjimečný moment to je v kontextu celé české tenisové historie, to už přiblíží teď Lukáš Michalík. Hezké ráno.
2: Krásné ráno, vrátíme se především do české historie a začneme mužským singlem. Vrátíme se do finále mužské dvouhry Wimbledonu z roku 1973. Právě tehdy se stal dodnes jediným českým vítězem mužské dvouhry na nejslavnějším tenisovém turnaji světa Jan Kodeš, který ve finále porazil Rusa Metre Veliho. Už v roce 1954 titul v Londýně slavil Jaroslav Drobný, ten ale tehdy reprezentoval Egypt. To v ženském singlu je těch českých triumfů daleko víc.
1: A dostaneme se k tomu, připomenu, že Jan Kodeš ne tak dávno byl hostem Andreje Sestiny Hlava v pořadu na síti, můžete dohledat třeba v podcastových aplikacích.
0: Když se dnes řekne český tenis a Wimbledon, tak většině fanoušků se asi vybaví jména jako Jana Novotná, Petra Kvitová. Kolikrát Lukáši český londýnský Grand Slam ovládli?
2: Zatím měl Wimbledon českou vítězku v 5 případech. Jednou turnaj v All England Clubu ovládla zmiňovaná Jana Novotná, dvakrát tedy Petra Kvitová, v roce 2023 Markéta Vondroušová a o rok později přesně 13. července 2024 Barbora Krejčíková.
1: To mě fascinuje, Lukáši, že si to tak dobře pamatuješ, to snad posluchačům můžeš nastínit.
2: Můžu, samozřejmě, je to taková jako drobná zajímavost toho dne. Slaví nejen španělský fotbalista Lamine Yamal, ale taky můj syn.
1: Lukáš Michalík s obřím tenisovým přehledem. Finále hráčů ze stejné země v historii tenisové. Jak moc vzácné to je, nebo není?
2: V moderní historii tenisu, tedy v takzvané Open éře od roku 1968, je to stále poměrně vzácná událost. V mužské dvouhře se hráči ze stejné země potkali ve finále Grand Slamu, pokud jsem se správně dopočítal, 22krát. Nejčastěji šlo o Američany a Australany. Fanoušci si jistě vzpomenou třeba na slavné souboje Johna McEnroea s Jimmym Connorsem, například ve finále Wimbledonu z roku 1984, nebo později Andrého Agassiho s Petem Sampressem. Ženských finále bylo ještě méně, pouze 13. Asi nejslavnější rivalitu vytvořily sestry Venus a Serena Williamsovy, tedy sestry z Ameriky, které proti sobě ve finále Grand Slamových turnajů nastoupily hned 9krát.
1: Já bych tomu doplnil, že dříve se ty Grand Slamy hrály velmi často v Austrálii, takže to, že na začátku byly často proti sobě Australané, se tak nějak s tím dá počítat. To, že se to stane teď, dělá ten okamžik možná ještě vzácnější i s ohledem na to, co už jsme říkali s Karlem Janu, že travnatých tenisových kurtů veřejně dostupných v Česku je v řádu jednotek, takže pojďme to znovu přiblížit. Češky vyhrávají na trávě v podstatě co rok to titul a nemají v podstatě kde se v Česku připravit.
0: Teď jsme významnou část české tenisové historie přiblížili s Lukášem Michalíkem. Moc děkujeme.
2: Díky, naslyšenou.
0: A od nás samozřejmě pozvánka jednak na sobotní finále a jednak taky, Davide, na dnešní speciál.
1: Ano, od 14 do 15 hodin, třeba také s trenérem Lindy Noskové Lukášem Dlouhým.

0: Radiožurnál půl osmé. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Hasiči v noci lokalizovali požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou a dál se nešíří. Zároveň snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Pavel Řezníček. Jednotky v noci místo monitorovaly pomocí dronů a dnes ještě i k dohašení používají vrtulníky. Příčina požáru není jasná. A s majitelem firmy Vasky, která v areálu sídlila, budeme mluvit v ranním interview Radiožurnálu za 20 minut. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3900, oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady ale neuvádějí počet pohřešovaných. OSN odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. Díla 12 italských fotografů ode dneška vystavuje Italský kulturní institut v Praze. V barokní kapli na Malé Straně návštěvníci uvidí průřez italskou fotografií od poválečného období až po současnost. Snímky zachycují proměny italské krajiny i společnosti. Sport. O titul v ženské dvouhře ve Wimbledonu se utkají dvě Češky, Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová zdolala Američanku Goffovou 2-1 na sety. Nosková porazila ve dvou sadách Ukrajinku Kostiukovou. Finále se bude hrát zítra v 17 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. A fotbalisté Francie porazili Maroko 2-0 a na mistrovství světa postoupili do semifinále. Utkají se s vítězi večerního duelu mezi Španělskem a Belgií.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D3 za Budějicemi i na D1 za Měřínem. Na D3 za Českými Budějovicemi směrem na Prahu pozor za sjezdem na Třeboně. Na kilometru 128 má policie hlášený nějaký předmět v jízdním pruhu, vybočuje se. Na D1 ve směru z Brna na Prahu za sjezdem na Měřín na kilometru 126,5 stojí vpravo ve stoupacím pruhu nepojízdné osobní auto, dejte pozor. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se tvoří dlouhá fronta kamionů v pravém pruhu. První část už za Velkou Bíteší na kilometru 165. Za Ostrovačicemi potom na 180. se zastavuje i v levém pruhu a sune se to pomalu za Popůvky zhruba na 185. asi čtvrt hodiny. Na D7 Chomutov Praha mezi Panenským Týncem a Třebízí vznikají kolony obousměrně až na půl hodiny. V místě stavby se po vážné nehodě jezdí kyvadlově. Na D7 před Prahou ze Slaného kolona od exitu 3 Kněževec do omezení u letiště na 10 minut. Vázne tam provoz už i opačně na výjezdu z Prahy a potom na pražském okruhu z letiště na D1 u exitu 26 Karlovy Vary odklidili následky po nehodě, jede se bez omezení, rozjíždí se ještě zbytek kolony z Varské D6 v pravém pruhu od exitu 2 Hostivice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Od západu k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu, který na našem území způsobí slunečné počasí bez srážek. Teploty budou stoupat až k tropické 30 a slunečný charakter počasí s vysokými teplotami se na našem území udrží ještě i příští týden. To už se ale pravděpodobně objeví i dešťové přehánky. Aktuálně už je nad Českem jasno nebo polojasno, ale na severovýchodě až oblačno. Teploty jsou docela nízké, většinou kolem 15 stupňů. Nejtepleji je na severu Olomouckého kraje právě kvůli zvětšené oblačnosti. Tam neklesla teplota například v Javorníku pod 16 stupňů. Naopak nejchladněji bylo na Šumavských pláních, kde teplota poklesla až na minus 2 stupně. Přes den už by mělo být ale krásně slunečno téměř na celém našem území. Místy hlavně na severu a severovýchodě zůstane oblačno. A tam také bude o trochu chladněji od 21 do 24 stupňů. Jinde 25 až 29 stupňů Celsia, na horách kolem 19, na Šumavě až 22. Tolik zpráv.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: New Radicals dohrávají v pátečním radiožurnálu Sport 7 hodin 39 minut. Ženská dvouhra na slavném Wimbledonu bude mít po třetí za 4 roky českou tenisovou šampionku.
1: Já to ještě zopakuju. Po třetí za poslední 4 roky bude Wimbledon s českou vítězkou v finále. Poprvé v historii budou hrát dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Podrobnosti přidáme teď ve sportovním přehledu s Krištofem Kousalem. Hezké ráno.
2: Hezké ráno. Já to řeknu po čtvrté, dvě české tenistky budou hrát finál Wimbledonu. Karolína Muchová porazila v semifinále Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6 a Linda Nosková Martu Kostiukovou z Ukrajiny 2x6-4. Linda Nosková je šťastná za obě české hráčky.
3: Pyšná na nás obě, myslím, že i Česko je na nás pyšný a Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Tuhle trávovou sezónu máme každá titul, takže myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
2: Karolína Muchová o své výhře nad Gauffovou rozhodla až v super tiebreaku, ve kterém soupeřku zdolala 12-10.
4: Bylo to strašně nahoru, dolů, minus matchball, pak matchball, pak výpal 10 metrů, pak winner. Byl to strašně těžký zápas a vůbec nevím, jak se mi povedlo z toho dostat. Myslím, že jsem si proto prostě šla, měla jsem trošku štěstí, všechno hrálo tak nějak se mnou a byla jsem strašně ráda, když se mi to podařilo uzavřít.
2: Wimbledonské finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou začne zítra v 17 hodin českého času. Přímý přenos uslyšíte na radiožurnálu Sport.
0: V dámském deblu skončili ve čtvrtfinále Kateřina Siňaková s Američankou Taylor Townsendovou. Čínsko-francouzskému páru Guo Mladenovičová podlehly nasazené jedničky 6-7 a 5-7.
1: A tenis ještě jednou dnes odpoledne bude bojovat o mužské finále, nebo se bude bojovat o mužské finále. Senzační domácí semifinalista Arthur Ferry se utká s Němcem Alexandrem Zverevem, úřadujícím šampionem Roland Garros. Po nich si zahrají Ital Jannik Sinner se Srbem Novakem Djokovicem.
2: Francie je prvním semifinalistou světového šampionátu ve fotbale. Nad Marokem zvítězila 2-0 díky gólům Mbappého a Dembeleho a v playoff ještě nedostala gól. Kapitán Kylian Mbappé v prvním poločase neproměnil penaltu. Francouzský trenér Didier Deschamps ale zmínil, že to mentální nastavení týmu nenarušilo.
5: Potvrzujeme naši formu. Ano, v první půli nám chyběla větší efektivita. Golman chytil penaltu a do toho jsme neproměnili další tři velké šance. Ale nerozhodilo nás to. A Kyliana už vůbec ne.
2: Kylian Mbappé dal 8. gól na turnaji a s Argentincem Lionelem Messim vede tabulku střelců. Francie bude o postup do finále hrát s vítězem večerního utkání mezi Španělskem a Belgií. Ten začne ve 22 hodin našeho času v přímém přenosu radiožurnálu Sport.
0: Fotbalisti Pardubic v posledním utkání na soustředění v Rakousku podlehli Krakovi. Krakov 0-2 během přípravného kempu ani jednou nevyhráli a po třech remízách si připsali první porážku. Liberec v prvním duelu na kempu v hornorakouském Aigenu zdolal Rapid Bukurešť 2-1.
1: České volejbalistky prohrály i druhý zápas na turnaji Ligy národů v Bělehradě. Po porážce s Německem 1-3 podlehli teď Nizozemsku dokonce 0-3. Zápas hodnotila kapitánka Michaela Mlejnková.
6: Musíme si pomáhat víc servisem, což se nám občas dařilo, občas ne. My se hodně nadřeli i na ten jeden bod, to nás možná trošku strážilo dolů, ale jinak si myslím, že to byl docela dobrý zápas, hodně holek přišlo nových, tak to si myslím, že bylo důležité, aby se trošku ohráli, aby jsme třeba mohli použít v jiných zápasech, kde to bude potřeba.
1: Další zápas čeká Češky už dnes v 16.30 proti Bulharsku.
0: Jenom rychlá oprava, utkání večerní fotbalové mezi Španělskem a Belgií začíná v 21 hodin, ne ve 22 hodin. Na tom, že ho radiožurnál Sport nabídne v přímém přenosu, na tom se pochopitelně vůbec nic nemění. Slovenský cyklista Tadej Pogačar na Tour de France ovládl náročnou pyrenejskou 6. etapu a vrátil se do čela průběžného pořadí. Svého největšího konkurenta v boji o prvenství Dana Vingegora porazil obhájce vítězství o víc než 2,5 minuty a udělal důležitý krok za celkovým pátým triumfem a právě tak to Pogačar plánoval.
7: Už ve středu v týmovém autobuse, když jsme odjížděli z pódia, kolem toho bylo velké pozdvižení. Všichni jsme mluvili o této etapě. Ráno jsem se probudil už kolem 7. a od té chvíle jsem na ní nepřestal myslet. Opravdu jsem se strašně těšil. Nakonec jsme to jako tým zvládli a mám z toho obrovskou radost. Splnili jsme přesně to, co jsme si před etapou naplánovali.
2: Matyáš Vacek výrazně ztratil, ze třetí příčky se propadl na desátou a přišel taky o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Dnes čeká peloton 175 km dlouhá rovinatá etapa se sprinterským dojezdem v Bordeaux.
1: Hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal po draftu NHL s Pittsburghem tříletou nováčkovskou smlouvu. Nadcházející sezónu ale ještě zůstane v Liberci, uvedli to bílí tygři. Galvas uspěl v draftu na třetí pokus, Penguins si ho před necelými dvěma týdny vybrali ve druhém kole jako celkově 54. hráče.
0: Švédský útočník Leo Carlson se stal nejlépe placeným hráčem NHL. 21-letý center podepsal s Anaheimem pětiletou smlouvu na $90 milionů.
2: Golfista Filip Mrůzek po prvním kole vede turnaj Evropské Hotel Planner Tour v německém Neuburgu nad Dunají. 64 ranami stanovil nový rekord hřiště a má náskok dvou úderů na Angličana Wooda. Na dámském majoru ve francouzském Evianu byla Sára Kousková po úvodním dnu na děleném 69. místě se skóre plus 1 a ztrátou 9 ran na vedoucí Japonku Ivajovou. Aktuálně už hraje druhé kolo, po dvou jamkách si polepšila na 57. příčku. Sára Kousková bojuje o svůj první kat na major v kariéře.
0: Tolik dnešní první sportovní přehled, připravil ho Krištof Kousal. Děkujeme.
2: Hezký den.

0: Smíšenou čtyřhru ve Wimbledonu vyhráli Marcelo Arevalo ze Salvadoru s Lotyškou Ostapenkovou. Nasazené dvojky ve finále porazili australský pár Polmans-Hunterová ve třech setech. Arevalo s Ostapenkovou na trůnu pomyslně vystřídali Kateřinu Siňákovou s Nizozemcem Furbekem, kteří tedy letos titul neobhajovali.
1: Kateřina Siňáková dala přednost dvouhře a čtyřhře, nechtěla se takzvaně přetížit, což se asi dá pochopit s ohledem na to, jak náročné jsou to dva týdny na Grand Slamech, ať už je to kdekoliv, ale Kateřině Siňákové tentokrát ta cesta Wimbledonem skončila o poznání dříve, než by se čekalo. Společně s Američankou Townsendovou vypadly, já řeknu, už ve čtvrtfinále, byť samozřejmě čtvrtfinálová účast v deblu může být pro někoho i třeba vrcholem kariéry nebo minimálně dosavadním, tak pro Kateřinu Siňákovou je to spíše horší výsledek, ale i tak, když se podíváme na její roky na Grand Slamech, tak od roku 2024 byla právě nejhůře ve čtvrtfinále, jinak je to většinou mnohem dál a většinou to končí i vítězstvím. Ale tentokrát tedy Kateřina Siňáková to nedotáhla do toho závěrečného momentu Grand Slamového vysílání na radiožurnálu Sport, ale zase až tolik nás to mrzet nemusí, protože v sobotu se utkají dvě Češky o titul singlu.

0: Roxette dohrávají v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Je 7 hodin 53 minut, pátek 10. července a my vás teď s Davidem Prouzou velmi rádi pozveme nejprve na příští čtvrtek, tedy 16. července, konkrétně do Ostravy na festival Colors. Právě tam se totiž bude konat příští desítka Pavla Horváta live, konkrétně mezi 14. a 15. hodinou, Gong Stage, malý sál. Můžete se těšit na Pavla Horváta, jako tradičně v tomhle roce taky na Antonína Panenku. Pořadem provede kolega Honza Pěruška, no a tak říkajíc, vždycky tam máme někoho za region a v tomhle případě to bude Václav Svěrkoš. Tak ještě jednou připomínám, příští čtvrtek 16. července na Colors desítka Pavla Horváta live.
1: A není to jediná výjezdní desítka Pavla Horváta, na kterou vás teď můžeme pozvat, protože už se prodávají vstupenky na tu další zastávku. Po Ostravě zamíří tenhle pořad Pavla Horváta do Zubří. Tam by měl být hostem, kromě samozřejmě Antonína Panenky, také někdejší fotbalista Miroslav Kadlec, stříbrný medailista z evropského šampionátu z roku 1996. Podrobnosti najdete na našem webu.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a město Plzeň.
1: Radiožurnál Sport.
0: Sport ze všech úhlů.
3: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy, Tereza Tomášková.
4: Poslanci znovu projednají sporný návrh stavebního zákona. K Tajvanu se blíží v krátké době už druhý silný tajfun. Ve finále Wimbledonu se utkají dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Po nehodě je kolona na dálnici D7 před Prahou u Kněževsi a bude slunečno, na severu až oblačno a teploty do 29 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanci ve třetím čtení znovu projednají návrh stavebního zákona, který má zjednodušit a urychlit stavby v Česku. Podle části opozice jde ale na ruku velkým developerům a usnadní výstavbu velkých bytových projektů. S tím nesouhlasí vládní zmocněnkyně pro stavební zákon Hana Landová. Řekla to ve 20 minutách Radiožurnálu.
5: Naopak jde právě na ruku i těm, kdo si chtějí povolovat buď malé bytové domy třeba o 4, o 5 bytových jednotkách nebo rodinné domy. Jde na ruku úplně každému, kdo chce něco stavět.
4: Zákon má platit od roku 2028. Podle kritiků ale na změny nejsou připravené ani počítačové systémy úřadů, ani kybernetická ochrana. Požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně je lokalizovaný. Hasiči už ho mají pod kontrolou a dál se nešíří. V noci jednotky místo monitorovaly pomocí dronů a dnes ještě k dohašení používají vrtulníky. Hořet začalo včera ráno. Příčina požáru není jasná. Škody budou ve stovkách milionů korun. Už za chvíli se v ranním Radiožurnálu spojíme s naší reportérkou, která je na místě. Tajvanu se blíží tajfun Báví. Meteorologové ho označují za největší za posledních 10 let. Během jednoho týdne jde už o druhou bouři, která oblast vážně ohrožuje. Klimatologové to přičítají mimořádně silnému jevu El Niño.
6: Typhoon Bavi, it's huge. Over the past 10 years.
7: Lodě v přístavech pevně přivázané do formací v ulicích pytle s pískem proti vodě a pohotovost pro bezmála 40 000 vojáků, od kterých stát očekává okamžitou pomoc při záchranných pracích. Tak se připravuje Tchaj-wan. Meteorologové předpovídají, že v horských oblastech může napršet až metr vody, takže kromě záplav hrozí i masivní sesuvy půdy. Zatímco na druhé straně průlivu v čínské provincii Fujian ještě neskončily záchranné práce po tajfunu Maysak, který začátkem týdne zabil skoro 40 lidí. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: Silničáři od zítřka omezí provoz na Hlávkově mostě v Praze. Musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Ve směru z centra do Holešovic bude most průjezdný pouze jedním pruhem, upozorňuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
8: Opačný směr bude plně průjezdný, tedy ve dvou jízdních pruzích, tak jak jsou řidiči zvyklí. Samotná oprava se dotkne i tramvajové dopravy, kdy vyloučíme dopravu mezi Vltavskou a Těšnovem.
4: Tramvaje na lince 12 budou jezdit přes sousední Štefánikův most. Omezení potrvá do konce srpna.
1: Sport.
9: Finále wimbledonské dvouhry žen bude poprvé ryze české. O titul se utkají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová zdolala v tiebreaku třetího setu Američanku Coco Gauffovou. V závěru zápasu se Češka často držela za bok. Po utkání v rozhovoru na kurtu ale řekla, že nešlo o nic vážného.
10: Okay. Jsem v pořádku, snažila jsem se jen chytit dech. Byla to velká bitva, horská dráha, mečboly na obou stranách. Nebyl čas přemýšlet, bylo to nervy drásající. Ani nevím, co říkám, celá se třesu. Atmosféra byla nepopsatelná.
11: The atmosphere here, indescribable.
9: Linda Nosková pak postoupila do finále po výhře ve dvou setech nad Ukrajinkou Martou Kostukovou. Fotbalisté Francie postoupili do semifinále mistrovství světa, góly Mbappého a Dembeleho porazili Maroko 2-0. Večer se Španělsko utká s Belgií.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 za Měřínem, kolony na D7 v Praze před letištěm. Na D1 z Brna na Prahu za exitem Měřína na kilometru 126,5 stále stojí v stoupacím pruhu porouchané osobní auto, už je označené i tak opatrně. Na D1 před Brnem směrem z Prahy popojíždí místy roztrhaná fronta kamionů. Je dlouhá, první část už za Velkou Bíteší na kilometru 166 v pravém pruhu. Za exitem 182 popůvky potom jedou pomaleji i osobní auta v levém pruhu. D7 Chomutov Praha za Panenským Týncem už je průjezdná plynule, následky vážné nehody v úseku stavby odklidily. Potom na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova za sjezdem na Středokluky kolona vzniká ze 4. kilometru zhruba na 10 minut. Jednak v ní za Kněževsí na 2. kilometru chvíli stála po lehké kolizi nabouraná auta, před momentem odjela, zůstává ale omezení u sjezdu na letiště. Před ním pak vzniká fronta i opačně na výjezdu z Prahy od připojení s Evropské kolem 20 minut. A v Liberci na průtahu 35 z Děčína na Prahu kolona od sjezdu na Františkov na 10 až 15 minut k opravám výtluků za tunelem. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude většinou slunečno, na severu až oblačno a teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě jen mezi 21 a 24, na horách 19, na Šumavě 22 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý vítr, postupně pak mírný severozápadní. Tolik zprávy.
1: Radiožurnál Sport.
0: Karel Janů a David Prouza.
12: 8 hodin 5 minut, pátek 10. července. Jsme moc rádi, že dál posloucháte Radiožurnál Sport a řeč teď bude o cyklistické Tour de France, a tak jsme moc rádi, že se můžeme v ranním vysílání spojit s Jiřím Ješkem. Jirko, krásné ráno. Jirko, slyšíme se, dobrý den. Tak to vypadá.
13: Zdá se mi, Karlo, že se neslyšíme.
12: Zdá se mi, že my slyšíme, co se děje u Jiřího Ježka, ale Jiří Ježek neslyší, co se děje na Vinohradské.
13: Vypadá to tak, že někde v kuchyni.
12: Jirko, ještě jednou, zkusme to. Krásné ráno.
14: Ano, krásné ráno, já se omlouvám.
12: Paráda, tak pojďme na to, já začnu s troškou nadsázky. Jak se ti líbila letošní tour?
14: No, zatím se mi líbila, ale od teďka už to bude jenom one man show. Včera jsme to řešili, všichni jsme se bavili o tom, jestli se vůbec může něco ještě změnit na tom celkovém pořadí, na tom držiteli žlutého trikotu, ale Tadej Pogačar rozhodně si myslím, že už od včerejší etapy a od včerejšího představení, které udělal všem fanouškům cyklistiky z celého světa a samozřejmě i svým konkurentům, tak už nebude chtít ten žlutý trikot pustit.
13: Říká náš cyklistický expert Jiří Ježek, kterého slýcháte také v pořadu Kilometry, teď každý pátek, také s Karlem Janu a Martinem Charvátem. V tuhle chvíli, Jirka, na Tour de France, včera se stoupalo na Tourmalet. Chci se zeptat, jestli jsi to někdy vystoupal taky, třeba v minulosti. Jak moc je to náročné, jestli bys to uměl vysvětlit třeba lajkovi posluchači?
14: No, samozřejmě, že jsem si Tourmalet vychutnal několikrát, jednou v závodě a několikrát v tréninku s obou stran, i z té strany, ze které se včera sjíždělo. Je to dlouhé stoupání. Není tak úplně prudké, jako třeba stoupání v Alpách, ale je těžké tím, že má téměř 20 kilometrů a i ta příprava k němu je poměrně dlouhá, takže ten kopec je náročný. Hlavně je to prostě ikona, je to historicky jedno z nejpoužívanějších stoupání na Tour de France, a když si najdou posluchači třeba na YouTube některé záběry i z 30. let a tak dále, tak vidí, že tento pas přes Pyreneje je velice oblíbený u organizátorů toho nejslavnějšího cyklistického závodu.
12: A Jirko, pořád platí, že se cyklisté musí prát i s vysokými teplotami?
14: Pořád to platí. Dneska ta etapa je rovinatá, vlastně jde od Pyrenejí na sever do Bordeaux a O čem jsme se bavili dneska s Chrisem Froomem, když jsme se byli ráno projet, tak jsme řešili, že fouká poměrně silný vítr, právě podle mě z těch rovinatých oblastí Francie. A je to horký vítr, ale je poměrně i silný, takže dneska sice všichni předpokládali, že půjde o čistě sprinterskou etapu, protože to převýšení je minimální a je to rovinatá etapa právě určená pro hromadný dojezd. Ale může se stát, že ten vítr využijí některé týmy pro to, aby nadělili peloton, a může to být i dnes velice zajímavá podívaná.
13: Jiří Ježek s námi na Radiožurnálu Sport. Ještě jedna otázka na tu dnešní etapu. Zmínil si, že je rovinatá, tak nedá mi to nezeptat se na šance Pavla Wittnera.
14: No tak samozřejmě dneska to je den, na který on se těší, i celý jeho tým ho bude podporovat, má tu důvěru, že dneska on by měl být číslo jedna pro ten hromadný dojezd, takže doufejme, že nenastane nic, co by ho připravilo o tu možnost bojovat o etapové vítězství. Samozřejmě, že ty hromadné dojezdy jsou obrovsky i o štěstí. Je tam velký faktor náhody, stačí opravdu třeba chyba někoho před vámi, kdo rozpojí ten peloton a vy už nemáte šanci do toho sportu se zapojit. Takže pokud bude mít Pavel Wittner štěstí na dobrou pozici do cíle, a tak určitě bude chtít bojovat o to vítězství, ale těch adeptů je strašně moc, protože zatím sprinteři moc šancí neměli, tak každý tým, který má ve svém středu nějakého rychlého muže, tak bude chtít dneska to využít, a protože etapové vítězství je samozřejmě obrovský cíl pro téměř každý tým, který na Tour de France startuje.
12: Já, Jirko, vím, že ty máš ty hromadné dojezdy rád, obecně sprinty, tak zvládnete se dopravit dneska do Bordeaux a budeš u toho vlastně na vlastní oči?
14: Budu u toho, dokonce budu úplně na cílové pásce. Máme tady dnes jako hosta Tomáše Třeštíka, slavného fotografa, který fotí atmosféru, emoce, tak doufám, že mu budeme moct ukázat i to nejhezčí právě z těch rychlých etap a že ty emoce budou vítězné. Třeba pro české barvy v podání Pavla Wittnera.
12: Tak si to moc užijte, my děkujeme za tvůj čas. Tolik v ranním vysílání Radiožurnálu Sport o 6. a 7. etapě 113. ročníku cyklistické Tour de France. Jiří Ježek, Jirko, krásnou středu, krásný pátek.
14: Krásný den do Prahy.
12: Já už jsem blázen. Krásný, děkujeme moc, měj se hezky.
14: Ahoj.

0: Tolik Metallica, 8 hodin 15 minut, pátek 10. července, posloucháte Radiožurnál Sport. Fotbalisti Francie vyřadili v prvním čtvrtfinále mistrovství světa Maroko a tak už ve hře zbývá jen 7 týmů a 6 stadionů, na kterých se ještě bude hrát.
1: Ty americké často stojí daleko za městem a není snadné ani levné se k ním dopravit. K nejhůře dostupným během letošního šampionátu patří právě stadion za Bostonem, kde Francie a Maroko večer hráli. Kvůli dopravnímu kolapsu v okolí stadionu se tisíce fanoušků nedostali na tribuny včas, přitom taky v Americe to jde i jinak.
2: Široko daleko kolem stadionu v Bostonu se tvoří obrovské zácpy. Z centra města je to víc než hodina cesty a kdo se vydal autem, má velké starosti s parkováním. Ale zase majitelé zdejších pozemků na tom docela dost vydělávají.
3: Private lot were $100 per car.
2: Jessica na jednom z travnatých pozemků ukazuje přijíždějícím, kde je ještě místo a říká, že tady na soukromém pozemku mezi domy a zahrádkami stojí dnes parkování $100 a kdo neměl rezervaci předem, tak má smůlu. Romeo s manželkou zaparkovali s velkými potížemi o značníku zdál, říkají mi ve špalíru lidí, se kterými mířím podél silnice ke stadionu. Stálo je to i tak $50, tedy přes 1000 korun, a stejně musí šlapat skoro 3 kilometry pěšky. V těchto místech by to ale prý bylo za $200. Rádi by jeli třeba vlakem jako v jiných městech, ale tady podle Romea neexistuje pohodlný způsob dopravy. Spěchají, protože je jasné, že do výkopu utkání to stejně jako tisíce dalších na tribunu už nestihnou. Ovšem ne na všech amerických stadionech je situace s dopravou tak složitá jako tady v Bostonu. Třeba v Seattlu se hrálo přímo v centru města a ti, kdo tam bydlí, mohou chodit na stadion doslova v papučích. Johna jsem tam potkal, jak venčil psa, opravdu jenom v žabkách.
4: Bydlím kousek jižním směrem od stadionu a je to paráda mít stadion takhle po ruce. Seattle je sportovní město a můžete si tu koupit lístek na fotbal nebo na baseball i na poslední chvíli a jste tam pěšky za několik minut. Slavit se dá po zápase přímo tady. Je tu hned u stadionu spousta restaurací, hospod a barů. Tak jako v Evropě, kde jsem taky navštívil nějaké zápasy, proto mám Seattle tak rád. Jiná americká města tohle nemají. Obvykle je stadion za městem a kolem je to samé parkoviště. Nemá to ducha. Za to tady lidi žijí. Ty domy okolo jsou bytovky. Takže jsem věděl, že Seattle během šampionátu zazáří, protože stadion je tu v centru města tak dobře dostupný.
2: V Seattlu už se ale žádné zbývající zápasy hrát nebudou. Za to ve hře ještě zůstávají některé hůře dostupné stadiony, jako ten v Kansas City, kde v sobotu nastoupí Argentina proti Švýcarsku, nebo New Yorkský stadion, který ve skutečnosti leží až za řekou Hudson v New Jersey, tedy v úplně jiném státě. Steven se tam na jeden zápas vypravil z Manhattanu vlakem a kroutí hlavou, že za zpáteční jízdenku, která běžně stojí $13, musel dát skoro 100. A to cenu dotují soukromé firmy, jinak by dopravce nastavil ještě vyšší. I tak zřejmě vykáže mnohamilionové ztráty a místní politici se dohadují s FIFA, kdo situaci způsobil. Steven taky připomíná, že v den zápasu tuto frekventovanou trať mají na mnoho hodin i ve špičce vyblokovanou pouze fanoušci a spousta místních, kteří denně pendlují z New Jersey do New Yorku kvůli práci, má zkrátka smůlu. Právě v New Jersey se příští týden v neděli bude hrát finále šampionátu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
0: 8 hodin 19 minut a od jednoho velkého tématu fotbalového mistrovství světa pojďme na to druhé velké, a to je tenisový Wimbledon. Historické složení českého finále na travnatém grandslamu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou vzbudilo obrovský ohlas v tenisovém světě i za jeho hranicemi, a tak si o tom teď budeme povídat taky s Andreou Sestiny Hlaváčkovou. Přejeme krásné ráno.
5: Krásné ráno vám i posluchačům.
0: Andreo, tak první otázka ode mě, taková trošku hloupá. Dá se vůbec nějak vysvětlit, jak výjimečná je to věc?
5: Historická, legendární, neskutečná. Já ani nevím, jak to popsat. Já myslím, že je to prostě opravdu neuvěřitelný unikát. Já nevím, jak je možné, že se jim to sešlo takhle najednou a obě holky naprosto, naprosto obdivuju a jsou to přesně ty, o kterých se poslední roky mluví, že by měly být následovnice všech těch grandslamových vítězek a teď to najednou vyšlo na jednom turnaji.
1: Říká Andrea Sestini Hlaváčková, v posledních několika letech se to jenom hemží těmi finálovými účastmi, potažmo tituly, zejména tady na trávě ve Wimbledonu. My jsme to říkali s Karlem Janou několikrát, travnatých kurtů v České republice je opravdu málo těch veřejně dostupných. Můžeme se bavit možná o jednotkách, ne ani desítkách, ale spíše jednotkách. Tak čím si vysvětluješ, že vlastně poznáme další českou vítězku na Wimbledonu za posledních pár let?
5: No, tak holky hrajou rády agresivně, češky, a nejsou to úplně holky, které by udržovaly míč ve hře, a ne všechny teda, některýho, ale prostě máme rády rychlé povrchy, většinou roku se trénuje v Česku v hale, i když teda těch profesionálních tenistek se to netýká, a ty cestujou celý rok vlastně za sluncem a hrajou hodně i venku, ale prostě ten český herní styl je spíše agresivní, než jako jsou třeba Španěli nebo Italky, nebo prostě ty, co jsou odrostlí na té antuce, kde my hrajeme prostě v létě, ale zase to léto prostě historicky není v Česku tak dlouhý. Některý z nás hráli ještě na parketách, ty byly hodně rychlí, zůstávalo to nízko, bylo to té trávě asi nejblíž. Každopádně si myslím, že prostě ten agresivní herní styl rozhoduje.
1: Andrea Sestini Hlaváčková s námi na radiožurnálu Sport, smírně řeknu nakřáplým hlasem, je to kvůli nemoci, nebo si tak fandila včera?
5: Spíš jsem tak fandila a před chvílí jsem se budila tady kvůli vám, protože jsme ve Španělsku, je tady úplně posunutý čas, musím říct, jako životní, myslím, ne ten světový.
0: Wimbledonské finále tedy v sobotu tradičně odpoledne od 17 hodin, radiožurnál Sport bude u toho, na jedné straně kurtu Češka, na druhé straně kurtu Češka, Muchová, Nosková. No a já se chci zeptat Andreji Sestini Hlaváčkové, kdo si myslí, že je favoritem tohohle duelu, pokud někdo je favoritem. Předpokládejme, že obě dvě jsou zdravotně v pořádku.
5: A co jsem tak slyšela ze zákulisí, tak jsou obě dvě zdravotně v pořádku, adekvátně, to je dlouhé šňůře zápasů na Wimbledonu, a takže o to bych se tolik nebála, doufejme, protože to by byla úplná tragédie, kdyby se tam jakkoliv měl to ovlivnit nějakým horším stavem zdravotním, a to opravdu ne, nechceme. Ale favoritka tam není, já myslím, že je to brutální jako šance, příležitost pro obě, ale zároveň obě se tam dostaly jako totálně jako kvalitním tenisem, tím, že tam patří. Je pro mě neuvěřitelné, že obě dvě semifinále odehrály holky první zápas na center kurtu v životě ve Wimbledonu. Takže opravdu to je pro ně úplně nová cesta být v té elitě toho Wimbledonu. To už se jim teďka nestane, to už budou v životě víc opakovat na tom, při tom schedule, že je tam opravdu do semifinále ani neměli potřebu nasazovat. Takže si myslím, že jsou úplně vyrovnaný, a já si taky netroufám moc typovat. To jde pak už spíš o nějaký osobní preference, a to zrovna mezi Lindou Noskovou a Kájou Muchovou má asi málo kdo. To jsou opravdu takový zlatíčka okruhu toho českého týmu, ohromně milí, zlatý holky, který jako asi nemají úplně velký rozdíl v tom fanklubu.
0: To říká Andrea Sestini Hlaváčková v ranním vysílání radiožurnálu Sport, tak jestli jsem to dobře pochopil, tak Andreo, ani ty nikomu v sobotu nebudeš fandit, a jenom si prostě někde u televize nebo rádia budeš chtít vychutnat tuhle absolutně jedinečnou příležitost a budeš se dívat na to, jak hraje Češka proti Češce ve finále Wimbledonu.
5: No, jako možná tam jednu preferenci mám, ale asi ji radši ani nebudu říkat nahlas, protože jako osobně to přeju opravdu v oběma. Jenom herně můžu tak říct, jako že jeden ten styl tenisovej se mi líbí trošičku víc a přijde mi trochu zajímavější. To jsem asi dost napověděla. Ale to jenom jako, že v tomhle smyslu, jinak opravdu si myslím, že ať už to vyhraje jedna nebo druhá, i když ani jedna z nich o tom nemůže slyšet, protože to moc dobře znám, když hrajou dvě Češky proti sobě a lidi říkají, dyť je to jedno, která z vás vyhraje, dyť aspoň bude mít Českou vítězku. Ono to jim asi jednou úplně není, takže to říkat nebudu.
1: Já si myslím,
5: že
1: to je možná ta poslední věc, kterou mají teďka v hlavě.
5: Ano, ale my jsme prostě rádi, protože bude zase české jméno na tom seznamu tam na chodbách a je to neskutečné, že tam máme za poslední roky prostě Kvitová, Vondroušová, Krejčíková a teď tam bude prostě další česká ova.
0: A na to se samozřejmě můžeme těšit a Radiožurnál Sport bude zítra odpoledne a podvečer u toho. Teď jsme o tom mluvili v ranním Radiožurnálu Sport s Andreou Sestiny Hlaváčkou. Tak moc, Andreo, děkujeme za tvůj čas a zdravíme do Španělska.
5: Děkuju moc krát.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Hodin 30 minut. Aktuální zprávy a Tereza Tomášková.
3: Požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně už je pod kontrolou a dál se nešíří. Ještě dnes ale místo dohašují vrtulníky z bambivaky. Příčina požáru není jasná. Škody jsou ve stovkách milionů korun. Budova byla postavena na přelomu 40. a 50. let minulého století jako centrální sklad obuvy. Vznikla na místě, které bylo za druhé světové války zasažené bombardováním. Severní Korea přijme podle státní agentury KCNA opatření k posílení svých jaderných sil. Oznámil to vůdce Kim Jong-un na zasedání ústřední vojenské komise vládnoucí komunistické strany. Podle něj se dá bezpečnost KLDR a mír zaručit pouze vybudováním silné armády. Dalším tématem jednání bylo taky zlepšení průzkumných a zpravodajských schopností severokorejské vojenské rozvědky. Brněnská zoo má dvě nová mláďata sovice sněžné. Odchov tohoto severského druhu přitom není snadný. Vysoké letní teploty totiž můžou být pro mláďata nebezpečné. Chovatelé proto sovice ve vedrech chladili ledem.
0: Sport.
3: Dvouhra žen na tenisovém Wimbledonu bude mít po třetí za poslední 4 roky českou vítězku. Do finále se dostala Karolína Muchová po výhře nad Američankou Goffovou a Linda Nosková, která porazila Kostukovou z Ukrajiny. Finále se bude hrát zítra od 17 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Francie postoupili do semifinále mistrovství světa. Maroko porazili 2-0. Jejich dalším soupeřem bude vítěz večerního duelu Španělska s Belgií.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení před Brnem a nové omezení u Beranova. Na D1 před Brnem směrem z Prahy očekávejte páteční dlouhou kolonu kamionů v pravém pruhu. První část už za Velkou Bíteší kolem kilometru 166. Osobní auta v levém pruhu brzdí potom za Ostrovačicemi na 180. Kousek za exitem 182 popůvky se zase rozjíždějí, zdrží se kolem 10 minut. Na D1 z Brna na Prahu u exitu 119 Velký Beranov začalo nové omezení v levém pruhu, zatím je tam jenom kratší kolona, opatrně dojíždějte. Za Prahou se kvůli omezení v Aviatické ucpává příjezd k letišti Václava Havla. Kolony jak z okruhu od exitu 28 od Evropské asi na 20 minut, tak i na příjezdu do Prahy D7 z Chomutova od exitu 3 Kněževest. Tam je to zhruba na 10 minut plus potom další čas v samotné Aviatické. A na silnici 35 na průtahu Libercem z Děčína směrem na Turnov a Prahu se popojíždí od sjezdu na Františkov. Je to asi na 15 minut za tunel. Opravují tam výtluky. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, jen na severu a severovýchodě mraku o trochu víc. Pršet z nich ale nebude. Teploty po ránu klesly místy až k 8 stupňům.

0: Red Hot Chili Peppers, 8 hodin 38 minut, páteční radiožurnál Sport je tu dál s vámi. Francie vítězstvím nad Marokem celkem v poklidu jako první tým postoupila do semifinále fotbalového mistrovství světa. My teď zjistíme, jak moc v poklidu to bylo ve francouzském hlavním městě, protože bychom měli být ve spojení s naším reportérem, s naším zpravodajem ve Francii, Martinem Baluchou. Martine, přejeme krásné ráno.
1: Ano, je to tak, jsme ve spojení, hezké ráno všem.
0: Tak ten zápas většinou bývá popisován jako rizikový, obvykle v minulosti se při něm děly věci, když se Francie setkala s Marokem, samozřejmě ta minulost těchto zemí, koloniální minulost je jasná. Tak jak to v hlavním francouzském městě vypadalo včera večer?
1: My ještě čekáme ve Francii na finální zhodnocení ze strany francouzského ministra vnitra Lorana Nuneze, ale vypadá to, že ty oslavy skutečně se obešly bez větších výdržností. Rozhodně se to nedá srovnávat k tomu, co jsem viděl po finále Ligy mistrů, to znamená zapálená auta, zapálené koše, prostě odpadky, dělobuchy, které se střílely na policisty. Tak to tentokrát vypadá, že nebylo. Hodně se tentokrát slavilo například kolem náměstí Svornosti, opravdu v centru Paříže, v oblastech Grand Boulevard. Já jsem ten zápas sledoval na předměstí v jedné kebabárně a musím říct, že když Kylian Mbappé v té první půlce neproměnil tu penaltu, tak Maročané v dresech červeno-zelených vystřelili ze židlí, měli opravdu velkou radost, že se to Kylianovi nepodařilo, ale nakonec i oni slavili vítězství Francie, protože mnoho z nich žije, řekněme, ve smíšených marocko-francouzských rodinách.
2: S Martinem Baluchou, naším francouzským zpravodajem, si povídáme na radiožurnálu Sport. Ty už se to trochu naznačil, nebo spíše řekl, že oproti vítězství Paris Saint-Germain v Lize mistrů to zatím bylo klidnější. Myslíš si, že pokud Francie postoupí třeba do finále, než kvůli vyhraje celý turnaj, že se odšpuntuje to pravé peklo? Teď to myslím samozřejmě trochu s nadsázkou.
1: No, bojím se toho, protože tady většinou to tak bývá, že je jedno, jak ten zápas dopadne, akorát když budeme tedy mluvit v tom případě Ligy mistrů PSG, tak je jedno, jestli PSG vyhraje Ligu mistrů nebo jestli ji prohraje, tak vždycky to tady dopadne stejně, to znamená opravdu velké nepokoje na bulváru Champs-Élysées, jak když se tam vždycky procházím v nočních hodinách, nebo procházím, spíš utíkám před slzným plynem dělobuchy, střílením petardami, tak vidíme přesně vysklené výlohy, restaurace poničené, místy to vypadá jako scény z revoluce, tak a to je jedno, jestli PSG vyhraje nebo prohraje. Tentokrát naštěstí se to tedy nestalo, sám si to

0: trošku kladu otázku, čím to je. Myslím si, že je to takový trošku zázrak, že skutečně tentokrát Paříž nehořila, ale vysvětluje se to tak, že jednoduše jsou to smíšené rodiny francouzsko-marocké a pořád ti to Maročané, i když tedy třeba ten jejich tým, nebo jejich tým, oni přesně jsou to Francouzi, jsou to Maročané po tatínkovi, po mamince, tak i když třeba Maročané nepostoupili dál, tak pořád je tady ten francouzský národní tým, kterému můžou fandit, a nejen, že mu můžou fandit, kterému fandí. Viděl jsem Maročany s francouzskými vlajkami, vlastně na jednom rameni měli francouzskou vlajku, na druhém rameni marockou vlajku, takže skutečně na tom je vidět, že jsou to lidé dvojí národnosti, s dvojím pasem, a podle toho to taky vypadá. Navíc není to jakýkoliv tým, je to francouzský národní tým, který má samozřejmě velké šance, a přiznejme si, je příjemné fandit týmu, který prostě má ty šance zvítězit v celém turnaji.
1: Z toho sportovního hlediska rozhodně musíme říct, že fotbalisté Francie nejenom, že jsou prvními semifinalisty mistrovství světa, když porazili v Bostonu Maroko 2-0, ale opravdu zatím vypadají asi jako ten nejsilnější tým na šampionátu, který se hraje ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě. Teď jsme o tom mluvili s naším zpravodajem v Paříži, Martinem Baluchou. Martine, moc děkujeme a ať Paříž nehoří dál.
0: Děkuji, já si to taky budu přát. Hezký den všem.

Imagine Dragons v pátečním radiožurnálu Sport. Je mu 27 let a už po 6. z 21 etap můžeme klidně říct, že míří za 5. triumfem nejslavnějšího cyklistického závodu světa. Slovinec

0: Starý Pogačar je v těchto dnech jednou z největších hvězd Tour de France a zároveň je taky nejsledovanějším cyklistou na sociálních sítích a právě proto je hlavní postavou dnešní sportovní encyklopedie, která se tento týden právě na nejsledovanější sportovce na sítích zaměřuje.
1: Na Instagramu sledují Tadeje Pogačara téměř 3 miliony fanoušků a je tam na téhle síti aktivní, dá se říci denně, v průběhu Tour de France pravidelně zveřejňuje, nebo spíše jeho tým zveřejňuje fotografie ze závodu i zákulisí svého týmu. Ještě před startem letošního ročníku navíc zaujal novou vizáží a musím říct, že pro mě, co by rodáka z 90. let, mě to hodně pobavilo. On si zkrátil a odbarvil vlasy na blond, což někteří fanoušci vnímají jako poctu jeho dětskému idolu, americkému raperovi Eminemovi.
0: Je to tak, vypadá hodně podobně. Na jednom z posledních videí tady Pogačar zval své fanoušky a příznivce cyklistiky taky do rodného Slovinska. Pořádá tam totiž charitativní závod, ve kterém si může s bronzovým medailem listou kdokoliv změřit své síly. Ten závod je zajímavý tím, že je zorganizovaný tak, že všichni ostatní dostanou náskok a tady Pogačar potom po nějaké čtvrthodině vyrazí za nimi, má po straně té silnice, vlastně je to dlouhý kopec, 10-kilometrový, on má po straně kužely svůj koridor a tam všechny předjíždí. Takže podle toho, jak jste dobrý cyklista, tak dlouho to trvá, než jste před Tadejem Pogačarem, ale jisté je, že on vás

0: stane, tak bude pátým pětinásobným vítězem tohoto slavného závodu a právě s jeho kariérou souvisí dnešní nesoutěžní otázka, který ze tří závodů Grand Tour tady Pogačar ještě nikdy nevyhrál.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
2: Správná odpověď je Vuelta. Na španělské Grand Tour startoval jedinkrát, bylo to v roce 2019, od té doby ne. No a ve svých 20 letech tehdy vyhrál 3 etapy a celkově při premiéře na Grand Tour skončil třetí.
0: Zatímco Tour de France ovládl už 4x a předloni přidal také triumf na Giro d'Italia, červený dres tedy mu stále chybí, španělskému závodu se v posledních letech Pogačar vyhýbá, zdůvodňuje to nedostatkem odpočinku ve zbytku sezóny.
2: Je to tak, on chce totiž vyhrávat mistrovství světa, moc se mu líbí ten duhový dres. Teď Lake Malawi a za chviličku soutěž.

0: Krásné páteční ráno všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, 8 hodin 51 minut, jdeme soutěžit, protože je pátek, tak ta soutěž bude dvojí, nejdřív ta tradiční o cenu a potom ještě všichni, kdo vyhráli. V tomhle týdnu budou mít možnost zahrát si o bezdrátová sluchátka Radiožurnálu Sport, jako vždycky připomínám pravidlo číslo 1, pokud jste s námi vyhráli v posledních 2 měsících, tak dejte šanci ostatním, nemůžeme vám to uznat, tu cenu bychom vám prostě nemohli poslat. Davide, o co dneska budeme hrát?
1: Hrajeme o tričko Radiožurnálu Sport se sluchátky kolem krku a také o knihu s názvem Pecháček, život a kariéra hokejisty Lukáše Pecha, což zejména pro nás má, řekněme, takový sentimentální dopad nebo význam, protože Petr Tomášek ještě donedávna byl naším kolegou, ale napsal také tuhle krásnou knížku, takže pokud máte rádi hokej, tak určitě se přihlaste do té soutěže, kdy budeme hádat zvuk sportovce. Asi nikoho nepřekvapíme tím, že to bude mít tenisovou tematiku, ať už tahle soutěž nebo ta následující.
2: Ten Wimbledon, já vlastně jsem se ho naučil milovat až po skončení kariéry. Dokud jsem vlastně hrál, tak ta tráva pro mě byl problém ani hrát, že jo. Abych vlastně hrál tak, jak mám na ty trávě hrát, což mi dlouho trvalo, protože jsem se narodil na Antuce, že jo. Narodil jsem se na Antuce. Tenkrát v té době, co my jsme byli, tak jsme neměli ty podmínky takový, aby jsme mohli na ty trávě tolik trénovat. Tenkrát nás pustili do Queensu na půl hodiny.
0: Tak to je taky téma, které jsme dneska v ranním Radiožurnálu Sport už vlastně s Davidem Prouzou několikrát omílali. Není to jedno.

0: jednoduché pro české tenisty hrát dobře na trávě, protože tady takzvaně ta tradice není. Tak pojďme na to, krásné ráno, slyšíme se. Já zatím slyším sám sebe, tak rád bych slyšel i vás. Ahoj. Dobrý den.
1: Zkuste si možná vypnout rádio. Dobrý den.
2: Tady Honza.
0: Dobrý den, Honzo. Rádi vás slyšíme. Slyšel jste zvuk, poznal jste sportovce?
2: Ano, je to Jan Kodeš.
0: Je to Jan Kodeš, práce. Gratulujeme.
2: Vítěz.
1: Přesně tak. Tak Honzo, Jan Kodeš, Jan vítěz dnešní soutěže. Máte radost? Třeba máte rád hokej, konkrétně Lukáše Pecha?
2: No, hokej mám rád, ale přiznám se, že Lukáše Pecha nějak moc neznám.
1: To tak ho poznáte.
0: Tak ho poznáte z té knihy, kterou napsal náš bývalý kolega a tenisový fanoušek jste. Těšíte se na to sobotní finále, čistě česká záležitost.
2: Prostě to je úplně historická událost, takže to prostě holky dokázali, je úplně nemožný.
0: A budete někomu z nich fandit, nebo prostě si to jenom užijete jako Čech?
2: Já si to užiju, ať vyhraje ta lepší, takže nebudu dopředu to. Já jsem rád, že tam jsou dvě Češky, já jsem na to hrdý.
0: Super, tak moc děkujeme, posíláme cenu. Připomínám, zůstaňte nám prosím na lince, ať si na vás můžeme vzít kontakt. A po písničce tady bude ještě druhé kolo soutěže a to se bude týkat i vás, budeme hrát o sluchátka.

0: Skupina Inexis 8 hodin 57 minut, pojďme na to, ať to stihneme, ještě je tu totiž druhá půlka soutěže, ta už se týká jen těch pěti, kteří vyhráli. V ranním vysílání radiožurnálu Sport tenhle týden hrajeme o bezdrátová sluchátka, telefonní číslo to zůstává stejné, 221-552-222. Davide, sliboval si, že se dál budeme ptát na tenis, je to asi logické.
1: Budeme se ptát na tenis, bude to trochu těžší, ale zároveň hrajeme o bezdrátová sluchátka, což je docela, řekněme, významný artikl. Tak pojďme na to, máme zatím pět českých wimbledonských šampionek, tak jestli vyjmenujete tři, tak sluchátka jsou vaše. Věříme, že to zvládnete, protože je to opravdu relativně nedávná minulost, pokud jde o ty wimbledonské ženské tituly.
0: Tak pojďme na to, už mi to tady zvoní. Krásný den, slyšíme se.
2: No, dobrý den.
0: Dobrý den, vyhrál jste tenhle týden?
2: Jo, včera.
0: Vyhrál jste včera, výborně, tak pojďme na to. Slyšel jste otázku Davida Prouzy?
2: Jo, vítězky Wimbledonu.
0: Vítězky Wimbledonu, pojďme
1: tak
0: do toho.
1: To.
2: Jana Novotná, Petra Kvitová dvakrát, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a
0: stačí.
1: A to stačí v tuhle chvíli.
0: No, moc nemám, co bych k tomu
1: protože
0: dodal.
1: Petra Kvitová má dva tituly, takže takhle je to těch pět titulů. No a teď ten šestý, to se dozvíme zítra, Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Každopádně vy jste měl encyklopedické znalosti, takže moc gratulujeme.
0: My vám gratulujeme a posíláme kromě toho, co jste vyhrál včera, taky sluchátka. Klobouk dolů teda, to jsem nečekal, že budete vědět všechny.
2: No, děkuju moc.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naschle.
3: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
5: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
6: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
4: To všechno je Wimbledon.
5: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
7: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
4: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
5: I to se od nás dozvíte.
4: Přímo z jihozápadu Londýna v reportážích a živých vstupech.
5: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
4: od 29. června do 12. července.
5: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte páteční radiožurnál Sport, je 10. července krátce před 9. hodinou. Připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
8: Je 9 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
9: Požár ve Zlíně už je pod kontrolou. Hasičům znovu pomáhají i vrtulníky. Ukrajina by měla brzy dostat od Spojených států chybějící rakety do systému Patriot. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou hrát v finále dvouhry ve Wimbledonu. Po nehodě je kolona na dálnici D1 z Brna do Prahy u Velkého Meziříčí a bude slunečno, na severu až oblačno a teploty do 29 stupňů.
8: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Hasiči ve Zlíně dál zasahují u požáru výškové budovy v baťovském továrním areálu. Požár lokalizovali večer a před půlnocí snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Část budovy se zřítila. Firmy, které tam mají sklady, odhadují zatím škodu na stovky milionů korun. Na místě je reportérka Michaela Kočendová.
10: V tuto chvíli nad místem přestali létat vrtulníky z Bambivaky. Odletěli dotankovat palivo a hasiči mezi tím společně se statikem řeší další postup zásahu i to, jestli vrtulníky nasadí znovu. Po jejich dočasném stažení budovu znovu zahalil hustý černý kouř. Ten se i kvůli větru drží při zemi a směřuje nad město. Jeho zápach je od dnešního rána cítit už i v okrajových částech Zlína, kde ho lidé ještě včera necítili. Nadále proto platí doporučení co nejméně vycházet ven a pokud možno nevětrat. Řada lidí také už po městě začala nosit roušky nebo respirátory. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
9: Spojené státy podle Kyjeva brzy dodají Ukrajině další střely do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Jsou prakticky jedinou zbraní proti ruským balistickým raketám a ukrajinské zásoby Patriotů se už téměř vyčerpaly.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v průběhu online briefingu s novináři uvedl, že Ukrajina v nejbližších dnech dostane od Spojených států balík střel PAK-3 do systému Patriot. Další rakety mají dodat evropští partneři, ale konkrétní data ještě nejsou dojednaná, uvedl Zelenský.
12: Ukrajina vyznaná Amerikou.
11: Dodal, že Spojené státy uznaly Ukrajinu jako jednu ze tří zemí na světě, které mohou rakety PAK vyrábět. Kyjev proto usiluje o získání licence a americký prezident Donald Trump naznačil, že není proti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Tenistky Karolína, americký herec Jeffrey Wright v Karlových Varech znovu uvede film Masquerade. Právě s ním navštívil filmový festival už v 90. letech. Do you consider yourself a painter or a
13: black painter? Oh, he's a lot of colors, not just black. Životopisné drama o americkém malíři a jednom z průkopníků graffiti bylo pro Wrighta první velkou filmovou příležitostí. Později stvárnil třeba agenta CIA ve třech Bondovkách po boku Daniela Craiga. If you pull it off, the CIA bring him in. And what about the winnings? Jeffrey Wright je taky jedním z kmenových herců režiséra Wesse Andersona. Hraje v jeho filmech jako francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun nebo Asteroid City. Wright za svou kariéru získal Tony, Emmy nebo Zlatý Globus. V Karlových Varech převezme cenu prezidenta. Lucie Pávová, Radiožurnál.
14: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do finále wimbledonské dvouhry. Muchová porazila Američanku Goffovou 2-1 na sety a Nosková zvítězila 2-0 nad Ukrajinkou Kostukovou. O titul si Češky zahrají v sobotu v 17 hodin. Fotbalisté Francie porazili Maroko 2-0 a jsou prvními semifinalisty mistrovství světa. Kapitán vítězného týmu Kylian Mbappé v prvním poločase neproměnil penaltu. Trenér Didier Deschamps ale zmínil, že to mentální nastavení týmu neovlivnilo.
15: Potvrzujeme naši formu. Ano, v první půli nám chyběla větší efektivita. Golman chytil penaltu a do toho jsme neproměnili další tři velké šance. Ale nerozhodilo nás to. A Kyliana už vůbec ne.
14: Mbappé dal pak 8. gól na turnaji a s Argentincem Messim vede tabulku střelců. Francie bude o postup do finále hrát s vítězem večerního utkání mezi Španělskem a Belgií.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Na D1 nehoda u Meziříčí a kolony před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zpozorněte hned za exitem Velké Meziříčí východ. Brzdí se tam před kolonou, ta se potom sune zatím asi 5 minut na kilometr 145,5. Silničáři tam čistili kanalizaci a do vozu se světelnou šipkou narazilo osobní auto.
18: Taký bavorák tady srazil šipku silničářů. Je to v levým pruhu.
17: Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď první část kolony kamionů v pravém pruhu čekejte od exitu 168 do Mašov. Za Ostrovačicemi se pak brzdí i v levém pruhu na 180. kilometru. Kolona za exit 182 Popůvky je pro osobní auta asi na 10 minut. V Liberci se popojíždí na silnici 35 ve směru z Děčína na Turnov a Prahu od sjezdu na Františkov asi 15 minut do omezení za tunelem. A Praha. Na příjezdu po D8 z Ústí čekejte kolonu od exitu z Diby, hlavně kamiony, je to do Zužené k Belské a v té frontě teď navíc v připojovacím pruhu od Čakovic stojí kamion a osobní auto po kolizi. A před ucpaným příjezdem k letišti kvůli omezení čekejte kolony na okruhu od Evropské na čtvrt hodiny a taky z D7 od Kněževsi asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude slunečno, na severu až oblačno a teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě mezi 21 a 24. Tolik zprávy.
16: Radiožurnál Sport.
5: Karel Janů a David Prouza.
0: 9 hodin 6 minut posloucháte páteční Radiožurnál Sport. Po pátku přijde sobota a sobota bude velkým svátkem pro všechny fanoušky českého tenisu. Je tu to historické složení českého finále ve Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou a právě o tom si teď budeme povídat s Barborou Strýcovou, kterou na dálku zdravíme do Londýna. Báro, moc děkujeme za váš čas.
19: Dobré ráno, dobrý den.
1: Barbora Strýcová ve Wimbledonu hraje turnaj legend, takže byla přímo v areálu a doslova přímo na tribuně, když se hrály ty české zápasy. Tak jaké to bylo?
19: Bylo to úplně úžasný. Já jsem byla na celý zápas Káji Muchový, protože my jsme náš zápas legend hráli až večer, takže jsem viděla na vlastní oči ty nervy, které probíhaly během toho zápasu a bohužel na Lindě jsem nemohla být, protože jsem zrovna hrála svůj zápas, takže Já jsem aspoň stihla tu Káju, ale sledovala jsem samozřejmě Lindu na scoreboardu během zápasu.
0: No a když se na to podíváme pohledem vaší role jako kapitánky pro finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové, tak tohle je asi no, hodně příjemné.
1: Na to se kouká hezky.
0: Na to se kouká krásně.
19: No, nekouká se na to jenom hezky, ale všem se na to kouká jako úplně vlastně s vytřeštěnýma očima, protože to, co předvádějí tady holky, je vlastně jako neuvěřitelný a že máme dvě Češky ve finále Wimbledonu, je, se stalo, myslím, před 40 lety naposledy, takže je to pro, nejenom pro moje oči, ale taková slast úplná.
1: Když se podíváme, Báro, na tu cestu obou Češek do finále, tak ona nebyla úplně jednoduchá, vlastně obě odvracely matchboly, ať už Linda Nosková třeba ve třetím kole, nebo Karolína Muchová samozřejmě v super tiebreaku s Goffovou, tak co to vypovídá právě o třeba jejich mentální síle?
19: Že jsou obě dvě strašně moc silný v hlavě a ono se vždycky říká, že když překonáte ten, že hrajete zápas a vyhrajete ho z matchballu, tak pak ten turnaj vyhrajete. Takže tady máme dvě holky, které tohle přesně překonaly a jsou obě dvě ve finále. Ale vypovídá to o nich, že prostě ta mentální síla tam je a je na nich vidět i to, že prostě před tím turnajem ve Wimbledonu obě dvě vyhrály turnaj na trávě a na té trávě si věří a Linda prostě říkala před pár lety, že prostě trávu zatím úplně nemá moc ráda, je vidět, jak se na ní naučila hrát hejbace a jak vlastně ta tráva jí sedí na tu její hru a Kája ta prostě má takovou hru, která je všem hrozně nepříjemná, takže si myslím, že to bude nádherný finále, na který se můžeme všichni hrozně moc těšit.
1: Barbora Strýcová je s námi na radiožurnálu Sport, kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové. Já jsem četl s vámi rozhovor ještě před startem Wimbledonu a tam jste přesně říkala, jak je to vzácná situace, že vyšla ta příprava travnatá naprosto skvěle, ať už Muchové, Noskové nebo Marii Bouskové, které získaly ty tituly, a očekávala jste úspěšný Wimbledon. Očekávala jste ho takhle úspěšný?
19: Ano, já nebudu říkat, koho jsem řekla, kdo vyhraje Wimbledon, ale je tam to jedno jméno, který bude hrát zítra to finále, takže já jsem prostě těm holkám jakoby věřila, viděla jsem, jak sami i na tom kurtě jsou, jak hrajou, jakou formu mají, jak se cítí, že žádný zranění, ťukám na stůl, ale prostě asi se mě ptejte, jak budou zápasy příště.
0: No dobře, tak samozřejmě my nemůžeme tady nabádat k sázení, ale někdo, kdyby chtěl třeba, tak Barbora Strýcová je poměrně dobrý odborník na to, kým se řídit. Ne, ale vážně, myslíte tedy, že ten zítřejší zápas má favoritku? Protože když žádám, tam je to jméno, které jste předvídala před turnajem.
19: No to ne, to zase nevím. To jako favoritku bych nedotroufnu si říct. Obě hrajou úplně trošičku jiný tenis, ale každá má prostě svoji zbraň a jak jsem už říkala předtím, bude to fakt hrozně hezký finále a obě dvě holky, co jsem četla i nějaký články, se na to těší, jsou kamarádky, takže prostě se hrozně respektujou. I spolu včera trénovali na centráku před svýma semifinálama, zápasama, takže jo, je to pohádka taková, která se pořád píše.
1: Možná ještě poslední otázku na Barboru Strýcovou. Vy jste to tady zmínila, oni jsou vlastně kamarádky, dali se dohromady, nebo ne, dali se dohromady, určitě se znali i předtím, ale hráli spolu v Paříži debla, byli vlastně kousíček od medaile. Není to svým způsobem ještě těžší vlastně hrát nejenom proti krajance, ale navíc proti někomu, s kým prostě vycházíte mimo kurt?
19: Já si to nemyslím, že to tak holky to berou, oni prostě, nebo jako žádná takhle si myslím, že nepřemýšlí, prostě na ten kurt jdou odehrát prostě ten zápas a chtějí ho obě dvě odehrát ze své strany co nejlíp a porazit tu druhou a tak by to mělo být a pak si podají ruku a je konec toho a jede se dál. Prostě takhle to je, takhle by to měli vzít a myslím si, že to v hlavě mají srovnaný dost, aby to takhle bylo všechno v pořádku.
1: Říká kapitánka českého týmu pro pohár Billie Jean Kingové Barbora Strýcová, kterou na závěr ještě poprosím tady o predikci, protože vám to funguje, tak jak bude vypadat mužské finále?
19: Jo, takhle, už dobrý. Jsem se ptáte na ženský, ne. Já si myslím, že no tak teď jste mě zaskočil, vůbec nevím teďka. Myslím si, že Sinner, ale včera jsem se koukala na jeho nějak jako trénink a tak byl takovej polámaný a to, ale myslím si, že Sinner vyhraje a Ferry.
1: Dobře, krása. Sinner tak versus Ferry, já to mám přesně obráceně, tak uvidíme.
19: Tak uvidíme.
0: Tak je to ošéfované, my moc děkujeme za čas Barboře Strýcové, která se spojila do ranního vysílání radiožurnálu Sport a povídala si s námi především o tom zítřejším historickém finále ženského singlu 17.00 středoevropského času Muchová proti Noskové, radiožurnál Sport bude u toho. Teď moc děkujeme Barboře Strýcové, krásný den.
19: Mějte se hezky, naschledanou.

0: Prvním semifinalistou fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Nad Marokem zvítězili 2-0, no a o postup do finále budou hrát proti lepšímu z dvojice Španělsko-Belgie. Budeme si teď samozřejmě o světovém šampionátu ve fotbalu povídat na Radiožurnálu Sport a jsme moc rádi, že to bude s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, přejeme krásné ráno.
1: Dobrý den.
0: Pojďme začít u Kyliana Mbappého, protože to je muž, který v posledních letech prostě zosobňuje ten francouzský tým. No tak nezačal v první půli úplně šťastně, neproměnil pokutový kop.
1: No to neproměnil, měl tam předtím jednu pěknou střelu, ta penalta prostě byla specifická, zase takový podivný proměnění, dlouho před ní čekal, ale ten výkon byl sebejistý, nejenom Mbappého, ale celý Francie, a myslím si, že vlastně Maroku nenabídli ani jednu šanci celý zápas.
2: Čím si, Pavle, vysvětluješ ten, já nechci říct trend, ale vlastně to tak asi můžeme říct, protože i Lionel Messi už dvě penalty nedal, teď tedy se přidává Kylian Mbappé. V zásadě oni dávají góly z pozic, kdyby to nemělo být jednoduché, vypadá to jednoduše, a pak když mají tu nejjednodušší možnost, dá se říci, tak to nevíde.
1: No já nevím, no tak Messi první penaltu neproměnil, protože čekal, dal to vedle, druhou prostě neproměnil, protože můj golman chytil včera fakt jako dlouhý čas před tou penaltou, tomu střelci běžejí hlavou různý věci, může to být sebelepší hráč, prostě vidíme to na té nejvyšší úrovni. Já fakt zase zmíním ty penalty, který teďka každý týden absolvuju v různých krajích toho penaltového krále, kdy opravdu ten tlak na toho střelce je enormní a někdy to ten hráč prostě nezvládne na té nižší úrovni, no a co potom před takovouhle návštěvou a za takovýhle podmínek, kdy to může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu celého národu, takže samozřejmě ten tlak tam je veliký, ale samozřejmě tyhle hráči to úplně na sobě nedávají znát, že se jim něco nepovedlo, ale vnitřně 100% mu v tu chvíli dobře není, no.
0: Z penaltového puntíku se Kylian Mbappé netrefil, ale zas tak moc ho to mrzet nemuselo, protože ten gol, který zvládl ze hry ve druhém poločase, byl parádní. Opravdu ty individuality jsou neuvěřitelné na straně francouzské reprezentace, ale přijde mi, že působí na šampionátu opravdu fantasticky dohromady. Tak je to podle tebe zásluha trenéra Didiera Deschampse?
1: Jednoznačně, tak on není žádný nováček, je to velmi zkušený trenér a je vidět, že ty hráči vědí, jakou mají roli na tom hřišti, vědí, co od nich to mužstvo čeká, jsou schopní dělat asi i věci, které prostě v tom klubu někdy jim nejsou příjemný, a tady je prostě dělají. Já zase zmíním jedno jméno, Olisek, protože to je něco se na to koukat, prostě to je neskutečný. Já jsem...
0: Tak teď bohužel to vypadá, že jsme na chviličku přišli o Pavla Horváta, tak mu dáme pár sekund na to, aby se nám do vysílání, vrátil.
2: Ale do té doby můžu říct, že Michal Olise to se předváděl i na klubové úrovni v závěru sezóny, i třeba v dresu Bayernu Mnichov proti Paris Saint-Germain v lize mistrů, byť to nakonec nevyšlo německému velkoklubu, tak zkrátka to načasování formy třeba právě u něj, byť nedává branky, tak to, co předvádí ve středu hřiště, jakým způsobem má přehled o svých spoluhráčích, tak to je něco naprosto neuvěřitelného.
0: Je to tak, Didiera Deschampse tedy my někteří ještě pamatujeme jako hráče, tak tohle je opravdu osobnost už desetiletí, pokud jde o francouzský fotbal, a Pavla Horváta vítáme zpátky. Pavle, slyšíme se. Ano, paráda. Slyšeli jsme tě, jak jsi chválil Oliseho naposledy.
1: No, je to prostě neskutečný hráč, který vlastně hrál v podstatě celou sezónu křídlo, tak hraje ve prostřed a hraje fantasticky, hraje dopředu, dozadu. Je u většiny těch rozhodujících situací Francie je on, byť není to ta největší star, není tak zajímavý asi pro média, ale fotbalově je to úžasný hráč.
2: S Pavlem Horvátem jsme na Radiožurnálu Sport, bavíme se o fotbalovém mistrovství světa a můžeme se možná pobavit i o příštím soupeři Francouzů v semifinále, protože ten vzejde z dvojce Španělsko-Belgie. Tak, a teď mi řekni, Pavle, jak to vidíš?
1: No, tak jako papírově asi zase je to jasný, Španělé by měli být favoritem, ale Belgie, vzhledem k tomu, jak se probojovala do téhle části, tak ukazuje určitou sílu. Myslím si, že na začátku ty výkony nebyly úplně ideální. Hledali se, ale došli takhle daleko a tady v té fázi toho šampionátu opravdu se může stát cokoliv a předvedli dobrý výkony už teďka a můžou potrápit i Španěly.
0: To říká Pavel Horvát v pátečním radiožurnálu Sport. Myslím, že to zároveň byla nejlepší možná pozvánka na dnešní přímý přenos tady na radiožurnálu Sport. Čtvrtfinále Španělsko-Belgie od 21 hodin. Pavle, moc děkujeme a přeju hezký pátek.
1: Hezký den.

0: Skupina Green Day dohrává v pátečním radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že jste tu s námi v 9 hodin a 26 minut. Českou čtvrtkařku Lourdes Glorie Manuel čeká v úspěšné sezóně. Další start v diamantové lize. Halová mistryně světa bude dnes v Monaku opět útočit na stupně vítězů.
1: A zatím je to tedy opravdu skvělá sezóna této české reprezentantky a měla by obhajovat vlastně nejlepší pozici Evropanky, pokud jde o závody na těch mítincích diamantové ligy. A není to jediná česká účast. V Monaku se představí třeba také výškař Jan Štefela, který obhajuje z Monaka druhou pozici. Oh,

0: desáté. Radiožurnál vysílá zprávy.
1: Poslanci ve třetím čtení znovu projednají návrh stavebního zákona, který má zjednodušit a urychlit stavby v Česku. Podle části opozice jde ale na ruku velkým developerům a usnadní výstavbu velkých bytových projektů. To předkladatelé odmítají. Zákon má platit od roku 2028. Podle kritiků ale na změny nejsou připravené ani počítačové systémy úřadu, ani kybernetická ochrana. Řidiče kamionů a autobusů čekají v létě častější kontroly. Policie i inspektoři silničního provozu se zaměří na nejčastější přestupky, jako je nedostatečný odpočinek nebo podvody s tachografy. Časté je taky třeba překročení povolené hmotnosti vozidla. Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby. Oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, rostoucí čínské konkurence i amerických dovozních cel. K možnému propouštění se koncern, do kterého spadá i Škoda Auto, zatím nevyjádřil. V Boskovicích pokračuje festival pro židovskou čtvrť. Až do neděle nabízí koncerty různých žánrů, divadelní představení i promítání filmů. Pořadatelé se snaží propojit současné umění s historií. V programu jsou i prohlídky města a prezentuje se i projekt Paměti národa – příběhy 20. století. Sport. Tenistky Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou čeká souboj ve finále Wimbledonu. Muchová vyřadila Američanku Golfovou a Nosková Kostiukovovou z Ukrajiny. V ženském deblu skončila ve čtvrtfinále Kateřina Siňáková. Ve dvojici s Američankou Townsendovou podlehli čínsko-francouzskému páru Kul Mladenovičová ve dvou sadách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Brnem, uzavřená 38 za Kolínem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona kamionů v pravém pruhu teď začíná za Velkou Býteší na 166. kilometru. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky. Je to až na 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy za exitem Velké Meziříčí východ vzniká kratší fronta na kilometru 145,5, řeší nehodu v levém pruhu zdržení ani ne 5 minut. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy opatrně za sjezdem na Studenku na kilometru 339 po srážce dvou osobních aut zabraný levý pruh, je to bez kolony, ale vybočuje se prudce. Silnice 38 Poděbrady Čáslav je za Kolínem neprůjezdná v obou směrech. Po střetu dvou osobních aut u odbočky na Libenice přistál vrtulník záchranné služby, kolony stojí ta na Čáslav od Šťáralky hned za Kolínem směrem na Poděbrady od Hlízova. Nejezděte přes Starý Kolín, silnice do Kolína je tam dlouhodobě uzavřená, řidiči to berou přes červené pečky. A na průtahu Libercem 35 z Děčína na Prahu za sjezdem k aréně opravují výtluky v pravém pruhu, kolona od odbočky na Františkova vás drží 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, na severu až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě mezi 21 a 24. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Mariem dohrávají v pátečním radiožurnálu Sport 9 hodin 37 minut. Tradičně v pátek jste zvyklí mezi 10. a 11. že své místo ve vysílání radiožurnálu Sport mají kilometry Jiřího Heška. Dnes to bude trošku jinak. Kilometry budou o hodinu později. Mezi 11. a 12. se spojíme s Jiřím Heškem, který je přímo ve Francii a myslím, že po včerejšku rozhodně bude o čem mluvit. Teď ale pojďme na to historické wimbledonské finále.
1: I tady je o čem mluvit samozřejmě. Postup Karolíny Muchové přes Američanku Goffovou, respektive Lindy Noskové přes Ukrajinku Kostíkovou znamená, že tady máme historický moment v českém tenise ryze české derby ve finále Wimbledonu. Oba ty semifinálové zápasy komentoval na radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil, se kterým jsme právě teď ve spojení a zdravíme do Londýna.
2: Hezký den.
1: Jardo, emočně, jak se ti teď s odstupem na to vzpomíná, na ty zápasy a jaká to musela být jízda i pro tebe, protože prostě to je vzácná věc?
2: Člověk si to takto ani neuvědomí, ale teď se mi promítá hlavou třeba ten matchball Coco Gauffové, kdy to mohlo být vlastně všechno naopak a mohli jsme si povídat úplně o něčem jiném, ale samozřejmě mnohem víc je takových těch zážitků a co mi tak jako nejvíc teďka jako běží před očima, tak to je ta rovná reklama těch mnoho komentářů největších světových hvězd. Boris Becker, když si dal tu práci, vypsal dlouhý seznam svých vzpomínek na český nebo československý tenis, na éru, kdy ještě on sám hrával, éru předtím, éru, co je teď. Je to něco úžasného, co teď se kolem nás děje díky českým tenistkám. Z těch zápasů si vybavím jako, dá se říct, všechno, ale některé momenty víc a bylo to prostě úžasné. I když každý ten příběh byl úplně jiný, na jedné straně ohromná bojovnost, vůle, skoro bych řekl, že Karolína Muchová šla přes několik limitů a hran a Linda Nosková, to je zase fantastické sledovat, s jakým klidem ona dokáže procházet takto velkými zápasy, které vlastně nikdy nehrála. To je něco neskutečného.
0: No a před Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou je tedy už jenom ten krok poslední, tak když se na to, Jardo, ještě zaměříme čistě opravdu sportovně, tak kdo měl třeba těžší cestu do finále?
2: No těžší, už jenom ten výsledek a průběh ukazuje, že určitě těžší to měla Karolína Muchová a nemyslím teď jenom zápas s Coco Gauffovou, který opravdu vydřela, ale třeba i duel s Barborou Krejčíkovou byl ohromně těžký. Dokonce jsem měl i ten pocit na začátku turnaje, ten první týden, že Barbora Krejčíková je tou hráčkou z Češek, která hraje vůbec nejlépe na turnaji, ale došly síly, zkrátka bylo toho na ní hodně, ona měla problémy v travnaté části sezony, jako ostatně i předtím, bohužel, neustále nějaké nemoci, zranění a tam už fyzicky to nešlo pro ní v derby s Karolínou Muchovou. Takže to taky jako bych připomněl, protože i ona hrála úžasně a byl to taky jeden z těch těžších zápasů pro Karolínu Muchovou mentálně, takže ona těch těžkých zápasů asi zvládla o něco víc. Na druhou stranu zase Linda Nosková porazila taky velké hráčky a utekla z matchballu proti Soraně Kirstové, což asi byl zatím, se ukazuje klíč k tomu všemu úspěchu, protože ona už zkrátka mohla být dávno v letadle, mohla být doma, ale úžasně velmi odvážným backendem, úderem, který to zachránil, tak nakonec ten zápas ještě zvrátila, zachránila a je tady, no.
1: Barbora Strýcová před malou chvílí na radiožurnálu Sport mluvila o tom, že když hráčky na cestě do finále odvrátí matchball, tak pak většinou třeba můžou triumfovat, tak teď to mají obě tenistky stejně, my si o tom bavíme s Jaroslavem Plašilem. Možná ještě k Lindě Noskové, mě neuvěřitelným způsobem baví ten její klid, a to nejenom na kurtu, ale pak i třeba na tiskových konferencích, ona opravdu moc těmi emocemi nehýbe nebo nedává je na sobě znát. A ohromně mě pobavila část rozhovoru po zápase, kdy mluvila o tom, že ona prostě začala hrát tenis proto, aby se bavila tím časem na kurtu, který tam tráví, a trochu mi přijde, že prostě se jí to opravdu podařilo přenést i do těch soutěžních zápasů, viz souboj s Kostíkovou, kde ona opravdu chladnokrevně prostě proměňovala ty šance a teď je tady v stále velmi mladém věku ve finále. Myslíš si, že třeba v tomhle ohledu by mohla mít navrch, že je prostě tak flegmatická, že bude víc v klidu v tom finále?
2: Jestli si tohle podrží, tak to může být velký aspekt, ne-li ten rozhodující do toho zápasu, protože opravdu ten její klid je úžasný. Ona na ten kurt jde necítí nervozitu a já jí to fakt věřím, protože, jak říkáš, no, Davide, ona si myslím, že je hrozně ráda, že tam je a vůbec si nepřipouští to, že by se tam mohlo stát něco špatného. To řada holek nemá, možná ani kluku, ale to jako teď nevím, teď mluvíme o ženském finále. Řada hráček má z něčeho strach, obavy, něco nevíde, selhání a tak dále. A myslím si, že ta Linda Nosková tohle v sobě vůbec nemá, no, že tam prostě jde zahrát ten tenis ideálně, když je to velká scéna, když ještě ona extra se nemusí nějak hecovat, burcovat, protože to ona neumí. Ona není ten typ hráče, který začne dělat pěstičky ze stavu 2-2, 3-2, říkat si pojď a to ona je pořád stejná. Jo? Takže ono jí to hrozně pomůže i třeba ta velká atmosféra zápasu, že se v ní tak trochu schová a má to možná ještě trošku jednodušší s tím, aby si ten svůj klid podržela. Takže to může hrát opravdu velkou roli, ale je otázka, jak to bude proti krajance, dá se říct, kamarádce nebo minimálně hráčce, se kterou má velmi dobré vztahy, tohle všechno teprve uvidíme, protože to je dosud nepoznaná věc.
0: Poprvé v historii proti sobě zítra v 17 hodin ve finále Wimbledonu nastoupí dvě české tenistky, my si o tom teď povídáme s Jaroslavem Plašilem, dvě tenistky, Jardo, jak si řekl, které navíc spolu mají hodně dobrý vztah, tak i v tomto bude třeba zvláštní. A jak výjimečné to bude pro tebe, protože ty vlastně si komentoval už na tomhle turnaji spoustu zápasů, kdy hrála Češka proti Češce, ale přeci jenom ve finále Grand Slamu to je úplně výjimečné i pro reportéra.
2: No, přemýšlel jsem nad tím, že se mi to ještě, no samozřejmě se to nikdy nestalo, takže se to nemohlo stát a divě, ale že mi to tam možná bude i chybět, ten prvek toho, že člověk někomu fandí, že vždycky to bylo tak, že hrozně se radujete z toho úspěchu toho hráče, který reprezentuje vaši zemi, ať už to byla Barbora Krejčíková, ať už to byla předtím Markéta Vondroušová 2023, ať už to byla Petra Kvitová 2011-14, tak vždycky tam měli hráčku ve Wimbledonském finále, kterou jste zkrátka chtěli vidět, aby ta česká hráčka porazila. A teď najednou je to přesně 50-50 a vlastně byste to přáli oběma, ať ten titul mají nejraději obě, je to velmi složitá věc a vlastně nevím, jestli je to samozřejmě úžasné, no to zní hloupě, ale jestli není jako z hlediska třeba reportování lepší, když člověk jako někomu to může víc přát, no ale to samozřejmě teď nechci to nějak jako stavět někam jinam, protože je to úžasný moment, to v každém případě.
1: Říká Jaroslav Plašil, který bude také v našem speciálu od 14 do 15 hodin, který se bude věnovat právě tomu nadcházejícímu českému finále. V té době už se také možná bude hrát jeden zápas mužského semifinále mezi domácím Ferrym a Němcem Zverevem, potom blockbuster asi mužského pavouka Sinner versus Djokovic. Když bychom měli, nebo abychom splnili tu zpravodajskou povinnost, tak jak si myslíš, Jardo, že bude vypadat to finále mužské? Protože já si troufám tvrdit, že Alexander Zverev by to asi zvládnout měl, ale v souboji Sinner Djokovic vlastně vůbec nejsem přesvědčený o tom, že by Ital měl postoupit nějak hladce.
2: No, nehraje tady zatím vůbec přesvědčivě, ale mě teď ty typy vůbec, odhady vůbec nevycházejí a jsem trochu i rád, protože jsem si fakt nemyslel, že české hráčky budou favoritkami v těch semifinálových duelech. Takže s těmi typy bych byl hodně opatrný. Konec konců se možná ukončil turnaj pro Kateřinu Siďakovou, protože tam jsem se byl naprosto jistý postupem, ale no v deblu zkrátka. No tak, ale jo, řeknu možná zase další zoufalý typ. Já si myslím, že Alexander Zverev, on se hrozně zlepšil na trávě, má čistou hlavu, to klidně celé může vyhrát. A Jannik Sinner, souhlasím, no nehraje tady zatím moc dobře, ale nevím, kolik Novaku Djokovičovi ještě zbylo sil, protože jak říká Messi, hraje 90 minut v těch letech, ale on to má trošku delší. No.
0: To se mi moc líbilo, to byl fantastický kousek tiskové konference Novaka Djokoviče, kdy si na oko postěžoval, že zatímco Lionel Messi stráví maximálně na hřišti hodinu a půl, tak on třeba může i 5,5 hodiny. Povídali jsme si s Jaroslavem Plašilem, jak už bylo řečeno, uslyšíte se s ním taky v našem speciálu od poledne. No a zítra tedy od 17 hodin čistě české wimbledonské finále Karolína Muchová proti Lindě Noskové v přímém přenosu tady na Radiožurnálu Sport. Jardo, moc děkujeme a zdravíme do Londýna.
2: Taky děkuju, hezký den.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 51 minut posloucháte páteční radiožurnál Sport. Já ještě jednou připomenu, že kilometry Jiřího Ježka dnes nabídneme, ale ne mezi 10. a 11. hodinou, ale o hodinu později. Spojíme se s 6-násobným paralympijským šampionem toho času v Paříži, tedy ne v Paříži, ve Francii, promiňte, a budeme si samozřejmě povídat o Tour de France, ale teď ještě chceme jednou připomenout ten neuvěřitelný český úspěch, tenisový úspěch na Wimbledonu a zase se na to podívat třeba i z hlediska nějakých ohlasů.
1: Přesně tak, protože snažení nebo respektive výkonů Lindy Noskové, respektive Karolíně Muchové si všímají vlastně víceméně všechny osobnosti tenisového světa, ať už toho současného nebo bývalého. Zmínit můžeme takové, nechci říct vyznání, ale velkou pochvalu od Borise Beckera směrem právě k českým, potažmo československým tenistům, kdy Boris Becker vzpomíná na to, co bylo za jeho éry a co se děje právě teď. No a obě hráčky celkem významným způsobem chválil třeba i Andy Roddick ve svém podcastu, který pro chválu často nechodí, ne naopak, pro kritiku nechodí daleko, chválí ho trochu méně a tady se opravdu docela rozjel. No a my můžeme teď v našem vysílání nabídnout i relativně bezprostřední reakci jedné z nejlepších tenistek historie, Martiny Navrátilové, kterou doslova odchytil náš kolega Jaroslav Plašil v Londýně.
2: Naposledy hráli Češi, že proti sobě to bylo Lendl s Mačířem, což byl Slovák, že?
3: No.
2: 80. Je to neuvěřitelné. Já když jsem viděla čtvrtfinále, jsem říkala, je to možný, ale ani ne, asi nepravděpodobný, ale je to neuvěřitelný úspěch. Hlavně Karolína jak hrála. Tam celá bojovala, i když nehrála nejlepší tenis, stejně bojovala, vyhrála.
3: Nervy
2: byly, ale
3: to myslím,
2: možná to bude lepší, že hrajou proti sobě. Češka vyhraje, tak aspoň nemusím nikomu faně dát.
3: Ale kruté pro to druhou, teda asi, že jo, to je...
2: No, ale příležitost za Lindě 21.

0: A když to nevyhraje, tak to mám příležitosti a Kalina teďka zdravá, tak proč ne příští rok? Ten má ještě 5-10 let před sebou, tak ale jsem moc ráda a pyšná.
1: To tedy Martina Navrátilová, asi se nemůžeme divit tomu, jak velkou radost má z toho neuvěřitelného úspěchu a můžeme ještě jednou Davide pozvat na náš speciál.
2: Můžeme na něj pozvat přesně tak, Karle, od 14 do 15 hodin dáváme dohromady hosty, víme, že tam bude Lukáš Dlouhý, jeden z trenérů Lindy Noskové a sám grandslamový šampion ve 4 hře. Spojí se samozřejmě taky Jaroslav Plašil přímo z Londýna, takže se určitě máte na co těšit a rovnou si pojďme připomenout znovu tu informaci. České finále ve Wimbledonu se bude hrát v sobotu krátce po 17. hodině, možná trochu ne, krátce třeba 15 minut po 17. hodině. Karolína Muchová versus Linda Nosková v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
1: A teď už v pátečním vysílání Linda Perry.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, já nad normální lístky dneska dojedenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat radio Žurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 10 hodin. Jsou tu čerstvé zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
5: Koaliční rada projedná spory v koalici, které se týkají příspěvku do programu pomoci Ukrajině. Při lesním požáru v Andaluzii zahynulo nejméně 12 lidí, dalších 19 je pohřešovaných. Ve finále dvouhry na tenisovém Wimbledonu jsou dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Po vážné nehodě je uzavřená silnice 38 Poděbrady Čáslav za Kolínem a bude slunečno, na severu až oblačno a teploty do 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Koaliční partneři by si dnes měli vysvětlit situaci, která se týká příspěvku Česka do programu pomoci Ukrajině. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů na iniciativu, díky které můžou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně pro Kyjev, přesměroval část peněz ze svého rezortu. Hnutí SPD je proti. Jeho šéf Tomio Okamura mluvil dokonce o porušení programového prohlášení vlády. To ministr Macinka odmítá.
6: Rozumím politické pozici a politickému postoji SPD a taky chápu emoce, které se s tím mohou pojit po té, co si řada lidí přečetla články, že vláda otáčí a rozhodla se, že bude financovat zbraně pro Ukrajince. To prosím, samozřejmě není vůbec pravda. Nic takového se nestalo. Tady šlo pouze o nějakou technickou operaci.
5: Sám Macinka na dnešní koaliční radu nedorazí kvůli zahraniční cestě. Nejméně 12 lidí zahynulo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár vypukl včera odpoledne v provincii Almeria. Přes noc s ním bojovalo asi 150 hasičů. Podle úřadu část obětí našli v turistické chatě, další uhořeli v autech. Úřady taky ohlásily 19 pohřešovaných. Proč začalo hořet, zatím není jasné. Jednou z variant je, že oheň způsobil pád elektrického vedení na suchou vegetaci, která začala hořet. Letošní úroda ovoce bude zřejmě o polovinu nižší než obvykle. Vyplývá to z odhadů Ministerstva zemědělství. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka největší škody způsobily dvě vlny jarních mrazů. Jablek bude oproti průměru letos asi 53%. O něco lépe na tom jsou meruňky. Jejich úroda bude asi dvoutřetinová. Kromě mrazů ovoce poškodila i nedávná vlna veder, vysvětluje Martin Ludvík.
7: U některých ovocných druhů došlo i k popálení té dozrávající úrody, ať to je třeba u rybízu, u malin, ale i třeba u meruněk. A také samozřejmě ty stromy v tak vysokých teplotách v podstatě přestávají růst a ty plody se nějak dál vyvíjet, takže někde to může mít vliv na to, že ty plody jsou o něco menší.
8: Sport. V finále Wimbledonu si proti sobě poprvé v historii zahrají dvě české tenistky. Karolína Muchová v semifinále nejprve porazila Američanku Goffovou a Linda Nosková pak Kostěkovou z Ukrajiny. Mezi zápasy byla půlhodinová přestávka a tak mohla Linda Nosková zápas své krajanky sledovat až do konce.
9: Koukala jsem, no, my jsme to měli na všech obrazovkách vlastně v tělocvičně a musím říct, že moc se nedívám na zápasy ostatních hráček, takže tohle bylo trošku i jako nervóznější pro mě. A samozřejmě jsem KF fandila, aby aspoň ta jedna Češka byla ve finále.
8: Zápas o titul mezi Muchovou a Noskovou se ve Wimbledonu bude hrát v sobotu od 17 hodin. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. O postup do finále se odpoledne utkají muži, Brit Ferry s Němcem Zverevem a Ital Sinner proti Djokovičovi ze Srbska.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 zdržení před Brnem a nehody za Rohlenkou i u Meziříčí. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Velkou Bíteší počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu ze 166. kilometru. Osobní auta v levém pruhu se zdrží zhruba 10 minut v koloně kolem exitu Popůvky mezi 180. a 183. kilometrem. Na D1 za Brnem směr Vyškov se teď tvoří kolona od Rohlenky z 206. kilometru, je to asi na 10 minut na 207,5. Tam se v levém pruhu srazila 3 auta. Na D1 ve směru z Brna do Prahy vzniká kolona od exitu Velké Meziříčí východ, kousek za ním na 145,5 došetřují nehodu v levém pruhu, zdržení kolem 5 minut. Silnice 38 Poděbrady Čáslav je za Kolínem u odbočky na Libenice uzavřená v obou směrech. Havarovala tam 2 osobní auta. Vrtulník záchranné služby už odletěl, ale zatím provoz nepustili. Kolony stojí od Kolína od sjezdu na centrum. Z druhé strany je to už kousek za sjezdem na Kutnou horu, kde se brzdí do zastavení. Vyhnout se dá v osobním autě přes Červené pečky. Nejezděte severně mezi Starým Kolínem a Kolínem. Je dlouhodobá uzavírka. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude slunečno, na severu až oblačno a teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě mezi 21 a 24. Tolik zprávy.
11: 10 hodin, 5 minut, pátek 10. července, posloucháte Radiožurnál Sport. Kilometry Jiřího Ježka dnes nabídneme, ale až o hodinu později, než je jejich tradiční čas, tedy mezi 11. a 12. se spojíme se šestinásobným paralympijským olympijským šampionem a budeme si povídat samozřejmě o Tour de France. Teď ale pojďme na fotbal. Angličtí reprezentanti se na mistrovství světa budou muset obejít bez obránce Quansaha, kterému FIFA kvůli vyloučení v osmifinále s Mexikem udělila dvouzápasový trest. 20-letý stoper Liverpoolu, který v předchozí sezóně hostoval v Bundeslize, byl v Leverkusenu, může případně zasáhnout až do bojů o medaile. To kapitán francouzských fotbalistů Kylian Mbappé ujistil, že navzdory menšímu zranění kotníku bude připravený na úterní semifinále mistrovství světa. Do toho tedy nastoupí francouzští fotbalisté proti vítězi toho dnešního večerního duelu, ať to takhle řekneme kompletně, mezi Španělskem a Belgií. Zápas, který začíná v 21 hodin večer, nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Tenisky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do finále Wimbledonu. V sobotu odpoledne si zahrají o titul v ženském singlu. Od 17 hodin Radiožurnál Sport bude u toho. Muchová vyřadila Američanku Goffovou 12-10 v rozhodujícím a nervy drásajícím tiebreaku třetí sady. Nosková zase Marťu Kostukovou z Ukrajiny 2x6-4. Poprvé od rozdělení Československa bude mít Česko oba finalisty grandslamové dvouhry.
1: Je to neuvěřitelné. Já když jsem viděla čtvrtfinále, říkám, je to možný, ale asi nepravděpodobný, ale je to neuvěřitelný úspěch.
2: Martina Navrátilová, držitelka 18 grandslamových titulů z ženské dvouhry a mnoha dalších rekordů, byla součástí výjimečné éry. Tehdy už po emigraci nějakou dobu reprezentovala Spojené státy americké, ale okamžitě si teď vybavuje finále Australian Open z roku 1989, kdy proti sobě bojovali Ivan Lendl a Miloslav Mečíř, oba s tehdejší československou vlaječkou u svého jména.
1: Proti sobě to bylo Lendl s Mečířem, což byl Slovák.
2: Teď je to tedy poprvé, kdy se utkají dvě české tenistky ve finále Grand Slamu a Linda Nosková z toho má obrovskou radost.
3: Pyšná na nás obě, myslím, že i Česko je na nás pyšný. Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
2: Vyprávěla Linda Nosková, která šla na kurt půl hodiny po postupu Karolíny Muchové a ještě tak získala čas na to napínavý duel dokoukat.
3: Koukala se mnou, my jsme to měli na všech obrazovkách vlastně v tělocvičně a musím říct, že moc se nedívám na zápasy ostatních hráček, takže tohle bylo trošku i jako nervóznější pro mě. A samozřejmě jsem KF fandila.
2: To Karolína Muchová to měla obráceně. Se závěrečným míčkem Lindy Noskové jí začaly ve Wimbledonu mediální povinnosti a taky ona mohla úspěch krajanky okomentovat.
3: S Lindou trénujeme normálně i skoro na každém turnaji, takže to pro mě bylo takový jako fajn a popřáli jsme si hodně štěstí, dobře jsme se rozehráli. Vyšlo vám to oběma a jsem za ně ráda, že jí to vyšlo taky.
1: Češka vyhraje, tak jsem moc ráda a pyšná.
2: Je pyšná také slavná česká rodačka Martina Navrátilová. Finále začne v sobotu po 17. hodině i v přímém přenosu na této stanici. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Lenny Kravitz, 10 hodin 16 minut, krásný pátek 10. července všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, nejlepším světovým hokejistou sezony. V anketě Mezinárodní hokejové federace IIHF se stal kanadský supertalent McLean Celebrini, 20-letý útočník, předčil amerického golmana Hellebucka a třetí skončil finský forward Aho. Celebrini byl v únoru s 5 góly v 6 zápasech nejlepším střelcem olympijského turnaje v Miláně. V produktivitě obsadil z 10 body druhé místo. Kanadě pomohl ke stříbru a nechyběl v All-Star týmu turnaje.

úspěšné sezóně Diamantové ligy může čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel dnes přidat v Monaku další umístění. Nastupních vítězech českých reprezentantů se na mítinku představí ještě výškař Jan Štefela, který si loni připsal druhé místo. Předprogram startuje v 18.15, hlavní program potom od 20 hodin. 20-letá Manuel si v této sezóně už třikrát dokázala zlepšit osobní rekord, naposledy na konci června v Paříži, kde v čase 49,37 sekundy nestačila jenom na olympijskou šampionku Paulinovou a i ve svém třetím vystoupení v letošním ročníku Diamantové ligy doběhla v závodě na 400 metrů druhá.

0: pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišli penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl osmí ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jakože jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, bylo 10:30. Jsou tu další zprávy a s nimi Jana Utendorfská.
1: Hasiči pokračují v hašení požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou. I dnes k hašení využívají vrtulníky. Hořet začalo včera ráno a část budovy se už na dvou místech zřítila. Příčinu požáru ani škodu zatím hasiči neznají. Firmy, které v budově měly sklady, odhadují hodnotu zničeného zboží na stovky milionů korun. Schořilo taky zhruba 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu, potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3900, oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady ale neuvádějí počet pohřešovaných. OSN odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. A silničáři od zítřka omezí provoz na Hlávkově mostě v Praze. Musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Ve směru z centra do Holešovic bude most průjezdný pouze jedním směrem. Omezení se dotkne i tramvají. Nebudou jezdit mezi Vltavskou a Těšnovem. Linku číslo 12 povede dopravní podnik přes sousední Štefánikův most. Omezení potrvá do konce srpna. Sport. Fotbalisté Francie porazili Maroko 2-0 a postoupili do semifinále mistrovství světa. Svůj 8. gól na šampionátu v Severní Americe dal Kylian Mbappé a vyrovnal nejlepšího střelce Lionela Messiho z Argentiny. Francouzi se v semifinále utkají s vítězem večerního zápasu mezi Španělskem a Belgií, který v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 kolony před Brnem, nehody za Rohlenkou i u Meziříčí. Na D1 před Brnem směrem z Prahy čekejte kolony. Kamiony v pravém pruhu za Velkou Bíteší ze 165. kilometru. Osobní auta zpomalují mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Popůvky. Už to není nadlouho. Ovšem potom na dálnici D1 hned za Brnem směrem na Ostravu. Pozor na kolonu. U nájezdu z Ostravské z kilometru 203 popojíždí se přibližně 25 minut za Rohlenku na 208 km. Po kolizi tří aut je tam blokovaný levý pruh. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se tvoří kolona od sjezdu Velké Meziříčí východ. Hned za ním na 145. a pultem uklízejí po nehodě v levém pruhu. Zdržení je tam kolem 10 minut. A pak dál na D1 směr Praha ještě dvě kratší zdržení. Kus Zaměřínem jsou tam dvě omezení na kilometru 122 a u exitu 119 Velký Beranov znovu. A silnice 38 Poděbrady Čáslav zůstává za Kolínem u odbočky na Libenice uzavřená v obou směrech. Havarovala tam dvě osobní auta, kolony od Kolína z druhé strany už před Hlízovem. Dá se sjet na Kutnou horu a vzít to v osobních autech přes Červené pečky, respektive opačně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě území až oblačno a výjimečně přehánky. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě bude jen kolem 23. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Phil Collins v 10 hodin 38 minut. Jsme moc rádi, že dál posloucháte páteční radiožurnál Sport. V 16:30 nastoupí česká ženská volejbalová reprezentace v Bělehradě proti Bulharsku. První dva zápasy na turnaji volejbalové ligy národů český tým prohrál s Německem 1-3, s Nizozemskem dokonce 0-3. Hráčky si ale nemyslí, že by se volejbalová reprezentace ocitla v nějaké krizi.
1: Blokařka Ella Kulisiani zablokovala nizozemský útok, přispěla bodem, ale jinak se na výhru ve výměnách české hráčky dost nadřeli. A mluvila o tom i kapitánka Michaela Mlejnková.
2: Musíme si pomáhat víc servisem, což nám občas dařilo, občas ne. My se hodně nadřeli i na ten jeden bod, to nás možná trošku srážilo dolů, ale jinak si myslím, že to byl docela dobrý zápas, hodně holek přišlo nových.
1: Trenér Atanas Opolos střídal snad až neobvykle často. Podle Mlejnkové je to v této fázi soutěže důležitá věc.
2: Ten třetí turnaj už je opravdu náročný, že ty čtyři zápasy v těch 5 dnech jsou náročný a prostě je důležité, aby ty holky si zahrály taky, aby jsme si někteří odpočinuli a samozřejmě je nás 14 a každá je prostě důležitá. Jedna tam může jít na jeden bod, druhá tam může jít na dva body a ten bod může být rozhodující, takže si myslím, že nezáleží, jak kdo hraje, ale jak prostě ten tým funguje dohromady.
1: Speciálním článkem se staví libero Daniela Digrínová, která po svatbě hraje s příjmením Jancová. Nemyslí si, že by po dvou hladkých prohrách na turnaji v Srbsku byl český tým v krizi?
3: Já bych neřekla, že jsme úplně v útomu, vlastně oba ty soupeři jsou nad náma v tom světovém žebříčku. To samozřejmě neznamená, že s nima nemůžeme hrát vyrovnanou partii. To byl opravdu vlastně lepší výkon, ale nám to vždycky uteklo v jedné rotaci, vlastně v jedné chvíli, kdy jsme nebyli schopni odrotovat jejich servis. Nás čeká důležitý zápas, na to určitě vlítneme.
1: Předpověděla před pátečním zápasem s Bulharskem, které v Srbsku začne v 16:30. Radiožurnál Sport o něm bude informovat ve zpravodajských vstupech. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Šest českých hokejových brankářů draftovali letos kluby zámořské NHL, je mezi nimi taky 18-letý Michal Oršulák, odchovanec Třemošné, který působil i v mládeži Karlových Varů a poslední sezonu už odchytal v zámořské WHL, golmana, kterého si čeští hokejoví fanoušci spojují zejména s letošním stříbrem české dvacítky, si co by 79. v pořadí vybral tým Detroit Red Wings.
1: Ty dojmy byly krásné hnedka po draftu, tak jsem měl několik zpráv už vlastně od scoutů, se kterými jsem se bavil, že jsou rádi, že to vyšlo a že mi draftovali, a potom i když jsem přiletal vlastně do Detroitu, tak jsem byl opravdu nadšený v tom město, jako musím říct, že bylo krásný. První den, co jsem přiletěl, tak jsem se šel podívat na baseball, což byl taky hezký zážitek, a potom začala práce na zimáku.
0: Celý rozhovor s hokejovým golmanem Michalem Oršulákem nabídneme ve vysílání radiožurnálu Sport po 19. hodině.

Eric Clapton, Tears in Heaven, 10 hodin 50 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport. Křídelník Václav Černý ukončil v 28 letech kariéru v české fotbalové reprezentaci. Hráč Bešiktaše Istanbul to řekl v rozhovoru s tureckým TRT Sportem. Připustil, že pro něj šlo o bolestivé rozhodnutí.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to má podařit.
1: Jedenáct hodin. Tady je Radiožurnál, tady jsou zprávy.
2: Hasiči pokračují v hašení požáru ve Zlíně, od večera už ho mají pod kontrolou. Sněmovna obnovila schvalování sporné stavební novely. Tenistky Muchová s Nockovou se v českém finále utkají o titul ve Wimbledonu. Po vážné nehodě je uzavřená silnice 38 Poděbrady Čáslav za Kolínem. A bude převážně slunečno, teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasiči ve Zlíně stále zasahují u požáru výškové budovy v továrním areálu. Oheň už mají pod kontrolou. K hašení momentálně nevyužívají hasicí vrtulníky. Místo chladí ze vzdálenosti 70 metrů kvůli riziku zřícení dalších částí budovy. Na místě je naše reportérka Michála Kočendová.
3: Kolem mě stojí za červeno-bílou policejní páskou několik přihlížejících osob, které se dívají na tu vyhořelou a zřícenou tovární budovu s číslem 34. Tu znovu halí tmavě šedý dým, který se i kvůli větru drží při zemi a směřuje nad město. Jeho zápach je od rána cítit už i v okrajových částech Zlína, kde ho lidé včera ještě necítili. Nadále proto platí doporučení co nejméně vycházet ven a pokud možno nevětrat. Řada lidí už také po městě začala nosit roušky nebo respirátory. Podle mluvčí hasičů Pavla Řezníčka zůstává na místě 15 jednotek dobrovolných i profesionálních hasičů, kteří by na místě měli zůstat minimálně ještě celý víkend. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
2: Sněmovna po třetí obnovila závěrečné schvalování sporné koaliční stavební novely. Očekává se, že poslanci dnes budou o její podobě i hlasovat. Vládní koalice si od změn stavebního zákona slibuje zrychlení a zjednodušení povolování staveb. Kritici tvrdí, že předloha je napsaná pro velké developery a ohrozí ochranu veřejných zájmů i životního prostředí. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 34% hlasů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončila s odstupem ODS se 13%. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5% voličů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a motoristé. Ti by dosáhli přesně na 5% hranici. Průzkumu v červnu odpovídalo na 1000 respondentů. V londýnské čtvrti Edgware Road v noci vypukly po zápase Francie s Marokem nepokoje mezi policií a fotbalovými fanoušky. Jeden policista je zraněný, 4 fanoušci jsou ve vazbě. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na londýnskou policii. Po zápase na místo dorazila pořádková policie, na kterou DAF zareagoval skandováním a někteří z fanoušků na policisty začali házet petardy, světlice a lahve. Po 3 letech se Rolling Stones vracejí s novou hudbou. Dnes vydávají své 25. studiové album Foreign Tongues.
4: Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
5: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku.
4: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
5: To bych si moc přál, opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
4: Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
6: Sport. O titul na Grand Slamu se poprvé v historii utkají dvě české tenistky. Do finále Wimbledonu postoupily Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová zdolala Američanku Goffovou ve 3 setech, Nosková porazila Ukrajinku Kostěkovou 2-0 na sety. O vztahu s krajankou a finálovou soupeřkou mluví Karolína Muchová.
7: Známe se, asi bych řekla, jako tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích. Domluváme se tréninky, protože je to fajn. Linda je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě a máme hezký vztah.
6: V Finále tenisového Wimbledonu mezi Češkami Muchovou a Noskovou začne zítra v 17 hodin našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Fotbalista Václav Černý ukončil v 28 letech kariéru v české reprezentaci. Křídelní hráč Bešiktaše Istanbul to řekl v rozhovoru s tureckou televizí TRT Sport.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 kolony před Brnem a nehoda za Rohlenkou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy nejdřív první část kolony kolem exitu 162 Velká Bíteš, brzdí tam na pár minut i osobní auta v levém pruhu, pak se to rozjede a následuje kolona kamionů v pravém pruhu od exitu 168 do Mašov až do Brna. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Popůvky asi na 10 minut. Na D1 na výjezdu z Brna směr z Ostrava popojíždí kolona od exitu 201 Slatina, zabere to až půl hodiny za Rohlenku na kilometru 208 vyšetřují nehodu v levém pruhu. Na D1 z Brna do Prahy tři relativně kratší kolony čekejte. Nejdřív kolem exitu 146 Velké Meziříčí východ, hned za ním uklízejí po nehodě v levém pruhu a je to tak na 5 minut. Pak za Měřínem fronta do 5 minut kvůli omezení na 122. kilometru a hlavně v zápětí další zúžení u exitu 119 Velký Baranov, před ním se zdržíte až 10 minut. A silnice 38 Poděbrady Čáslav byla za Kolínem u odbočky na Libenice uzavřená po 9. hodině se tam čelně střetla dvě osobní auta. Teď je to pár minut, čerstvá aktualizace od policie už pouští provoz k Kyvadlově. Ovšem kolony od Kolína a Hlízova se budou nějakou dobu rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě až oblačno a výjimečně přehánky. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Tolik zprávy.
10: 11 hodin 6 minut, pátek 10. července, posloucháte dopolední Radiožurnál Sport. Bývalý český reprezentant Václav Pilař po konci v Hradci Králové posílí fotbalisty Bohemians. 37-letý hráč za týmem dorazil na soustředění.
8: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.

0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport, krásný den všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ježka, ať už jste se nás naladili kdykoliv a kdekoliv. Probíhá 113. cyklistická Tour de France, 6 z 21 etap je odjeto a my bychom si o tom teď velmi rádi povídali s Jiřím Ježkem, snad nám to spojení vydrží. Jirko, přejeme krásné dopoledne do Francie.
2: Krásné dopoledne z Tour de France, jsem na startu 7. etapy a věřím, že...
1: Tak my se omlouváme, ale ta technická kvalita bohužel spojení s Francií v tuhle chvíli není dostatečná. Já to zkusím ještě jednou, věřme, že se to zlepší. Strašně rádi bychom si s Jiřím Ježkem povídali, ale takhle to asi... Jirko, slyšíme se? Bohužel, ale my tebe slyšíme úplně strašidelně, zkusíme to ještě vylepšit, dáme si chviličku času a věřme, že se to vylepší, opravdu se za to omlouváme.

0: 11 hodin, 13 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport. Moc se omlouváme, ale spojení s Jiřím Ješkem z Francie, z Tour de France se nám nedaří, tak v tuhle chvíli vítám ve studiu našeho druhého cyklistického experta Františka Kunu. Franto, promiň. Vítej.
1: Dobrý den.
0: Tak pojďme na to, 6 etap z 21 je za námi, 7. etapa je dnes před námi, před cyklisty, tedy lépe řečeno čeká je 175 kilometrů do Bordeaux a ať jsme úplně aktuální a klidně pojďme na začátku splnit tu zpravodajskou povinnost, tak dneska je to etapa pro sprintery a jednoho takového sprintera Češi mají na Tour de France, tak Pavel Bittner dneska by určitě rád to zvládl lépe než v té předcházející příležitosti, která byla pro ty nejrychlejší cyklisty, kdy dojel 16. Bordeaux, to je takové město, řekněme, zaslíbené pro sprintery, tam je to vždycky extrémně prestižní a dneska by to opravdu mělo být tak jednoduché, že neměl by být moc nějaký výrazný únik, velmi pravděpodobně se opravdu to bude rozhodovat až v tom sprintu a i to je jeden z důvodů, že dneska ta etapa je, řekněme, lehčí, proč naopak včera Tour de France, dá se říct, explodovala a jsou dokonce tací, kteří říkají, že skončila. Tak ono to tak úplně není, ale ten včerejšek byl opravdu hodně těžký úder.
1: No, když se podíváme na průběžné pořadí, tak už neřešíme to, kdo pojede ve žlutém při schodě času mezi Pogačarem a Vingegaardem, ale už je tam něco málo pod 2 3/4 minuty, což už je náskok, zdá se, relativně pohodlný, navíc dnes se jede rovina. Jestli někoho dnes svědí ruce a nohy, tak je to Mark Cavendish, protože ten by si to určitě užil v závěrech, samozřejmě on je silný, po 120 kilometrech z těch dohromady 175 ještě jedna prémie pro muže, kteří bojují v zeleném dresu, takže dnes to bude rychlé po rovině a možná zase na druhou stranu pro některé fanoušky utrati trochu smutné, protože přeci jen když jste v horách, tak ty cyklisté jedou relativně pomaleji a vidíte té trasy víc, ale spoustu lidí se pak samozřejmě vydá na jedno místo a vy nestihnete během jedné etapy navštívit ta místa dvě, protože to je prostě logisticky nemožné. Takže projede kolem vás prostě, nevím, ten balík, kolik má 200 lidí a teď tam zasviští ty přehazovačky, pokud tedy, a najednou jsou prostě během jako 25 sekund pryč. Vy doufáte, že k vám přiletí nějaký bidon, pod případě ideálně vás nezraní a vy ho ulovíte za těmi mantinely, ale tohle zase pro fanoušky je takové trochu rychlejší, řekněme.
0: Tohle fanouškovské hledisko je velmi zajímavé a je taková špatná zpráva, protože cyklisté jezdí čím dál rychleji a opravdu můžu z vlastní zkušenosti z posledních let potvrdit, protože jsem chtěl Tour de France ukázat dětem a oni už jezdí i do toho kopce tak rychle, že vlastně ty nejlepší člověk má problém jako pořádně rozpoznat a zaznamenat, protože včera se v té 6. etapě jelo přes Tourmalet a tady Pogačar ho vyjel rychlostí zhruba 23 km v hodině, což je představitelná rychlost, to lidé jezdí běžně po rovině, ale no. Tohle je prostě opravdu jako velikán Pyrenejí, má korunku mimochodem jak nahoru, tak dolů a když jel směrem dolů, tak tam ta průměrná rychlost byla asi 72 km v hodině, tak to taky každý řidič osobního automobilu si umí představit.
1: No navíc vy se tam jako divák perete s mnoha ostatními, abyste si ukořistil to své pravé místo. Teď samozřejmě spoustu lidí odchází k těm karavanům, které jsou třeba trochu dál a dívají se na televizi k těm ostatním, za jak dlouho už cyklisté budou zpátky. Do toho nechcete opustit to svoje výsostné místo a najednou prostě jako ve vteřině je všechno pryč. Mě by strašně zajímalo, kdybyste tam jako opravdu měl ty hodně malé děti a říká tatínku, proč tady 4 hodiny čekáme a teď najednou prostě jako řekne, a mě se chce na záchod. Dovedu si to představit.
0: A to si ale úplně přesně vystihl vlastně cyklistického fanouška, protože prostě cyklistika je takový středně velký sport, on není úplně malý, ale nepatří prostě do té kategorie fotbal, hokej, ale má, nebo já nevím, atletika, ale má prostě extrémně oddané jádro lidí, kteří jsou ochotní jako páchat takovéhle nesmysly, jako je vlastně vzít si dovolenou na to, že jedou do Alp s obytňákem. A samozřejmě, že to spojí s tím, že je tam krásná příroda a že tam grillují jako, a že je to tam super. Ale jinak jsi to popsal vlastně úplně přesně. Ti lidé tam čekají několik hodin na to, že oni potom prosviští za pár sekund. Je pravda, že je to zadarmo. To je to, co zatím si silniční cyklistika drží, a to je třeba téma, které se řeší, když by přibývaly nějaké cyklistické okruhy, aby to bylo bezpečnější a dalo se to líp jako zajistit prostě i z hlediska toho, aby tam někdo nevběhl nebo aby tam prostě nebylo tolik třeba přechodů, já nevím, prochodce a tak. Tak ale aby se to udrželo, že je to zdarma, protože prostě tohle je ta věc, že každý vlastně může ve svém volném čase zajet se podívat na nejlepší cyklisty na světě.
1: A já bych to v tomhle směru v podstatě doporučil všem, kteří tam ještě nikdy nebyli, protože já když jsem tam byl poprvé s partou tří kamarádů, kteří byli opoznáni a stále jsou daleko nadšenějšími cyklisty, než jsem já. A vlastně jsem vůbec nechápal, proč čekáme těch 5 hodin, než oni projedou, ale za těch pár sekund to stálo, toho závodu. Jenomže předtím, když jste tam úplně poprvé a neznáte alegorické vozy, když jede prací prášek o velikosti 20x10 metrů, jahoda, kohout,
0: sýr,
1: cokoliv, ano, jídlo velmi, a je to prostě jako strašná zábava, do toho tam jezdí to auto, které vydává klaxon zvuk jako krocán. Já bych, nebudu to se snažit napodobit, to by bylo jako neúctivé vůči krocanům a posluchačům, ale ta show je jako obrovská. Pak to samozřejmě skončí, oni odjedou a vy máte volno, pak vám jako po čase otevřou i tu trať a můžete jakým způsobem fungovat. Takže ono vlastně ten čas, který strávíte, je jako nejvíc se tam dostat, pak si chvíli vychytat nějaké to místo, což není jednoduché, ale když už ho máte, tak tu zábavu tam prostě jako najdete. Je tam spoustu lidí a vlastně doplňkový program nemusí být úplně nutně organizován přes Tour de France, ale jako kolikrát tam prostě vidíte, jak jede traktor a na sobě má kolo a vy tam prostě jenom v němém úžasu koukáte a jste někde jako úplně mezi horní a dolní uprostřed Francie, kde v podstatě není nic, ale ti lidi to jako zaplní a klidně, kdybych teď mohl jako si vymazat hlavu a zažít to celé znovu, tak bych do toho šel, protože je to strašně fajn.
0: Ale to se po pár letech vrací třeba legendární Alpe d'Huez, což je extrémně těžké stoupání. Není to moc hezké stoupání. Tam to opravdu není moc pěkné. Tam jsou prostě takové betonové zatáčky a že by to jako byla vyloženě nádhera alpská, tak to není. Ale tím, že jsou tam takové ty vracečky o 180 stupňů, tak vlastně to tam opravdu vypadá celé ze spoda až nahoru jako jeden stadion, jako jedna aréna. Těch lidí tam budou v té 19. a 20. etapě jako 100 000. A je potřeba říct, že tady vlastně, abych se trošku popřel, tam se vám to nestane, že by oni všichni projeli za pár sekund, protože tam už je to grupeto, je to nadrobené, je tam spousta lidí, kteří vlastně ten čas už nikam nehoní. A to jsou cyklisti, kteří si to užívají, že jedou skrz ty lidi. A je to obrovská zábava. Prostě sprinteři tam třeba jedou po zadním kole, jo, protože proč ne, prostě.
1: No, to je pravda, no. To jsem viděl Sagana takhle. A nebylo to tenhle kopec, byl to úplně jiný kopec, kde mě zaujala ještě jedna věc v cíli, kam my jsme jako šli v podstatě pěšky už v době, jako že jsem o tom informoval posluchače Radiožurnálu a sportovní posluchače. A ten kopec je obří, já nevím, bylo to planina krásných dívek.
0: Ano, hezky.
1: Tak tam to bylo a tam přijel Sagan po zadním. A v cíli, kde prostě ty cyklisti zažívali to absolutní peklo a bylo vedro i fanouškům jenom proto, že tam stáli, tak na konci je ten reklamní barel We Love Cycling. Tak jako to je poslední, co bych v tu chvíli být cyklistou amatérským samozřejmě chtěl v tu chvíli vidět a číst, protože tam jako nikdo asi moc nemiloval. Ale je zase pravda, že i v těch obrovských kopcích, kde už se tedy nejede 25, ale cyklisti v tom stojí a už je to trochu jako dřina, tak i ti lepší fanoušci běžci jim stačí. Což samozřejmě je známé z těch televizních záběrů, ten muž s tím trojzubcem, jak tam běhá každý rok a do toho dýmovnice a je to vlastně strašně chytlavá věc. Já jsem si říkal, že jsem takový jako klidný sportovní fanoušek, proč bych přece běžel za nějakým cyklistou. Ale prostě v tu chvíli jako to člověku nedá a chce si to aspoň vyzkoušet. Na nikoho nesahá nic, ale jenom prostě v té atmosféře být. Ono nevydržíte dlouho, jako to. Já netvrdím, že jsem tam někde lítal po Alpách, ale bylo to prostě, já nevím, pár desítek metrů, ale pro ten zážitek prostě i někde, kde třeba není tolik lidí, tak si myslím, že tahle atmosféra jako dokáže lidi velmi, velmi strhnout.
0: A je to v tomhle ohledu hodně podobné, jak náš kolega Jaroslav Plašil vždycky říká, že je to s tou hezkou, bezpečnou pyrotechnikou. Oni, organizátoři tour, vlastně říkají, nedělejte to, neběhejte nám kolem nich, prostě nezapalujte to pyro, neběžte vedle cyklistů v kostýmu Tyrannosaura Rexe. Ale vlastně, když pak člověk se podívá na sociální sítě Tour de France, tak jako nic jiného tam nenajde, že jo? Než se dojede do cíle, tak je tam jenom jako sestřih právě těchhletěch, nebo tradičně, když prostě ti farmáři tam vyrobí úplně něco nesmyslného na poli, co muselo stát tolik práce. A oni tam pak jezdí dokola 4 traktory prostě ano. Kolem nějakého obrazce, který těm lidem musel trvat dny, aby je vytvořili. vytvořili a pak je to v té televizi na 10 sekund, ale oni jsou s tím jako v pokoji a jsou s tím smíření a jsou spokojení.
1: My jsme tehdy zkoušeli ještě, měli jsme křídy a spreje a napsat na silnici jméno tehdejšího legendárního cyklistického komentátora Roberta Bakaláře. Aha. A pak jsme s velkým zájmem sledovali, jestli to někde objeví. Samozřejmě, že ne, že jo, protože ta pravděpodobnost je úplně jako minimální a člověk si musí vybrat opravdu místo a doufat, že zrovna tím místem pojede ve fázi toho závodu jako někdo důležitý, ale ta pravděpodobnost je jako jedna ku 100 000.
0: A víš, že v té koloně ještě předtím, než tam přijedou cyklisti a než tam přijede tedy televizní obrazovka, tak je tam speciální tým, který má starosti jenom v případě, že by někdo se rozhodl na tu silnici nakreslit všelijaké obrazce, obzvláště ty geometrické, ano. Tak tihle lidé jedou a neuvěřitelnou rychlostí z nich umí udělat úplně jiné obrazce.
1: To mě rozesmálo tehdy, že existuje někdo takový, to musí být jako poměrně kumš, tam musíte mít asi jako dost kreativity v sobě.
0: Co má asi na vizitce, víš?
1: No, přesně tak, ale takže a nabízí se to samozřejmě, že nejenom pěkné obrázky a vtipné nápisy a někdo to může použít k čemukoliv, k prosazení politických názorů, ke pozdravu domů, cokoliv, ale dnes teda pokud někdo něco napíše na silnici a uvidí se pak v televizi, tak mu hodně fandím, protože cyklisti dnes pojedou opravdu hodně, hodně rychle.
0: Je to tak, dneska to končí v Bordeaux, 175 kilometrů, bude to pro sprintery, budeme držet palce Pavlu Bittnerovi a já teď moc děkuju Františku Kunovi.
1: Hezký den.
2: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.

0: Radiožurnál je půl dvanácté. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Armáda dnes na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední z 42 tanků Leopard 2A4. V letech 2028 až 30 pak pořídí dalších 44 tanků Leopard, to už ale v nejnovější verzi. Německé tanky ve výzbroji české armády nahradily letité stroje sovětské výroby T-72. Ministerstvo obrany teď chystá návrh, jak s nimi naložit. V Přáslavicích to dnes řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Meteorologové rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Nově platí až do odvolání kromě Jihomoravského kraje i v části okolních regionů. Konkrétně jde o východní okraj Vysočiny a Pardubického kraje, jižní polovinu Olomouckého kraje a východ Zlínského kraje. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Důvodem je dlouhotrvající sucho. Elektrárna Opatovice získala pravomocné stavební povolení na výstavbu spalovny pro energetické využití odpadu. Má být v katastru obce Čeperka. Většinu podaných odvolání úřady zamítly. Čeperka proti stavbě dlouhodobě vystupuje. Lidé ji odmítli i v referendu. A v čínském městě Chengchou se kvůli tropické bouři Majsak pohybuje asi 900 mnohdy jedovatých hadů. Píše o tom webstanice CNN. Plazy proplouvají vodou, pohybují se i kolem nábytku v zatopených domech. Lovci hadů je teď odchytávají a vrací do volné přírody. Čínské úřady obyvatele zhruba milionového města varují, aby se od plazů drželi dál. Zároveň navyšují zásoby protilátek a připravují zdravotnický personál na možný nárůst případů uštnutí. Jedna žena už zemřela. Sport. Českou atletku Lourdes Glorie Manuele čeká další start v diamantové lize. Halová mistryně světa večer poběží v Monaku 400 metrů. V letošním ročníku diamantové ligy doběhla třikrát druhá. Z českých atletů se představí ještě výškař Jan Štefela.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 kolony před Brnem, před Rohlenkou a taky za Měřínem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy dlouhé páteční kolony poprvé se brzdí za Velkou Bíteší kolem kilometru 164, krátce i osobní auta v levém pruhu. Dál se táhnou kamiony až do Brna. Osobní auta v levém pruhu zase popojíždí pak mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky asi čtvrt hodiny. Potom na D1 na výjezdu z Brna směr Ostrava se tvoří dlouhá kolona od sjezdu 201 Slatina, vleče se i přes půl hodiny za Rohlenku na 208 km po srážce dvou aut, je tam zabraný levý pruh. Na D1 taky ve směru z Brna do Prahy za Měřínem se dojíždí do kolony na kilometru 126 a sune se to až půl hodiny přes jedno omezení na 122. kilometru do dalšího zúžení u exitu 119 Velký Beranov. A silnice 38 Poděbrady Čáslav byla za Kolínem po vážné havárii dvou aut u odbočky na Libenice skoro dvě hodiny uzavřená, teď už se zhruba půl hodiny projíždí Kyvadlově, ale kolony zůstávají od Kolína, taky od Hlízova, obousměrně zdržení pořád kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě území až oblačno a výjimečně přehánky. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23, na horách 18, na Šumově až 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: skupina Killer s pátečním radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že posloucháte. Jediné čistě sportovní rádio v Česku. Fotbalisti Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Nejenom o tom si budu povídat s Adamem Procházkou. Adam, hezké dopoledne.
1: Krásný den.
0: A Lukášem Michalíkem, je tobě hezký den.
2: Hezký den.
0: Tak pánové, pojďme na to. Zeptám se asi nejdřív Lukáše Michalíka. 2-0, zní to jako přesvědčivý výsledek. Na druhou stranu branky padaly až ve druhém poločase. Tak jak ty by si hodnotil ten zápas? Jaký to bylo? Francie, Maroko.
2: Francie je zase lepší, to je potřeba říct, ale trápila se. Maroko se ukázalo být silným soupeřem. Je to soupeř, kterého my často v Evropě samozřejmě nemáme možnost sledovat, ale pak když na ten zápas člověk kouká, tak vidí tu nesmírnou individuální kvalitu, až je to smutné v porovnání třeba s českým týmem, když se tomu tedy znovu vrátím. Francouzi měli obrovskou šanci, nedali pokutový kop, Kylian Mbappé se neprosadil v prvním poločase, pak už by to byl zase jiný zápas.
0: Penalta jasná, promiň.
2: Z mého pohledu ano, kolega František Kuna měl určité pochybnosti a vlastně i komentátor včerejšího zápasu Christian Schweda mluvil o tom, že z jeho pohledu Mbappé padal předčasně, že zapíchl nohy, což většinou značí to, že tomu ten útočící hráč přidá, ale já tam ten kontakt viděl, nevím jak Adam.
1: Já taky a hlavně nechat tam nohy a nechat se vlastně potom přejet, to by úplně nedávalo smysl, takže za mě to taky byla penalta.
0: Já pro mě právě potom přijde, že hodně často to lidi hodnotí z nějakých jako extrémně zpomalených záběrů na sociálních sítích a to prostě vlastně s tou to už nemá nic moc společného.
2: No to podle mě trochu jiný zákrok, nebo vlastně úplně jiný zákrok, než Egypťané se hodně zlobili na to, že platil ten rozhodující gol Argentiny v tom osmifinálovém zápase, protože tomu předcházel zákrok jednoho z Argentinců na Mohameda Salaha. Tam já jsem viděl to, že možná k drobnému kontaktu došlo, ale Salah už neměl balón a ten kontakt podle mě tedy nebyl takový. Ale můžeme se dostat k té penaltě, protože jí předcházely opravdu velké průtahy. To mě překvapilo, vlastně nevím, co tam úplně bylo za problém, ale Mbappé už se vlastně dvakrát chystal kopat. Po každému to bylo znemožněno. A byla tam ta zajímavá věc, kterou jsem pak nacházel i na sociálních sítích, že jsem si ji nevšiml jenom já, kdy Dembele ještě před tou penaltou držel míč v podpaží, stál u penaltového puntíku tak, aby ho případně nedoskopali Maročané.
0: Což je teda šílené, jak tohle jako někoho může napadnout a Paraguajci v tom, no já nevím, tohle fakt nechápu.
2: Bohužel už jsem to viděl i v české lize, tedy nevím, jestli se to děje i ve Španělsku třeba.
1: No děje, ale pozor, já bych se k tomu dostal, nebo ty chceš říct, že by to měla být červená karta, že ano?
2: No já jsem vlastně neřekl ještě ten kontext, jde o to, že Dembele tedy bránil ten puntík, v podpaží balon a přišel k němu marocký stoper Diop a něco mu říkal, chytil ho kolem ramen, něco mu říkal, ale co je podstatné, měl u toho zakrytá ústa, známe to nové pravidlo, na které už doplatili Almiron a Incapié, dostali za to červenou kartu, že hráči nesmějí na šampionátu mluvit směrem k protihráči se zakrytými ústy, je to explicitní taxativní červená karta. Asi neřekl tedy Diop Dembelému nic urážlivého, protože on vlastně vůbec neprotestoval. Ale z mého pohledu to měla být
1: červená. No, ale já jsem si tu hledal a našel jsem vyjádření Pierluigiho Colini, což je šéf rozhodčích FIFA a to je vlastně rozhovor ještě před tím turnajem, kdy popisoval tohle pravidlo a je to vlastně, cituje ho TalkSport web a tam Colina říká, že když je to přátelská konverzace, samozřejmě jak to posoudit, to je velká otázka, ale když je to přátelská konverzace a není to konfrontační, tak to vlastně je v pořádku. Tak teď je ale otázka samozřejmě, jak tohle posuzovat. No, skoro si říkám, že jde o to, jestli začne ten druhý žalovat.
2: No, jasně, no. Přesně tak. Já oceňuji Dembelého, že kolem toho nedělal divadlo, ale vlastně bych se mu vůbec nedivil. On chce to nejlepší pro svůj tým, kdyby zkrátka, on totiž nekoukal ani do toho Diopa, takže on možná nevěděl, že má zakrytá ústa, ale kdyby si toho všiml a začal protestovat.
1: Kdyby chtěl.
2: No, začal žalovat a teď si vemte, kdyby Francouzi prohráli to čtvrtfinále. Ale jako cením to, že to nakonec neřešil a Francouzi si to uhráli na hřišti.
0: Tohle je jako fantastické teda od tebe doplnění, ale přijde mi to úplně postavené na hlavu, protože to vlastně říkáme, jakože můžeme se bavit o tom, jestli to dává smysl, za to opravdu, jak říkal Lukáš, taxativně dávat červenou, jakmile na někoho mluvíš, máš ruku před ústy, ale jestliže teda to posuzujeme podle toho, jestli ten druhý druhý se začne rozčilovat, tak to mi přijde úplně na hlavu.
1: Na druhou stranu podle mě třeba FIFA to udělala nebo to takhle koncipuje proto, protože fotbalisti jsou zvyklí takhle k sobě mluvit s tou zakrytou pusou, se zakrytými ústy. Hmm. A kdybychom to dělali opravdu taxativně u každého tohohle rozhovoru, tak abychom pak zase neměli hodně červených karet v každém zápase. To taky nechceme.
2: No ale nesmí se to dělat zkrátka, protože mluvil o tom i šéf Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino, že zkrátka, když si člověk dává ruku před pusu, tak se předpokládá, že říká něco, co by nemělo být slyšet. A co si budeme povídat, je to vlastně Lex Prestiani, vzhledem k tomu, jak se Vinicius Junior z Realu Madrid dostal do konfliktu s Prestianem z Benfiky Lisabon v zápase Ligy mistrů v Lisabonu, dostal za to pak od UEFA 6-zápasový trest, Vinicius ho nařkl z rasismu, tak asi to pravidlo vzniklo vlastně kvůli tomu.
0: Zpátky k duelu Francie-Maroko, zatím pořád ještě nejsme ani u prvního vstřeleného gólu, protože Kylian Mbappé tu penaltu neproměnil, ale ve druhém poločase už se trefil a gól to byl parádní, Adame.
1: Gól to byl parádní, on pak tam byla ještě situace, kdy Mbappé vlastně střídal, vypadalo to, že bude zraněný, teď už tedy víme, že to nebylo nic vážného, jenom kotník, ale i když on střídal a říkal jsem si, že by mohl vlastně chybět do konce toho turnaje, tak i přesto jsem si říkal, že by to té Francii asi tolik neuškodilo, že stejně by byla Francie největším favoritem a je to až děsivé. Já si asi nepamatuju vlastně mistrovství světa nebo takhle velký turnaj mezinárodní, aby tam byl jeden tým takhle vlastně favorizovaný a takhle si lepší než prostě ostatní.
2: Ne? A hlavně s tak obrovskou ofenzivní silou, to už bychom se museli vrátit skutečně někdy do roku třeba 2002 a k Brazílii, kdy tam byli samozřejmě Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo a další, ale když si to vezmete samozřejmě Mbappé do toho Olise, Dembele, Due, Šerky vlastně ani nehrál vůbec včera, Zair Emery jsem koukal, že odehrál včera prvních 19 minut na turnaji, takže ta konkurence je opravdu nesmírná, to se někteří hráči ještě nedostali do nominace, Tyram v podstatě tam je v roli asi šestého útočníka, takže opravdu ta kvalita je neuvěřitelná.
1: No když jsi zmínil Ryana Šerkyho, tak to je jeden z těch hráčů, kvůli kterým si třeba lidé zapínají zápasy Manchesteru City a tenhle hráč ani nehraje v základní sestavě Francie.
2: No, je to neuvěřitelné.
0: No tak pod Deschampsem vlastně třetí šampionát v řadě, Francouzi jsou v semifinále, tady asi z vás nedostanu nic jiného, než že jsou favorit číslo jedna.
1: Ano.
2: Ano, i v typovačce. I v typovačce. Mám tam i francouzského nejlepšího střelce, takže byť při Lionelu Messimu, tak teď jsou tuším na 8 gólech oba s Mapem, tak uvidíme.
1: No, takže jenom doplním, že kdyby náhodou skončili oba třeba na 8 gólech nebo na 10, měli by stejně, tak pak rozhodují asistence, počet asistencí, kdyby jako měla FIFA určit jednoho toho vítěze, což bude muset. A v tom případě myslím, že Mbappé má navrch, protože má dvě, tři asistence.
0: Už má tři
1: asistence, no, Messi má jednu, pokud se nepletu, takže tak.
0: Tak jo, Francouzi jsou semifinále a teď tedy pojďme na to, s kým budou hrát. O tom se rozhodne dneska večer, Radiožurnál Sport bude u toho od 21 hodin, totiž Španělé nastoupí proti Belgičanům. Jak se moc, pánové, těšíte na tenhle duel?
2: Tak máme tady experta na španělský fotbal, kdo sleduje Adama Procházku na Instagramu, což jsou, doufám, všichni posluchači, tak o tom samozřejmě dobře vědí, že Adam je fanouškem Barcelony. Já začnu tím, co mě zaujalo a vlastně mě to šokovalo úplně, když si to uvědomí člověk, já to samozřejmě vím, ale když si to člověk uvědomí, že Španělé na turnaji za 5 zápasů ještě nedostali gól. Čím to, Adama, je? Když si vezmeme tu stoperskou dvojici Cubarsí, Laporte, samozřejmě Cubarsí stoper Barcelony, ale je pořád hodně mladý a Laporte už byl leckým odepisovaný, když hrál tedy ve Spojených arabských emirátech, teď už hraje v Atletiku Bilbao. Čím to je, že to takhle Španělům sedí?
1: No ale kdo by mohl říct, že třeba na turnaji ještě nepotkali opravdu velký tým, vlastně hráli s Portugalskem. Tak to beru zpátky.
2: Tak předtím.
1: No, každopádně je to hodně zajímavé, i jako vzhledem k tomu, že spoustu vlastně fanoušků kritizovalo De La Fuenteho, trenéra Španělska, za to, že v bráně zkrátka pořád Unai Simon, když máme na lavičce Davida Raju, který vlastně s Arsenalem vyhrál Premier League, byl ve finále Ligy mistrů, je tam taky Joan Garcia, který skvěle odchytal vlastně sezonu za Barcelonu, ale De La Fuente zůstal u Unai Simona, taky se spekulovalo o tom, jestli má být v té stoperské dvojici Aymeric Laporte, který hrál dvě sezóny vlastně v Saudské Arábii za Al Nassr, ale
2: Já řekl Spojené arabské emiráty.
1: Ano, Saudská Arábie, ale De La Fuente si stál za svým, oba tam jsou a ukazuje se, že to bylo správné rozhodnutí a mě to taky překvapilo. Já jsem nečekal, že defenzivně na tom budou Španělé takhle dobře, ale zkrátka zatím se jim daří, no a asi to je i trochu tím, jak skvěle sehraní jsou, protože když se dívám na to, jak Španělé Španělé hrají. Neřekl bych, že hrají lépe než Francie, ale nejvíc mi ta hra Španělů připomíná vlastně klubový fotbal, jako tým z klubového fotbalu, prostě hráči, kteří se na tom tréninku vidí každý den a prostě jim to dohromady takhle funguje. Takže to by mohl být taky jeden z těch důvodů.
0: Ale stejně prostě ty stereotypy pořád fungují a prostě Španělsko se řekne, já čekám kvalitu, čekám držení míče, jasně. Ale že si budeme povídat před jejich čtvrtfinálovým zápasem prostě o tom, že nedostali gol, to je přece úplně neuvěřitelné.
1: No je, já k tomu vlastně nemám co dodat.
0: A myslíš, že Belgičané najdou recept?
1: Já vlastně nevím, co si o těch Belgičanech máme myslet, protože to je samozřejmě, vždycky se o nich mluvilo jako o té zlaté generaci, která nikdy vlastně nedosáhla toho úspěchu. Teď už tam máme jenom, dejme tomu, pozůstatky, takové fosílie té generace.
0: Chudák Lukaku.
1: Ano.
2: A De Bruyne.
1: A Kevin De Bruyne, který ale třeba ani vůbec nehrál v tom úvodním kole playoff. Thibaut Courtois, ten jediný z téhle trojice, pořád asi patří k té úplné špičce v té top formě. No a pak ti ostatní, vlastně mě Belgičani mile překvapili proti Spojeným státům, ale pořád je to tým, o kterém nevím, co si úplně myslet, takže kdybych měl typovat, jak potrápí nebo nepotrápí Španělsko, tak vlastně nevím.
2: Já se ještě potom vrátím ke Španělsku, jen k té Belgii, přesně jak říkal Adam, tak oni měli zlatou generaci možná už 10 let zpátky. Byli v roce 2018 třetí na mistrovství světa v Rusku, ale ten velký úspěch se jim pořád nedostavil a byli tam skvělí hráči, už jsme to zmiňovali, Lukaku, De Bruyne, předtím ještě já nevím, Witzel, Fellaini,
1: Hazard,
2: samozřejmě, Vertonghen a Vermaelen, toho jsem chtěl říct. Takže těch hráčů tam byla skutečně celá řada, ale byť tyto hráči skončili, tak oni jim dorůstají další, třeba De Ketelaar hraje výborně, Lukaku vlastně nehrál taky v základu v tom posledním zápase, i tak, ale vlastně dvakrát z pozice žolíka skóroval a má už 3 góly v řadě na mistrovství světa, takže jim to nějakým způsobem šlape. Pořád tam jsou hráči jako Trossard nebo Doku. Španělé jsou pro mě favoriti, ale tím jsem chtěl otevřít další téma, a to je Lamine Yamal.
1: Čekal jsem na to.
2: Adam Procházka má samozřejmě Barcelonu nakoukanou, protože ji fandí. Yamal měl zdravotní problémy před šampionátem, byl zraněný. Zatím jenom jeden gól. Ty předpokládám, Španěle máš nasledované i ze šampionátu, tak jak na tebe?
0: Já jenom
2: působí?
0: K tomu malinký kousíček dodám, protože vlastně už jsme taky jedno velké téma zatím na tom šampionátu probírali, když se člověk podívá na tu střeleckou tabulku. Jak je to nebývalé, protože to opravdu vypadá, že ti největší hráči na světě, ta největší jména, prostě ty celosvětové hvězdy, tam jsou a před

0: turnaj zatím nehraje tak dobře, jak bychom od něj asi očekávali, když se mluví o Laminu Jamalovi. Může nějakou roli hrát to zranění, nebo třeba i tlak, je to jeho první světový šampionát. Vím, že Pavel Horváth v našem vysílání mluvil o tom, že si myslí, že světové šampionáty Lamina Jamala teprve přijdou, tak uvidíme. Každopádně,
1: asi jich pár bude ještě.
0: No, asi jich pár bude.
2: Připomeňme, Adame, kolik mu je pořád let.
0: Je mu pořád 18, ale pozor, už mu bude 19.
3: Bude mu 19 a já vám hned řeknu, kdy. Bude to 13.7.
1: Už zase?
3: Ano. Protože se, znovu to musím zmínit, narodil stejně jako můj syn. No, tak stejný den. Je to neuvěřitelná schoda, oba by si spolu ještě mohli zahrát tedy v Barceloně.
0: No, takže bude slavit narozeniny na mistrovství se tam, měl to tak i na Euro před 2 lety, kdy mu bylo 16 a potom ve finále už vlastně 17, tak uvidíme, jestli Španělé zase dojdou třeba do finále. Každopádně budeme zvědaví, no, co předvede Lamine Yamal proti Belgii, ale vím, že ho třeba na tiskových konferencích bránili spoluhráč Dani Olmo, který říkal, že, a právě tam byla ta otázka, proč Yamal zaostává za Haalandem, za Mbappem, a Olmo říkal, jak zaostává, jako myslíte, co se týká gólu, proč je to všechno jenom o gólech. Lamine Yamal prostě hraje na tom pravém křídle, naváže na sebe 3 hráče a my ostatní díky tomu máme vlastně prostor, takže bych to uzavřel. Doplnil bych to tím, že Lamine Yamal není jenom o gólech, byť zatím bychom očekávali ještě lepší výkony.
3: Ty už jsi mluvil o těch 16 gólech za Barcelonu v uplynulé sezóně v La Lize a on přidal i 14 asistencí, což je jako velmi dobrý počin. A ještě jsem se chtěl tedy dostat, odhledneme od Yamala, kdo z tvého pohledu tedy táhne teď ten španělský tým, hlavně tedy tu ofenzivu, u té defenzivě jsme se bavili.
0: No, je tam jméno Mikel Oyarzabal, o kterém by si asi spoustu lidí řeklo třeba před turnajem, že by to mohla být slabina ofenzivy Španělska, ale ukazuje se, že rozhodně není, jako má neskutečnou bilanci, teď přesně nevím, jak na tom je v reprezentaci, ale ta bilance je neskutečná, počet zápasů na počet gólů, protože on zas tolik těch zápasů za tu reprezentaci v té kariéře neodehrál. On se do té reprezentace dostává až v těch posledních letech, ale těch gólů dává opravdu hodně. A on to není vlastně ten čistokrevný útočník, jako třeba Haaland. Takže pak vlastně se říká, to bude ta slabina, to není ten útočník. A trenér Španělska De La Fuente znovu říkal, že se mu nelíbí tenhle stereotyp, že se všichni útočníci hážou do jedné škatulky, do jedné kategorie, že prostě Oyarzabal, kromě toho, že dává góly, tak má i ty ostatní kvality, jako že se zapojuje do té mezihry, stahuje se a tak dál.
3: Na to jsem se chtěl právě taky zeptat, a to je absence hrotového útočníka ve španělské reprezentaci, což už mi přijde, já nevím, nechci to nazývat problémem, protože oni si s tím poradí jinak, ale že jsme dřív byli zvyklí na hráče jako Torres, Villa, ještě dál Raúl Morientes, nebo i třeba Soldado, Llorente, dnes máš na lavičce třeba Ferrana Torrese, což je taky spíš jako křídlo, je tam Merino vlastně, teď jsme se bavili, no. Teď jsem zaplnil to jméno.
2: Oyarzabal
3: a je tam ještě Borja Iglesias.
0: Ano, to je vlastně jediný z nich, kdo by byl takovým tím čistým prototypem té devítky, kterou bychom asi očekávali.
3: A čím to je podle tebe? Je to tím stylem hry Španělů? Nevím.
0: Je to jako dost možné, tak Španělé mají hodně propojené i ty mládežnické kategorie, samozřejmě s tím Ačkem, reprezentace a tak dál, a těžko říct, jestli to vychází z toho, jak Španělé rádi hrají s míčem a aktivně, že prostě ty hráče vychovávají tak, že máte třeba útočníky, kteří ale nestojí jenom ve vápně, nehlídají si svého obránce na zádech, nesklepávají, ale prostě se všichni hráči, ať už to jsou brankáři nebo obránci, beci, tak se prostě do té výstavby hry zapojují, a jestli to je ten důvod, proč potom vznikají tyhle typy útočníků, jako ne typu Haaland, ale prostě typu Oyarzabal a typu těch, kteří se stahují, můžou hrát třeba i na pozici falešné devítky, nevím, možná jo.
2: Já myslím, že to můžeme uzavřít, já se vás zeptám, budou Španělé dostatečně dobří na Belgičany?
3: Ano. Já myslím, že jo, taky. Ano. Já si myslím, že postoupí.
2: Tak to byla krátká odpověď, tak já to zkusím teda v tom potenciálu jít dál. A co potom proti Francii? Na to bychom se asi hodně těšili.
0: No, tam to bude otázka. Možná i proti té Belgii, tam může být problém, že Španělé hrají dobře, skvělá defenziva, mluvili jsme o tom, čistá konta, ještě nedostali gól a tak dál. Lamine Yamal tam hraje, ale jako chybí mi tam ti hráči, kterých má Francie na rozdávání, kteří prostě, když se do té šance dostanou, tak ji prostě promění a dokážou ten zápas rozhodnout v jakékoliv minutě, i když ten tým třeba zrovna nehraje dobře, což je přesně Mbappé, což je přesně Dembele a tak dál. A to Španělsko tam třeba takového hráče byť jednoho podle mě úplně nemá.
3: No, jak už jsme zmínili, pro mě jsou Francouzi dost ustřelení. Viděli jsme i Argentinu, samozřejmě Lionel Messi, ale trápili se taky v tom posledním zápase s Egypťany, takže pro mě jsou Francouzi jednoznačným adeptem na celkové vítězství, takže je budu favorizovat vlastně proti každému soupeři.
2: Já moc děkuju za příjemné povídání. Se mnou ve studiu byli Lukáš Michalík.
3: Díky, naslyšenou.
2: Adam Procházka.
0: Díky. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
6: slabé. Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Je 12 hodin. Radiožurnál, hlavní zprávy.
8: Část výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně dál stojí a hoří, zbytek už se zřítil.
9: U nás je to velmi významná budova, která je ikonou Zlína a dominantou, takže jako v podstatě nenahraditelná.
8: Poslanci znovu řeší koaliční novelu stavebního zákona, opozice ji kritizuje.
10: Ten zákon jako celek bohužel přináší dramatické ohrožení vydávání stavebních povolení.
8: Tenistky Muchová a Nosková postoupily do finále Wimbledonské dvouhry. Dvě Češky se v něm utkají vůbec poprvé. Na nehodu pozor na dálnici D1 z Prahy na Brnu na kilometru 55 a bude převážně slunečno, teploty až 29 stupňů. Dobré poledne, je pátek 10. července. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Hasiči dál zasahují u požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu Baťovských závodů v centru Zlína. Požár, který vypukl včera ráno, se jim podařilo dostat pod kontrolu a stupeň požárního poplachu snížili ze zvláštního na třetí. Na místě dál zůstává 15 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Zásah sleduje reportérka Michála Kočendová.
11: I když je požár pod kontrolou, z budovy stále stoupá tmavě šedý dým. Kvůli větru se drží nízko nad zemí a dál se šíří nejen továrním areálem, ale výtrhované také nad město. Jeho zápach je tak cítit už i v okrajových částech Zlína i okolních obcích, kde ho lidé včera ještě necítili. Hasiči proto dál doporučují co nejméně vycházet ven, nevětrat a při pobytu venku zvážit použití respirátoru nebo roušky. Na místě je v tuto chvíli také statik, který posuzuje stav budovy a společně s hasiči rozhoduje o dalším postupu. Hasební práce by měly trvat do pondělí. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
8: V bývalém baťovském areálu skladovalo zboží několik firem. Požár zničil mimo jiné desítky tisíc párů bot, oblečení nebo třeba knihy. Škody podle prvních odhadů půjdou do stovek milionů korun.
12: Firma Alpinepro měla v budově centrální sklad se zbožím za zhruba 500 000 korun, a to jak ze starší kolekce, tak i z nové na podzim a zimu, říká majitel firmy Václav Hrbek.
13: To je asi v tuhletu chvíli jakoby ta největší ztráta, protože tuhletu novou kolekci my bytostně potřebujeme.
12: Firma proto zatím zastavila online prodej. Společnost Vasky měla podle majitele Václava Staňka v budově sklad se zbožím až za 180 milionů korun, hlavně asi 75 tisíc párů bot.
14: Máme naštěstí tady prodejny, které naskladněné jsou, ale pro představu na prodejnách můžeme mít okolo 15-20 tisíc párů.
12: V budově schořilo taky 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati a společnost Zásilkovna měla v budově depo. Jeho provoz přesměrovala do okolních poboček a řeší náhradu škod za zasažené zásilky. Vít Andrle, Radiožurnál.
8: Výšková budova v baťovském stylu byla postavená na přelomu 40. a 50. let minulého století jako centrální sklad obuvy. Vznikla v místech zničených bombardováním za druhé světové války. Poslanci znovu jednají o novele stavebního zákona. Jde o návrh koaličních poslanců, který má podle nich zjednodušit povolování staveb. Sněmovna by se měla dostat k závěrečnému hlasování. Novelu dlouhodobě kritizuje opozice. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
6: Celé dopoledne se u řečnického pultu střídali právě opoziční poslanci. Opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
15: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
6: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
16: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
6: V hlasování se poslanci budou muset vypořádat se 120 pozměňovacími návrhy. Právě hlasují. Mají na to ještě 2 hodiny. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
8: Vládní koalice by odpoledne měla řešit spor ohledně pomoci Ukrajině. Hnutí SPD se nelíbí, že ministr zahraničí Petr Maslenka z motoristů dal peníze na program PURL. Přes něj členské státy NATO přispívají na americké zbraně pro Ukrajinu. A pokračuje reportérka Daniela Brechtová.
17: Maslenka o příspěvku do takzvaného programu PURL informoval krátce před odletem na summit Severoatlantické aliance. Podle šéfa SPD Tomia Okamury to ale nebylo dopředu v koalici projednané a může jít o porušení programového prohlášení vlády. To Maslenka odmítá. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO v reakci na výhrady SPD odkázal na dnešní jednání koaliční rady. Podle něj si tam koaliční partneři věc vyříkají. Šéf diplomacie se ale schůzky nezúčastní, má pracovní program v Itálii. S Okamurou už si ale podle svých slov telefonoval. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
8: Lesní požár v jeho španělské Andaluzii má nejméně 11 obětí. Téměř 20 lidí úřady pohřešují. Oheň vypukl minulou noc a v místech stále hoří.
18: Obeťami požiaru, ktorý vypukol v noci v obci Los Gallardos v provincii Almeria, sú prevažne cudzinci, najmä britskí a belgickí občania. Plamene ich zachytili v autách pri úniku pred ohňom. Viacerých ľudí s vážnymi popáleninami previezli do nemocníc. Požiar už pohltil viac ako 3000 hektárov lesnej pôdy a stále nie je pod kontrolou. Nasadených je 12 hasiacich lietadiel. Na zemi bojuje s plameňmi do 500 hasičov a aj armáda. Stovky ľudí museli evakuovať. V histórii regionu Andalúzia je požiar čo do počtu obetí najhorším v histórii. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Radiožurnál.
8: Německý koncern Volkswagen oznámil zásadní omezení výroby. Po zasedání dozorčí rady ve Wolfsburgu se ale automobilový gigant nevyjádřil k propouštění zaměstnanců. Ke změnám společnost přistupuje kvůli vysokým nákladům čínské konkurenci i americkým clům.
19: Šéf Volkswagenu Oliver Blume prohlásil, že prvotřídní technická expertíza a těsné provázání výzkumu, vývoje a produkce už ve světové konkurenci nestačí.
20: Vyšší náklady můžeme kompenzovat jen vyšší produktivitou, efektivností a inovativní silou.
19: Cílem představeného plánu je prý, aby byl Volkswagen rychlejší, robustnější a konkurenceschopnější. Společnost uvedla, že modelovou řadu zmenší na polovinu a počet možných variant výbavy má klesnout o 3/4. Podle zdrojů agentury Reuters koncern zvažuje zavřít závody v Hanoveru, Emdenu, Cvikově a závod Audi v Neckarsulmu a propustit až 100 000 zaměstnanců. Už před zasedáním dozorčí rady proti tomu ve Wolfsburgu zaměstnanci hlasitě protestovali. Dominik Tesár, Radiožurnál.
8: Český snímek Folklor usiluje o studentského Oscara. Film režisérky Viktorie Štěpánové je mezi 7 finalisty v kategorii experimentů. Snímek uvedl ve světové premiéře Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
21: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic.
22: Ve filmu Folklor sledujeme fiktivní influencerku Bibi, která v průběhu roku provází diváky sezónními lidovými zvyky. Ty jsou často součástí módních trendů, reklamních kampaní nebo sociálních sítí.
21: Protože folklor is the new way.
22: Film je natočený v moravském nářečí, které autorka prokládá anglicizmy, anglickými titulky a kombinuje také hned několik žánrů. Jestli získá folklor režisérky Viktorie Štěpánové studentského Oscara, se dozvíme až v září. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Sport.
19: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do zítřejšího finále wimbledonské dvouhry. Dvě Češky proti sobě se o titul na Grand Slamu utkají poprvé v historii. Kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová pro Radiožurnál Sport řekla, že formu na travnatém povrchu Češky potvrdili ziskem titulů na turnajích před Wimbledonem.
2: Na té trávě si věří a Linda říkala před pár lety, že prostě trávu zatím úplně nemá moc ráda. Je vidět, jak se na ní naučila hrát hejbat se a jak ta tráva jí sedí na tu její hru a Kája ta prostě má takovou hru, která je všem hrozně nepříjemná, takže si myslím, že to bude nádherný finále, na který se můžeme všichni hrozně moc těšit.
19: Wimbledonské finále mezi Muchovou a Noskovou se bude hrát zítra od 17 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Španělska se utkají s Belgií o postup do semifinále mistrovství světa. Zápas začne ve 21 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá utkání živě. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nehoda u Soutice, kolony před Brnem i za Měřínem. Na D1 z Brna do Prahy za exitem Měřín vzniká kolona z kilometru 125,5, je to i navíc jak půl hodiny přes omezení na 122. do dalšího zúžení u exitu 119 Velký Baranov. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Vlašim na kilometru 54 se dojíždí do kolony, na 55. čerstvě nabouraná auta blokují levý pruh, zdržení zatím 10 minut, pak se moc nerozjíždějte, hned o kousek dál na 58. je omezení v levém pruhu, i tam se tvoří fronta. A na D1 před Brnem směrem z Prahy roztrhaná kolona do omezení u D2 na první část pozor za Velkou Bíteší kolem 165. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě až oblačno a výjimečně přehánky. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Tolik hlavní zprávy.
19: Pozvánku na finále ženského pavouka tenisového Wimbledonu jste dostali ve zpravodajské relaci na Radiožurnálu Sport, ale ještě dodáme, že už dnes se budeme hodně věnovat třetímu travnatému Grand Slamu celé tenisové sezóny, a to s nevídaným českým finále v ženském pavouku. Od 14 hodin na téhle stanici uslyšíte velký tenisový speciál.
3: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

Několik dní trvalo jednání o novém angažmá pro českého bývalého reprezentanta ve fotbale Václava Pilaře. Ten skončil v Hradci Králové, ale teď už angažmá našel, míří do Vršovic, do Bohemians 1905, tedy konkrétně tenhle 37-letý křídelník za vršovickým prvoligovým týmem dorazil do Polska, kde momentálně probíhá soustředění. Otroci zkušenému záložníkovi totiž nabídli jenom roli mentora u třetiligového Bčka s postupným přechodem do trenérské role nebo do pozice skauta a Pilař chtěli ještě hrát a tuhle nabídku právě dostal z pražského Dělíčku, takže tam ho přesně uvidíme od nové sezony, tak jak jste zvyklí, každý zápas na Radiožurnálu Sport.

0: Pro ty z vás, kteří pravidelně poslouchají i ve středu, kdy vysíláme na radiožurnálu Sport golfový magazín, to nebude žádné překvapení. Česká golfová jednička Sára Kousková už rozehrála svůj první ze dvou vrcholů sezony na majoru ve francouzském Evianu. Zvládla první kolo a to se skóre 1-1, což vůbec není špatné, to teď rozebereme s Krištofem Kousalem. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Když to srovnáme s tou její loňskou vůbec premiérovou účastí, tehdy měla skóre plus 10, byla předposlední, tak to je výrazný posun směrem k lepšímu výsledku. Navíc už se rozehrálo i druhé kolo, jak to vypadá?
1: No, když to srovnám s loňskem, jako s tou dělal ty, tak se nabízí to otřepané nebe a dudy, protože teď dneska v dopoledním programu na Evian Championship ve Francii zahrála konečně to svoje vysněné dobré kolo na majoru při svojí třetí účasti mezi absolutní světovou elitou. Zahrála 67 ran, je to její první runda pod 70 na majorech a vystřelilo jí to aktuálně na dělenou 20. pozici, což jsou skvělé vyhlídky. Připomenu nejlepší český výsledek na majoru, Clara Davidson Spilková před lety dělené 50. místo, takže tohle je opravdu pozice, ze které Sára Kousková může útočit hodně nahoru. Po tom včerejším kole, se kterým už tak byla celkem spokojená, byla někde kolem 60. místa, což je ta hranice postupu do víkendových kol a teď si ten postup prakticky zajistila tímhle kolem, protože dělené 20. a náskok aktuálně 4 ran na hranici postupu, tak to je opravdu skvělá pozice.
0: Já doufám, že tě teď nezaskočím, protože bych chtěl vědět, jak je na tom Nelly Kordová, hráčka s českými kořeny. Té se totiž první kolo včera příliš nepovedlo?
1: Ano, nepovedlo se jí vůbec, ta bude hodně bojovat, aby se dostala do sobotního a nedělního kola. Plus 3 včera zahrála a tím pádem je teď o 3 rány za hranicí katu a to svoje kolo odehraje nebo rozehraje po 12:30 našeho času. Je potřeba říct k tomu dílčímu výsledku Kouskové, že dělené 20. místo, to se bude nejspíš ještě horšit s postupem dne, protože teď ještě dohrávají hráčky, které hrály ty dopolední flighty a pak teprve nastoupí polovina startovního pole, která startuje v odpoledních flightech, takže se dá očekávat, že ty dobré výsledky ještě přijdou. Sára Kousková trošku klesne tím pořadím, ve kterém aktuálně, když se podíváme jenom na skóre dnešního dne, tak je Sára Kousková třetí nejlepší golfistkou, což je opravdu vizitka toho, že to kolo se jí náramně povedlo. No a Nelly Kordová, největší favoritka vítězka už dvou letošních majorů, tak ta zkrátka tu čeká velký boj o kat.
0: Pojďme se ještě vrátit k české golfové jedničce a také jediné Češce právě na tomhle majoru, Sáře Kouskové. Mohlo by to pro ní být ještě lepší třeba v následujících kolech? Protože tam se nejspíš dostane?
1: Ano, to je právě zajímavé na tom jejím dnešním kole, že sice zahrála minus 4 celkově, ale když se podíváme na pětiparové jamky, které jsou v Evian Le Bain 4 a jsou to vyloženě skórovací jamky, na kterých by si golfistky měly připisovat birdie, v lepším případě dokonce eagly, tak ona tyhle 4 jamky prošla v součtu za plus 1. Zkrátka se jí na nich tolik nedařilo, jako včera tam zahrála třeba 2 birdie na těch pětipárových jamkách. Dnes tedy jenom jedno bogey na 4 pětipárech a ten prostor pro zlepšení tam zkrátka ještě je velký. A když se podíváme na jednu z takových statistik zasažené greeny v regulaci, což je docela dobré měřítko, a zkrátka to znamená to, že na 3-parových jamkách by se správně golfistky měly dostat na green. První ranou na 4-parový, druhou ranou a na pětiparových třetí ranou, tak ty greeny v regulaci nezahrála Sára Kousková za celé druhé kolo jenom 3. Takže zkrátka i hra železy a z týčka se jí dnes dařila o mnoho lépe než včera a je z tohoto vysněné dobré kolo na majoru v Evianu.
0: Budeme jí dál držet palce. To byl Krištof Kousal, díky.
1: Naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

I dnes se hraje nejvyšší a nejlepší volejbalová soutěž celého světa, tedy volejbalová národní liga, ta ženská. Tam už Spojené státy porazily v dnešním zápase Turecko 3-2 na sety. Spojené státy se tak drží na čele celkové tabulky pro 18 nejlepších týmů planety. No a dnes budou hrát také Češky. V přímém přenosu na Radiožurnálu Sport od 16:30 budou hrát proti Bulharkám. Češky už ale nemají šanci postoupit mezi nejlepší osmičku, která si zahraje na finálovém turnaji.

0: Radiožurnál je půl jedné. Zprávy s Janou Utendorfskou.
1: Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%, byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Poslanec za motoristy a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek se neseznámil s utajovanými informacemi o chystaných sankcích Evropské unie vůči Rusku. Veřejně o nich mluvil letos v březnu, zjistil to server i rozhlas.cz. Turka kvůli jeho výrokům prověřoval Národní bezpečnostní úřad. Turek k takovým informacím nemá přístup, nevlastní totiž potřebnou bezpečnostní prověrku. Úterní bombové útoky u hotelu v Damašku spáchali podle syrských úřadů členové buňky napojené na Islámský stát. Stalo se to v době návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který v hotelu přespal. Během úderu byl ale na cestě na schůzku se svým syrským protějškem Ahmadem Sharou. Podle agentury AFP syrské úřady oznámily, že výbuch má jednu oběť a 26 zraněných. A v Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátkém čase řešit extrémně složité úlohy a hlásí se už první zájemci o využití. Poptávka je třeba v oblasti přenosu energií nebo vývoje nových materiálů. Sport. Fotbalista Václav Pilař po konci v Hradci Králové posílí pražské Bohemians. 37-letý křídelník a bývalý reprezentant za vršovickým týmem dorazil na soustředění v Polsku. Klub o tom informoval na sociálních sítích. Pilař na konci června skončil v Hradci Králové poté, co mu vypršela smlouva.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D5 před Rudnou a nehoda taky na D1 u Soutic. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy spozorněte za loděnicí. Kolem 9. kilometru se dojíždí do stojící kolony. V kopci před Rudnou na 7. kilometru se převrátila větší dodávka na bok. Provoz je úplně zablokovaný, dojíždějí další hasiči a záchranka. Udržujte uličku v koloně. Poslední možnost sjet je exitem 10 loděnice. Vzít to po silnici 605 na Rudnou. Na D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín se tvoří kolona ze 126. kilometru. Popojíždí se kolem 40 minut přes omezení na 122. do dalšího zúžení u exitu 119 Velký Baranov. Na D1 z Prahy do Brna nejdřív pomalu jedoucí fronta za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru do omezení na 24. na Šmejkalce, to je zatím asi na 10 minut, a pak dál směrem na Brno za sjezdem na Vlašin čekejte kolonu z kilometru 53 na 55. Tam se v levém pruhu srazila 4 auta, zdržení 10 až 15 minut postupně narůstá. A potom na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Velkou Bíteší první část kolony na kilometru 164 brzdí tam i osobní auta. V levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě území až oblačno a výjimečně přehánky. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23. Takové byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Český fotbalista Václav Černý v 28 letech ukončil oficiálně kariéru v české fotbalové reprezentaci. Hráč Bešiktaš Istanbul to prozradil v rozhovoru pro turecká média, no a sám připustil, že šlo o velmi bolestivé rozhodnutí.

0: Hodně zažil a tím pádem může i hodně vyprávět. Teď je ale dlouhodobě zraněný a také bez smlouvy. Řeč je o fotbalistovi Janu Mejdrovi. Ten si do míče nekopl od konce dubna, kdy si přetrhl v zápase třetí německé ligy přední skřížený vaz v koleni.
1: To znamená operace, a znamená to nejméně 6 měsíců bez fotbalu. Do konce roku už si nezahraju fotbal a je to neuvěřitelné, jak se vám fakt může během jednoho dne vlastně život obrátit o 180 stupňů. S tím,
2: vyprávěl se slzami v očích Jan Mejdr na svém YouTubeovém profilu, kde od roku 2016 vystupuje pod přezdívkou Magician a svým fanouškům ukazuje život profesionálního fotbalisty. Od operace už ale uběhlo 9 týdnů a 31-letý obránce tak mohl v desítce Pavla Horváta popsat, jak jeho rekonvalescence probíhá.
3: Zranění je to na prd, ale když se tomu věnuješ, tak to vlastně není tak hrozný, je to horší spíš pro ty lenochy, že jo, protože ty fakt tu nohu musíš rozhejbat a ten vás prostě cvičit už od začátku. Bolí to, fakt jako těch 14 dní prostě jdeš každý den přes bolest, stáváš z bolestí, prostě sedáš si sotva na záchod a podobně, ale potom to jde neskutečně rychle.
2: Vysvětlil někdejší obránce Sokolova, Hradce Králové nebo Sparty, se kterou získal v šancelize dva tituly. Z Prahy Mejdr v létě 2024 přestoupil do německé třetiligové Hanzy Rostock.
3: Teď v létě je to tam jako, je to nádherný, má to pořád jako ten vibe toho přístavního města, takže takový ty promenády prostě kolem té vody, restaurace a takhle.
2: Pochvaloval si v pořadu desítka Mejdr atmosféru města na severovýchodě Německa na pobřeží Baltského moře. Po dvou sezónách, ve kterých s Rostockem bojoval o postup do druhé Bundesligy, mu ale teď skončila smlouva.
3: Mám tam vlastně nabídku nějaký smlouvy. Doufám, že to dospěje k tomu, že tam prodloužím, protože ta situace, která se teď vyvinula, tak vlastně jako nemám moc ani jakoby na výběr. My fakt se bereme prostě každý rok o ten postup a jako tam postoupit s tímhle městem, s těmahle fanouškama a všechno, jako to musí být neskutečný zážitek a ta druhá liga je nějaký takový ten můj cíl, který mám prostě před sebou.
2: Doufá pravý obránce, že si své angažmá v Rostocku ještě prodlouží a pomůže týmu k návratu o patro výš. Takový postup už Mejdr zažil, když v roce 2021 vyhrál s Hradcem Králové druhou ligu a prošel do té první.
3: Jako nechci to teď nějak jako schazovat, myslím si, že to nejde ani srovnávat, ale to je prostě úplně něco jako jinýho, to Německo, ta německá kultura, jak tam tím fotbalem jako žijou, jako ty jedeš, seš 50 kilometrů, možná 30, už za Berlín směrem na Rostock a normálně už vidíš jako počmáraný tyho billboardy, všude jako samolepky Hanza Rostock, všechno tady to, jako ty lidi, ten kraj je tam strašně velký a my jsme ten největší jakoby tým tam, takže prostě všichni tě znají, všichni ti fanděj.
2: Popsal Mejdr sílu fanouškovské základny Hanzy Rostock, která má díky svým příznivcům opravdu výraznou podporu, ať už cestuje po Německu kamkoliv.
3: Teď je to tak vtipný, my jsme na tom východě teď v té třetí lize samotný, takže nejbližší výjezd je 450 km, pokud se nepletu. Nejdelší je 730. My to lítáme, ale ty fanoušci to jezdějí. A my máme na každý prostě zápas, máme 5000 a vejš jako ty lidi. To je neskutečný, zažít tam ten postup, je podle mě to město prostě jako se zboří a musí to tam postavit jako od znova, nebo já nevím, ale chci být u toho.
2: Nejen o klubu z Rostocku mluvil Jan Mejdr v desítce Pavla Horváta. Zpětně si ji můžete pustit do uší v podcastových aplikacích nebo i s videem na našem YouTube profilu. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Fotbalisté mají zlatý míč, ale také v hokeji existuje anketa o nejlepšího světového hokejistu sezóny. V anketě Mezinárodní hokejové federace se jim stal kanadský supertalent McLean Celebrini. 20-letý útočník předčil také amerického golmana Conora Hellebucka a třetí skončil nakonec finský forward Sebastian Aho.

0: Teď je na řadě seriál Radiožurnálu Sport. Tento týden pokračujeme v připomínání jednotlivých mistrovství světa ve fotbale. Jdeme do roku 2016, potom předchozím v Jihoafrické republice a po zvuku vuvuzel se turnaj přesunul na místo, kde fotbal milují snad nejvíc na světě, tedy do Brazílie. Jako hlavní favoriti na titul tehdy přijeli Španělé, kteří byli obhájci titulu a také dvakrát po sobě ovládli i mistrovství Evropy.
1: Jenže v Brazílii nejlepší éra španělského fotbalu skončila, a to dost rázně. Hned v prvním zápase schytali obhájci titulu od Nizozemců debakl 1-5. Jednoznačně nejslavnějším momentem tohoto zápasu je gólová hlavička Robina van Persieho. Daily Blind. Van Persie with an early run. He's onside this time. It's 1-1. Daily Blind tehdy centroval z poloviny hřiště a Van Persie se na hranici velkého vápna pověsil do vzduchu a hlavičkou se trefil přesně pod břevno španělské branky. V dalším utkání Španělé podlehli Chile 0-2 a bylo jasné, že další titul do série nepřidají. To ale nakonec nebyl nejpřekvapivější výsledek šampionátu. Ten přišel až v semifinále, ve kterém se domácí Brazilci bez zraněného Neymara utkali s Německem. Místo očekávaného dramatu domácí výběr podlehl Němcům 1-7. Když prvních 5 gólů dostali Brazilci v úvodní půlhodině. Komentátor přímého přenosu na oficiálním kanálu FIFA tehdy mluvil o nejpřekvapivějším výsledku historie. Ještě na hrací ploše stadionu v Belo Horizonte měl po zápase mluvit v rozhovoru brazilský stoper David Luiz. Většinu času ale jen marně potlačoval pláč.
2: Chtěl jsem Brazilcům udělat radost. Tento národ si v poslední době prošel špatným obdobím. Omlouvám se všem, omlouvám se Brazilcům. Chtěl jsem vidět úsměvy na jejich tvářích.
1: Zdrcení Brazilci pak doma nezískali ani bronz, když v zápase o třetí místo podlehli Nizozemsku 0-3. Ve finále se Německo utkalo s Argentínou a boj o zlato nabídl taktickou bitvu, která za stavu 0-0 dospěla do prodloužení. Ve 113. minutě zaznělo v tehdejším vysílání Radiožurnálu toto.
3: Nepouštějí se už ani nikam hlouběji na obranou polovinu Argentinců, až teď po levé straně je to zajímavá pozice a gól! Je to Mario Götze, který přece jenom dává gól v tomhle finále mistrovství světa.

0: Tam zapomněli Argentinci na Maria Götzeho.
1: Na tento gól už Argentinci nestačili odpovědět. Německo tak zvítězilo 1-0 a připsalo si čtvrtý titul mistrů světa. David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jihozápadu Londýna v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
5: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
6: Požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu v centru Zlína se vrátily vrtulníky z Bambivaky. Elektrárna Opatovice má pravomocné stavební povolení na stavbu spalovny odpadu. České volejbalistky nastoupí v Lize národů proti Bulharsku. Neprůjezdná zůstává dálnice D5 směrem z Plzně do Prahy před Rudnou. A bude převážně slunečno, teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Druhý den hasiče zasahují u požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu baťovských závodů v centru Zlína. Požár se hasičům podařilo už večer dostat pod kontrolu a stupeň požárního poplachu snížili ze zvláštního na třetí. Na místě ale dál zůstává 15 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Situaci na místě sleduje reportérka Michála Kočendová.
7: Místa naproti poslední stojící stěně budovy číslo 34 vidím, jak se nad požářiště vrátili vrtulníky z Bambivaky. Znovu nabírají vodu a pomáhají s hašením i ochlazováním budovy. Z objektu ale dál stoupá tmavě šedý dým, který se kvůli větru drží nízko nad zemí a směřuje nad město. Obyvatelé okrajových částí Zlína a obcí například Luškovic nebo Lukova potvrzují, že zápach kouře dnes cítí i tam, kde ho ještě včera necítili. Hasiči proto dál doporučují nevětrat, co nejméně se zdržovat venku a při pobytu venku zvážit použití roušky nebo respirátoru. Hasební práce by měly trvat do pondělí. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
6: Řidiče kamionů a autobusů budou v létě častěji kontrolovat policisté a inspektoři silniční dopravy. Zaměří se na nejčastější přestupky jako překročení povolené hmotnosti vozidla nebo podvody s tachografy. Častý je taky nedostatečný odpočinek řidičů, říká ředitel kontrolní sekce inspekce silniční dopravy Pavel Bergman.
8: Jsme kontrolovali autobus, kde řidič vykazoval 11 hodin dobu řízení a měl v tom 20-minutovou přestávku, což je naprosto šílené. Půjdeme do těch kontrol s policií právě proto, abychom navýšili kapacitu.
6: Elektrárna Opatovice získala pravomocné stavební povolení pro spalovnu komunálního odpadu. Vznikne na území obce Čeperka, a to i přes odpor místních obyvatel. Zařízení na energetické využívání odpadků by mělo stát asi 7 miliard a spalovat bude až 150 tisíc tun materiálu ročně. Elektrárna plánuje spustit provoz v roce 2030, říká mluvčí Hana Počtová.
9: Odvolací řízení ve věci společného územního a stavebního povolení pro projekt ZEV Opatovice bylo ukončeno rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu. MPO většinu podaných odvolání zamítlo a potvrdilo závěry rozhodnutí DESÚ, tedy dopravního a energetického stavebního úřadu.
6: Slavná tapisérie z Baye dorazila skoro po tisícovce let do Anglie. Francie zapůjčila britskému muzeu v Londýně. Skoro 70 metrů dlouhá tapisérie má nevyčíslitelnou hodnotu. Je z 11. století a vypráví příběh o dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem.
10: Britská BBC označila noční převoz tapisérie za historický okamžik. Televize Arteho přirovnávala k akčnímu snímku. Trasa byla dlouhá 560 kilometrů a trvala 11 hodin. hodin. Tapiserie cestovala v několika schránkách, které kontrolovaly vlhkost, teplotu a bránily otřesům. Přes všechna tato opatření někteří odborníci a umělci, jako třeba britský malíř David Hockney, převoz kritizovali. Už teď je v tapiserii přes 10 000 děr a 30 trhlin. Britské muzeum bude historický artefakt vystavovat od září do července příštího roku. První sadu vstupenek muzeum vyprodalo za zhruba 24 hodin. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
11: Sport. České volejbalistky nastoupí v Lize národů v Bělehradě proti Bulharsku. Oba týmy se střetnou taky v srpnu v Brně ve skupině mistrovství Evropy. Kapitánka Michaela Mlejnková připomíná i postavení českého týmu ve světovém žebříčku.
12: Tím, že oni jsou právě pod náma v tom žebříčku, tak to bude hodně důležitý, aby prostě jsme získali body, protože si myslím, že když prohrajeme, tak ztratíme hodně bodů. Tohle je hodně důležitý do toho rankingu a hlavně prostě sbírat ty zkušenosti z toho turnaje. Ta Evropa bude taky mega těžká, protože tam máme taky strašně moc zápasů v málo dnech, takže musíme do toho nastoupit agresivně.
11: Utkání Češek s Bulharskem začne v 16:30, nabídneme z něj vstupy. Na tenisovém Wimbledonu se bude bojovat o mužské finále. Brit Ferry nastoupí v půl třetí proti Němci Zverevovi. Druhé semifinále pak obstará Ital Sinner se Srbem Djokovicem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Neprůjezdná D5 před Rudnou, dlouhé zdržení na D1 za Měřínem. Dálnice D5 směrem z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru po vážné nehodě zůstává uzavřená. Kolona začíná těsně za Loděnicí na 10. kilometru. Exitem 10 se ještě dá sjíždět. Souběžná silnice 605 je zatím volně průjezdná. U Rudné na 5. kilometru se na dálnici vrátíte zpět. Na D1 z Brna do Prahy za Měřínem dlouhá až hodinová kolona z kilometru 126 a půl, vleče se k omezení na stém 22., pak i k druhému zúžení u exitu 119 Velký Beranov. Na D1 na trase z Prahy do Brna čekejte zdržení hned ve třech úsecích. Nejprve před Šmejkalkou zhruba z 18. kilometru, poté se brzdí na úrovni odpočívky Střechov na 52. kilometru a okolo 10 minut se popojíždí k nehodě na 55. Tam v levém pruhu odklízejí následky po srážce 4 vozidel. Do třetice tradiční nesouvislá fronta kamionů za Devíti kříži zhruba z kilometru 165. Osobní auta zpomalují mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. A D8 před Prahou směrem z Ústí plná od Klíčanské odpočívky ze 3. kilometru. Jsou to hlavně nákladní soupravy směřující do Kbelské. U nájezdu od Zdib brzdí i osobní auta. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě území až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy.
14: Už za hodinu na Radiožurnálu Sport velký speciál k ryze českému finále ženského pavouka na tenisovém Wimbledonu. K utkání mezi Noskovou a Muchovou se budeme povídat s řadou významných tenisových hostů a speciálních osobností. No ale také pro vás sledujeme, jak se vyvíjí příprava českých fotbalových klubů na novou sezónu. Zlín ten porazil Banskou Bystrici 2-1. No a Hradec Králové samozřejmě už bez Václava Pila, který v tomhle klubu skončil a přestoupil do Bohemians 1905. Ten hraje na soustředění s dánským Nordsjællandem. Hraje se čtvrtá minuta. Právě teď Východočeši vstřelili první branku.
0: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: Prvním semifinalistou na světovém šampionátu ve fotbale se stali fotbalisté Francie, ti vyřadili v prvním čtvrtfinále Maroko a tak už ve hře zbývá jenom 7 týmů a 6 stadionů, na kterých se ještě bude hrát. Ty americké často stojí daleko za městem a není vůbec snadné a už vůbec ani levné se k ním dopravit. K nejhůře dostupným během letošního šampionátu patří právě stadion za Bostonem, kde Francie a Maroko v noci na dnešek hráli. Kvůli dopravnímu kolapsu v okolí stadionu se tisíce fanoušků nedostali na tribuny včas a přitom taky v Americe to jde i jinak.
1: Široko daleko kolem stadionu v Bostonu se tvoří obrovské zácpy. Z centra města je to víc než hodina cesty a kdo se vydal autem, má velké starosti s parkováním. Ale zase majitelé zdejších pozemků na tom docela dost vydělávají.
2: Private lot were $100 per car.
1: Jessica na jednom z travnatých pozemků ukazuje přijíždějícím, kde je ještě místo a říká, že tady na soukromém pozemku mezi domy a zahrádkami stojí dnes parkování $100 a kdo neměl rezervaci předem, tak má smůlu. Romeo s manželkou zaparkovali s velkými potížemi o značníku zdál, říkají mi ve špalíru lidí, se kterými mířím podél silnice ke stadionu. Stálo je to i tak $50, tedy přes 1000 korun a stejně musí šlapat skoro 3 kilometry pěšky. V těchto místech by to ale prý bylo za $200. Rádi by jeli třeba vlakem jako v jiných městech, ale tady podle Romea neexistuje pohodlný způsob dopravy. Spěchají, protože je jasné, že do výkopu utkání to stejně jako tisíce dalších na tribunu už nestihnou. Ovšem ne na všech amerických stadionech je situace s dopravou tak složitá jako tady v Bostonu. Třeba v Seattlu se hrálo přímo v centru města a ti, kdo tam bydlí, mohou chodit na stadion doslova v papučích. Johna jsem tam potkal, jak venčil psa, opravdu jenom v žabkách.
3: Bydlím kousek jižním směrem od stadionu a je to paráda mít stadion takhle po ruce. Seattle je sportovní město a můžete si tu koupit lístek na fotbal nebo na baseball i na poslední chvíli a jste tam pěšky za několik minut. Slavit se dá po zápase přímo tady. Je tu hned u stadionu spousta restaurací, hospod a barů. Tak jako v Evropě, kde jsem taky navštívil nějaké zápasy. Proto mám Seattle tak rád. Jiná americká města tohle nemají. Obvykle je stadion za městem a kolem je to samé parkoviště. Nemá to ducha. Za to tady lidi žijí. Ty domy okolo jsou bytovky. Takže jsem věděl, že Seattle během šampionátu zazáří, protože stadion je tu v centru města tak dobře dostupný.
4: V Seattle už se ale žádné zbývající zápasy hrát nebudou. Za to ve hře ještě zůstávají některé hůře dostupné stadiony, jako ten v Kansas City, kde v sobotu nastoupí Argentina proti Švýcarsku, nebo New Yorkský stadion, který ve skutečnosti leží až za řekou Hudson v New Jersey, tedy v úplně jiném státě. Steven se tam na jeden zápas vypravil z Manhattanu vlakem a kroutí hlavou, že za zpáteční jízdenku, která běžně stojí $13, musel dát skoro 100. A to cenu dotují soukromé firmy, jinak by dopravce nastavil ještě vyšší. I tak zřejmě vykáže mnoha milionové ztráty a místní politici se dohadují s FIFA, kdo situaci způsobil. Steven taky připomíná, že v den zápasu tuto frekventovanou trať mají na mnoho hodin i ve špičce vyblokovanou pouze fanoušci a spousta místních, kteří denně pendlují z New Jersey do New Yorku kvůli práci, má zkrátka smůlu. Právě v New Jersey se příští týden v neděli bude hrát finále šampionátu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Tenisový Wimbledon bude mít třetí českou vítězku za poslední čtyři sezóny, protože do finále se dostaly dvě Češky, Muchová a Nosková. V 17 hodin zítra v přímém přenosu na radiožurnálu Sport změří síly v tom nejkrásnějším finále v celé v bílém a samozřejmě na trávě. Vy o tom uslyšíte a uslyšíte o tom nejenom právě zítra, až se celé finále rozehraje. Už po 14. hodině pro vás chystáme velký speciál. Zaměříme se na to, jak je možné, že český, zejména ženský tenis, zažívá v posledních letech takovou zlatou éru. Našimi hosty bude například i Tomáš Berdych nebo Lukáš Dlouhý, to znamená trenér Lindy Noskové a také několikanásobná grandslamová šampionka Lucie Hradecká.

Kapitán francouzských fotbalistů Kylian Mbappé ujistil, že i když měl v nočním zápase menší zranění kotníku, tak bude připravený na úterní semifinále mistrovství světa. Zatím se jedná o nejlepšího střelce turnaje. Ten nedohrál zápas proti Maroku, ale gólem přispěl k vítězství 2-0 a tím pádem k tomuto postupu. Dnes se bude hrát další čtvrtfinále, a to mezi Španělskem a Belgií. Ten zápas začíná v 21 hodin a vy ho uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport.

Fotbalisty Artisu Brno by měl posílit brankář Tadeáš Stopen z Olomouce. K týmu už se připojil a tím pádem by od 17 hodin mohl být v sestavě nováčka ligy v přípravě proti rakouskému Amštetnu.

0: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě. Bauhaus, když se to má podařit.
1: Radiožurnál půl druhé. Zprávy a Jana Utendorská.
2: Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem. Na stavební povolení bude stačit i jedno razítko. Předlohu teď posoudí Senát. Pro schválení novely hlasovalo 89 poslanců vládní koalice. Opozice novelu kritizuje. Policie prověřuje požár výškové budovy ve Zlíně jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Celkovou škodu policisté zatím nevyčíslili. Budově číslo 34 v někdejším Baťově areálu začalo hořet včera ráno. Během dne se pak většina stavby postupně zřítila. Hasiči na místě stále zasahují. Tajfun Bávi, který meteorologové označují za největší za posledních 10 let, se blíží k Tchaj-wanu. Během jednoho týdne jde už o druhou bouři, která vážně ohrožuje tuto část světa. Klimatologové to připočítávají mimořádně silnému jevu El Niño. A pracovníci dílen brněnského dopravního podniku začali kompletovat další tramvaje ze série Drak. Těchto vozů by do roku 2033 mělo v Brně přibýt až 60. Výhodou je, že se dají využít jak samostatně, tak ve dvojici, která pak tvoří velkokapacitní soupravu. Sport. Nejlepším světovým hokejistou sezóny v anketě Mezinárodní hokejové federace se stal kanadský útočník McLean Celebrini. 20letý hráč byl v únoru s 5 góly v 6 zápasech nejlepším střelcem olympijského turnaje v Miláně. Na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku pak vedl kanadský tým v roli kapitána a připsal si 14 bodů v 10 zápasech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: D5 opět průjezdná před Rudnou na D1 dlouhé zdržení za Měřínem. D5 z Plzně do Prahy byla zhruba hodinu před Rudnou na 7. kilometru uzavřená. Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že teď už se jede alespoň odstavným pruhem. Na místě stále několik vozidel záchranářů, v levém i pravém pruhu vše je označené světelnou šipkou. Na kamerách ale vidíme, že chvílemi provoz ještě dle potřeby zastavují. Kolona tak hodně dlouhá popojíždí přes 50 minut od vráže s 13. kilometru. Pokud se jí chcete vyhnout, sjíždějte za Berounem a po souběžné, dobře průjezdné silnici 605 pokračujte na Loděnici a Rudnou. D1 z Brna do Prahy ucpaná za Měřínem. Více než hodinová kolona se sune krokem ze stého 28. kilometru přes dvě omezení až k Velkému Beranovu na stý 19. I tam se dá celkem plynule objíždět po silnici 602 a to z exitu 134 Měřín na Velký Beranov. Na D1 z Prahy do Brna fronta z odpočívky na Střechov z 52. kilometru k nehodě na 55. Před sjezdem na Trhový Štěpánov je po střetu několika aut zabraný levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě území až oblačno a výjimečně přehánky. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

I dnes se nelení, na světovém šampionátu ve fotbale bude se hrát druhé čtvrtfinále. V tom prvním už postoupila Francie díky výhře 2-0 nad Marokem. V tom druhém se utkají Španělé proti Belgii. No a Belgie, přestože své čtvrtfinále, tedy osmifinále, zvládla poměrně jednoznačně a Spojeným státům dala 4 branky, tentokrát to bude mít daleko těžší, protože právě Španělé drží rekordních 609 minut čisté konto. Vše uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.

0: Francie se včera večer stala prvním semifinalistou mistrovství světa ve fotbale. Dalšího poznáme dnes večer, kdy se Španělsko utká s Belgií. Podrobnosti k tomu teď přidám na úvod sportovního přehledu Krištof Kousal. Dobrý den.
1: Hezký den.
2: Úřadující mistři Evropy Španělé se s Belgií o místo v semifinále utkají od 21 hodin. Belgičané postoupili mezi nejlepší osmičku po jednoznačné výhře 4-1 nad domácími Spojenými státy, za které nastoupil i předtím vyloučený útočník Balogan, kterého Mezinárodní fotbalová federace FIFA i po přímluvě prezidenta Trumpa omilostnila. Na předzápasové tiskové konferenci zazněla otázka, jestli Belgičané počítají s tím, že většina fanoušků bude znovu na straně soupeře. Odpovídal trenér Rudy Garcia.
3: Právě jsme porazili Spojené státy a bylo jasné, že proti nám stálo celé americké publikum. Těžší atmosféru už asi nezažijeme. Po vyřazení USA jsme podle mě získali miliony nových fanoušků po celém světě. Stadion bude nejspíš znovu plný amerických příznivců, ale fanoušci góly nedávají. Výsledek záleží jen na nás a budeme se soustředit jen na to, co můžeme ovlivnit.
2: Utkání Španělů s Belgičany nabídneme od 21 hodin v přímém přenosu.
0: Křídelník Václav Černý ukončil v 28 letech kariéru v české fotbalové reprezentaci. Hráč Bešiktaše Istanbul to řekl v rozhovoru s tureckou televizí TRT Sport. Černý má na kontě za reprezentační Ačko 30 startů, 8 branek. Naposledy nastoupil za národní tým v loni v říjnu po porážce 1-2 na světové kvalifikaci na Faerských ostrovech.
2: Bývalý český reprezentant Václav Pilař po konci v Hradci Králové posílí fotbalisty Bohemians. 37-letý křídelník za vršovickým prvoligovým týmem dorazil na soustředění v Polsku. Klub potom informoval na sociálních sítích. Pilařovi na konci června vypršela smlouva v Hradci Králové a nový kontrakt s ním klub neuzavřel.
0: Na tenisovém Wimbledonu se chystá sobotní ryze české finále ženské dvouhry. Skvělou travnatou sezónu završí bojem o titul Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Kapitánka českého týmu poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová říká, že formu na trávě obě Češky potvrdili už ziskem titulu na turnajích před Wimbledonem.
4: Na té trávě si věří a Linda říkala před pár lety, že prostě trávu zatím úplně nemá moc ráda. Je vidět, jak se na ní naučila hrát hejbat se a jak ta tráva jí sedí na tu její hru a Kája ta prostě má takovou hru, která je všem hrozně nepříjemná, takže si myslím, že to bude nádherný finále, na který se můžeme všichni hrozně moc těšit.
2: Finále Wimbledonu mezi Muchovou a Noskovou začne zítra v 17 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
0: No a už za nějakých 20 minut vám nabídneme na téhle stanici vyloženě speciál i se vzácnými hosty, třeba Tomášem Berdychem, věnovaný právě finále Wimbledonu. O finalistech se dnes rozhodne, ale i v mužské dvouhře ve 14.30 nastoupí domácí divoká karta. Artur Ferry proti vítězi Roland Garros Němci Alexandru Zverevovi. V dalším zápase se světová jednička Italianik Sinner utká se sedminásobným wimbledonským šampionem Novakem Djokovicem ze Srbska.
2: Česká ženská volejbalová reprezentace nastoupí v 16 hodin a 30 minut v Bělehradě proti Bulharsku. Zápas Ligy národů bude mít speciální náboj. Oba týmy se střetnou taky v srpnu v Brně ve skupině mistrovství Evropy. Kapitánka Michaela Mlejnková mluví i o tom, jak se zápas může promítnout do světového žebříčku.
5: Tím, že oni jsou právě pod náma v tom žebříčku, tak to bude hodně důležitý, aby prostě jsme získali body, protože si myslím, že když prohrajeme, tak ztratíme hodně bodů. Tohle je hodně důležitý do toho rankingu a hlavně prostě sbírat ty zkušenosti z toho turnaje. Ta Evropa bude taky mega těžká, protože tam máme taky strašně moc zápasů v málo dnech, takže musíme do toho nastoupit agresivně.
2: V Bělehradě máme reportéra a ze zápasu Češek s Bulharskem uslyšíte vstupy.
0: Českou atletku Lourdes Glory Manuel čeká další start v diamantové lize. Malová mistryně světa poběží po 8 hodině večer v Monaku 400 metrů. V letošním ročníku diamantové ligy doběhla třikrát druhá. Z českých atletů se představí ještě výškař Jan Štefela, ten v Monaku loni skončil druhý.
2: A golfistka Sára Kousková zahrála ve druhém kole majoru ve francouzském Evianu 4 rány pod par a s celkovým skórem -3 se posunula na průběžné 21. místo. S největší pravděpodobností tak poprvé v kariéře projde na majoru katem do víkendových kol. Filip Mrůzek ve druhém kole turnaje Evropské Hotel Planner Tour zahrál 2 rány pod par a s celkovým skórem -10 je aktuálně druhý.
0: To byl Krištof Kousal, děkujeme.
2: Naslyšenou.

To byla modlitba od kapely UDG. Za 12 minut bude 14. hodina a po ní se na Radiožurnálu Sport už budeme věnovat historicky nejspíš prvnímu českému finále tenisového Wimbledonu, které sporu zítra sehrají Linda Nosková a Karolína Muchová. Budeme tu mít vzácné hosty a budeme tenisu věnovat právě celou hodinku mezi 14. a 15. hodinou.

0: Pojďme si to vyjmenovat. Novak Djokovic po víc než 5hodinové čtvrtfinálové bitvě odmítl řešit rekordy a na jeho reakce teď obletěla sociální sítě. Za druhé, na Wimbledonu tenisty zaskočila zdánlivě jednoduchá otázka, která je na chvíli nechala bez slov. No a za třetí, ještě Tour de France. Tadej Pogačar se při sjezdu z legendárního turmaletu řítil rychlostí, nad kterou zůstává skoro až rozum stát. Zkrátka, co všechno v posledních hodinách baví sportovní fanoušky na sociálních sítích, to si teď ještě jednou vyjmenujeme, ale podrobněji, a to s Lukášem Antošem. Dobrý den.
1: Hezké páteční odpoledne. Tak začneme Wimbledonem. Už dva dny fanoušci sdílejí pozápasový rozhovor Novaka Djokoviče po čtvrtfinálové bitvě s Kanaděnem Felixem Ožérem aliasimem. Srbský tenista strávil na kurtu více než 5 hodin a po vítězství se ho moderátor začal ptát na statistiky, že už po 15. semifinále Wimbledonu a celkově po 55. v Grand Slamovém semifinále. Jenže Djokovič ho předušil, řekl, že na podobná čísla teď vůbec nemyslí, že na statistiky bude čas až po kariéře a že jeho jediným cílem je připravit se na souboj s aktuální světovou jedničkou Jannikem Sinnerem. Právě tahle odpověď a reakce publika obletěly sociální sítě a tady je jedna ukázka z Instagramu Wimbledonu. It's all business. I still have to recover. I'm still in the tournament and I have a best player in the world in 2 days. Novak Djokovic, ladies and gentlemen.
0: Takže žádné rekordy, ale 100% soustředění. Už za pár hodin uvidíme, jestli mu tenhle přístup pomůže také v boji o finále Wimbledonu. Ale teď ještě v rubrice hity sociálních sítí. Zůstaneme na londýnském Grand Slamu.
1: Ano, protože tam vzniklo další video, které baví fanoušky tenisu. Moderátorka oficiálních sociálních sítí Wimbledonu tentokrát zastavovala hráče s jednoduchou otázkou. Recyklujete? No a reakce ty byly možná ještě lepší než samotné odpovědi, protože třeba Nick Kyrgios, Ben Shelton, João Fonseca nebo Elina Svitolinová se nejdřív stvářili, jako kdyby dostali otázku z maturitní zkoušky, na pár vteřin úplně stuhli a přemýšleli, co vlastně říct.
2: Hey guys, do you recycle?
3: Do I what?
2: What?
3: Sorry.
2: Recycle?
3: Recycle.
2: Yeah.
3: Do I recycle?
1: I po chvíli váhání se nakonec všichni shodli, že ano, recyklují.
0: No ještě jsme slíbili Tour de France, tak Lukáši, připomeň nám, co se stalo.
1: Tam se ve velkém sdílí video Tadeje Pogačara z včerejší horské etapy. Slovinec nejenže na legendárním turmaletu znovu navýšil svůj náskok před Jonasem Vingegaardem, ale fanoušky uchvátil hlavně sjezd. V jednu chvíli se řítil rychlostí přes 107 km za hodinu a na sociálních sítích se okamžitě objevily vtípky, že si Pogačar nejspíš spletl Tour de France s MotoGP nebo Formuli 1. No nevím, jak ty, Vojto, ale při pohledu na tyto záběry člověk spíš přemýšlí, jestli by na tom kole vůbec dokázal sedět.
0: Určitě mají cyklisté velké štěstí a tady Pogačar taky, že ve Francii je horko a tím pádem sucho, protože takováhle rychlost a vlhká vozovka, to by mohl být pěkný průšvih.
1: Taky si myslím.
0: To byl Lukáš Antoš, díky.
1: Naslyšenou.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěný boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině, nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
6: Požár budovy ve Zlíně prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Tenistky Muchová a Nosková se ve Wimbledonu chystají na první české grandslamové finále v ženské dvouhře. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy popojíždí dlouhá kolona před nehodou u Rudné. A bude převážně slunečno, teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Rozsáhlý požár budovy 34 ve Zlíně policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Budova začala hořet včera ráno, větší část se už zřítila a požár stále hasí desítky hasičů. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
7: Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Trestní zákoník v tomto případě stanoví až 5letý trest odnětí svobody. Celková škoda způsobená požárem prozatím nebyla vyčíslena.
6: O 9000 balíků přišla při požáru ve Zlíně doručovací firma Zásilkovna. Radiožurnál to řekl mluvčí společnosti Ondřej Luštinec. V zasažené budově 34 měla své regionální depo. Doručování dalších balíků do Zlína a okolí ale funguje dál.
8: Pro zákazníky a e-shopy je podstatné, že provoz jsme okamžitě přesměrovali přes okolní depa a doručování pokračuje bez problémů. Jsme v kontaktu se zákazníky, jejich zásilky byly v budově v době požáru. Náhradu škody samozřejmě vyřídíme co nejrychleji.
6: Škody sčítají i další firmy, které měly v budově sklady. Alpine Pro přišla o zásoby za více než 500 000 000. Celou škodu pojištění nepokryje. A 85 tisíc párů bot přišla společnost Vasky. Na místě zůstává naše reportérka. Živě se přihlásí krátce po zprávách. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Jde o návrh koaličních poslanců, který má podle nich zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem. Vzniknout by měl úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem, zakončené jedním razítkem. Pokračuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
9: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů a abychom dohnali co nejdříve naše sousedy a celou Evropu.
6: Opozice koaliční novelu dlouhodobě kritizuje nejen proto, že podle ní stavební řízení nezrychlí, ale i proto, že jde o návrh poslanecký a ne vládní a neprošel tak řádným připomínkovým řízením. Vědci budou mapovat výskyt sinic na březích jihočeského Lipna, které můžou být nebezpečné pro psy a pomoci může i veřejnost, jak konkrétně popisuje hydrobiolog Petr Znachor.
10: Lidé nám mohou zasílat fotografie, polohu a stručný popis toho, co najdou prostřednictvím online formuláře, který se nalézá na stránkách sinicenabrehu.cz. Informace posoudíme a vybrané lokality dále budeme prověřovat.
11: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se zítra utkají ve finále dvouhry ve Wimbledonu. O titul na londýnské trávě si tak proti sobě poprvé zahrají dvě Češky, které si navíc dobře rozumí. Hrály spolu i debl na olympijských hrách v Paříži. Kapitánka českého týmu v Billie Jean King Cupu Barbora Strýcová Radiožurnálu Sport řekla, že přátelský vztah Češek podle ní utkání neovlivní.
12: Žádná takhle si myslím, že nepřemýšlí, prostě na ten kurt jdou odehrát prostě ten zápas a tě ho obě dvě odehrát ze svý strany co nejlíp a porazit tu druhou a tak by to mělo být a pak si podají ruku a je konec toho a jede se dál. Myslím si, že to hlavě mají srovnaný dost, aby to takhle bylo všechno v pořádku.
11: Finále Wimbledonu mezi Češkami Muchovou a Noskovou začne zítra v 17 hodin. Radiožurnál a Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Situace na D5 před Rudnou, na D1 několik kolon na trase Praha-Brno. Na D5 z Plzně do Prahy trvají velké komplikace před Rudnou na 7. kilometru. Na místo kolize nákladního vozidla a dodávky dorazil i jeřáb. Provoz je tak nadále vedený pouze odstavným pruhem. 50-minutová kolona se posouvá od Vráže z 13. kilometru. Lepší je sjíždět exitami 14 a pokračovat po souběžné 605 až do Rudné. Plnější je zatím akorát na příjezdu do Loděnice od Vráže. D1 na trase Praha-Brno a první kolona zatím spíše nesouvislá před Šmejkalkou z 18. kilometru. Pak se krátce zpomaluje před nehodou na 55. do Třetice i za 9. kříži na 73. Odtud se popojíždí v obou pruzích. Osobní auta se následně rozjíždí za Ostrovačicemi. Kamiony se nesouvisle sunou až do Brna k omezení u D2. D1 z Brna do Prahy zůstává totálně ucpaná za Měřínem. Až hodinová kolona se vleče ze 28. kilometru přes dvě omezení až k Velkému Beranovu na kilometr 119. A D8 před Prahou směrem z Ústí, ta je plná od Klíčanské odpočívky přibližně ze 3. kilometru. Tam jsou to hlavně kamiony jedoucí do Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě území až oblačno a výjimečně i přehánky. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě bude jen kolem 23. Tolik zprávy.
14: Krásný den posluchačům Radiožurnálu Sport, všem, kteří mají rádi sport a zejména hezký den to ale bude pro fanoušky tenisu. Slavný Wimbledon bude mít v ženském pavouku totiž ryze české finále. O titul v All England Clubu si zahrají Linda Nosková a Karolína Muchová. O zlaté éře českého a možná nejen toho ženského tenisu si teď budeme povídat celou následující hodinu.
1: Speciál Radiožurnálu Sport.
14: Hosty speciálu budou bývalí hráči Tomáš Berdych, Lucie Hradecká, také Lukáš Dlouhý, trenér Lindy Noskové, ale k tomu se ještě dostaneme. O velkém úspěchu a o postupu obou českých tenistek do finále jste mohli slyšet i živě přímo z Londýna v našem vysílání, jak jinak komentoval Jaroslav Plašil.
15: Matchball Karolíny Muchové. Druhé podání, dobré druhé podání. Forehand Muchové k čáře, backhand Goffové. Forehand Muchové k čáře poslaný, ale Goffová se brání skvěle. Teď další forehand výstavní od Muchové, ale soupeřka je všude. Backhand křížem Muchové. Teď je to backhand po čáře Muchové. Goffová neuvěřitelně, ale už to nevrátí. Karolína Muchová je finalistkou Wimbledonu.
14: No a samozřejmě na Karolínu Muchovou navázala i Linda Nosková.
15: 6-4, 5-4, 40-30, ještě tam je matchball, ale Nosková jenom vyblokovala balonek zpátky, útočí Kostěková do autu, bude to české finále, bude. Linda Nosková je tam také a poráží Martu Kostěkovou 2x4 a teď se usmívá, ona přiznává, že se ani neumí radovat, ale ta radost uvnitř musí být ohromná. Marta Kostěková sportovně přišla až na stranu, kde je teď Linda Nosková.
14: No ve speciálu Radiožurnálu Sport tím pádem nemůže chybět kolega, který právě poslední týdny tráví v londýnském All England Clubu vlastně celé dny, reportér, který bude i to finále mezi Noskovou a Muchovou komentovat, tedy Jaroslav Plašil, ten už je na dálku spojený. Jaroslave, vítáme tě.
16: Hezký den.
14: Ve studiu vítám také dalšího tenisového specialistu Davida Prouzu. Dobrý den.
17: Krásné odpoledne.
14: No a ještě jednoho hosta a velmi vzácného na dálku přivítám ve vysílání. Je to Lukáš Dlouhý, dvojnásobný grandslamový vítěz ve čtyřce, ale pro nás je momentálně důležitější, že je to jeden z trenérů Lindy Noskové. Dobrý den.
18: Já vás zdravím, dobré odpoledne.
14: Vy jste, Lukáši, před chvilkou slyšel ten přímý přenos ze semifinále. Jak se to poslouchalo?
18: Tak to se poslouchalo úplně neskutečně, úplně mi naskočila husí kůže, protože jsem sledoval oba dva ty zápasy včera a musím říct, že teda holky předvedly neskutečný tenis a právem postoupily do toho finále, který je taková ta třešnička na dortu a myslím si, že se bude na to dívat.
11: My samozřejmě musíme na začátek položit ještě jednu otázku a já si vyberu jako respondenta Davida Prouzu. Je to skutečně historicky první české finále Wimbledonu?
17: Samozřejmě záleží na úhlu pohledu. Pokud se budeme řídit fakty, tak samozřejmě ano, teď jsou to opravdu dvě Češky reprezentující Českou republiku. Stalo se samozřejmě v historii tohoto Grand Slamu travnatého, že proti sobě nastoupily hráčky, které si mohly povídat v češtině. V roce 1986 Martina Navrátilová hrála s Hanou Mandlíkovou, nicméně Navrátilová už v tu chvíli reprezentovala Spojené státy, takže v tomto ohledu se opravdu můžeme bavit o historickém zápasu, kdy si Karolína Muchová s Lindou Noskovou zahrají o titul jako dvě plnohodnotné Češky a pokračuje tahle neuvěřitelná série nebo ten trend, který odstartovala Jana Novotná v 90. letech, pak navázala Petra Kvitová dvakrát, potom Markéta Vondroušová, Barbora Kryčíková, teď se dočkáme další české wimbledonské vítězky. Poslouchá se to neuvěřitelně, říkám to dnes asi po 15. společně s ranní moderací a pořád mi to přijde neuvěřitelné a myslím si, že když to řeknu takhle Lukáši Dlouhému na dálku, tak i on asi bude souhlasit s tím, že to se neomrzí.
18: Tak tohle to je neskutečný úspěch českých holek, který vlastně ten Wimbledon mají posledních pár let ovládnutý neskutečně. Vlastně všechny holky, jak jsme jmenovali, ať už Markéta nebo Bára, to vyhráli teďkon, Petra dvakrát. Říkám, je to neskutečný úspěch a jenom to docenit, aby ty lidi to nebrali jako samozřejmost, ale že to je strašně velký úspěch a nemusí se takhle dařit pořád. No.
11: Včera tenisová legenda Joe McEnroe, která má také na BBC svůj podcast, tak si povídal tenhle slavný tenista s oběma tenistkami po té, co zvládli svá semifinále. Ptal se, cože to v Česku máme ve vodě, že plodíme tolik tenisových talentů. Linda Nosková odpověděla, že tedy pokud se pustíme tohle cestou a pokud připustíme, že v Česku je nějaký kouzelný nápoj, tak to nejspíš bude asi pivo. Ale možná, že Jaroslav Plašil, který sleduje Wimbledon pravidelně, má nějaké vysvětlení, že se už do čtvrtfinále letošního Wimbledonu dostali čtyři Češky. Dvě do finále.
19: No, vysvětlení pro to úplně přesné nemám. Je to opravdu velmi častá otázka, za což samozřejmě mohou také velmi časté tenisové úspěchy českých hráček a taky samozřejmě hráčů dříve a věřme, že to zase bude i, protože teď je nastartované taky velmi zajímavé mužské období. Těžká odpověď, to by asi věděl Lukáš Dlouhý mnohem lépe. Já si myslím, že to souvisí s ohromnou šikovností, kterou obecně máme. Pamatuju i slova Nika Bolletieriho, slavného trenéra s velkou akademií, který byl v roce 2014 na pardubické juniorce. On tam tehdy byl jako čestný host a byl to ročník, kdy zrovna ovládla tu juniorku Karolína Muchová, dnešní nebo zítřejší finalistka, současná finalistka Wimbledonu. A on právě tehdy chválil její velmi pestrou hru, to, jak umí krásně chodit k síti, jak hraje všechny údery, které prakticky existují. A on pak později říkával, četl jsem i nějaký rozhovor, že tohle se nedá ani nějakým soustavným drillem naučit, že zkrátka tu šikovnost v sobě člověk musí mít a pak ji jenom nějakým způsobem hýčkat, pečovat o ní, být zdravý samozřejmě. Takže to je určitě jedna věcí, že na té trávě, a teď nemyslím jenom Karolínu Muchovou, ale Češky obecně a Češi, když se to naučí, když se na ní zvyknou, tak na ní pak dovedou hrát úžasně a možná jim sedí úplně nejvíc. Možná to souvisí i s nějakým tím dětstvím, že nevyrůstáme úplně v bavlnce, v úplně dobrých podmínkách, obecně teď zase mluvím, a že kolikrát, když vzpomenu třeba vyprávění Petry Kvitové, jak trénovala v tělocvičně na parketách a tak dál, že zkrátka to všechno, čím procházejí, co zvládají, tak se nabaluje a pak toho mohou využívat i na tak nevyspytatelném povrchu, jakým je určitě tráva.
17: Říká ve speciálu Radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil, který bude v sobotu komentovat zápas mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Teď otázka zase na Lukáše Dlouhého, jednoho z koučů právě Noskové. Hodně se mluví obecně o tom, řekněme, různorodém stylu, o té variabilitě úderu Karolíny Muchové. Když se ale teď zaměříme právě na její soupeřku Lindu Noskovou, tak jak byste třeba vy osobně popsal její styl a co je největší zbraní?
18: Tak její styl asi každý teďkon už po letošním Wimbledonu zná, nebo vlastně po těch letech, co už je ve špičce, ale myslím si, že její největší nejlepší vlastnost je vlastně ta hlava, ta bojovnost, vlastně jak dokáže zůstat klidná a hrát ty údery tak, jak ona si vymyslí, tak, jak ona je má naplánovaný a vlastně nekouká se doleva, doprava, co hraje soupeřka, jak hraje soupeřka, soustředí se na svoji hru a jde si pořád za tím svým, jak ona to má vymyšlený a vlastně v tom je nejlepší, protože to trénuje, na tom se pracuje a ona to chce převést i do toho zápasu, takže já si myslím, že když jí tady tohle to vydrží, jakože, že nebude měnit hru, nebude se přizpůsobovat soupeřkám a bude se soustředit jenom na sebe, tak to je její největší zbraň.
17: Říká tenisový trenér Lukáš Dlouhý. Mě, Lukáši, zaujala jedna věc, rozhovor Lindy Noskové po tom postupu do finále a jedna z odpovědí, kdy ona mluvila o tom, že tenis začala hrát jako způsob, aby si užila ten čas na kurtu, že se nesoustředila na výsledky. Později, když jsem četl rozhovor třeba v magazínu Tenis, tak mluvila o tom, že si prostě nedává velké cíle, ale ta radost z toho sportu jako takového asi přetrvala, očividně i doteď.
18: Já si myslím, že to je jedna z největších devíz vlastně Lindy, že v dnešní době si všichni mladí a hlavně rodiče a lidé okolo toho tenisu kladou strašně vysoké cíle odmala a že vlastně ty malé děti nutí hrát, aby hráli na výsledek, aby hráli na to, že musí vyhrát, aby byli v reprezentacích, aby vyhráli velké turnaje. A já si myslím, že ta Linda to pochopila, že je hlavou strašně vyspělá a že pochopila vlastně, že když se na tom pracuje a když se to dělá dobře, tak ty výsledky přijdou a jde si pořád za tím svým a nehoní se za věcma, který prostě neovlivní nebo nějaký takovýhle odbočky. A myslím si, že to je ta hlavní věc, na kterou ona dozrála už takhle v mladém věku a je strašně silná. No.
11: Je jí teprve 21 let, vy jste říkal, že mentálně na sobě hodně pracuje, jak to zvládá ustát, protože kromě teď toho neuvěřitelného postupu do finále má za sebou titul v Berlíně, to už byla taková předzvěst, jak je silná mentálně?
18: Tak za mě neskutečně silná, já už jsem to říkal vlastně, jak jsme byli v tom Berlíně, tak přesně takováhle otázka přišla a já se musel smeknout klobouk, protože ona ty těžký zápasy zvládá prostě neskutečně a říkám, ona to má rozmyšlený, jak to bude hrát a co se bude dít a zatím si jde. Takže se neodklání od té svojí taktiky, od toho svého nejlepšího tenisu a myslím si, že tím ty soupeřky dost poráží, protože nepřijde nic jiného, přijde jenom ten její nejlepší úder. Někdy samozřejmě se stane, že to nevyjde, ale prostě neodbočuje se a jede se pořád jedna linie, která funguje a kterým tenisem ona může porazit vlastně jakoukoliv soupeřku a proto je tak nebezpečná.
11: Věřil jste, a teď si stále povídáme ve speciálu Radiožurnálu Sport s Lukášem Dlouhým, tedy s jedním z trenérů Lindy Noskové, že v Berlíně potom vyhraném finále by mohla něco takového zopakovat i na tom asi nejslavnějším tenisovém turnaji na Wimbledonu?
18: Tak jak už jsme tady řekli, Linda si nedává cíle, jako že by přijela na turnaj, koukla se na pavouka a říká, tady budu ve finále, tak ona to určitě nemá nastavený, ona hraje zápas po zápasu, takže vlastně každý den se kouká, s kým bude hrát potom a to si myslím, že je taky vlastně věc, která je super, že se nekouká moc dopředu, soustředí se na to, co je teď a jde na ten zápas, ne si ho užít, ale jde odehrát ty věci, které ona chce, který má rozmyšlený, natrénovaný a myslím si, že to je taky styl, který funguje a který je prostě na tady ten vrcholový sport je hodně dobrý, protože tu hlavu nezatěžujete tolik. Já bych měla dojít do finále, já bych měla dojít do semifinále, tak to není, prostě hraje se zápas od zápasu a vlastně každý míček je důležitý, no.
11: Samozřejmě odpovídáte na to, co má nastaveno Linda Nosková. Já se klidně zeptám ještě jednou vás osobně, protože vy jste trenér a vy nemusíte alespoň před ní mluvit takhle jednoznačně. Já se zeptám i na to, ve finále jí teď čeká česká soupeřka. Je to dobře nebo vlastně špatně?
18: Hele, já si myslím, že takhle ty dvě hráčky, když jsou ve finále Wimbledonu, už nekoukají, kdo je proti. Možná tam je nějaký malý procento toho, že vnímají, že to je Češka nebo že to je kamarádka, ale jsou to profesionálky, které vlastně hrajou 22, 23 turnajů za rok a potkávají se s Češkama, potkávají se s jinýma hráčkama. Takže si myslím, že to bude zápas, prostě bude to o to těžší, že to je finále Wimbledonu, první finále Lindy, ale že by jako dávala přednost Káje, aby jako, že něco nezabije nebo nezahraje ten úder tak, jak by měla. To si nemyslím, natolik je vyspělá a je tak vlastně soustředěná, že to nebude hrát roli, si myslím, že jsou to dvě Češky.
17: Stále si povídáme ve speciálu radiožurnálu Sport s Lukášem Dlouhým, jedním z trenérů Lindy Noskové, která bude v sobotu bojovat s Karolínou Muchovou o titul dvouhře Wimbledonu. Opakujeme to často v našem vysílání a opravdu pořád to skvěle zní. Lukáši, jak osobně vy teď budete prožívat to finále? Bude to něco jiného než třeba semifinále, čtvrtfinále, nebo je to pro vás pořád stejné?
18: Tak teďkon přemýšlím zrovna, že bych se jel podívat přímo do dějiště Wimbledonu, protože Linda je tam vlastně s Tomášem Krupou, s trenérem, a že bych se na finále tam letěl podívat, takže uvidíme, jak to dopadne, ještě se musíme domluvit, ještě je času dost, ale samozřejmě na tom kurtě se to prožívá úplně jinak, než tady doma u televize, kde si sednu a vím, že budu sedět doma v pohodlí na gauči, a na tom kurtě je to přeci jenom něco jiného, takže tam jsou to větší nervy, no, pro mě.
11: Budeme vám přát, abyste ty nervy co nejlépe ustál. To byl Lukáš Dlouhý, vítěz Roland Garros a US Open ve čtyřhře, ale také jeden z trenérů Lindy Noskové. Díky, že jste si na nás udělal čas.
18: Já děkuju, mějte se.
2: Speciál radiožurnálu Sport.
11: Wimbledon, a to konkrétně ženský pavouk, čeká české finále. Obě semifinále sledovaly i některé velké osobnosti českého nebo československého tenisu a sportu obecně. No a včetně té možná úplně největší, co se československého tenisu týče, tedy Martiny Navrátilové. Vítězka 59 Grand Slamových turnajů byla v All England Clubu a potkal ji tam také Jaroslav Plašil.
20: Pardon, jenom na poslední hráli Češi, že proti sobě to bylo Lendl s Mačířem, což byl Slovák, že? No. 82. Je to neumožitelné. Já když to viděla čtvrtfinále, jsem říkala, je to možný, ale ani ne, asi nepravděpodobný, ale je to neuvěřitelný úspěch. Hlavně Karolina, jak hrála. Bylo, i když nehrála nejlepší tenis, stejně bojovala vyhrála.
21: Nervy
20: byly,
21: ale to pro vás.
20: Už na to bude lepší, že hrál proti sobě. Češka vyhraje, tak asi aspoň nemusím nikomu fandit dát.
21: Ale kruté pro to druhou, teda asi, že jo, to je...
20: No ale příležitost za Lindě 21, když to nevyhraje, tak to mám příležitosti, a Kalina teďka zdravá, tak proč ne příští rok? To má ještě 5-10 let před sebou, tak jsem moc ráda a pyšná.
21: Děkuju moc, děkuju, nashledanou.
17: Jaroslav Plašil takhle potkal se s Martinou Navrátilovou. Jardo, otázka teď na tebe. Není to úplně standardní věc, myslím si, byť Martina Navrátilová se často vyskytuje na Grand Slamech, co by komentátorka pro zahraniční televizní stanice, ale i tak, třeba i pro tebe, vždycky musíš asi říct zážitek, ne? Přece jenom je to absolutní ikona tenisová.
19: Je to ohromný zážitek vždycky, protože je to nejslavnější nebo možná jedna z nejslavnějších českých rodaček, českých, můžu to tak říct, osobností, protože se narodila v Česku a považuje se stále za Češku, byť žije prakticky od, já nevím, té, řekněme, 72. poloviny 70. let jinde, tak ale pořád se ohromně hlásí k Česku, fandí Češkám, takže je to pokaždé velmi silný zážitek. Tentokrát mi to bylo trošku hloupé, protože Martina Navrátilová šla i v doprovodu jedné paní, takže někam evidentně mířila a bylo mi i hloupé jí zdržovat. Na druhou stranu, když jsem viděl její rozpřažené ruce, jakou má radost, tak se mi pak jí oslovovalo samozřejmě s nás, protože už se nějakou dobu na Grand Slamech potkáváme, tak alespoň o krátký komentář jsem jí poprosil, a ona vždycky, je to na ní vidět, jak je ohromně šťastná, když se českým tenistkám daří, a teď to byl taky zase ten případ zkrátka.
11: Nejenom Martina Navrátilová, další sportovní osobnosti, například s Petrem Čechem sis také povídal, Jardo, na Wimbledonu. Zkrátka o takováhle vzácná setkání tam není nouze, a to přitom není něco, co by si sám plánoval. Zkrátka to k tobě a za tebou přichází?
19: Ne, to za všechno může náhoda. Prostě jsem byl zrovna v tu dobu na místě, kde ti lidé byli také, to je celé. A třeba v případě Martiny Navrátilové je to ohromná vzácnost, protože ona je ohromně vytížená tím, jak komentuje pro televizi pořád. A my máme také místo úplně jinde, takže se prakticky nemáme šanci potkat. Já jsem vlastně celý den v podstatě nepřetržitě na stejném místě plus minus a ona také má svůj nějaký harmonogram, takže to je prakticky nemožné. Občas takhle člověk někam vyrazí něco natočit, někam se podívat, nadýchat se třeba čerstvého vzduchu a může někoho potkat, ale někdy se stane, že nepotká nikoho a někdy se stane, že třeba potká několik slavných osobností najednou. To tak zkrátka někdy je.
11: Na stejném místě Jaroslav Plašil bude i při finále Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. Stále posloucháte speciál Radiožurnálu Sport, ve kterém jsme chtěli oslovit i další vzácnou osobnost Tomáše Berdycha. Kvůli časovým možnostem jsme ale rozhovor s ním předtočili.
17: Radiožurnálu Sport jsme ve spojení s kapitánem českého Davis Cupového týmu a někdejší světovou čtyřkou Tomášem Berdychem a téma našeho rozhovoru je velice příjemné. V ženském finále Wimbledonu nastoupí proti sobě poprvé v historii dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Tomáši, vítám vás v vysílání, hezký den.
0: Hezký den, dobrý den všem.
17: Na úvod otázka je jednoduchá. Sledoval jste ty zápasy? Já slyším pod vaším hlasem cikády, předpokládám, že jste na dovolené, ale tak ten tenis vám asi neuniknul.
0: Ne, tenis mi neuniknul, je to tak, já jsem v Monte Carlu a sledoval jsem to. Já nevím, co k tomu dodat, já myslím, že to je naprosto něco neuvěřitelného, co ten ženský český tenis zažívá, kdy má prostě dvě holky, které hrajou prostě v finále Wimbledonu, tak jak už bylo kolikrát zmíněno, že se to ještě nikdy nestalo a to jenom ukazuje opravdu na jaký obrovský úrovni ten český ženský tenis je dneska.
17: Obzvlášť asi pro vás, co by bývalého tenistu, to musí být možná ještě nepochopitelnější, ne? Protože ono dostat se do finále, dostat se do semifinále na Grand Slamu v singlu je obrovský úspěch. Před pár týdny, měsíci to byl Jakub Menšík v Paříži a teď máme dvě finalistky ještě na trávě ve Wimbledonu. Jak si to vysvětlujete?
0: Já jako opravdu, já si myslím, že tohle, nebo ty výsledky opravdu těch holek v tom Wimbledonu, tak si myslím, že jdou opravdu proti jako všemu, nebo co se aspoň třeba týče toho povrchu, protože když si vezmeme, že v Česku není jediný pořádný travnatý dvorec a ty výsledky, které ty holky tam předvádí, je naprosto neuvěřitelný. Já si myslím, že je to opravdu jenom tou všestranností, jak ty holky dokážou hrát na všech površích a dneska ta tráva se samozřejmě posouvá spíš blíž, já nevím, nějakému třeba betonu, který má už jakoby daleko pravidelnější odskok a tak dále. Ta jejich hra na tom opravdu výborně funguje. Jsou to mladí skvělí hráčky, kteří mají obrovskou budoucnost ještě před sebou a takhle to dokazují. A znova, jako, je to něco, co bychom asi těžko hledali, možná nějaký příklad, nevím, sester Williamsových a něčeho podobného, jestli vůbec. Nejsem úplně nejlepší historik tady v tomhle tom ještě v dámském tenise, ale to je naprosto jako unikátní výsledek, co se povedlo. No.
17: Trefil jste to, Tomáši, naprosto přesně. Naposledy sestry Williamsovy, tuším 2009, proti sobě, co by dvě Američanky ve finále na Wimbledonu. Zítra tedy Karolína Muchová s Lindou Noskovou nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A otázka, kterou můžu položit vám a ne úplně každému, nebo skoro nikomu, co se asi tak může honit hlavou oběma hráčkám v momentě, kdy budou nastupovat tou chodbou na centrální dvorec? Protože vy jste to zažil a vedle vás nebo pak naproti vám stál Rafael Nadal, řekněme, v takovém beast modu nebo prostě asi možná v nejlepší travnaté formě kariéry, ale co vy jste prožíval v momentě, kdy jste stál a čekal jste na to nahlášení?
0: Ten pocit je nádherný. Já musím říct, že to opravdu vždycky, když na to přijde řeč a někdo se mě na to buď to ptá, nebo se o tom bavíme, tak si to člověk jako vybavuje. Už za sebou má vlastně celých těch 14 dní, kdy tím turnajem prošel a teď opravdu vlastně došel do momentu, na který prostě čekal nebo prostě na který se chystal celou tu kariéru a vlastně proč ten tenis dělal. Takže a ještě vlastně ten Wimbledon je v tom neuvěřitelně specifický, kdy opravdu ta cesta z té šatny na ten center court, vlastně kdy člověk prochází vlastně těma prostorama pro tu královskou loži, ještě navíc vlastně mu, myslím si, že to pořád dodržujou, že potom sběrači vlastně vám nesou tašku na court, takže ten hráč jde opravdu jenom jako solo sám a prostě vstupuje na ten dvorec toho vysněného finále, tak ten pocit je neuvěřitelný. Samozřejmě je to něco, o čem každý tenista sní, co si každý tenista přeje a pak se mu to ten jeden den stane. Ale zase na druhou stranu nesmí se jako tím nechat moc unést, protože přeci jenom je tam furt ještě ten jeden zápas, který oba dva chcou tak strašně vyhrát, že ale o tom je ten tenis a to je vlastně na tom to krásný, takže vždycky tam bude jeden vítěz, jeden poražený a ten lepší vyhraje.
17: Český fanoušek může být pozítřku spokojený vlastně tak jako tak. S Tomášem Berdychem mluvíme na radiožurnálu Sport o nadcházejícím finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Je v něčem specifické hrát proti Krajanovi? Jak jste to měl třeba vy? Protože já jsem se, co jsem se díval trochu do minulosti, tak vy jste se zase až tak často s Čechy na turnajích, obzvlášť těch pozdních fázích, nepotkával.
0: Je to pravda. Já musím říct, že na turbíce měl velice dlouhou kariéru, tak těch zápasů vlastně s Krajanama jsem měl poměrně málo. A já nevím, jenom když zmíním třeba Radka Štěpánka, tak my jsme spolu snad hráli za celou kariéru asi třikrát, takže ono to je jako neuvěřitelně malý číslo. A teď ty holky opravdu tím, že jich je spousta ve špičce, tak se budou potkávat častěji. A myslím, že to bylo vidět, kdy holky tam hrály těch derby od těch prvních kol spolu. Prostě se to tam jenom přehazovalo a těch zápasů už odehráli hodně. Takže na rovinu takhle velký zápas s Krajanem jsem nikdy nehrál. Ale asi to nejdůležitější opravdu zůstává, že ten hráč musí soustředit hlavně sám na sebe a na ten vlastní výkon. Ono ve finále, ať tam stojí jeden nebo druhý, ve finále to není až tak podstatný. Ten tenis je v tom krásný sport, že když se člověk opravdu bude extrémně soustředit sám na sebe, předvede ten nejlepší výkon, co v něm je, tak to je ten nejlepší možný start do toho zápasu a pak si to může samozřejmě upravovat podle toho, kdo proti němu stojí a co je to za hráče. Ale myslím si, že ten základ, s čím do toho jde, je tohle a to je to nejdůležitější.
17: Když se s Tomášem Berdychem na závěr ještě našeho povídání podíváme na ten zápas pohledem zpravodajským, troufnete si odhadnout, kdo by třeba mohl mít navrch? Předpokládáme, že jsou obě tenistky zdravotně v pořádku, tak uspěje spíše taková variabilita Karolíny Muchové nebo celková, řekl bych, velká síla úderová Lindy Noskové?
0: Já myslím, že tohle je to asi to nejlepší, co si můžou diváci přát, kdy budou mít vlastně dva typy hráček, která přesně jak jste popsal, jedna je velice kreativní, druhá si myslím, že hraje hodně nátlakově, jak bude opravdu záležet, jak tyhle dva styly se v tomhle zápase potkají. Myslím si, že další faktor určitě bude hrát hodně roli to, jak která z nich ten vlastně tlak a ten pocit toho finále zvládne, protože opravdu není to všední zápas, není to zápas, který se hraje každý den.
17: Teoreticky ten natyrel třeba Lindy Noskové, která je opravdu hodně klidná a dává to na sobě znát v podstatě v každém utkání, může to pro to finále být trochu výhodou, že si prostě nedělá velkou hlavu z těch zápasů obecně?
0: Je mi to bližší, takže dokážu se s tím jakoby blíž stotožnit a myslím si, že to může být pro ní vleda s čem poměrně jako značná výhoda, takže myslím si, že jo.
17: Tomáš Berdych byl hostem ve vysílání radiožurnálu Sport. Tomáši, moc vám děkujeme za váš čas a přejeme hodně štěstí ve zbytku prázdnin a samozřejmě hodně štěstí v září v souboji Davis Cupovém v Praze se Spojenými státy.
0: Děkuju vám moc, hezký den, mějte se krásně.
3: To byl Tomáš Berdych, se kterým se povídal David Prouza.
4: Speciál radiožurnálu Sport.
3: S ním i s Jaroslavem Plašilem si dál povídáme před prvním ryze českým finále tenisového Wimbledonu. Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Jedna z nich se stane třetí českou vítězkou travnatého Grand Slamu za poslední 4 roky. Já teď znovu přehodím slovo do Londýna, kde je náš reportér Jaroslav Plašil. Můžeš nám prosím připomenout cestu do finále obou českých tenistek?
19: Ve stručnosti Karolína Muchová, tak ta vyřadila mimochodem 3 Grand Slamové šampionky, protože v semifinále porazila Coco Gauffovou po velkém boji, předtím také Naomi Osakovou, což je velmi nebezpečná hráčka, jak se v poslední době ukazuje i na trávě. Dřív to nebyl její povrch, ale teď pod Tomášem Viktorovským, polským trenérem, udělali velký progres a pak ještě tam bylo jedno jméno, nám dobře známé, Barbora Krejčíková. To si myslím, že byl taky velmi těžký duel pro Karolínu Muchovou. Troufá si říct, že Barbora Krejčíková hrála moc pěkný tenis, ne-li nejlepší tenis těch českých hráček v těch prvních zápasech, v těch prvních kolech. Samozřejmě ona měla nějaké zdravotní problémy před turnajem, zkrátka trápí to už řadu měsíců a teď si myslím, že na to trošičku i v tom zápase doplatila, že úplně fyzicky odešla v tom rozhodující vedoucím třetím setu. Tak to byla cesta Karolíny Muchové, která připomínám taky naskočila hned po vítězném turnaji v Domburgu a tak musela rychle hrát další turnaj, jako by byla stále na jednom, což taky není úplně jednoduché, ale zvládla to, přebojovala ta první kola, nějakým způsobem chytla rytmus a jede tedy dál a teď bude ve finále. No a Linda Nosková, tam bych se asi zastavil hodně u jednoho zápasu a to třetí kolo proti Soraně Kirstové, se kterou měla lehce negativní bilanci, prohrála s ní poslední dva vzájemné zápasy, což nikdy samozřejmě není úplně dobré na nějaké rozpoložení, na nějakou psychiku. Byl to určitě zatím nejtěžší zápas Lindy Noskové tady na turnaji, protože měla už utkání dobře rozehrané v tom smyslu, že podávala na výhru, měla i matchboly při svém podání, ale nakonec musela matchball odvracet v napínavém tiebreaku rozhodující třetí sady v tom dlouhém desetibodovém, kdy fantastickým backendem se zachránila a pak už se jí povedlo ten zápas, velmi těžký zápas vyhrát a z toho si myslím, že těží i ve zbytku turnaje, protože už mnohem klidněji prochází dalšími zápasy, ať už s Madison Keysovou, ohromnou ranařkou, tady bych vyzdvihl to, že Linda Nosková s ní dokázala hrát, dokázala pracovat s jejími ranami, dokázala se vyrovnat jí, protože to je neskutečné, Keysová hra neskutečně rychle, takže to nedokáže jen tak někdo, že by ve výměnách obstál s Madison Keysovou a vzal jí čas taky trochu, takže to se Lindě Noskové povedlo, samozřejmě i díky dobré taktice, hrála do backendu a tak dál. No a pak přišly zase zápasy s Elizen Mertinsovou, který byl taky možná trošičku takový nervóznější, ale zase vzhledem k tomu průběhu zápasu se Soranou Kirstovou už to nemohlo být tak nervózní, jako to bylo v tom duelu. Takže celkem i klid. No a v tom zápase semifinálovém s Martou Kostikovou, tak tam to vyloženě klidem Linda Nosková vyhrála, protože byla mnohem trpělivější, číhala na své šance, ani nemusela předvést tolik vítězných úderů, jenom být zkrátka ve výměně pevná, neskazit toho tolik, protože soupeřka na tom zdaleka tak dobře nebyla a dost pomohla, to Linda Nosková taky přiznávala. Takže i proto je Linda Nosková ve finále.
14: To říká Jaroslav Plašil před finále tenisového Wimbledonu, kde se střetnou. Budou to soupeřky právě v tom finále Linda Nosková a Karolína Muchová, ale Davide, vlastně jsou to přítelkyně, společně si na velkých turnajích domlouvají tréninky, také spolu hrají double.
17: Oni spolu dokonce trénovali vlastně před těmi semifinálovými zápasy na centrálním dvorci, což je docela hezký moment. Pro obě to vlastně byla premiéra na centru ve Wimbledonu, takže si takhle vyšli vstříc. No a celkově ten vztah je velmi dobrý. Mluvili o tom v rozhovoru s Jaroslavem Plašilem vlastně jak Linda Nosková, tak Karolína Muchová. A já si myslím, že ta kostra toho vztahu vznikla určitě na olympijském turnaji v Paříži, kdy oni se tak trochu na poslední chvíli dali dohromady a nakonec předvedli krásnou jízdu až do semifinále, kdy nakonec ty medailové zápasy sice úplně nevyšly, ale i tak to byla věc, na kterou se určitě dá hezky vzpomínat a mě vždycky co první vytane, když se mluví o tom ženském deblu v Paříži, to, jakým způsobem Karolína Muchová byla smutná po tom zápase o bronz, kdy v podstatě ho obrečela, ten celý rozhovor nebyla moc schopná mluvit a Linda Nosková opravdu tím svým symbolickým flegmatismem to odtáhla, dá se říct, za Karolínu a opět se ukázalo to, že ona si prostě z těch věcí nic nedělá. A tohle mentální nastavení z pozice člověka, který pár let tenis hrál, to je něco, za co by každý tenista zabíjel. Takže je neuvěřitelné, že to Linda Nosková má a věřme, že se jí to bude držet co nejdéle.
14: Finále mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou, to se odehraje na tenisovém Wimbledonu. Něco o tom ví, když se proti sobě postaví dvě spoluhráčky i další host našeho speciálu na Radiožurnálu Sport a tím je trojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře Lucie Hradecká. Dobrý den.
5: Krásné odpoledne.
14: Vy jste zkušená, úspěšná deblistka, o tom mimo jiné hodně říkají i právě vaše tituly v deblu. Karolína Muchová, Linda Nosková spolu hráli čtyřhru v Paříži, i když to nakonec tam nebylo úspěšné, nedosáhli na bronz. Jaký to bude mít vliv na finále?
7: Já si myslím, že nebude mít určitě jako vliv, že prohráli v Paříži o medaily teďkon, protože přece jenom je to nějakou dobu. Ale myslím si, že holky jsou, obě dvě jsou kamarádky, vycházejí spolu výborně mimo kurt, ale já si myslím, že jsou to obě dvě profesionálky, oni vlezou na kurt a jak jedna, tak druhá se budou soustředit hlavně na sebe, na svůj tenis a určitě si to budou chtít obě dvě užít a nechat tam absolutně všechno, co můžou.
3: Je to hodně specifické, vy jste to zažila několikrát, že jste si zahrála proti Andrése Stýny Hlaváčkové, i když je to vaše deblová parťačka. Můžete popsat, jaké to je hrát proti takhle specifickému soupeři?
7: Tak samozřejmě je to takový nepříjemný, protože nechcete se tam úplně pozbuzovat tak, jak byste se pozbuzoval proti někomu, s kým nemáte žádný vztah nebo nehrajete s ním 4 hry, furt je to takový, dejme tomu, o krok zpátky bych to nazvala. Ale samozřejmě je to finále Wimbledonu a myslím si, že tam opravdu zapomenete, kdo tam na té druhé straně stojí a s určitým respektem tam opravdu necháte všechno a myslím, že ta atmosféra je tam povožena taky dopředu a ten stánek Wimbledonský centr, tak to si myslím, že každý tenista o tom sní si tam zahrát a natož si zahrát proti Češce finále, protože je jasný, že titul bude určitě domů do Česka půjde.
19: Můžu taky se připojit, dobrý den, Lucie. Jenom jsem se chtěl zeptat, protože vy jste taky mohla poznat Lindu Noskovou po svém boku, tak říkajíc, na US Open hráli jste proti sestrám Williamsovým 4 hru, tak jaká to byla zkušenost, jaký to byl zážitek a co ten zápas třeba vypověděl o Lindě, tehdy vaší spoluhráčce?
7: Ještě jednou i vám krásný odpoledne. Já musím říct, že vlastně s Lindou jsme se tam dohodli úplně na poslední chvíli, pak jsme měli ten skvělý los proti Williamskám na jejich domácím kurtu. Prakticky se čekalo, jestli to bude Sereny poslední zápas nebo Holek poslední debl, takže stadion byl vyprodaný, tak jsem si říkala, že přece jenom Linda mladíčka, bylo to před 4 rokama, tyhle ty velký kurty ještě úplně moc neznala, teprve vlastně do toho koloběhu nastupovala, jsem si říkala, že to bude pro ní strašně těžký, že určitě bude nervózní, protože člověk, i když je zkušený, tak tam vstoupí na ten kurt a teď najednou to na vás dejchne těch pár očí, který na vás koukají, hrajete proti svýmu idolu, což pro Lindu byla Serena. Ale mě strašně překvapila, s jakým klidem a úplně prakticky pomalu nebyla nervózní. To se mě strašně jako zaskočilo, říká, to je jako opravdu famózní a ona hrála od začátku do konce, jak kdyby hrála na normální malým kurtu a nebylo tam tolik, nebylo tam 15 000 lidí. To bylo neskutečný.
3: To říká Lucie Hradecká ve speciálu Radiožurnálu Sport před finále tenisového Wimbledonu.
2: Speciál Radiožurnálu Sport.
17: A můžeme pokračovat v rozhovoru právě s Lucií Hradeckou. Navážu na to, co říkal Tomáš Berdych. Ve finále na sebe narazí vlastně rozdílné styly, ať už jde o variabilní celodvorcovou hru Karolíny Muchové, která se i často žene na síť. Proti ní bude stát Linda Nosková, která zase se může pyšnit obrovským servisem, skvělou razancí. V momentě, kdy obě hráčky budou, řekněme, 100%, tak který styl si myslíte, že bude efektivnější proti tomu druhému?
7: Tak myslím, že je dost těžko říct, který styl bude ten vítěznej. Zase musíme brát úvahu, že opravdu je to finále, není to první kolo, takže tam bude strašně záležet na tom, jak holky se s tím vypořádají. Jestli přece jenom nějaká ta nervozita nepadne na Lindu nebo na Káju. Obě dvě si vlastně během toho turnaje prošly hodně těžkýma chvílema. Vyhráli vlastně z matchballu, nebo když hrabatí hráčky proti ní měli matchball, takže to bude, myslím, že do zápasu tyhle ty těžké chvíle si prošly, ale jaký styl na koho platí, vlastně se podíváme na zájemné zápasy, tak v nich vede mužka, ale bylo to loni na betonu ve 3 setech, takže znova těžký zápas, takže myslím, že strašně těžký říct, který herní styl by byl na koho který by byl působnější, ale bude strašně záležet, jak Linda bude servírovat a budou si držet servisy samozřejmě Kája, výborný ten backendovej chop a pohyb na síť, takže jako myslím, že se mají diváci na co těšit a myslím, že v finále to bude excelentní.
3: To říká Grand Slamová šampionka v deblu Lucie Hradecká ve speciálu Radiožurnálu Sport před finále Wimbledonu. Hodně jsme mluvili o Lindě Noskové, ale zeptám se na její soupeřku ve finále, Karolínu Muchovou. Ta v posledních 4 letech právě na travnatém Grand Slamu nepřešla přes první kolo a najednou ano a až do finále. Máte na to nějaké vysvětlení?
7: Tak Kája hlavně byla v teď poslední době dost zraněná, většinou vždycky půl sezóny, čtvrt sezóny nehrála, vždycky začínala, teď konečně drží zdraví a vlastně, jak už jsme říkali, ten styl čopy, chození na síť, dobrý pohyb, tak by vám řekli, že na tu trávu je to úplně jako ideální. Ale dám příklad, loni Linda v Německu tak říkala, že taky moc nemá ráda trávu a prakticky vyhrála turnaj, takže ono se to prostě jeden rok vždycky sejde.
17: S Lucí Hradeckou máme tu čest si povídat ve speciálu Radiožurnálu Sport, který děláme, protože v sobotu Karolína Muchová nastoupí proti Lindě Noskové ve finále wimbledonské dámské dvouhry. O hře Karolíny Muchové se, řekněme, mezi experty nebo v tom tenisovém prostředí mluví už řadu let. Karolína Muchová baví diváky často ekvilibristickými údery za zády nebo mezi nohama a tak dále a tak dále. A můžeme si teď možná v našem speciálu pustit i jednu ukázku, protože nejenom, řekněme, novináři mluví o Karolíně Muchové, ale často i velké tenisové osobnosti. Jednou z nich je třeba také Švéd Mats Wilander, někdejší světová jednička, mnohonásobný Grand Slamový šampion.
8: The ceiling is a Grand Slam champion, I think.
9: Strop je Grand Slamový titul, ať už získá jeden, dva, potenciál má obrovský. Na Muchové je taky zajímavé, že může uspět na jakémkoliv povrchu. Antuka, tráva, beton, jí je to vlastně jedno. Proto si vážně myslím, že na Grand Slamu uspěje. Minimálně jednou, možná víckrát, ale musí být zdravá, to je naprosto klíčové.
17: Prorocká slova Matse Wilandera z letošního Roland Garros v roce 2026, zdůraznění toho, že Karolína Muchová musí být zdravá. Otázka na Luci Hradeckou. Jak to může být příjemné? Předpokládám, že tohle třeba Karolína Muchová o sobě neslyšela, ale jak byste to třeba vnímala vy, kdybyste slyšela tahle slova od takové osobnosti, jako je Mats Wilander?
7: Já si myslím, že tohle se určitě ke Káje doneslo, protože myslím si, že na sociálních sítích je a funguje a myslím si, že by se to k ní ráda bych tohle i slyšela. Ale samozřejmě myslím, že Kája to ví. Kája dobře ví, že strašně šikovná v uvozovkách hraje takový ten klučičí tenis a jak říkal Max, je potřeba, aby Kája byla zdravá a jestli je zdravá, tak můžeme vidět, že vlastně ten tenis umí. Byla ve finále French Open taky, takže ta už jakoby ty náznaky těch Grand Slamových finálí má, ale říkám, hlavně musí být zdravá, což zatím vypadá, že je.
3: Na Radiožurnálu Sport posloucháte speciál před finále tenisového Wimbledonu mezi dvěma Češkami, protože se Radiožurnál Sport dívá na sport z mnoha úhlů, tak to teď zkusím. Hraje se totiž o prestiž, o zápis, o historie, ale také o slušné prize money. 100 milionů korun v přepočtu pro vítězku a polovičku pro poraženou. Lucie Hradecká bude vědět, jak je to zásadní pro hráčku na téhle úrovni. Takováhle suma. Je tady samozřejmě zdanění. Z takové sumy se zafinancuje nejspíš fungování celého trenérského týmu na třeba několik let?
7: Tak určitě samozřejmě je to příjemný, když vám to v vozovkách cinkne na účtě, že nemusíte mít pak starosti, jestli zaplatíte tamto trenéra, jestli si dáte lepší hotel a tak podobně, takže určitě tohle to je moc je příjemný a nějaká ta starost určitě s tím odpadne. Ale nemyslím si, že teda ty holky si to uvědomují, že hrajou o tyhle peníze, protože člověk, kdyby tohle měl na paměti, tak se nedostane do finále těchto turnajů.
17: S Lucí Radeckou si povídáme dál ve speciálu na Radiožurnálu Sport a musíme vás taky poprosit o nějaký tip nebo odhad, jak by se ten zápas mohl vyvíjet. Vy jste nastínila to vzájemné utkání z US Open minulý rok. Já jsem měl možnost z něj vstupovat do vysílání Radiožurnálu Sport a jestli něco bylo takovým společným jmenovatelem toho utkání, tak určitě nervozita na straně vlastně obou hráček a nakonec asi trochu větší grandslamová zkušenost Karolíny Muchové. Může se to opakovat znovu, nebo to vidíte úplně jinak?
7: Tak samozřejmě může se opakovat, historie, to je jasný, ale je tohle je to finále Grand Slam, myslím, že to může dopadnout i klidně na Káju, tak to může dopadnout i na Lindu. Linda vypadala teď poslední zápasy opravdu strašně koncentrovaná, takovým s ledovým klidem, nebrala nějaký úplně velký na sebe v vozovkách nároky a takový velký vítězný výjevy, je strašně těžký tohle z toho říct, kdo vyhraje nebo nevyhraje. Na jednu stranu ten tenis je v úzorách tak nefér, já bych to strašně přála obou dvou, aby tam stáli s tím vítězným, protože se složí si to obě dvě. Ale bude strašně záležet, jak jedna nebo druhá se popere s tím, že je to opravdu finále a bude víc klidnější.
11: To je tedy predikce Lucie Hradecké, trojnásobné grandslamové šampionky ve čtyřhře před finále tenisového Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. V našem speciálu jste byla hostkou a my si toho moc vážíme. Díky moc, naslyšenou.
7: Díky za pozvání, mějte se.
10: Speciál Radiožurnálu Sport.
11: Jak bylo řečeno, tenisový Wimbledon bude mít českou vítězku. Diváci v Londýně totiž budou na centrálním dvorci sledovat boj o titul mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Bude to první české grandslamové finále v samostatné historii.
15: Nosková jenom vyblokovala balonek zpátky, útočí Kostěková do autu, bude to české finále, bude.
12: A bude to po 9 letech, co se dvě tenistky z jedné země postaví proti sobě ve finále Grand Slamu. Nejenom pro český tenis je to velká událost.
22: Historická, legendární, neskutečná, já ani nevím, jak to popsat, neuvěřitelný unikát.
12: Hledala slova ve vysílání Radiožurnálu Sport bývalá tenistka a naše expertka Andrea Sestiny Hlaváčková. To, že z českých tenistek září právě Muchová a Nosková, Hlaváčkovou nepřekvapilo.
22: Jsou to přesně ty, o kterých se poslední roky mluví, že by měly být následovnice všech těch grandslamových vítězek.
12: A konkrétně ve Wimbledonu bude mít Česko po Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové třetí šampionku za poslední 4 roky. A tak se svět opět zajímá o český tenis. Nad úspěchy českého tenisu si lámal hlavu třeba i bývalý slavný americký tenista John McEnroe ve vysílání rádia BBC. Navíc se nepotkají jenom dvě Češky, ale taky dvě kamarádky, jak vysvětlila kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové, Barbora Strýcová.
23: Obě dvě holky se na to těší, prostě se hrozně respektujou, i spolu trénovali na centráku před svýma semifinálema. Takže jo, je to pohádka taková.
12: A finále české wimbledonské pohádky začne v sobotu po 17. hodině, a to v přímém přenosu na této stanici. Dvojnásobná grandslamová vítězka v deblu Sestiny Hlaváčková jasnou favoritku nevidí.
22: Obě se tam dostaly jako totálně jako kvalitním tenisem. Je to neskutečné, že tam máme za poslední roky prostě Vondroušová, Krejčíková a teď tam bude prostě další česká ova.
12: A my si jen musíme počkat na to, jestli to bude Muchová nebo

0: Je to samozřejmě historický zápas, takže ojedinělý okamžik, byť samozřejmě možná tady je nějaký příslib do budoucna, protože Česko má řadu dalších nadějných tenistek, takže je možné, že se třeba něco takového stane, ale teď si užívejme toho vzácného momentu, takže to je jedna taková ta historická rovina, ale ta druhá fanouškovská, tak já to možná řeknu hloupě, ale až doteď jsem byl vlastně zvyklejší v takových zápasech jednomu přát a teď to mít nebudu. Teď bych si opravdu přál, aby to byla remíza, aby to třeba byly dva sety 7-6, 6-7 a pak si obě hráčky vzali obě dvě ty trofeje a střídali si je vždycky po roce. Těžké, no, těžké. Tohle bude hodně nezvyklé, ale tak samozřejmě sportovně to může být velmi hodnotné utkání a věřím, že to bude zábava, že se bude na co koukat, že bude o čem vyprávět, protože když se teď podívám zpátky na některé ty české zápasy, jenom tady ve Wimbledonu třeba, a bylo jich taky dost, tím, jak jsou Češky dobré a narážejí na sebe, tak třeba duel Barbory Krejčíkové s Karolínou Muchovou byl nádherný, ty první dva sety, to byl fantastický zápas, pak samozřejmě ten třetí už byl ovlivněný nějakými potížemi Barbory Krejčíkové, ale dva sety to byla vynikající zábava, tak já jenom doufám, že to bude něco podobného i v tom finálovém zápase, byť tam půjde samozřejmě o mnohem víc už.
1: Říká ve speciálu Radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil, komentátor sobotního a nejenom toho sobotního finále, ale samozřejmě i všech dalších zápasů, ať už těch budoucích či minulých na Wimbledonu. Ty už to naznačil, těch českých derby bylo několik, vlastně to říkal i Tomáš Berdych v našem rozhovoru. To je další věc, co mi lidově řečeno hlava nebere, protože možná už jich bylo 5 českých zápasů v singlu na jednom Grand Slamu. Ty už také si objezdil těch turnajů velké čtyřky opravdu hodně, ale tohle přece není úplně normální.
0: No, to nikdo krom Američanek, dříve měli Rusky takovou nějakou podobnou éru, ale teď v dnešní době to zažívají prakticky jenom Češky a Američanky, nikomu jinému se to asi tolik stát nemůže, protože nemají ostatní země, byť jsou to mnohem bohatší federace, tak nemají zdaleka takové zastoupení a kdyby se to měřilo na počet obyvatel, no tak to se ani nedá porovnávat, takže to je, bohužel to je tak, teď jak jsou Češky dobré, jakých je hodně ve stovce a jakých je hodně ve špičce, tak zkrátka na sebe musí občas narazit a je to škoda, protože teď jsem měl třeba ten pocit, že i Barbora Krejčíková by mohla jít na turnaji hodně daleko, kdyby na sebe nenarazili s Karolínou Muchovou, ale tak to zkrátka je, když se podíváme na rok 2014 a vyhrála tady Petra Kvitová, tak tam to byla samá česká utkání pro Petru Kvitovou, Andrea Sestiny Hlaváčková hned v úvodní fázi turnaje, pak to bylo velmi těžké čtvrtfinále s Barborou Strýcovou, semifinále s Lucí Šafářovou a pak už tedy ve finále ale zahraniční hráčka tehdy je ženy Bušárdová, ale jinak to bylo taky hodně české samá derby. Lucie Šafářová ostatně osmifinále hrála s Terezou Smitkovou, která tehdy taky senzačně prošla do osmifinále, takže stává se to zkrátka, bohužel je to daň za to, jak jsou Češky dobré.
2: Ona i Serena Williamsová, velká legenda světového tenisu, použila to americké okřídlené úsloví if you can't beat them, join them. Říkala, když je nemůžu porazit, radši se s nimi spojím a narážela na to, že než aby hrála proti Češkám, tak raději bude debla hrát s Karolínou Muchovou. On se kde kdo teď vyjadřuje na téma Češek v nejvyšším tom tenisovém patře. Karolína Muchová porazila v semifinále Goffovou a 22letá Američanka potom na tiskové konferenci odpovídala právě i na otázku, jestli Muchová přijde něčím výjimečná, tak tady máte ještě jednu odpověď.
3: Ano, určitě. Samozřejmě je úspěšná, ale vždycky jsem říkala, že si zaslouží ještě víc úspěchu právě kvůli tomu, jak talentovaná je. Ve vzájemných zápasech mám lepší bilanci, ale Karolína není soupeřkou, kterou byste chtěli potkat. Moc se mi líbí, jak se chová na kurtu i mimo něj. Nechci říct, že mi bylo ctí prohrát, ale tenhle zápas si prostě budu dlouho pamatovat. Když jsem odcházela z kurtu, říkala jsem si, jo, to byla zábava.
1: Coco Gauffová a její hodnocení Karolíny Muchové, otázka na Jaroslava Plašila. Zaprvé, tohle se musí dobře poslouchat, když o vás prostě Grand Slamová šampionka tohle řekne. A zároveň možná připomeň, jak moc málo chybilo k tomu, aby to vůbec nebylo české finále, protože Cori Gauffová to měla doslova, neříkám na raketě, ale prostě měla to výborně rozehrané v tom super tiebreaku.
0: No, měla matchball a měla to na raketě vlastně celý svět v podstatě, teď se omlouvám za ten výraz a za to kliše, ale se diví tomu zakončení Coco Gauffové, která měla fantasticky rozehranou výměnu Karolínu Muchovou hodně daleko od sítě.

0: Ona zvolila takový nepovedený kraťas, což jí stálo zápas. No zkrátka byl to moment, který si asi hodně vyčítala, byť je to vzala velmi sportovně, krásná slova. A teď se vlastně dostanu k tomu, jaká Coco Gauffová je, alespoň tak, jak se mi jeví, tak ona je ohromná sportovkyně. Vlastně nebrala pozornost Karolíně Muchové hned po tom zápase, prostě odešla, i když samozřejmě, myslím si, že jí to muselo hodně mrzet, ale vzala to velmi sportovně, pochválně se vyjádřila o soupeřce u sítě, vlastně to bylo velmi milé od ní po takovém zápase velmi těsném, klobouk dolů. A když si vzpomenu i dřív, jak třeba hrála s Kateřinou Siňakovou v Paříži na Roland Garros čtyřhru, jak se dali dohromady, jak jim to šlo náramně a jak o ní pak taky hezky mluvila a skromně, přitom ona taková šampionka v singlu, což je samozřejmě mnohem prestižnější disciplína, jak mluvila úžasně o Kateřině Siňakové, tak zkrátka klobouk dolů, velmi sympatické vystupování a vyjadřování této Američanky.
1: Ze speciálu Radiožurnálu Sport před finále Wimbledonu nám zbývá poslední minuta a tu využiju, pánové, k tomu, když už tady mám dva specialisty na tenis, k tomu, aby jsem se vás zeptal na vaše tipy. Davide, David Prouza se vyjádří jako první. Jak to dopadne?
2: No, já jsem přesvědčen o tom, že kdo podchytí ten začátek, tak bude mít obrovskou výhodu. Také je to trochu kliše, pomůžu si tím, ale kdo vyhraje první set, nebo kdo se lépe nastaví mentálně v té rozehrávce, tak bude mít navrch. Pakliže budeme předpokládat, že obě hráčky, řekněme, zahrají svůj nadstandard, tak si myslím, že mírně má navrch Karolína Muchová právě díky té variabilitě a možná větší trpělivosti a schopnosti odrážet ty rány Lindy Noskové, ale rád se nechám vyvést z omylu. Pro nás, novináře, je to vlastně úplně jedno, dopadne.
1: S tím asi souhlasí Jaroslav Plašil.
0: S tím naprosto souhlasím.
1: No a tip máš, Jardo?
0: No, větší zkušenosti mi říkají, že by měla mít trošku navrch Karolína Muchová, která má jako řekněme lepší, horší hru, když to Lindě Noskové nepůjde, tak zkrátka Karolína Muchová v takovém zápase by měla mít navrch. Na druhou stranu, když Linda Nosková ukáže zase ten svůj klid, který tady měla, tak si dovedu představit, že má zase zbraně na to naopak, aby nedala Karolíně Muchové čas třeba na to, aby tu svou pestrost tak rozvíjela. Takže klidně se to může stát taky. Je to, z mého pohledu je to ohromně otevřené a souhlasil bych s tím asi, co říkal David, kdo lépe uchopí takovou tu atmosféru, ten rytmus toho zápasu dřív, tak na tom zkrátka bude lépe. Pro obě to bude ohromná příležitost a to se nikdy nedá dopředu odhadnout, co to s tím hráčem udělá.
1: To byl speciál Radiožurnálu Sport před finále Wimbledonu. Tam se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Komentovat ho bude Jaroslav Plašil. Jardo, pro teď díky.
0: Hezký den.
1: No a byl tu také David Prouza. I tobě moc krát děkuji.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Utendorská a aktuální zprávy.
4: Požár výškové budovy ve Zlíně policisté prověřují pro možné obecné ohrožení z nedbalosti. Soud odmítl žalobu z CIO školy kvůli kombinované výuce, podala kasační stížnost. Fotbalisté Španělska nastoupí proti Belgii do čtvrtfinále mistrovství světa. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy popojíždí dlouhá kolona za Berounem. A zítra bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Kriminalisté prověřují požár budovy číslo 34 ve Zlíně jako obecné ohrožení z nedbalosti. Radiožurnálu to potvrdila krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Firmy, které v budově měly své sklady, odhadují škody na stovky milionů korun. Na místě zůstává naše reportérka Michaela Kočendová.
6: Kriminalisté společně s hasiči zjišťují příčinu požáru. Pokud prokáží něčí zavinění, hrozí viníkovi až 5 let vězení. Hasiči mají požár od včerejšího večera pod kontrolou, na místě ale dál zasahuje nejméně 15 jednotek dobrovolných i profesionálních hasičů, kteří proudy vody pomáhají v ochlazování budovy. Z objektu stále stoupá tmavě šedý kouř, který vítr unáší nad město i okolní obce. Hasiči proto dál doporučují nevětrat a pobyt venku omezit na dobu nezbytně nutnou. Hasební práce by měly pokračovat do pondělí, kdyby hasiči měli požářiště předat majiteli budovy. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
4: Městský soud v Praze odmítl žalobu expediční SCIO školy proti postupu ministerstva školství ve sporu o kombinovanou výuku. Ta umožňovala dětem učit se část týdne doma a část ve škole nebo při výjezdech. Ministerstvo ukončilo pokusné ověřování tohoto způsobu výuky ke konci června. Podle soudu je škola podřízenou složkou rezortu a proto zrušením testování nezasáhl do jejich práv. SCIO škola s rozhodnutím nesouhlasí. Její vedení proto podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, říká spolumajitel společnosti SCIO Jan Šotola.
7: Právní posouzení ministerstva považujeme za nesprávné a proto jsme v té věci podali kasační stížnost. Nicméně stále čekáme na odpověď ministerstva na náš otevřený dopis a věříme, že se nám podaří najít smírné řešení a následně celou žalobu stáhneme.
4: Podle ministerstva školství soud potvrdil, že z povahy pokusného ověřování je zřejmé, že má dočasný charakter a ukončení testování kombinované výuky bylo v souladu s pravomocemi úřadu. Počet obětí lesního požáru ve španělské Andaluzii vzrostl na 12. Úřady pohřešují 23 lidí. Oheň zatím zničil 3200 hektarů půdy. V oblasti zasahují stovky hasičů a 30 letadel. Španělští záchranáři uvedli, že většina obětí jsou zřejmě cizinci, kteří neuposlechli pokyny a pokusili se odjet ve svých autech. České ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by mezi zasaženými byli i Češi. Letošní úroda ovoce bude zřejmě o polovinu nižší než obvykle, vyplývá to z odhadů ministerstva zemědělství. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka největší újmu na ovoci způsobily dvě vlny jarních mrazů. Jablek bude oproti průměru letos asi polovina. O něco lépe jsou na tom meruňky. Úroda bude zhruba dvoutřetinová. Kromě mrazů ovoce poškodila podle Ludvíka i nedávná vlna veder.
8: U některých ovocných druhů došlo i k popálení té dozrávající úrody, ať to je třeba u rybízu, u malin, ale i třeba u meruněk. A také samozřejmě ty stromy v tak vysokých teplotách v podstatě přestávají růst a ty plody se nějak dál vyvíje, takže někde to může mít vliv na to, že ty plody jsou o něco menší.
9: Sport. Na fotbalovém mistrovství světa se večer rozhodne o dalším semifinalistovi. Španělsko vyzve Belgii v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 21 hodin. Španělé podlehli Belgičanům naposledy před 40 lety, ale podle trenéra úřadujících mistrů Evropy, Luise de la Fuenteho, podobné statistiky nehrají roli.
10: Ne, vůbec nepřemýšlíme nad ničím dalším. Teď nás čeká Belgie a to je jediné, na co se soustředíme. Statistiky ani žádné spekulace teď nehrají žádnou roli. Bude to velmi těžký zápas a dokud ho nezvládneme, nemá smysl řešit cokoliv dalšího. Teď chceme porazit Belgii, až se nám to podaří, pak si můžeme povídat třeba i o případném semifinále s Francií.
9: Bývalý český reprezentant Václav Pilař posílil fotbalisty Bohemians. 37-letý záložník přešel do pražského klubu po konci smlouvy v Hradci Králové.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Situace na D5 před Rudnou uzavřená D35 u Velkého Újezdu. Na D5 směrem z Plzně do Prahy vjedete do kolony těsně za nájezdem od Vráže na 14. kilometru. Opatrně prudce se brzdí za pravotočivou zatáčkou. Příčinou půlhodinového zdržení bylo odklízení následků po nehodě před Rudnou na 7. kilometru. Už jsou pryč, i silničáři už balí kužely. Brzy byste opět měli projíždět bez omezení. Dálnice D35 z Olomouce do Ostravy, kousek před sjezdem na Velký Újezd na kilometru 288, vážná nehoda motorkáře. Před okamžikem Národní dopravní informační centrum potvrdilo uzavírku komunikace. Sjíždějte exitem 281 Přáslavice a jeďte po souběžné silnici 437. Na exitu 290 se na dálnici vrátíte zpět. Na D1 z Prahy do Brna se zpomaluje na úrovni Popovic okolo 15. kilometru. Na Šmejkalku do omezení se jede 20 minut. O mnoho delší zdržení čekejte u Ostrovačice z kilometru 170. Odtud se sunou nákladní soupravy až do zúžení u D2. A D1 z Brna do Prahy kolona za Měřínem z kilometru 128 sune se bezmála hodinu přes dvě omezení až k Velkému Beranovu na kilometr 119. Další zelená vlna za 15 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude podobně jako dnes, jasno až polojasno, postupně přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy.
1: 6 minut po 15. hodině, cyklistická Tour de France i dnes už odstartovala. 7. etapa má za sebou 73 kilometrů, stále ještě zbývá 102 kilometrů ujet. No a svůj zatím nejzářivější moment momentálně prožívá český jezdec Jakub Otruba. Je to totiž právě on a spolu s ním francouzský cyklista Baptiste Westhoffer, kteří se společně drží před pelotonem. Náskok mají zhruba minutu a půl, i když to kolísá od necelé minuty až po minutu třeba 40. No a dnešní etapa je hodně rovinatá a je evidentní, že oba cyklisté, jak Francouz, tak Čech, míří za sprinterskou prémií, která je ale vzdálená ještě dlouhých 40 kilometrů. Máme tedy čas pustit i nějakou muziku na Radiožurnálu Sport, ale samozřejmě, že vás budeme informovat.
5: Radiožurnál Sport
3: a Vojtěch Šafář.

0: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a Plzeňský kraj.
1: Světovou atletiku dnes bude hostit Monako a Češka Lourdes Gloria Manuel dnes poběží znovu v diamantové lize. Halová mistryně světa, ta si zaběhne po 8 hodině večer v Monaku trati na 400 metrů. V letošním ročníku diamantové ligy už třikrát doběhla na druhém místě. No a z českých atletů se představí ještě výškař Jan Štefela, ten zase v Monaku loni skončil na druhém místě.

Člen české fotbalové 21. Lukáš Ambros má za sebou velký přestup z Polska, tedy konkrétně z Górniku Zabrze. Přestoupil totiž do Belgie, do Anderlechtu Brusel. 22-letý ofenzivní středopolař se slavnému belgickému klubu upsal až do roku 2030 a součástí dohody je ještě následná roční opce. Vyinkasovat by za to měl polský klub zhruba 6 milionů eur, v přepočtu skoro 150 milionů korun, což rozhodně není malá částka, v Polsku by dokonce byla rekordní.

0: Český cyklista Jakub Otruba stále jede v čele sedmé etapy na cyklistické Tour de France, i když není u toho sám, jede s ním také Francouz Baptiste Vetrofer. Společně mají náskok před zbytkem pelotonu přes minutu a půl, stále si drží tenhle polštářek časový před zbytkem celého startovního pole. Do konce celé etapy je ale ještě potřeba odjet dalších 90 kilometrů, spousta věcí se změní, vítěze budeme znát někdy po 17. hodině, no a samozřejmě tak jako každý den vám nabídneme i po této etapě komentář paralympijského vítěze a našeho cyklistického experta Jiřího Ješka.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Ale to není to jediné, co vám dnes nabídneme na Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Belgie mohou být na letošním mistrovství světa prvním týmem, který dá gol Španělsku. A pokud chtějí postoupit, tak musí přerušit ještě jednu sérii. V soutěžním utkání Belgičani totiž neporazili Španěli 40 let. Musí si taky poradit s 18-letým útočníkem Laminem Jamalem a pomoct tomu Belgii může i brankář Thibaut Courtois.
2: Má obrovský talent v situacích jeden na jednoho. Je velmi rychlý, bitý a dokáže se během dvou kroků skvěle uvolnit. Je jedním z klíčových hráčů španělské mezihry. Věřím, že když u něj budeme stát blízko a budeme ho zdvojovat, podaří se nám ho omezit. Uděláme všechno pro to, abychom ho zastavili. Lamin je ale výjimečný hráč a bude opravdu těžké ho ubránit.
3: Právě dlouhou sérii bez porážky proti Belgii připomněli novináři také španělskému trenérovi Luisi de la Fuentemu. Ten ale podobné statistiky odmítá řešit. Podle něj nerozhodnou výsledky z minulosti, ale pouze dnešní výkon jeho týmu.
4: Ne, vůbec nepřemýšlíme nad ničím dalším. Teď nás čeká Belgie a to je jediné, na co se soustředíme. Statistiky ani žádné spekulace teď nehrají žádnou roli. Bude to velmi těžký zápas a dokud ho nezvládneme, nemá smysl řešit cokoliv dalšího. Teď chceme porazit Belgii, až se nám to podaří, pak si můžeme povídat třeba i o případném semifinále s Francií.
3: Belgičané si postup mezi 8 nejlepších týmů světa zajistili jasnou výhrou 4-1 domácími Spojenými státy. Ještě víc než samotný výsledek, ale před utkáním rezonovala kauza kolem amerického útočníka Balogana. Ten měl po červené kartě z předchozího zápasu automaticky stát. Mezinárodní fotbalová federace FIFA ale jeho trest i po intervenci prezidenta Trumpa zrušila a umožnila mu proti Belgii nastoupit. Po zápase Balogan osobně přišel za belgickým trenérem Garciou a ten zdůraznil, že hráč za celou aféru nemohl. Na tiskové konferenci pak kouč Garcia odpovídal na otázku, jestli očekává ze strany Američanů v hledišti nepřátelskou atmosféru i v duelu se Španěly.
5: Právě jsme porazili Spojené státy a bylo jasné, že proti nám stálo celé americké publikum. Těžší atmosféru už asi nezažijeme. Po vyřazení USA jsme podle mě získali miliony nových fanoušků po celém světě. Stadion bude nejspíš znovu plný amerických příznivců, ale fanoušci góly nedávají. Výsledek záleží jen na nás a budeme se soustředit jen na to, co můžeme ovlivnit.
3: Kdo doplní Francii mezi nejlepší čtyřkou světového šampionátu se rozjíme dnes večer. Utkání Španělsko-Belgie začne ve 21 hodin našeho času v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Lukáš Antoš, Radiožurnál.

Už je to potvrzené, golfistka Sára Kousková zahrála ve druhém kole Evian Championship 4 rány pod par a tím pádem poprvé na majoru vůbec v kariéře si zajistila postup katem do finálových kol. Gratulujeme.

0: Radiožurnál je 15.30. Jana Utendorfská a aktuální zprávy.
1: Ve výzbroji České armády definitivně skončily sovětské tanky T-72. Nahrazují je moderní Leopardy 2A4. Poslední z flotily 42 obrněnců dopoledne převzali v posádce v Přáslavicích na Olomoucku. 28 tanků Česko získalo darem od Německa jako kompenzace za pomoc Ukrajině. Za 14 zbývajících zaplatilo bezmála 4 miliardy korun bez DPH. O oficiálním vyřazení T-72 z armádního arzenálu ale ještě musí definitivně rozhodnout vláda. Meteorologové rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Nově platí až do odvolání kromě Jihomoravského kraje i v části okolních regionů. Konkrétně jde o východní okraj Vysočiny a Pardubického kraje, jižní polovinu Olomouckého kraje a východ Zlínského kraje. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Důvodem je dlouhotrvající sucho. Elektrárna Opatovice získala pravomocné stavební povolení na výstavbu spalovny pro energetické využití odpadu. Má být v katastru obce Čeperka. Většinu podaných odvolání úřady zamítly. Čeperka proti stavbě dlouhodobě vystupuje. Lidé ji odmítli i v referendu. A po skoro tisícovce let se na anglickou půdu vrátila slavná tapisérie z Baye. Dílo zapůjčené Francii převezli ve speciálním dvojitém kontejneru. Tapisérie z 11. století je zhruba 70 metrů dlouhá. Zachycuje dobytí Anglie vévodou Vilémem dobyvatelem v roce 1066. V Britském muzeu v Londýně bude tapisérie vystavená od září. Sport. Tenisté Arthur Ferry a Alexander Zverev hrají o postup do finále Wimbledonu. Britsko-německý souboj sleduje Jaroslav Plašil.
2: Tiebreak teď rozhoduje první sadu, ve kterém je na tom výrazně lépe favorit. Turnajová dvojka Zverev vede totiž 5-0 ve zkrácené hře první sady na podání. Teď domácí Ferry, který startuje na volnou kartu a je už v semifinále. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: A fotbalový reprezentant do 21 let Lukáš Ambros přestoupil z Gorníku Zabře do Anderlechtu Brusel. V Belgii má smlouvu do roku 2030.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D5 před Prahou, také na D1 před Šmejkalkou. Na D5 z Plzně do Prahy už se rozjíždí poslední zbytky kolony před dřívější nehodou u Rudné. Přesunula se blíž k Praze. Silný provoz tak sledujeme z 5. kilometru. A hodně pomalu se pokračuje i okruhem směrem k D1, tradičně za Ořech na 19. kilometr. Dál na okruhu k D1 v celku plynulý provoz zpomalíte až na zmíněné dálnici směr Brno, a to za sjezdem na Velké Popovice okolo 16. kilometru. Do omezení na Šmejkalce je to na 20 minut. Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy trvá hustý provoz za Ostrovačicemi. V obou pruzích se brzdí až do zastavení na 179. kilometru. A D1 ještě jednou, teď výjezd z Brna směr Přerov. Nesouvislá fronta se sune od nájezdu z centra z kilometru 203 na úroveň Holubic na kilometr 210. D1 z Brna do Prahy a kolona za Měřínem z kilometru 128. Bezmála hodinu se popojíždí až k Velkému Beranovu k omezení na kilometr 119. A D35 z Olomouce do Ostravy před sjezdem na Velký Újezd na kilometru 288 byla uzavřená po vážné nehodě. Teď se jede alespoň jedním pruhem. A další zelená vlna za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Teploty v noci klesnou na 14 až 9 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a teploty 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě bude jen kolem 23. Takové byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Finále ženského pavouka tenisového Wimbledonu uslyšíte živě na radiožurnálu Sport zítra po 17. hodině. Hrát, jak moc dobře víte, budou Linda Nosková a Karolína Muchová. Teď se ale bojuje o to, kdo si zahraje finále v mezi muži. No a Alexander Zverev z Německa, ten bojuje proti domácímu Ferrymu. Hodně se nadřel skoro hodinu trval první set a dospěl až do zkrácené hry. Alexander Zverev ale potom v tiebreaku zvládl neuvěřitelnou věc, dokázal ho vyhrát jednoznačně s takovým minikanárem, zkrátka 7-0. Aktuálně tedy Zverev vede 1-0 po prvním setu a rozehrál se první gem druhé sady. Dál vás o tom budeme informovat.

0: Zítra, tedy v sobotu 11. července v 17 hodin startuje české finále tenisového Wimbledonu mezi Muchovou a Noskovou. Uslyšíte to v přímém přenosu na radiožurnálu Sport o 5 hodin dříve, no necelých, ve 12 hodin a 30 minut zítra odstartuje v Mladé Boleslavi, ale také 53. ročník automobilové rally Bohemia. Mezi osobnosti soutěže patří její desetinásobný vítěz Jan Kopecký a rozhovor s ním připravil Pavel Petr.
1: První start na Rally Bohemia v roce 2003, zdá se to až neskutečné. Jak se za tu dobu samotná soutěž a třeba i to rally změnilo?
2: No, je to už spousta let zpátky, tak samozřejmě závodím, když to vezmu s motokárama, tak už 30 let, takže to číslo opravdu jako narůstá. Člověk si ani nechce představovat, že to tak strašně rychle všechno uteklo. Soutěže zůstávají stejný. Rychlostní zkoušky, některé úseky, někdy snad celý jsme jeli v roce 2003, teďka zase pojedeme v roce 2026. Samozřejmě technika se zlepšuje, neustále se vyvíjí, auta se zrychlují. Máme lepší pneumatiky, takže prostě pokrok a vývoj nelze zastavit.
1: Jak se za tu dobu změnil Jan Kopecký?
2: No, je o 23 roku starší, takže za tu dobu si myslím, že získal řadu slušných výsledků. Za což musím samozřejmě poděkovat mý rodině, protože to se mnou taky nebylo a není jednoduchý. A vůbec Škodovce, protože bez Škodovky samozřejmě bych takovýhle skvělý úspěchy nikdy získat nemohl.
1: Jste desetinásobný vítěz Rally Bohemia. Považujete se za legendu této soutěže?
2: Ne, já si na tom upřímně nehraju, ani nevím, že jsem tu hrál desetkrát tu Bohemku. Vím, že za posledních pár let se mi to nepovedlo, takže samozřejmě se o to chceme pokusit v tom letošním ročníku. Zas na druhou stranu je tady skvělá konkurence v mladých klucích, což je jedině dobře, ale já určitě žádná legenda nejsem.
1: Když mluvíme o legendách, kdo pro vás byl takovou legendou třeba této automobilové soutěže na Mladoboleslavsku a Liberecku, protože určitě jste ji vnímal i v době, kdy jste třeba ještě sám ji nejezdil.
2: Musím říct, že to je vlastně se zkušenostma, který vlastně mám s těma určitýma lidma, tak byl to Jindra Štolfa, který mě jako předal strašně moc zkušeností. A pak samozřejmě Láďa Křiček, ten se mnou spolupracoval spoustu let a naučil mě mnoho věcí, na které bych musel strašně dlouho přicházet sám. A největší vlastně poklona od něj přišla, když jsme jezdili spolu na mistrovství světa, mě tam dělal špiona a když pochopil ten můj rozpis, který jsme samozřejmě vyvíjeli, tak řekl, hele Honzo, já tenkrát, když jsem závodil a měl bych jako možnost používat ten rozpis tvůj, tak bych ho použil, protože je fakt skvělý. Takže to jako jsem říkal, ať nedělá si ze mě srandu. A říká, ne, opravdu, jako klobouk dolů, takže to mě strašně potěšilo.
1: Už jste naznačil, že tady bude hodně favoritů, hlavně z těch mladých jezdců, tak kdo je pro vás tím největším favoritem, samozřejmě vedle vás?
2: Tak je jich tady spoustu. Já si myslím, že tak samozřejmě domácí Filip Mareš tady, když domácí, tak já celý život téměř svůj sportovní spolupracuju se Škodovkou. A navíc do Mladé Boleslavi to mám nejblíž ze všech soutěží českého mistráku, takže bych řekl, tak je to pro mě skoro domácí soutěž. A hlavně mladý pušky, Dominik Stříteský, Adam Březík, a ty prostě jako předvádí neskutečné výkony, takže si myslím, že tady ty jména budou tady oponovat tu špičku.
1: Jaké to je závodit s jezdci, kteří jsou třeba 18 o 20 let mladší než jste vy?
2: No tak skoro jak kdybych závodil proti vlastním synům. Takže je to tak, prostě ty kluci jsou mladí, ale jsem rád, že se objevili a že jich je tady víc, protože ta konkurence opravdu je zdravá a je tvrdá, což je důležitý, aby tady prostě ty český jezdci byli v budoucnosti rychlí.
1: Aktuálně jsme vlastně den před startem rally Bohemia. Co se za tu dobu dá do samotného startu ještě stihnout a o čem třeba jezdec přemýšlí právě ten den před tím startem?
2: Tak samozřejmě vždycky před každou soutěží máme seznamovací jízdy a člověk, nebo aspoň já to tak mám, chci mít vždycky v sobě dobrý pocit, že to mám správně napsaný, že tam nejsou někde nějaké věci, o kterých bych pochyboval v hlavě ještě před samotným závodem, takže věřím, že tady z té stránky jsme dobře připravení. No a teď nás čeká ještě nějaké formality, jako setkání s fanoušky, budeme rozdávat úsměvy, fotografie, podpisy a samozřejmě to k tomu patří a jsem rád, že ty fanoušci tady ten sport mají rádi.
1: Říká Jan Kopecký z Mladé Boleslavy, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Už 107 kilometrů odjeli cyklisté ze 7. etapy Tour de France, no a stále pro vás máme uchvatnou novinku, uchvatnou zprávu, že totiž ve vedení celého dnešního závodu je český jezdec Jakub Otruba. Stále u toho není sám, je tam také Francouz Baptiste Fetroffer, ale společně mají náskok zhruba minutu a půl na zbytek pelotonu. Zbývá jim ještě nějakých, jestli dobře počítám, 25 kilometrů do té nejbližší sprinterské prémie, tak se to jmenuje, nezlobte se. Teď jsem si nemohl vzpomenout, jak se ten bod, pro který si teď Jakub Otruba jede, jmenuje. Nicméně teď míří na to, aby vzal body nejhůře za druhé místo a vypadá to, že se mu to podaří. Nicméně dál vás budeme informovat na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Slavsku a Liberecku chybět ani jenišovský jezdec Věroslav Cvrček. V absolutním pořadí republikového šampionátu mu teď patří 10. příčka. Na jeden z testů před startem populární automobilové soutěže pozval i redaktora Pavla Petra nejen na rozhovor, ale také na svezení.
1: Tak je čas říct, co nás čeká.
2: No, máme před sebou asi 5 kilometrů testovací trati, nebo vlastně 2,5 a 2,5 zpátky.
1: Mám se bát?
2: Ne.
1: Po čem pojedeme? Po jakém povrchu?
2: No, hodně rozbitý, uskákaný a rozbitý asfalt, no.
1: Byl tady i déšť, tak změnilo to nějak vlastně charakter té trati?
2: Tak on byl déšť už ráno, takže od rána to je hodně slizký a uklouzaný, takže je to skoro podobný.
1: Co všechno tady můžete sledovat během té jízdy? Co všechno tady na vás svítí, bliká?
2: Během jízdy nesledujeme skoro nic, sleduju já před svou displej, kde mi píše, jaký mám převodový stupeň a kdy mám řadit podle barevných kontrolek a tady to je pro spolujezdce, je tady rychlost, vzdálenost, ale na rychlostní zkoušce se nekontroluje nic, v případě nějakého problému se dají rozsvítit alarmy a pak na to můžeme koukat, ale kontrolovat nemusíme nic, to auto je dost chytrý, že vyhodnotí, kdy je všechno v pořádku a kdy ne.
1: My jsme neřekli, v jakém autě pojedeme.
2: Je to Fabia RS Rally 2, nejnovější auto od Škodovky, vyhrává to závody mistrovství světa, rozhodně jedno z nejlepších auto na světě ve své třídě.
1: A rychlost, jaká nás čeká?
2: No, uvidíme, velká.
1: Úspěšně jsme zdolali tu trať, zeptám se na tu rychlost, jakou jsme tady jeli.
2: Jeli jsme tam dvakrát i na maximální rychlost 187.
1: A kolik procent vy jedete tento test, když někoho vezete?
2: Tak já jedu pořád na svých 100%, se snažím se posouvat své limity a zase neriskovat.
1: To bylo vidět, nakonec tu jízdu jsem si maximálně užil, co bylo nejtěžší na té trati, nebo jaký nejtěžší úsek?
2: Tak ten úsek je celý těžký, tady není místo, kde by si člověk vteřinu mohl odpočinout a to je správný, jako správná příprava na soutěž.
1: Tak já vám děkuji za svezení a držím palce, ať ta Rally Bohemia dopadne dobře.
2: Jo, děkuji.
1: Takové bylo svezení s Věroslavem Cvrčkem. Opravdu to stálo za to, člověk byl připoutaný, držel se, jak jen mohl, hleděl směrem dopředu a složil velký obdiv navigátorům, kteří při tom všem stačí ještě číst, tak říkají, noty a navigovat. Z testu Věroslava Cvrčka, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Je 16 hodin. Zprávy má Kateřina Caucirisová.
2: Hasiči stále zasahují u požáru 11-patrové budovy v centru Zlína. Česko podle Okamury poslalo na americké zbraně pro Ukrajinu zhruba 140 milionů korun. SPD to kritizuje. Tenisté Sinéra Djokovic si zahrají o finále Wimbledonu. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna těsně před sjezdem na okruh. Na 9. kilometru je nehoda v levém pruhu. A zítra bude skoro jasno, během dne přechodně více oblačnosti a teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Kriminalisté prověřují rozsáhlý požár budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Řekla to krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Budova hoří už od včerejšího rána a firmy, které v ní měly své sklady, odhadují škody na stovky milionů korun. Na místě reportérka Michaela Kočendová.
3: Nad hlavami přihlížejících lidí, se kterými stojím za červeno-bílou policejní páskou, před chvílí znovu proletěl vrtulník s bambivakem, který pomáhá s ochlazováním budovy. Společnosti, které v ní měly své sklady, přišly prakticky o všechno. Vasky například o 75 tisíc párů bot, Alpinepro odhaduje škodu na 500 000 korun, zásilkovně zhořilo 9 tisíc balíků a nadaci Tomáše Batí přes 30 tisíc knih. Kriminalisté společně s hasiči teď zjišťují příčinu požáru. Pokud prokáží něčí zavinění, hrozí viníkovi až 5 let vězení. Přestože se požár od včerejšího večera dál nešíří, z budovy stále stoupá tmavě šedý kouř, který teď prakticky zahalil celou oblohu. Hasiči proto dál doporučují nevětrat a pobyt venku omezit na dobu nezbytně nutnou. Hasební práce by měly pokračovat do pondělí. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
2: Česko podle šéfa SPD Tomia Okamury poslalo na americké zbraně pro Ukrajinu 140 milionů korun. Krok je podle něj nevratný a SPD to kritizuje. Okamura o zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují vojenské vybavení pro Kyjev, zhruba hodinu jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Setkali se ve sněmovně na místo zrušené koaliční rady. Podle Okamury jsou taková rozhodnutí v rozporu s programem vlády a koalice by je měla probírat dopředu. Počet ublížení na zdraví a loupeží spáchaných dětmi do 15 let stoupl oproti roku 2015 o 40%. Mladiství a děti se dopouštějí častěji i dalších násilných činů. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok, pokračuje mluvčí Petr Malý.
4: Za dominantní bývají označovány vlivy sociálního a rodinného prostředí, skupinové dynamiky a působení kybernetického prostředí. Dětští a mladiství delikventi se primárně etablují ze sociálně znevýhodněného nebo nefunkčního rodinného prostředí.
2: Ve zprávě Nejvyšší státní zastupitelství doporučuje například vznik specializovaného úpravu s terapeutickou i sociální péčí.
0: Sport.
2: Tenisté Jannik Sinner a Novak Djokovic se utkají o finále Wimbledonu. Jejich zápas začne na centrálním kurtu v All England Clubu po duelu mezi Arturem Ferrym a Alexandrem Zverevem. Je u toho Jaroslav Plašil.
5: Duel se teď láme ve prospěch Alexandra Zvereva, který vyhrál první sadu až v tiebreaku, ten byl ale jasný a hladká je zatím také druhá sada, ve které Zverev vede 5-1 nad Ferrym. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Ženské finále zítra se hrají Karolína Muchová a Linda Nosková. V přímém přenosu ho po 17. hodině uslyšíte v přímém přenosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 před okruhem sdružení před Šmejkalkou. Jedete-li D1 z Prahy do Brna na první komplikaci, se připravte těsně před sjezdem na okruh. Na 9,5 kilometru se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Na místo dorazili záchranáři i policie. Hasiči zablokovali i prostřední pruh. Jede se tak pouze pravým a odstavným. Kolona zatím od Čestlic z 8. kilometru, dá se ale očekávat, že bude narůstat. Za nehodou pak chvíli pojedete plynule a přibrzdíte zase až za sjezdem na Popovice na 17. kilometru. Odtud na Šmejkalku pojedete okolo 20 minut. A D1 na příjezdu do Brna z Prahy a kolona od Ostrovačic ze stého 79. kilometru zpomaluje se tam v obou pruzích. A D1 v opačném směru, tedy z Brna do Prahy, a dvě výrazná omezení před Velkým Beranovem. Kolona na více než hodinu popojíždí za Měřínem ze stého 29. kilometru. A na dálnici D35 směrem z Olomouce do Lipníku narostla kolona až ke Kocourovci na kilometr 283. Přes půl hodiny zabere trasa k nehodě před Velkým Újezdem na 288. Tam k havárii motorkáře přiletěl i vrtulník letecké záchranné služby. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách naměříme většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
7: 5 minut po 16. hodině, příjemné odpoledne s radiožurnálem Sport. Filip Salač, ten má skvělou sezonu, teď zajel 6. čas v tréninku na velkou cenu Německa, třídy Moto 2, a zajistil si přímý postup do druhé části sobotní kvalifikace. Jediný český účastník mistrovství světa na Sachsenringu ztratil 336 tisícin sekundy na nejrychlejšího Izána Guevaru ze Španělska. Musíme připomenout, že Salač přijel do Německa jako 8. muž průběžného pořadí šampionátu, no a před dvěma týdny v Assenu skončil po dvou medailových závodech na 8. místě, třeba ale naváže právě na ta dvě umístění na medailových pozicích. To uslyšíme na Radiožurnálu Sport už v neděli.
0: Radiožurnál Sport
8: a Vojtěch Šafář.

0: českého pohledu se to nejdůležitější odehraje na Wimbledonu až zítra v 17 hodin proti sobě. Ve finále dvouhry nastoupí Linda Nosková a Karolína Muchová, ale právě teď se v All England Clubu rozhoduje o tom, kdo se stane prvním finalistou mužského pavouka. Přímo na místě to sleduje Jaroslav Plašil.
1: Mohl by to být Alexander Zverev, který dělá rozhodně průlom na travnatém povrchu, kde se mu tolik nedařilo ve srovnání s ostatními grandslamovými turnaji. Přemožitel Jiřího Lehečky teď hraje s Ferrym, to je tenista, který startuje na volnou kartu, domácí Arthur Ferry. Prohrál první set v tiebreaku. Ten set byl ještě vyrovnaný, Ferry se ještě držel favorita, ale Zverev vyhrál hladce zkrácenou hru 7-0. No a jasný je zatím i druhý set tohoto zápasu, kdy se zdá už, že Zverev přeci jenom láme hráče, který tady zažil fantastický turnaj. On samozřejmě ještě je v turnaji, to ne, že by teď bychom už ukončovali jeho účast tady ve Wimbledonu, to v žádném případě, ale zkrátka i díky 15 vítězným forehandům ku 3 forehandům soupeře, tak zkrátka je na tom mnohem lépe favorit Alexander Zverev, který teď podává za stavu 7-6, 5-2, 30-0, za chvíličku může získat druhý set a zase tím ještě víc nasměrovat utkání na svou stranu. Zatím se zdá, že on proplouvá tím turnajem až nečekaně hladce, bez nějaké velké pozornosti. Samozřejmě o takovou největší se postaral díky tomu, že hrál s Jiřím Lehečkou, alespoň z českého fanouškovského pohledu, ale jinak si v klidu jede to svoje a už má celkem blízko od finále. Teď konkrétně má kousíček od druhé získané sady 7-6, 5-2, 40-0 a má teď tedy Zverev setboly. Když to srovnáme s tou druhou částí pavouka, tak tam teď proti sobě budou hrát Jannik Sinner a Novak Djokovic, dvě velká jména, jedno vůbec největší historicky. To samozřejmě je známo, ty všechny ty rekordy Novaka Djokoviče, který neustále některé z nich posouvá. Teď sada pro Alexandra Zvereva 7-6, 6-2. Alexander Zverev je set od finále tady ve Wimbledonu, což by byl pro něj obrovský úspěch už vzhledem k tomu, co jsme říkali ve vysílání radiožurnálu Sport. Na trávě se mu nikdy moc nedařilo, ale tentokrát to může být jiné a jistě k tomu, že má čistší hlavu a že tady dokáže hrát mnohem ofenzivněji, útočněji, aktivněji, tak určitě přispěl i nedávný titul na Roland Garros, který byl také průlomový. Hodně se na něj načekal Alexander Zverev až do 29 let a získal jej, teď i proto může hrát s čistší hlavou. Má za sebou dva sety v semifinále, jeho soupeř Arthur Ferry teď odchází do šatny, chviličku si taky vyčistit možná hlavu, ale nebude to jen tak, po tom průběhu zatím 7-6, 6-2 pro Zverev a za nějakých pár minut bude pokračovat třetí sada. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: S Jaroslavem Plašilem se uslyšíme ještě během dnešního vysílání Radiožurnálu Sport, to je samozřejmé, ale především právě i zítra v 17 hodin, kdy se chystá finále ženské dvouhry. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupili právě do tohoto zápasu. Zahrají si o titul v ženském singlu. Muchová vyřadila Američanku Goffovou 12-10 v rozhodujícím tiebreaku třetí sady. Nosková Martu Kostiukovou z Ukrajiny 2x6-4, bylo to něco jednodušší. No a poprvé od rozdělení Československa, tak bude mít Česko oba finalisty grandslamové dvouhry.
3: Je to neumožitelné. Já když jsem viděla čtvrtfinále, jsem říkala, je to možný, ale asi nepravděpodobný, ale je to neuvěřitelný úspěch.
1: Martina Navrátilová, držitelka 18 grandslamových titulů z ženské dvouhry a mnoha dalších rekordů, byla součástí výjimečné éry. Tehdy už po emigraci nějakou dobu reprezentovala Spojené státy americké, ale okamžitě si teď vybavuje finále Australian Open z roku 1989, kdy proti sobě bojovali Ivan Lendl a Miloslav Mečíř, oba s tehdejší československou vlaječkou u svého jména.
3: To bylo Lendl s Mečířem, což byl Slovák.
1: Teď je to tedy poprvé, kdy se utkají dvě české tenistky ve finále Grand Slamu a Linda Nosková z toho má obrovskou radost.
4: Pyšná na nás obě, myslím, že i Česko je na nás pyšný. Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
1: Vyprávěla Linda Nosková, která šla na kurt půl hodiny po postupu Karolíny Muchové a ještě tak získala čas na to napínavý duel dokoukat.
4: Koukala se mnou. My jsme to měli na všech obrazovkách vlastně v tělocvičně a musím říct, že moc se nedívám na zápasy ostatních hráček, takže tohle bylo trošku i jako nervóznější pro mě. A samozřejmě jsem KF fandila.
1: To Karolína Muchová to měla obráceně. Se závěrečným míčkem Lindy Noskové jí začaly ve Wimbledonu mediální povinnosti a taky ona mohla úspěch krajanky okomentovat.
5: S Lindou trénujeme normálně i skoro na každém turnaji, takže to pro mě bylo takový jako fajn a popřáli jsme si hodně štěstí, dobře jsme se rozehráli. Vyšlo vám to oběma a jsem za ně ráda, že jí to vyšlo taky.
3: Češka vyhraje, tak jsem moc ráda a pyšná.
1: Je pyšná také slavná česká rodačka Martina Navrátilová. Finále začne v sobotu po 17. hodině i v přímém přenosu na této stanici. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Český cyklista Jakub Otruba zapsal 20 bodů a to proto, že jako druhý protnul sprinterskou prémii na 7. etapě cyklistické Tour de France. Je stále ve vedení společně s Baptistem Vetroffrem, což je francouzský jezdec, který tu prémii protnul jako první a získal tedy ještě o 5 bodíků více. Otruba ale nijak neútočí v tom bodovacím pořadí na nejvyšší příčky, chybí na prvních 10 místech. A musíme říct, že pokud připsal Otruba prvních 20, tak zatím vede v tom virtuálním průběžném pořadí Mats Pedersen a ten jich má 184. Takže stále má co dělat český cyklista. Ještě ale cyklisty, než dojedou do cíle, což bude za nějakých 40 kilometrů, čeká jedna speciální prémie, ale tentokrát je stoupací. Je čtvrté kategorie, protože celá dnešní etapa je ryze rovinatá a ten kopeček, ani se nedá říct kopec, má 1,5 kilometru, stoupání 4,3%. Nic moc, zkrátka čtvrtá kategorie a zatím to vypadá, že i pro tyhle body si Jakub Otruba dojede společně s Baptistem Vetroffrem. Náskok na peloton mají necelou minutu.

Srbsku třetím miniturnajem pokračuje volejbalová Liga národů žen, a to i s českou účastí. Češky ty dnes budou hrát proti relativně slabému Bulharsku, ale je to jenom papírový předpoklad, že následující dva soupeři českého týmu jsou ti nejslabší možní, totiž Bulharsko a Francie. S Francií budou hrát Češky až v neděli, dnes tedy od 16:30, to znamená už za nějakých 6 minut, kdy se ten zápas rozehraje proti Bulharsku, ale Bulharky nebudou jednoduchým soupeřem. Vy o tomto zápase, který se bude hrát v Bělehradě, uslyšíte už po zprávách o 16:30 v pravidelných vstupech, no a musíme připomenout, že právě bulharské volejbalistky budou soupeřkami českého týmu i při domácím mistrovství Evropy, takže tenhle zápas hodně napoví o budoucnosti.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matyáš Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolenějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý.
4: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je půl páté. A zprávy pro vás má Kateřina Causidisová. Policie prověřuje požár výškové budovy ve Zlíně jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až pětileté vězení, informovala o tom krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Celkovou škodu policisté zatím nevyčíslili. V budově číslo 34 v někdejším Baťově areálu začalo hořet včera ráno. Během dne se pak většina stavby postupně zřítila. Hasiči na místě stále zasahují. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Tajfun Baví, který meteorologové označují za největší za posledních 10 let, se blíží k Tchaj-wanu. Během jednoho týdne jde už o druhou bouři, která vážně ohrožuje tuto část světa. Klimatologové to přičítají mimořádně silnému jevu El Niño. V Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátkém čase řešit extrémně složité úlohy. Hlásí se už první zájemci o využití. Poptávka je třeba v oblasti přenosu energií anebo vývoje nových materiálů.
0: Sport.
5: Britský tenista Arthur Ferry hraje o postup do finále Wimbledonu s Němcem Alexandrem Zverevem. V All England Clubu je Jaroslav Plašil.
6: Při senzační jízdě to má dnes ale velmi složité Ferry, protože první set prohrál 6-7, tam to ještě bylo těsné, ale druhá sada už 2-6. Alexander Zverev ukazuje, že je tady ve velké formě a pohodě 7-6, 6-2, teď 2-2. Z pohledu favorita Alexandra Zvereva z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D5 před Prahou a na D1 před okruhem. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně popojíždí kolona od Rudné ze 4. kilometru. Příčinu zdržení vysvětlí náš zpravodaj.
8: 2. kilometr pravým pruhu, kamion, dodávka a osobní auto.
7: A pomaleji se jede i dál za nehodou na okruh až k Ořechu na 19. kilometr. Na D1 z Prahy do Brna kousek před okruhem na 9,5. kilometru řeší v levém pruhu kolizi dvou osobních aut. Zdržení ale téměř zanedbatelné. Další následně před Šmejkalkou. Od Popovice z 16. kilometru trasa do omezení zabere zhruba 25 minut. D1 zůstává hodně plná před Brnem směrem z Prahy. Kolona už se ale krátí, v obou pruzích se teď zpomaluje u Kývalky na stém 81. kilometru. D1 na trase z Brna do Prahy. Do kolony vjedete za Měřínem na stém 29. kilometru a více než hodinu se budete sunout přes dvě omezení k Velkému Beranovu na kilometr 119. V koloně navíc nehoda v levém pruhu.
9: Na 122. a půlty byly pouklení dvou osobáky, možná zajímají náklady.
7: A D35 z Olomouce do Lipníku, fronta za Přáslavicemi z kilometru 285. Další zelená vlna za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Večera v noci bude jasno až polojasno, zpočátku na severovýchodě až oblačno a v noci se ochladí na 14 až 9 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Po včerejším vystoupení českých volejbalistek proti Nizozemsku už víme, že dnes hrají svůj předposlední zápas v letošní sezóně volejbalové Ligy národů. Hrají proti Bulharsku a přímo na místě, to znamená v Srbsku, to sleduje Kamil Jáša.
1: Před malou chvílí začal první set zápasu, který na první pohled i proto, co zaznělo ze studia, by nemusel se zdát volejbalové veřejnosti jako příliš důležitý, ale tady jde opravdu o hodně. V Bělehradě každý zápas je důležitý z několika pohledů, ten konkrétní s Bulharskem. Nejprve tedy skóre, teď to byl dobrý blok českého týmu. Česká reprezentace v prvním setu prohrává s Bulharskem 5-6, tedy hodně vyrovnaný souboj. Byla to Stojanová levačka, která se napálila, navezla se přímo do Magdaleny Jehlářové, tak se krásně vyhoupla nad síť a zablokovala soupeřku. No, abych se vrátil k té původní myšlence, hraje se totiž také o olympijské hry v roce 2028. Ten světový žebříček se skládá právě z dílčích výsledků a volejbalová Liga národů má vysoký koeficient, jsou to tedy hodně důležité zápasy. A navíc, už to také zaznělo ze studia v Praze, česká volejbalová reprezentace proti Bulharsku nastoupí na mistrovství Evropy, které se bude na konci léta hrát v České republice v Brně. Tohle to moc nevyšlo. Pavle Šmídové, to je nahrávačka české reprezentace, která se vrátila do národního týmu. Teď to zkusila na druhou levou rukou, jenomže Bulharky si tu její akci pohlídali, zablokovali a teď navíc mají šanci ještě jednou útočit, ale zpracovala balon Jehlářová, dává Šmídové, ještě ten míč není úplně na zemi. Tohle to bude co? Dobrý zákrok v poli, pokračuje výměna, hodně dlouhá výměna. Česká reprezentace v prvním setu prohrává 5-7 a teď už se Bulharky do toho opřeli, tahle rána už chytit prostě nešla, Milanová poslala ten balon hodně tvrdě, škoda toho zakončení, Mlejnková poslala balon po lajně, ale tam na to přesně Bulharky čekali a proto tedy zpracovali balon, nahráli se a ukončili tu výměnu. Česká reprezentace s Bulharskem aktuálně prohrává o 3 body a to už je signál, proč si trenér českého týmu Janis Atanasopoulos bere oddechový čas. Zatím tedy je to dokonce ještě video challenge bude zkoumat tu poslední výměnu, ale aktuálně Bulharsko v prvním setu vede nad českou ženskou volejbalovou reprezentací o 3 body. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Na volejbal se ještě ve vysílání Radiožurnálu Sport vrátíme a budeme to tak dělat pravidelně. Teď ale půjdeme do Spojených států, tam pomalu vrcholí fotbalové mistrovství světa, ale sotva skončí, tak začne jiný světový šampionát. Už teď se na něj v Oklahoma City chystají vodní slalomáři, včetně samozřejmě i těch českých. V odpoledním Radiožurnálu Sport teď přejeme hezké, já si tipnu dopoledne, olympijskému medailistovi Lukáši Rohanovi. Dobrý den.
4: Je to tak, krásný den z Oklahoma.
0: Takže v Oklahomě je teprve dopoledne, začneme oddechově, meteorologicky. Jaké je v Americe počasí?
4: No pokud bych to měl zkrátit, tak vedro jako prase. To, co tady zažívali fotbalisté, tak tady celkem zažíváme dost podobně i my. Ale my jsme to věděli dopředu a připravovali jsme se na to několik týdnů dopředu. Takže nejsme zaskočení, ale pravdou je, že to vedro tady a především ta vysoká vlhkost je úplně jiná, než co jsme zažívali při těch nejteplejších dnech v Česku. Takže je to trochu šok, ale počítali jsme s tím a máme ještě necelé dva týdny do mistrovství světa. Tak věřím, že se to ještě trošku bude zlepšovat.
0: No, vy jste říkal, že jste se na to připravili a rozhodně posluchači si museli říct, jak se na tohle dá připravit a potom vyplatilo se to, je to tedy o něco lepší?
4: No, myslím si, že ještě brzo na to dělat úplně ty závěrečné soudy, ale připravovali jsme se na to pomocí takzvaného heat trainingu, což je teď poměrně moderní věc, nejenom jako aklimatizace právě na, řekněme, vysoké teploty a především na tu vlhkost, na kterou my ze střední Evropy opravdu zvyklí nejsme, ale je to vlastně i hodně používaná věc, jakožto trénink pro vytrvalostní sportovce. Stejně tak i se uvádí, že to pomáhá jako aklimatizace na vysokohorskou přípravu, i když tam se ty názory, co jsem tak nasledoval a načetl, trochu liší. No, v podstatě to probíhalo tak, že jsme v Praze i v těch vedrech běhali v oblečení, jako bychom běhali, řekněme, třeba na podzim nebo v zimě a snažili se to tělo opravdu zahřát, samozřejmě se i hodně spotit a připravit se a tak trochu jako nasimulovat ty podmínky, které budou tady. A já bych řekl, že znát to je, není to úplně, že by to byl úplný game changer, že byste sem přijeli a připadali si, že tady 30 let žijete, toho asi dosáhnout jako úplně nelze. Navíc bylo to samo o sobě dost náročné a když tomu ještě postupujete ten klasický trénink, tak dá se to asi snadno přehnat, což jsme hlavně nechtěli a uvidíme při závodě. No. Tam až si myslím, že se ukáže, jestli to opravdu byl ten rozdíl, který nám třeba může pomoci až k medailím.
0: HIIT trénink zní tedy opravdu strašně, říká Lukáš Rohan, vodní slalomář ve vysílání Radiožurnálu Sport. Předpokládám, že po takovém tréninku je potřeba vyždímat úplně mokré prádlo. Ale pojďme teď ještě na kanál v Oklahoma City 20. července, tam začne mistrovství světa. Jestli pak samotný ten kanál je v něčem výjimečný v porovnání s těmi, které znáte třeba z Evropy?
4: No já bych se tomu ještě v rychlosti vrátil, ono to zase tak strašný není. Já myslím, že nejtěžší je si to dostat do té hlavy, že děláte něco, co je na první pohled divný, že na vás ostatní trochu koukají, že jste divný, když prostě běžíte v 35 stupních v mikině, v dlouhých kalhotech a v čelence, tak jako na první pohled nevypadáte úplně normálně, ale když si to v té hlavě tohle přenastavíte, tak si vlastně myslím, že je to opravdu jako dobrý trénink a cítím, že nějaký efekt to má. Protože pak tady opravdu v těch vedrech dokážete fungovat v trochu nižších tepech než normálně. A vidíme letos, že prostě na těch největších sportovních akcích, když je teplo, tak ty sportovní výkony jako hodně upadají a to my jsme nechtěli. Takže podle mě dobrý se na to připravit a nebejt úplně překvapený. A co se týče tady té tratě v Oklahomě, tak my jsme tady vlastně byli už v březnu. Prošla ještě několika změnami, naštěstí teda k lepšímu, ale za mě pořád ta trať není úplně povedená, ale vylepšili to v tom, že ta voda už se zde tolik nemění, což pro ten závod je pro nás jako nejdůležitější, aby to bylo jakž tak férový, ale řekl bych, že to je jedna z nejhorších tratí, co se z těch moderních jako postavili, což je škoda, ale teď už se s tím nic neudělá, ale vzhledem tomu, že za 2 roky tady má být olympiáda, během teda olympiády v LA, tak vodní slalom bude v Oklahomě, tak já doufám, že pro ten vodní slalom se to tady ještě trošku zlepší. Na druhou stranu jako pro ten samotný závod to asi úplně velký rozdíl dělat nebude.
0: No, vy už jste na jarním soustředění v Oklahomě byli, tehdy jste právě říkal, že je to jedno z nejošklivějších míst, kde může slalomářská dráha stát, takže ten druhý dojem se asi nezlepšil příliš. Můžete nám popsat, proč? Je to tedy okolím nebo přímo samotnou tou dráhou?
4: No, já bych řekl, že to je tak jako kombinace, ale tak nejhorší, jo, já zase nechci znít úplně negativně, ale hezký to tady není, jako shodli jsme se sem s celkem všichni, že opravdu není moc důvodu, proč by měl člověk do Oklahomy a ono, když jako běžnímu Američanovi řeknete, že jedete do Oklahomy, tak na vás jako všichni koukají pohledem proč. A to si myslím, že je dost výstižný, ono tady opravdu není o co stát, je to severní stát nad Texasem, takže já jsem jako člověk, který je hrozně rád v přírodě a venku a bohužel tady to je taková polopoušť, no, takže příroda tady chybí, ale o toho my tady nejsme. My jsme tady kvůli mistrovství světa. Chystáme se především na to, ale ta olympiáda v Oklahomě si myslím, že úplně jako hezká nebude pro ty lidi, kteří tady budou před tím závodem trávit hodně času, tak to bude podle mě jako psychicky dost náročný. No.
0: To říká vodní slalomář Lukáš Rohan, který se ve Spojených státech připravuje na světový šampionát. Ještě jednou připomínám, že ten začne 20. července. Lukáši, jestli se nepletu, tak vy jste ale, kromě toho, že jste tedy vodní slalomář, také fotbalový fanoušek a vášnivý tenista. A proto se vás musím zeptat ještě na dvě věci. Jednak v Americe teď probíhá fotbalové mistrovství světa a čtvrtfinálové zápasy, ty jsou teď v plném proudu, stíháte to sledovat. A druhá věc, co se tenisu týče, tak Wimbledon se ženskou českou účastí. Co na to říkáte?
4: Ano, začnu tím Wimbledonem, protože to je úplně neskutečný a sledovali jsme to, neviděli jsme teda oba zápasy českých tenisek Lindy a Kai celý, ale části jsme viděli a je to fakt fantazie, jako to je strašně velký úspěch a opravdu žasnou se především teda ten ženský, ale obecně co jako tenis v České republice dokáže, to, že prostě země z 10 miliony tohle dokáže, je fakt jako famózní v té konkurenci, jaká v tenisu je. Na druhou stranu sledujeme samozřejmě fotbal a to, co třeba předvádí Norsko nebo i Švýcarsko, tak je famózní, ale jako já fotbalový fanoušek jsem, i když si teda o fotbalu myslím svý, ale mistrovství světa ve fotbale je prostě za mě největší sportovní akce a je vidět, jak globálně to je sledovaný a jaký jako příběhy a jaký přesah to přináší do celkově té společnosti. Takže sledovat to, co Norové dělají po každém zápase a co to vyvolává po celém světě, nejenom v Norsku, je fantastický a líbí se mi, jak ten sport opravdu dokáže ty lidi spojovat a propojovat po celém světě, i když jenom kopou do míče, no, což není tak těžký. Ale baví mě to, já se samozřejmě zahraju rád.
0: Tak to byl Lukáš Rohan, olympijský medailista, vodní slalomář. 20. července začíná právě mistrovství světa ve vašem sportu v Oklahomě, tak jednak ať si lépe zvykáte na to horko, ať se vám tam líbí čím dál tím víc, no a ať se vám daří. Díky moc za to, že jste si na nás udělal čas.
4: Díky moc a my se tady nemáme tak špatně, tak doufám, že to tak jako vůbec neznělo. My jsme samozřejmě rádi a doufáme, že nás posluchači budou podporovat a pokusíme se přivést co nejlepší výsledky domů.
0: Díky moc, naslyšenou. No a my se na Radiožurnálu Sport znovu vydáme do Srbska, kde se hraje volejbalová Liga národů žen, konkrétně Češky, svůj předposlední zápas proti Bulharkám. Sleduje to Kamil Jáša.
1: Já jenom navážu na ten předchozí rozhovor, možná to posluchači vědět nebudou, ale Lukáš Rohan výborně jezdí na vodě a také docela dobře hraje beach volejbal, to ale jenom tak na okraj. Ten zápas tady ve volejbalové lize národů se české volejbalové reprezentaci zatím moc nevede. 12-15 z pohledu trenéra Atanasopoulose se snaží se dělat s tím zápasem něco tak, aby obrátil to skóre. Teď je na servisu Ella Kulisiány, tak uvidíme. Před malou chvílí při té předchozí rotaci nahrávačka Pavla Šmídová dala dokonce ESO, že Ella Kulisiány určitě se jí snažila napodobit, zase ten balon mířil k zadní čáře, jenomže Ella Kulisiány dala příliš síly do toho úderu a ten míč přelétl zadní čáru, znamená to už 16. bulharský bod, 16-12 z pohledu podávajících hráček a musím tedy konstatovat, že český tým nestoupil do prvního setu vůbec dobře a znovu to byla Stojanová, která se dostala na servis. Česká reprezentace má problémy s přihrávkou a proto Bulharky budou útočit už na 17. bod. Teď se jim to ale nepovedlo. Šmídová doběhla pro balon, nahrává do Stálová, která se také posunula na hřiště místo De Greenové. Další úder a zase to byly Bulharky, které moc šikovnou smečí Pašková to byla, která prostě dívala se na levou stranu takovou strženou lajnou, přehodila český blok, tam byla nahrávačka Pavla Šmídová, jednou rukou se pokusila zachytit ten balon a to se jí vůbec nepovedlo, pěstí odrazila míč tam, kam už žádná z jejich spoluhráček doběhnout nemohla, nedokázala ten balon nechytila a proto Bulharky už mají 17 bodů. Český tým si teď vyžádal oddechový čas, ta v zápasu tedy z českého pohledu 12-17, zatím tedy 0-0 na sety. Sledujeme první set, ale výkon zatím není vůbec dobrý, přestože trenér Atanasopoulos postavil to nejsilnější, co má k dispozici, vrátil do sestavy všechny hráčky, které začaly ten první zápas s Německem, tak zatím tedy to výsledek nepřináší. Bulharky vedou v probíhajícím prvním setu o 5 bodů. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: No z Bělehradu přímo do jiné metropole, tedy konkrétně do Londýna a to na Wimbledon na semifinále mužské dvouhry. Tu sleduje přímo na místě Jaroslav Plašil.
5: Ano, možná už za pár minut poznáme prvního finalistu mužské dvouhry, protože Alexander Zverev zatím vede 2-0 na sety a 5-4 ve třetí sadě. Za nějakou minutu a půl půjde servírovat na výhru v zápase, takže je velmi blízko od toho, aby si zahrál i tady ve Wimbledonu finále. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Na postup do finále teď podává světová trojka Alexander Zverev na dvorcích v Londýně. Samozřejmě řeč je o travnatém Wimbledonu. Semifinále mužské dvouhry sleduje Jaroslav Plašil.
1: Ano, a podává i rychle a velmi dobře, 5-4, 30-15, 134 míle za hodinu, poslední podání, fantastická rychlost kolem 200 za hodinu, tedy kilometrů. Teď ale Alexander Zverev dohrává u sítě výměnu, jeho soupeř podklouznul u základní čáry, takže nejenom rychlý servis letící rychlost.

0: Uráží tedy Ferryho startujícího na volnou kartu. Obdivuhodná jízda tohoto borce, ale Alexander Zverev tedy poráží Ferryho 7-6, 6-2, 6-4. Dnes tedy postavou větší Alexander Zverev převyšoval soupeře nejenom svou výškou. Teď, když se potkali u sítě, tak to bylo o více než hlavu, ale klobouk dolů, co tady opravdu Ferry předváděl. Na druhou stranu Alexander Zverev také zaslouží obrovský potlesk a také ho teď dostává na centrálním dvorci. Je poprvé ve finále Wimbledonu a zvládl to tedy tady letos náramně na to, že tady byl předtím jenom třikrát v uvozovkách, jenom protože ta jeho kariéra je jinak fantastická, tak tady byl jenom třikrát ve čtvrtém kole, tak teď to tedy překračuje bohatě, zahraje si poprvé finále a už tedy po Australian Open, Paříži a US Open bude mít i wimbledonské finále. Utká se v něm buď s Novakem Djokovicem a nebo s Jannikem Sinnerem, tento srbsko-italský souboj ještě tady fanoušci na centrálním dvorci taky uvidí a vy o něm občas také uslyšíte na radiožurnálu Sport. Tak tedy prvního finalistu známe, první wimbledonské finále zažije Němec Alexander Zverev.
1: Ano, za Jaroslavem Plašilem se ještě vydáme.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
1: To protože nás bude zajímat, jak dopadne druhé semifinále mezi Sinnerem a Djokovicem. Samozřejmě také nás bude hodně zajímat, ale to je až zítřejší program, jak dopadne české finále ženské dvouhry. Zítra v 17 hodin startuje zápas mezi Noskovou a Muchovou, ale teď se vracíme zpátky do Srbska, kde se hraje poslední miniturnaj Ligy národů žen ve volejbale. České volejbalistky hrají proti Bulharsku. A sleduje to Kamil Jáša.
3: Rád bych vám předal dobré zprávy, ale bohužel ještě teď je ve hře výzva, ale moc už to asi na vývoji prvního setu nezmění. 15-24 svítí tady na ukazateli skóre v obří aréně, která má kapacitu 18 300 diváků a moc jich sem nedorazilo, když hrají Srbky, tak je téměř plno, ale na zápas Česká republika Bulharsko přišlo málo diváků, teď se ještě řeší a finský rozhodčí řeší, jestli balon po skoku bulharského libera balonem dopadl na palubovku nebo ne. Zdá se mi, že Bulharky tohle to zvládly a opravdu to bude 24. bod. Měl by to být tedy setball pro Bulharsko. První set zatím se českému týmu vůbec, ale vůbec nedaří, aby při pohledu na tabulku nedošlo k mílce. Ano, Bulharky jsou ve volejbalové lize národů poslední, jenomže dostali se na poslední místo po prohře Dominikánské republiky a teď se snaží dostat z posledního místa a poslední tým jenom sestupuje. Český tým dobře zaútočil 16-24. No tak teď je motivace v této fázi zápasu prvního setu pro českou volejbalovou reprezentaci jasná, ne dohnat Bulharky v prvním setu, to je utopie, to se nepovede, ale rozehrát se do dalšího pokračování. Teď je to 16-24, na kurt se vrací Šmídová, přichází také Brancuska, český trenér nebo trenér českého týmu Atanasopoulos, to je přesnější, prostřídal sestavu, poslal tři nové hráčky na palubovku, nepovedlo se zvrátit vývoj skóre, teď tedy bude servírovat právě Pavla Šmídová, už jedno eso dnes zaznamenala, její nebezpečné, nepříjemné podání Bulharky si, ale věděli rady, zpracovali ten balon a poslali ho na českou palubovku a navíc se česká hráčka dotkla sítě, to je ve volejbale nepovolená věc, ani nemá cenu v tuto chvíli žádat o video challenge a cokoliv zkoumat, je tady konec setu, 25-16 vyhráli Bulharky první set a ujali se vedení v tomto zápase 1-0 na sety. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Žurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
3: Firmy počítají škody po požáru budovy ve Zlíně, měli v něm zboží za stovky milionů korun. Česko podle Okamury poslalo na americké zbraně pro Ukrajinu zhruba 140 milionů korun. Zverev postoupil do finále Wimbledonu. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí dlouhá kolona za sjezdem na Měřín. A zítra bude skoro jasno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Kriminalisté prověřují rozsáhlý požár budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Řekla to krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Budova v centru Zlína hoří od včerejšího rána. Firmy, které v ní měly své sklady, odhadují škody ve stovkách milionů korun. Na místě vše sleduje reportérka Michaela Kočendová.
4: Nad hlavami přihlížejících lidí, se kterým stojí za červenou bílou páskou, policejní páskou, před chvílí znovu přiletěl vrtulník s bambivakem, který hasičům pomáhá s hašením. Ze svého místa naproti poslední stojící stěně budovy, na které také zůstal viset ohořelý plakát s portrétem Tomáše Bati, také vidím, že z budovy stále stoupá tmavě šedý kouř. Hasiči proto dál doporučují nevětrat a pobyt venku omezit na dobu nezbytně nutnou. Hasební práce by měly pokračovat minimálně do pondělí. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
3: Zástupci vládní koalice uzavřeli spor ohledně pomoci pro Ukrajinu. Členové hnutí SPD kritizovali postup ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů sobě, který přesměroval do programu Purl peníze na americké zbraně pro Ukrajinu. Podle předsedy SPD Tomia Okamury si koaliční zástupci vše vyříkali.
5: Já jsem samozřejmě řekl, že by bylo dobré, aby když by kdokoliv z ministrů, že když by někdo měl pocit nebo by viděl, že nějaké rozhodnutí nebo nějaké téma by mohlo být hraniční při porovnání s programovým prohlášením vlády, tak abychom se včas v předstihu informovali.
3: Koaliční partneři řešili například reformu vzdělávání, která by zrušila 9. třídu základní školy anebo podzimní harmonogram poslanecké sněmovny. Řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barbášová. Hekři se podle ní dostali třeba ke jménům klientů, jejich telefonním číslům a nebo e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres a nebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barbášové dozvěděl o útoku začátkem tohoto týdne.
6: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
3: Data hekři ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zasažený poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení.
1: Sport.
7: Tenista Alexander Zverev postoupil do finále Wimbledonu. Ve třech setech porazil německý hráč domácího reprezentanta Artura Ferryho. Zverev tak může navázat na titul z nedávného Roland Garros a soupeře se dozví večer. Světová jednička Ital Jannik Sinner nastoupí proti grandslamovému rekordmanovi Srbu Novaku Djokovicovi. A tenistky Karolina Muchova a Linda Nosková se v ženském finále představí zítra po 17. hodině. V přímém přenosu u toho budou Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 výrazné zdržení za Měřínem a nehoda za Čestlicemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín popojíždí více než hodinová kolona ze stého 29. kilometru. Jede se přes dvě omezení, obě budou ukončená až tuto neděli. Vše se rozjíždí za exitem 119 Velký Beranov. Na D1 za Prahou směr Brno za Čestlicemi na 9.5. kilometru stojí v levém pruhu osobní auto po nehodě. Je označené světelnou šipkou na místo před okamžikem dorazila i odtahovka. Okolo se jede plynule. Zdržení na D1 čekejte o kus dál od Popovic z 16. kilometru. Pomalu jedoucí fronta ve všech třech pruzích. Do zúžení na Šmejkalce je to zhruba na 20 minut. A v Praze na hlavní části okruhu ve směru z letiště k dálnici D1 se sune kolona od sjezdu na plzeňskou D5 z 23. kilometru až za Ořech na 19. kilometr. Na 22. navíc v levotočivé zatáčce překáží v levém pruhu porouchané osobní vozidlo. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku na severovýchodě až oblačno, ochladí se v noci na 14 až 9 stupňů. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách většinou naměříme kolem 17, na Šumavě o něco tepleji, tam bude kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
10: Dobré páteční odpoledne. Portugalskou fotbalovou reprezentaci bude trénovat zkušený Jorge Jesus, dosavadní kouč kapitána Cristiana Ronalda v saudsko-arabském An-Nasru. Oznámil to Národní svaz. Podle médií dostal nástupce Roberta Martínez 4letou smlouvu. Právě trenér Martínez oznámil konec na lavičce Portugalska v pondělí. Jen krátce po porážce 0-1 se svým rodným Španělskem v osmifinále mistrovství světa. Tým vedl Robert Martínez od ledna 2023, no a teď mu vypršel kontrakt. A když už byla řeč o fotbalistech Španělska, tak ti se dnes utkají ve druhém čtvrtfinále světového šampionátu s Belgií. Duel začne v 21 hodin, no a kdo tedy napodobí Francii a postoupí do semifinále světového šampionátu, to na Radiožurnálu Sport budeme sledovat, jak jste zvyklí, v přímém přenosu.
9: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: 17 hodin 9 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který aktuálně mapuje snažení českých volejbalistek na turnaji v Bělehradě v rámci prestižní Ligy národů. Češky po včerejší porážce s Nizozemkami ztratili naději na postup mezi nejlepších 8 týmů, tedy do čtvrtfinále. No a turnaj tedy je pro ně loučením s touto druhou edicí v podání českých volejbalistek prestižní týmové soutěže. Ale samozřejmě chtějí se ctí a ideálně vítězně odehrát závěrečné zápasy proti Bulharsku a v neděli proti Francii. Bulharky dnes mají určitě velkou motivaci, protože ty se chtějí zachránit v Lize národů. Poslední zápasy se jim nepovedly vlastně celé dosavadní vystoupení a tak potřebují každé vítězství. Jak nám říkal Kamil Jáša, do zápasu s Českem vykročili velmi dobře. Jaké je pokračování ve druhé sadě, Kamile?
1: Ono, pohled do volejbalové Ligy národů je trochu zavádějící a zdá se trochu zvláštní, protože už několik let platí ve světě volejbalu, tedy v této soutěži volejbalové Lize národů, že lepší je na tom lépe postavený tým je ten, který má víc vítězství. Takže když se podíváte do tabulky, tak se občas stane, že ten, který má víc bodů, tak je na tom hůř než ten, který prostě má víc vítězství. A Bulharky opravdu, ty mají motivaci ohromnou, chtějí se udržet ve volejbalové Lize národů a také do tohoto zápasu vstoupili výborně. 5-16 vyhráli první set, ale konečně z Bělehradu můžeme přinášet také posluchačům Radiožurnálu Sport příjemnější zprávy. I úsměvy se teď objevily na tvářích českých reprezentantek. Ve druhém setu česká reprezentace vede 11-6 a ještě pokračuje další docela teď už dlouhá výměna. Blok českého týmu úspěšný, nadražený, chycený balon. Šmídová doběhla pro balon a nahrává. A Helena Krozr skvělým způsobem posílá po lajně přesně do dušku ten balon. Vypadá to, že české smečařky na hlavním kulu se teď chytí nebo chytili a získávají bod po bodu. Helena Grozer a Michála Mlejnková, to je přesně to, co potřebuje česká reprezentace, ale ještě tato výměna se bude přeskoumávat. Zdálo se mi, že tam ten jeden úder nezastavil blok, ale spíš páska, to by potom bylo víc úderů na straně českého týmu. Kdo sleduje volejbal, tak asi budete vědět, že jsou povolené 3 údery ve výměně a když se balon odrazí od pásky zpátky, tak potom 4. a 5. úder, to už je něco navíc, ale důležitá věc, že do druhého setu česká reprezentace vstoupila daleko lépe, koncentrovaněji a také si vybudovala 4 místy 5-bodový náskok. Ten set se dostává teď do své druhé poloviny a český tým hodně touží potom, aby vyrovnal stav na 1-1 na sety. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: A k volejbalovým informacím doplníme cyklistické, protože Tour de France už má za sebou 7. etapu s cílem v Bordeaux a nakonec je ve spurtu celého pelotonu vyhrál Belgičan tým Merlier. Na druhém místě skončil Nor Werenskjöld a 3. byl Etiopan Girmay. Jak dopadli čeští cyklisté, to zatím nevíme, protože zatím máme pořadí elitní desítky. Do ní se český sprinter Pavel Bittner neprosadil, tak se nechme překvapit, na jaké příčce dojel a samozřejmě vám to řekneme na Radiožurnálu Sport třeba už za pár minut, kdy se spojíme s Jiřím Ješkem, naším spolupracovníkem, naším moderátorem, mužem, který je aktuálně na Tour de France jako 6-násobný paralympijský cyklistický šampion, má místo na této prestižní akci a pravidelně se s ním v našem vysílání tedy spojujeme, aby se s námi podělil o své dojmy z toho, co se na Tour de France děje. No a teď už je tady informace o tom, že Pavel Bittner skončil těsně v dojezdu v Bordeaux za tou elitní desítkou, bral tedy 11. místo. Určitě míří výš, tak doufejme, že mu to vyjde v některé z příštích etap Tour de France.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: České volejbalistky na předchozích dvou turnajích prestižní ligy národů vybojovaly celkem 4 vítězství z 10 zápasů. No a protože turnaj v Bělehradě jim zatím moc nevyšel, nebodovali proti Německu ani proti Nizozemsku, tak by si rádi svěřenkyně trenéra Janise Atanasopoulose spravili chuť v zápase proti Bulharsku. Ale začátek úplně nevyšel, poslední zprávy od Kamila Jáši ovšem už byly výrazně nadějnější. A tak se znovu spojujeme s naším reportérem přímo v Bělehradě. Kamile.
1: Dickrinová, Šmídová a Brancuská, to byla osa, která zařídila poslední bod českého týmu. Je to 17-8 ve druhém setu. Jenom připomenu, že první set vyhráli Bulharky 25-16, teď ale český tým hraje výrazně lépe, uvolněněji. Pavla Šmídová, nahrávačka, rozděluje nahrávky na hlavní kůl i středem sítě s Elou Kolisiány, výborně spolupracuje a před malou chvílí zvolila tu třetí variantu, nahrávku za hlavu. Teď nahrává na hlavní kůl, tam je Helena Grozer, která Nemlinková to byla, která poslala balon, zastavili ho bulharské bloky, ale ještě výměna pokračuje. Znovu stejná dvojice, teď je Michála Mlinková, kapitánka české volejbalové reprezentace, zablokovaná. Je tady 9. bod bulharského týmu. Snad jenom přidám zajímavost v hledišti bělehradské arény. Je Jerry Grozer, je to německý reprezentant, bombardiák maďarského původu, jeden z nejlepších univerzálů světového volejbalu a přijel za svojí manželkou Helenou Grozer a také vlastně za svojí dcerou, která hraje v německé reprezentaci. Teď ale Šmídová dává za hlavu, Brancuská výborně rozehrála se k dobrému výkonu, sbírá jeden bod za druhým, přidala teď další. Hodně tvrdě diagonálou poslala ten balon a je to 18. bod, 18-9 ve druhém setu. Česká volejbalová reprezentace, vypadá to, že teď chytila takové to správné tempo, dostala se do zápasu. Jenom ještě jednou tedy rekapitulace, 0-1 na sety a 18-9 v probíhajícím druhém setu. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: No a z Bělehradu pojďme 17 hodin a 19 minut na Radiožurnálu Sport do Francie, konkrétně do Bordeaux, protože tam před pár minutkami skončila 7. etapa letošní cyklistické Tour de France. Etapa, ve které byl hodně vidět Jakub Otruba, tedy jeden ze 3 Čechů ve staré dámě v jejím letošním ročníku, a i o tom si teď popovídáme s Jiřím Ješkem, naším milým kolegou, 6-násobným paralympijským vítězem v cyklistice a mužem, který je právě v centru cyklistické současného dění. Jirko, hezký podvečer.
2: Krásný podvečer přímo z Bordeaux, z cílového prostoru dnešní etapy.
0: Tak tedy Jakub Otruba byl nakonec vyhlášen třeba i bojovníkem dne, ví se to už?
2: Ještě se to neví, ale nebo aspoň ke mně se ta informace nedonesla, ale rozhodně by si to zasloužil, protože strávil vlastně ve úniku se svým parťákem, se kterým vlastně odjeli hned brzy po startu a strávili téměř celou etapu před pelotonem. Samozřejmě peloton dal moc šancí, bylo to taková mise, která měla jenom pramalou naději na to, že by dojeli do cíle, ale samozřejmě zkusili to, i to se na Tour de France ní. Jakub Otruba si tím udělal jméno zase ještě větší před všemi odborníky a třeba si tím vybojuje nějaký zajímavý kontrakt, nicméně i tohleto k Tour de France patří, že závodníci týmu, které vlastně nepatří k těm nejsilnějším, se aspoň zviditelňují v těch únicích a to se dneska Jakubovi Otrubovi rozhodně povedlo.
0: K vítězství v etapě bylo nakonec přece jenom daleko, protože byl se svým parťákem v tom denním úniku dojet necelých 20 kilometrů před cílem, takže to v Bordeaux, Jirko, všechno vyvrcholilo podle očekávání hromadným dojezdem celého pelotonu. No a zvítězil Belgičan Tim Merlier. Dá se říci, že tak nějak podle očekávání, že byl jedním z adeptů právě na etapové vítězství, pokud dojede celý peloton?
2: Musím říct, že my tady máme v tom VIP programu 7 automobilů a v každém vždycky proběhne typovačka a typuje se 7 vítězů té dnešní etapy a Tim Merlier tam byl samozřejmě, byl tam i druhý Søren Wærenschöld, kterého jsem typoval já, takže Tim Merlier rozhodně patřil do toho mixu a potvrdil, že jeho tým Soudal je velice silný a připravil mu pozici a on, když tu pozici má, tak patří k nejrychlejším sprinterům současnosti.
0: Známe tedy v Merlírovi vítěze 7. etapy Tour de France Pavel Bittner na 11. místě. Nevím, jak moc podrobně si Jirko mohl sledovat ten závěrečný spurt pelotonu v Bordeaux, ale co tam chybělo Pavlu Bittnerovi, aby se třeba dostal do toho souboje o vítězství?
2: Já musím říct, že já jsem dneska se dostal autem až na cílovou pásku a těch posledních 5-4 kilometrů bylo po velice úzké cestě. Na to, že to byl dojezd sprinterské etapy, kde všichni předpokládali, že dojde k hromadnému finiši, tak ten dojezd byl opravdu úzký a tam pak stačí, já nevím, prostě je to i souboj o štěstí v tom dojezdu, protože samozřejmě těch sprinterských týmů nebo týmů, které mají ve svém středu sportéra, je minimálně 8 a když tam najedou vlastně všichni najednou jejich týmoví pomocníci, aby připravili tu pozici, tak samozřejmě ne vždycky ten sprinter může prokázat svoji výkonnost, protože prostě nemá kudy. A tady to byla i asi situace, která Pavlovi Bittnerovi dneska nedovolila bojovat o vítězství, ale byl odhodlaný, já jsem s ním měl možnost mluvit na startu, na to, že to byla důležitá etapa pro něj, tak je velice zrelaxovaný, takový jako jde z něj klidná síla, tak já doufám, že se to projeví zase v dalších etapách. Mně se líbí ti mladí závodníci, že nejsou třeba tak vystresovaní před etapou, která je pro ně důležitá, jako to bylo třeba v případě naší generace. Bavili jsme se o tom s Chrisem Froomem, že dneska možná i ta mentální příprava jim dává větší klid a třeba proto můžou dokázat potom vlastně prodat líp tu svoji energii, kterou v sobě mají natrénovanou.
0: Říká Jiří Ježek o 7. etapě Tour de France a Pavlu Bittnerovi, tedy Čechovi, který skončil na 11. místě. Jirko, díky a brzy zase naslyšenou.
2: Krásný den do Prahy.
3: Tour de France opět s Jiřím Ježkem.
4: Bývalý závodník je na nejprestižnějším cyklistickém závodě jako reportér Radiožurnálu Sport.
0: Po cyklistice zase volejbal, Liga národů, Česko-Bulharsko v Bělehradě a reportér Kamil Jáša.
1: Přesně v tuto chvíli dopadl míč naposledy ve druhém setu na palubovku a přidávám z Bělehradu velmi dobrou zprávu. Vypadá to, že český tým se opravdu dostal do tempa, našel útočnici, našel Moniku Brancuskou, která sebrala hodně bodů a 25-12 vyhrála česká volejbalová reprezentace druhý set, protože ale ten první ztratila 16-25, tak je vyrovnáno 1-1 na sety. Teď hráčky se občerství, odešly si odpočinout, poradí se s trenérem a ta nasopolo sem, no a samozřejmě potom nastoupí do hodně důležitého třetího setu. Aktuálně tedy vyrovnáno 1-1 na sety. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Všechny výsledky na jednom místě.

Prvním finalistou Wimbledonu je třetí hráč světového žebříčku Alexander Zverev. Německý tenista zastavil senzační tažení domácího Brita Artura Ferryho vítězstvím 3-0 na sety. O titul v All England Clubu si 29-letý Zverev zahraje poprvé a jen měsíc poté, co dominoval na antukovém Roland Garros, kde se dočkal premiérové Grand Slamové trofeje. Aktuálně v All England Clubu začíná druhé semifinále Jannik Sinner versus Novak Djokovic. Šlágr, na který na Radiožurnálu Sport samozřejmě také vyrazíme.

0: Red Hot Chili Peppers na Radiožurnálu Sport uvolňují místo aktuálním zprávám.
1: Radiožurnál je půl šesté. Jsou tu zprávy a Kateřina Caucidisová.
2: Obchodnímu řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Šlo třeba o jména, příjmení, telefonní čísla, e-mailové adresy a nebo data narození. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí Lidlu Iveta Barbášová. O incidentu informovala řetězec své zákazníky přes mail. Varuje je hlavně před možnými pokusy o zneužití identity a nebo phishingovými útoky. Hesel, doručovacích adres a nebo platebních údajů se únik podle Lidlu netýká. Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem. Vzniknout by měl úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem, zakončené jedním razítkem. Opozice novelu dlouhodobě kritizuje. Německý spolkový sněm schválil úsporný balíček vládní koalice, který má snížit výdaje na zdravotní pojištění. Balíček počítá s úsporami v řádu miliard eur. Dotknou se ordinací, klinik, lékáren i farmaceutického průmyslu. Zároveň zahrnují vyšší doplatky a škrty pro pojištěnce. Opozice návrh zákona kritizuje, zemi vyvolal protesty. A díla 12 italských fotografů ode dneška vystavuje Italský kulturní institut v Praze. V prostorách barokní kaple na Malé Straně představuje průřez italskou fotografií od poválečného období až po současnost. Snímky zachycují proměny krajiny, měst i společnosti. Sport. Cyklista Tim Merlier vyhrál ve sportu 7. etapu Tour de France. Žlutý trikot lídra celkového pořadí má dál slovinský obhájce prvenství Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem byl 11. Pavel Bittner.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Situace na D1 za Prahou, dlouhé zdržení za Měřínem. D1 na výjezdu z Prahy směr Brno a přetrvávající zdržení před omezením na Šmejkalce. Nesouvisle se popojíždí za Velkými Popovicemi ze 17. kilometru. Na trase ztratíte okolo 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy už se kolona dala výrazně do pohybu. Provoz slábne, kamiony ještě chvílemi brzdí na úrovni Popůvek. Výrazněji pak už z jezdu na výstaviště na stém 90. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy trvají velké potíže za sjezdem na Měřín. Kolona ze stého 29. kilometru popojíždí více než hodinu přes dvě omezení až k Velkému Beranovu na stý 19. Doporučujeme sjíždět exitem 134 Měřín a pokračovat po silnici 602 na Vysoké Studnice a Beranov. Na severu Prahy trvá hodně silný provoz na příjezdu Ústeckou D8. Převážně kamiony zastavují v Cínovecké u sjezdu na Březiněves a v pomalejším tempu pokračují až do opravované Kbelské. Od Černého mostu se plní Novopatská od sjezdu na Satalice. A v metropoli potíže i na jižní spojce z Barandovského na Černý most před průmyslovou nehoda v levém pruhu. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Buty ve vysílání radiožurnálu Sport 17 hodin a v 7.30 minut. Fotbalisté Pražské Slávie neodehrají první dva zápasy nové sezóny před prázdnými tribunami. Navzdory disciplinárnímu trestu budou moci do hlediště děti. Tolik základní informace, ke které můžeme doplnit i podrobnosti, protože slávisty na přelomu července a srpna čekají první dvě utkání v nové sezóně šance ligy. Na základě rozhodnutí disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ovšem proběhnou bez přítomností diváků, tedy těch běžných. Pravidla ale nově od tohoto ligového ročníku umožňují zaplnit stadion dětmi do 12 let včetně. Podobně jako je tomu u zápasů soutěží, které řídí Evropská fotbalová unie. Slavisté se tedy rozhodli tuto možnost využít a tak úvodní dva zápasy, poslední červencový víkend proti Slovácku a od 14 dnů prostěji proti Pardubicím, bude Eden tedy zaplněn dětmi. Nevím, kolik fanoušků, ale asi moc ne, je na zápase českých volejbalistek v Lize národů v Bělehradě proti Bulharsku. Zjistíme to, když se teď znovu spojíme s naším reportérem přímo na místě, Kamilem Jášou.
1: Tak jednoho po druhém jsem nepočítal, ale diváků tady opravdu moc není z České republiky. Pár fanoušků dorazilo z Bulharska, nevím, možná to budou desítky, ale ta hala působí obrovským prostorem, 18 300 diváků, to je kapacita, ta se tedy nezaplnila ani náhodou. A přitom je to hodně důležitý zápas. Co je nejdůležitější, že stav utkání je 1-1 na sety a česká reprezentace vede 7-5 a teď bude důležité. Vypadá to, že je to šestý bod pro Bulharsko, ale Helena Grozer, česká smečařka, okamžitě ukazuje, ten balon byl tečovaný a přeskoumejte to u videa a teď tedy se bude řešit u videa, jak to vypadá, ale grafika tady v hale ukazuje, že ten balon vypadl z kurtu. Ano, to všichni viděli, ale řeší se to, jestli náhodou některá z Bulharek na bloku, třeba Stojanová, se nedotkla toho balonu. Je docela zážitek pozorovat bulharského trenéra Adebanzu, to je nesmírně impulzivní trenér a právě Janové tam vyčinil po její chybě natolik, že se málem dostala do velikého útlumu, bylo to téměř i na slzy a opravdu on potom si vzal stranou celý tým a z jedné vody na čisto jednu hráčku po druhé diskutoval tam s nimi a je tedy hodně nespokojený. Zatímco trenér Atanasopoulos spokojený je určitě tak ne, blok se nedotkl ani sítě, blok se nedotkl ani míče a míč skončil v autu, takže to bude bod pro bulharský tým. Zápas ve třetím setu je hodně vyrovnaný, teď je připravená Šmídová, aby nahrávala a Helena Grozer si musí dávat pozor na přihrávku, ten balon letí na českou polovinu, přihrávka výborně, Šmídová nahrává, povedlo se jí ulít, chytrá věc od české nahrávačky, osmý bod ve třetím setu a česká reprezentace vede nad Bulharskem 8-6. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání na soustředění v Rakousku porazili dánský Norsjælland 3-0. Východočeši dali všechny tři góly v první půlhodině, trefili se Ondřej Mihálik, Daniel Horák a Adam Vlkanova. Zlín ve spytí hněvy po obratu porazil Banskou Bystrici. Svými góly to zařídili Tomáš Fojtů a Frank Apia, jedna z letních posil. A když už byla řeč o fotbalistech Hradce Králové, tak ti se rozloučili s Václavem Pilařem, bývalým českým reprezentantem, který to nesl poměrně těžce, protože nesouhlasil s tím, že by měl nastupovat už pouze za Bčko, chtěl hrát na nejvyšší úrovni, a tak 37-letý křídelník hledal nové angažmá a našel ho v Praze. Stal se totiž novou posilou Bohemians 1905. Václav Pilař už za prvoligovým týmem z Dolíčku dorazil na soustředění v Polsku, no a teď se tedy seznamuje se svými novými spoluhráči.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Ve Wimbledonu budeme zítra svědky historického počinu, protože finále ženského singlu bude ryze české. Karolína Muchová versus Linda Nosková, začátek krátce po 17. hodině, samozřejmě v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Aktuálně se na londýnské trávě rozhoduje o druhém finalistovi mužského singlu po vítězství Alexandra Zvereva nad domácím Arturem Ferim, 114. hráčem světového žebříčku, který se do turnaje dostal jen díky divoké kartě, ale postoupil až do semifinále. Teď hrají dvě velké postavy světového tenisu. Jannik Sinner versus Novak Djokovic. Oba muži, kteří už dokázali ve Wimbledonu triumfovat. Novak Djokovic, jak určitě dobře víte, je dokonce Grand Slamovým rekordmanem se 24 tituly z podniků velké čtyřky. Zatím odehráno 6 gemů, oba dva si hlídají svůj servis, takže skóre podle očekávání tedy 3-3. Jannik Sinner a Novak Djokovic. Kdo postoupí do finále Wimbledonu proti Alexandru Zverevovi? Na Radiožurnálu Sport samozřejmě budeme v dalších desítkách minut podrobně sledovat. Teď je 17.45, přejeme příjemné páteční odpoledne, teď se skupinou ZZ Top.

0: Na Radiožurnálu Sport znovu míříme za aktivními českými reprezentantkami, tedy z toho pohledu, že jsou zrovna v akci. Na mysli mám samozřejmě volejbalistky, které hrají svůj třetí zápas na turnaji v Bělehradu v rámci Ligy národů. Třetí duel ve třech dnech po porážkách s Německem a Nizozemskem, na druhé straně sítě Bulharsko, no a za reportérským pultíkem Radiožurnálu Sport Kamil Jáša.
1: Trenér české volejbalové ženské reprezentace Janis Atanasopoulos teď požádal o timeout, o oddechový čas, a nebyl to jenom zdvořilostní akt, ale hodně intenzivně a impulzivně také vysvětloval hráčkám, jak si přeje, aby si počínali přímo na volejbalovém kurtu. Není divu, český tým se dostal do tříbodového vedení, které ztratil, a teď už je to jenom o bod a porávat budou Bulharky, útočí na vyrovnání, přiblížili se hodně české reprezentaci. Jenom připomenu, že první set česká reprezentace prohrála 16-25. Ten druhý ale vyhrála 25-12, je to 1-1 na sety, no a teď je vyrovnáno. Přišlo to, co jsem říkal, 16-16, ten servis byl přesný, rychlý, nepříjemný, skákaný, což není úplně obvyklé ve světě ženského volejbalu, i když tady na turnaji třeba francouzsky, se kterými se český tým utká v neděli, tak snad jsem to dobře spočítal, všechny hráčky, co byly na kurtu, tak zahrávali skákané podání, a to je opravdu věc nevídaná. Teď skákané podání od Bulharek, stav vyrovnaný 16-16 po chybě české sestavy na přihrávce. Pavla Šmídová, nahrávačka, sice za tím balonem běžela, ale to neměla žádnou šanci. Mimochodem právě nahrávačka Šmídová už má na svém osobním kontě z tohoto zápasu 2 esa, 2 ulívky, hraje velice dobře. Tak teď počkáme ještě na jednu výměnu. Šmídová dává na pipe, tohle byla krásná bomba, krásná nabídka na brancůzkou. Brancůzka zatím nejlepší hráčkou. Útok ze středu sítě, ze zadní zóny, výskok, rána jako zděla, a český tým si bere zpět ztracené vedení 17-16 ve třetím setu. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: A k volejbalovým zprávám teď také fotbalové o dvou posilách českých prvoligových týmů. Baník Ostrava totiž do svého kádru získal ukrajinského obránce Maxima Diačuka. 22-letý stoper do Baníku přichází z Dynama Kyjev na roční hostování s opcí. Diačuk uplynulý ročník odehrál na hostování v polském Gdaňsku, kde si ho tedy vyhlédl Baník. No a Slovácko to zase bude sázet na obránce Joselina Behirače. 26-letý stoper z pobřeží Slonoviny podepsal s prvoligovým klubem z Uherského Hradiště smlouvu na 3 roky. Behirače přestupuje do Slovácka z ukrajinské Olexandrie.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka Počáře. Fantazie, fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
3: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.

0: necelé 3 minuty na Radiožurnálu, nejen sportovní zprávy, teď ale u sportu. Zůstaneme konkrétně u volejbalu, utkání Ligy národů žen, Česko-Bulharsko, a z Bělehradu se hlásí Kamil Jáša.
1: Je tady sedbal české reprezentace a dobré podání Moniky Brancuské. Teď by to český tým mohl obránit a bude zahrávat. Je to freeball, který letí na českou polovinu. Digrinová, Šmídová, nahrávka na Jihlářovou a výborně. Tohle to se povedlo. Je tady poslední bod české volejbalové reprezentace. 25-19 ve třetím setu. A český tým obrací skóre, dostává se do vedení 2-1 na sety. Bulharky to možná ještě zkusí přes video challenge, ale neviděl jsem nic, žádné provinění proti pravidlům. Takže 25-19 ve třetím setu. Jenom rychlá rekapitulace. 16-25, 25-12 a teď český tým vítězí v tomto setu a ujímá se vedení 2-1 na sety. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Výborné zprávy od našeho reportéra, věřme, že české volejbalistky dotáhnou do úspěšného konce duel s Bulharskem v Lize národů. No a kdo dotáhne do úspěšného konce druhé semifinále dvouhry mužů ve Wimbledonu a nastoupí v nedělním finále proti Alexandru Zverevovi, to je otázka, kterou vyřeší zápas mezi Jannikem Sinnerem a Novakem Djokovicem. Ostře sledovaný duel vidí na vlastní oči v londýnském All England Clubu Jaroslav Plašil.
2: Jannik Sinner na podání a je na tom lépe, protože vede 5-4 v prvním setu s breakem 15-0. Může teď doservírovat první set. Před chviličkou Novak Djokovic ztratil celkem smolným způsobem svůj vlastní servis, protože se mu tam sešlo

0: několik milimetrových záležitostí v jeho neprospěch a místo příznivého stavu to byl najednou hodně nepříznivý. No a přestože první breakovou šanci ještě Jannik Sinner nevyužil, když zase naopak on z jasné pozice smečoval do sítě, tak tu druhou už pak fantastickým způsobem ano, když prakticky rozebral obranu Novaka Djokoviče a zaútočil krásným způsobem. Teď Jannik Sinner si pomáhá tím nejjednodušším možným způsobem, vydařeným podáním přímý bod z podání 5-4-30-15. Ital Jannik Sinner je teď blízko od toho, aby uzavřel první sadu. I dnes je tady velmi vysoké, nebo jsou tady velmi vysoké teploty, je tady velké vedro, ale spíš takové dusno dnes, slunce často pod mrakem. Nejsou to úplně ideální podmínky na sportování, ale samozřejmě profesionální sportovci už znají i mnohem horší. Jannik Sinner by o tom mohl z Paříže vyprávět. Teď Jannik Sinner útočí opět vydařeným způsobem, forehand při náběhu k síti krásně zakroutil tak, aby balonek dopadl před čáru, a má tak Jannik Sinner dva setboly za stavu 5-4-40-15, ale vše zase odstartoval vynikajícím podáním, kdy si otevřel krásně kurt, vytáhl Novaka Djokoviče do strany a pak už útočil z velmi dobré pozice. Takže 5-4-40-15, Sinner má teď setboly při svém servisu a to je samozřejmě velmi výhodná pozice na to, jak uzavřít první sadu tohoto zápasu. Jannik Sinner teď sice do autu za čáru pro podání, ale stále velmi dobré to teď má Ital v koncovce prvního setu 5-4-40-15. Sada byla zatím celkem vyrovnaná, ale samozřejmě ten předchozí velmi důležitý servisový gem Novak Djokovic ztratil. Teď ještě krásně posílá backhand po čáře a Jannika Sinnera zahnal do potíží, ale stále je to 40-30 a stále je tam gamble pro Jannika Sinnera, který má tedy druhý setball v tomto případě. Bude servírovat z levé strany své polovičky dvorce. Novak Djokovic hraje v kšiltovce, to samé platí také pro soupeře, takže sluníčko by nemuselo tolik vadit při nadhozu, ale už jsem říkal, i velkou část dne je pod mraky, za mraky schované, takže spíš je velké teplo, horko, dusno. A teď 5-4-40-30 s pomocí pásky teď dostává silou Sinner balonek do vymezeného obdélníku, takže stále první podání pro italského hráče Novak Djokovic. Teď blízkosti svých fanoušků, kteří mají trička s nápisem Novak, jedno černé, jedno červené, ale troufám si říct, že toho si nemůže Novak Djokovic všimnout. Ten si ale jistě všímá kvalitního servisu soupeře, snaží se jej teď ještě prohodit, ale to se nedaří. Novak Djokovic z defenzivní pozice trefuje síť, Jannik Sinner zatlačil soupeře do kouta a tak získává první sadu 6-4. Nakonec se tedy Ital podle očekávání, protože je favoritem tohoto zápasu, tak získává první sadu v tomto semifinálovém zápase, jak už zaznělo i z našeho studia Radiožurnálu Sport, prvním finalistou a poprvé vůbec si zahraje wimbledonské finále je tedy Alexander Zverev z Německa. Jeho soupeřem bude buď Jannik Sinner, anebo Novak Djokovic. Teď v tuto chvíli to spíše vypadá na první možnost, protože italský tenista vyhrál první set 6-4.
1: Říká Jaroslav Plašil, za kterým se do All England Clubu v Londýně budeme samozřejmě v dalších desítkách minut Radiožurnálu Sport vydávat. A jen připomínám, zítřejší, tedy sobotní finále ženského singlu Karolína Muchová versus Linda Nosková po 17. hodině v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.

0: Jak určitě dobře víte, slavný tenisový Wimbledon čeká zítra velké české finále ženské dvouhry. Karolína Muchová nastoupí proti Lindě Noskové. Boj o grandslamový titul začne v Londýně po 17. hodině a na radiožurnálu Sport vám ho přiblížíme v přímém přenosu. Očekávané finále jsme probírali s několika velkými jmény českého tenisu. Speciál mezi 14. a 15. hodinou. Pokud jste ho neslyšeli, nestihli jste ho, tak si ho můžete třeba z našeho audio archivu v aplikaci Můj rozhlas pustit, kdykoliv budete mít čas a chuť. No a jedním z hostů byl také současný kapitán Davis Cupového týmu a bývalý elitní hráč Tomáš Berdy, který si mimo jiné také finále Wimbledonu zahrál. Ptal se ho reportér David Prouza.
1: Na úvod otázka je jednoduchá. Sledoval jste ty zápasy? Já slyším pod vaším hlasem cikády, předpokládám, že jste na dovolené, ale tak ten tenis vám asi neuniknul.
2: Ne, tenis mi neuniknul, je to tak. Já jsem v Monte Carlu a sledoval jsem to, já nevím, co k tomu dodat, já myslím, že to je naprosto něco neuvěřitelného, co ten ženský český tenis zažívá, kdy má prostě dvě holky, které hrajou prostě finále Wimbledonu, tak jak už bylo kolikrát zmíněno, že se to ještě nikdy nestalo a to jenom ukazuje opravdu, na jaký obrovský úrovni ten český ženský tenis je dneska.
1: Obzvlášť asi pro vás, co by bývalého tenistu, to musí být možná ještě nepochopitelnější, ne? Protože ono dostat se do finále, dostat se do semifinále na Grand Slamu v singlu je obrovský úspěch. Před pár týdny, měsíci to byl Jakub Menšík v Paříži a teď máme dvě finalistky ještě na trávě ve Wimbledonu. Jak si to vysvětlujete?
2: Já si myslím, že tohle, nebo ty výsledky opravdu těch holek v tom Wimbledonu, tak si myslím, že jdou opravdu proti jako všemu, nebo co se aspoň třeba týče toho povrchu, protože když si vezmeme, že v Česku není jediný pořádný travnatý dvorec a ty výsledky, které ty holky tam předvádí, je naprosto neuvěřitelný. Já si myslím, že je to opravdu jenom tou všestranností, jak ty holky dokážou hrát na všech povrchích a dneska ta tráva se samozřejmě posouvá spíš blíž, já nevím, nějakému třeba betonu, který má už jakoby daleko pravidelnější odskok a tak dále. Ta jejich hra na tom opravdu výborně funguje. Jsou to mladí, skvělí hráčky, kteří mají obrovskou budoucnost ještě před sebou a takhle to dokazují. A znova, jako, je to něco, co bychom asi těžko hledali, možná nějaký příklad, nevím, sester Williamsových a něčeho podobného, jestli vůbec. Nejsem úplně nejlepší historik tady v tomhle tom ještě v dámském tenise, ale to je naprosto jako unikátní výsledek, co se povedlo. No.
1: Trefil jste to, Tomáši, naprosto přesně. Naposledy sestry Williamsovy, tuším 2009, proti sobě, co by dvě Američanky ve finále na Wimbledonu. Zítra tedy Karolína Muchová s Lindou Noskovou nastoupí v přímém přenosu radiožurnálu Sport. A otázka, kterou můžu položit vám a ne úplně každému, nebo skoro nikomu, co se asi tak může honit hlavou oběma hráčkám v momentě, kdy budou nastupovat tou chodbou na centrální dvorec? Protože vy jste to zažil a vedle vás nebo pak naproti vám stál Rafael Nadal, řekněme, v takovém beast modu nebo prostě asi možná v nejlepší travnaté formě kariéry, ale co vy jste prožíval v momentě, kdy jste stál a čekal jste na to nahlášení?
2: Ten pocit je nádherný. Já musím říct, že to opravdu vždycky, když na to přijde řeč a někdo se mě na to buď to ptá, nebo se o tom bavíme, tak si to člověk jako vybavuje. Už za sebou má vlastně celých těch 14 dní, kdy tím turnajem prošel a teď opravdu vlastně došel do momentu, na který prostě čekal nebo prostě na který se chystal celou tu kariéru a vlastně proč ten tenis dělal. Takže a ještě vlastně ten Wimbledon je v tom neuvěřitelně specificky, kdy opravdu ta cesta z té šatny na ten center court, vlastně kdy člověk prochází vlastně těma prostorama pro tu královskou loži, ještě navíc vlastně mu, myslím si, že to pořád dodržujou, že potom sběrači vlastně vám nesou tašku na court, takže ten hráč jde opravdu jenom jako solo sám a prostě vstupuje na ten dvorec toho vysněného finále, tak ten pocit je neuvěřitelný. Samozřejmě je to něco, o čem každý tenista sní, co si každý tenista přeje a pak se mu to ten jeden den stane. Ale zase na druhou stranu nesmí se jako tím nechat moc unést, protože přeci jenom je tam furt ještě ten jeden zápas, který oba dva chcou tak strašně vyhrát, že ale o tom je ten tenis a to je vlastně na tom to krásný. Takže vždycky tam bude jeden vítěz, jeden poražený a ten lepší vyhraje.
1: Český fanoušek může být po zítřku spokojený vlastně tak jako tak. S Tomášem Berdychem mluvíme na radiožurnálu Sport o nadcházejícím finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Troufnete si odhadnout, kdo by třeba mohl mít navrch? Předpokládáme, že jsou obě tenistky zdravotně v pořádku, tak uspěje spíše taková variabilita Karolíny Muchové nebo celková, řekl bych, velká síla úderová Lindy Noskové?
2: Já myslím, že tohle je to asi to nejlepší, co si můžou diváci přát, kdy budou mít vlastně dva typy hráček, která přesně jak jste popsal, jedna je velice kreativní, druhá si myslím, že hraje hodně nátlakově, jak bude opravdu záležet, jak tyhle dva styly se v tomhle zápase potkají. Myslím si, že další faktor určitě bude hrát hodně roli to, jak která z nich ten vlastně tlak a ten pocit toho finále zvládne, protože opravdu není to všední zápas, není to zápas, který se hraje každý den.
1: Teoreticky ten natyrel třeba Lindy Noskové, která je opravdu hodně klidná a dává to na sobě znát v podstatě v každém utkání, může to pro to finále být trochu výhodou, že si prostě nedělá velkou hlavu z těch zápasů obecně?
2: Je mi to bližší, takže dokážu se s tím jakoby blíž stotožnit a myslím si, že to může být pro ní vledasčem poměrně jako značná výhoda, takže myslím si, že jo.
1: Tomáš Berdych byl hostem ve vysílání radiožurnálu Sport. Tomáši, moc vám děkujeme za váš čas a přejeme hodně štěstí ve zbytku prázdnin a samozřejmě hodně štěstí v září v souboji Davis Cupovém v Praze se Spojenými státy.
2: Děkuju vám moc, hezký den, mějte se krásně.
0: Tak to byl rozhovor s Tomášem Berdychem, který vedl David Prouza. Samozřejmě se všichni těšíme na zítřejší opravdu historický počin ryze české finále grandslamového turnaje, navíc ve Wimbledonu, v tom nejstarším a nejslavnějším podniku, ve kterém se vůbec dá získat tedy prestižní trofej. Nechme se překvapit, jestli to bude Linda Nosková a nebo Karolína Muchová. Zjistíme to po 17. hodině zítra, samozřejmě i v přímém přenosu radiožurnálu Sport, jak určitě dobře víte.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: 18 hodin 12 minut, no zítra budou mít české volejbalistky na turnaji Ligy národů v Bělehradě volný den po třech zápasech, které odehrají ve třech dnech. A takže si možná i svěřenkyně trenéra Janise Atanasopoulose najdou čas na to, aby sledovali onen zápas mezi krajankami. Teď je ale ještě odevzdat dobrý výkon v zápase, který nezačal dobře, ale o to lépe může tedy skončit pro české volejbalistky. Zápas Ligy národů proti Bulharsku sleduje přímo v Bělehradě Kamil Jáša.
5: Filipe, díky za tip, nenapadlo mě to, po zápase se pokusíme ulovit živý rozhovor a nabídneme ho posluchačům radiožurnálu Sport během několika minut po skončení zápasu a zeptám se na to, protože hráčky jsem si 100% jistý, že se nevydají nikam do města, ty teploty i tady v Bělehradě se šplhají ke 30 stupňům, je tady vysoká vlhkost a ten program je hodně náročný, myslím, že budou rádi, když si v hotelu odpočinou a vůbec bych se nedivil, protože Sport mají všechny rády, kdyby se dívali na finále nebo poslouchali třeba i radiožurnál Sport a sledovali tedy finále Wimbledonu. Teď ale volejbal 12-7 ve čtvrtém setu. Vypadá to zatím výborně, nerad bych to zakřikl. Jehlářová zablokovala útok Bulharek a získala další bod, no a před malou chviličkou ji ten balon trefil. Občas se to blokařskám stane. Vyskočila hodně vysoko, dostala se obličejem nad pásku a ten balon ji trefil přímo do nosu. Nepříjemná věc, ale vypadá v pohodě, takže bude pokračovat. Teď je to Šmídová, dává za hlavu právě na Jehlářovou a ta zakončila. A další útok, který se povedl, ten bod získává ještě Helena Grozer, která vyskočila a blokem získává bod pro českou reprezentaci. Tak tedy jenom stručná rekapitulace. První set z českého pohledu 16-25, ten druhý 25-12, třetí 25-19 a teď je česká volejbalová reprezentace v dobré pozici. Vede 13-7, je Hlářová právě na servisu, pokazila podání, takže to bude 8. bod, ale pozor, Bulharky špatně stály, nestály tak, jak jim zápis předepisuje, takže to je další bod a už je to 14-7 pro českou ženskou volejbalovou reprezentaci. Z Bělehradu Kamil Jáša, radiožurnál.
0: A od volejbalu zpátky k tenisu, protože je tady jedna aktuální zpráva, která možná leckoho zaskočí, každopádně to vypadá, že opravdu je to realita. Český tenista Jiří Lehečka se totiž po 8 letech loučí s trenérem Michalem Navrátilem. Pod jeho vedením se dostal do světové špičky, dokázal vyhrát turnaje okruhu ATP, postoupil do grandslamového čtvrtfinále, povedlo se mu to na Australian Open, ale teď je tedy jejich spolupráce končí, Jiří Lehečka už nebude tedy dál hrát pod vedením Michala Navrátila, jejich společným posledním počinem bylo tedy osmifinále letošního Wimbledonu. Nechme se překvapit, na koho aktuální česká tenisová jednička mezi muži a 14. hráč světa ukáže, že bude jeho dalším trenérem. Jakmile se to na radiožurnálu Sport dozvíme, tak se to dozvíte samozřejmě i vy.

0: Fotbalisté Francie, jak určitě dobře víte, vyřadili v prvním čtvrtfinále mistrovství světa Maroko a tak už ve hře zbývá jen 7 týmů a 6 stadionů, na kterých se ještě bude hrát. Ty americké stojí daleko za městem a není snadné ani levné se k ním dopravit. K nejhůře dostupným během letošního šampionátu patří stadion právě za Bostonem, kde Francie a Maroko v noci na dnešek hráli. Kvůli dopravnímu kolapsu v okolí stadionu se tisíce fanoušků nedostali na tribuny včas. A přitom taky v Americe to jde i jinak.
1: Široko daleko kolem stadionu v Bostonu se tvoří obrovské zácpy. Z centra města je to víc než hodina cesty a kdo se vydal autem, má velké starosti s parkováním. Ale zase majitelé zdejších pozemků na tom docela dost vydělávají.
2: Private lot were $100 per car.
1: Jessica na jednom z travnatých pozemků ukazuje přijíždějícím, kde je ještě místo a říká, že tady na soukromém pozemku mezi domy a zahrádkami stojí dnes parkování $100 a kdo neměl rezervaci předem, tak má smůlu. Romeo s manželkou zaparkovali s velkými potížemi o značníku zdál, říkají mi ve špalíru lidí, se kterými mířím podél silnice ke stadionu. Stálo je to i tak $50, tedy přes 1000 korun a stejně musí šlapat skoro 3 kilometry pěšky. V těchto místech by to ale prý bylo za $200. Rádi by jeli třeba vlakem jako v jiných městech, ale tady podle Romea neexistuje pohodlný způsob dopravy. Spěchají, protože je jasné, že do výkopu utkání to stejně jako tisíce dalších na tribunu už nestihnou. Ovšem ne na všech amerických stadionech je situace s dopravou tak složitá jako tady v Bostonu. Třeba v Seattlu se hrálo přímo v centru města a ti, kdo tam bydlí, mohou chodit na stadion doslova v papučích. Johna jsem tam potkal, jak venčil psa, opravdu jenom v žabkách.
3: Bydlím kousek jižním směrem od stadionu a je to paráda mít stadion takhle po ruce. Seattle je sportovní město a můžete si tu koupit lístek na fotbal nebo na baseball i na poslední chvíli a jste tam pěšky za několik minut. Slavit se dá po zápase přímo tady. Je tu hned u stadionu spousta restaurací, hospod a barů. Tak jako v Evropě, kde jsem taky navštívil nějaké zápasy, proto mám Seattle tak rád. Jiná americká města tohle nemají. Obvykle je stadion za městem a kolem je to samé parkoviště. Nemá to ducha. Za to tady lidi žijí. Ty domy okolo jsou bytovky. Takže jsem věděl, že Seattle během šampionátu zazáří, protože stadion je tu v centru města tak dobře dostupný.
1: V Seattlu už se ale žádné zbývající zápasy hrát nebudou. Za to ve hře ještě zůstávají některé hůře dostupné stadiony, jako ten v Kansas City, kde v sobotu nastoupí Argentina proti Švýcarsku, nebo New Yorkský stadion, který ve skutečnosti leží až za řekou Hudson v New Jersey, tedy v úplně jiném státě. Steven se tam na jeden zápas vypravil z Manhattanu vlakem a kroutí hlavou, že za zpáteční jízdenku, která běžně stojí $13, musel dát skoro stovku. A to cenu dotují soukromé firmy, jinak by dopravce nastavil ještě vyšší. I tak zřejmě vykáže mnohamilionové ztráty a místní politici se dohadují s FIFA, kdo situaci způsobil. Steven taky připomíná, že v den zápasu tuto frekventovanou trať mají na mnoho hodin i ve špičce vyblokovanou pouze fanoušci a spousta místních, kteří denně pendlují z New Jersey do New Yorku kvůli práci, má zkrátka smůlu. Právě v New Jersey se příští týden v neděli bude hrát finále šampionátu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
0: No a dnes se bude hrát na fotbalovém mistrovství světa druhé čtvrtfinále. Od 21 hodin proti sobě nastoupí Španělsko a Belgie. Tenhle duel uvidí Los Angeles, konkrétně SoFi Stadium. No a vy na Radiožurnálu Sport samozřejmě o nic podstatného nepřijdete. Chystáme další přímý přenos z mundialu. No a teď je další přímý přenos, možná už ale jen krátký. Závěr čtvrtého setu volejbalového utkání mezi Českem a Bulharskem na Lize národů žen a Kamil Jáša.
4: Pro příchod do Bělehradské arény jste si vybrali nejlepší okamžik. Česká volejbalová reprezentace má v tuto chvíli matchball. První matchball, ještě chycený balon, Šmídová nahrává středem sítě, tak první matchball se ještě nepodařilo proměnit. 24-13, ale vede český tým nad Bulharskem. První set česká reprezentace ztratila, potom se naprosto evidentně české hráčky uvolnili. Zase bylo krásně vidět, co dělá ve sportu hlava, úsměvy na tvářích, uvolněný výkon a teď tedy kráčí za prvním vítězstvím český tým v tomto turnaji. Druhý matchball, přihrávka ta bude v pořádku. Digrinová přihrála, ale přece jenom ten balon přeletěl síť a Bulharky si zasmečovali teď s velikou chutí. To byla rána jako zdělat, s tím už nešlo dělat vůbec nic. Další bulharský bod, ale ta série mečbolů českého týmu a o tom, že český tým dnes zvítězí, už tady v hale nepochybuje vůbec nikdo. 14-24 z pohledu podávajících Bulharek, tak teď tedy by to chtělo jednu klidnou přihrávku. Přihrávka zase se nepovedla a český tým přendal balon přes síť. A to byla rána jako zděla. Brancuská se opřela z nevýhodné pozice do balonu. To už vůbec nikdo nečekal a Monika Brancuská potvrdila to, že se jí dnešní zápas krásně povedl. 25. bod, nejlepší hráčka českého výběru právě Brancuská z pozice univerzálky z těžké pozice napálila ten balon a proměnila tedy matchball. Český tým zvítězil 3-1 a získává tady na turnaji v Bělehradě první vítězství. Z Bělehradu Kamliáša, Radiožurnál.
0: Děkujeme našemu reportérovi, celkově tedy pátá výhra v 11. zápase tohoto ročníku Ligy národů. Češky se dostali do elitní společnosti v minulé sezóně, s přehledem se zachránili a to se jim evidentně povede i v tomto ročníku. Škoda, že to nevyjde tedy s postupem na finálový turnaj mezi nejlepších 8 týmů, ale tak třeba to vyjde zase na evropském šampionátu, který se chystá samozřejmě na podzim i s tím, že se jedna skupina bude hrát v České republice, konkrétně tedy v Brně. Teď tedy české volejbalistky zvítězily nad Bulharskem v Lize národů v Bělehradě 3-1 na sety.

0: Skupina Queen, britská hudební legenda, a právě na britské ostrovy teď míříme, konkrétně do Londýna, do All England Clubu, na druhé semifinále mužského singlu letošního slavného travnatého turnaje. Po postupu Alexandra Zvereva do finále proti sobě hrají Jannik Sinner a Novak Djokovic a je u toho Jaroslav Plašil.
1: Jannik Sinner, připomeňme, vyhrál první set 6-4, teď měl breakové šance při podání Novaka Djokoviče za stavu 2-2 na začátku druhé sady, ale Novak Djokovič zatím hájí teď svůj servis ve druhém setu. Hodně dlouhý servisový gem, teď už 7 minut trvající, což je dost na trávě. Novak Djokovič má teď výhodu za stavu 4-6, 2-2 výhoda z pohledu Novaka Djokoviče. Připomeňme, že vítěz tohoto zápasu si zahraje ve finále v neděli s Němcem Alexandrem Zverevem. My jsme samozřejmě také hodně zvědaví a napětí před zítřejším finálovým zápasem, protože to bude ryze česká záležitost. Říkáme vám to neustále, takže tímto vám i zase znovu připomínáme i náš přímý přenos na naší stanici. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Ano, je to tak, těšíme se na zítřejší 17. hodinu, kdy krátce po ní Linda Nosková a Karolína Muchová vstoupí na ten, dá se říci, nejposvátnější tenisový dvorec světa na centrální kurt v All England Clubu ve Wimbledonu, aby se před 15 tisíci diváky utkali o, dá se říci, tenisovou nesmrtelnost, protože kdo vyhraje Wimbledon, ten rozhodně tenisově nesmrtelný je. A jak to dopadne, tak to samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
2: 18 hodin 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Policie prověřuje požár výškové budovy ve Zlíně jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Celkovou škodu policisté zatím nevyčíslili. V budově číslo 34 v někdejším Baťově areálu začalo hořet včera ráno. Během dne se pak většina stavby postupně zřítila. Hasiči na místě stále zasahují. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu porostou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín můžou čerpací stanice prodávat za 1,40 korun a 86 haléřů za litr. O 16 haléřů více než dnes. Litr nafty bude stát až 38 korun a 79 haléřů. Cena pak stoupne o 57 haléřů. Evropská rada schválila Maďarsku nový plán na čerpání z dříve zmrazeného fondu obnovy. Umožní tak vyplatit Budapešti v přepočtu skoro 250 miliard korun. Ty Evropská unie Maďarsku zmrazila za vlády bývalého premiéra Viktora Orbána. A to kvůli nedostatkům v oblasti právního státu a omezení závislosti justice. 27 fondy Maďarsku uvolní, až nová maďarská vláda premiéra Petera Maďara předloží plán opatření v boji proti korupci anebo k posílení nezávislosti soudnictví. Pracovníci dílen brněnského dopravního podniku začali kompletovat další tramvaje ze série Drak. Těchto vozů by do roku 2033 mělo v Brně přibýt až 60. Výhodou je, že se dají využít samostatně i ve dvojici, která pak tvoří velkokapacitní soupravu.
2: Sport.
3: Tenisté Jannik Sinner a Novak Djokovic hrají o to, kdo doplní Alexandra Zvereva ve finále Wimbledonu. V Londýně je u toho Jaroslav Plašil.
1: Jannik Sinner z Itálie, turnajový hráč číslo 1, k tomu má zatím blíž, protože vede 1-0 na sety. Teď ve druhé sadě podává Sinner za stavu 2-3. Djokovic před chvíličkou odvracel breakové šance soupeře. Teď tedy 6-4, 2-3 z pohledu Itala Sinnera. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 kolona za Měřínem, na D6 nehoda u Velké Dobré. D1 směrem z Brna do Prahy zůstává ucpaná za sjezdem na Měřín. Brzdí se na stém 27. kilometru a přes dvě omezení až k exitu 119 Velký Beranov se popojíždí hodně přes 50 minut. Výrazně si pomůžete, pokud u Měřína sjedete exitem 134 a k Beranovu pojedete po silnici 602. Ta je naprosto plynule průjezdná. Na D1 v okolí Brna už víceméně klid, podobně i na trase z Prahy do Brna před omezením na Šmejkalce. Na D6 z Varu do Prahy čekejte zdržení za sjezdem na Velkou Dobrou. Kolona z 16. kilometru se posouvá 5 až 10 minut k nehodě na 14. a pultém. U středových svodidel tam stojí nabourané osobní auto, havarovaná cisterna je v odstavném. A v Praze ve Kbelské ve sjezdu do Novopatské po nehodě dvou osobních aut opět obnovili provoz. Kolony se dávají do pohybu, stále se ale brzdí jak v Cínovecké, tak z druhé strany v Novopatské od Satalic. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Večera v noci bude jasno až polojasno, zpočátku na severovýchodě až oblačno a v noci se ochladí na 14 až 9 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

8 let trvalo spojení mezi tenistou Jiřím Lehečkou a jeho trenérem Michalem Navrátilem. Začínali v době, kdy se Lehečka snažil prosadit na mezinárodním juniorském okruhu, dotáhl to až na 12. místo žebříčku ATP, na Grand Slamech do dvou čtvrtfinále, také ke dvěma titulům na okruhu ATP, ale teď už tedy spolupráce Jiří Lehečka, Michal Navrátil končí, jak oznámila česká tenisová mužská jednička na svých sociálních sítích. Kdo bude novým trenérem Jiřího Lehečky, to se zatím neví. Otázkou je, jestli to ví sám český tenista, 14. hráč žebříčku ATP, anebo nového kouče bude teprve hledat. Tolik tedy jedna novinka s datem 10. července roku 2026. Ty další si dáme už za chvíli. Hned po skupině Police ve velkém sportovním přehledu. Příjemný poslech a klidný den.

0: Začíná víkend 2. červencový, tedy prázdninový, a sportovní fanoušci zase budou mít co sledovat. Určitě je bude bavit fotbalové mistrovství světa, tenisový Wimbledon nebo cyklistická Tour de France. Zprávy nejen z těchto událostí nabídne náš pravidelný velký přehled, který začíná právě teď s Adamem Weidenthalerem. Adame, vítej.
1: Hezký den.
2: Tenisté Jannik Sinner a Novak Djokovic bojují o postup do finále Wimbledonu. Souboj mezi světovou jedničkou a rekordmanem v počtu grandslamových titulů vidí přímo v Londýně Jaroslav Plašil.
3: Utkání už se teď významně překlápí na stranu Jannika Sinnera. První hráč turnaje, nasazená jednička, také světová, teď podává za stavu 6-4, 4-3, má tedy Sinner výhodu breaku teď ve druhé sadě v duelu s Novakem Djokovicem, který v prvním setu se držel, ale v koncovce ztratil podání. Celkem nešťastným způsobem Jannik Sinner pak sedu dohrál a teď si také počkal na dobrý moment a má teď na straně výhodu breaku. Tak tedy 6-4, 4-3 pro Sinnera, na druhé straně Novak Djokovic, který v 39 letech se snaží o senzaci, ale zatím k ní má dál než jeho soupeř blíž k vítězství. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Ve finále mužského singlu je ve Wimbledonu už Němec Alexander Zverev, který ve třech setech porazil domácího Brita Artura Ferryho.
0: A tenistky Karolina Muchová a Linda Nosková se chystají na finále ženské části Wimbledonu. O titul na londýnské trávě si proti sobě poprvé zahrají dvě Češky, které si navíc dobře rozumí. Vždyť spolu hrály i debl na olympijských hrách v Paříži. Podle kapitánky českého týmu v Billie Jean King Cupu Barbory Strýcové přátelský vztah Češek utkání neovlivní.
4: Žádná, takhle si myslím, že nepřemýšlí, prostě na ten kurt jdou odehrát prostě ten zápas a těho obě dvě odehrát ze své strany co nejlíp a porazit tu druhou, a tak by to mělo být, a pak si podají ruku a je konec toho a jede se dál. Myslím si, že to hlavy mají srovnaný dost, aby to takhle bylo všechno v pořádku.
0: Finále Wimbledonu mezi Češkami Muchovou a Noskovou začne zítra po 17. hodině. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu.
2: Rovinatou sedmou etapu Tour de France vyhrál v hromadném sportu v Bordeaux belgický cyklista Tim Merlier. Čech Pavel Bittner finišoval 11., ale téměř celý závodní den strávil v dvoučleném úniku další Čech Jakub Otruba. Ve žlutém dresu pro lídra závodu zůstává Slovinec Tadej Pogačar. Matyáš Vacek, tedy třetí a poslední Čech na závodě, je v celkovém pořadí stále desátý.
0: Fotbalisté Španělska a Belgie se střetnou v dalším čtvrtfinále mistrovství světa. Zatímco Španělé naposledy porazili své rivaly z Portugalska, Belgičani se do čtvrtfinále dostali přes domácí výběr Spojených států amerických. Trenér Belgie Rudy Garcia proto počítá s tím, že může většina amerických fanoušků přát soupeři. Ostatní by ale mohli i kvůli událostem kolem souboje Spojených států, kolem souboje se Spojenými státy fandit Belgii.
5: Právě jsme porazili Spojené státy a bylo jasné, že proti nám stálo celé americké publikum. Těžší atmosféru už asi nezažijeme. Po vyřazení USA jsme podle mě získali miliony nových fanoušků po celém světě. Stadion bude nejspíš znovu plný amerických příznivců, ale fanoušci góly nedávají. Výsledek záleží jen na nás a budeme se soustředit jen na to, co můžeme ovlivnit.
0: Vítěz duelu, který začne v 21 hodin, uslyšíte ho na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu, narazí v semifinále na Francii.
2: Fotbalista Václav Černý ukončil v 28 letech reprezentační kariéru. Hráč Bešiktaše Istanbul to řekl v rozhovoru s tureckou televizí TRT Spor. Černý nastoupil v národním týmu do 30 zápasů a dal 8 branek. Naposledy hrál v říjnu při porážce 1-2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech. Na závěrečném šampionátu už ale nebyl. Po nedávném vypadnutí z mistrovství světa se s národním dresem rozloučili taky obránce Tomáš Holeš a útočník Patrik Šik.
6: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
0: Fotbalisté Slávie neodehrají první dva domácí ligové zápasy nové sezóny před prázdnými tribunami. Pražský klub si musí odpikat druhou část disciplinárního trestu za nedohrané derby se Spartou ze závěru minulého ročníku. Díky úpravě v řádech ale může stadion v Edenu hostit děti do 12 let, a to v doprovodu dospělého. Úřadující český šampion o tom informoval na svém webu.
2: Fotbalisté Hradce Králové v přípravném utkání před novou sezónou porazili dánský Nordsjælland 3-0, Zlín po obratu porazil Banskou Bystrici 2-1. Z prvoligistů hrála i Viktoria Plzeň, která podlehla švýcarskému týmu Young Boys Bern 3-5, a Artis Brno, ten aktuálně hraje s rakouským Anštetenem, a v 87. minutě je to pro český tým lepší pozice, vede totiž 2-1.
0: A pojďme na fotbalové přestupy a začněme v zahraničí. Reprezentant do 21 let Lukáš Ambros přestoupil z Gorniku Zabře do Anderlechtu Brusel. V Belgii má smlouvu do roku 2030.
2: Bývalý Bývalý český reprezentant Václav Pilař posílil fotbalisty Bohemians. 37-letý záložník přešel do pražského klubu po konci smlouvy v Hradci Králové.
0: Do Ostravy zamířil 22-letý ukrajinský stoper Maxim Diačuk, a to z Dynama Kyjev, zatím na roční hostování s obcí.
2: A Slovácko získalo stopera Joselina Behiračeho z Pobřeží Slonoviny. Ten přechází z ukrajinské Olexandrie a bude mít v Uherském Hradišti smlouvu na 3 roky.
6: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
2: Golfistka Sára Kousková prošla poprvé na podniku nejvyšší kategorie Major Cutem. Podařilo se jí to ve francouzském Evianu, kde ve druhém kole zahrála 4 rány pod par a zajistila si tak víkendová finálová kola na turnaji okruhu LPGA. V nahrávce pro česká média pak Kousková řekla:
7: úplně nejdůležitější bylo přijet odpočatá a myslím, že to se nám přesně povedlo a mám z toho velkou radost. Bylo skvělý tady mít mamku s taťkou a náš takový český fanklub.
2: Celkově je na Evian Championship Sára Kousková na děleném 22. místě, a to s celkovým skóre -3 rány pod par, ale některé golfistky ještě dnešní program nedohrály.
0: České volejbalistky už bez možnosti postoupit do čtvrtfinále Ligy národů porazily Bulharky, a to 3-1 na sety. V neděli Češky ještě v srbském Bělehradě nastoupí proti Francii.
2: A Filip Salač zajel 6. čas v tréninku na velkou cenu Německa třídy Moto2 a zajistil si přímý postup do druhé části sobotní kvalifikace. Jediný český účastník mistrovství světa na Sachsenringu ztratil 336 tisícin sekundy na nejrychlejšího Španěla Guevaru.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Dodal nám je Adam Weidenthaler. Díky za to.
2: Hezký večer.
0: A v 18:48 můžeme zamířit zase zpátky do All England Clubu, kde se hraje semifinále mužského singlu slavného Wimbledonu. Jak jsme slyšeli od Jaroslava Plašila, Jannik Sinner nakročil k tomu, aby se dostal v souboji s Novakem Djokovicem do vedení 2-0 na sety. Proto tedy míříme přímo k londýnskému travnatému centrálnímu dvorci za Jaroslavem Plašilem.
3: No, je to už opravdu kousek. Pro Jannika Sinnera podává za stavu 6-4, 5-4, 15-0, takže opravdu velká teď je příležitost pro italského hráče, který doposud servíruje celkem solidně, takže opravdu slušná pozice, aby si teď připsal i druhý set. Jannik Sinner, favorit tohoto zápasu, to bezesporu 6-4, 5-4, 15-0, i když Novak Djokovic taky mohl mít nějaké šance obecně na trávě, hraje dobře a není to zase až tak dlouho, co Jannika Sinnera v nádherném zápase porazil v Austrálii, ale teď to vypadá, že něco takového se jen tak opakovat nebude, protože Jannik Sinner je blízko o to, aby získal druhý set a obracet zápas ze stavu 0-2 na sety. To už je příliš, nebo může to být příliš velké sousto i pro Novaka Djokoviče. 6-4, 5-4, 30-0 teď pro Jannika Sinnera, který je připraven na podání z pravé strany dvorce. Tvrdý servis, ovšem nepřesný, takže nějakou šanci ještě Novak Djokovič mít bude na returnu. On stále je velmi dobrým hráčem, neli tím jedním z nejlepších. Léta platilo, že Novak Djokovic na returnu byl tím nejlepším na světě. Teď možná už to tak není v těch posledních letech, kdy svět tenisu ovládli Sinner a Alcaraz, ale stále Novak Djokovic může něco na returnu uhrát, ovšem teď proti Janiku Sinnerovi to jde velmi těžko. 6-4, 5-4, 40-0, pokud se utkání dostane do nějaké delší výměny, tak Jannik Sinner zpravidla ovládá tyto výměny jako teď právě 6-4, 5-4, 40-0. 3 setboly pro italského hráče, luxusní pozice na to uzavřít druhou sadu zápasu a pomaloučku už se přibližovat k finálovému duelu, kde už čeká Alexander Zverev, jak známo. Přímý bod z podání. Odpor Novaka Djokoviče teď není tak velký a může za to velmi kvalitně hrající Jannik Sinner. Rozehrával se tady pozvolna, nepodával úplně optimální výkony tady na trávě, možná na něm ještě ležel nějaký stín předchozího nezdaru v Paříži, ale teď v tomto zápase hraje velmi soustředěně, čeká na svoje šance a už některé využil, takže proto zatím vede 2-0 na sety.
0: Říká Jaroslav Plašil, který nám samozřejmě další informace o utkání mezi Sinnerem a Djokovicem v dalším vysílání radiožurnálu Sport dodá.

18 hodin 53 minut, za pár minutek tedy na Radiožurnálu Sport zprávy, ale předtím stihneme ještě jedno téma. No a jaké jiné než to, že tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se zítra od 17 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport utkají o titul z ženské dvouhry Wimbledonu. Přímo v Londýně u toho budou i některé legendy českého sportu. Třeba šampionka právě z All England Clubu z let 2011 a 14 Petra Kvitová. Ta svými wimbledonskými tituly

0: takže to je fajn. A já jsem už něco koukala i v televizi předtím, než hrály holky. A tak co víc jsme si mohli přát. Dobře to vyšlo.
1: Říkala v Londýně dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová. Která další Češka přibude mezi slavná jména historie, se tedy zítra rozhodne mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Ještě jednou, opakování je matka moudrosti, začátek v 17 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů naspátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel do dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolami.

0: kolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mi svazovali, házeli mě do bazénu a no ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ty, ta partička, tak co ty
1: srabe... Kdo to byl? Jména?
0: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty...
2: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Je 19 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
5: Hasiči dál likvidují následky rozsáhlého požáru v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Nahrávací zařízení, které se na začátku roku našlo v jednacím sále vlády, patřilo ministrovi Šťastnému. Tenisté Djokovic a Sinner se utkali v semifinále Wimbledonu. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí dlouhá kolona k omezení u Velkého Beranova. A zítra bude skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Hasiči už druhý den zasahují u požáru 11-patrové budovy v centru Zlína. Policie požár prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Firmy, které v něm měly své sklady, odhadují škody ve stovkách milionů korun. Na místě je reportérka Michála Kočendová.
6: Z místa, odkud požár sleduju, vidím hasiče, kteří buď odpočívají na trávě nebo ochlazují trosky proudy vody. Z celé 11-patrové budovy zůstala stát už jen jediná stěna. Visí na ní ohořelý plakát s portrétem Tomáše Bati. Přestože mají hasiči požár pod kontrolou, na místě platí třetí stupeň poplachu. Z objektu také dál stoupá tmavě šedý dým. Lidem proto hasiči doporučují nevětrat a pobyt venku omezit na dobu nezbytně nutnou. Kriminalisté společně s hasiči teď zjišťují příčiny požáru. Na místě budou pracovat minimálně do pondělí. Poté by měli místo předat majiteli. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
5: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů přiznal, že záznamové zařízení nalezené na úřadu vlády bylo jeho. Na případ upozornil server Seznam zprávy. Podle něj diktafon našli zaměstnanci úřadu vlády začátkem roku ve střežené místnosti, kde zasedají ministři a probírají tam i tajné informace. Policii ani tajným službám to ale nikdo neohlásil. Šťastný dnes v reakci na článek řekl, že zařízení ve Strakově akademii v lednu ztratil. Jde o záznamník, který mu přepisuje projevy a poznámky do textové podoby. Bezpečnost to podle něj ohrozit nemohlo.
7: To zařízení musíte pustit a následně je spárované přímo s mým osobním účtem nebo osobním účtem toho člověka, komu patří. A když se pak spáruje, tak se přenese ten záznam do mobilního telefonu, kde se z něj vytvoří text. Takže v tom ohledu lze zcela vyloučit nějaké zneužití.
5: Slavná tapisérie z Baye dorazila skoro po tisícovce let do Anglie. Francie ji zapůjčila britskému muzeu v Londýně. Skoro 70 metrů dlouhá tapisérie je z 11. století a vypráví příběh o dobytí Anglie Vilémem dobyvatelem.
8: Britská BBC označila noční převoz tapisérie za historický okamžik. Televize Arteho přirovnávala k akčnímu snímku. Trasa byla dlouhá 560 kilometrů a trvala 11 hodin. Tapisérie cestovala v několika schránkách, které kontrolovaly vlhkost, teplotu a bránily otřesům. Přes všechna tato opatření někteří odborníci a umělci, jako třeba britský malíř David Hockney, převoz kritizovali. Už teď je v tapisérii přes 10 000 děr a 30 trhlin. Britské muzeum bude historický artefakt vystavovat od září do července příštího roku. První sadu vstupenek muzeum vyprodalo za zhruba 24 hodin. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
9: Sport. Italský tenista Jannik Sinner a Srb Novak Djokovic se utkali v semifinále Wimbledonu. Z Londýna přidává informace Jaroslav Plašil.
10: Jannik Sinner je už celkem blízko od postupu do finále, protože vede 2-0 na sety, 1-0 na začátku třetí sady s breakem, který teď může potvrdit 1-0, 40-15 ve prospěch Itala. Novak Djokovic tedy prohrává 0-2 na sety a teď 0-1 a 15-40 při servisu italského soupeře. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: Do finále už postoupil Němec Alexander Zverev, který porazil ve třech setech domácího Artura Ferryho. A fotbalisté Slávie neodehrají první dva domácí ligové zápasy nové sezóny před prázdnými tribunami. Pražský klub si sice musí odpikat druhou část disciplinárního trestu za nedohrané derby se Spartou ze závěru minulého ročníku. Díky úpravě v řádech ale může stadion v Edenu zaplnit dětmi do 12 let, a to v doprovodu dospělého. Úřadující český šampion o tom informoval na svém webu.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zdržení na D1 za Měřínem, v Praze nehoda na jižní spojce. Dálnice D1 na cestě z Brna do Prahy zůstává značně ucpaná za sjezdem na Měřín. Je to kvůli dvěma omezením. V obou případech je uzavřený pravý pruh, potrvají až do této neděle. Aktuálně se brzdí na stém 27. kilometru a k Velkému Beranovu na stý 19. se jede stále bezmála hodinu. Doporučujeme náhradní trasu po silnici 602 z exitu 134 Měřín přes Vysoké Studnice a Beranov. Jinak už na všech ostatních českých dálnicích klid, všemi projíždíte bez výraznějších komplikací. V Praze na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most popojíždí kolona od sjezdu do Průběžné. 15 minut ztratíte na trase k Průmyslové. Kousek přední v levém pruhu odklízejí následky nehody, projíždí se pouze pravým pruhem. A ve Kbelské ve sjezdu do Novopatské už nabouraná vozidla odstranili, kolony v obou směrech se rozjely. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 23. Tolik zprávy.
11: Dobrý páteční podvečer. Probíhající mistrovství světa ve fotbale v rozšířeném formátu s 48 účastníky překonalo už řadu rekordů. No a zároveň patří k nejgólovějším v moderní historii. Na vrcholícím turnaji dosud padá v průměru 2,91 setina branky na zápas. A to je nejvíc za posledních 650 let. Lépe na tom naposledy byl šampionát v roce 1970, který se hrál také v Mexiku. Letos je to také v Kanadě a Spojených státech amerických. Tehdy činil průměr téměř 3 góly na utkání. Uslyšíme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport od 21 hodin, jestli gólový průměr dodrží, nebo třeba ještě i překonají také fotbalisté Španělska a Belgie ve druhém čtvrtfinále letošního mundialu. Jen připomenu, co ale už určitě také dobře víte, že prvními semifinalisty jsou Francouzi, kteří včera zvítězili nad Marokem 2-0.
3: Radiožurnál Sport
2: a Filip Šedivý.

0: Přestože máme pátek 10. července, teď 19 hodin a skoro 11 minut, tak se vypravíme na led. Kluby NHL draftovali letos 13 českých hokejistů, tedy o dva více než loni. Z nich je dokonce 6 brankářů a mimo jiné také Michal Oršulák, který na sebe upozornil na přelomu kalendářního roku. Na světovém šampionátu 20. pomohl svými výkony ke stříbru českého národního týmu. A teď ho uslyšíte na radiožurnálu Sport v našem pravidelném rozhovoru. Za odchovancem Třemošné, kterého si jako 79. v pořadí vybral Detroit Red Wings, se vypravil s mikrofonem reportér Vladislav Janouškovec.
1: Hostem radiožurnálu Sport je Michal Oršulák, český hokejový golman, nedávno draftovaný do NHL Detroitem. Povídáme si v jeho rodných Kralovicích. Tak Michale, změnil něco ten draft, co se týká třeba vaší popularity tady ve vašem rodišti, kde si povídáme na dvoře jedné cukráren, tady kolem pobíhají malé děti?
2: Já si myslím, že absolutně nic nezměnil. Je to úplně normální, jako to bylo před draftem a je to úplně stejně jako po draftu. Já jsem prostě tady doma a skoro s každým se tu znám, když teď jdeme po městě, tak většinou se s někým zdravím, takže nic novýho.
1: Dobře, tak se můžeme vrátit o pár měsíců zpátky na přelom roku, kdy jste se asi poprvé výrazně zapsal do mysli českých hokejových fanoušků svými výkony na světovém šampionátu, kde jste v brankovišti pomohl české 20 ke stříbrnému úspěchu. Tehdy se něco změnilo?
2: Tenkrát asi taky bych nějak neřekl, jako že úplně razantně něco. Možná ta popularita tam jako celkově v Česku trošku jako stoupla, ale jinak si myslím, že všechno nějak zůstalo při starým. Fanoušci se mě možná trošku oblíbili výkonama, ale přece jenom i takový ty jako hejtři, když to řeknu, tak těm jsem zůstal, myslím, že od 18 z Freska, takže to bylo vlastně nějak jedno, jsem to ani neřešil, takže pravdu.
1: Už jste se naučil bojovat s těmihle kritickými hlasy, ať už na sociálních sítích či v médiích?
2: Mě to celkem jako ani nějak ne, že vadí, mě to spíš jako i podporuje, že to je takový jako, jestli řeknu jo, dobrý, tak teďka jim to ukážu, že se mýlili, a je to takový spíš hesířský, než takový jako, že by mě to nějak utlumilo.
1: A když spojím ty první dvě otázky, nebo se k ním vrátím, jak moc vám ten úspěch české 20 myslíte pomohl při draftu na tu 79. pozici?
2: Já si myslím, že určitě pomohl dost, přece jenom tam ty týmy, když tak případně si mohli ve mě všimnout i vlastně, že ten tým umím podržet vlastně v klíčové chvíli. Ten tým jsem i v tom finále držel, jako i když ty Švédi byli bohužel, musím říct, asi lepší těch 50 minut a bohužel tam padl potom ten třetí gól, no a to asi byl ten jako takový ten hřebíček do rakve, ale jinak si myslím, že určitě tím týmu jsem se zalíbil, hlavně i jak jsem podle ty zápasy zvládal v hlavě, a to bylo hodně důležitý.
1: Pojďme zpátky k tomu draftu, vybral si vás slavný klub Detroit Red Wings, tak měl jste nějaké signály už před draftem, že by to mohlo dopadnout a že právě rudá křídla budou tím týmem, který na vás ukáže?
2: Měl jsem vlastně jenom jeden pohovor, potom s nima vlastně jsem měl pohovor na kombajnách Buffalo a potom jsem se ještě viděl se scoutem brankářů na kempu v Miami, kde to vlastně můj agent organizoval, tak tam potom byli nějaký scouti z NHL a bavili se případně s hráči, tak tam jsem se bavil taky ten Detroitu, tam mi říkali, že o mě mají zájem, takže uvidí, jestli to klapne nebo ne, no a klaplo to, tak jsem byl rád.
0: Říká hokejový brankář Michal Oršulák, který tedy už může spřádat plány na to, jak třeba nakopne svoji kariéru do dalších výšin v dresu Detroitu Red Wings, který ho před 2 týdny draftoval do nejlepší hokejové ligy světa. Rozhovor s Michalem Oršulákem bude pokračovat i za chvíli.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: českým golmanem Michalem Oršulákem si povídáme v jeho rodných Kralovicích o draftu NHL. Tady nám jezdí auta, trošku v pozadí toho našeho rozhovoru. Vy jste se sice neúčastnil draftu, ale pak jste cestoval letecky do Detroitu. A tak jaké byly ty první dojmy z vašeho snad budoucího působiště?
1: Tak určitě ty dojmy byly krásné hnedka po draftu, tak jsem měl několik zpráv už vlastně od scoutů, se kterými jsem se bavil, že jsou rádi, že to vyšlo a že mi draftovali. A potom, i když jsem přilétal vlastně do Detroitu, tak jsem byl opravdu nadšený v tom město, jako musím říct, že bylo krásný. První den, co jsem přiletěl, tak jsem se šel podívat vlastně na baseball, což byl taky hezký zážitek, a potom začala práce na zimáku.
0: Jak na vás zapůsobil generální manažer Detroit Red Wings Steve Yzerman, velká legenda klubu?
1: Určitě bylo to něco úžasného, se s ním potkal, vlastně už v Buffalo jsem se s ním potkal a většinu času na tom, myslím, že to bylo 20 minut, co jsem tam byl, jsem si s Detroitem povídal, tak se bavil on se mnou, třeba takových 15, si troufnu říct, a určitě na mě udělal velký dojem, a co mi potom i říkal, tak i já na něj, což jsem byl určitě jako nadšený, že mi to řekl taková vlastně hokejová legenda, ale určitě bych jako chtěl zaujmout více lidí tam pořádně a bych to jednou dokázal prostě chytat v té organizaci.
0: Naznačil třeba Steve Yzerman, jak dlouho to může trvat, než se Michal Oršulák postaví do brankoviště v dresu Detroitu?
1: Ne, to ne, to vůbec nic takového nezaznělo, když jsme se bavili. Vlastně my jsme se jen tak na chodbě potkali, tak vlastně mi říkal, že jsem ho zaujal na tom meetingu v Buffalo a jinak, že je rád, že mě teda draftoval, a to bylo jinak všechno.
0: Vy tu asi máte sám nějak v hlavě srovnané, máte nějaký plán, tak kdy vy osobně byste třeba chtěl se ukázat v NHL, protože ta cesta u golmanů je něco složitější, nebo když to vezmeme z toho časového hlediska, asi o něco delší než u ostatních hráčů?
1: Určitě, tak jo, golmani, že jo, víme to teďka je ten trend, že potom brankáři kolikrát i chodí na univerzitu, ale už se vidí, že by ty brankáři se teďka podepisovalo rovnou, takže já si myslím, že takových třeba 5-4 roky by mi mohlo trvat, než bych se tam mohl dostat, což prostě postupná práce, dřina, budou tam nějaký snad pozbudivý výkony, ale budou tam určitě i nějaký negativní věci, což se budeme muset zkousnout, a já jsem připravený to absolvovat pro to, abych jednou si v NHL mohl zachytat a udělám pro to cokoliv.
0: Jaké budou ty nejbližší roky a ty nejbližší kroky? Pojďme se zaměřit na tu nadcházející sezonu. Předpokládám, že zůstanete ještě v VHL.
1: Ano, tak příští rok zůstávám v Prince Albertu a potom uvidíme, co se stane. Nevylučuju cestu univerzity, ale to první se budu muset případně tady dělat střední školu, abych vůbec tam mohl jít, takže uvidíme, co se bude dít potom.
0: Vy už rok v Prince Albert máte za sebou, tak jaký ten rok byl a kam vás třeba posunul v té vaší kariéře? Vy jste přicházel z Energie Karlovy Vary, z juniorky vlastně, kde jste bojoval o post jedničky, dá-li se to tak říct?
1: Tak kdybych zůstal ve Varech, tak jsem byl dvojka, to asi můžu říct na rovinu. Určitě musím říct, že jsem byl strašně rád, že jsem šel do Prince Albertu, protože mi tam strašně pomohli trenéři, generální manažer, dostal jsem od nich tu důvěru a určitě mi to tam celkově změnilo jako člověka. Začal jsem si i víc věřit v hlavě, musel jsem jim prostě dokázat, že já jsem ta číslo jedna, která tam bude chytat, což se mi povedlo a dotáhli jsme to do finále, kde jsme bohužel prohráli, ale určitě na příští rok bych chtěl se pokusit o to stejné, dojít co nejdál. Nechci se v březnu vracet, chtěl bych tam být opět do května, nejlépe do června.
0: Říká Michal Oršulák, gólman české hokejové dvacítky, který byl draftován Detroitem a teď byl také hostem radiožurnálu Sport. Z Kralovic Vladislav Janouškovec, radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 19 hodin 25 minut na Radiožurnálu Sport. Zase jdeme zkontrolovat druhé semifinále mužského singlu na tenisovém Wimbledonu. Proti sobě stojí opravdu těžké váhy. Světová jednička Jannik Sinner a Novak Djokovic, 24násobný grandslamový šampion. Kdo má k finále proti Alexandru Zverevovi blíže? To nám přímo z Londýna poví Jaroslav Plašil.
1: Rozhodně Jannik Sinner, který vyhrál první dvě sady schodně 6-4, teď navíc zase odskakuje 4-2, stále si udržuje náskok breaku i ve třetím setu Jannik Sinner. Přestože některé ty gemy jsou vyrovnanější, tak ale Jannik Sinner je velmi solidní, hlídá si důležité momenty a na podání prakticky nic nedovolí Novaku Djokovicovi, byť to někdy vypadá nadějně, tak stále je to bez breaku pro Novaka Djokovice velmi složité, 4-6, 4-6 a 2-4. Na podání jde srbský tenista. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: A doplníme k tenisovým ještě jednu plaveckou novinku. Jan Foltýn je juniorským mistrem Evropy na trati 50 metrů volný způsob. Své první zlato z mládežnických šampionátů získal v Mnichově s náskokem 0,4 sekundy a vylepšil stříbro, které vybojoval ve středu na prsařské 50. 18-letý Foltýn včera na kraulové trati vylepšil svůj vlastní seniorský český rekord na 22 sekund a 3 setiny. Pro zlato si dnes v olympijském parku doplaval v čase 22 sekund a 1 desetina.

0: 19:30, posloucháte Radiožurnál Sport v pátek 10. července, den, na který určitě bude jednou opravdu velmi ráda vzpomínat golfistka Sára Kousková. To totiž ve druhém kole majoru Evian Championship ve Francii zahrála 4 rány pod par a zajistila si ze 23. místa postup do víkendových finálových kol. Projít katem se jí na turnajích nejvyšší kategorie podařilo vůbec poprvé. 27-letá Sára Kousková měla po čtvrtečním úvodním kole skóre plus 1 a bylo opravdu na velkém jejím zlepšení, aby se mohla dostat do finálových kol. No a dnes se jí to nad Ženevským jezerem podařilo. Loni tam ovládla svůj první turnaj Ladies European Tour. Teď tedy si tam zapsala výborný výsledek, který ji posunul do boje i o víkendu. Tak věřme, že to 23. místo dokáže Sára Kousková ještě vylepšit. Jak se jí tedy povede na Ladies European Tour, tedy respektive na té nejvyšší úrovni, tak to vám samozřejmě na Radiožurnálu Sport nezatajíme.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na radiožurnálu Sport si můžeme připomenout, že český tým po porážkách s Německem a Nizozemskem vyhrál ve volejbalové lize národů v Bělehradě nad reprezentací Bulharska 3-1 na sety. A Češky si tedy na závěrečném turnaji prestižní soutěže připsali první vítězství. Nejlepší hráčkou reprezentačního družstva byla univerzálka Monika Brancuská.
1: Měli jsme trochu slabší rozjezd. Přijde mi, že jsme celý tenhle turnaj zatím hledali i právě ten první set nějakou jiskru, která by nám to trochu zažehla. Jsem strašně ráda, že jsme vyhráli, protože padlo mi, že už padá trochu taková deka. Věděli jsme, že tenhle turnaj bude těžký, ale zároveň jsme věděli, že tady budou ty šance na ty vítězství a začít dvěma porážkama nebylo úplně ideální. Jsem ráda, že to klaplo.
0: Ale věřme, že budou dvěma vítězstvími české volejbalistky na turnaji Ligy národů v Bělehradě končit, protože po Bulharsku budou mít zítra volný den a v neděli se soutěží pro nejlepší týmy světa rozloučí zápasem s Francií, která je v tabulce až pod nimi. Doufejme tedy, že to Češky v neděli zvládnou. Na radiožurnálu Sport o tom samozřejmě budeme mluvit. Je 19:36, příjemný páteční večer.

0: Zítra po 17. hodině se těšíme na ženské finále ve Wimbledonu, protože bude ryze české. Poprvé historii v souboji o Grand Slamovou trofej proti sobě nastoupí dvě reprezentantky ze země uprostřed Evropy, které v danou chvíli reprezentují právě tedy Českou, nebo dříve Československou republiku. Linda Nosková versus Karolína Muchová v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Teď ale do Londýna míříme také, protože mezi Jannikem Sinnerem a Novakem Djokovicem se rozhoduje o finálovém soupeři Alexandra Zvereva v mužském singlu. Z All England Clubu pokračuje Jaroslav Plašil.
1: Ano, Jannik Sinner je blízko, protože bude servírovat na výhru v tomto zápase s Novakem Djokovicem 6-4, 6-4 a zatím 5-4, takže je klidně možné, že to bude i do třetice stejný výsledek, protože Jannik Sinner zatím nemá problémy se svým servisovým gemem a vypadá to, že by to tak mohlo být i teď, protože ESO otevírá tuto servisovou hru. Možná poslední Jannika Sinnera nepřesvědčoval úplně ze začátku svými nějakými fantastickými výkony tady ve Wimbledonu, ale zkrátka bez nějakého velkého zaškobrtnutí naopak turnajem pokračoval, což mu teď umožňuje hrát velmi dobrý zápas. Nestratil tolik sil v tomto turnaji na rozdíl od Novaka Djokoviče, který přeci jenom už některé zápasy si hodně tady prožil a to v 39 letech samozřejmě velmi složité, když pak nastoupí proti takto kvalitnímu hráči, jakým je Jannik Sinner, jednička světa, jednička turnaje, teď také hráč, který má opravdu hodně blízko do finálového dne, protože vede 30-0 při svém podání a tak jsou to jen dva balonky pro Jannika Sinnera. Pro nás to bude samozřejmě ohromná velká sobota, dvě české tenistky ve finále, sjíždějí se tu hosté, řada speciálních návštěv, legend taky, dorazila Petra Kvitová, kterou jste mohli slyšet ve vysílání radiožurnálu Sport. Jan Kodeš je tady wimbledonský vítěz z roku 1973, prakticky od úvodního dne turnaje, protože to je taková tradice pro tohoto hráče, ale teď pozor, protože Jannik Sinner má matchboli v tomto duelu s Novakem Djokovicem 5-4, 40-0. Jannik Sinner teď zaservíroval opět výtečně na střed, Novak Djokovic ale fantasticky vrátil a teď zkracuje hru, Jannik Sinner přehazuje Novaka Djokovice a ten už nevybírá. Tak to je konec tohoto zápasu, který neměl výraznou zápletku, Novak Djokovic se usmívá, zkrátka ví, že dnes na Jannika Sinnera neměl, může mu teď popřát hodně štěstí do finálového zápasu, ve kterém zkrátka nebude tady ve Wimbledonu, to už je jasné, bude to Jannik Sinner, který teď zdraví publikum, zahraje si s Alexandrem Zverevem, ale to až v neděli, my budeme samozřejmě hodně zvědaví na zítřejší souboj. Ještě jednou opakuji, po 17. hodině finále ženské dvouhry s dvojnásobnou českou účastí. Historický den pro český tenis. Karolína Muchová proti Lindě Noskové.
0: Říká Jaroslav Plašil, se kterým se tedy zítra na radiožurnálu Sportu slyšíme. A poprvé už v našem ranním vysílání, kdy se po 9:30 přihlásí s dalšími novinkami a takovým tím, jak se říká, preview před oním finálovým zápasem ženského singlu na Wimbledonu, tedy před duelem mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. A těšit se v našem vysílání samozřejmě můžete i na další tenisové rozhovory. Třeba hned po Jaroslavu Plašilovi přivítáme v našem vysílání Barboru Strýcovou, tedy dvojnásobnou wimbledonskou šampionku v deblu, semifinalistku ze singlu a dnes kapitánku týmu v poháru Billie Jean Kingové.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
0: Ano, sport ze všech úhlů, tak se mu teď pojďme věnovat zase trochu jinou optikou. Jemu 27 let a míří za pátým triumfem na nejslavnějším cyklistickém závodu světa. Slovinec Tadej Pogačar je v těchto dnech znovu jednou z největších hvězd Tour de France a už průběžně vede. A zároveň je také nejsledovanějším cyklistou na sociálních sítích. Právě proto je hlavní postavou dnešní sportovní encyklopedie, která se tento týden na nejsledovanější sportovce na sítích zaměřuje. Tak si pojďme něco víc povědět se Štěpánem BMM. Štěpáne, vítej.
4: Hezký den. Na Instagramu sledují tady Pogačara téměř 3 miliony fanoušků a tenhle slovinský závodník je na něm aktivní denně. V průběhu Tour de France pravidelně zveřejňuje fotografie ze závodu i ze zákulisí svého týmu. Ještě před startem letošního ročníku navíc zaujal novou vizáží. Zkrátil si a odbarvil si vlasy na blond, což někteří fanoušci vnímají jako poctu jeho dětskému idolu, americkému raperovi Eminemovi.
0: Na jednom z posledních videí zval Pogačar své fanoušky a příznivce cyklisty cyklistiky také do rodného Slovinska. Pořádá tam charitativní závod, ve kterém si s ním může kdokoliv změřit své síly. Cyklistika je alespoň podle obsahu na sociálních sítích pro Pogačara vším. Téměř byste na jeho profilu nenašli fotky nebo videa, na kterých nesedí na kole nebo nemá oblečený cyklistický dres.
4: To má samozřejmě svůj smysl, právě sportovní úspěchy zůstávají hlavním důvodem jeho popularity. Pokud letos Tour de France vyhraje, stane se pátým pětinásobným vítězem tohoto slavného závodu. A právě s jeho kariérou souvisí dnešní otázka, který ze tří závodů Grand Tour tady Pogačar ještě nikdy nevyhrál.
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Správná odpověď je Vuelta. Na španělské Grand Tour startoval poprvé a zatím také naposledy v roce 2019. Ve 20 letech tehdy Pogačar vyhrál 3 etapy a celkově skončil třetí.
4: Zatímco Tour de France ovládl už 4krát a před 2 lety přidal také triumf na Giro d'Italia, červený dres pro vítěze Vuelty mu ve sbírce stále chybí. Španělskému závodu se v posledních letech Pogačar vyhýbá a zdůvodňuje to nedostatkem odpočinku ve zbytku sezóny.
0: Tak třeba jestli vyhraje Tour de France po páté, tak se na tu Vueltu vydá, protože ono zkompletovat vítězství ve všech třech největších cyklistických závodech, to troufám si tvrdit, pro Tadeje Pogačara je také jedním z cílů v jeho kariéře, i když možná ne tím nejbližším, tím je rozhodně triumfovat na právě probíhající Staré dámě. A nakročeno k tomu má po 7 etapách výborně. Teď jsme tedy Tadeje Pogačara na sociálních sítích probrali se Štěpánem Bémem. Štěpáne, díky za to.
4: Naslyšenou.

0: Filip Salač zajel 6. čas v tréninku na velkou cenu Německa třídy Motor 2 a zajistil si přímý postup do druhé části sobotní kvalifikace. Jediný český účastník mistrovství světa na Sachsenringu ztratil 336 tisícin sekundy na nejrychlejšího Španěla Guevaru. Salač přijel do Německa jako 8. muž průběžného pořadí šampionátu. Před 2 týdny Fasenu skončil po 2 medailových závodech 8. Tak věřme, že na ty 2 povedené závody, kdy skončil i 3. na domácí velké ceně Brna, dokáže Filip Salač tedy v Německu na Sachsenringu navázat a to 6. místo v tréninku může považovat určitě za dobrý odrazový můstek. Příznivci motorismu budou ovšem o víkendu sledovat i jednu opravdu velmi sledovanou domácí akci. Při víkendové rally Bohemia nebude na Mladoboleslavsku a Liberecku chybět ani jenišovický jezdec Věroslav Cvrček. V absolutním pořadí republikového šampionátu mu patří průběžná 10. příčka. Na jeden z testů před startem populární automobilové soutěže pozval také našeho reportéra Pavla Petra. A nejen na rozhovor, ale také na svezení v jeho závodním monopostu.
1: Tak je čas říct, co nás čeká.
2: No, máme před sebou asi 5 kilometrů testovací trati, nebo vlastně 2,5 a 2,5 zpátky.
1: Mám se bát?
2: Ne.
1: Po čem pojedeme? Po jakém povrchu?
2: No, hodně rozbitý, uskákaný a rozbitý asfalt, no.
1: Byl tady i déšť, tak změnilo to nějak vlastně charakter té trati?
2: Tak on byl déšť už ráno, takže od rána to je hodně slizký a uklouzaný, takže je to skoro podobný.
1: Co všechno tady můžete sledovat během té jízdy? Co všechno tady na vás svítí, bliká?
2: Během jízdy nesledujeme skoro nic, sleduju já před svou displej, kde mi píše, jaký mám převodový stupeň a kdy mám řadit podle barevných kontrolek a tady to je pro spolujezdce, je tady rychlost, vzdálenost, ale na rychlostní zkoušce se nekontroluje nic, v případě nějakého problému se dají rozsvítit alarmy a pak na to můžeme koukat, ale kontrolovat nemusíme nic, to auto je dost chytrý, že vyhodnotí, kdy je všechno v pořádku a kdy ne.
1: My jsme neřekli, v jakém autě pojedeme.
2: Je to Fabia RS Rally 2, nejnovější auto od Škodovky, vyhrává to závody mistrovství světa, rozhodně jedno z nejlepších auto na světě ve své třídě.
1: A rychlost, jaká nás čeká?
2: No, uvidíme, velká.
1: Úspěšně jsme zdolali tu trať, zeptám se na tu rychlost, jakou jsme tady jeli.
2: Jeli jsme tam dvakrát i na maximální rychlost 187.
1: A kolik procent vy jedete tento test, když někoho vezete?
2: Tak já jedu pořád na svých 100%, se snažím se posouvat své limity a zase neriskovat.
1: To bylo vidět, nakonec tu jízdu jsem si maximálně užil, co bylo nejtěžší na té trati, nebo jaký nejtěžší úsek?
2: Tak ten úsek je celý těžký, tady není místo, kde by si člověk vteřinu mohl odpočinout a to je správný, jako správná příprava na soutěž.
1: Tak já vám děkuji za svezení a držím palce, ať ta rally Bohemia dopadne dobře.
2: Jo, děkuji.
1: Takové bylo svezení s Věroslavem Cvrčkem. Opravdu to stálo za to, člověk byl připoutaný, držel se, jak jen mohl. Hleděl směrem dopředu a složil velký obdiv navigátorům, kteří při tom všem stačí ještě číst, tak říkají, noty a navigovat. Z testu Věroslava Cvrčka, Pavel Petr, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
6: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
6: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
6: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
8: No my jsme tam zlobíkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
8: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali. Jasně. A pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
9: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce. Takže vlastně nás museli hlídat. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
9: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
9: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železnou Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepička.
9: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: A pokud nás budete poslouchat i dál, tak budete u evropského souboje ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou určitě úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli dlouhých 40 let. Belgie tedy narazí na neoblíbeného soupeře, se kterým z posledních 8 vzájemných duelů uhrála jedinou remízu. V tomto století vyhráli Španělé všech 5 vzájemných soubojů s celkovým skóre 13-1. Naposledy rudí ďáblo uspěli ve čtvrtfinále světového šampionátu v roce 1986 po penaltovém rozstřelu. Zápas na stadionu v Los Angeles začne v 21 hodin našeho času a jeho vítěz se o postup do finále mistrovství světa utká s Francií, která už včera zvítězila nad Marokem 2-0. Samozřejmě duel Španělsko-Belgie v našem přímém přenosu.
0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
11: Vážení posluchači, je právě 20 hodin.

0: Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Evropská unie vyšetřuje Bulharsko kvůli vysokému schodku rozpočtu. Ital Sinner postoupil přes Srba Djokoviče do finále tenisového Wimbledonu, utká se Zverevem. A zítra bude skoro jasno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem. Vzniknout by měl úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků zastávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem, zakončené jedním razítkem. Opozice novelu dlouhodobě kritizuje. Stavební řízení podle ní nezrychlí. Podle místopředsedy poslanců KDU-ČSL Petra Hladíka navíc neměří všem stejným metrem.
2: Ten, kdo má silná ramena a hodně peněz v kapse, tak tomu jste to zjednodušili. A všem těm poctivým řádným žadatelům o stavební povolení jste teď řekli, nás to nezajímá.
0: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO oponuje. Nastavení systému je podle ní spravedlivé. Novelu teď dostanou k posouzení senátoři. Rada Evropské unie zahájila řízení s Bulharskem kvůli velkému schodku rozpočtu. Ten podle odhadů letos dosáhne 4,1% bulharského HDP a 3% limit Evropské unie nejspíš překoná i příští rok. Evropská rada zároveň Bulharsku stanovila limity růstu veřejných výdajů a doporučila další opatření ke snížení rozpočtového deficitu. Větším dohledem chce balkánskou zemi přimět k udržitelnosti veřejných financí. Silničáři od zítřka omezí provoz na Hlávkově mostě v Praze. Musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Ve směru z centra do Holešovic bude most průjezdný pouze jedním pruhem, upozorňuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Prahy Barbora Lišková.
3: Opačný směr bude plně průjezdný, tedy ve dvou jízdních pruzích, tak jak jsou řidiči zvyklí. Samotná oprava se dotkne i tramvajové dopravy, kdy vyloučíme dopravu mezi Vltavskou a Těšnovem.
0: Tramvajová linka číslo 12 bude po dobu prací jezdit přes Štefánikův most. Omezení potrvá do konce srpna.
4: Sport. Tenista Jannik Sinner je jediné vítězství od obhajoby titulu ve Wimbledonu. Po třísetové výhře nad sebem Novakem Djokovicem postoupil italský hráč do finále. V něm se v neděli utká s Němcem Alexandrem Zverevem, který vyřadil také ve třech setech Brita Artura Ferryho. A česká volejbalová reprezentace žen otočila zápas Ligy národů s Bulharskem a zvítězila 3-1 na sety. Smečařka Helena Grozer ocenila kvalitu soupeřek, stejně jako zlepšený výkon českého týmu.
5: Bulharky nastoupily dost tvrdě, si myslím, skvěle podávali, my jsme strašně kazili. Já teda musím říct, patřím docela dost zkušená přihrávačka a teda mě dost zavařili, protože měli výborný servis, takže samozřejmě mě trošku horší příjem, ale pak musím pogratulovat všem, jak jsme na ně nastoupili od druhého setu a pak už podle mě už nebylo o čem.
4: Češky už nemůžou z dlouhodobé fáze Ligy národů postoupit do čtvrtfinále a v Bělehradě je čeká poslední zápas. V neděli vyzvou Francouzky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 u Velkého Beranova a omezení na tahu 34 u Humpolce. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Měřín. Na 124. kilometru se brzdí do zastavení. Kolona se táhne až na 119. kilometr. Je tu kvůli dvěma omezením. V obou případech se projíždí pouze levým pruhem. Zdržíte se asi půl hodiny. Na tahu 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem brzdí provoz omezení za Vystrkovem. Opravují tam vozovku a projíždí se Kyvadlově, s kratším zdržením počítejte v obou směrech. A na silnici 602 mezi Pelhřimovem a Jihlavou opatrně za Olešnou. Osobní auto se tam střetlo s motorkou, na místě zasahují záchranáři a tvoří se kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku na severovýchodě až oblačno, ochladí se na 14 až 9 stupňů. Zítra taky jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 23, na horách většinou 17 stupňů, na Šumavě tepleji kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
7: Dobrý páteční večer. 5 minut po 20. hodině si můžeme připomenout, že rovinatou 7. etapu cyklistické Tour de France vyhrál v hromadném spurtu v Bordeaux Belgičan Tim Merlier. Ten byl nejrychlejší po 175 kilometrech a připsal si svůj 4. triumf na Tour de France v kariéře. Pavel Bittner finišoval 11. a hodně vidět byl ve dvoučleném úniku Jakub Otruba. Vždyť do něj vyrazil prakticky hned po startu a vydržel v před pelotonem skoro až k metě 20 kilometrů do cíle. Jakub Otruba tedy byl dnes hodně vidět, Pavel Bittner byl 11. Matias Vacek dojel v hlavním poli a celkově je stále 10. A samozřejmě vede Tadej Pogačar. Skoro o 3 minuty před druhým Jonasem Vingegaardem. Tolik tedy cyklistika, za chvíli už se budeme věnovat tomu, co nás bude na radiožurnálu Sport zajímat po 21. hodině především, kdy v přímém přenosu budeme u čtvrtfinále fotbalové mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. No a tak si k němu něco víc povíme už v příštích minutách.
1: Radiožurnál Sport
8: a Filip Šedivý.

0: Fotbalisté Belgie mohou být na letošním mistrovství světa prvním týmem, který dá gól Španělsku. A pokud chtějí Belgičané postoupit, musí přerušit ještě jednu sérii. V soutěžním utkání Rudí Ďáblové neporazili Španěli 40 let. A musí si také poradit mimo jiné s 18-letou hvězdou soupeře Laminem Jamalem. Pomoc k tomu má Belgii a bude také samozřejmě chtít brankář Thibaut Courtois.
1: Má obrovský talent v situacích jeden na jednoho. Je velmi rychlý, bitý a dokáže se během dvou kroků skvěle uvolnit. Je jedním z klíčových hráčů španělské mezihry. Věřím, že když u něj budeme stát blízko a budeme ho zdvojovat, podaří se nám ho omezit. Uděláme všechno pro to, abychom ho zastavili. Lamin je ale výjimečný hráč a bude opravdu těžké ho ubránit.
2: Právě dlouhou sérii bez porážky proti Belgii připomněli novináři také španělskému trenérovi Luisi de la Fuentemu. Ten ale podobné statistiky odmítá řešit. Podle něj nerozhodnou výsledky z minulosti, ale pouze dnešní výkon jeho týmu.
3: Ne, vůbec nepřemýšlíme nad ničím dalším. Teď nás čeká Belgie a to je jediné, na co se soustředíme. Statistiky ani žádné spekulace teď nehrají žádnou roli. Bude to velmi těžký zápas a dokud ho nezvládneme, nemá smysl řešit cokoliv dalšího. Teď chceme porazit Belgii, až se nám to podaří, pak si můžeme povídat třeba i o případném semifinále s Francií.
2: Belgičané si postup mezi 8 nejlepších týmů světa zajistili jasnou výhrou 4-1 domácími Spojenými státy. Ještě víc než samotný výsledek, ale před utkáním rezonovala kauza kolem amerického útočníka Balogana. Ten měl po červené kartě z předchozího zápasu automaticky stát. Mezinárodní fotbalová federace FIFA ale jeho trest i po intervenci prezidenta Trumpa zrušila a umožnila mu proti Belgii nastoupit. Po zápase Balogan osobně přišel za belgickým trenérem Garciou a ten zdůraznil, že hráč za celou aféru nemohl. Na tiskové konferenci pak kouč Garcia odpovídal na otázku, jestli očekává ze strany Američanů v hledišti nepřátelskou atmosféru i v duelu se Španěli.
4: Právě jsme porazili Spojené státy a bylo jasné, že proti nám stálo celé americké publikum. Těžší atmosféru už asi nezažijeme. Po vyřazení USA jsme podle mě získali miliony nových fanoušků po celém světě. Stadion bude nejspíš znovu plný amerických příznivců, ale fanoušci góly nedávají. Výsledek záleží jen na nás a budeme se soustředit jen na to, co můžeme ovlivnit.
2: Kdo doplní Francii mezi nejlepší čtyřkou světového šampionátu se rozjíme dnes večer. Utkání Španělsko-Belgie začne ve 21 hodin našeho času v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
0: A ještě předtím, krátce po půl deváté, si o utkání, které nás čeká a které určí soupeře Francie, tedy v semifinále světového šampionátu, popovídáme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Teď máme 20 hodin a 13 minut. Příjemný poslech.
5: Radiožurnál Sport.
6: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Česká ženská volejbalová reprezentace otočila průběh utkání s Bulharskem a v Lize národů porazila tedy tenhle tým 3-1 na sety. Na turnaji v Bělehradě si tak ve třetím duelu připsali Češky první výhru a pomohla k ní i blokařka Magdalena Jehlářová, která ale jinak prožila docela zvláštní utkání. Dostala míčem do nosu, inkasovala tvrdý úder od spoluhráčky, ale i tak patřila k nejlepším na kurtu v bělehradské aréně. Byl u toho i reportér Kamil Jáša.
1: Utkání proti Bulharsku se krásně ukázalo, co ve sportu znamená hlava. Do zápasu jste vstoupili tak trochu, se mi zdálo, zabržděně, potom jste se dokázali uvolnit, vnímala jste to podobně?
2: Určitě, nevím, jestli třeba v prvním setu se nás ještě držel nějaký splín z těch předchozích zápasů a podle mě jsme potřebovali zase najít svůj vlastní rytmus, tu svoji hru, tu svoje sebevědomí na hřišti a myslím, že od začátku druhého setu se to začalo ukazovat a už jsme konečně vypadali a prezentovali se takovým volejbalem, jakým bychom se chtěli prezentovat.
1: Vy jste v jednu chvíli zablokovala soupeřku a spoluhráčka, kapitánka českého týmu Michaela Mlejnková do vás vrazila velkou silou, uvědomujete si ten moment?
2: Ano, my jsme měli před zápasem domluvenou takovou oslavu, že něco takového uděláme, když spolu dáme blok. Já jsem to samozřejmě zapomněla, tak to vypadalo, že ona do mě dobrazila, ale bylo to předem domluvený.
1: A druhý konkrétní moment, vyskočila jste hodně vysoko. Občas se to při blokování stane, dostala jste balon přímo do nosu.
2: Ano, já už jsem na to zvykla, protože musím poděkovat Magdě Bukovské, ta mě na to připravuje na trénink denně, takže nic nového.
1: Zápas s Francií uzavře turnaj v Bělehradě. Jaké jsou francouzsky?
2: Francouzsky jsou neskutečně kvalitní tým. Sice to možná zatím tak nevypadá skrze jejich postavení v tabulce, protože do současného dne mají podle mě jenom dvě výhry, ale teďka vyhráli vlastně poslední zápas, to hráli se Srbkama, což je hodně kvalitní soupeř, takže myslím si, že to jenom dokázalo jejich kvalitu, dokázalo to, že oni tak našli svůj herní rytmus, taky jsou tady teďka v plné sestavě, zatímco ty předchozí týdny tu sestavu točili, takže si myslím, že to bude hodně těžký zápas, hodně fyzický zápas a uvidíme.
1: Sobota, volný den, předpokládám, že na procházky po Bělehradě nemáte ani čas, ani chuť, ale třeba budete sledovat možná i ve vysílání Radiožurnálu Sport. Určitě to víte, Wimbledon, české finále.
2: Samozřejmě, my jsme moc rádi, že to vyšlo tak, že zrovna když v sobotu máme volný den, tak oni nebudou hrát. Je to obrovský úspěch českého volejbalu a pardon, českého
1: tenisu,
2: sportu.
1: Českého sportu.
2: Českého sportu a ještě českého ženského sportu, takže to je sen.
1: Uvedla blokařka české volejbalové reprezentace Magdalena Jehlářová z Bělehradu, Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Ano, české volejbalistky uzavřou turnaj Ligy národů v Bělehradě v neděli zápasem proti Francii. Ten duel začne ve 13 hodin. No ale finále Wimbledonu, to historické první, které obsadí ryze české reprezentantky, to odstartuje už zítra po 17. hodině. Linda Nosková proti Karolíně Muchové. Ten duel z londýnského All England Clubu z centrálního dvorce samozřejmě uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu, takže se rozhodně máme na co těšit. No a za chvíli nás čekají zprávy o 8:30 a potom už bude řeč o tom, co nás čeká velmi brzy. Druhé čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií a popovídáme si o něm také s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. To samozřejmě ještě přijde. Teď je aktuální skupina Vanastovy věci. Otevři oči.

0: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítinku Diamantové ligy v Monaku. Výkonem 49 sekund a 44 setin zaostala halová mistryně světa jen o 7 setin sekundy za svým nedávným osobním rekordem z Paříže. A i čtvrtý start v letošní Diamantové lize proměnila Lourdes Gloria Manuel v umístění nastupních vítězů. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky před Američankou Butlerovou. No a Diamantová liga v Monaku už viděla také světový rekord, zaběhl ho Keňan Emmanuel Vaniani na netradiční trati 1000 metrů. Světové maximum zlepšil o 13 setin na 2 minuty 11 sekund a 83 setiny.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Dobrý večer vám přejeme i v 8:30. A zprávy doplní Kateřina Cousidisová.
1: Obchodnímu řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Šlo třeba o jména, příjmení, telefonní čísla, e-mailové adresy a nebo data narození. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí Lidlu Iveta Barabášová. O incidentu informoval řetězec své zákazníky přes e-mail. Varuje je hlavně před možnými pokusy o zneužití identity a nebo phishingovými útoky. Hesel, doručovacích adres a nebo platebních údajů se únik podle Lidlu netýká. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 34% hlasů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončilo s odstupem ODS se 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně na 5% hranici motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu. Britská policie vyšetřuje smrt političky Anne Whitcombové jako možnou vraždu. Kvůli případu zatkla 26-letého muže. Policisté ale nemají informace o možném politickém motivu. O úmrtí političky ráno informovala televize Sky News. Whitcombová byla v minulosti poslankyní britského parlamentu a v 90. letech působila jako ministryně. Sport. Fotbalisté Španělska a Belgie se utkají ve čtvrtfinále mistrovství světa. Zápas začne za půl hodiny a přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. O titul v mužské dvouhře si na tenisovém Wimbledonu zahrají Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. Sinner vyřadil ve třech setech Srba Novaka Djokoviče. Zverev porazil také ve třech sadách Brita Artura Ferryho.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 za Měřínem a překážka u Kroměříže. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín. Na 122. kilometru se zastavíte. Kolona pokračuje až na 119. kilometr. Je to kvůli omezením, projíždí se pouze levým pruhem, zdržíte se asi 20 minut. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Kojetín. Na 257. kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu, za ním šipka silničářů a může se vybočovat. Na tahu 602 mezi Pelhřimovem a Jihlavou dejte pozor za Olešnou. Zasahují tam u nehody osobního auta a motorky, tvoří se kratší kolony z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, během nepřechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách většinou 17, na Šumavě i kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 20 hodin 36 minut, znamená to, že se blíží druhé čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Už víme, že mezi nejlepší čtyřkou jsou Francouzi, kteří včera dokázali zvítězit nad Marokem, a to poměrem 2-0. No a teď už se těšíme i společně s Tadeášem Skalickým, který ten duel bude komentovat na souboj mezi Španělskem a Belgií. Tadeáši, hezký večer.
1: Pěkný večer.
0: A hezký podvečer, nebo možná spíš už večer, přejeme také našemu fotbalovému expertovi Pavlu Horvátovi. Pavle, vítej ve vysílání.
2: Hezký večer.
0: Zbývají ještě tedy 3 čtvrtfinálové zápasy. Argentina, Švýcarsko nakonec, zítra Norsko, Anglie a za chvíli Španělsko, Belgie. Kdybys měl sestavit takový žebříček atraktivity podle očekávání, která od jednotlivých duelů máš, tak kam bys zařadil ten duel mezi Španělskem a Belgií z těch zbývajících 3, když tedy přidáme ještě duely Norsko, Anglie a Argentina, Švýcarsko?
2: Já teda asi nerad takhle vybírám, ale myslím si, že dneska by to mohlo být fakt jako dobrý. Myslím si, že Švýcaři mě trošku jako, nechci říct, zklamali, ale ten zápas prostě s Kolumbií nebyl úplně tak atraktivní. Včera to taky nebylo úplně to, co jsem od toho čekal. Dneska si myslím, že Belgičani prostě nemají co ztratit a Španělé budou hrát ten svůj fotbal a Belgičani se zlepšujou, takže já čekám, že dneska by to mohl být opravdu dobrý zápas.
0: No a v jakých sestavách tady naši půjdou oba dva týmy do onoho souboje, ve kterém je asi jasný favorit, tedy Španělé?
1: Ano, trenéři neudělali až nějak příliš mnoho změn. Když začneme právě u favorizovaných Španělů, tak v brance je Unai Simon, muž, který udržel ve všech 5 dosavadních zápasech Španělů na šampionátu čisté konto, a tedy Španělé ještě neinkasovali na celém mistrovství světa. Potom v obraně čtveřice Poro, Cubarsí, Laporte a Cucurella, potom v záložní řada Fabián Ruiz, to je nováček v základní sestavě oproti minulému zápasu, a kapitán Rodri, no a pod útočníkem Oyarzábal trojice Baena, Olmo a Lamine Yamal, největší hvězda Španělů, 18-letý křídelník. No a z pohledu Belgie také ne mnoho změn v brance Thibaut Courtois, v obraně Kastaň, Ngoy, Mechele, De Kuyper, záložní řada Tielemans, Raskin, no a pod hrotovým útočníkem De Ketelárem je trojice Trossard, De Bruyne a Doku z Manchesteru City.
0: Pavel Horváth, když takhle poslouchal sestavy obou dvou soupeřů pro čtvrtfinále mezi Španělskem a Belgií, zaujalo ho něco?
2: No, zaujalo mě už v tom zápase Španělů proti Portugalcům, že Pedri mi přišel, že není ve svý kůži, nevím, jestli měl nějaký zdravotní problémy, dneska nenastupuje, možná, že ještě v průběhu zápasu nebo po něm se dozvíme, proč ta změna tam přišla. Samozřejmě Ruiz je vynikající fotbalista, vítěz ligy mistrů dvojnásobnej teďka, takže tam není asi o kvalitu nouze, ale přeci jenom je to ne zarážející, ale je to zvláštní, že Pedri prostě v té sestavě není. Samozřejmě vím, že dneska kluci se bavili o tom, že Oyarzabal není hráč jako je Haaland nebo další tyhle ty střelci, ale on je prostě jiný, Španělsko hraje jinak, vytváří spoustu prostoru prostě pro ty ostatní hráče a dokážou to využít. Jo, oproti tomu Belgičani mají jasnou devítku a samozřejmě na lavičce Lukaka, který vlastně zatím přišel do hry vždycky a vždycky byl úspěšný nebo byl hodně úspěšný, dává góly, je to prostě jako jeden starý Lukaku, takže oba ty týmy mají kam sáhnout a já si myslím, že bychom fakt mohli vidět dobrý zápas a víc gólů klidně.
0: Ano, Romelu Lukaku stal se prvním hráčem historie, který dal gól jako střídající fotbalista ve čtyřech zápasech mistrovství světa, takže Pavle, toho nasadit do základní sestavy by byla asi škoda, ne?
2: No, tomu se říká žolík. Oni ty hráči samozřejmě to rádi nemají, protože všichni chtějí hrát od začátku, ale samozřejmě, když máš takovýhle hráče, že víš, že ho tam dáváš a on prostě pravděpodobně se prosadí, tak pro toho trenéra je to, řekl bych, takový zlatý vejce, no.
1: No, ještě můžeme doplnit Pavla Horváta s tím, že samozřejmě Mikel Oyarzábal sice není úplně klasickým útočníkem, ale on už má i dost gólů na tomhle šampionátu. 4+1 bilance Oyarzábala, myslím si, že ne vůbec špatná. Sice 2 branky vstřelil Saudské Arábii a 2 Rakousku, to bylo v tom prvním kole playoff, ale i ty se počítají samozřejmě. I Lionel Messi a Kylian Mbappé, kteří vedou to celkové střelecké hodnocení, tak dávali branky i slabším soupeřům. Takže potvrzuji, Mikel Oyarzábal bude velkou hrozbou pro obranu Belgie.
0: No a když tedy, Pavle, se podíváme na to, že Španělé jsou rozhodně velkými favority, tak oni vlastně na turnaji ještě nedostali gól. Belgičané ale těch gólů docela dost dávají, takže budou Rudí Ďáblové opravdu prvním týmem, který dokáže dát úřadujícím evropským šampionům alespoň jednu branku.
2: Tak uvidíme, já jsem včera taky čekal, že Maroko prostě bude daleko víc nebezpečný, ale prostě Francie jim nedala žádnou šanci. Španělé si myslím, že taky mají dobrou formu, samozřejmě nejde z nich taková hrůza jako z Francouzů, ale ta kvalita těch hráčů je obrovská a kdykoliv ten soupeř poleví nebo udělá nějakou malou chybu, tak ty Španělé jsou schopní se dostat do šance a samozřejmě využít, takže já si myslím, že to bude spíš o tom, co Španělé dovolí dneska Belgičanům.
0: No, Belgičané to oproti Španělům v posledních desetiletích moc tedy nedokázali, protože Belgičané neporazili už 40 let tým z Pyrenejského poloostrova. V tomto století Španělé vyhráli všech 5 soubojů s celkovým skóre 13-1. Pavle, mohou to mít Belgičané v hlavě, byť třeba ne všichni, jak u toho byli samozřejmě na trávníku?
2: Tak já si myslím, že belgický média jim to určitě připomněli, ale samozřejmě vždycky ta historie se někdy změní. Já teda musím říct, že favorizuju Španělé na celkový vítězství a doufám, že se nebudu plíst, protože jsem ve spoustě typovaček, jak s kamarádama, tak prostě se spolupracovníkama, tak doufám, že se nebudu mýlit a to znamená, že Španělsko by dneska mělo postoupit. No.
1: A my ten vzorek nemáme úplně jasný, protože Španělé s Belgičany se potkali nebo potkají dnes po 17 letech v soutěžním zápase. Mezitím se setkali jenom jednou v přátelském utkání, které vyhrálo tedy Španělsko. Ale ta statistika 40 let od poslední výhry Belgie nad Španělskem je docela zajímavá, protože to bylo na mistrovství světa 1986 a bylo to ve čtvrtfinále. Mimochodem i tak Belgičané Španěly neporazili, protože to bylo až na penalty, ale i tak já jsem zvědavý, jak se bude Belgičanům dnes večer dařit proti favorizovanému Španělsku, protože sice ve skupině těmi výkony trochu zaostávali, poté ale ukázali v playoff tu otočku v posledních minutách doslova zápasu se Senegalem, no a proti docela slušně hrajícím Američanům, navíc posíleným o Balogana, kterému zrušila FIFA tu červenou kartu, tak odvedli velmi dobrý výkon. Tak jsem zvědavý, jestli potrápí Španělsko, které tedy Pavel Horvát favorizuje na vítěze mistrovství světa 2026.
0: A Pavle, myslíš si, že bude nějak znát na tribunách stadionu v Los Angeles tedy to, že Belgičané vlastně vyřadili domácí Američany, že třeba Američané, kteří půjdou na tenhle zápas, tak zkrátka budou i proto držet palce Španělsku, že ta atmosféra bude výrazně prošpanělská?
2: Netuším, ale vím, že Belgičani mají výborný fanoušky, nadarmo se říká tomu týmu Rudí Ďáblové, tak já si myslím, že budou mít podporu fanoušků, že nevím, jestli amíci to budou brát jako nějakou satisfakci, kdyby náhodou vypadli, ale myslím si, že Belgičani mají velmi, velmi silný fanouškovský zázemí a že to budou hodně slyšet.
0: A na závěr samozřejmě ještě zkusíme u Pavla Horváta tip. Tak už víme, Pavle, že tedy favorizuješ Španělsko, věříš v jeho postup, ale po jakém výsledku?
2: No, já si myslím, že to může být podobný, jako to bylo včera. Možná se samozřejmě spletu, ale může by to tak připadat. Já si troufnu, že by dneska fakt mohlo padnout hodně gólů, takže 3-1, 4-1.
0: Doufejme, góly jsou kořením fotbalu, tak snad jich bude opravdu dost, jak předpověděl Pavel Horvát. Pavle, díky a zítra ráno to rozebereme zase to, co uslyšíme v našem přímém přenosu ze zápasu mezi Španělskem a Belgií. Hezký večer.
2: Hezký večer.
0: A je tady také Tadeáš Skalický, který už se chystá s Adamem Weidenthalerem onen duel od 21 hodin komentovat. To znamená, už za necelou čtvrthodinku se znovu uslyšíme. Tádo, díky a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 hodin 49 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Za chvíli už tedy zamíříme do Los Angeles, abychom byli u druhého čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Teď ale dvě velmi pozitivní zprávy. Kanoista Martin Fuchs vyhrál v Montrealu i na třetím letošním světovém poháru závod na 1000 metrů, ve kterém je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. A Tereza Rotutie je po 17 letech první českou individuální mistryní světa v orientačním běhu. 27-letá reprezentantka vyhrála na šampionátu v Janově knockout sprint a navázala na poslední české individuální zlato Dany Broškové z roku 2009.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: No a zítra, ať už to dopadne ve Wimbledonu jakkoliv, tak budeme mít českou šampionku tohoto grandslamového turnaje. Karolína Muchová a Linda Nosková. Ty dvě se postaví proti sobě. No a jejich tažení má v Londýně velký ohlas. A vnímá to také tamní šampion, tedy wimbledonský vítěz z roku 1973, Jan Kodeš. Pro něj není takovým překvapením, že se teď jeho krajankám tolik daří. V období, kdy se trápí světová jednička Arina Zabalenková, i ta bývalá Iga Świątecová patří podle Jana Kodeše, české tenistky, k nejlepším na okruhu.
2: Ty naše holky to neskutečně zvládly psychicky. To je vůbec to nejdůležitější žilo, protože ta Gauff, ta spanikařila a ta Kostiuk, ta zase nastoupila jako mistr světa. No a narazila tvrdě a ta Linda hrála neskutečně soustředěně, úžasně soustředěně. Neslyšela, neviděla, to bylo vidět, jak ona je fokus. Jo. To rozhodlo tohle. Ty naše holky to zvládli psychicky, ale pro mě to takový šok není, protože když máte 4 ženský 16, to ještě ta Krejčíková s Muchovou na sebe. Ty naše holky jsou dobrý, prostě, když se jmete i Maruška Bousková, že jo, a ten zápas, co hrála Krejčíková s Muchovou, tak to bylo normálně, to mohlo být finále. Jsem to sledoval celý, to byla úžasná úroveň, absolutně úžasná úroveň, jo.
0: Připomněl wimbledonský vítěz z roku 1973 Jan Kodeš osmifinále s českou účastí mezi Barborou Krejčíkovou a Karolínou Muchovou. Ta si tedy zítra zahraje o wimbledonský titul s Lindou Noskovou. Samozřejmě i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Teď si dáme skupinu Žlutej pes a potom už se vypravíme do Los Angeles, protože tam se na místním SoFi Stadium chystá druhé čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Po vítězství Francie nad Marokem proti sobě nastoupí dva evropské týmy, tedy Belgie a Španělsko, a budeme u toho.

0: pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Slaví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají

0: multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
1: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: A Pavla Horváta uslyšíme ve vysílání Radiožurnálu Sport i zhruba za hodinku, až budeme hodnotit první poločas druhého čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Belgií a Španělskem. Jen připomenu, že vítěz tohoto duelu půjde v semifinále na Francii. No a souboj dvou evropských týmů nám budou v přímém přenosu přibližovat Adam Weidenthaler a Tadeáš Skalický, kteří budou tedy komentovat duel, který se bude hrát v Los Angeles. Pánové, hezký večer.
3: Krásný večer.
4: Dobrý večer.
2: Jaká je tedy teď atmosféra pár desítek sekund před úvodním výkopem na SoFi Stadium v Los Angeles? Předpokládám, že skvělá.
3: Vypadá, že ano, fanoušků je na stadionu v Los Angeles opravdu mnoho, vejde se na něj 70 tisíc diváků a vypadá to, že bude plno na tohle čtvrtfinále mezi Španělskem a Belgií. Je to určitě docela zajímavý zápas i pro přímo Američany, kteří byli právě Belgií vyřazeni v tom minulém kole playoff, tedy v osmi finále výsledkem 4-1, celkem jednoznačným výkonem evropské země, která se ale dnes utká se silnými a favorizovanými Španěly, úřadujícími mistry Evropy.
4: A navíc jdou i informace, že Španělé by měli mít zase o něco větší podporu v publiku, přeci jenom hraje se v Inglewoodu v Kalifornii, kde je docela jasná, početná mexická menšina, a tak právě fanoušci Mexika lomeno Španělska asi budou na té jedné straně. Než stojí kapitán Kevin De Bruyne, to je hlavní postava belgické reprezentace, která bude i dnes v zahajovací sestavě. Ostatně můžeme se k ním dostat právě teď.
3: Ano, zahajovací sestava Belgičanů v brance Thibaut Courtois, zkušený to gólman Realu Madrid, poté z prava obrana Kastaň, Ngoy, Mechele a taky Dej Kuiper. Záložní řadu budou tvořit Raskin společně s Tielemansem, před nimi bude operovat právě vele zkušený Kevin De Bruyne. Na krajích zálohy to budou Trossard a taky Doku z Manchesteru City, další velká hvězda Belgičanů. No a útočník De Ketelaar, který se blízkl právě proti Američanům dvěma brankami. Byl to docela překvapivý hrdina toho zápasu pro Belgii, která tak postoupila do čtvrtfinále mistrovství světa, ve kterém se utká s touhle španělskou sestavou.
4: V brance Unai Simon, v obraně zprava Pedro Poro, Pau Cubarsí, Emerick Laporte a Marc Cucurella. V záloze dva spíš štítoví záložníci, Rodri a Ruiz. Před nimi to budou rozehrát Olmo, Jamal a Baena a na hrotu útoku Mikel Oyarzábal. Muž, o kterém se možná tolik nemluví, ale v reprezentačním dresu má velmi dobrou statistiku, dává důležité góly a bude se na něj spoléhat určitě i dnes, co týče té statistiky. 29 branek v 58 zápasech, to je Mikel Oyarzábal.
2: Pánové, Belgičané Španěli v soutěžním utkání neporazili 40 let. Španělé na turnaj ještě nedostali gól. Zatím procházejí opravdu suverénně. Co se tedy musí z vašeho pohledu stát, aby se zrodilo překvapení a úřadující evropští šampioni na turnaji skončili a dál šli tedy rudí ďáblové?
3: Belgičané musí zopakovat výkony z těch posledních tří zápasů na šampionátu, kdy dokázali nejdřív porazit Nový Zéland 5-1, potom dát 3 góly Senegalu a 4 branky Spojeným státům americkým, protože Španělé mají jednoznačně nejlepší obranu na turnaji, neinkasovali ani jeden gól, ale Belgičané jsou naopak jedními z nejlepších střelců na šampionátu, takže to bude dnes klíč k belgickému úspěchu. Samozřejmě pro Španělé to bude důležitý zápas v boji o případný titul mistrů světa, o který se budou prát určitě, a i Pavel Horvát, jak jste mohli slyšet před malou chvílí na Radiožurnálu Sport, určitě favorizuje Španěly na titul právě mistrů světa.
4: Někteří tu statistiku nemají příliš rádi, ale Španělé jsou taky vůbec nejlepším týmem tohoto šampionátu, pokud se podíváme na srovnání očekávaných gólů a očekávaných inkasovaných gólů. V tomhle byl taky tým trenéra Luise de la Fuenteho úplně na špici. Co se týče nějakých faulů nebo nedovolených zákroků, tak Španělé navíc nefaulují tak, že by za to viděli žluté karty, takže i čistou hru vůči Dokuovi, vůči De Bruynemu můžeme taky očekávat. V podstatě to nemá kam uhnout v úzovkách podle statistik Španělsku, ale Belgie už několikrát ukázala, že může být velmi nebezpečnou reprezentací, a to i navzdory tomu, že ta její v úzovkách zlatá generace, třeba okolo Edena Hazarda, už pomaličku odchází.
3: Ano, a teď už můžeme se přesunout k samotnému výkopu tohoto utkání čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale. Španělsko, Belgie, dva evropské týmy se právě potkávají a Belgičané rozehrávají od středového kruhu. Teď má stoper Mechele balon u své pravé kopačky a dává raději gólmanu Courtoisovi.

0: který posílá dlouhý balón na pravou stranu hřiště, už na polovinu Španělů, tam může kombinovat De Ketelaer a taky můžou Belgičané rozehrát první velkou šanci tohohle zápasu, ale nedokázal teď De Kuyper stihnout balón ještě na hrací ploše, utekl mu za brankovou čáru Španělů, kteří tak budou rozehrávat od vlastní branky v polovině úvodní minuty zápasu, kdy si tedy míč vezme Unai Simon, španělský gólman, který tam kombinuje teď s Laportem, dává balon dalšímu ze stoperské dvojce Kubarsímu, míč je teď na pravé straně u Pedra Pora, ale tahle sklepávačka Laminu Jamalovi nevyšla a tak Belgičané hrají do zámezí, to znamená, že Španělé budou vhazovat na vlastní a pravé straně, na vlastní polovině hřiště, tedy za stavu 0-0 ve čtvrtfinále mistrovství světa.
1: Vazování na pravé straně, Poro si přebírá balon zpátky od kapitána Rodriho, teď kombinace i se stoperem Kubarsím, který je taky rychle dostoupený a tak budou fotbalisté Belgie znovu moc napadat svého soupeře hodně vysoko. Ještě drobná úprava v zahajovací sestavě, Hans van Aken, zkušený záložník působící v belgické nejvyšší soutěži, vyměnil na poslední chvíli Jurio Tielemanse a tohle je velmi citelná ztráta vzhledem k tomu, jak je Tielemans důležitým hráčem pro výstavbu hry, jak třeba proměnil jednu z těch klíčových penalt v tom minulém průběhu tohoto šampionátu. Hans van Aken určitě zkušený hráč, 33 let, ale jestli to pro něj dnes nebude až příliš silné sousto. Každopádně, Španělé teď kombinují na vlastní polovině, je to ve druhé končící minutě úvodního poločasu. Španělsko-Belgie stále 0-0 a ta kombinace na pravé straně obrany nakonec šla přes stopery i přes brankáře Unai Simona, teď už na levý kraj Kukureja, tam podbíhá Alexe Baenu. Tenhle tandem Real Madrid-Atletico Madrid může pokračovat až do pokutového území. Kukureja přízemní centr hledal tím spoluhráče Daniho Olma, jenže tenhle přízemní centr byl nakonec vyražený mimo pokutové území a následně jsme se ještě dozvěděli, že tam bylo porušené pravidlo o offsideu. Takže na začátku třetí minuty Španělsko-Belgie ve čtvrtfinále světového šampionátu 0-0.
0: Tahle absence Jurijho Tielemanse může Belgičany dost mrzet v tomhle utkání, protože je to právě on, který je velmi kreativním záložníkem a navíc je zároveň i velmi silným borcem s dobrou muskulaturou, třeba pro hlavičkové souboje a nebo taky góly hlavou. Ale třeba ho van Aken dobře nahradí, nepředbíhejme, závěr třetí minuty a míč se teď dostal na polovinu Španělů. Pedro Poro, to je pravý obránce Španěl, který právě rozehrál autové vhazování a my teď budeme taky informovat posluchače Radiožurnálu o tom, jak se hraje právě tohle čtvrtfinále. Třetí minuta zápasu Španělsko-Belgie zatím 0-0. Tadeáš Skalický, Radiožurnál. A teď už můžeme pokračovat dál ve přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve chvíli, kdy míč z belgických kopaček zamířil znovu na španělskou polovinu hřiště. Kukureja si ale zopakuje autové vhazování, protože ho rozhodčí trochu ještě pozdržel. Míč už ale má u své levé kopačky Laport a dává Kubarsímu. Kubarsí hledá své spoluhráče na pravé straně a nachází Pedra Pora. Jeho balón získává Dani Olmo a už může pokračovat ulicí uprostřed hřiště. Ještě přesouvá hru na levou stranu, kde už je připravený Baena, ten si raději ještě rychle sklepne s Fabianem Ruizem, po něm si zahraje taky kapitán Rodri a dává na levou stranu hřiště, kde je připravený Kukureja. Španělé už můžou centrovat do vápna Belgičanů, ale tam byl Mechele, který dokázal odkopnout balon z toho nebezpečného prostoru. Fabian Ruiz si ale bere rychle vhazování na sebe. Závěr čtvrté minuty, Španělsko-Belgie dál 0-0 a španělská výstavba z vlastní poloviny hřiště.
1: Přes Kubarsího a taky na pravé straně hrajícího Lamina Jamal sklepnul Porovi, který hned otevírá uličku právě pro Jamala, ten tam zabíhal za trochu ztraceného obránce De Kuypra, ale naštěstí pro něj ještě Brendan Mechele dokázal zastavit unikající španělskou hvězdu, i když zastavit možná není to správné slovo, vzhledem k tomu, že Jamal neměl míč přilepený na kopačce, Mechele ho tak celkem v klidu odkopl a to navíc do prostoru, ze kterého se hází aut, nikoli v koperoch, takže Pedro Poro mohl zakombinovat v polovině páté minuty za stavu 0-0, pak se snažili Španělé dostat obloučkem do pokutové území na Daniho Olma, ale ten není úplně vzrostlým fotbalistou a tak mu teď nešlo vyhrát souboj s Mechelem. Belgičani pouze odkopli a už jsou tady znovu Španělé. Rodri hraje přes záložní řadu soupeře na Daniho Olma, ten to rozbíhá na pravé straně Jamalovi. Jamal si zatancoval nad balónem, pak ale narazil do Raskina, který tam má na pomoc ještě dva spoluhráče a Jeremy Doku si teď krásně poradil výbornou koloběžkou, si obhodil jednoho málem dva soupeře, nakonec ještě naráží zde Ketelaerem a Belgičani přece jenom půjdou dopředu. Na začátku začátku 6. minuty.
0: Tohle je Kastaň, který ale pozdrží ten belgický útok pro pravé straně, raději vrací míč stoperu Ngojovi, po něm si zahraje znovu Mechele. Teď opravdu moc pěkná individuální akce Doku a před malou chvílí předvedl, proč si ho tak cení v Manchesteru City. Ale balón je znovu u kopačky Mecheleho, belgického stopera, který vrací Courtoisovi brankáři Belgie, po něm si zahraje znovu Ngoj a taky Kastaň. Dlouhý míč po pravé straně na polovinu Španělska z pohledu Belgie neúspěšný a tak kapitán a držitel zlatého míče Rodri bude moc rozehrát další útočný výpad Španělů. Zahraje si po něm taky Fabián Ruiz, teď znovu Rodri na hranici středového kruhu, už na polovině Belgie dává balon na Kubarsího, po něm si zahraje taky Pedro Porro a chtěl vyzvat k útočnému snažení Olma, ale Belgičané vystihli přihrávku, no ale poté se nepovedlo rozehrát Mechelemu a tak Španělé můžou znovu zahrozit. Zatímco jsou právě oni, kteří jsou hlavně na míči v tomhle utkání čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale. Na začátku 7. minuty je to mezi Španělskem a Belgií 0-0 a Španělé dál kombinují, obléhají házenkářsky belgické vápno a tady byl odkop Mecheleho, který dostal míč z toho nebezpečného prostoru, ne, tak to byl De Kuyper, kterému se podařilo odehrát ten dlouhý balon. Španělé se ale k míči vrátí, protože v polovině 7. minuty budou vhazovat.
1: Držení míče zatím 60% na straně Španělů, ale opticky to možná vypadá i jako větší dominance týmu z Pyrenejského poloostrova, který i teď má balón na svých kopačkách, konkrétně to byli stopeři Kubarsí a Laporte. Opět si tihle dva vyměnili balón a zkušenější z téhle dvojice Emerick Laporte ho přihrává přes osu hřiště, ale hodně nepřesně, příliš krátké na Oyarzábala. Olmo ten utíkal kamsi jinam, ani Fabián Ruiz se úplně nedíval na muže, který rozehrával, takže Belgičani na balónu, začíná 8. minuta, stav je stále 0-0 a De Bruyne se zapojuje spolu s Dokuem. Spolupráce bývalého záložníka Manchesteru City s tím současným teď ale končí autovým vazováním. Doku se ještě domáhá faulu, ale nakonec to bude pouze aut mezi oběma lavicemi, hráčskými lavicemi Španělska a Belgie. Hraje se na stadionu v Kalifornii, kde trochu potichla teď je ta fotbalová atmosféra. Ostatně zatím toho fanoušci tolik neviděli. Zatím žádné výraznější šance, kromě těch krásných kliček, o kterých už jsme spolu s Tadeášem Skalickým mluvili. Stejně tak to pokračuje i v minutě 8. poté, co Belgičani zkusili vysoký nákop, ale ten doplachtil až do pokutového území Španěla a brankáře Unaje Simona. Ten tam neměl proti sobě žádného konkurenta a tak Španělsko znovu rozehrává.
0: Docela podobném počasí a podnebí hrají Španělé proti Belgii v Los Angeles, alespoň podle grafiky, kterou nám nabídla režie před zápasem, to je teď v nějakém 25-stupňovém horku, to znamená něco podobného jako dnes. Teď už se Španělé dostávají dopředu postupným útokem na polovině Belgie. Na začátku 9. minuty jsme s Španělskem a Belgií. Začátek 9. minuty zápasu, Španělsko-Belgie zatím 0-0, žádnou jasnou příležitost jsme s Adamem Weidenthalerem zatím neviděli, ale na míči jsou jednoznačně více favorizovaní Španělé, kteří se dokázali několikrát už dostat k obléhání pokutového území Belgie, ale nikdy k žádné výrazné příležitosti. Teď jsou k tomu o něco blíže Belgičané, protože hrají na španělské polovině hřiště, ale Španělé už se zmocnili míče a konkrétně Baena teď bude moci pokračovat po levé straně, nabíhal mu tam Fabián Ruiz, tomu se ale nepovedlo přihrát a tak můžou Španělé trochu pozdržet ten útok. Postupně se teď dostávají po levé straně dopředu, Ruiz už vybíhá a dává bíč na Lamina Yamala, ten byl faulovaný, no a Španělé tak budou moci zahrozit teď z přímého volného kopu, docela dost ze strany, je to spíš na centrovaný míč, co na to říká Adam Weidenthaler.
1: Vypadá to tak, Lamin Yamal každopádně dobrá práce od borce, který už nastupuje do svého 6. zápasu na fotbalovém mistrovství světa. Žádný jiný hráč v 18 letech nebo méně nezvládl tolik duelů na takhle velké akci. Právě Lamin Yamal zůstává na levé straně, zatímco tenhle zápas začínal na straně pravé, tak aby rozehrával onen volný přímý kop. Ke spolupráci tam má ještě Alexe Baenu, takže obě křídla španělské fotbalové reprezentace jsou aktuálně u balonu. Thibaut Courtois si připravil pouze dvoučlenou zeď a připravený bude i na zřejmě ten centr do pokutového území. Nakonec je to přízemní balon, který Kukuria chtěl tečovat za sebe, nepovedlo se, ale ještě ještě Fabian Ruiz. Zůstává pokud tomu zemi. Hezká přihrávka na penaltu a odtamtud pálil Rodri, jenže úspěšný nebyl. Trefil pouze blok, který tam vystavila belgická defenzíva na konci 10. minuty, tedy skóre zůstává stále stejné jako při úvodním hvězdu 0-0.
0: První velká příležitost Španělů v tomhle utkání teď na konci 10. minuty, ale stále platí tedy stav 0-0. Belgičané teď budou muset rozehrávat od vlastního brankáře Courtoise. Seběhl tam Raskin, tak aby si pomohl taky společně s Ngoyem a může vyzvat k pohybu i Micheleho a taky to dělá, ale Belgičané jsou pod docela velkým presem a tlakem Španělů. Teď dokázal vytěžit Doku míč pro Belgii a to protože si po souboji s Pedrem Porem lehnul na trávník, no a byl faulovaný zezadu obráncem anglického londýnského Tottenhamu a tak budou Belgičané o něco klidnější, protože budou rozehrávat z vlastní poloviny hřiště po tom tlaku, který si Španělé vytvořili před malou chvílí. Polovina 11. minuty a dál se hraje mezi Španělskem a Belgií 0-0. Teď může kombinovat znovu stoper Ngoy s Courtoisem. Courtois dává balon na Micheleho. Ten si už vybírá své spoluhráče vepředu. Bude to dlouhý nákop? Ne, postupná rozehrávka. A tady je De Ketelaere, kterému se ale nepodařilo sklepnout na Vanakena. No a Španělé se tak znovu zmocní míče. No a Laporte bude moci rozehrát z vlastní poloviny hřiště. Vybírá si svého bývalého spoluhráče z Manchesteru City. Rodriho, ten je ve prostřed hřiště, dává Fabianu Ruizovi, ale tomu se nepovedla. Další přihrávka do útočných řad. No a tak Belgičané jsou znovu u balónu v polovině 12. minuty, kdy je to mezi Španělskem a Belgií na mistrovství světa ve čtvrtfinále 0-0.
1: Jestliže jsme v našem přímém přenosu před chvíličkou zmiňovali, že držení míče Španělska je zhruba na 60% času, teď už se to zase posouvá výš a Španělé byli jednu chvíli skoro na 70%. Aktuálně tedy jsou s míčem na vlastní polovině a nebudou moc hrozit, když se před chvíličkou snažil Trossard alespoň ve skluzu udržet míč na belgických kopačkách. Nepovedlo se a jsou tady znovu reprezentanti La Rocha, tedy Španělé, kteří kombinují přes Cubarsího a Laporta. Oba dva jsou ve středovém kruhu, stejně jako Rodri, kapitán a lídr záložní řady Španělska. Ten posouvá balon na levou stranu, začíná 13. minuta a už si zahrál taky Kukuria s Bajenou na levé straně, ale zatím jsou to spíš španělské útoky přes střed pole anebo zprava přes Lamina Jamala a tam teď znovu míří iniciativa svěřenců trenéra De La Fuenteho, nakonec centr do pokutového území. Zblokovaná střela, tu vyslal ze své pravačky Alex Baena, následně se ještě domníval, že soupeř zahrál rukou, míč se odkutálel do zámezí a tak to teď ještě bude moct všechno zkontrolovat hlavní sudí, kterým je Angličan Michael Oliver, spolu s ním i jeho asistenti u videa. No, Baena byl taky v pozici, která trochu zaváněla offsidem, ale zdálo se, že ho tam na levé straně Maxim de Kuiper vystavil vlastně pozici, která je v souladu s pravidly. Zdá se ale taky, že to nebyla hra rukou v pokutovém území Belgičanů, takže Courtois může vykopávat. Na konci 13. minuty branka stále nepadla.
0: Byla to taková zvláštní situace, teď když Ngoy zahrál rukou, ale měl jí u těla zároveň, ale kdyby tam tu ruku v ozovkách neměl, tak by prošel balon dál. Teď další centr Belgie do pokutového území Španělska, respektive první v tomhle zápase, ale neúspěšný a proto to u nás nezbudilo žádné velké emoce, tahle útočná vřava De Kuipera. No a tak musí teď francouzský kouč Belgie Rudy Garcia trochu hecovat své svěřence, kteří se zatím nedostali do žádné velké brankové příležitosti, na rozdíl od nich Španělé zatím docela zatápějí belgické obraně. Teď můžou znovu zakládat útok z vlastní poloviny hřiště, konkrétně Unai Simon, který na celém světovém šampionátu v Severní a Střední Americe zatím neinkasoval jedinou branku, kombinuje taky s Cubarsím a Laportem, to je kombinace dvou španělských stoperů, kteří si znovu vymění balon, teď už na polovině hřiště. Laporte si ale ještě předtím vybere Ruize, který může kombinovat na levou stranu, tam je už připravený Kukurea, nabíhá mu Baena, ten ale balon nedostal, naopak ho dobře vypíchnul Vanaken, ale poté ho okamžitě ztratil a tak naopak může hrát kapitán Rodri Dani Olmo, teď vypadalo to napřáhne z velké dálky, ale nakonec si to rozmyslel a Belgičané tak získávají míč, můžou do rychlého protiútoku, to bude dost možná zbraň Belgie v tomhle zápase, jak to tak vypadá z úvodních minut. Ale Doku, i přesto, že se snažil probrat přes několik obránců, tak se mu to nakonec povedlo. Tady je De Ketelaere, který už si navádí míč na levačku, ale jeho rána byla hned zblokována Kukurejou, co ještě zvládne po pravé straně Kastaň. jenom centr, který trefil znovu Kukureju, polovina 15. minuty, Španělsko-Belgie dál 0-0.
1: Úřadující evropští šampioni jsou teď ale vůbec poprvé v tomhle zápase pod nějakým trošku soustavnějším tlakem. Fernando Hierro, jedna z dřívějších velkých postav španělského fotbalu, teď sleduje duel v Inglewoodu v Kalifornii, duel, ve kterém Belgičani přebírají iniciativu a na levé straně kombinují Raskin, De Ketelaar a taky Jeremy Doku, jenže Doku a teď dokázal obrat obalon Lamine Yamal. Nejsme úplně zvyklí na to sledovat jeho elitní defenzivní schopnosti, ale teď se nám to s Tadeášem Skalickým poštěstilo. Následně takovou piruetkou se Yamal zbavil dalšího hráče, jenže už na útočné polovině nepřihrál přesně, trefil trup jednoho z kolem probíhajících soupeřů.
0: Tam byla i Zidanovka, kterou dokonce ocenil kouč Španělska Luis de la Fuente krátkým potleskem, ale potom se Laminu Yamalovi nepovedl ten další útočný výpad. Španělé jsou ale i přesto u balónu a tak může teď Baena nacentrovat do pokutového území. Tady je Dani Olmo, který si několikrát dokázal poradit s tím skákavým míčem, patičkou nebo špičkou své kopačky, ale poté odešel ten balón do zámezí a to znamená, že Belgičané budou v polovině 16. minuty rozehrávat od vlastní branky.
1: Ale vy nikam neodcházejte od přímého přenosu Radiožurnálu Sport, protože pro vás toho máme ještě hodně a hodně a vzhledem k tomu, jak se tenhle duel vyvíjí, tak bychom se třeba mohli dočkat i prodloužení. Ještě jednou jsme teď měli možnost zhlédnout taky opakovaný záběr toho momentu, kdy Doku možná i lehce fauloval Lamina Yamala, ale ten sympaticky ustál tenhle souboj. Každopádně Španělům z toho nic nevzniklo. Po Courtoisově dlouhém nákopu ale taky nic nevznikne. Tohle je moment, ve kterém Charles de Ketelaer možná bude silný, jenže jeho problémem je, že je takovým solitérem na hrotu útoku Belgie a v soubojích s Laportem, respektive Courbarsím, se na něm můžou soupeři tak říkajíc střídat. Právě teď Courbarsí s Laportem kombinují. To je taky zajímavost, o které můžeme na chvíličku ztratit slova, zatímco Španělé nikam nepospíchají, protože sice velebíme mladičkého Lamina Yamala za jeho příkladnou hru, ale kdo by to byl řekl, že v základní sestavě týmu ve čtvrtfinále mistrovství světa bude 19-letý stoper Pau Courbarsí. Ten rozjel zajímavou akci, kterou z pravé strany chtěl přetáhnout doleva Dani Olmo, jenže jeho zhruba 25 metrů dlouhý vysoký pas byl skutečně příliš dlouhý na Alexe Baenu. A tak v 17. minutě znovu Thibaut Courtois rozehrává, stav je ve čtvrtfinále světového šampionátu mezi Španělskem a Belgií dál bezbrankový.
0: Podobně je Courbarsí jako Yamal tím výdobytkem barcelonské akademie La Masia. To znamená, že mají to dost podobně oba španělští fotbalisté, kteří budou moci znovu zahrozit na belgické straně hřiště. Teď byl faulován Yamal na polovině Belgičanů, ne podle sudího Olivera vůbec, a tak může Doku křižně pokračovat po pravé straně hřiště. Přesunul se záložník Manchesteru City na pravou stranu, kde dává míč Kastaňovi. Jeho centr do pokutového území už teď míří, ale De Kuyper ho netrefil, poté byl pískán útočný faul De Kuyperovi a to znamená, že Španělé budou v polovině 18. minuty rozehrávat od vlastní branky, respektive z vlastního vápna, odkud vykopne míč Unai Simón. Ano, byl to právě De Kuyper, který se teď provinil v pokutovém území Španělů faulem na Pedra Pora. Možná tam byl nějaký loket do zátylku španělského pravého obránce. A budou to právě teď borci z Pyrenejského poloostrova, kteří teď budou postupovat po vlastní polovině hřiště. Je tam Courbarsí, který dává dobrý míč na Fabiana Ruize. Tomu se sice nepovedla přihrávka, ale Belgičané nedokázali ten balón získat na své kopačky. No, to znamená další rozehrávka Španělů, konkrétně Laporte teď bude kombinovat s Courbarsím na vlastní polovině. 19. minuta zápasu Španělsko-Belgie ve čtvrtfinále mistrovství světa 0-0.
1: Španělé odevzdali míč soupeři a trenér De La Fuente teď gestikuluje směrem ke svým hráčům, aby byli trošku důraznější v té rozehrávce, důkladnější, možná je to správné slovo, protože zase takový nákop na zdař bůh pro Mikela Ojerzábala příliš dlouhý. Stejně tak na druhé straně, ale ani Belgičani nejsou schopni kloudně rozehrát, hlavně tady po zemi. Belgie to hodně vzduchem, teď to zkoušela i po zemi, ale při represinku, který se málem povedl, De Bruyne se tam spolu se svými dvěma spoluhráči sesypal na Unaje Simona a Rodriho. Přesto to Španělé vykombinovali ve stylu tiki-taka, jaký jim vlastní. Stejně i Dani Olmo se teď krásně vyhnul De Kuyperovi, který se vytáhl proti jeho pozici, a Pedro Porro díky tomu má otevřenou pravou stranu. Přízemní centr kolem Ngoje propadl až skoro na Fabiana Ruize, který už si nabíhal na hranici pokutového území, jenže těsně předtím, než se dotkl míče, tam byl taky neustaný, respektive prostě pád v souboji mezi Mechelem a Jamalem a zdá se, že to Michael Oliver ocenil jako faul od útočícího španělského fotbalisty. Takže zase žádné vzrušení, zase bez významnějšího zakončení směrem na branku Belgičani můžou rozehrávat ve 20. minutě za stavu 0-0.
0: To byla docela vtipná situace, když jsme teď mohli zhlédnout ten opakovaný záběr, protože Lamin Jamal v tom souboji uklouznul, doběhl k Mechelemu a poté ho za trenky stáhnul k sobě dolů, takže zůstali na trávníku oba fotbalisté. Každopádně teď se hraje 20. minuta zápasu Španělsko-Belgie dál 0-0 i po téhle krátké etídě. Rodri může pokračovat s míčem na vlastní polovině hřiště, dává Danimu Olmovi, který ještě kombinuje s Kubarsím, znovu David Olmo, který se stáhl mezi stopery, tak aby jim pomohl s rozehrávkou. Teď trochu naštengrovaná přihrávka na Bayernu, který ale dokázal získat míč na španělské kopačky, respektive ho udržet. A teď pokračuje Rodri a společně s ním taky Kubarsí už je. 21. minuta zápasu a Španělsko-Belgie hrají dál 0-0. Zatím mají ze hry o něco více úřadující mistři Evropy ze Španělska a teď útočí rána Lamina Jamala, ale končí vedle. Tadáš Skalický, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport po krátkém vstupu do sportovního přehledu na Radiožurnálu. Lamin Jamal před malou chvílí vypálil zpoza pokutového území. Byla to obalovačka na zadní tyč, jaký dobře známe z šampionátu od těch nejlepších fotbalistů světa, ale i třeba z České ligy od Spartana Lukáše Haraslína, řekněme. Teď už pokračují belgičtí fotbalisté na vlastní polovině hřiště. Závěr 21. minuty Španělsko-Belgie, čtvrtfinále mistrovství světa a dál platí stav 0-0.
1: Celkové střelecké pokusy 3-1 ve prospěch Španělů, ale žádný zatím nemířil úplně nebezpečně směrem na Thibauta Courtoise. Teď na druhé straně Jeremy Doku, belgické rychlé, šikovné technické křídlo, nezakombinovalo s Kevinem De Bruynem. Doku by potřeboval, aby byl De Bruyne o 10 let mladší a v plné polní, v plné síle, aby se teď dokázali přihrát. Navzdory tomu, že mezi oběma belgickými reprezentanty nebyl žádný soupeř. Tohle byla rutinní přihrávka, stejně jako rutinní musí být teď zavazování kopaček na levačce Pedra Pora, který si toho ale nevšiml, rozehrával autovým vazováním a za chviličku bude potřebovat trochu osvěžit své herní vybavení, protože jinak daleko nedoběhne. Hra se každopádně přerušila po faulu na polovině hřiště ve 22. minutě, kdy Engoy, tedy stoper Belgie, fauloval Mikla Oyarzábala. Španělé rychle rozehrávají a Rodri dává balon na levou stranu na Laporta, ten na Kubarsího a znovu si mezi sebou stopeři s jednotlivými záložníky Španělska vyměňují balóny. Dani Olmo, původně psaný jako desítka, si hodně často zbíhá pro míče hlouběji, teď se to taky povedlo a díky tomu ho Pedro Poro mohlo oslovit do takové volné kapsy. Pak ještě patička a Jamal si následně prohodil De Kuypra, jenže bohužel pro něj De Kuypr trochu vzal i Jamalovo tělo, ten už se tak nestihl vrátit zpátky na trávník v momentě, kdy zachraňoval tenhle míč před brankovou čarou a to znamenalo úspěch pro stopera Belgie Mecheleho. 23. minuta je ve své polovině, Belgie se teď zbavila tlaku soupeře při presinku a chce jít dopředu z pravé strany, jenže pas od Mecheleho na Kastaně je příliš dlouhý. Je tady taky první občerstvovací přestávka. Ve 23. minutě se skóre stále nemění. Španělsko lepším týmem nežli Belgičani, ano, ale stále je to 0-0.
2: No a my budeme samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu Sport sledovat pokračování druhého čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa za pár desítek sekund, které vyplníme aktuálními sportovními výsledky. Světová tenisová jednička Italian Sinner nedal v semifinále Wimbledonu šanci sedminásobnému vítězi Novaku Djokovicovi ze Srbska a po výhře 3x6-4 si zahraje na londýnské trávě stejně jako loni o titul. Úřadující šampion se v neděli střetne s Němcem Alexandrem Zveremem, který ukončil senzační tažení domácího Brita Artura Ferryho po vítězství 7-6, 6-3 a 6-4. Zítřek bude v Londýně historickým dnem pro český tenis. Ve finále ženského singlu se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. O titul na trávě ve Wimbledonu si tak proti sobě poprvé zahrají dvě Češky. Ty si navíc dobře rozumí. Hráli spolu i debl na olympijských hrách v Paříži. Podle kapitánky českého týmu v Billie Jean King Cupu Barbory Strýcové přátelský vztah Češek utkání neovlivní.
3: Žádná, takhle si myslím, že nepřemýšlí, prostě na ten kurt jdou odehrát prostě ten zápas a chtějí ho obě dvě odehrát ze svý strany co nejlíp a porazit tu druhou a tak by to mělo být a pak si podají ruku a je konec toho a jede se dál. Myslím si, že to hlavy mají srovnaný dost, aby to takhle bylo všechno v pořádku.
2: Finále Wimbledonu mezi Češkami Muchovou a Noskovou začne zítra v 17 hodin. Radiožurnál Host Sport ho přiblíží v přímém přenosu. Kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na třetím letošním světovém poháru závod na 1000 metrů, ve kterém je olympijským vítězem i mistrem světa a Evropy. Tereza Rotutie je po 17 letech první českou individuální mistryní světa v orientačním běhu. 27letá reprezentantka vyhrála na šampionátu v Janově knockout sprint a navázala na poslední české individuální zlato Dany Broškové z roku 2009. Plavec Jan Foltín je juniorským mistrem Evropy na trati 50 metrů volný způsob. Své první zlato z mládežnických šampionátů získal v Mnichově s náskokem 40 sekundy a vylepšil stříbro, které vybojoval ve středu na prsařské 50. České volejbalistky v Lize národů porazili Bulharsko 3-1 na sety. Po ztracené úvodní sadě Češky dominovali a v letošním ročníku prestižní soutěže si připsali v 11. zápase pátou výhru.
4: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
2: No a teď už zase zpátky pojďme na fotbal. Na čtvrtfinále mistrovství světa v Los Angeles proti sobě stojí Belgičané a Španělé a z pražského studia Radiožurnálu Sport komentují ten duel Tadeáš Skalický a Adam Weidenthaler.
1: Ale se zvukovou stopou přímo z amerického Inglewoodu, tedy z předměstí Los Angeles v Kalifornii, se mezi tím občerstvili nejenom hráči, ale taky fanoušci. Co se tak dočtete na sociálních sítích, tak prý spousta z nich má třeba dresy Manchesteru United, někteří mají i takové komické převleky. Tady až.
0: Ano, tohle byl třeba Obelix, kterého jsme před chvilkou viděli z Asterixe a Obelixe, ale zatím jsem neviděl žádného Tintina, musím se přiznat, a myslím si, že i Tintin je právě belgická záležitost.
1: A někdo si dokázal i z aluminiových kuliček umotat na svou hlavu atomium, což je taková ta spojená molekula nedaleko Bruselu.
0: Ano, ano, docela nadživotní velikosti.
1: Pojďme zpátky na fotbal. 26. minuta právě skončila, stejně tak jako skončila občerstvovací pauza. Čtvrtfinále s pořadovým číslem 2 na letošním mistrovství světa Španělsko-Belgie. Zatím 0-0 bez vážnějších střel. Tu nejlepší měl nejspíš Lamine Yamal v 21. minutě, kdy zajímavým obstřelem z pravé strany netrefil bránu Thibauta Courtoise o zhruba metr a půl. Teď autové vhazování na pravé straně pro španělské hráče, kteří se ale nechtějí úplně dostat rychle na útočnou polovinu, raději kombinují na té vlastní španělské, kde je Kubarsí, je tam Laporte, je tam taky teď brankář Unai Simon, který kombinuje znovu s Amerikem Laportem, je tam taky seběhnutý Rodri, kterého ale rychle dostupuje napadající soupeř, tím byl Raskin, který se teď vytáhl a hezky vytvořil tlak na Rodriho, jenže Španělé i přesto udrželi míč, jenže to znovu nepokračuje. V momentě, kdy jsem dořekl větu, tak se Pedro Poro jal nakopávat balon z vlastní poloviny až na tu útočnou, míč na 50 metrů neskrotil o Jarzábal a tak připadá zpátky Belgičanům.
0: Michele už kombinuje s Courtoisem a Courtois je znovu pod tlakem španělských útočníků. Míč ale z jeho kopačky míří na De Ketelera, po něm si zahraje taky Doku a ještě to stihne společně s De Bruynem obrat o míč Pedra Pora. No ale pak se Dokuovi nepodařilo prodrat se přes dva bránící Španěly, ale teď další chyba v rozehrávce z pohledu evropských šampionů, úřadujících evropských šampionů. Nakonec se ale dokázal tým, jehož kapitánem je vítěz zlatého míče, tuším z roku 2024, Rodri, dostat balónu. Teď už může pokračovat Kukureja po levé straně hřiště, po něm si zahraje taky Fabian Ruiz, teď v polovině 28. minuty, za stavu Španělsko-Belgie 0-0, po něm si zahraje Kubarsí a Španělé znovu házenkářsky obehrávají vápno. Belgičanů tenhle centr ale nemířil nikam jinam než do toho pověstného koše golmana Courtoise. Ten si sebral míč do svých rukavic a tak můžou právě Belgičané postupovat po pravé straně, konkrétně Kastaň, ale jeho přihrávka se úplně nevyvedla, protože nejblíž k tomuhle centrovanému míči za obranu byl právě mladičký stoper Kubarsí. Kastaň ale rychle znovu rozehrává, protože tomu předcházel faul právě na jeho osobu na pravé straně hřiště. A tak může Ngoi přihrávat Mechelemu, další kombinace mezi stopery Belgie na levé straně, teď bude pokračovat s balónem Doku a dostává průnikovou přihrávku na Vanekena, polovina 29. minuty, Španělsko-Belgie 0-0 a teď se dostávají k určitému tlaku i Belgičané.
1: Raskin přehrává na pravou stranu, kde je připravený Kastáně, ten vrací zpátky Raskinovi a ještě jednou si tihle dva vyměnili balon zhruba 30 metrů před brankou Unaje Simona, následně si zakombinovali taky stopeři Ngoi a Mechele, Ngojovi se vrací balon zpátky, stoper francouzského Lille opět oslovuje Raskina, který teď udělal zajímavé zajímavý návrat zpátky o zhruba 30 metrů, takže na vlastní polovinu, kde je taky De Bruyne, který to zkusil rychle z jedničky, tedy z prvního doteku, ale překopl celou španělskou defenzivu i všechny své spoluhráče a tak na prahu 30. minuty znovu rozehrávají Španělé. Skóre je dál 0-0. Pau Gubarsí teď vyváží balon až na polovinu hřiště, na pravé straně se mu uvolňuje Poro a taky tam míří přihrávka. Poro zcela sám, za chviličku ho dostoupí Doku, ale mezi tím ještě Poro zakombinuje s Jamalem, dostává se na hranici pokutového území, krásná přihrávka pod sebe Olmovo rána a ještě jedna gól. Španělé vedou ve čtvrtfinále mistrovství světa 1-0. Fabián Ruiz dokázal dorazit akci, kterou rozjeli na pravé straně Poro a Jamal. Ta prvotní střela Daniho Olma ještě byla stečovaná a pak vyražená dobrým reflexivním zákrokem Thibauta Courtoisa, se jenže už belgická defenzíva nepomohla svému zkušenému brankáři, který před šampionátem naznačil, že to může být pro něj poslední vystoupení v reprezentačních barvách a Fabián Ruiz možná ještě Courtoisa se přibližuje k tomu konci v reprezentaci, protože teď otevírá skóre na 1-0, jsme ve 30. minutě.
0: Pedro Poro byl tím mužem, který zařídil tuhle útočnou akci. Dani Olmo poté vystřelil, Thibaut Courtois se rychle dokázal dostat na trávník, no ale poté ta dorážka Fabiana Ruize byla velmi přesná, respektive Fabián Ruiz trefil Mecheleho, tuším Mecheleho, ne tak Kastaně, který padal do té střely, no ale právě od Kastaněho, od jeho stehna se odrazil míč o zem, možná, že by to Courtois ještě měl, ale právě tenhle odraz od Kastaněho znamená, že Španělé vedou teď v 31. minutě nad Belgičany 1-0. No a jsou o něco blíž postupu do semifinále mistrovství světa, kde mimochodem vítěze tohoto zápasu čeká zatím jeden z největších favoritů na celkové vítězství z Francie. Teď se už znovu hraje závěr 31. minuty. Španělsko vede nad Belgií 1-0 ve čtvrtfinále mistrovství světa a teď teče krev z pravděpodobně nosu Kastaněho, byl tam zákrok, ve kterém se Kastaň střetl s Kukurejou a to muselo být hodně nepříjemné před malou chvílí. Španělsko vede, před malou chvílí se prosadil Fabián Ruiz 1-0, je to tedy z pohledu Španělska v zápase s Belgií ve 32. minutě. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
1: Timothy Kastaň tedy se zdravotními problémy, pro něj hodně perná dvouminutovka, nejprve tedy nezabránil gólu Španělska, když balon prošel mezi jeho nohama, no a následně tedy byl trefený před loktím Marka Kukureji tak nepříjemně, že se mu objevila na tváři a taky trochu na dresu červená. Takže ještě chvilku ošetřování pravého krajního obránce belgické reprezentace, trenér Rudy Garcia už musel tedy řešit před tímhle zápasem nepříjemnost, už jsme to taky zmiňovali v našem přímém přenosu, a to, že vypadl vlastně kapitán reprezentace. Navzdory tomu, že hraje Kevin De Bruyne, je kapitánem Juri Tielemans, ale kvůli zdravotním problémům odstoupil z rozcvičky a není tedy v základní sestavě tohoto zápasu. Do toho už třeba v průběhu šampionátu vypadl Amadou Onana, což je další důležitý střední záložník, takže tahle zdravotní patálie by byla hodně nepříjemná. Zápas Španělsko-Belgie ve 33. minutě tedy nakloněný na stranu Španělů 1-0. Sleduje to taky jeden z bratří Gallagherů, Noel, velký to fanoušek Manchesteru City, tak nevíme, jestli fandí vyloženě Jeremymu Dokuovi, tedy zástupci Citizens na straně Belgičanů. Každopádně pokud ano, zatím nemůže být úplně spokojený, protože právě Doku z Belgii prohrává a navíc se znovu tahle země musí bránit španělskému náporu.
0: Ano a navíc i na straně Španělů má svého favorita a to je Rodri, který je dalším hráčem Manchesteru City na trávníku. Teď Španělé na polovině Belgie znovu obehrávají vápno Belgičanů. Teď je tady Jamal z pravé strany, dělá kličku De Kuyprovi, ještě se snaží dostat přes dalšího obránce. Tady je centrovaný míč od Rodryho, Bochánek, který nabízel Rodry svým spoluhráčům ve vápně Belgie, se ale nepovedl a tak se Španělé musí o něco vrátit znovu, ale mají míč na svých kopačkách a Jamal se krásnou kličkou dostává k dalšímu útočnému výpadu, ale sudí Michael Oliver píská, tohle je faul na mladičkého Španěla, super talent, dovolím si říct, Lamine Jamal spadnul na tom půlkruhu, který ohraničuje velké vápno, no a to znamená další velkou příležitost, fauloval tam Jeremy Doku, Lamina Jamala zatáhl za levou paži a Jamal se chytře dostal na trávník, logicky tohle byla jasná faulová situace, no a Španělé budou mít velkou šanci na skórování.
1: Ještě než bude rozehráno, tak krátká statistika, Lamine Jamal podstoupil nebo zkusil 7krát přejít soupeře a 6krát se mu to podařilo. Na druhé straně Jeremy Doku má z 11 pokusů jen 3 úspěšné, takže to je porovnání dvou k klíčových křídelníků, řekněme, které jasně vyznívá ve prospěch španělské hvězdy. Thibaut Courtois už má postavenou svou zeď, která je o čtyřech stojících a jednom ležícím muži. 35. minuta právě začíná. Jamal si ještě upravil ofinu a bude za chvilku rozehrávat, pokud ho tam tedy ještě pustí duo Bajena Oyarzábal. Oyarzábal už ustupuje a ještě tam pomáhá nastavit zeď o tři španělské fotbalisty. Rozbíhá se Bajena, jenže přebíhá balon a Jamal tedy pálí svou levačkou na stranu brankáře a Courtois boxuje ještě, ale dorážka pro Fabiana Royce z trochu podobné pozice, ze které Royce dokázal před 5 minutami skórovat. Tentokrát ale balon nespracoval včas, následně mu ho Belgičani ukopli a bude se rozehrávat od rohového praporku.
0: 35. minuta zápasu, Belgie prohrává ve čtvrtfinále mistrovství světa v Severní Americe, konkrétně v Los Angeles na stadionu pro 70 tisíc diváků se Španělskem 0-1 a Španělé teď rozehrávají rohový kop. Fabián Ruiz má balón a dává doprostřed hřiště, kde je Dani Olmo, a teď se střetnul se sudím Michaelem Oliverem, tak tohle byla hodně zvláštní situace. Michael Oliver se teď omlouvá nejen Olmovi, ale všem fotbalistům na trávníku, protože musel přerušit hru ve chvíli, kdy se střetl s hráčem. Byla to taková ta klasická situace, kdy proti někomu běžíte nebo jdete a uhnete doleva, on uhne taky, pak uhnete doprava, on taky ze svého pohledu tedy doleva. A to se teď stalo i na fotbalovém trávníku v Los Angeles, no a znamená to balon rozhodčího, předpokládám, a balon, který by měl skončit na španělských kopačkách.
1: Asi ano, teď to tak i vysvětluje Michael Oliver belgickým fotbalistům, zatímco na belgické lavičce už se pomaličku rozsvičuje taky třeba Romelu Lukaku. Bylo o tom slovo taky v našem předzápasovém studiu, kdy Pavel Horvát, někdejší český reprezentant, mluvil právě o tom, že Romelu Lukaku se bude jako žolík a nejlepší střelec Belgie na tomto šampionátu jistě v průběhu zápasu hodit. 36. minuta je rozehráno, skutečně to byl balon pro Španěly a ti následně to zkouší krásným vysokým obločkem za obranu, kde je Bajena, který pálí z ostřejšího úhlu. Poté, co si balon připravil, jenže rána byla zblokovaná a navíc Michael Oliver ukazuje, že si Bajena míč pomohl zpracovat rukou. Možná takový trochu nenápadný borec na útočné linii Španělska, to je Alex Bajena, záložník, nebo chcete-li útočník Atletika Madrid, na klubové úrovni hraje spíš ze středu, teď tedy z levé strany, ale zatím mu to hodně svědčí v tom dnešním utkání. Skutečně tam přišlo zpracování tou, řekněme, vrchní částí paže, možná to bylo spíš rameno nežli ruka, každopádně rozhodčí to takhle posoudil. Španělé tedy dál vedou nad Belgií 1-0, vadit jim to vůbec nemusí, protože i v 37. minutě jasně dominují držení míče a téměř nepouští Belgii na vlastní polovinu.
0: 6. respektive už 37. minuta zápasu, Španělsko-Belgie tedy 1-0, no a Španělé vedou i ve statistice těch střel na branku, už vyslali 3 pokusy na Thibauta Courtois, na rozdíl od nich Belgičané zatím ani jednou neprověřili Unaie Simona. Teď pokračují španělské snahy o další útok a pokračují s míčem Belgičané.
1: 38. minuta právě teď začala, Španělsko vede nad Belgií 1-0, prosadil se Fabián Ruiz z dorážky střely Daniho Olma, bylo to zhruba před 7 minutami, rychlá akce z pravé strany, kterou vymysleli Jamal a Poro, následně tedy střela Olma, kterou ještě dokázal vyrazit Thibaut Courtois, jenže před ním se 3 obránci Belgie zorientovali později než jeden útočník Španělska a bylo hotovo, alespoň tedy pro tento případ. Teď v 38. minutě dál pokračuje španělský tlak, právě Fabián Ruiz krásně patičkou přiklepil zpátky na Bajenu, Oyarzábal srazil hrudníkem balon zpátky na Olma a tohle skoro vypadalo, že se Španělé na jeden, maximálně 2 doteky vyšachují celou defenzivu Belgie. Nakonec poslední záchranou brzdou byl stoper Ngoy, který balon odkopl, ale všemu se tomu Španělé teď smějí, protože navzdory tomu, že nedokázali navýšit své vedení na 2-0 v 38. minutě, tak tahle akce se málem zapsala do dějin tohoto šampionátu.
0: Možná do dějin fotbalu, protože byla opravdu moc pěkná. Španělé znovu vytáhli ten svůj systém tiki-taka, rychlých přihrávek na krátkém prostoru, hraje se 39. minuta, Španělsko vede nad Belgií ve čtvrtfinále mistrovství světa 1-0, teď hrají Belgičané, po pravé straně se snažil útočníka De Ketelera vyzvat k útočnému snažení jeho spoluhráč Kastaň a teď tam De Keteler bojoval s Laportem o balón, protože chtěl rychle vhazovat po tom, co Belgičané získali na polovině soupeře balón a mohou se třeba předvést takovým tím dlouhým autem. Rodrihem, ale raději to nedělají a Van Aken tak má balón na své kopačce, může dát Raskinovi, ten posílá míč právě na De Ketelera, ale první, co se De Ketelerovi s balónem stalo, že ho ztratil. A Fabian Ruiz tak může útočit dopředu, dává Jamalovi, který je ve středovém kruhu, závěr 39. minuty, Španělsko-Belgie stále 1-0 a Jamal teď bude moci dát balón doleva, kde byl osamocený Baena, ale to neudělal a tak raději si vybírá Pedra Pora, po něm si zahraje taky Rodri a Španělé znovu obléhají belgické vápno. To je obrázek, který společně s Adamem Weidenthalerem v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport sledujeme neustále v tomhle zápase. Tady je Jamal, dokázal se zbavit dvou obránců, ale španělský mladičký talent nedokázal vystřelit tak, aby ohrozil branku Thibauta Courtoise. V brance Belgie trefil jen boční síť.
1: Říkáme talent, ale on je nejlepší na trávníku, Lamine Yamal, takže už 40. minutě Španělé i díky němu vedou 1-0 nad Belgií ve čtvrtfinále světového šampionátu a už to klidně mohlo být 2-0, pokud by některá z těch střel Lamina Yamala v prvním poločase mířila trochu přesněji. Teď vysoký nákop brankáře Belgie Courtoise, který protloužil za sebe De Ketelaer a díky tomu je už Doku poblíž pokutového území Španělska. Tam se Belgičani dlouho nenacházeli s balónem, ale Doku si zvládl hodit balón z pravačky na levou, odcentroval po zemi. Přízemní balón, který nakonec vypadl z pokutového území směrem na Trossarda, ten obíhá vápno, jak kdyby tam bylo nějaké magnetické pole a on se nemohl dostat dovnitř. Přesto centr z pravé strany od Kastaně, který už má zřejmě osušenou tu krevnou ránu v obličeji a teď centruje z pravé strany. Dobrý balón De Ketelaera a je to 1-1. Gól v 41. minutě, Belgie srovnává, po ojedinělé šanci to zvládají takzvaní rudí ďáblové, když tuhle přezdívku asi známe spíš u Manchester United, teď tedy slaví ti ďáblové z Belgie. Španělé jsou na sebe naštvaní, na zlobení, protože tam bylo několik momentů, kdy se dalo odkopnout balón, ale nakonec ho Belgie zvládla přehrát z levé strany do pokutového území, pak zase ven, pak doprava, no a Kastaň krásně odcentroval na De Ketelaera a ten hlavičkou poslal míč, řekl bych, spíš na prostředek brány, nežli na tu vzdálenější tyč, ale navzdory tomu Unai Simon nezvládl zakročit.
0: Ano, De Ketelaer se navíc, vypadá to, určitě nenacházel v offsideovém postavení, teď ještě režie nabízí tady nám ve studiu Radiožurnálu Sport opakovaný záběr, no a možná se tahle situace ještě bude přezkoumávat. Každopádně, kdyby tahle branka De Ketelaera platila, znamenalo by to už jeho třetí gól na šampionátu. No a připomeňme, že ty předchozí dva padly v tom osmi finále proti Spojeným státům americkým a De Ketelaer by tak vyrovnal svou bilanci z téhle celé sezóny v sérii A v dresu Atalanty, kdy za 31 zápasů dal 3 góly a k tomu přidal 5 asistencí, teď už třetí gól na šampionátu. Pokud tedy bude platit a platí, protože se hraje dál ve 42. minutě, tedy Španělsko hraje s Belgií nerozhodně 1-1 a to i přesto, že má rozhodně více ze hry.
1: De Ketelaer dal 3 ligové góly, k tomu 2 v lize mistrů, takže to zase není tak hrozné, ale samozřejmě to říkáme v nadsázce. 42. minuta a řekl bych, že z pohledu neutrálního fanouška je dobře, že tenhle duel je vyrovnaný, protože Belgičani přece jenom ztráceli trochu půdu pod nohama a byli to hlavně Španělé, kteří tvořili v prvním poločase, i když asi se to dalo očekávat. 43. minuta a na míči jsou teď belgičtí fotbalisté, konkrétně stopeři Ngoy a Mechele, na pravé straně kombinuje taky Kastaň, to je autor toho úspěšného centru, který si co chvíli rovná vatí v nose, protože stále tam zřejmě je ta krvavá rána, která mu tak trochu crčí, ale i s touhle v úzovkách, s tímhle faceliftem dokázal si poradit a odcentrovat tedy přesně na kštici Charlesa De Ketelaera. Teď po levé straně mohli útočit jeho spoluhráči, De Bruyne využíval toho, že De Ketelaer vyhrál svůj souboj se španělským obráncem a přichází faul dokonce za žlutou kartu, kterou už vytasil sudí Michael Oliver pro stopera Paua Cubarsího, což může být taky poměrná komplikace vzhledem tomu, že se stále ještě hraje konec prvního poločasu a my dobře víme proč, protože Pau Cubarsí už jako ležící hráč ze zdola zatáhl za trenýrky Kevina De Bruyneho. Ty si říkal na začátku prvního poločasu, že taková situace už tam byla, ale v opačném gardu před pokutovým územím Belgie.
0: Ano, zjevně to Španělé trénovali před zápasem čtvrtfinále mistrovství světa proti Belgii, protože už předtím se podobně provinil Lamine Yamal, ale tady ta žlutá padla hlavně kvůli tomu, že De Bruyne, kdyby nebylo tohohle zatažení za trenýrky, Mírky mohl by pokračovat v útočné akci a třeba by to vedlo i k otočce z pohledu Belgie. Ale nepředbíhejme, polovina 44. minuty, Španělsko dál hraje s Belgií 1-1 ve čtvrtfinále světového šampionátu. Hraje se v Los Angeles, připomeňme. A Belgičané kombinují na polovině soupeře, tady je Kastaň. Belgičané vypadají alespoň trochu polití živou vodou po té brance na 1-1. Předtím byly 40 minut. Někteří Belgičané, řekl bych, skoro neviditelní v jednu chvíli, když Adam Weidenthaler mluvil o tom, že má u kopačky balón útočník, respektive záložník Trossard, tak jsem ho zahlédl snad poprvé v tomhle zápase. Ale Španělé teď získávají balón na polovině Belgie, no a navíc se fauloval De Kuyper, viděl to sudí Michael Oliver, no a Španělé tak budou moci rozehrát volný přímý kop, ale relativně z velké dálky. Teď nám znovu ještě režie ukáže tu situaci brankovou De Ketelera, no a ten nebyl ani konečky prstů v offsideovém postavení předtím, než hlavou uklidil míč za záda golmana Unaje Simona, který tak mimochodem inkasoval poprvé na tomhle šampionátu, a to až v šestém zápase.
1: Tím posledním bekem byl Mark Kukureja, který se nacházel ještě před De Ketelerem. Teď už ale i Kukureja, i všech dalších 10 hráčů v poli Španělska na útočné polovině. Z pravé strany útočí Jamal v kombinaci s Bajenou, který ho tam přišel podpořit. Porosi to dává na slabší levou, ale to by dělat neměl, protože centr, možná střela, prostě cokoliv to bylo hodně nepřesné. Takže bude končit 45. minuta a Thibaut Courtois, belgický brankář, znovu může rozehrávat, znovu za vyrovnaného stavu. Těch jeho výkopů za stavu 0-0 jsme viděli a vy jste o nich slyšeli v přímém přenosu na naší stanici dost a dost. Teď tedy za stavu 1-1, poté co se před chviličkou trefil De Ketelaer a navázal tak se zhruba 11-minutovým zpožděním na úvodní branku čtvrtfinále, kterou obstaral Fabián Ruiz. Ještě 5 minut se bude hrát přes první poločas. Rudy Garcia, trenér Belgie, s tím může být tak nějak nespokojený, protože Španělé už zase útočí. Mimochodem Rudy Garcia, syn španělských přistěhovalců do Francie, takže pro něj jistě pikantní čtvrtfinálový duel. Teď ale bude muset ještě dokoučovat zbylé 4,5 minutky, kdy se Španělé snaží otevřít defenzivu soupeře. Vysoký balon Olmosi snažil zpracovat vysokou nohou a následně taky vysoký odkop, abychom to měli do třetice všeho dobrého. Brandon Mechele totiž odkopl míč právě Olmovi a bude z toho rohový kop Španělska.
0: Teď to vyřešil Mechele, no nejspíš nejlépe, jak mohl, ale ten balon mohl odkopnout i na autové vhazování, které by rozhodně nebylo tak nebezpečné jako rohový kop z pohledu Španělů, protože i režie si právě teď vybírá ty nejvyšší věže, hlavně tedy z obraných řad španělského týmu. Je tam třeba Laporte anebo Rodri, to jsou muži, kteří rozhodně dokáží zahrozit hlavou. Už míří míč do pokutového území Belgie, ale byl tam Kevin De Bruyne, který dokázal odklidit balón z nebezpečného prostoru, a tak tady bude další rohový kop z pravé strany z pohledu golmana Courtoise. Ten už je o něco lepší, Rodri se otáčí s balónem v pokutovém území, ještě dává Ruizovi, jeho rána byla ale zblokovaná a to znamená, že Belgičané mohou dopředu. De Ketelaer se zbavil jednoho obránce, ale jeho průniková přihrávka na Doku a nebyla přesná, a tak naopak Španělé můžou dopředu na konci druhé nastavené minuty nad rámec první půle. Je to 1-1 mezi Španělskem a Belgii. Teď se ale trochu zamotal s míčem Bajena a tak musí ještě přihrávat Jamalovi, který se posunul na levou stranu hřiště, znovu kombinuje s Bajenou a pokračuje znovu. Bajena tenhle centr ale nic neznamená, končí míč zámezí. Začíná třetí minuta nastavení, pětiminutového nastavení nad rámec prvních 45 minut a Španělé už nevedou nad Belgií 1-0, ale už je to 1-1, protože před nějakými pěti minutami srovnal skóre na 1-1 belgický útočník De Ketelaer, který si dokázal najít centr do pokutového území od Kastaněho a hlavou zavěsil za brankáře Unaje Simona. To znamená, že španělský golman inkasoval poprvé na tomhle celém šampionátu. Až v šestém utkání Španělé dokázali pětkrát udržet čisté konto. Neplatí to ve čtvrtfinále, protože hrají už v nastaveném čase první půle s Belgií 1-1.
1: Nepříjemný moment pro Španělsko, kdy se při snaze zpracovat balon trefili navzájem dva jejich hráči. Jedním je určitě Dani Olmo a tím druhým zřejmě Mikel Oyarzabal. Hraje tedy předušená. Belgičani nebudou pokračovat dál i z fair play důvodu. No, Oyarzabal netušil vůbec, kde má soupeře. Olmo ho možná taky neviděl, respektive svého spoluhráče, ale v tenhle moment soupeře, takže oba dva si musí teď pomoct zpátky na nohy. Možná tam i přijde nějaká práce mediků. 2 minuty před koncem nastaveného času, zatímco Španělsko hraje s Belgií 1-1. Trenér De La Fuente ale nevypadá, že by chtěl střídat, i pokud by to bylo nutné teď s koncem prvního poločasu, protože by to znamenalo, že by si tím vypotřeboval tu jednu alternativu ke změně v momentě, kdy není nějakým způsobem přerušená hra třeba poločasem. De Ketelaer teď bude chtít mířit na vysoký nákop Belgičanů, protože zřejmě to bude balon pro Belgičany. Ano, sudí Michael Oliver ho dává zpátky do držení týmu, který se prosadil jako druhý, a co je nejdůležitější, jak Olmo, tak Oyarzabal jsou v pořádku. Takže minutu před koncem nastaveného času čtvrtfinále mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií dál vyrovnané 1-1 a Belgičani v útoku. De Bruyne přihrává na levé křídlo Dokovi, Jeremy Doku už je v pokutovém území, dribluje tam, drobí krokem před Pedrem Porem, ještě možná přihraje pod sebe, už má na zádech dva soupeře, chtělo by to zbavit se herního míče a nakonec se ho zbavuje Jeremy Doku nepřesným centrem, který rovnou doplachtil do zámezí za brankovou čáru. Takže Španělé rozehrají.
0: A to už se hraje posledních 45 sekund první půle, navíc nastavení první půle, Španělé dál hrají s Belgií 1-1 a teď bude Unai Simon nějakých 5 minut poté, co, nebo možná už 10 minut poté, co inkasoval první gól na celém šampionátu, rozehrávat od vlastní branky, od pravé kopačky Unai Simona míří dlouhý balon až na útočníka Mikela Oyarzabala, ale jemu se nepodařilo zpracovat, navíc se tam provinil faulem na tuším středního záložníka Raskina. No a to znamená další odkop z poloviny Belgičanů. Teď jsem úplně přesně nedokázal spozorovat, čím se přesně provinil Mikel Oyarzabal, ale Raskin od něj jednoznačně upadl, no a Michael Oliver to viděl určitě lépe než my odsud ze studia Radiožurnálu Sport. Teď vypadá to závěr, ano, první půle, Michael Oliver znovu fouknul do píšťalky a první poločas tedy končí. Španělsko-Belgie po prvních 50 minutách, když připočteme i těch 5 navíc, z zatím 1-1 ve čtvrtfinále mistrovství světa. My se znovu s Adamem Weidenthalerem přihlásíme za nějakých 15 minut.
2: Slíbil Tadeáš Skalický v 21 hodin a 51 minut. Zatím je to tedy otevřené z toho pohledu, kdo půjde v semifinále proti Francii, jestli Španělsko a nebo Belgie. Po 45 úvodních minutách nerozhodně 1-1. A my ten první poločas probereme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, hezký večer.
5: Dobrý večer.
2: 1-1 po 45 minutách. Zasloužené vyrovnané skóre, jak to vidíš?
5: No tak asi ne, myslím si, že Španělé měli více hry, měli víc střeleckých pozic, měli šance, ale jak říkal Míra Koubek, na to se nehraje, na to držení míče. Belgičani velmi produktivní, De Ketelaer prostě má formu, je to výborný hráč za Atalanty Bergamo a myslím si, že se můžeme těšit na druhou půli. Španělé určitě tohleto asi nebudou chtít strávit, ten gol pro ně byl velmi nepříjemným okamžikem. Myslím si, že bylo hezky vidět z reakcí hráčů, že jsou z toho trošku konsternovaný a teď mají poločas na to, aby se z toho dostali.
2: Když si rozebereme s Pavlem Horvátem ty dvě gólové situace, 30. minuta, rychlý protiútok po pravé straně a nakonec dorážka Fabiana Ruize. Z tvého pohledu Belgičané někde chybovali, anebo to Španělé sehráli tak, jak fotbalové učebnice velí?
5: Myslím si, že to je podle učebnic taková ta zpětná přihrávka ze strany. Všichni ví, že to nejenom Španělové hrajou, ale je to taková obvyklá přihrávka, obvyklý řešení té situace, přesto se dostal Olmo k zakončení a Ruiz vlastně do té doby neviditelný. Zrovna jsem si říkal, že místo Pedriho nastoupil, že úplně není na míči a troufnu si říct, já nevím, čtvrtým, pátým dotekem možná v zápase dal gól a šli do vedení. No.
2: Po 11 minutách Timothy Castagne nacentroval z levé strany a Charles De Ketelaer tedy dal gól. Tam asi chyba bránícího hráče, že belgického útočníka neudržel?
5: No, myslím si, že takový celkový podcenění to vypadalo, že Španělé byli sice v dobrým počtu těch hráčů v tom vápně, ale pak v té rozhodující chvíli tam zůstal Kubarasí sám a byl tam pozdě a to už stačilo k tomu, aby Belgičani vyrovnali.
2: Unai Simon tedy dostal gól na světových šampionátech po 650 minutách, to je rekordní série neprůstřelnosti, nový tedy rekord. Může to, Pavle, Španěli, jak jsi říkal, že se po sobě tak trochu dívali, že tomu moc nevěřili, otřást do dalšího průběhu zápasu a nebo po té přestávce do toho půjdou, jako by se zkrátka nic nestalo?
5: No, tak já si myslím, že určitě teďka v té šatně naberou zase zpátky to sebevědomí, ale je jasný, že ten gól tě malinko srazí. Myslím si, že měli převahu, po tom gól jim ještě narostly křídla, měli dvě takové zajímavé zakončení, nedali gól a pak nechci říct z ničeho, ale říkám, z takového možná lehkého podcenění pod dojmem toho, že jejich dostatek jako v defenzivě, tak dostali gól a teď už budou vědět určitě, že musí být ostražitý a že Belgičani prostě nejsou žádný nazdárkové, no.
2: Druhý poločas tedy slibuje velmi zajímavé pokračování čtvrtfinále mistrovství světa mezi Belgií a Španělskem. Popovídáme si o tom s Pavlem Horvátem za pár desítek minut. Pavle, díky.
5: Naslyšenou.
2: 21 hodin, 55 minut. Teď si dáme skupinu Pagabát, potom už nás čekají další aktuální zprávy a následně se samozřejmě v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport znovu vrhneme na souboj o semifinále fotbalového mistrovství světa. Po prvním poločase Belgie hraje se Španělskem v Los Angeles nerozhodně 1-1.
4: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Máme pátek 10. července a těšíme se na zítřek, protože tenhle den se zapíše do historie českého tenisu. Karolína Muchová a Linda Nosková se od 17 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport utkají o titul z ženské dvouhry Wimbledonu. Přímo v Londýně u toho budou i některé legendy českého sportu, třeba šampionka z let 2011 a 14 Petra Kvitová. Ta svými wimbledonskými tituly inspirovala řadu mladších krajanek a sama naopak navazovala na úspěchy a tradici založenou od Jany Novotné nebo předtím i Martiny Navrátilové. Petra Kvitová k tomu říká.
1: No, já myslím, že i zažil ještě Martina před náma, že jo, samozřejmě. Já ji totiž pořád beru za Češku, takže ať je to tak nebo jinak. A Jana, že jo, takže prostě ta tradice tady je, tak je hezký, že v tom zase někdo bude pokračovat. Prostě Češky tady umí, takže proč ne, škoda, ten Wimbledon není u nás v Česku. To by bylo asi úplně něco jiného. A já si myslím, že prostě my máme takovou asi náturu, že prostě na ty trávy nějak asi prostě umíme, no. To je jako docela jako hezký, že to takhle vyšlo, že jo, takže to je fajn a já jsem už něco koukala i v televizi předtím, než hrály holky a tak co víc jsme si mohli přát. Dobře to vyšlo.
0: Říkala v Londýně dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová. Která další Češka tedy přibude mezi slavná jména historie, se zítra rozhodne mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. My máme před sebou teď je zprávy a potom druhý poločas čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Belgií a Španělskem. Zatím po půli nerozhodně 1-1.
2: Radiožurnál 22 hodin. Kateřina Causedisová pro vás má zprávy.
3: Požár budovy ve Zlíně prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Evropská unie otevře další kapitoly v přístupových jednáních s Ukrajinou. Ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa se utkali Španělé a Belgičani. Zítra bude skoro jasno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Rozsáhlý požár budovy ve Zlíně policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Budova začala hořet včera ráno. Větší část se už zřítila a požár stále hasí desítky hasičů. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
5: Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Trestní zákoník v tomto případě stanoví až 5letý trest odnětí svobody. Celková škoda způsobená požárem prozatím nebyla vyčíslena.
3: Zástupci členských zemí Evropské unie se shodli na otevření dalších kapitol v přístupových jednáních s Ukrajinou. Oznámilo to irské předsednictví Evropské rady. 27 rozhodnutí oficiálně potvrdí příští týden na mezivládní konferenci, kde Ukrajině otevře dvě kapitoly týkající se vnějších vztahů. Stejně tak bude i v případě Moldavska.

0: Evropská unie pomocí kapitol posuzuje připravenost kandidátských zemí. Do zahraničí v posledním roce podle průzkumu agentury Ipsos vycestovaly 2/3 Čechů. Často ale podceňují zdravotní rizika. Průjmy, horečky, kožní problémy a nebo respirační infekce řešilo přibližně 5% cestovatelů. Lidé by neměli zapomínat na doporučená očkování a dodržovat hygienu. Pokračuje přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.
1: Tepit vodu, která není balená, odmítat led, protože může být vyroben právě z té vody, která není dostatečně prověřená. Ovoce, zelenina, jenom pokud se loupou, nikoliv jenom omývaný, protože zase můžou být omývaný tou vodou, která není úplně v pořádku.
0: Sport. Fotbalisté Španělska vyzvali na světovém šampionátu Belgii. Hraje se o postup do semifinále. První poločas komentoval v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Tadeáš Skalický.
2: Po úvodní půli je to mezi Španělskem a Belgií 1-1. V 30. minutě se prosadil Ruiz, v 1.40. odpověděl Belgičan De Ketelaar. Přímý přenos i dál pokračuje na Radiožurnálu Sport Tadeáš Skalický Radiožurnál.
0: Fotbalisté Hradce Králové v přípravném utkání před novou sezónou porazili dánský Norčaland 3-0. Zlín po obratu porazil Banskou Bystrici 2-1. Viktoria Plzeň podlehla švýcarskému týmu Young Boys Bern 3-5 a Artis Brno remizoval s rakouským Amstettenem 2-2. Motocyklový závodník Filip Salač zajel 6. čas v tréninku na velkou cenu Německa třídy Moto 2. Zajistil si tak přímý postup do druhé části sobotní kvalifikace.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Ostředku a omezení na okruhu. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna spozorněte za sjezdem na chodce Rady. Na 33. kilometru stojí porouchané osobní auto v připojovacím pruhu, na místě už je také šipka silničářů. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 78.5. kilometru nám hlásíte překážku.
5: Pouze na plných útrech uspák a za sobou pražený trouhelník. Nikam nezasahuje, ale stojí tam.
4: Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště opatrně za sjezdem na Barrandov. Mezi 16. a 18. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu, počítejte s kratším zdržením. Okruh ještě jednou, tentokrát z letiště směrem na D1, zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22.5. kilometru pracují na údržbě vozovky, mají zabraný pravý pruh a tvoří se kratší kolona, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 23, na horách 17, na Šumavě i kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
6: Příjemný páteční večer, skoro 5 minut po 22. hodině. Na fotbalovém mistrovství světa už je odehráno jedno čtvrtfinále. Včera v něm dokázala Francie zvítězit nad Marokem poměrem 2-0. No a chystají se ještě další dva souboje o postup mezi nejlepší čtyřku. Norsko nastoupí proti Anglii, to bude zítra ve 23 hodin. No a potom v noci ze soboty na neděli ve 3 hodiny ráno našeho času bude hrát Argentina se Švýcarskem. To nás tedy čeká. Teď je ale v plném proudu duel mezi Španělskem a Belgií. Respektive tedy čekáme na začátek druhého poločasu.
3: Přímý přenos
7: Radiožurnálu Sport.
6: Zatím je ten duel dvou evropských týmů velmi vyrovnaný. Na španělský gól dokázali Belgičané zareagovat, takže po úvodních 45 minutách v Los Angeles tenhle duel nabízí průběžné skóre 1-1. Druhý dráp půle mezi fotbalisty Španělska a Belgie začne opravdu, jak se říká, co nevidět. A tak se znovu ponořme do komentáře, který obstarají Tadeáš Skalický a Adam Weidenthaler.
8: Hezký večer, ještě jednou vracíme se zpátky, alespoň takto poslechem do Inglewoodu. Do Los Angeles, tady do Kalifornie ve Spojených státech amerických. Nádherný supermoderní stadion hostí právě čtvrtfinále světového šampionátu. Hostil v minulosti i další zajímavé zápasy, ale co se týče těch dalších, tak ty už budou na jiných místech, konkrétně mezi Norskem a Anglií se bude hrát čtvrtfinále v Miami, následně Argentina a Švýcarsko v Kansasu. No a pak už semifinále, to bude v Atlantě, respektive v Arlingtonu v Texasu. Donbasu, to je ten stadion vlastně nejblíž původní základně české fotbalové reprezentace. Utkání o třetí místo pak znovu Miami a finále v East Rutherfordu, což je v podstatě předměstí New Yorku.
2: New Jersey, ano. Ale teď už pojďme zpátky do Los Angeles, zpátky, jak Adam už zmínil, ten super moderní stadion, kde se tísnilo v prvním poločase určitě 70 tisíc diváků, tedy plná kapacita stadionu, ale vypadá, že tribuny se teprve ještě plní po té pauze, ve které si určitě mohli fanoušci ještě něco přikoupit, třeba k pití nebo k jídlu, ale pojďme zpátky na hřiště, kde se budou fotbalisté občerstvovat až v nějaké 67. minutě, ve chvíli, kdy přijde hydratační pauza. Teď ale začíná druhá půle zápasu. Teď už odpočítávají diváci na stadionu v Los Angeles. Španělsko-Belgie ve čtvrtfinále mistrovství světa 1-1. A jsou to Španělé, kteří rozehrávají z prostřed hřiště. Rodri pokračuje s míčem, ale raději ještě přihrává Pedru Porovi, který je na pravé straně hřiště. Po něm si zahraje taky stoper Španělska Cubarsí, který znovu vrací Pedru Porovi, a znovu Cubarsí u balónu, mladý stoper španělské Barcelony. Po něm si zahraje Laporte a taky Cucurella, to znamená kombinace celé obrané čtveřice Španělů v polovině 46. minuty za stavu Španělsko-Belgie 1-1. Střelci na španělské straně Fabián Ruiz z 30. minuty z 1-40. To je poté De Ketelaer, který srovnal hlavou. Teď španělská kombinace na levé straně hřiště, průniková přihrávka za belgickou obranu, kterou získává Cucurella, ale podle sudího Olivera tam fauloval. Mně se to spíš zdálo jako klasické fotbalové tělo.
8: No a navíc Mark Cucurella to všechno ještě doprovodil hereckým výkonem, za který by se jistě nestyděl ani profesionál. Tohle je možná už trochu navíc něco, čím si Mark Cucurella rozhodně nedělá fanoušky, a myslím si, že na rozhodčí to úplně platit nemůže. Prostě chytil se za čelo, hodně začal křičet a teď musí taky kmitat nohama dozadu, protože tam zkusil ukličkovat španělského krajního beka Charles de Ketelaer, jenže úspěšný nebyl tenhle forward, jeden z těch mladších na soupis Rudyho Garcia. 47. minuta, rozehrávka tedy od brankáře Unaje Simona nakrátko. Španělé se ale znovu vykombinovali z toho vysokého pressingu. Belgičani to hodně často zkouší agresivně tělo na tělo a celoplošně, řekněme, až od brány soupeře napadat španělskou rozehrávku, ale je to nesmírně těžké vzhledem k tomu, jakou kvalitu mají v podstatě všichni španělští zadáci. Teď se ale podařilo získat balón na polovině hřiště a dokou s ním vyplul téměř do pokutového území, nakonec tam přihrává ještě na Trossarda. Skákavý, mírně teče balón u něj, ale jako první španělský brankář, takže skóre zůstává stejné 1-1 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve 48. minutě.
2: V jejím úvodu, kdy Laporte rozehrává společně s Cubarsím ze španělské obrany, od Cubarsího teď míří míč dopředu, ještě ne, protože Cubarsí se dál snaží dostat na polovinu Belgičanů. Fabián Ruiz mu míč vrátil a tak znovu Cubarsí u balónu. Polovina 48. minuty a dál platí stav, kterým skončila první půle Španělsko-Belgie 1-1. Jsou to právě teď Španělé, kteří kombinují na polovině soupeře. Tohle je průniková přihrávka na Lamina Yamala, který se dostal k zakončení, ale dobře vyběhl Thibaut Courtois. Yamal každopádně byl v offsideovém postavení, měl opravdu hodně prostoru díky tomu, že byl v postavení mimo hru, a to znamená, že na závěr 48. minuty teď uvidí diváci na stadionu v Los Angeles odkop ze strany fotbalistů Belgie za stavu Španělsko-Belgie ve čtvrtfinále mistrovství světa 1-1.
8: Krátké statistické doplnění, zatímco se nehraje. Španělsko v prvním poločase 62% času drželo míč, střely 9 na branku 3, zatímco na druhé straně Belgie jen dvakrát pálila směrem na Unaje Simona, jednou to bylo mezi tři tyče a ten jeden jediný přesný pokus stačil na to, aby se míč ocitl taky v bráně Španělska. Charles de Ketelaer za to může, že úřadující evropští šampioni inkasovali na tomhle mistrovství světa vůbec poprvé. Teď autové vhazování na útočné polovině pro Belgičany, snažili se tam přihrát podél levé autové čáry, zatím neúspěšně, ale ke Trossardovi se balon odráží zpátky, rychle ho dostoupil Olmo, proto Trossard nemá mnoho alternativ, těmi jedinými je přihrávka na obránce, ale Trossard nadále přetahuje balon, mířil s ním v podstatě napříč polovinou soupeře, dobrých 30 metrů s ním dribloval, než ho zkusil zkusil odevzdat na pravé křídlo Dokuovi, jenže úspěšné tohle nebylo a Španělé tak otáčejí kormidlem. Fabián Ruiz ale drobně přidržený De Bruynem. Faul se píská na začátku 50. minuty. Španělsko hraje s Belgií stále 1-1 a znovu můžeme sledovat něco podobného, co sledovali fanoušci v prvním poločase, tedy obehrávanou Španělska, jenže s další drobnou chybou v rozehrávce a znovu Jeremy Doku už sprintuje směrem k pokutovému území soupeře, snažil se tam přehodit míč přes nastraženou nohu Rodriho, stejně tak přesprintovat kolem Aymerica Laporta. Ani jedno se nepovedlo, ale protože se Laporte jakožto poslední dotknul balónu, tak budou mít k dispozici Belgičani roh.
2: Ano, tady to byla podle mě z pohledu sudího Michaela Olivera situace oba stejně, protože se hráči drželi, tak se poobjímali společně bývalí spoluhráči z Manchesteru City, vypadalo to, že jsou i dobří kamarádi podle toho, jak se poobjímali. Každopádně rohový kop teď pro Belgii na závěr 50. minuty, za stavu Španělsko, Belgie 1-1, De Bruyne zvedá obě ruce nad hlavu, posílá balon do vápna Španělska, ale tam už leží jeden ze Španělů, je to Baena, který se poroučil k zemi po souboji s Raskinem, no a to znamená, že se bude odkopávat od branky golmana Unaje Simona, který už dává balón na Laporta, po něm si zahraje jeho stoperský kolega Kubarsí, který už míří s míčem vstříc belgické polovině hřiště na stadionu v Los Angeles, ale ještě tu hru o něco pozastavuje, tak aby nemusel rozehrávat moc rychle, každopádně stav je nerozhodný, 1-1 a Španělé chtějí určitě vyhrát základní hrací době a nejít do prodloužení a případných penalt, které mohou samozřejmě na tomhle turnaji vyřadit i favorita, jako se to stalo třeba Německu proti Paraguayi. Teď ale Španělé jsou na polovině soupeře, kombinují a Lamine Yamal posílá křižný míč na Baenu, po něm se zahraje taky Oyarzábal, ten sklepnul Ruizovi, po Ruizovi si po levé straně může zahrát Cucurella společně s Fabiánem Ruizem a taky právě Baenou, míč se vrací do prostřed hřiště, kde operuje Rodri, společně s ním taky Pedro Poro a Lamine Yamal, který se snaží dostat do pokutového území, navádí si míč na levačku, teď se ho dal příliš před nohu, ale ještě stačil přihrát na Rodriho, po Rodrim si zahraje taky Cucurella, ten uklidňuje hru a vrací balon stoperu Laportovi v polovině 52. minuty za stavu Španělsko, Belgie 1-1, Oyarzábal ještě dává na Baenu, po něm si zahraje Kubarsí, Kubarsího pas na pravou stranu, tam jsou připraveni Yamal a společně s ním taky Pedro Poro, přihrávka, která míří až k Fabiánu Ruizovi, ten přenechal míč taky Oyarzábalovi, Cucurella teď může napálit balon, nakonec to byl Yamal, který s odrazem od belgického hráče vystřelil a ten balon zamířil za branku golmana Courtoise, respektive vedlení, no a to znamená rohový kop pro Španěly.
8: A ta střela skutečně byla tečovaná Michelem do takového prostoru, ze kterého nemohla být nebezpečná, jenže kdyby se Michelemu nepovedlo natáhnout jeho levačku, možná, že by byl míč po druhé v síti Thibauta Courtoise. Roch už rychle rozehraný, 53. minuta a centr letící do vápna. Nakonec se nepodařilo žádnému Španělovi hlavičkovat a ani z toho odraženého balónu nic nevznikne. Dani Olmo si nachystal své tělo, práskl do balónu bez přípravy a tenhle míč se mu svezl po vnějším nártu, tím pádem nemířil do prostoru, kam Dani Olmo chtěl a mířil směrem na tribunu. První dvě změny chystá trenér De La Fuente, Pedri a zároveň útočník Ferran Torres se chystají na hrací plochu. To jsou dvě ofenzivní změny, troufil bych si tvrdit, protože i Pedri je přece jenom spíš tvůrcem záložní řadě nežli nějakým bořičem, takže by teoreticky mohl vyměnit třeba Fabiana Ruize nebo Daniho Olma. Vy o tom na Radar Žurnálu Sport rozhodně uslyšíte teď, ale pojďme ještě zůstat v akci, protože Cucurella ji rozehrál právě na Fabiana Ruize na levou stranu. Ruiz už míří na osu hřiště zhruba 30 metrů od brankáře Courtoise. Jsou teď Španělé kombinující, ale už dokombinovali. Cucurella to zkusil kolmým pasem na Fabiana Ruize na dlouhou nohu. Ruiz si nespracoval balón. I kdyby se mu to podařilo, byl by sice v pokutovém území, ale tak trochu zády k bráně. 54. minuta. Belgie hraje se Španělskem ve čtvrtfinále mistrovství světa 1-1.
2: Navíc Ferran Torres, který za malou chvíli přijde na trávník z pohledu Španělska, je opravdu žulíkem pro trenéra Luise de la Fuenteho, protože v tom minulém utkání, ve kterém vyřadili Španělé Portugalce, to byl právě on, který vymyslel opravdu geniální přihrávku na gol v 91. minutě na Mikela Merina, zařídil tak to jednobrankové vedení a později i vítězství Španělů a postup právě do čtvrtfinále, kde teď Španělé remizují nebo hrají nerozhodně s Belgií 1-1. Teď pozor na levé straně na Dokua, který ale uklidňuje hru z pohledu Belgičanů, dává De Bruynemu, který vrací míč do obrany, zahraje si tedy Mechele a společně s ním taky defenzivní záložník Raskin. Ešen Goy na stoperské pozici vpravo bude hrát s balónem a po něm taky Trossard v 55. minutě za stavu Španělsko-Belgie 1-1. Teď De Bruyne už postupuje dopředu, může dát Dokuovi, který je na levé straně hřiště, snaží se obehrát Pedra Pora, to se povedlo, tohle je rychlá narážečka s De Bruynem, ještě rána z druhé a ten balón míří do boční sítě, byl to De Kuiper, který se dostal k odraženému míči ve chvíli, kdy Unai Simon nebyl úplně ideálně postavený, protože se snažil zamezit předtím nějaké jiné ráně, ještě opakovaný záběr nám teď nabízí režie, ano, Unai Simon totiž mířil proti případnému střelci, ale byla tam španělská teč, no ale od něj, se odrazil míč přímo právě k De Kuiprovi, jeho rána levou, ale zamířila právě do boční sítě, no a to znamená, že se skóre nemění a na závěr 55. minuty je to mezi Španělskem a Belgií 1-1 a teď právě přicházejí ty dvě avizované změny.
8: Jednu jsme mohli trefit, Fabián Ruiz skutečně odchází z trávníku jakožto střední záložník a Alex Baena, levé křídlo, je taky stažené, místo nich tedy do středu pole Pedri, další zástupce Barcelony a taky Ferran Torres, takže Barcelona posílila svůj počet hráčů na trávníku, protože i Ferran patří do jejího kádru. Ten tedy bude operovat na tom druhém křídle, než bude Lamine Yamal. Právě Yamal teď rozjel další útočnou akci na střed pole, kombinoval tam s Oyarzábalem, ten se otočil kolem soupeře, ale pak už nepřihrál přesně v 56. minutě, tak stále stav 1-1 branky Ruize a De Ketelereho. Ruiz tedy před chvíličkou vystřídaný, takže už pouze belgický hroťák na trávníku z těch, kteří se dnes dokázali prosadit. Teď kombinace mezi obráncem Laportem a stoperem Unaiem Simonem. Laport bez cizího dohledu zamířil na útočnou polovinu, tam už si ho ale začínají strážit Belgičani. Teď konkrétně Dani Olmo na zádech má přilepeného Leandra Trossarda, to byl souboj dvou desítek, ze kterého ale rychle sešlo, protože Španělé otočili hru doprava. Pedro Oporo na pravé straně zakombinoval s Yamalem. Yamal ukazoval, že chce odcentrovat, ale zatím si rozehrává spíš na krátko s Pedrim. Pedri vrací zpátky na Pora na pravou stranu, kde je trochu volného prostoru. Pedro Poro přetáhl centr a ten nakonec nemíří vůbec do pokutového území, celého přeletěl a v momentě, kdy se dotknul trávníku, tak ten trávník už byl krásně střižený až za brankovou čarou Thibauta Courtoise. Dál se tady bude pokračovat rozehrávkou Belgičanů a to v momentě, kdy se do dresu vysvléká hráč, nebo respektive hráči, které jsme pamatovali z té silné belgické generace, ale spíš třeba 4, 6, 8 let zpátky.
2: Ano, a jmenovitě můžeme zmínit Axla Witzla, který zatím na šampionátu odehrál slovy jednu minutu, a to v osmifinále proti Spojeným státům americkým a v těch předešlých čtyřech zápasech byl vždy na lavičce Belgičanů, tak to bude určitě zajímavá posila do středu zálohy. 37letý fotbalista, který je aktuálně bez smlouvy v nějakém klubu. Ale teď pojďme zpátky na trávník, protože v 58. minutě se dál hraje a Španělé hrají nerozhodně s Belgií 1-1. Lamine Yamal teď bude moci nacentrovat z pravé strany. Tohle byl pěkný pas, který ale dokázal zneškodnit Thibaut Courtois, který se takovým tygřím skokem ani ne doleva, ani ne doprava, ale dopředu ze svého pohledu dokázal dostat k tomu míči a vyboxovat ho v letu takovou rybičkou z pokutového území Belgie, ale dál můžou pokračovat Španělé v tom tlaku, který popisujeme snad skoro v celém utkání v přímém přenosu radiožurnálu Sport proti Belgii. Je to 1-1 a Španělé dál obléhají belgickou branku. Tady je Pedri u středového kruhu, který posílá balon na Kubarsího. Míč už je na pravé straně, kde je připravený mladý Lamine Yamal, velký fotbalový talent, který má určitě nejvyšší cenovku ze všech borců na trávníku, přesahující 200 milionů eur, se teď snaží překonat obranu Belgie, ale to se nepovedlo. Byl tam totiž Doku, který může dopředu a právě Yamal se s ním vrátil, fauloval ho a na začátku 59. minuty se tedy přeruší hra, respektive přerušil ji už sudí Michael Oliver a Belgičané budou moci rozehrát z vlastní poloviny hřiště. Doku dokáže tyhle souboje vyhrávat z pohledu Belgie tak, aby se dokázali Belgičané alespoň na chvíli dostat na balón ve chvíli, kdy jsou pod tím velkým španělským tlakem a dokáže tím svým kreativním založením dostat míč alespoň na chvíli právě na polovinu úřadujících evropských šampionů. To je velká devíza Jeremyho Doku a jedné z největších belgických hvězd a kromě Axla Witzla, už se připravuje taky Romelu Lukaku.
8: A ještě třetí do party Joaquin Seis, o poznání mladší, než byli ti dva zmínění fotbalisté. Zatímco jsme zmiňovali tenhle výčet borců, kteří přijdou na trávník v barvách Belgie, tak se Belgičani ještě hrající na trávníku snažili dostat přes osouřiště do pokutového území, ale nezdařilo se to a Van Aken teď musí hodně rychle přibrzdit nápor Daného Olma, který vytáhl balón dobrých 30 metrů před sebe, je na útočné polovině na začátku 60. minuty, tak Belgičani kombinují a my za chviličku taky občerstvíme posluchače Radiožurnálu o informace z tohoto zápasu. Kukurejův centr. Stav je dál 1-1 i po centru Marka Kukury z levé strany, 60. minuta se píše, už začínají oba dva trenéři hodně střídat, teď se balon dostal za autovou čáru a tak nastupuje v barvách Belgie její dosavadní nejlepší střelec, muž, který se prosadil ve 4 po sobě jdoucích zápasech na tomhle světovém šampionátu, ale pokaždé jako náhradník, Romelu Lukaku.
2: Velká hvězda Belgie, hlavně z těch minulých šampionátů, respektive z těch posledních let, Romelu Lukaku už je o něco starším útočníkem, ale stále ukazuje kvalitu i v belgickém dresu, jak teď zmínil Adam Weidenthaler. No a na hřiště nepřichází jenom on, ale i třeba Axel Witzel, 37-letý záložník, ještě starší než Romelu Lukaku, no a s nimi výrazně starší Seis, který, mladší Seis, který přichází taky na trávník. A to jsou tedy tři noví Belgičané, 61. minutě za stavu Španělsko, Belgie 1-1 a hraje se teď na polovině Španělů, kteří kombinují mezi sebou. Kubarsí a Laporte si teď předávají balón, Laporte posílá balón do prostřed hřiště, kde už je připravený Pedri a dává na pravou stranu, tam je Lamine Yamal, navádí si míč na levačku a tahle rána na zadní tyč nebyla až tak nebezpečná, Thibaut Courtois si s ní dokázal poradit a tak na závěr 61. minuty pokračuje stav mezi Španělskem a Belgií ve čtvrtfinále mistrovství světa 1-1. Pedri dál pokračuje s míčem a dává do středového kruhu, kde už je připravený Kubarsí. Dani Olmo pěkně si dokázal poradit s míčem, i když v pádu, a balon se tak ještě dostal na Ferrana Torrese, ten ho ale ztratil a tak může znovu Doku pokračovat dopředu. Už je na polovině Španělska, dává pro někoho přihrávku na De Kuipra a nabíhá tam do vápna Lukaku a Španělé se tam dokázali dostat k tomu balónu v pokutovém území. Belgičané ale ještě postupují a tady byla rána z otačky De Bruyneho, která zamířila přímo do rukavic Unaje Simona, ale tam Belgičané reklamovali nějakou ruku.
8: Ano, bylo to po centru Raskina, ta ruka byla nastřená Laportem do Rodriho a tím pádem to nebude pokutový kop, pokračuje se dál v 62. minutě. Jeden Španěl hlavičkou oslovil toho druhého, samozřejmě neúmyslně, a pak přišlo to drobné zpracování rukou, které ale sudí nechává být. Jenom poupravím, byl to Raskinu v centru, protože De Kuiper už vystřídal, ale dostaneme se k tomu za chviličku, protože Yamal je teď na pravé straně už pokutovém území, zase zadribloval, přidává a Ojer Zabel pálí z ostřejšího úhlu. Další dobrý a důležitý zákrok belgické reprezentační jedničky poslední dekády Thibauta Courtoisa. Se začíná 63. minuta, Španělé vybojovali rohový kop, ale je to velmi nepříjemné pro defenzivu Belgie. Právě De Kuiper byl vystřídaný za Joaquina Seise a ten má přinést novou energii proti Yamalovi, protože tohle je ten souboj, který De Kuiper v podstatě prohrával a nikdy v něm ani nebyl, protože De Kuiper je hodně ofenzivně laděný krajní obránce a občas se trochu zapomínal právě při svých útočných snahách. Teď už rohový kop rozehraný, Dani Olmo na ose hřiště přihrává si s Pedrem Porem, proto má na slabší levou, přesto si zasekává proti Seisovi, ještě dává na levou stranu, takový zkrácený rohový kop mohl mít Ferran Torres, ale on míří na prostředek pole, jako by chtěl obstřelovat bránící val Belgičanů, zatím neúspěšně. Rodri znovu kombinuje s Pedrim, všichni Španělé jsou buď uvnitř pokutového území, anebo teď s balónem zhruba 5 metrů před ním, stejně tak se to dařilo i Pedrimu. Poro znovu předává na Daniho Olma a ten obkroužil takový půlkruh, dokonal ho z levé strany na pravou, odkud může centrovat Yamal, přihrává si nakrátko s Ferránem, ten mu nabíjí zpátky, Yamalovi se míč zapletl pod nohama a tak nevystřelil. Raskin se pak snaží odkopnout míč, ale nedaří se to ani k Lukakovi, ani k De Bruynemu a tak Raskin musí zatáhnout za záchranou brzdu, fauluje Daného Olma. V 64. minutě zostavu 1-1 budou Španělé dál v náporu.
2: Raskin už se po několikáté provinil proti pravidlům, ale dělá to dobře. Nikdy to neznamenalo žlutý kartonek od Michaela Olivera a to je moc dobrá zpráva pro belgického záložníka, který tak může beztresně pobíhat dál po trávníku v polovině 64. minuty za stavu Španělsko. Belgie 1-1, teď Kubarsí vybízí k dalšímu útočnému výpadu Daniho Olma. Míč už dostává i Lamine Yamal, ten se snaží dostat přes Seise do pokutového území. To se mu sice povedlo, ale Seis dokázal ten balon ubránit. Navíc se Yamal jako poslední dotknul balónu, vypadá to, a Belgičané tak budou rozehrávat od své branky. Před malou chvíli to byl právě Lamine Yamal, který protřepal rukavice Thibauta Courtoise. Tomu se ale povedlo dobře zasáhnout.
8: Mimochodem Lamine Yamal spolu s Pauem Kubarsím první teenageři, kteří na světovém šampionátu nastupují v základní sestavě do čtvrtfinálového zápasu. První teenageři od roku 1958, kdy se to v brazilské reprezentaci povedlo Josému Altafínimu a taky jistému Pelému, který tehdy hrál jako 17-letý ve čtvrtfinále toho tehdejšího světového šampionátu a později se tedy stal velkou fotbalovou ikonou. Zpátky do současnosti, zpátky do španělského útoku, který tentokrát netáhnou ani Kubarsí, ani Yamal, ale Pedri na středu pole, už o něco málo starší záložník, který zakombinoval s Oyarzábalem. Oyarzábal předává na levou stranu Kukurejovi, ten si ale netroufl na individuální průnik kolem krajního obránce, kterého teď tvoří De Ketelaere. Po příchodu Lukaka se zatáhl do opoznání defenzivnější pozice, ale už z pravé strany útočící Španělé se dostávají do pokutového území. Yamal si zkoušel prohodit jak Seise, tak Ngoje, nepovedlo se to a pak se nepovede ani další akce Španělska, protože Poro ve spolupráci s Torresem faulovali Jeremyho Dokua a tak si v úvozovkách konečně Belgičani oddechnou, protože teď je to pasáž hodně nepříjemná. V těch posledních 5-6 minutách se hraje téměř výhradně na polovině týmu trenéra Rudyho Garcia. 66. minuta, ale stále skóre svítí z kanadské, z americké Kalifornie 1-1 Španělsko-Belgie.
2: Nějaký problém ale teď má Thibaut Courtois, který vypadal, že je úplně v pořádku a možná kvůli křečím teď spadnul na trávník z ničeho nic. Ukazuje tam sudímu, že ho trápí pravděpodobně stehenní sval a to budou právě ty zmiňované křeče, tak to by nebylo vůbec dobré, kdyby Thibaut Courtois měl takový problém, že by třeba musel i vystřídat. Já se ještě vrátím k tomu faulu na Jeremyho Dokua, protože on si ho doslova vymodlil. Z opakovaného záběru bylo jasné, že tomu hodně přihrál, že změnil směr svého pohybu a potřeboval trošku vymodlit nějaký ten čas pro Belgii, která by se tak mohla nadechnout na pár chvil. Potom dost velkém tlaku Španělů, kteří měli i několik příležitostí na to ohrozit právě Thibauta Courtoise a právě tento zkušený belgický brankář teď leží na trávníku a má nějaký problém právě se stehenním svalem, odchází ze hřiště a to se hraje polovina 67. minuty, ale zastavuje 1-1 mezi Španělskem a Belgií, přichází právě zmiňovaná, v poločase zmiňovaná hydratační pauza.
6: A na Radiožurnálu Sport ve 22 hodin a 29 minut využijeme k tomu, abychom si připomněli i jiné sportovní události pátku 10. července. Třeba, že Gloria Manuel, tedy česká čtvrtkařka, doběhla třetí na mítinku Diamantové ligy v Monaku. Výkonem 49 sekund 44 setin halová mistryně světa zaostala jen o 7 setin za svým nedávným osobním rekordem z Paříže. A i čtvrtý start v letošní Diamantové lize proměnila v umístění nastupních vítězů. Vyhrála olympijská šampionka Paulínová z Dominikánské republiky. Výškař Jan Štefela v Monaku nenavázal na loňské druhé místo a pod průměrným výkonem 220 cm se dělil o 8. místo. Hokejový obránce David Špaček podepsal s Minnesotou roční dvoucestnou smlouvu. Bude tak pokračovat ve svém boji o NHL, ve které letos debitoval a vydělá si, pokud tedy bude hrát za Wild nejlepší ligu světa, $850,000. A rovinatou sedmou etapu Tour de France vyhrál v hromadném spurtu celého pelotonu v Bordeaux tým Merlier. 33-letý Belgičan si připsal čtvrtý triumf na staré dámě v kariéře. Čech Pavel Bittner finišoval 11. téměř celý den strávil ve dvoučleném úniku Jakub Otruba, který ale peloton zlikvidoval tedy onen únik necelých 20 kilometrů před cílem.
3: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
7: Je tu cyklistická Tour de France.
3: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
7: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
9: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
3: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
7: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ježka.
10: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
3: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
7: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: A teď poslouchejte dál druhý poločas čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Belgií a Španělskem. Duel komentují Adam Weinetaler a Tadeáš Skalický.
2: 70. minuta zápasu mezi Španělskem a Belgií, je to dál 1-1. Před malou chvílí přišel dlouhý nákop na polovinu Belgičanů, ale zvládli to 1-1, teď aktuálně v polovině 70. minuty mezi Španělskem a Belgií. V úvodní půli se prosadili Ruiz a De Ketelaere. Tadeáš Skalický, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, protože Španělé můžou pokračovat v útočném snažení z vlastní poloviny hřiště. Laporte teď přihrává na Ferrana Torrese, ten ještě sklepává do obraných řad Rodrymu a Rodry se právě snaží z pravé strany tak trochu rozhýbat kolegu z pravé strany hřiště Pedra Pora. Balón míří křižný na Kukureju, po Kukurejovi si taky zahraje Oyarzábal a Pedri. Španělé znovu házenkář se snaží dostat do pokutového území Belgie. Tohle byla šance, kterou vytvořil Kukureja hlavou. Dostal míč k hlavičce Ferrana Torrese, no a ten vletěl do belgické obrany jako blesk z čistého nebe, ale jeho hlavička zamířila daleko od branky Thibauta Courtoise, který právě musí odejít ze hřiště v 71. minutě. Tedy belgický brankář po problémech pravděpodobně se stehenním svalem míří ze hřiště pryč. Za stavu Španělsko-Belgie 1-1 ho střídá.
8: No, teď je otázka, protože dva brankáři mají minimum zkušeností z reprezentačního dresu. Je to Senne Lammens a Mike Penders. Nakonec Mike Penders si odbývá svůj reprezentační debut na mistrovství světa ve čtvrtfinále v 71. minutě. Thibaut Courtois ve svém 115. startu dost možná končí. Nakonec Senne Lammens v bráně, tak grafika se to trochu spletla a tím zmátla i mě. Senne Lammens, brankář Manchester United, stojí v bráně nikoliv Mike Penders, brankář Chelsea, abychom to měli úplně přesně. No a Thibaut Courtois končí svůj 15. start, jak by jistě nechtěl. Klidně to může být poslední reprezentační start pro brankáře Realu Madrid a dlouholetou oporu právě belgické reprezentace. Připomeňme, že on je 7. v belgickém národním týmu, co se týče startu. Před ním z těch aktivních spoluhráčů pouze De Bruyne, Lukaku a Witzel a taky dnes už nehrající Hazard, Alderweireld a Vertonghen. Takže Thibaut Courtois možná se tím zápasem rozloučil a to po velmi dobrém výkonu, to musíme připomenout. Ano. On dnes držel Belgii nad vodou a stále díky němu Belgie drží ten vyrovnaný stav 1-1, ale asi se mu na to nebude úplně dobře dívat.
2: A ani nový gólman na trávníku Lammens nemá příliš reprezentačních zkušeností. On má jeden start v kvalifikaci právě na toto mistrovství světa a potom jeden start v přátelském utkání v dresu Belgie, no a poté nějaké ty starty v těch nižších kategoriích. Uvidíme, jak se bude dařit belgickému golmanovi, samozřejmě nic zlého mu rozhodně nepřejeme. Za stavu Španělsko-Belgie 1-1 v 73. minutě ve čtvrtfinále mistrovství světa, ve chvíli, kdy kombinují Španělé a kombinují na belgické polovině hřiště, Ferran Torres už má míč na své pravé kopačce a dává na pravou stranu, kde je připravený Lamine Yamal, ten už bude moci nacentrovat do pokutového území, snažil se obrat, respektive předběhnout Seise, no ale to se mu nepovedlo. Znovu dobrá práce muže, který vystřídal ve druhém poločase De Kuipra a zatím velmi dobře a schopně brání svého konkurenta Lamina Yamala, jednoho z nejlepších fotbalistů planety.
8: Joaquin Seis, fotbalista, který působí na domácí úrovni v Brugách, tedy ve své domovské lize, řekněme, a je schopen tedy přesně, jak říká tady Tadeáš Skalický, mazat jednoho z nejlepších hráčů na světě. Ale bude k tomu potřeba ještě něco navíc, aby se Belgičani dostali přes Španěly, třeba výhru
2: v penaltové loterii, ale od té jsou ještě Belgičani poměrně daleko. Teď už zase útočí Španělsko. 74. minuta. Larocha má balon na svých kopačkách na středu pole a konkrétně to je Pedri, který ho dává na Daniho Olma. Dani Olmo úplně sám dokubil u něj pozdě a přidávka na osu hřiště na offsideovou linii pro Oyarzábala byla původně dobrá, jenže Oyarzábal o chlup rychlejší, než by potřeboval být. Míč se mu tak zasekl pod patou té, řekněme, nohy, která byla napřed, a proto Španělé musí znovu začít od obránců. To se povedlo. Jamal na pravé straně zakombinoval. Už je Ferran Torres pokutovému zemí, nádherná narážečka a myšlenka hlavně od Oyarzábala, i když ten pas nebyl stoprocentně přesný pro Ferrana. Tam ještě udělal stopku jeden ze stoperů Belgie, byl to Brandon Mechele, který teď ale musí zpátky vystavit offsideovou lineu, protože Španělsko je tady znovu s útokem. Olmo na středu pole, vyměnil si pozice s Pedrim, stále si ale nechává balon u své pravačky. Nakonec pálí zprava Lamine Yamal, tentokrát zblokovaný pokus, ale nevypadá to úplně dobře s tím, jak na Belgii tlačí Španělé. Nevypadá to tady dobře pro Belgičany, zatímco Španělé chtějí ukázat, že můžou rozhodnout tenhle duel i v klasické hrací době. Teď se hraje 75. minuta.
11: A bude to Mechele, který teď je pod tlakem španělských útočníků a snaží se z něj vymanit. Dokázal to přihrávkou na svého kolegu z obrany Castaneho, jeho pas ale nenašel. Ani Lukaku a ani De Ketelera, dva útočníky teď v belgickém dresu. A tak budou moci znovu rozehrávat Španělé z vlastní poloviny hřiště. Je to Rodri, který dává balon na pravou stranu. Tam už je Lamine Yamal, dává přihrávku na Oyarzábala. Ten mohl vystřelit, ale ještě raději podrží míč. Už je ve vápně Belgičanů na pravé straně konkrétně. Po něm bude hrát taky znovu ještě jednou Yamal a Pedro Porro. Rychlá narážečka mezi Yamalem a Pedrem Porrem a centr Yamala do pokutového území Belgie. Tam sice byli Španělé a mohli zakončovat, ale nikdo z nich nevyskočil nejvýš. Teď je další zisk Španělů na polovině Belgie. Stihne to ještě na trávníku, Pedri ne. A to znamená, že Belgičané budou moci na malou chvíli oddechnout a vydechnout, protože budou mít míč na svých kopačkách z pravé strany na polovině právě vlastní, na polovině belgické. Teď budou rozehrávat autové vhazování. A taky můžeme říct, že na stadionu v Los Angeles je aktuálně plno 70,500 diváků, tak to není vůbec špatná návštěva na čtvrtfinále mistrovství světa. Za stavu Španělsko-Belgie 1-1 v probíhající 76. minutě, kdy Španělé znovu získávají míč a můžou znovu do útoku. Belgičané jsou v posledních minutách bez zubí.
2: Zezadu faulovaný je Pedri Axelem Witzlem, který ukazuje, že tam byl drobou linký faul, ale Michael Oliver se nenechá obněkčit a tak může Španělsko pokračovat s balónem. Na pravé straně Pedri našel Lamina Yamala. Yamal je v pokutovém území za stavu 1-1, Španělé v další šanci po té, co teď v začátku 77. minuty jsou jasně lepším týmem, ale z té šance nic nevznikne a na druhou stranu míří Belgičan Jeremy Doku. Každopádně druhý poločas jsou Španělé ještě dominantnější než v poločase prvním, držení míče skoro 80% času pro úřadující evropské šampiony, kteří teď ale faulují na své vlastní polovině, a to Raskina, který tam neměl nikoho na pomoc, takže získal to nejlepší, co mohl, tedy volný přímý kop od autové části. Byl drobně stažený za ruku Pedrem Porrem, ale nohy šly hodně dobrovolně do vzduchu od záložníka Raskina, záložníka belgické reprezentace a taky skotských Rangers. Díky tomu jsou teď Belgičané na útočné polovině, 77. minuta a snaha něco vymyslet.
11: Castaň může kombinovat s Axelem Witzlem, který se zatáhl hodně hluboko do belgické obrany, a už může taky kombinovat s novým mužem na trávníku, golmanem Belgie Lamencem, který vystřídal zraněného Thibauta Courtoise, jasnou belgickou jedničku, a tak bude muset ve svém třetím startu za belgickou reprezentaci předvést velmi dobrý výkon, aby vymazal silné španělské útočníky. Teď se o další výpad snaží Lamine Yamal z pravé strany, ale Belgie se dál nedokázala osvobodit v 87. respektive 78. minutě. Za stavu Španělsko-Belgie dál 1-1. Pedri kombinuje s Rodrym a znovu Španělé uzamknuli Belgičany ve vlastním vápně a tak můžou kombinovat i dál. Pedro Porro dává na pravou stranu Yamalovi, ten se mu vrací přihrávku. Pedri dává Rodrymu, Rodry Pedrymu, to je taková krátká přesmyčka nebo říkanka, chcete-li. Lamine Yamal kombinuje taky s Pedrem Porem a znovu míč na pravé straně u mladého Španěla. Ten se ale znovu nedokázal dostat přes Seise, belgický obránce. Je velmi dobrý v těch vzájemných drobných soubojích právě s Laminem Yamalem.
8: 1-1 je stav stále tedy ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. 79. minuta a vy posloucháte náš přímý přenos na Radiožurnálu Sport a třeba taky v aplikaci Můj rozhlas. Jsme za to velmi rádi, zatímco Dani Olmo otevírá defenzivu Belgie. 5 mužů na offsideové lajně, ale 3 Španěle se s nimi málem poradili. Olmo, Ferran Torres a Lamine Yamal zase měl být na konci celé akce. Yamal má dnes 6 střeleckých zakončení, skoro polovinu, co celá španělská sestava. Takže rozhodně na ta slova Luise de la Fuenteho, který mluvil o tom, že očekává od Yamala ještě o něco víc, tak dokázal dobře navázat a tohle je dost možná jeho nejlepší výkon na prvním mistrovství světa z mnoha, asi by se dalo říct, pro Lamina Yamala, pakliže ta jeho kariéra bude mít stejnou trajektorii jako doposavat. Mluvím o Laminu Yamalovi, protože se teď chviličku nehrálo a to i proto, že se střídá, Španělé střídají a posílají na plac Nika Williamse. Mikel Oyarzabal na hrotu útoku dnes nebyl tak výrazný jako v minulých zápasech, ve druhém poločase už se vytrácel zkušený lídr ofenzivy Realu Sociedad San Sebastián a tak přichází hvězda jiného baskického týmu Atletico Bilbao, Nico Williams.
11: Ano, a Španělé tak dostávají další novou sílu a novou krev do svých útočných řad a teď to můžou znovu ukázat, protože Rodry vede míč středem, dává na pravou stranu, kde už je připravený Lamine Yamal, po něm si taky zahraje Pedro Poro, znovu kombinace těchto dvou mužů po pravé straně španělského útoku, znovu balón u kapitána Rodryho, po něm si zahraje taky Pedri, který přesouvá hru na levou stranu z pohledu Španělů. Tady je Nico Williams, nový muž na trávníku, který může nacentrovat, ale golman Lamens neměl žádnou práci, balón se ocitá za jeho brankou a tak na konci 80. minuty dál platí stav Španělsko-Belgie ve čtvrtfinále mistrovství světa 1-1. A Belgičané se už snaží konečně znovu dostat z toho velkého španělského tlaku, který platí snad v posledních 20 minutách. Dívíme se trochu s Adamem Weidenthalerem, že nepadla branka do brány belgické reprezentace, protože Španělé si vytvořili několik šancí, ale žádnou z nich nedokázali využít a žádná z nich, přiznejme si, to nebyla úplně stoprocentní. Belgická obrana zatím tomu velkému španělskému tlaku odolává. Další zkušený belgický fotbalista, teď na trávníku, Kevin De Bruyne, si protahuje levou nohu a vypadá to, že i on bude muset vystřídat, ale nepředbíhejme, ještě má nějaké problémy, pravděpodobně se svalem, ale už si znovu vyskočil na nohy a dost možná bude moci pokračovat, tak uvidíme, jak to bude s belgickým kapitánem. Teď na závěr 1.80. minuty, kdy se chvíli nehraje.
8: Byla by to velká komplikace vzhledem k tomu, že Kevin De Bruyne už není ve svém věku v 35 letech zvyklý hrát celé zápasy. Na tomhle šampionátu byl vždy okolo té 80. minuty střídán, právě teď začíná 82. Minulý zápas proti Spojeným státům americkým dokonce odseděl celý na lavice náhradníků. A další negativum, které by přineslo to případné zranění Spielmachera Neapole, je, že by v tu chvíli měl Rudy Garcia dostřídáno a musel by čekat na případné prodloužení na to, aby měl ještě jednu změnu navíc. Španělé už rozehráli, na levé straně Kukuria udržel balón na trávníku, přestože to vypadalo hodně hraničně. Poté kombinují Williams a Pedri, tedy dva střídající hráči, proti ním tři soupeři. Williams se dokázal poradit přihrávkou na střed pole. Rodry otáčí doprava krásným obloučkem, který byl přesně na levačku Lamina Yamala. Z té se balón následně vydal do pokutového území, ale Witzel spolu s De Bruynem ho dokázali odrazit. A Doku chce zamířit na druhou stranu. Raskin ho stále častěji posiluje na levém křídle, ale teď se nepodařilo ani Raskinovi dostat do útočné poloviny a tak si balón znovu berou Španělé. Navíc tam byl drobný faul na španělského hráče, takže Španělé mohli rychle rozehrávat nikým neatakovaní. Rodry už je znovu na středu pole a dalšího oblouček nenachází. Yamala nýbrž na levé straně Nika Williamse. U Williamse byl přilepený kastaň, přesto se daří dostat Williamsovi do pokutového území. Balón ale nemá u kopačky po obloučku Pedriho. Kastaň spolu s Ngoyem vytvořili teď dobrou defenzivní hradbu, která zafungovala fotbalistům Belgie. A ti budou střídat. Rudy Garcia sáhne k tomu svému poslednímu střídání. A teď je otázka, jestli Alex Saelemaekers půjde na místo Kevina De Bruyneho a nebo někoho jiného.
11: No, kdybych si měl tipnout, tak by to dost možná byl už zmíněný Spielmacher Neapole, který měl nějaké problémy se zmíněným stehním svalem, možná to byly ale křeče, tak uvidíme, jestli to dokázal rozhýbat Kevin De Bruyne, nebo si třeba řekl o střídání, ale budeme si na to muset ještě malou chvíli počkat, protože teď se ještě nestřídá, hraje se 83. minuta zápasu Španělsko-Belgie ve čtvrtfinále mistrovství světa, dál 1-1 a Španělé znovu táhnou útok středem a postupně u balónu je teď aktuálně Rodri a dobrá přihrávka na Jamala, který se dostává do šance, ale znovu tam byl Seis, který předvádí opravdu velmi, velmi dobrý výkon. Mladý obránce teď znovu dokázal obehrát ještě mladšího záložníka Španělů, ale tomu předcházela krásná, krásná přihrávka za obranu od kapitána Španělů Rodriho, který dokázal Lamina Jamala najít na centimetry. Ten se dokázal dostat do příležitosti, ale nakonec nepodařilo se zakončit právě kvůli Sejsovi. Teď ale málem chyba golmana Španělu Unai Simona.
8: Simon totiž vyběhl ze své brány, ze svého pokutového území, odkopl balon zhruba 25 metrů od sebe, ale tam stál Kevin De Bruyne. Z prvního doteku si zpracoval míč a ze druhého chtěl pálit do té odkryté brány na zhruba 40 metrů před sebe. Jenže bohužel pro Belgičany před De Bruynem stál ještě jeden Španěl a toho právě De Bruyne trefil. Takže i na konci 84. minuty je skóre vyrovnané 1-1 mezi Španělskem a Belgií ve čtvrtfinále světového šampionátu. Obě branky padly v prvním poločase, ten druhý patří jasně Belgičanům, ale ty už si to zmiňoval, hlavně Joaquín Seis je tedy velmi šikovným obráncem. Ono to jeho příjmení, trochu jinak napsané, znamená ve španělštině 6 a minimálně 6krát už pomohlo zastavit Lamina Jamala, připadá mi tak, protože skutečně je to právě Joaquín Seis, který je nasazovaný na velkou hvězdu Španělska, která je teď ale bez balónu, stejně tak jeho spoluhráči. Je to Belgie, která kombinuje na pravé straně, Witzlovi míč ale odskakuje a Kastaň to nezachrání. Takže na středu pole přichází faul, Kevin De Bruyne zápasnicky stáhl soupeře a uvidí žlutou kartu. Michael Oliver v tomhle utkání se žlutými šetřil, dosavat ukázal jednu jedinou, a to pro španělského stopera Kubarsího, teď tedy belgického záložníka De Bruyneho, který oběma rukama objal Ferrana Torrese a poslal ho na trávník.
11: Vypadalo to jako nějaký chvat od Lukáše Krpálka, víc by nám ho popsal kolega a judistický expert Petr Kadeřábek, ale teď dostává žlutou kartu Kevin De Bruyne a hned odchází z trávníku, tak to je celkem logické střídání od Rudyho Garcia, ale přiznejme si, že to dost možná, jak už před chvílí zmiňoval Adam Weidenthaler v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, bylo předpřipravené. Každopádně Kevin De Bruyne půjde se žlutou kartou případně do těch dalších zápasů na šampionátu. No a na trávníku se objevuje nový hráč, kterým je, Adame?
8: Alex Saelemaekers, já vím, ty to nechceš vyslovit. Mikel Merino taky na druhé straně, ten přijde za Daniho Olma, pokud jsem správně viděl číslo 6, a to skutečně patří tomuto fotbalistovi Arsenalu. U něj je zajímavé, a jistě to dobře víte, pakliže sledujete anglickou Premier League, že on je původním povoláním štítový záložník, defenzivně laděný hráč, ale Arsenal, pokud potřeboval, tak ho vytáhl na hrotu útoku a právě odtamtud dával Merino důležité góly a své o tom vědí teď i reprezentanti La Rocha.
11: Ano, a speciálně o tom vědí i Portugalci, protože právě Mikel Merino je vyřadil v tom minulém osmifinále, minulém kole play-off. Teď ale pozor, šance Španělů na polovině Belgie už jsou nastoupení dokonce ve vápně. Centr, který mířil do belgické obrany, ale nic se neznamenal. A tak Španělé dál obléhají belgickou branku. Tohle je Pedri, který kombinuje ještě s kapitánem Rodrim. Tomu se povedla přihrávka na Jamala na pravou stranu. Jamal může pálit pravou, ale ještě si dával míč na levačku, tak tohle možná měl vyřešit mladičký Španěl o něco rychleji a vystřelit pravou nohou na branku golmana Lamense. Teď ale budou pokračovat s míčem Španělé, protože míč zamířil do zámezí a ti už hodili. Nico Williams se z levé strany snaží probít do pokutového území, ale tenhle přízemní centr skončil na kopačce Raskina, který hledá Lukakua. Ten v souboji s Laportem byl sice silnější, ale Laportovi tam teď pomůže Kubarsí, který dává Unai Simonovi a ještě si s balónem trochu zahraje Rodri, který dává míč zpátky právě Unai Simonovi a rozehrávka Španělů míří po levé straně na belgickou polovinu. Tam je teď u balónu veprostřed hřiště právě Mikel Merino. Teď se právě stáhnul mezi stopery, ale jak už jsme zmínili s Adamem Weidenthalerem, on dokáže i velmi účinně zaútočit. 88. minuta. Španělsko-Belgie 1-1 ve čtvrtfinále mistrovství světa v Los Angeles pod dohledem 70 tisíc diváků. Teď Kubarsí napřáhnul zpoza pokutového území a tahle je dorážka. Gól! Španělé vedou 2-1 A tohle je dost možná velká chyba golmana Lamence, který měl tuhle situaci vyřešit. Tu ránu Kubarsího z docela velké dálky, lehnul si na trávník, ale míč jenom vyrazil před sebe. Thibaut Courtois tak trochu kroutí hlavou, respektive zvedá oči v sloup, protože kdyby byl na trávníku, on dost možná by teď Belgičané neinkasovali. No a je to právě Mikel Merino, který vypadá v 88. minutě dost možná rozhoduje o postupu Španělů do další fáze mistrovství světa, ale nepředbíhejme, samozřejmě nás čeká ještě pár minut na závěr tohoto čtvrtfinále. Španělé ale teď ukazují, že patří mezi ty nejužší favority na zisk mistrovství světa.
8: Tohle nebyla ani tolik práce útočníka Mikela Merina jako skutečně té chyby brankáře Lamence. Pod to bych se podepsal. Střela ze střední vzdálenosti od stopera Kubarsího. Ano, skočila před brankářem. Ano, byla možná hůř vidět. Myslím si, že nebyla tečovaná. Každopádně tohle by golman na úrovni čtvrtfinále mistrovství se tak chytat měl. Problém pro Lamence byl takový, že on vlastně před touhle situací neměl zákrok. Nepamatuji si, že by se dotkl balónu rukavicí maximálně, když se ho připravoval na výkop. Teď tedy střelu, která mířila na prostředek brány, ke všemu ještě vyrazil přímo před sebe zhruba metr, nejrychleji zareagoval. Teď tedy útočník, jindy střední záložník Mikel Merino předstihl Mecheleho i Ngoje, kteří už se jen tak dívali na záda svého soupeře, a ten dorazil míč takzvaně pod kladce, který pod břevno belgické branky. Začíná 90. minuta, Španělsko tedy dává gól, znovu vede, tentokrát 2-1 po trefě Merina, a uvidíme, a vy o tom na Radiožurnálu Sport taky uslyšíte, jaký že bude nastavený čas, ale bojím se, že pro Belgii toho času tolik nezbývá, tím spíš, když si zatím Belgičani za tenhle celý zápas vytvořili jednu jedinou střelu na bránu a tu dokázal už v prvním poločase zužitkovat Charles de Ketelaere.
11: A Belgičany a speciálně Lamence to bude hodně, hodně mrzet, protože oni dokázali tomu velkému tlaku Španělů zdorovat poslední půl hodinu zápasu. I v prvním poločase byli Španělé výrazně lepším týmem a dokázali se dostat do mnoha šancí. Thibaut Courtois většinu těch velkých nebo velkých příležitostí a dobrých střel dokázal spacifikovat a tohle určitě nebyla rána, která by měla golmana Lamence ohrozit, ale on ji pouze vyrazil. 2-1 Španělé vedou teď v 90. minutě.
8: 90. minuta právě v tuhle chvíli končí. Španělé vedou 2-1 nad Belgií. Mikel Merino využil velkého zaváhání náhradního brankáře Seného Lamence, který vystřídal zraněného Thibauta Courtois. Lamence pouze vyrazil balón před sebe a Merino dokázal dorazit do poloodkryté brány. 7 minut se nastavuje v Los Angeles. 7 minut tedy mají Belgičani na to, aby prolomili tohle utkání a aby si ještě vymodlili prodloužení v utkání se Španělskem. Čtvrtfinálový duel tedy Španělé vedou poté, co se nejprve prosadil Fabián Ruiz, na něj navázal Charles de Ketelaere, a teď tedy ve druhém poločase z obrovského tlaku Španělska, ale nakonec takové nenápadné střely z dálky dokázali Španělé skórovat na 2-1, navzdory tomu, že tady poprvé na šampionátu inkasovali úřadující evropští šampioni, tak to vypadá, že se přeci jenom dostanou do toho semifinálového zápasu, kde už čekají po včerejšku Francouzi.
11: Velmi nebezpeční Francouzi, nutno podotknout, teď ale Belgičané ještě se snaží něco udělat s tím výsledkem. De Ketelaere dává Dukuovi, ten se dostal až do takového kliku, ve kterém musel bojovat se čtyřmi Španěly, ale byl tam podle sudího Michaela Olivera útočný faul Doku a vypadá to, a tak budou Španělé rozehrávat ve druhé nastavené minutě nad rámec druhé půle z vlastní poloviny hřiště, od vlastního pokutového území, ve chvíli, kdy vedou nad Belgií 2-1, a Unai Simon tak ukazuje svým spoluhráčům, ať se dostají na pravou stranu belgické poloviny hřiště z jeho pohledu. Teď několik hlavičkových soubojů uprostřed trávníku. Axel Witsel získává míč pro Belgii, Raskin dává na levou stranu, kde už je připravený Doku. Tohle je průniková přihrávka, tady je Selemerx. Ten se dostává už k centru do pokutového území Španělů. Tam byl osamocený Lukaku, ale tohle měl Selemerx rozhodně zakončovat, protože brána byla odkrytá, protože Unai Simon vyběhl a vůbec se mu to nepovedlo. A teď na konci druhé nastavené minuty z těch celých sedmi, to byla obrovská šance pro Belgii. Selemerx ještě hledal rozběhnutého Lukaku, ale tam byli dva obránci Španělska a ti tuhle situaci vyřešili. To znamená, Španělsko-Belgie dál, pět minut do konce čtvrtfinále mistrovství světa 2-1.
8: Ale dokud teď může postupovat dopředu, na pravé straně tři nabíhající spoluhráči, dokole předržel balón, spoluhráči se zlobí, je to sice faul na žlutou kartu, ale bude to rozehrávka volného přímého kopu ze zhruba 30 metrů. Michael Oliver ještě vytáhl žlutou kartu a ta přichází pro Amerika Laporta, který vůbec nekoukal na balón, snažil se jen a pouze sejmout Jeremyho Dokua. Takže žlutá karta i pro druhého stopera španělské reprezentace. Z celkových sedmi nastavených minut už téměř tři vypršely. Alex Salemakers se snaží rozehrávat, nebo bude rozehrávat, zatímco Unai Simon, který před chvíličku trochu zaváhal, si postavil pouze jednoho hráče do zdi. Tím byl Jamal, Salemakers ho bez problému překopl. Pozor na tenhle centr, který nepřiplachtil Klukakovi, navíc Raskin následně propadá a tady je rychlý kontr čtyř Španělů proti jedinému Joaquínu Seisovi a Joaquín Seis, jak jsme ho chválili v celém tomhle zápase, tak pokračuje v těch kvalitních výkonech a teď v roli posledního hráče odkopl balon na tribunu.
11: Teď velmi nepřesná přihrávka a Španělé mohli orazítkovat ten svůj postup do semifinále, kde se tedy lepší z tohoto čtvrtfinále potká s Francií a mohli jít 4-1, respektive dost možná 4 už jenom na gólmana Lamence, ale přišla nepřesná přihrávka, Seis ji vystihl, no a to znamená, že v polovině nastaveného času, tedy ve čtvrté minutě z těch celých sedmi, dál platí stav Španělsko-Belgie 2-1 a to hlavně díky gólu Mikela Merina, který se prosadil v 88. minutě. No a to znamená, že Španělé jsou o krok blíž tomu zmiňovanému semifinále. Teď dlouhý odkop od branky Unaje Simona, španělského golmana, který ale zamířil do zámezí a to znamená, že Seis bude vhazovat z levé strany hřiště, po něm si zahraje taky Mechele a golman Lamens, kterému se vůbec nepovedl ten zákrok před gólem na 2-1 z kopačky Mikela Merina a tím tak trochu zařídil pro Belgii to, že je dost blízko vyřazení z play-off celého turnaje.

0: Čtvrtfinále mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Španělsko vede 2-1, teď ale Simon, brankář, chybuje v rozehrávce, rychlé autové vhazování pro Belgii a fanoušci vstávají, chtějí vidět dobře ty poslední sekundy, ať už přejí Belgičanům anebo Španělům. Dobrá kombinace na pravé straně v podání Belgičanů, centr do vápna na Lukaka, ten hlavičko je ale přímo pod sebe, balon se tam odráží několikrát Rodrymu, nechtěl ho napadat Salemakers, bál se toho, že tam přijde odkop a on taky přišel. Na druhé straně Jamal ale prohrává rychlostní souboj s Dokuem, tohle byla ozdoba celého zápasu. Jsou ty útočné výlety, ať už Jamala nebo Doku. A teď centr z pravé strany podání Belgičanu přímo na brankáře Simona. Lukaku si naběhl do soupeřova brankáře, fauluje ho, zatímco už měl Unai Simon míč ve svém držení. A ani Romelu Lukaku tedy tenhle zápas zřejmě nezlomí. Tohle může být poslední reprezentační duel nejen pro Lukaka, ale i pro De Bruyneho, pro Courtois, pro tyhle zástupce té silné belgické reprezentační generace, stejně tak pro Axla Witzla, který dnes přišel jakožto střídající hráč. Ještě zastavu 1-1, ale teď už Španělsko vede nad Belgií 2-1 a do konce nastaveného času oficiálně zbývá několik desítek sekund.
1: Ano, konkrétně to teď bude přibližně, ano, přesně 1 minuta, teď zbývá do konce toho 7minutového nastavení. Ve chvíli, kdy Španělé vedou nad Belgií 2-1 a jsou opravdu velmi blízko postupu do semifinále mistrovství světa ve Severní a Střední Americe 2026. Teď navíc hrají na belgické straně hřiště a můžou tak trochu pozdržet tu hru. Kukureja po levé straně míří s balonem dopředu a Španělé vypadají, že to nechtějí tak nějak utahat do konce rána zpoza pokutového území, ale tam byl golman Lamens připravený výrazně lépe než při té minulé šanci Španělské, kdy se Španělé v 88. minutě dostali po dorážce Mikela Merina do vedení 2-1. Teď ještě Nico Williams, po něm Rodry na polovině Belgie, kombinace španělských fotbalistů. A to už dobíhají poslední vteřinky nastavení, posledních 10 sekund do konce 7minutového nastavení a sudí Michael Oliver nebude mít důvod ho prodlužovat. Teď ještě Pedro Porro, který dostává míč do vápna Belgie, ale tam byli nejdřív právě Belgičané. Teď utkání končí, ano, je to tak. Španělé postupují do semifinále mistrovství světa, ve kterém si zahrají s Francií. Belgie na turnaji končí po obrovské minele golmana Lamense. Ten přišel během druhého poločasu a vystřídal zraněného Thibauta Courtoise. No a nedokázal Belgičanům pomoct k postupu mezi nejlepší 4 týmy turnaje. Belgie tedy končí a Španělé postupují do semifinále, zahrají si s Francií.
0: Výsledek 2-1 pro Španělsko, s tím se můžeme s Tadeášem Skalickým rozloučit a teď jsou tady aktuální zprávy. Hezký večer, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Na Radiožurnálu Sport ale zprávy tedy v tuto chvíli nenabídneme, za to Pavla Horváta, našeho fotbalového experta, ano. Pavle, naposledy tedy dnes dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Španělsko-Belgie 2-1, tvůj tip skoro vyšel, věřil si Španělům, že vyhrají 3-1, nakonec tedy 2-1, postupují tedy dál. Dá se říci, že zaslouženě, že ten výsledek si zasloužili a tu klíčovou branku, kterou dali?
3: Tak asi jo, myslím si, že měli prostě víc hry, to, co platilo v tom prvním poločase, tak platilo i ve druhém. Bohužel prostě nenašli brzo klíč, myslím si, že kdyby dali dřív ten druhý gól, tak bychom viděli lepší zápas. Takhle Belgičani se opravdu jenom soustředili na defenzivu a úplně se dopředu nehnali. Myslím si, že Španělé měli tlak, ale byli trošku bezradní, pak už samozřejmě s tím ubývají časem a nakonec bohužel pro Belgii to střídání golmanů prostě ovlivnilo ten zápas a chyba brankaře, tenhle balon určitě z 10 střel si troufnu, že 9krát by ho buď vytlačil úplně mimo velký vápno, nebo udržel a bohužel třeba na mistrovství světa se mu stane tohle, no.
2: Ano, 71. minuta, Thibaut Courtois kvůli zranění odstupuje, nastupuje 24letý Sene Lamens, který vlastně neměl žádný pořádný zákrok a po 16 minutách na něj vypálil Pau Cubarsí z nějakých 24 metrů, což na španělský fotbal bylo trošku nečekané, Pavle. Souhlasil bys, že zkrátka rozhodlo něco, co Španělé za celý zápas moc nepraktikovali, střela z dálky?
3: No tak oni to obecně moc nepraktikujou, ale Cubarsí už se asi nemohl dívat na to, jak jeho spoluhráči dobejvají a v jeho letech samozřejmě tohle rozhodnutí vzal na sebe, je vidět, že hraje v Barceloně stabilně, je v reprezentaci Španělska, je to prostě výborný hráč přes ten svůj mladý věk a rozhodce a tady krásně musím říct, že zavřel pusu takovým těm statistikům.

0: útočníkům, co říkají, aby se nestřílelo z dálky, prostě samozřejmě gol z toho nepát, ale ta střela znamenala to, že Merino měl šanci to dorazit, ale kdyby to neudělalo, tak možná by Španělsko ten gol nedalo.
1: Ano, Mikel Merino se znovu ukázal jako muž klíčových okamžiků, protože on rozhodl v nastaveném čase předchozí osmifinálový duel proti Portugalsku, teď vystřelil Španělsku další postup dál. Je to jaký typ útočníka, nebo jak to by se líbil, Pavle, v tom utkání?
0: A tak on není útočník, on je spíš středový hráč a v Arsenálu přes tu nouzi těch útočníků tam naskakoval a dával góly. Myslím si, že je to komplexní hráč, který samozřejmě tady dostává díl svůj po minutách a přesto je produktivní a není náhodou, že prostě je v Arsenalu a že tam předváděl výborný výkony, byť byl zraněný dlouho, četl jsem ten příběh, že vlastně doufal, že se na to mistrovství podívá, trenér mu to za nějakých podmínek slíbil a on teďka posílá Španělsko dvakrát za sebou o další kola dál, takže je to důležitý hráč a ta kvalita zase španělská, vidíme, je schopný hrát veprostřed pod hrotem nebo i na hrotu a je to výborný hráč.
1: Španělé tedy jdou dál, už o tom mluvili komentátoři zápasu, že pro Belgičany je to vlastně možná takový konec jedné generace, že někteří asi opustí tedy tým a uzavřou reprezentační kariéry Courtois, De Bruyne, Lukaku, možná někdo další. Vnímá to Pavel Horvát podobně?
0: No určitě, tak oni to deklarovali před tím šampionátem a myslím si, že to bylo dneska i vidět, ty hráči jako Lukaku, De Bruyne, Courtois, ty si vlastně všechny jmenoval, Witzel, prostě už to nejlepší, ty nejlepší roky prostě bohužel mají za sebou a je to neúprosný ke všem, nebo spíše lépe řečeno spravedlivý ke všem a myslím si, že si svoje odehráli, svoje užili, samozřejmě asi si mysleli na lepší výsledek, nemyslím jenom na tomhle mistrovství, ale i na těch předchozích, ale prostě to je fotbal.
1: Pavle, první semifinále je tedy jasné, Španělsko-Francie, nebude to předčasné finále?
0: Dá se o tom takhle mluvit, ale samozřejmě uvidíme, kdo vypadne z těch dalších zápasů, jestli Argentina, Norsko, to taky nejsou žádní žabaři, takže můžeme být rádi, že se tam tyhle ty silní mužstva dostávají.
1: Říká Pavel Horvát, fotbalový expert radiožurnálu Sport. Pavle, díky a dobrou noc.
0: Díky, hezký večer, dobrou noc.
1: 23 hodin, 5 minut, tolik tedy na radiožurnálu Sport. Fotbal alespoň tedy pro druhé čtvrtfinále mistrovství světa. Španělé nakonec udolali Belgii 2-1 a nastoupí v semifinále proti Francii. Další dvě čtvrtfinále budou na programu, vlastně dá se říci, zítra z pohledu toho severoamerického času. Z pohledu našeho ve 23 hodin nastoupí Norsko proti Anglii a ve 3 hodiny ráno v noci ze soboty na neděli se dočkáme posledního čtvrtfinále mezi Argentinou a Švýcarskem. Samozřejmě i tyhle dva duely na radiožurnálu Sport uslyšíte v přímých přenosech.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: No a zítra, tedy 11. července, na radiožurnálu Sport v přímém přenosu od 17 hodin finále Wimbledonu a ženské dvouhry. Protože poprvé v historii grandslamových turnajů proti sobě budou stát dvě české tenistky, Linda Nosková a Karolína Muchová. No a protože je to opravdu historická událost, tak jsme dnes na radiožurnálu Sport odpoledne nabídli speciál k tomuto speciálnímu tenisovému utkání. A tady je jeho repríza. Příjemný poslech.
2: Repríza speciálu radiožurnálu Sport.
3: Hosty speciálu budou bývalí hráči Tomáš Berdych, Lucie Hradecká, také Lukáš Dlouhý, trenér Lindy Noskové, ale k tomu se ještě dostaneme. O velkém úspěchu a o postupu obou českých tenistek do finále jste mohli slyšet živě přímo z Londýna v našem vysílání, jak jinak komentoval Jaroslav Plašil.
4: Matchball Karolíny Muchové. Druhé podání, dobré druhé podání. Forehand Muchové k čáře, backhand Goffové. Forehand Muchové k čáře poslaný, ale Goffová se brání skvěle. Teď další forehand výstavní od Muchové, ale soupeřka je všude. Backhand křížem Muchové. Teď je to backhand po čáře Muchové. Goffová neuvěřitelně, ale už to nevrátí. Karolína Muchová je finalistkou Wimbledonu.
3: No a samozřejmě na Karolínu Muchovou navázala i Linda Nosková.
4: 6-4, 5-4, 40-30, ještě tam je matchball, ale Nosková jenom vyblokovala balonek zpátky, útočí Kostěková do autu, bude to české finále, bude. Linda Nosková je tam také a poráží Martu Košťukovou 2x4 a teď se usmívá. Ona přiznává, že se ani neumí radovat, ale ta radost uvnitř musí být ohromná. Marta Košťuková sportovně přišla až na stranu, kde je teď Linda Nosková.
3: No, ve speciálu Radiožurnálu Sport tím pádem nemůže chybět kolega, který právě poslední týdny tráví v londýnském All England Clubu vlastně celé dny, reportér, který bude i to finále mezi Noskovou a Muchovou komentovat, tedy Jaroslav Plašil, ten už je na dálku spojený. Jaroslave, vítáme tě.
5: Hezký den.
3: Ve studiu vítám také dalšího tenisového specialistu Davida Prouzu. Dobrý den.
6: Krásné odpoledne.
3: No a ještě jednoho hosta a velmi vzácného na dálku přivítám ve vysílání. Je to Lukáš Dlouhý, dvojnásobný grandslamový vítěz ve čtyřce, ale pro nás je momentálně důležitější, že je to jeden z trenérů Lindy Noskové. Dobrý den.
7: Já vás zdravím, dobré odpoledne.
3: Vy jste, Lukáši, před chvilkou slyšel ten přímý přenos ze semifinále. Jak se to poslouchalo?
7: Tak to se poslouchalo úplně neskutečně, úplně mi naskočila husí kůže, protože jsem sledoval oba dva ty zápasy a musím říct, že teda holky předvedly neskutečný tenis a právem postoupili do toho finále, který je taková ta třešnička na dortu a myslím si, že se bude na to dívat.
3: My samozřejmě musíme na začátek položit ještě jednu otázku a já si vyberu jako respondenta Davida Prouzu. Je to skutečně historicky první české finále Wimbledonu?
6: Samozřejmě záleží na úhlu pohledu. Pokud se budeme řídit fakty, tak samozřejmě ano, teď jsou to opravdu dvě Češky reprezentující Českou republiku. Stalo se samozřejmě v historii tohoto Grand Slamu travnatého, že proti sobě nastoupily hráčky, které si mohly povídat v češtině. V roce 1986 Martina Navrátilová hrála s Hanou Mandlíkovou, nicméně Navrátilová už v tu chvíli reprezentovala Spojené státy, takže v tomto ohledu se opravdu můžeme bavit o historickém zápasu, kdy si Karolína Muchová s Lindou Noskovou zahrají o titul jako dvě plnohodnotné Češky a pokračuje tahle neuvěřitelná série nebo ten trend, který odstartovala Jana Novotná v 90. letech, pak navázala Petra Kvitová dvakrát, potom Markéta Vondroušová, Barbora Kryčíková, teď se dočkáme další české wimbledonské vítězky. Poslouchá se to neuvěřitelně, říkám to dnes asi po 15. společně s ranní moderací a pořád mi to přijde neuvěřitelné a myslím si, že když to řeknu takhle Lukáši Dlouhému na dálku, tak i on asi bude souhlasit s tím, že to se neomrzí.
7: Tak tohle to je neskutečný úspěch českých holek, který vlastně ten Wimbledon mají posledních pár let ovládnutý neskutečně, vlastně všechny holky, jak jsme jmenovali, ať už Markéta nebo Bára, to vyhráli teďkon, Petra dvakrát. Říkám, to je to neskutečný úspěch a jenom to docenit, aby ty lidi to nebrali jako samozřejmost, ale že to je strašně velký úspěch a nemusí se takhle dařit pořád, no.
3: Tenisová legenda Joe McEnroe, která má také na BBC svůj podcast, tak si povídal tenhle slavný tenista s oběma tenistkami po té, co zvládli svá semifinále. Ptal se, cože to v Česku máme ve vodě, že plodíme tolik tenisových talentů. Linda Nosková odpověděla, že tedy pokud se pustíme tohle cestou a pokud připustíme, že v Česku je nějaký kouzelný nápoj, tak to nejspíš bude asi pivo. Ale možná, že Jaroslav Plašil, který sleduje Wimbledon pravidelně, má nějaké vysvětlení, že se už do čtvrtfinále letošního Wimbledonu dostali čtyři Češky, dvě do finále.
5: No, vysvětlení pro to úplně přesné nemám, je to opravdu velmi častá otázka, za což samozřejmě mohou také velmi časté tenisové úspěchy českých hráček a taky samozřejmě hráčů dříve a věřme, že to zase bude i, protože teď je nastartované taky velmi zajímavé mužské období. Těžká odpověď, to by asi věděl Lukáš Dlouhý mnohem lépe. Já si myslím, že to souvisí s ohromnou šikovností, kterou obecně máme. Pamatuju i slova Nika Bolletieriho, slavného trenéra s velkou akademií, který byl v roce 2014 na pardubické juniorce. On tam tehdy byl jako čestný host a byl to ročník, kdy zrovna ovládla tu juniorku Karolína Muchová, současná finalistka Wimbledonu. A on právě tehdy chválil její velmi pestrou hru, to, jak umí krásně chodit k síti, jak hraje všechny údery, které prakticky existují. A on pak později říkával, četl jsem i nějaký rozhovor, že tohle se nedá ani nějakým soustavným drillem naučit, že zkrátka tu šikovnost v sobě člověk musí mít a pak ji jenom nějakým způsobem hýčkat, pečovat o ní, být zdravý samozřejmě. Takže to je určitě jedna věcí, že na té trávě, a teď nemyslím jenom Karolínu Muchovou, ale Češky obecně a Češi, když se to naučí, když se na ní zvyknou, tak na ní pak dovedou hrát úžasně a možná jim sedí úplně nejvíc. Možná to souvisí i s nějakým tím dětstvím, že nevyrůstáme úplně v bavlnce, v úplně dobrých podmínkách, obecně teď zase mluvím, a že kolikrát, když vzpomenu třeba vyprávění Petry Květové, jak trénovala v tělocvičně na parketách a tak dál, že zkrátka to všechno, čím procházejí, co zvládají, tak se nabaluje a pak toho mohou využívat i na tak nevyspytatelném povrchu, jakým je určitě tráva.
6: Říká ve speciálu Radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil, který bude v sobotu komentovat zápas mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Teď otázka zase na Lukáše Dlouhého, jednoho z koučů právě Noskové. Hodně se mluví obecně o tom, řekněme, různorodém stylu, o té variabilitě úderu Karolíny Muchové. Když se ale teď zaměříme právě na její soupeřku Lindu Noskovou, tak jak byste třeba vy osobně popsal její styl a co je největší zbraní?
7: Tak její styl asi každý teďkon už po letošním Wimbledonu zná, nebo vlastně po těch letech, co už je ve špičce, ale myslím si, že její největší nejlepší vlastnost je vlastně ta hlava, ta bojovnost, vlastně jak dokáže zůstat klidná a hrát ty údery tak, jak ona si vymyslí, tak, jak ona je má naplánovaný a vlastně nekouká se doleva, doprava, co hraje soupeřka, jak hraje soupeřka, soustředí se na svoji hru a jde si pořád za tím svým, jak ona to má vymyšlený a vlastně v tom je nejlepší, protože to trénuje, na tom se pracuje a ona to chce převést i do toho zápasu, takže já si myslím, že když jí tohle to vydrží, jakože že nebude měnit hru, nebude se přizpůsobovat soupeřkám a bude se soustředit jenom na sebe, tak to je její největší zbraň.
6: Říká tenisový trenér Lukáš Dlouhý. Mě, Lukáši, zaujala jedna věc, rozhovor Lindy Noskové po tom postupu do finále a jedna z odpovědí, kdy ona mluvila o tom, že tenis začala hrát jako způsob, aby si užila ten čas na kurtu, že se nesoustředila na výsledky. Později, když jsem četl rozhovor třeba v magazínu Tenis, tak mluvila o tom, že si prostě nedává velké cíle, ale ta radost z toho sportu jako takového asi přetrvala, očividně i doteď.
7: Já si myslím, že to je jedna z největších devíz vlastně Lindy, že v dnešní době si všichni mladí a hlavně rodiče a lidé okolo toho tenisu kladou strašně vysoké cíle odmala a že vlastně ty malé děti nutí hrát, aby hráli na výsledek, aby hráli na to, že musí vyhrát, aby byli v reprezentacích, aby vyhráli velké turnaje. A já si myslím, že ta Linda to pochopila, že je hlavou strašně vyspělá a že pochopila vlastně, že když se na tom pracuje a když se to dělá dobře, tak ty výsledky přijdou a jde si pořád za tím svým a nehoní se za věcma, který prostě neovlivní nebo nějaký takovýhle odbočky a myslím si, že to je ta hlavní věc, na kterou ona dozrála už takhle v mladém věku a je strašně silná, no.
3: Je jí teprve 21 let, vy jste říkal, že mentálně na sobě hodně pracuje, jak to zvládá ustát, protože kromě teď toho neuvěřitelného postupu do finále má za sebou titul v Berlíně, to už byla taková předzvěst. Jak je silná mentálně?
7: Tak za mě je neskutečně silná, já už jsem to říkal vlastně, jak jsme byli v tom Berlíně, tak přesně takováhle otázka přišla a já se musel smeknout klobouk, protože ona ty těžký zápasy zvládá prostě neskutečně a říkám, ona to má rozmyšlený, jak to bude hrát a co se bude dít a zatím si jde, takže se neodklání od té svojí taktiky, od toho svého nejlepšího tenisu a myslím si, že tím ty soupeřky dost poráží, protože nepřijde nic jiného, přijde jenom ten její nejlepší úder. Někdy samozřejmě se stane, že to nevyjde, ale prostě neodbočuje se a jede se pořád jedna linie, která funguje a kterým tenisem ona může porazit vlastně jakoukoliv soupeřku a proto je tak nebezpečná.
3: Věřil jste a teď si stále povídáme ve speciálu Radiožurnálu Sport s Lukášem Dlouhým, tedy s jedním z trenérů Lindy Noskové, že v Berlíně po tom vyhraném finále by mohla něco takového zopakovat i na tom asi nejslavnějším tenisovém turnaji na Wimbledonu?
7: Tak jak už jsme tady řekli, Linda si nedává cíle, jako že by přijela na turnaj, jako koukla se na pavouka a říká, tady budu ve finále, tak ona to určitě nemá nastavený, ona hraje zápas po zápasu, takže vlastně každý den se kouká, s kým bude hrát potom, a to si myslím, že je taky vlastně věc, která je super, že se nekouká moc dopředu, soustředí se na to, co je teď, a jde na ten zápas, ne si ho užít, ale jde odehrát ty věci, které ona chce, který má rozmyšlený, natrénovaný, a myslím si, že to je taky styl, který funguje a který je prostě na tady ten vrcholový sport je hodně dobrý, protože tu hlavu nezatěžujete tolik. Já bych měla dojít do finále, já bych měla dojít do semifinále, tak to není, prostě hraje se zápas od zápasu a vlastně každý míček je důležitý, no.
3: Samozřejmě odpovídáte na to, co má nastaveno Linda Nosková. Já se klidně zeptám ještě jednou vás osobně, protože vy jste trenér a vy nemusíte alespoň před ní mluvit takhle jednoznačně. Já se zeptám je na to, ve finále jí teď čeká česká soupeřka. Je to dobře nebo vlastně špatně?
7: Hele, já si myslím, že takhle ty dvě hráčky, když jsou ve finále Wimbledonu, už nekoukají, kdo je proti. Možná tam je nějaký malý procento toho, že vnímají, že to je Češka nebo že to je kamarádka, ale jsou to profesionálky, který vlastně hrajou 22, 23 turnajů za rok a potkávají se s Češkama, potkávají se s jinýma hráčkama. Takže si myslím, že to bude zápas, prostě bude to o to těžší, že to je finále Wimbledonu, první finále Lindy, ale že by jako dávala přednost Káje, aby jakože něco nezabije nebo nezahraje ten úder tak, jak by měla. To si nemyslím, natolik je vyspělá a je tak vlastně soustředěná, že to nebude hrát roli, si myslím, že jsou to dvě Češky.
6: Stále si povídáme ve speciálu Radiožurnálu Sport s Lukášem Dlouhým, jedním z trenérů Lindy Noskové, která bude v sobotu bojovat s Karolínou Muchovou o titul v dvouhře Wimbledonu. Opakujeme to často v našem vysílání a opravdu pořád to skvěle zní. Lukáši, jak osobně vy teď budete prožívat to finále? Bude to něco jiného než třeba semifinále, čtvrtfinále, nebo je to pro vás pořád stejné?
7: Tak teďkon přemýšlím zrovna, že bych se jel podívat přímo do dějiště Wimbledonu, protože Linda je tam vlastně s Tomášem Krupou, s trenérem, a že bych se na finále tam letěl podívat, takže uvidíme, jak to dopadne, ještě se musíme domluvit, ještě je času dost, ale samozřejmě na tom kurtě se to prožívá úplně jinak, než tady doma u televize, kde si sednu a vím, že budu sedět doma v pohodlí na gauči, a na tom kurtě je to přeci jenom něco jiného, takže tam jsou to větší nervy, no, pro mě.
3: Budeme vám přát, abyste ty nervy co nejlépe ustál. To byl Lukáš Dlouhý, vítěz Roland Garros a US Open ve čtyřce, ale také jeden z trenérů Lindy Noskové. Díky, že jste si na nás udělal čas.
7: Já děkuju, mějte se.
2: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
3: Wimbledon, a to konkrétně ženský pavouk, čeká české finále. Obě semifinále sledovaly i některé velké osobnosti českého nebo československého tenisu a sportu obecně. No a včetně té možná úplně největší, co se československého tenisu týče, tedy Martiny Navrátilové. Vítězka 59 Grand Slamových turnajů byla v All England Clubu a potkal ji tam také Jaroslav Plašil.
8: Pardon, jenom na poslední hráli Češi proti sobě, to bylo Lendl s Mačířem, což byl Slovák, že? No. 82. Je to neumožitelné. Já když to viděl čtvrtfinále, jsem říkal, je to možný, ale ani ne, asi nepravděpodobný, ale je to neuvěřitelný úspěch. Hlavně Karolina jak krále. I když nehrála nejlepší tenis, stejně bojovala vyhrála.
9: Nervy
8: byly,
9: tak
8: ale
9: to pro vás.
8: Už nám to bude lepší, že hrajou proti sobě. Češka vyhraje, tak aspoň nemusím nikomu fandit dát.
9: Ale kruté pro to druhou, teda asi, že jo, to je...
8: No ale příležitost za Lindě 21, když to nevyhraje, tak to mám příležitosti. A Kalina teďka zdravá, tak proč ne příští rok? To má ještě 5-10 let před sebou. Jsem moc ráda a pyšná.
9: Děkuju moc, děkuju, nashledanou.
6: Jaroslav Plašil, takhle potkal se s Martinou Navrátilovou. Jardo, otázka teď na tebe. Není to úplně standardní věc, myslím si, byť Martina Navrátilová se často vyskytuje na Grand Slamech, co by komentátorka pro zahraniční televizní stanice, ale i tak, třeba i pro tebe, vždycky musíš asi říct zážitek, ne? Přece jenom je to absolutní ikona tenisová.
5: Je to ohromný zážitek vždycky, protože je to nejslavnější, nebo možná jedna z nejslavnějších českých rodaček, českých, můžu to tak říct, osobností, protože se narodila v Česku a považuje se stále za Češku, byť žije prakticky od, já nevím, té, řekněme, 70. druhé poloviny 70. let jinde, tak ale pořád se ohromně hlásí k Česku, fandí Češkám, takže je to pokaždé velmi silný zážitek. Tentokrát mi to bylo trošku hloupé, protože Martina Navrátilová šla i v doprovodu jedné paní, takže někam evidentně mířila a bylo mi i hloupé jí zdržovat. Na druhou stranu, když jsem viděl její rozpřažené ruce, jakou má radost, tak se mi pak jí oslovovalo samozřejmě s nás, protože už se nějakou dobu na Grand Slamech potkáváme, tak alespoň o krátký komentář jsem jí poprosil a ona vždycky, je to na ní vidět, jak je ohromně šťastná, když se českým tenistkám daří, a teď to byl taky zase ten případ zkrátka.
3: Nejenom Martina Navrátilová, další sportovní osobnosti, například s Petrem Čechem jsi také povídal, Jardo, na Wimbledonu, zkrátka o takováhle vzácná setkání, tam není nouze a to přitom není něco, co by si sám plánoval, zkrátka to k tobě a za tebou přichází.
5: Ne, to za všechno může náhoda, prostě jsem byl zrovna v tu dobu na místě, kde ti lidé byli také, to je celé. A třeba v případě Martiny Navrátilové je to ohromná vzácnost, protože ona je ohromně vytížená tím, jak komentuje pro televizi pořád, a my máme také místo úplně jinde, takže se prakticky nemáme šanci potkat. Já jsem vlastně celý den v podstatě nepřetržitě na stejném místě plus minus a ona také má svůj nějaký harmonogram, takže to je prakticky nemožné. Občas takhle člověk někam vyrazí něco natočit, někam se podívat, nadýchat se třeba čerstvého vzduchu a může někoho potkat, ale někdy se stane, že nepotká nikoho a někdy se stane, že třeba potká několik slavných osobností najednou. To tak zkrátka někdy je.
3: Na stejném místě Jaroslav Plašil bude i při finále Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. Stále posloucháte speciál Radiožurnálu Sport, ve kterém jsme chtěli oslovit i další vzácnou osobnost, Tomáše Berdycha. Kvůli časovým možnostem jsme ale rozhovor s ním přetočili.
6: Na Radiožurnálu Sport jsme ve spojení s kapitánem českého Davis Cupového týmu a někdejší světovou čtyřkou Tomášem Berdychem a téma našeho rozhovoru je velice příjemné. V ženském finále Wimbledonu nastoupí proti sobě poprvé v historii dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Tomáši, vítám vás v vysílání, hezký den.
10: Hezký den, dobrý den všem.
6: Na úvod otázka je jednoduchá. Sledoval jste ty zápasy? Já slyším pod vaším hlasem cikády, předpokládám, že jste na dovolené, ale tak ten tenis vám asi neuniknul.
10: Ne, tenis mi neuniknul, je to tak, já jsem v Monte Carlu a sledoval jsem to. Já nevím, co k tomu dodat, já myslím, že to je naprosto něco neuvěřitelného, co ten ženský český tenis zažívá, kdy má prostě dvě holky, které hrajou prostě finále Wimbledonu, tak jak už bylo kolikrát zmíněno, že se to ještě nikdy nestalo. A to jenom ukazuje opravdu, na jaký obrovský úrovni ten český ženský tenis je dneska.
6: Obzvlášť asi pro vás, co by bývalého tenistu, to musí být možná ještě nepochopitelnější, ne? Protože ono dostat se do finále, dostat se do semifinále na Grand Slamu v singlu je obrovský úspěch. Před pár týdny, měsíci to byl Jakub Menšík v Paříži a teď máme dvě finalistky ještě na trávě ve Wimbledonu. Jak si to vysvětlujete?
10: Já jako opravdu, já si myslím, že tohle, nebo ty výsledky opravdu těch holek v tom Wimbledonu, tak si myslím, že jdou opravdu proti jako všemu, nebo co se aspoň třeba týče toho povrchu, protože když si vezmeme, že v Česku není jediný pořádný travnatý dvorec a ty výsledky, které ty holky tam předvádí, je naprosto neuvěřitelný. Já si myslím, že je to opravdu jenom tou všestranností, jak ty holky dokážou hrát na všech povrchích a dneska ta tráva se samozřejmě posouvá spíš blíž, já nevím, nějakému třeba betonu, který má už jakoby daleko pravidelnější odskok a tak dále. Ta jejich hra na tom opravdu výborně funguje. Jsou to mladí skvělí hráčky, kteří mají obrovskou budoucnost ještě před sebou a takhle to dokazujou. A znova, jako, je to něco, co bychom asi těžko hledali, možná nějaký příklad, nevím, sester Williamsových a něčeho podobného, jestli vůbec. Nejsem úplně nejlepší historik tady v tomhle tom ještě v dámském tenise, ale to je naprosto jako unikátní výsledek, co se povedlo. No.
6: Trefil jste to, Tomáši, naprosto přesně. Naposledy sestry Williamsovy, tuším 2009, proti sobě, co by dvě Američanky ve finále na Wimbledonu. Zítra tedy Karolína Muchová s Lindou Noskovou nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A otázka, kterou můžu položit vám a ne úplně každému, nebo skoro nikomu, co se asi tak může honit hlavou oběma hráčkám v momentě, kdy budou nastupovat tou chodbou na centrální dvorec. Protože vy jste to zažil a vedle vás nebo pak naproti vám stál Rafael Nadal, řekněme v takovém beast modu, nebo prostě asi možná v nejlepší travnaté formě kariéry, ale co vy jste prožíval v momentě, kdy jste stál a čekal jste na to nahlášení?
10: Ten pocit je nádherný. Já musím říct, že to opravdu vždycky, když na to přijde řeč a někdo se mě na to buď to ptá, nebo se o tom bavíme, tak si to člověk jako vybavuje. Už za sebou má vlastně celých těch 14 dní, kdy tím turnajem prošel a teď opravdu vlastně došel do momentu, na který prostě čekal, nebo prostě na který se chystal celou tu kariéru a vlastně proč ten tenis dělal. Takže a ještě vlastně ten Wimbledon je v tom neuvěřitelně specifický, kdy opravdu ta cesta z té šatny na ten center court, vlastně kdy člověk prochází vlastně těma prostorama pro tu královskou loži, ještě navíc vlastně mu, myslím si, že to pořád dodržujou, že potom sběrači vlastně vám nesou tašku na kurt, takže ten hráč jde opravdu jenom jako solo sám a prostě vstupuje na ten dvorec toho vysněného finále, tak ten pocit je neuvěřitelný. Samozřejmě je to něco, o čem každý tenista sní, co si každý tenista přeje a pak se mu to ten jeden den stane. Ale zase na druhou stranu nesmí se jako tím nechat moc unést, protože přeci jenom je tam furt ještě ten jeden zápas, který oba dva chcou tak strašně vyhrát, že ale o tom je ten tenis a to je vlastně na tom to krásný. Takže vždycky tam bude jeden vítěz, jeden poražený a ten lepší vyhraje.
6: Český fanoušek může být pozítřku spokojený vlastně tak jako tak. S Tomášem Berdychem mluvíme na Radiožurnálu Sport o nadcházejícím finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Je v něčem specifické hrát proti Krajanovi? Jak jste to měl třeba vy? Protože já jsem se, co jsem se díval trochu do minulosti, tak vy jste se zase až tak často s Čechy na turnajích, obzvláště v pozdních fázích, nepotkával.
10: Je to pravda. Já musím říct, že na to bych se měl velice dlouhou kariéru, tak těch zápasů vlastně s Krajanama jsem měl poměrně málo. A já nevím, jenom když zmíním třeba Radka Štěpánka, tak my jsme spolu hráli za celou kariéru asi třikrát, takže ono to je jako neuvěřitelně malý číslo. A teď ty holky opravdu tím, že jich je spousta ve špičce, tak se budou potkávat častěji. A myslím, že to bylo vidět, kdy holky tam hrály těch derby od těch prvních kol spolu. Prostě se to tam jenom přehazovalo a těch zápasů už odehráli hodně. Takže na rovinu, takhle velký zápas s Krajanem jsem nikdy nehrál. Ale asi to nejdůležitější opravdu zůstává, že se ten hráč musí soustředit hlavně sám na sebe a na ten vlastní výkon. Ono ve finále, ať tam stojí jeden nebo druhý, ve finále to není až tak podstatný. Ten tenis je v tom krásný sport, že když se člověk opravdu bude extrémně soustředit sám na sebe, předvede ten nejlepší výkon, co v něm je, tak to je ten nejlepší možný start do toho zápasu a pak si to může samozřejmě upravovat podle toho, kdo proti němu stojí a co je to za hráče. Ale myslím si, že ten základ, s čím do toho jde, je tohle a to je to nejdůležitější.
6: Když se s Tomášem Berdychem na závěr ještě našeho povídání podíváme na ten zápas pohledem zpravodajským, troufnete si odhadnout, kdo by třeba mohl mít navrch? Předpokládáme, že jsou obě tenistky zdravotně v pořádku, tak uspěje spíše taková variabilita Karolíny Muchové nebo celková, řekl bych, velká síla úderová Lindy Noskové?
10: Já myslím, že tohle je to asi to nejlepší, co si můžou diváci přát, kdy budou mít vlastně dva typy hráček, která přesně jak jste popsal, jedna je velice kreativní, druhá si myslím, že hraje hodně nátlakově, jak bude opravdu záležet, jak tyhle dva styly se v tomhle zápase potkají. Myslím si, že další faktor určitě bude hrát hodně roli to, jak která z nich ten vlastně tlak a ten pocit toho finále zvládne, protože opravdu není to všední zápas, není to zápas, který se hraje každý den.
6: Teoreticky ten natyrel třeba Lindy Noskové, která je opravdu hodně klidná a dává to na sobě znát v podstatě v každém utkání, může to proto finále být trochu výhodou, že si prostě nedělá velkou hlavu z těch zápasů obecně?
10: Je mi to bližší, takže dokážu se s tím jakoby blíž stotožnit a myslím si, že to může být pro ní v ledasčem poměrně jako značná výhoda, takže myslím si, že jo.
6: Tomáš Berdych byl hostem ve vysílání Radiožurnálu Sport. Tomáši, moc vám děkujeme za váš čas a přejeme hodně štěstí ve zbytku prázdnin a samozřejmě hodně štěstí v září v souboji Davis Cupovém v Praze se Spojenými státy.
10: Děkuju vám moc, hezký den, mějte se krásně.
3: To byl Tomáš Berdych, se kterým se povídal David Prouza.
2: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
3: S ním i s Jaroslavem Plašilem si dál povídáme před prvním ryze českým finále tenisového Wimbledonu. Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Jedna z nich se stane třetí českou vítězkou travnatého Grand Slamu za poslední 4 roky. Já teď znovu přehodím slovo do Londýna, kde je náš reportér Jaroslav Plašil. Můžeš nám prosím připomenout cestu do finále obou českých tenistek?
5: Ve stručnosti Karolína Muchová, tak ta vyřadila mimochodem 3 Grand Slamové šampionky, protože v semifinále porazila Coco Gauffovou po velkém boji, předtím také Naomi Osakovou, což je velmi nebezpečná hráčka, jak se v poslední době ukazuje i na trávě. Dřív to nebyl její povrch, ale teď pod Tomášem Viktorovským, polským trenérem, udělali velký progres. A pak ještě tam bylo jedno jméno, nám dobře známé, Barbora Krejčíková. To si myslím, že byl taky velmi těžký duel pro Karolínu Muchovou. Troufá si říct, že Barbora Krejčíková hrála moc pěkný tenis, ne-li nejlepší tenis těch českých hráček v těch prvních zápasech, v těch prvních kolech. Samozřejmě ona měla nějaké zdravotní problémy před turnajem, zkrátka trápí to už řadu měsíců a teď si myslím, že na to trošičku i v tom zápase doplatila, že úplně fyzicky odešla v tom rozhodujícím třetím setu. Tak to byla cesta Karolíny Muchové, která, připomínám, taky naskočila hned po vítězném turnaji v Domburku a tak musela rychle hrát další turnaj, jako by byla stále na jednom, což taky není úplně jednoduché, ale zvládla to, přebojovala ta první kola, nějakým způsobem chytla rytmus a jede tedy dál a teď bude ve finále. No a Linda Nosková, tam bych se asi zastavil hodně u jednoho zápasu, a to třetí kolo proti Soraně Kirstové, se kterou měla lehce negativní bilanci, prohrála s ní poslední 2 vzájemné zápasy, což nikdy samozřejmě není úplně dobré na nějaké rozpoložení, na nějakou psychiku. Byl to určitě zatím nejtěžší zápas Lindy Noskové tady na turnaji, protože měla už utkání dobře rozehrané v tom smyslu, že podávala na výhru, měla i matchboly při svém podání, ale nakonec musela matchball odvracet v napínavém tiebreaku rozhodující třetí sady v tom dlouhém 10-bodovém, kdy fantastickým backendem se zachránila a pak už se jí povedlo ten zápas, velmi těžký zápas, vyhrát, a z toho si myslím, že těží i ve zbytku turnaje, protože už mnohem klidněji prochází dalšími zápasy, ať už s Madison Keysovou, ohromnou ranařkou. Tady bych vyzdvihl to, že Linda Nosková s ní dokázala hrát, dokázala pracovat s jejími ranami, dokázala se vyrovnat jí, protože to je neskutečné. Keysová hra neskutečně rychle, takže to nedokáže jen tak někdo, že by ve výměnách obstál s Madison Keysovou a vzal jí čas taky trochu. Takže to se Lindě Noskové povedlo, samozřejmě i díky dobré taktice, hrála do backendu a tak dál. No a pak přišly zase zápasy s Elizen Mertins, který byl taky možná trošičku takový nervóznější, ale zase vzhledem k tomu průběhu zápasu se Soranou Kirstovou už to nemohlo být tak nervózní, jako to bylo v tom duelu. Takže celkem i klid. No a v tom zápase semifinálovém s Martou Kostěkovou, tak tam to vyloženě klidem Linda Nosková vyhrála, protože byla mnohem trpělivější, číhala na své šance, ani nemusela předvést tolik vítězných úderů, jenom být zkrátka ve výměně pevná, neskazit toho tolik, protože soupeřka na tom zdaleka tak dobře nebyla a dost pomohla, to Linda Nosková taky přiznávala. Takže i proto je Linda Nosková ve finále.
3: To říká Jaroslav Plašil před finále tenisového Wimbledonu, kde se střetnou. Budou to soupeřky právě v tom finále Linda Nosková a Karolína Muchová, ale Davide, vlastně jsou to přítelkyně, společně si na velkých turnajích domlouvají tréninky, také spolu hrají double.
6: Oni spolu dokonce trénovali vlastně před těmi semifinálovými zápasy na centrálním dvorci, což je docela hezký moment. Pro obě to vlastně byla premiéra na centru ve Wimbledonu, takže si takhle vyšli vstříc. No a celkově ten vztah je velmi dobrý. Mluvili o tom v rozhovoru s Jaroslavem Plašilem vlastně jak Linda Nosková, tak Karolína Muchová. A já si myslím, že ta kostra toho vztahu vznikla určitě na olympijském turnaji v Paříži, kdy oni se tak trochu na poslední chvíli dali dohromady a nakonec předvedli krásnou jízdu až do semifinále, kdy nakonec ty medailové zápasy sice úplně nevyšly, ale i tak to byla věc, na kterou se určitě dá hezky vzpomínat, a mě vždycky co první vytane, když se mluví o tom ženském deblu v Paříži, to, jakým způsobem Karolína Muchová byla smutná po tom zápase o bronz, kdy v podstatě ho obrečela, celý rozhovor nebyla moc schopná mluvit, a Linda Nosková opravdu tím svým symbolickým flegmatismem to odtáhla, dá se říct, za Karolínu, a opět se ukázalo to, že ona si prostě z těch věcí nic nedělá. A tohle mentální nastavení z pozice člověka, který pár let tenis hrál, to je něco, za co by každý tenista zabíjel. Takže je neuvěřitelné, že to Linda Nosková má, a věřme, že se jí to bude držet co nejdéle.
3: Finále mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou, to se odehraje na tenisovém Wimbledonu. Něco o tom ví, když se proti sobě postaví dvě spoluhráčky i další host našeho speciálu na Radiožurnálu Sport, a tím je trojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře Lucie Hradecká. Dobrý den.
11: Krásné odpoledne.
3: Vy jste zkušená, úspěšná deblistka, o tom mimo jiné hodně říkají i právě vaše tituly v deblu. Karolína Muchová, Linda Nosková spolu hráli čtyřhru v Paříži, i když to nakonec tam nebylo úspěšné, nedosáhli na bronz. Jaký to bude mít vliv na finále?
11: Já si myslím, že nebude mít určitě jako vliv, že prohráli v Paříži o medaily teďkon, protože přece jenom je to nějakou dobu, ale myslím si, že holky jsou, obě dvě jsou kamarádky, vycházejí spolu výborně mimo kurt, ale já si myslím, že jsou to obě dvě profesionálky, oni vlezou na kurt a jak jedna, tak druhá se budou soustředit hlavně na sebe, na svůj tenis, a určitě si to budou chtít obě dvě užít a nechat tam absolutně všechno, co můžou.
3: Je to hodně specifické, vy jste to zažila několikrát, že jste si zahrála proti André Sestýny Hlaváčkové, i když je to vaše deblová parťačka. Můžete popsat, jaké to je hrát proti takhle specifickému soupeři?
11: Tak samozřejmě je to takový nepříjemný, protože nechcete se tam úplně pozbuzovat tak, jak byste se pozbuzoval proti někomu, s kým nemáte žádný vztah nebo nehrajete s ním čtyři hry, furt je to takový, dejme tomu, o krok zpátky bych to nazvala. Ale samozřejmě je to finále Wimbledonu a myslím si, že tam opravdu zapomenete, kdo tam na té druhé straně stojí, a s určitým respektem tam opravdu necháte všechno, a myslím, že ta atmosféra je tam povožena taky dopředu, a ten stánek Wimbledonský centr, tak to si myslím, že každý tenista o tom sní si tam zahrát, a natož si zahrát proti Češce finále, protože je jasný, že titul bude určitě domů do Česka půjde.
5: Můžu taky se připojit? Dobrý den, Lucie. Jenom jsem se chtěl zeptat, protože vy jste taky mohla poznat Lindu Noskovou po svém boku, tak říkajíc, na US Open, hráli jste proti sestrám Williamsovým čtyřhru, tak jaká to byla zkušenost, jaký to byl zážitek a co ten zápas třeba vypověděl o Lindě, tehdy vaší spoluhráčce?
11: Ještě jednou i vám krásný odpoledne. Já musím říct, že vlastně s Lindou jsme se tam dohodli úplně na poslední chvíli, pak jsme měli ten skvělý los proti Williamskám na jejich domácím kurtu. Prakticky se čekalo, jestli to bude Sereny poslední zápas nebo Holek poslední debl, takže stadion byl vyprodaný, tak jsem si říkala, že přece jenom Linda mladíčka, bylo to před 4 rokama, tyhle ty velký kurty ještě úplně moc neznala, teprve vlastně do toho koloběhu nastupovala, jsem si říkala, že to bude pro ní strašně těžký, že určitě bude nervózní, protože člověk, i když je zkušený, tak tam vstoupí na ten kurt a teď najednou to na vás dejchne, těch páru očí, který na vás koukají, hrajete proti svýmu idolu, což pro Lindu byla Serena. Ale mě strašně překvapila, s jakým klidem a úplně prakticky pomalu nebyla nervózní. To mě strašně jako zaskočilo, říká, to je jako opravdu famózní, a ona hrála od začátku do konce, jak kdyby hrála na normální malým kurtu a nebylo tam tolik, nebylo tam 15 000 lidí. To bylo neskutečný.
3: To říká Lucie Hradecká ve speciálu Radiožurnálu Sport před finále tenisového Wimbledonu.
2: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
6: A můžeme pokračovat v rozhovoru právě s Lucí Hradeckou. Navážu na to, co říkal Tomáš Berdych. Ve finále na sebe narazí vlastně rozdílné styly, ať už jde o variabilní celodvorcovou hru Karolíny Muchové, která se i často žene na síť. Proti ní bude stát Linda Nosková, která zase se může pyšnit obrovským servisem, skvělou razancí. V momentě, kdy obě hráčky budou, řekněme, 100%, tak který styl si myslíte, že bude efektivnější proti tomu druhému?
11: Tak myslím, že je dost těžko říct, který styl bude ten vítěznej. Zase musíme brát úvahu, že opravdu je to finále, není to první kolo, takže tam bude strašně záležet na tom, jak holky se s tím vypořádá, jestli přece jenom nějaká ta nervozita nepadne na Lindu nebo na Káju. Obě dvě si vlastně během toho turnaje prošly hodně těžkýma chvílema. Vyhráli vlastně z matchballu, nebo když hra proti hráčky proti ní měli matchball, takže to bude, myslím, že do zápasu tyhle ty těžké chvíle si prošly, ale jaký styl, na koho platí, vlastně se podíváme na zájemný zápasy, tak v nich vede mužka, ale bylo to loni na betonu ve třech setech, takže znova těžký zápas, takže myslím, že strašně těžký říct, který herní styl, který by byl působnější, ale bude strašně záležet, tak bude servírovat a budou si držet servisy. Samozřejmě Kája, výborný ten backendovej chop a pohyb na síť. Takže jako myslím, že se mají diváci na co těšit a myslím, že v finále to bude excelentní.
3: To říká grandslamová šampionka v řeblu Lucie Hradecká ve speciálu Radiožurnálu Sport před finále Wimbledonu. Hodně jsme mluvili o Lindě Noskové, ale zeptám se na její soupeřku ve finále, Karolínu Muchovou. Ta v posledních 4 letech právě na travnatém Grand Slamu nepřešla přes první kolo a najednou ano a až do finále. Máte na to nějaké vysvětlení?
11: Tak Kaja hlavně byla v teď poslední době dost zraněná, většinou vždycky půl sezóny, čtvrt sezóny nehrála, vždycky začínala, teď konečně drží zdraví a vlastně, jak už jsme říkali, ten styl, čopy, chození na síť, dobrý pohyb, tak by vám řekli, že na tu trávu je to úplně jako ideální, ale dám příklad, loni Linda v Německu tak říkala, že taky moc nemá ráda trávu a prakticky vyhrála turnaj, takže ono se to prostě jeden rok vždycky sejde.
6: S Lucí Hradeckou máme tu čest si povídat ve speciálu Radiožurnálu Sport, který děláme, protože v sobotu Karolína Muchová nastoupí proti Lindě Noskové ve finále wimbledonské dámské dvouhry. O hře Karolíny Muchové se, řekněme, mezi experty nebo v tom tenisovém prostředí mluví už řadu let. Karolína Muchová baví diváky často ekvilibristickými údery za zády nebo mezi nohama a tak dále a tak dále. A můžeme si teď možná v našem speciálu pustit i jednu ukázku, protože nejenom, řekněme, novináři mluví o Karolíně Muchové, ale často i velké tenisové osobnosti. Jednou z nich je třeba také Švéd Mats Wilander, někdejší světová jednička, mnohonásobný grandslamový šampion.
12: Strop je grandslamový titul, ať už získá jeden, dva, potenciál má obrovský. Na Muchové je taky zajímavé, že může uspět na jakémkoliv povrchu. Antuka, tráva, beton, jí je to vlastně jedno. Proto si vážně myslím, že na grandslamu uspěje. Minimálně jednou, možná víckrát, ale musí být zdravá, to je naprosto klíčové.
6: Prorocká slova Matse Wilandera z letošního Roland Garros v roce 2026, zdůraznění toho, že Karolína Muchová musí být zdravá. Otázka na Luci Hradeckou. Jak to může být příjemné? Předpokládám, že tohle třeba Karolína Muchová o sobě neslyšela, ale jak byste to třeba vnímala vy, kdybyste slyšela tahle slova od takové osobnosti, jako je Mats Wilander?
11: Já si myslím, že tohle se určitě ke Káje doneslo, protože myslím si, že na sociálních sítích je a funguje, ale samozřejmě myslím, že Kája to ví, Kája dobře ví, že je strašně šikovná v uvozovkách, hraje takový ten klučičí tenis a jak říkal Max, je potřeba, aby Kája byla zdravá a jestli je zdravá, tak můžeme vidět, že vlastně ten tenis umí, byla ve finále French Open. Taky, takže ta už jakoby ty náznaky těch grandslamových finálí má, ale říkám, hlavně musí být zdravá, což zatím vypadá, že je.
3: Na Radiožurnálu Sport posloucháte speciál před finále tenisového Wimbledonu mezi dvěma Češkami, protože se Radiožurnál Sport dívá na sport z mnoha úhlů, tak to teď zkusím. Hraje se totiž o prestiž, o zápis, o historie, ale také o slušné prize money. 100 milionů korun v přepočtu pro vítězku a polovičku pro poraženou. Lucie Hradecká bude vědět, jak je to zásadní pro hráčku na téhle úrovni. Takováhle suma. Je tady samozřejmě zdanění. Z takové sumy se zafinancuje nejspíš fungování celého trenérského týmu na třeba několik let?
11: Určitě samozřejmě je to příjemný, když vám to v vozovkách cinkne na účtě, že nemusíte mít pak starosti, jestli zaplatíte tamtoho trenéra, jestli si dáte lepší hotel a tak podobně, takže určitě tohle to je moc, je příjemný a nějaká ta starost určitě s tím odpadne. Ale nemyslím si, že teda ty holky si to uvědomují, že hrajou o tyhle peníze, protože člověk, kdyby tohle měl na paměti, tak se nedostane do finále z těch turnajů.
6: S Lucí Hradeckou si povídáme dál ve speciálu na Radiožurnálu Sport a musíme vás taky poprosit o nějaký tip nebo odhad, jak by se ten zápas mohl vyvíjet. Vy jste nastínila to vzájemné utkání z US Open minulý rok. Já jsem měl možnost z něj vstupovat do vysílání Radiožurnálu Sport a jestli něco bylo takovým společným jmenovatelem toho utkání, tak určitě nervozita na straně vlastně obou hráček a nakonec asi trochu větší grandslamová zkušenost Karolíny Muchové. Může se to opakovat znovu, nebo to vidíte úplně jinak?
11: Tak samozřejmě může se opakovat, historie, to je jasný, ale je tohle z toho, je to finále Grand Slam, myslím, že to může dopadnout i klidně na Káju, tak to může dopadnout i na Lindu. Linda vypadala teď poslední zápasy opravdu strašně koncentrovaná, takovým s ledovým klidem, nebrala nějaký úplně velký na sebe v vozovkách nároky a takový velký vítězný výjevy. Je strašně těžký tohle z toho říct, kdo vyhraje nebo nevyhraje. Na jednu stranu ten tenis je v úzorách tak nefér, já bych to strašně přála obou dvou, aby tam stáli s tím vítězným, protože se složí si to obě dvě. Ale bude strašně záležet, jak jedna nebo druhá se popere s tím, že je to opravdu finále a bude víc klidnější.
3: To je tedy predikce Lucie Hradecké, trojnásobné grandslamové šampionky ve čtyřhře před finále tenisového Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. V našem speciálu jste byla hostkou a my si toho moc vážíme. Díky moc, naslyšenou.
11: Díky za pozvání, jde se.
2: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
3: Jak bylo řečeno, tenisový Wimbledon bude mít českou vítězku. Diváci v Londýně totiž budou na centrálním dvorci sledovat boj o titul mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Bude to první české grandslamové finále v samostatné historii.
4: Nosková jenom vyblokovala balonek zpátky, útočí Kostěková do autu, bude to české finále, bude.
13: A bude to po 9 letech, co se dvě tenistky z jedné země postaví proti sobě ve finále Grand Slamu. Nejenom pro český tenis je to velká událost.
14: Historická, legendární, neskutečná, já ani nevím, jak to popsat, neuvěřitelný unikát.
13: Hledala slova ve vysílání Radiožurnálu Sport bývalá tenistka a naše expertka Andrea Sestiny Hlaváčková. To, že z českých tenistek září právě Muchová a Nosková, Hlaváčkovou nepřekvapilo.
14: Jsou to přesně ty, o kterých se poslední roky mluví, že by měly být následovnice všech těch grandslamových vítězek.
13: A konkrétně ve Wimbledonu bude mít Česko po Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové třetí šampionku za poslední 4 roky. A tak se svět opět zajímá o český tenis. Nad úspěchy českého tenisu si lámal hlavu třeba i bývalý slavný americký tenista John McEnroe ve vysílání rádia BBC. Navíc se nepotkají jenom dvě Češky, ale taky dvě kamarádky, jak vysvětlila kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové, Barbora Strýcová.
15: Obě dvě holky se na to těší, prostě se hrozně respektujou, i spolu trénovali na centráku před svýma semifinálema. Takže jo, je to pohádka taková.
13: A finále české wimbledonské pohádky začne v sobotu po 17. hodině, a to v přímém přenosu na této stanici. Dvojnásobná grandslamová vítězka v deblu Sestiny Hlaváčková jasnou favoritku nevidí.
14: Obě se tam dostaly jako totálně jako kvalitním tenisem. Je to neskutečné, že tam máme za poslední roky prostě Kvitová, Vondroušová, Krejčíková a teď tam bude prostě další česká ova.
13: A my si jen musíme počkat na to, jestli to bude Muchová nebo Nosková. Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Bude to Českáová po třetí za poslední čtyři sezóny vítězkou Wimbledonu se zkrátka stane znovu Češka, což samo o sobě je neuvěřitelné. Muchová i Nosková dostávají od novinářů poslední hodiny prakticky neustále stejné otázky a je to pochopitelné, ale já se teď zeptám tebe, tím myslím komentátora finále Jaroslava Plašila, protože ty už takové otázky také dostáváš, jak pro tebe to bude velký zápas. Nejenom to, že je to Grand Slamové finále a že je s českou účastí, ale že je s účastí dvojnásobnou.
5: No, složité. Bude to samozřejmě historický zápas, takže ojedinělý okamžik, byť samozřejmě možná tady je nějaký příslib do budoucna, protože Česko má řadu dalších nadějných tenistek, takže je možné, že se třeba něco takového stane, ale teď si užívejme toho vzácného momentu, takže to je jedna taková ta historická rovina, ale ta druhá fanouškovská, tak já to možná řeknu hloupě, ale až doteď jsem byl vlastně zvyklejší v takových zápasech jednomu přát a teď to mít nebudu. Teď bych si opravdu přál, aby to byla remíza, aby to třeba byly dva sety 7-6, 6-7 a pak si obě hráčky vzali obě dvě ty trofeje a střídali si je vždycky po roce. Těžké, no, těžké. Tohle bude hodně nezvyklé, ale tak samozřejmě sportovně to může být velmi hodnotné utkání a věřím, že to bude zábava, že se bude na co koukat, že bude o čem vyprávět, protože když se teď podívám zpátky na některé ty české zápasy, jenom tady ve Wimbledonu třeba, a bylo jich taky dost, tím, jak jsou Češky dobré a narážejí sebe, tak třeba duel Barbory Krejčíkové s Karolínou Muchovou byl nádherný, ty první dva sety, to byl fantastický zápas, pak samozřejmě ten třetí už byl ovlivněný nějakými potížemi Barbory Krejčíkové, ale dva sety, to byla vynikající zábava, tak já jenom doufám, že to bude něco podobného i v tom finálovém zápase, byť tam půjde samozřejmě o mnohem víc už.
6: Říká ve speciálu Radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil, komentátor sobotního a nejenom toho sobotního finále, ale samozřejmě i všech dalších zápasů, ať už těch budoucích či minulých na Wimbledonu. Ty už to naznačil, těch českých derby bylo několik, vlastně to říkal i Tomáš Berdych v našem rozhovoru. To je další věc, co mi lidově řečeno hlava nebere, protože možná už jich bylo 5 českých zápasů v singlu na jednom Grand Slamu. Ty už také si objezdil těch turnajů velké čtyřky opravdu hodně, ale tohle přece není úplně normální.
5: No, to nikdo krom Američanek, dříve měli Rusky takovou nějakou podobnou éru, ale teď v dnešní době to zažívají prakticky jenom Češky a Američanky. Nikomu jinému se to asi tolik stát nemůže, protože nemají ostatní země, byť jsou to mnohem bohatší federace, tak nemají zdaleka takové zastoupení. A kdyby se to měřilo na počet obyvatel, no tak to se ani nedá porovnávat. Takže to je, bohužel to je tak, teď jak jsou Češky dobré, jakých je hodně ve stovce a jakých je hodně ve špičce, tak zkrátka na sebe musí občas narazit. A je to škoda, protože teď jsem měl třeba ten pocit, že i Barbora Krejčíková by mohla jít na turnaj hodně daleko, kdyby na sebe nenarazili s Karolínou Muchovou. Ale tak to zkrátka je, když se podíváme na rok 2014 a vyhrála tady Petra Kvitová, tak tam to byla samá česká utkání pro Petru Kvitovou. Andrea Sestiny Hlaváčková hned v úvodní fázi turnaje, pak to bylo velmi těžké čtvrtfinále s Barborou Strýcovou, semifinále s Lucí Šafářovou a pak už tedy ve finále zahraniční hráčka, tehdy je ženy Bušárdová, ale jinak to bylo taky hodně české samá derby. Lucie Šafářová ostatně osmifinále hrála s Terezou Smitkovou, která tehdy taky senzačně prošla do osmifinále, takže stává se to zkrátka, bohužel je to daň za to, jak jsou Češky dobré.
3: Ona i Serena Williamsová, velká legenda světového tenisu, použila to americké okřídlené úsloví if you can't beat them, join them. Říkala, když je nemůžu porazit, radši se s nimi spojím a narážela na to, že než aby hrála proti Češkám, tak raději bude debla hrát s Karolínou Muchovou. On se kde kdo teď vyjadřuje na téma Češek v nejvyšším tom tenisovém patře. Karolína Muchová porazila v semifinále Goffovou a 22letá Američanka potom na tiskové konferenci odpovídala právě i na otázku, jestli Muchová přijde něčím výjimečná, tak tady máte ještě jednu odpověď.
16: Ano, určitě. Samozřejmě je úspěšná, ale vždycky jsem říkala, že si zaslouží ještě víc úspěchu právě kvůli tomu, jak talentovaná je. Ve vzájemných zápasech mám lepší bilanci, ale Karolína není soupeřkou, kterou byste chtěli potkat. Moc se mi líbí, jak se chová na kurtu i mimo něj. Nechci říct, že mi bylo ctí prohrát, ale tenhle zápas si prostě budu dlouho pamatovat. Když jsem odcházela z kurtu, říkala jsem si, jo, to byla zábava.
6: Coco Gauffová a její hodnocení Karolíny Muchové, otázka na Jaroslava Plašila. Za prvé, tohle se musí dobře poslouchat, když o vás prostě grandslamová šampionka tohle řekne. A zároveň možná připomeň, jak moc málo chybilo k tomu, aby to vůbec nebylo české finále, protože Cori Gauffová to měla doslova, neříkám na raketě, ale prostě měla to výborně rozehrané v tom super tiebreaku.
5: No, měla matchball a měla to na raketě vlastně celý svět v podstatě, teď se omlouvám za ten výraz a za to kliše, ale se diví tomu zakončení Coco Gauffové, která měla fantasticky rozehranou výměnu Karolínu Muchovou hodně daleko od sítě a ona zvolila takový nepovedený kraťas, což jí stálo zápas. No zkrátka, byl to moment, který si asi hodně vyčítala, byť je to vzala velmi sportovně, krásná slova, a teď se vlastně dostanu k tomu, jaká Coco Gauffová je, alespoň tak, jak se mi jeví, tak ona je ohromná sportovkyně. Vlastně nebrala pozornost Karolíně Muchové hned po tom zápase, prostě odešla, i když samozřejmě, myslím si, že jí to muselo hodně mrzet, ale vzala to velmi sportovně, pochválně se vyjádřila o soupeřce, u sítě vlastně to bylo velmi milé od ní po takovém zápase velmi těsném, klobouk dolů. A když si vzpomenu i dřív, jak třeba hrála s Kateřinou Siňakovou v Paříži na Roland Garros 4, jak se dali dohromady, jak jim to šlo náramně a jak o ní pak taky hezky mluvila skromně, přitom ona taková šampionka v singlu, což je samozřejmě mnohem prestižnější disciplína, jak mluvila úžasně o Kateřině Siňakové, tak zkrátka klobouk dolů, velmi sympatické vystupování a vyjadřování této Američanky.
3: Ze speciálu Radiožurnálu Sport před finále Wimbledonu nám zbývá poslední minuta a tu využiju, pánové, k tomu, když už tady mám dva specialisty na tenis, k tomu, aby jsem se vás zeptal na vaše tipy. Davide, David Prouza se vyjádří jako první, jak to dopadne?
6: No, já jsem přesvědčen o tom, že kdo podchytí ten začátek, tak bude mít

0: má jako řekněme lepší, horší hru, když to Lindě Noskové nepůjde, tak zkrátka Karolína Muchová v takovém zápase by měla mít navrch. Na druhou stranu, když Linda Nosková ukáže zase ten svůj klid, který tady měla, tak si dovedu představit, že má zase zbraně na to naopak, aby nedala Karolíně Muchové čas třeba na to, aby tu svou pestrost tak rozvíjela. Takže klidně se to může stát taky. Je to, z mého pohledu je to ohromně otevřené a souhlasil bych s tím asi, co říkal David, kdo lépe uchopí takovou tu atmosféru, ten rytmus toho zápasu dřív, tak na tom zkrátka bude lépe. Pro obě to bude ohromná příležitost a to se nikdy nedá dopředu odhadnout, co to s tím hráčem udělá.
1: To byl speciál Radiožurnálu Sport před finále Wimbledonu. Tam se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Komentovat ho bude Jaroslav Plašil. Jardo, pro teď díky.
0: Hezký den.
1: No a byl tu také David Prouza, i tobě moc krát děkuji.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
4: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
5: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšnej.
3: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
4: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
6: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišli penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
3: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
4: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
5: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl stavěno, jakože jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
4: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
3: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
8: Špičky vládní koalice tvrdí, že si vyjasnili spor ohledně financování zbraní pro Ukrajinu. Hasiči snížili stupeň požárního poplachu ve Zlíně. Policie událost šetří jako možné ohrožení z nedbalosti. Tenistky Muchová a Nosková se utkají o titul ve finále wimbledonské dvouhry. A dnes bude slunečno, během dne může přechodně přibývat oblačnosti. Teploty až 29 stupňů Celsia. Je neděle 11. července. U hlavních zpráv vás vítá Rozálie Machartová.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Koalice si údajně vyjasnila spor ohledně peněz na pomoc Ukrajině. Členové SPD tento týden kritizovali ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, který přesměroval peníze do programu PURL. Jeho prostřednictvím spojenci financují americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf hnutí Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
9: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
10: Důležité je, aby se ty věci neopakovaly a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
9: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
11: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
9: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzim harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
8: Poslanci vládní koalice ve sněmovně prosadili novelu stavebního zákona. Má podle nich zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Nově k tomu má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Opozice byla proti. Novelu dlouhodobě kritizuje.
12: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
13: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
12: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
14: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
12: Novelu stavebního zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Radiožurnál.
8: Soud v Británii odmítl většinu hlavních obvinění vznesených vůči pěti předním světovým automobilkám v rámci kauzy Dieselgate. Víc než 1,5 milionu lidí a firem v procesu žádalo po společnostech Mercedes

0: Mercedes-Benz nebo Ford odškodní kvůli údajnému podvádění při emisních trestech.
1: Žalobě čelili také společnosti Nissan, Renault a skupina Stellantis, která vlastní značky Peugeot a Citroën. Podle obvinění automobilky měly do svých vozidel instalovat software, který umožňuje zmanipulovat měření emisí naftových aut. Reálně přitom měly vypouštět výrazně vyšší emise. Londýnský soud v procesu posuzoval 20 konkrétních reprezentativních aut a následně většinu hlavních tvrzení žaloby vznesených proti výrobcům odmítl. Soudkyně Sara Kokerilová ale dodala, že v některých bodech dospěla k závěrům, které nejsou pro automobilky příznivé. Zakázané zařízení měl obsahovat jeden posuzovaný vůz Citroën. Rozhodnutí soudu už uvítala ve svém prohlášení společnost Mercedes-Benz. Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
0: Hasiči ve Zlíně snížili stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý. Radiožurnálu to řekl jejich mluvčí Pavel Řezníček. Z hašení výškové budovy v Baťově areálu už taky odvolali vrtulník. Na místě zůstává menší počet jednotek než v předchozích dnech, pokračuje Řezníček.
2: Vzhledem k uklidnění této situace byla zároveň ukončena i činnost štábu velitele zásahu a velení si převzal na místě územní řídící důstojník. Na místě zůstává 13 jednotek, které budou pokračovat v prolévání ohnisek a ochlazování stavebních konstrukcí až vlastně do rána.
0: Podle Řezníčka se hasiči budou na místě střídat nejméně do pondělí. Budova začala hořet ve čtvrtek ráno a postupně se dvě její části zřítily. Policie událost prověřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Celkovou škodu, kterou požár způsobil, zatím vyšetřovatelé nevyčíslili. S rozsáhlými požáry dál bojují taky hasiči v jihošpanělské Andalúzii. Tamní úřady už potvrdili 12 obětí, dalších 23 lidí se pohřešuje. Oheň se během dne rychle šířil. Podle španělské veřejnoprávní televize třeba během 2 hodin spálil 15-kilometrový pás lesa.
3: Andalúzské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že většinu obětí nejspíš tvořili zahraniční turisté. Podle šéfa oblasti Juana Manuela Morena nerespektovali doporučení, nepočkali na případnou evakuaci a plamenům se pokusili uniknout v autech. Právě v kabině vozu hasiči našli i 4 oběti požáru. Úřady už z oblasti evakuovaly zhruba 1000 lidí. Požáry region sužují od čtvrtka. Podle andalúzské vlády je asi způsobil spadlý kabel vysokého napětí. Elektrárenská společnost Endesa, která do oblasti dodává energii, ale uvedla, že kabel nebyl pod proudem a nejspíš byl součástí nepoužívaného vedení desítky let opuštěné restaurace. Matěj Kolář, Radiožurnál.
0: Řetězci Lidl unikla osobní data zákazníků z internetového obchodu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí společnosti Eveta Barabášová. Hekeři se podle ní dostali třeba ke jménům klientů, jejich telefonním číslům nebo k e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barabášové dozvěděl o útoku začátkem tohoto týdne.
4: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
0: Data hekři ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zasažený poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Dnes je Světový den populace. Má upozornit na současné demografické problémy lidstva. OSN ho poprvé vyhlásila před 37 lety, přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
5: Na Zemi teď podle odhadu žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dál rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojný, Radiožurnál.
0: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají ve finále wimbledonské dvouhry. Dvě Češky se proti sobě o titul na Grand Slamu utkají poprvé v historii. Formu na travnatém povrchu hráčky potvrdili ziskem titulů na turnajích před Wimbledonem, říká kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová.
6: Na té trávě si věří a Linda říkala před pár lety, že prostě trávu zatím úplně nemá moc ráda, je vidět, jak se na ní naučila hrát hejbace a jak ta tráva jí sedí na tu její hru a Kája ta prostě má takovou hru, která je všem hrozně nepříjemná, takže si myslím, že to bude nádherný finále, na který se můžeme všichni hrozně moc těšit.
0: Wimbledonské finále mezi Muchovou a Noskovou se bude hrát od 17 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Španělé porazili na mistrovství světa ve fotbale 2-1 Belgii a postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý proti Francii.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na tahu 7 u Slaného a také na silnici 38 u Bezdězu. Na silnici 7 mezi Chomutovem a Prahou stále řeší hromadnou nehodu u odbočky na Mělník a Slaný. V obou směrech se zdržíte asi 10 minut. Na tahu 38 mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou opatrně za Bělou pod Bezdězem. U odbočky na Bezděz havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku, na místo se sjíždějí záchranáři, tak opatrně projíždějte. A v Kroměříži u nájezdu na dálnici D1 na 260. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Hlásíte nám tam také pohyb lidí na vozovce?
9: Jdou špatně vidět, tam rozbitý auto, je to kolem toho hodně lidí. Východní výjezd na D1 směr Ostrava.
8: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noční teploty klesají mezi 14 až 10 stupňů Celsia. Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů Celsia. A kvůli suchu platí taky výstraha před možným vznikem požárů. A to hlavně na jihu Moravy, na Olomoucku, Zlínsku a v části Pardubického kraje a Vysočiny. Tolik zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
10: Co vyplývá z hodnocení práce vlády po půl roce činnosti? Není to jen marketingový tah? A pomohl v něčem motoristům sobě spor s prezidentem o účast na summitu NATO v Ankaře? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr pro sport, prevenci a zdraví, také předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný. Dobrý den, zdravím vás do sněmovního studia Českého rozhlasu.
11: Hezký den, děkuji za pozvání.
10: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme před 11. hodinou, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Vláda v čele s premiérem včera prezentovala, co udělala za svůj první půl rok. Každý člen kabinetu se sešel s Andrejem Babišem, potom jste měli společnou tiskovou konferenci. Bylo cílem reálné hodnocení toho, co se udělalo, anebo to celé byl spíš marketingový tah a PR-ová akce?
11: Určitě cílem bylo reálné hodnocení. My jsme už předtím několik týdnů museli úřadu vlády a kabinetu pana premiéra odevzdat určité výstupy podle předem připravené struktury a potom vlastně poradci pana premiéra z toho získávali data, co skutečně v porovnání s programovým prohlášením vlády bylo splněno, co splněno nebylo, nebo dokonce co bylo promeškáno a existuje z toho samozřejmě pro každého ministra jak písemná zpráva, tak i grafické a matematické vyhodnocení úspěšnosti.
10: Má smysl hodnotit plnění vládního programu po půl roce, když vezmeme v úvahu třeba rychlost nebo tedy spíše pomalost legislativního procesu?
11: Já si myslím, že smysl to má, protože skutečně ten rok je potom velmi dlouhá doba. V případě, že by bylo potřeba udělat něčem nějakou nápravu, tak by se to nemuselo potkat s tím s potřebností těch konkrétních opatření. Takže mě to vyhovuje, já jsem na to zvyklý, já jsem dokonce, když jsem byl v managementu, vysokém managementu společností komerčních, tak jsme dělali vyhodnocení i po měsíci, takže pro mě to je zcela běžnou věcí.
10: Premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, řekl, že vláda vyhodnocovala, jak se daří plnit 978 úkolů. Dodal, že ministři dokončili 195 úkolů, pracují na 774 a nezačali dosud z 9. Tak jak jste to před chvílí popisoval, chápu dobře, že tohle to propočítali poradci pana premiéra?
11: Ano, každý z ministrů připravoval seznam výstupů. Paralelně to bylo kontrolováno s poradci pana premiéra, byly hodnoceny jednotlivé položky, například já v mém úřadu ministra pro sport, prevenci a zdraví jsem měl vyhodnocený 65 položek, 118, tedy 27,7% jsem splnil a 47, tedy 72,3% mám ještě v procesu a průběžném plnění a po termínu nebo nesplněných mám nula. Čili každý takto dostal vlastně vyhodnocení a také máme vyhodnocení vlastně po těch jednotlivých bodech programového prohlášení. Protože to programové prohlášení má svoje kapitoly a každý ten ministr má buď to v té své kapitole, někde se to i třeba prolíná nebo jsou sdílené některé úkoly, tak má jasný přehled o tom, co se mu podařilo zvládnout a co ne.
10: Říkáte, že vy máte splněno na 28%. Když se podíváme na vaší sekci v programovém prohlášení, když vynechám obecná konstatování, jakože pravidelný pohyb v každodenním životě je jedním z nejúčinnějších a zároveň nejdostupnějších nástrojů pro podporu zdraví, prevence nemocí, posílení psychické a fyzické odolnosti a půjdu k těm jednotlivým slibům, tak můžeme začít. Chceme, aby sport a pohybové aktivity byly skutečně dostupné všem občanům bez ohledu na věk, zdravotní stav či finanční možnosti. Tohle máte splněno?
11: Toto mám splněno a samozřejmě v tom budeme pokračovat i po zbytek volebního období.
10: Pardon, opravdu, tak jestli máte splněno, tak už v tom nejde pokračovat, ne?
11: Máme to splněno a bude se to opakovat ještě každý rok. Vysvětlím, dostupnost sportu a pohybu je naší základní prioritou a ty dotační výzvy, které my jsme nastavili v roce 2026, byly vyhodnoceny, probíhá jejich vyplácení a podpora míří do více malých regionálních projektů, školních a multifunkčních hřišť a veřejných sportovišť než v minulosti. Letos se díky této podpoře nově postaví nebo zrekonstruuje více než 200 sportovišť, zatímco třeba v minulém roce to bylo 62. Čili tato věc je splněna a bude se dále opakovat ve stejném systému každý rok.
10: To znamená, že už to nebudete navyšovat?
11: Samozřejmě, pokud budeme mít možnost to navyšovat, tak to budeme navyšovat, ale říkáme, že několikanásobně, téměř čtyřnásobně jsme zlepšili dostupnost sportovišť pro širokou veřejnost, pro děti a mládež a samozřejmě v tom budeme pokračovat a budu se snažit o to, aby těch peněz právě do těchto drobných projektů šlo co nejvíce.
10: Já mířím k tomu, jestli máme tedy počítat, pokud to máte odfajfkováno, máte splněno, že tedy jste s tímhletím spokojeni a už to nebudete dál zvyšovat ty další 3,5 roku, jestli spíš by tam mělo být plněno než splněno.
11: No, v této, co jsem říkal, tu minulou větu, tato věc je splněna a bude se opakovat každý rok, to znamená i příští rok. Vyhodnotíme, zda bylo naplněno to, co jsme slíbili, ale protože už v tuto chvíli ten program byl rozběhnut, daří se to, tak tato věc byla splněna, ale to neznamená, že příští rok přestaneme stavět sportoviště pro děti, mládež a na vesnicích a v městech. Tak to není, to vyhodnocení probíhá právě každý rok pro každý ten jednotlivý bod toho programového prohlášení. Některé věci samozřejmě zůstávají třeba rozpracované, to znamená, je zahájen nějaký proces a bude pokračovat. Typickým příkladem může být třeba Národní registr sportu nebo generál sportovní infrastruktury, kdy se připravuje evidence sportovišť, klubů, sportovců a tak dále. A to spuštění bude částečně v letošním roce, částečně v příštím a bude se samozřejmě ten projekt kultivovat.
10: Ne, já mířím k tomu, jak vlastně posuzujete a posuzoval pan premiér to, co je splněno a to, co ještě splněno není, protože když čtu třeba tu vaší sekci, tak na mě většina nebo velká část těch bodů, ale troufám si říci, většina působí jako dlouhodobé záměry. Když budu pokračovat, zaměříme se na rozšiřování dostupnosti sportovních aktivit. Naším cílem je zvýšit pohybovou a zdravotní gramotnost populace, omezit výskyt civilizačních onemocnění, podporou pravidelného pohybu a sportovních aktivit chceme snížit nemocnost populace. Sportovní a pohybové aktivity se stanou běžnou součástí života občanů České republiky. Zavedeme dotační program pro rozvoj školních sportovních klubů a tak dále. Tak mě zajímá, jestli tyhle ty věci tedy vy považujete už v tuto chvíli za splněné, anebo jestli by tam nemělo chybět to S na začátku, jestli to není věc, která je dlouhodobá a kterou budete plnit dál.
11: Museli bychom jít bod po bodu a rozpitvat velice detailně každý z nich. Některé projekty nebo některé části toho programového prohlášení, ať už v té mé kapitole nebo v kapitole třeba některých dalších ministrů, si můžete odfajfkovat jako věc, která je hotová a už se k ní nebudete vracet. Typickým příkladem může být schválení nějakého zákona nebo přijetí pozměňující návrhu. Tím, že je to předloženo, schváleno, projde to sněmovnou, tak je to splněno. Což se i v mém případě stalo, protože například v rámci legislativních změn zákona o podpoře sportu jsme přijali mnoho pozměňujících návrhů, které mění to prostředí, mohu je vyjmenovat, a v tom ohledu tato věc třeba splněna je a už se k ní vracet nebudeme, protože již byla takto vyhodnocena splněna. A některé věci jsou tak, jak skutečně vy říkáte, ale ve chvíli, kdy vy nastavíte ten proces tak, že už v letošním roce dosáhnete toho konkrétního cíle, tak je také splněn a pak to musíte ale také opakovat další rok. Prostě neznamená to, že když řekneme, že jsme zvýšili dostupnost sportovišť tím, že jich postavíme 4x více letos, nebo podpoříme tu stavbu nebo rekonstrukci 4x více letos, než tomu bylo třeba loni, tak to přece neznamená, že příští rok už se žádná sportoviště stavět nebudou. Tím cílem musí být v tom pokračovat nejméně ve stejném duchu jako letos.
10: Já tím mířím k tomu, jestli se opravdu dá říci, že je splněno na 28 nebo 25 nebo 35%, jestli to programové prohlášení není naformulované tak, že vlastně to číslo je jenom marketingovým tahem, marketingovou věcí, ale že se to reálně spočítat nedá.
11: Tak někdo z kolegů, já ta čísla přesně neznám, plnil na 5%, někdo na 45%. Víte, to programové prohlášení vlády se netvořilo, když jsme ho dávali dohromady a já jsem byl u toho podle toho, abychom si ho připravili na nějaký marketing a potom nějaké číselné vypořádávání té věci. My jsme ho tvořili, to je politický dokument, to je politická schoda a je potřeba si uvědomit, že některé ty věci v programovém prohlášení se prostě splní letos a pak se opakují nebo trvají. Některé jsou jednorázové a některé jsou průběžné a možná na konci volebního období budeme hodnotit tu progresi, jestli v některé věci se nám podařilo 100% nebo třeba jenom 80%.
10: Klíčové pro plnění programového prohlášení jsou samozřejmě peníze. Řešili jste při tom hodnocení s Andrejem Babišem, jak to bude vypadat s rozpočtem pro sport na příští rok? Máte nějaký příslib, jestli budete mít víc, případně o kolik budete mít víc?
11: Nikoli, my jsme narazili samozřejmě na letošní rozpočet, to znamená, nakolik dokáže já, respektive Národní sportovní agentura, využít ty peníze, které jsou v rozpočtu, konkrétně letos z Národní sportovní agentury poputuje do sportu 9,1 miliardy korun, což je vůbec nejvýše v historii. A hodnotili jsme, jestli ty peníze jsou čerpány v nějakém termínu, jestli třeba tam není prodlení, jestli nehrozí, že některé projekty spadnou pod stůl, protože třeba se nestihnou a tak dále. Toto jsme řešili a samozřejmě jsme si také řekli, že v průběhu následujících měsíců, protože u toho jednání byla i přítomná vicepremiérka Alena Schillerová, budeme jednat o rozpočtu pro příští rok. Ale konkrétní čísla jsme tam neřešili a nějaké konkrétní jednání tam o této věci nebylo. Nicméně budeme vycházet z letošního roku a samozřejmě i mým cílem, stejně jako cílem ostatních ministrů, je získat pro svůj rezort co nejvíce peněz pro další období.
10: Ministr pro sport, prevenci a zdraví, předseda poslaneckého klubu motoristů Sobě Boris Šťastný je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zatímco vy máte splněno na 28%, váš motoristický kolega Ota Klempíř včera řekl, že ministerstvo kultury splnilo téměř polovinu svých úkolů z programového prohlášení. Není zvláštní, pokud některý z ministrů má pocit, že za půl roku splnil polovinu toho, co má dělat 4 roky?
11: Já nevím, jestli je to zvláštní nebo ne. Tam je potřeba vzít to konkrétní hodnocení. Včera bylo řečeno na té tiskové konferenci, že ta hodnocení budou zveřejněna. Já si svoje zveřejním, protože ho mám k dispozici, hodnocení ostatních kolegyň a kolegů k dispozici nemám, to má pan předseda vlády, ale znova opakuji, bylo řečeno, že veřejnost bude mít možnost se seznámit s tím. Tam asi to vychází z toho, že řadu těch úkolů, které tam jsou, tak ministr Klempíř splnil. Skutečně asi není možné porovnávat mediální obraz či nějakou veřejnou polemiku nad televizními poplatky nebo rozhlasovými poplatky s tím, co konkrétně ten ministr kultury zprogramoval.
10: Pardon, že do toho skáču, já jsem se ani slovem teď nezmínil o rozhlasových nebo televizních poplatcích. Já se ptám principiálně, jestli vám přijde, nebyla, ujišťuji vás, že nebyla, ale říkám si, jestli to nepůsobí zvláštně, že ministr za půl roku splní polovinu toho, co má na 4 roky, jestli to neukazuje, že třeba byl příliš málo ambiciozní, nebo třeba, že tam není dostatečná sebereflexe, že má pocit, že toho splnil víc, než splnil?
11: Tak to hodnocení bylo nezávislé. Tam každý z těch ministrů a jeho tým připravoval konkrétní odpovědi na ty jednotlivé sekce. To znamená, tam bylo potřeba dokládat v takové velmi podrobné tabulce ke každému tomu jednotlivému bodu toho programového prohlášení dokládat způsob plnění a také tam dokládat dokumenty a odkazy na to plnění, tak aby tým pana premiéra mohl tuto věc řádně zkontrolovat. A já jsem dosáhl za půl roku necelých 30%. Pokud on, jak jsem slyšel včera, dosáhl o něco víc, tak mu blahopřeji. A máme 4 roky prostě. Já si myslím, že není důležité, jestli to je v tuto chvíli 28 nebo 45% nebo 5. Důležité je, aby i veřejnost viděla, co kdo děláme, jakým způsobem to děláme, aby ten konkrétní ministr také měl nějaké zrcadlo, protože já jsem vždy byl připraven na manažerské hodnocení, také jsem ho dělal vůči svým podřízeným a dělal jsem ho i vůči svým podřízeným teď v úřadu. To znamená, zase to hodnocení musí probíhat nejenom na hoře, ale musí jít směrem dolů a každý si musí nastavit to zrcadlo, jak v tom období pracoval. Takže to je za mě jako takto vést akademickou debatu bez čísel. Je potřeba vzít každý ten jednotlivý plán a podrobit ho nějaké veřejné kontrole.
10: V rámci motoristů sobě řešíte i vy nějaké hodnocení, protože zatím mluvíme o hodnocení ze strany premiéra a jeho poradců. Hodnotíte i v rámci motoristů sobě, jak si vedete vy, tedy motorističtí ministři?
11: Já se přiznám, že já jako předseda poslaneckého klubu motoristů dělám jednu věc a to je, že jsem hned z počátku vzal volební program motoristů a barevným schématem jsem si vyznačil, které věci se nám podařilo dostat do programového prohlášení zcela, které nikoliv a které částečně, a pak jsem se také vyznačil, které věci jsme třeba v programu neměli a v programovém prohlášení jsou. A dělám průběžně to, že ve chvíli, kdy my schválíme nějaký zákon v poslanecké sněmovně, tak já si zkontroluji a vyznačím si v tomto barevném dokumentu, je to politický dokument, co bylo schváleno a jakým způsobem postupujeme. Čili to mé hodnocení je spíše politického rázu než rázu manažerského.
10: Jste spokojen, jak všichni motorističtí ministři fungují?
11: To by měl hodnotit předseda vlády, ale já, pokud mám hovořit o svých ostatních kolezích, tak určitě spokojen jsem, všichni děláme maximum, držíme se programového prohlášení vlády, snažíme se chovat v duchu toho, za co byli motoristé, s čím byli motoristé zvoleni a já jsem v tomto ohledu spokojen.
10: Výrazným tématem toho uplynulého půl roku byla, slovy vašeho předsedy Petra Macinky, extrémní kohabitace vlády s prezidentem. V tomto týdnu skončil několikaměsíční příběh boje o to, zda pan prezident bude nebo nebude součástí delegace na summitu NATO v Ankaře. Díky nebo kvůli předběžnému opatření ústavního soudu pan prezident do Ankary letěl. Díky nebo kvůli tureckému prezidentovi se zúčastnil i té tolik diskutované neformální večeře lídrů. Stálo to podle vás vládě a motoristům za to?
11: Já bych tu odpověď otočil. Vláda se nějak rozhodla, my jsme široce prezentovali, proč ta delegace má být taková, jaká je, proč jí má věc podle nás předseda vlády.
10: Pardon, a právě proto se ptám, stálo vám to za to?
11: No tak nám to stalo určitě za to, protože my jsme od začátku říkali, že jde o důležité setkání, které jehož výsledky může naplňovat vláda. Proto jsme takto hlasovali, proto jsme takto rozhodli. Pak je otázka, jestli to stálo panu prezidentovi za to, protože to byl prezident republiky, který napadl to rozhodnutí nejprve veřejně a potom o ústavního soudu.
10: Ale předtím byla vláda, která rozhodla, že na rozdíl od minulých let nezařadí pana prezidenta do delegace.
11: Vláda se rozhodla, jak se rozhodla, my jsme k tomu měli důvody, ty jsme široce prezentovali a byl to prezident republiky, který se z nějakých důvodů, o kterých můžeme pouze spekulovat, rozhodl postupovat tímto způsobem. Čili to nebyl nějaký naschvál vůči prezidentu republiky. Dobře víte, že jsme schválili jeho účast na valném shromáždění OSN. Premiér jasně řekl, ať pan prezident se účastní toho příštího summitu a tak dále.
10: Pardon, mimochodem to stále platí, že počítáte s tím, že za rok summitu NATO se zúčastní pan prezident?
11: Bylo to veřejné prohlášení předsedy vlády, takže s tím samozřejmě počítáme. A skutečně toto nebyla nějaký naschvál vůči prezidentu republiky. My jsme vůbec tak neuvažovali, my jsme uvažovali zcela pragmaticky v souvislosti s tou agendou. Samozřejmě jsme brali v potaz nějaká předchozí vyjádření prezidenta republiky vůči Donaldu Trumpovi a měli jsme určité obavy z možných dopadů této věci na, řekl bych, kulární vstřícnost na tom summitu. A takto jsme se rozhodli a prezident republiky proto postupoval tak, jak postupoval. Já si myslím, že to bylo nešťastné. Já si nemyslím, že v tomto se má využívat ústavní soud.
10: Rozumím a omlouvám si, že do toho skočím, ale tohle vy už jste říkal, i vaše slova na toto téma jsme vysílali v minulých dnech. Vy jste říkal, že jste měli obavy. Naplnili se ty obavy? Stalo se něco hrozného tím, že pan prezident byl v Ankaře, že byl na té neformální večeři?
11: Z mého pohledu tím, že předseda vlády byl vedoucím té delegace a byl to předseda vlády, který se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a vztahy Andreje Babiše s ním jsou velice vřelé a přátelské, tak se nic nestalo.
10: Máte pocit, že jste tím jako motorista něco získali?
11: My jsme nechtěli nic získat, to bylo kolektivní rozhodnutí vlády. Pan prezident zahájil kampaň, stal se lídrem opozice a je to politický střet, který z mého pohledu on vyprovokoval a využil tu situaci našeho rozhodnutí k nějaké politické hře. Já to respektuji, prostě se to děje, asi se to bude dít až do jeho voleb nebo do prezidentských voleb a potřeba to takto vnímat, já v tom nevidím nic dalšího.
10: Vy říkáte, že pan prezident zahájil kampaň. Tím spíš se vracím na začátku, jestli vám to stálo za to, neumožnili jste v tomto vidění světa vlastně vy panu prezidentovi, aby zahájil kampaň? Bylo to taktické?
11: A tak kdybychom měli postupovat takticky, tak přece bychom třeba postupovali tak, jak vy naznačujete a určitě by okolo toho potom nebyl takový mediální humbuk. Takže my jsme postupovali pragmaticky v zájmu České republiky. V tomto ohledu si myslím, že ta mise byla naplněna a není k tomu asi co zvláštního dodat. Uvidíme, jak pan prezident a s ním zpřízněná opozice bude postupovat v dalších případech.
10: Změní se teď, když ten summit je minulostí, něco na vztazích mezi vládou a motoristy a prezidentem? Budete se snažit obrousit ty hrany, nebo naopak vám vyhovuje, že ty hrany tam jsou?
11: Já si nemyslím, že někomu má něco vyhovovat nebo naopak má dělat nějaké naschvály. Já si myslím, že to je přirozený politický střet, který vychází z toho, co už jsem říkal. Pan prezident má nějaké určité názory, přeje si Evropskou federaci, přeje si euro, má nějaký názor, který vyjadřoval veřejně, jako o ohavné bytosti se vyjadřoval k Donaldu Trumpovi. Prostě on má nějaké vidění světa, které se velmi blíží názoru opozice, a tak lze očekávat samozřejmě, že čas od času dojde k určité výměně názorů, ale to v demokracii je běžné a přispěla k tomu samozřejmě přímá volba prezidenta. Je iluzorní se domnívat, že prezident Petr Pavel by byl nějakým nadstranickým prezidentem. To se dít nebude a on je takto aktivním, v některých případech možná aktivistickým prezidentem, ale je potřeba to respektovat. Probíhá to v rámci politické kultury, politického souboje, vizí. Jsou to názorové střety a je to demokracie, na tom není nic špatného. I společnost bude mít na určité věci nějaké názory, v něčem bude souhlasit se naší vládní koalicí, v něčem bude souhlasit třeba s opozicí a panem prezidentem.
10: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus, minister pro sport, prevenci a zdraví, předseda poslaneckého klubu motoristů Sobě Boris Šťastný. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
12: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu, moderoval Tomáš Pancíř. Je sobota, víkend začíná, 11. červencový den, 4 minuty po půl jedné. Rozálie Makartová a zprávy.
0: Irán popřel tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že požádal Spojené státy o obnovení mírových jednání. Souhlasil ale s návštěvou katarského vyjednavače v Teheránu. Řekl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Ismail Baghai ve státní televizi. Reagoval tak na dřívější Trumpovo vyjádření na sociální síti Truth Social, kde napsal, že žádost o obnovení jednání vyhověl. Trump ale trvá na tom, že příměří mezi oběma zeměmi skončilo. Městský soud v Praze v pátek odmítl žalobu expediční SCIO školy proti postupu ministerstva školství ve sporu o kombinovanou výuku. Ta umožňovala dětem učit se část týdne doma a část ve škole nebo při výjezdech. Ministerstvo ukončilo pokusné ověřování toho způsobu výuky ke konci června. Podle soudu je škola podřízenou složkou rezortu a proto zrušením testování nezasáhl do jejich práv. SCIO škola s rozhodnutím nesouhlasí. Její vedení proto podalo kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Poláci po více než 80 letech identifikovali první oběť masakru na Volyni. Při něm ukrajinští nacionalisté z ukrajinské povstalecké armády zavraždili za druhé světové války kolem 100 000 Poláků. Teď výzkumníci podle polského rozhlasu úspěšně zjistili totožnost 8 lidí. K identifikaci jim pomohly především genetické testy a porovnání DNA. Všech 8 obětí jsou polské národnosti, dospělí i děti z obce na dnešní západní Ukrajině. V Trenčíně na Slovensku dnes končí jubilejní 30. ročník festivalu Pohoda. Vedle koncertů světových hvězd letos nabídne i mimořádné setkání českého prezidenta Petra Pavla a bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Pavel se přitom na největším slovenském hudebním festivalu představí jako vůbec první česká hlava státu ve funkci. S Čaputovou má mluvit o demokratických hodnotách, občanské společnosti, evropské identitě i o výzvách, kterým dnes čelí země střední Evropy. Sport. Tenista Jannik Sinner z Itálie porazil v semifinále Wimbledonu Srba Djokoviče ve třech setech a je dál na cestě k obhajobě titulu. Světová jednička se v neděli střetne s Němcem Zverevem, který ve třech setech porazil domácího Brita Ferryho. A Španělé porazili 2-1 Belgii, na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý proti Francii.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D1 u Němčic a omezení na Pražském okruhu. Na D1 z Brna ve směru do Ostravy opatrně za sjezdem na Němčice nad Hanou. Na 248. kilometru leží sražená srna v levém pruhu. Na Pražském okruhu ve směru na D1 zpozorněte za sjezdem na Plzeň. Na 22,5. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu, kolem se projíždí plynule. Na východní části Pražského okruhu zpozorněte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru kilometrů se pohybují silničáři v pravém pruhu. Na tahu 7 mezi Chomutovem a Prahou odklízejí následky hromadné nehody u odbočky na Slaný, místem se projíždí Kyvadlově. A na silnici 35 mezi Holicemi a Vysokým Mýtem nám hlásíte komplikace.
13: Stojím před Vysokým Mýtem, protože se tady přesouvá nějaký nadměrný náklad a blokuje tady už 10 minut celou cestu. Jo, je to směrem do Vysokého Mýta.
8: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. A kvůli suchu platí taky výstraha před možným vznikem požárů, a to hlavně na jihu Moravy, na Olomoucku, Zlínsku a v části Pardubického kraje a Vysočiny. Tolik zprávy. Začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
12: A začíná taky víkend. Filmoví fanoušci se dozvím, jaký z filmů uspěje v hlavní kategorii filmového festivalu v Karlových Varech. No a pro sportovní fanoušky zase máme přímý přenos dnešního ženského a taky českého finále Wimbledonu. Na hodinách 8,5 minuty po půl jedné, sobota 11. července. Přeju vám klidnou noc.

0: Ray Dalton ve vysílání sobotního nočního radiožurnálu. Ano, už začal nový den, 11. červencovým, 3 minuty po 12:15. Nás posloucháte, díky za to. Za chvíli George Michael nebo taky Def Leppard. Teď filmy. Americký herec Jeffrey Wright v Karlových Varech uvedl film Basquiat. V životopisném snímku před 30 lety stvárnil titulní roli afroamerického malíře a jednoho z průkopníků graffiti Jeana Michela Basquiata.
1: Pamatuju si, jak jsem tu byl poprvé a říkal jsem si, já se sem chci fakt vrátit. Fakt jsem nevěděl, že to bude po 30 letech.
2: Směje se Wright a říká, že festival sice v minulosti zařadil i jiné jeho filmy, ale vrátit se sem s Basquiatem je pro něj čest.
1: Nikdy jsem nehrál postavu, která by byla větší než on. Byl to fakt úžasný člověk, který ze sebe vydal všechno, i když mu docházely síly.
2: Jak se vám vracelo sem a k postavě Jeana Michela?
1: Mám skvělé vzpomínky na dobu, kdy jsem tu byl poprvé. Pak jsem se sem vracel i na natáčení Casino Royale. A samozřejmě, Hotel Pup je Casino Royale. Taky jsem se vrátil k Basquiatovu příběhu. Paradoxně ve filmu, který vyjde příští rok. Hraju v něm jeho tátu, takže Basquiat je zpět. Karlovy Vary jsou zpět a všechno perfektně zapadá do sebe.
2: Před Wrightem v hotelu Thermal sedělo i několik diváků, kteří ve Varech viděli původní uvedení.
3: Mimochodem, byl tady někdo z vás před téměř 30 lety? Zvedněte ruku pořádně.
2: Nahoru se zvedá několik rukou.
3: Vítejte zpátky.
2: V sále byli ale i mladí příznivci, kteří Wrighta znají z jeho novější tvorby.
4: Ano, velké faninky. Americká fikce byl možná můj nejoblíbenější film celého roku 2023. On je tak talentovaný. Je to neskutečné. Jsme poprvé na filmovém festivalu.
5: Jo, studujeme teď v Praze. Jsme tu jen na 3 dny a pak odjíždíme.
4: Ale náš cíl byl potkat přímo jeho.
2: Wright se objevil v několika Bondovkách, v sérii Hunger Games nebo ve filmech Wese Andersona. Známý je taky ze seriálu Westworld. V minulosti získal Tony, Emmy a nebo Zlatý Globus. Na slavnostním zakončení v Karlových Varech převezme cenu prezidenta festivalu. Lucie Pávová, Radio

0: prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Jedna hodina v noci. Radiožurnál a zprávy.
3: Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok víc. Změnu chystá ministerstvo školství. Evropská unie otevře další kapitoly v přístupových jednáních s Ukrajinou. O titul ve Wimbledonu si proti sobě poprvé zahrají Češky Muchová se utká s Noskovou. A dnes bude slunečno, během dne může přechodně přibývat oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoct, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce podrobnosti návrhu představit v září.
4: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole. Čím dříve dítě podpoříme, tím větší má šanci uspět.
3: Začíná oprava Hlávkova mostu v Praze. Silničáři zpevní železobetonové desky ve středu konstrukce. Auta směrem do Holešovic pojedou do konce srpna jen jedním jízdním pruhem místo 2. Opačného směru se opravy nedotknou, říká mluvčí Pražské technické správy komunikací Barbora Lišková.
5: Samotná oprava se dotkne i tramvajové dopravy, kdy vyloučíme dopravu mezi Vltavskou a Těšnovem. Práce jsou naplánovány na necelé 2 měsíce a předpoklad ukončení je nejdéle do 31. srpna.
3: V letadle společnosti Ryanair se krátce po vzletu ze Soluně uvolnilo jedno okénko a nejblíže sedícímu pasažérovi v něm uvízla hlava. Posádka ho vyprostila a spolu s dalšími cestujícími přemístila do jiné části letadla. Stroj původně mířil do Německa, po nehodě ale několik minut kroužil nad letištěm v Soluni, kde pak bezpečně přistál. Zraněného cestujícího záchranáři převezli do nemocnice. Slavná tapisérie z Baye dorazila skoro po 1000 let do Anglie. Francie ji zapůjčila britskému muzeu v Londýně. Skoro 70 metrů dlouhá tapisérie má nevyčíslitelnou hodnotu. Je z 11. století a vypráví příběh o dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem.
6: Britská BBC označila noční převoz tapisery za historický okamžik. Televize Arteho přirovnávala k akčnímu snímku. Trasa byla dlouhá 560 kilometrů a trvala 11 hodin. Tapisery cestovala v několika schránkách, které kontrolovaly vlhkost, teplotu a bránily otřesům. Přes všechna tato opatření někteří odborníci a umělci, jako třeba britský malíř David Hockney, převoz kritizovali. Už teď je v tapisérii přes 10 000 děr a 30 trhlin. Britské muzeum bude historický artefakt vystavovat od září do července příštího roku. První sadu vstupenek muzeum vyprodalo za zhruba 24 hodin. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Tenistky Karolína

0: Muchová a Linda Nosková postoupili do finále dvouhry ve Wimbledonu. O titul na londýnské trávě si tak proti sobě poprvé zahrají dvě Češky, které si navíc dobře rozumí. Hráli spolu i debl na olympijských hrách v Paříži. Podle kapitánky českého týmu v poháru Billie Jean Kingové Barbory Strýcové přátelský vztah Češek utkání neovlivní.
1: Žádná, takhle si myslím, že nepřemýšlí, prostě na ten kurt jdou odehrát prostě ten zápas a těch obě dvě odehrát ze svý strany co nejlíp a porazit tu druhou a tak by to mělo být a pak si podají ruku a je konec toho a jede se dál. Myslím si, že to hlavy mají srovnaný dost, aby to takhle bylo všechno v pořádku.
0: Finále Wimbledonu mezi Češkami Muchovou a Noskovou začne v 17 hodin. Radiožurnál a Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu. A španělští fotbalisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Los Angeles 2-1 Belgii. V úterý vyzvou Francii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Velkého Beranova a také na pražském okruhu u Chrášťan. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru se projíždí pouze levým pruhem. Na pražském okruhu ve směru na D1 pracují silničáři za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru mají zabraný pravý pruh, projíždí se bez výraznějšího zdržení. Na silnici 430 mezi Brnem a Rousínovem řeší nehodu u přemostění D1. Jedničky, osobní auto tam srazilo srnu. A dobré zprávy z tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem. Tam už se podařilo odklidit následky nehody u odbočky na Mělník, kolony už se daly do pohybu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Začíná noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
4: Sobota 11. července, 5:30 po 1 hodině v noci, první český kvantový počítač začal naplno pracovat. Nejdřív ho v Ostravě několik měsíců testovali a teď už se hlásí vědci, kteří chtějí jeho služby využívat. Výkonné zařízení vám ve vysílání nočního a taky víkendového radiožurnálu představíme do 5 minut. A teď skupina Killers.
5: Noční radiožurnál
2: a Jiří Štefl.

0: Po měsících testování se v Ostravě naplno rozjel první český kvantový počítač. Je v Národním superpočítačovém centru při Vysoké škole Báňském a už teď je jasné, že nouzi o práci mít nebude. Zájem mají vědci z oblasti zdravotnictví, chemie nebo fyziky.
1: Dává o sobě celkem hlasitě vědět a v složitém vnitřním systému si udržuje teplotu dokonce nižší než ve vesmíru. To, co jiné počítače řeší roky, zvládne za pár sekund.
2: Nás čekala řada testování, ať jsou to technologie chlazení, ať je to vlastně ten samý kvantový čip. V podstatě dneska můžeme tvrdit, že už ten stroj je plně funkční.
1: Popsal složité zprovozňování ředitel Ostravského národního superpočítačového centra Vít Vondrák. Zjednodušeně na příkladu knihovny je možné říct, že zatímco klasický superpočítač umí rychle číst jednu knížku za druhou, kvantový zvládne celou knihovnu najednou a bleskově. Už se ozývají první zájemci o jeho služby, potvrdil Branislav Jancík, který má superpočítačové služby na starosti. Týká se to vývoje nových materiálů, komplikované počítačové chemie i třeba přenosu energií.
3: Tak, aby jsme věděli nasměrovat energii tam, kam potřebujeme, čo je velký kombinatorický problém, který dokážu kvantové počítače velmi hodně řešit.
1: A taky jde o výzkum Alzheimerovy choroby a dlouhověkosti lidského mozku.
3: To je opět problém, do kterého vstupuje obrovské množstvo premenných a vyžaduje velké množstvo počítačového modelování.
1: Budoucnost kvantového počítání je podle něj kromě těžko představitelné rychlosti taky v přesnosti. Při běžném postupu běžnými počítači musí vědci u komplikovaných úloh zjednodušovat a dostávají jenom přibližná řešení.
3: Kvantové počítače mají potenciál dát nám ty odpovědi přesně.
1: Tady v superpočítačovém centru odhadují, že vytíženost prvního českého kvantového počítače dál poroste. Zájemci o jeho služby se hlásí i z dalších evropských zemí. Z Ostravy Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, za chvíli bude půl druhé. V Česku začala sezóna pěstitelského pálení. Ovoce by letos mělo být podle dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského méně než loni. Zahrádkáři taky musí počítat s tím, že si po 5% zvýšení spotřební daně za ovocné destiláty připlatí. Pálenic, konkrétně na Moravě, přesto neubývá.
1: Tady máte maliny, voní krásně.
2: Krásně. Jahody, mrňky tady u nás v oblasti spíš pomrzly, takže jsou to opravdu kusovky. A oproti loňské kampani, kdy všeho bylo dost, takže teď spíš začínají jet třešně, višně.
1: V pálenici u dálnice v Žešově místní části Prostějova mají stálí zákazníci bečky s kvasem, uskladněné přímo u majitele Martina Vyplela. Dokonce se o něj i stará.
3: Taky promícháte.
1: Za litr čistého lihu zahrádkáři v pálenicích letos zaplatí 205 korun, o 5% více než loni. Úbytku zákazníků se ale kvůli tomu Martin Vyplal nebojí.
2: Lidi, kteří zahrádku mají, tak vždycky to pozbírají. Teďka jedeme čtvrtou sezonu a můžu vám říct, že nárůst je rapidní. Zákazníci chodí, volají.
1: Pálenic vlivem zvyšování spotřební daně na Moravě neubývá, tvrdí David Kubenc, mluvčí celního úřadu v Ostravě. Nejvíce jich evidují tradičně na Zlínsku. Právě tam ale v posledních měsících odhalili nejvíce tzv. Černých pálenic, celkem 7. Pokuty za nelegální pálení se pohybují v desítkách i stovkách tisíc korun.
4: V následujícím období se zaměříme na potírání nelegálních pálenic s tím, že konkrétní způsoby toho, jak odhalujeme tuto problematiku, nebudeme prozrazovat.
1: Celní úřad také posílí daňové kontroly u přeshraničních nákupů a zaměří se na zneužití denaturovaného lihu, říká mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
5: Budoucí kroky tak budou spočívat spíše v cíleném řízení rizik a realistickém nastavování daňové politiky, než v dalším plošném zvyšování zdanění.
1: Podle Krušinové se výnosy státu ze spotřební daně v posledních letech i přes jejich zvyšování pohybují pod 9 miliardami korun. Během roku 2024 a 2025 dokonce mírně klesly. Z Žišova Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Jedna hodina 30 minut. Zprávy má Rozálie Machartová.
3: Hasiči v pátek večer snížili stupeň požárního poplachu u požáru výškové budovy ve Zlíně, a to na druhý stupeň. V noci dál prolévají ohniska plamenů a chladí stavební konstrukce. Policie prověřuje požár jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Celkovou škodu policisté zatím nevyčíslili. Zástupci členských zemí Evropské unie se shodli na otevření dalších kapitol v přístupových jednáních s Ukrajinou. 27. rozhodnutí oficiálně potvrdí příští týden na konferenci, kde Ukrajině otevře dvě kapitoly týkající se vnějších vztahů. Stejně tak bude i v případě Moldavska. Evropská unie pomocí kapitol posuzuje připravenost kandidátských zemí. Kolem Pražského hradu znovu jezdí tramvaje. Dopravnímu podniku se podařilo zkrátit kompletní opravu trati, která začala 21. března. Tramvaje ale místem zatím projíždí jednosměrně, z Chodkový sadu do Brusnice. V opačném směru jezdí i nadále přes Hradčanskou. Do normálního provozu se mají vrátit příští sobotu. Policisté i letos kontrolují alkohol u vodáků. Při splouvání řek totiž vůdce plavidla ze zákona nesmí překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí i pro kajakáře, kormidelníky na kánojích a raftech a pro lidi na paddleboardech. Podle policistů nejde jenom o pokuty, ale hlavně o bezpečnost.
0: Sport.
3: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na třetím letošním světovém poháru závod na trati 1 kilometr, na které je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Fotbalisté Španělska porazili 2-1 Belgii a po Francii se stali druhým semifinalistou mistrovství světa ve fotbale. Večer si o postup mezi nejlepší čtyři zahraje Anglie proti Norsku. Zápas nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Velkého Beranova a také na Pražském okruhu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se dvěma omezeními za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru se projíždí pouze levým pruhem. Na Pražském okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na východní části okruhu směrem do Běchovic dejte pozor za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru jsou silničáři v pravém pruhu a projíždí se bez výraznějšího zdržení. Mimo to jsou dálnice a hlavní tahy volně průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 a 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: No a zatímco jeden festival, tedy ten karlovarský, dnes skončí, tak ten další na sebe nenechá dlouho čekat. Už ve středu začne v Ostravě Colors of Ostrava. Radiožurnál bude živě z Dolních Vítkovic, z té oblasti bývalých železáren, živě vysílat každý den mezi 12.30 a 15. No a zveme taky na headlinery. Jedním z nich, a řekl bych si, a dovolím si tvrdit, tím hlavním bude hudebník a taky kytarista, skladatel Moby, tak teď vám ho taky zahrajeme.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Teď vás ve vysílání nočního radiožurnálu pozveme na výstavu Itálie očima 12 fotografů a půl století společenských proměn. Nová výstava Italského kulturního institutu v Praze představuje snímky, které zachycují proměnu země od 50. let minulého století až do začátku nového milénia. České publikum má tak jedinečnou možnost si prohlédnout díla ze sbírek Turínské galerie moderního a současného umění. Už se tam byla podívat i naše reportérka Tereza Cedidlová.
1: Vše začíná fotografiemi Nina Milioriho, který je stále naživu, je mu 100 let. Jsou to fotky, které zachycují lidi a způsob života v Itálii v 50. letech. Na jihu, v regionu Emílii, v deltě řeky Pádu. Byl to také velmi experimentální fotograf.
2: Říká kurátor výstavy Ricardo Passoni, který přechází mezi jednotlivými zarámovanými fotografiemi pověšenými na bílých zdech a zastavuje se u černobílého snímku, zobrazujícího potrhané nástěnné plakáty.
1: Je to způsob, jak nahlédnout nejen do oficiálního způsobu života v Itálii, ale také do běžného života a dokonce i do chudých životních podmínek té doby. V té době šlo o nejnovější fotografický směr.
2: Fotografie jsou rozmístěné ve třech místnostech. Ústřední část výstavy tvoří barokní kaple, ve které kurátor upozorňuje na snímky, které přibližují život na ostrově Capri nebo na Sicílii.
1: Byl to právě Ferdinando Sciana, kdo definoval obraz Sicílie. Jeho fotky se více zaměřují na antropologický aspekt či na přehnané způsoby, jakými se zdejší lidé prezentují. Tady třeba vidíte, jak se připravují na pohřeb. A tady vedle zase vidíte, jak vypadá štěstí italské ženy na Sicílii.
2: Říká kurátor Ricardo Passoni.
1: Je to velmi významná sbírka. Sice ne nějak obrovská, ale velmi kvalitní sbírka fotografií. Najdete zde výběr 58 fotografií od 12 fotografů, pohybujících se na pomezí nového realismu, abstrakce, neformální fotografie a také nového způsobu vnímání krajiny a člověka. Vždy v italském prostředí, v italském světě.
2: Podle ředitelky Italského kulturního institutu Maria Luisi Papalardi je symbolem celé výstavy jeden možná až nenápadný černobílý snímek o velikosti zhruba jedné A4 od fotografa Gianniho Berenga Gardina, který zachycuje líbající se pár.
3: Je to velmi ikonická fotografie, protože připomíná ukradené polibky. Zachycuje okamžik, kdy byli lidé v 50. letech přistiženi při líbání, což se v té době považovalo za něco nevhodného. A on takové fotografie pořizoval na různých místech a v různých situacích. Neříkám, že je to naše nejoblíbenější, ale určitě je pro dané období symbolická. A to platí i pro fotografy, kteří pracují tak, že sledují realitu a zachycují ten daný okamžik a každodenní život. Jsem velmi zvědavá, zda tento snímek zaujme i české publikum. Je ale třeba vysvětlit, co se za ním skrývá. Že nejde o dva lidi, kteří tam záměrně pozují, ale že byli opravdu jen zachyceni v daném okamžiku.
2: Říká ředitelka Italského kulturního institutu Maria Luisa Papalardo. Příprava výstavy podle ní prošla několika změnami. Kurátor pečlivě vybíral snímky, které budou fungovat v prostoru kaple a zároveň českým návštěvníkům co nejlépe přiblíží proměny Itálie.
3: Ta výstava má přiblížit, jak to fungovalo v době před digitální fotografií, takže zde můžete vidět fotografie pořízené tradičním způsobem. Ze sociálního hlediska je pro nás, jako pro Italy, důležité také sdílet, jak se v průběhu desetiletí naše země měnila. Ukazujeme to prostřednictvím krajin a krásných památek, které jsou zde zachyceny v různých světlech a z různých úhlů. A díky některým fotkám můžete třeba vstoupit do domu rodiny z 50. let a můžete vidět, jak se tehdy žilo.
2: Výstava bude v Italském kulturním institutu na Malé Straně v Praze otevřená do 20. září. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Zprávy má Rozálie Makartová.
1: Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Evropská unie vyšetřuje Bulharsko kvůli vysokému schodku rozpočtu. O titul ve Wimbledonu se utkají 2 české tenistky, Muchová vyzve Noskovou. A dnes bude slunečno, během dne může přechodně přibývat oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou v pátek prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. Stavební úřady mají nově fungovat pod státem. Vzniknout má úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení. Opozice novelu dlouhodobě kritizuje. Stavební řízení podle ní nezrychlí. Podle místopředsedů poslanců KDU-ČSL Petra Hladíka navíc neměří všem stejným metrem.
3: Ten, kdo má silná ramena a hodně peněz v kapse, tak tomu jste to zjednodušili. A všem těm poctivým řádným žadatelům o stavební povolení jste teď řekli, nás to nezajímá.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO oponuje. Nastavení systému je podle ní spravedlivé. Novelu teď dostanou k posouzení senátoři. Při lesním požáru na jihu Španělska zemřelo nejméně 12 lidí, dalších 23 úřady v Andalusii pohřešují. Oheň se dál šíří a už spálil víc než 4 000 hektarů. Evakuovaných kvůli tomu bylo na 14 000 lidí a u požáru zasahují stovky hasičů i 30 letadel. Španělské úřady uvedly, že většina obětí jsou nejspíš cizinci. Ti pravděpodobně neuposlechli výzvy a pokusili se z místa odjet ve svých vlastních autech. Rada Evropské unie zahájila řízení s Bulharskem kvůli nadměrnému schodku jeho rozpočtu. Ten podle odhadů letos přesáhne 4% bulharského HDP a 3% limit Evropské unie nejspíš překoná i příští rok. Evropská rada zároveň Bulharsku stanovila limity růstu veřejných výdajů a doporučila další opatření ke snížení rozpočtového deficitu. Větším dohledem chce balkánskou zemi přimět k udržování veřejných financí. Dnes je poslední den výstavy starých odrůd ovoce v Pražském domě ochránců přírody. Ovocnáři tu vystavují pozdní třešně, višně i meruňky. Program pro návštěvníky popisuje Kateřina Štrosová z Českého svazu ochránců přírody.
4: Dopoledním programem vás provede Zdeněk Buzek, pomolog, dlouholetý ovocnář a vlastně budeme poznávat meruňky. Na konci budete mít možnost celkové prohlídky výstavy. Ta výstava bude komentovaná, takže si prohlédnete všechny vzorky, které jsou vystavené a zároveň budete moci i ochutnávat.
1: Podle Štrosové můžou zájemci přinést i vlastní ovoce k určení odrůdy nebo degustaci. Sport. O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Finále wimbledonské dvouhry nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Český tým po porážkách s Německem a Nizozemskem vyhrál ve volejbalové lize národů v Bělehradě nad ženskou reprezentací Bulharska 3-1 na sety. Nejlepší hráčkou české reprezentace byla univerzálka Monika Brancuská.
5: Měli jsme trochu slabší rozjezd. Přijde mi, že jsme celý tenhle turnaj zatím hledali i právě ten první set nějakou jiskru, která by nám to trochu zažehla. Jsem strašně ráda, že jsme vyhráli, protože padlo mi, že už padá trochu taková deka. Věděli jsme, že tenhle turnaj bude těžký, ale zároveň jsme věděli, že tady budou ty šance na ty vítězství a začít 2 porážkama nebylo úplně.